Jo, arriva Kladno, vole! 40 stupňů ve stínu! Klimatizace!

0: nevadí cizinci.
1: Tak ať si zkusí 8 hodin v tomhle vedru sedět. Bez hajzlu, bez klimy,
0: bez nervů a s autobusem, co svítí jak vánoční stromeček poruch.

co má u nás velkou hubu podmaní si lid. Kdo se zdá být nespokojen, ten je i hned byt. Každý dělá to, co umí. Jeden hrabe

ale naši fašisté nadělají mnoho křiku. Bojí se bolševiku, za šličku vezmou do zubu a dělají na ně bu-bu-bu. My nejsme národ fašistů, my jsme národ nacistů. Jeden musí zmírat, prosím.

mom, že ne všem. Jeden zlato hrabe tiše, jinému zas kručí v břiše. Nesmí ale říci ani muk,

pyrománu na cestě. Poprvé jsem potkal Deana Moriartyho krátce poté, co jsem se rozešel se ženou. Právě jsem se zotavil z těžké nemoci, o které se nebudu rozepisovat. Kromě toho, že měla co dělat s tím úmorně vyčerpávajícím rozchodem a s mým pocitem, že všechno je mrtvé. S Deanem jsem se seznámil v době, kdy se mi začínalo dařit líp. To znamená, že jsem začínal aspoň trochu zvedat hlavu. A Dean mi do života vnesl přesně to, co jsem potřeboval. Šílenou, tryskající energii. Divoké nadšení pro všechno, co se hýbe, směje a jede dál.

Dinem jste nikdy nevěděli, co udělá v příští vteřině. Mohu vás vytáhnout z postele ve 3 ráno, abyste jeli stopem do Denveru. Mohl se na ulici najednou zastavit, zadívat se na oblohu a říct: Bože, to je krása! A pak se rozeběhnout za nějakou holkou jen proto, že měl zrzavé vlasy, byl blázen. Ale takový blázen, který vám připomněl, co znamená být naživu.

Jediní lidé pro mne jsou blázně. Ti, co šílí touhou žít. Šílí touhou mluvit. Šílí touhou být spaseni. Prahnoucí po všem najednou. Ti, co nikdy nezívnou a neřeknou nic všedního. Ale hoří. Hoří. Hoří. Jako báječné žluté římské svíčky. Vybuchující. Jako pavouci napříč hvězdami. Uprostřed vidíš modré centrální světlo. A všichni kolem volají.

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám. Vítám vás pochopitelně z toho důvodu, že jsme se minulý týden neslyšeli, a tak jsem rád, že vás zase slyším. No a že můžeme dneska probrat opět zase několik zajímavých, velmi zajímavých témat. Vítejte tedy u pořadu tady na Svobodném vysílači, vítejte u pořadu z studia Midgard. Od mikrofonu se tedy na vás těšil a tedy se s vámi vítá Petr Václav, no a se mnou se také na vás těšil, určitě se na vás těšil, si myslím, určitě se na vás těší ještě pořád teď. Můj host Jiří, Jirko, zdravím, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím taky, čau, čau.
0: Kdo se na tom k smíchu, chlape?
1: No, tak... A jsme se tady tak zasmáli před vysíláním, tak se mě to teď
0: jo,
1: rozumíš.
0: Takhle, ty navazuješ na ten smích, který jsme přerušili.
1: Jo.
0: Jsem ti řekl, mlč, nebo budeš ve vysílání. A ty jsi říkal, drž hubu. A to jsi teda jako myslel, že jsi takhle přeložil si to moje kárání. Doufám, že to nebylo tak, jako, že mám držet hubu já.
1: Ne, to jsem myslel jako na sebe, víš. Jako... tak mě to jako... ještě se ta energie ze mě nedostala, jsem se musel tak to smát.
0: On je film, že jo, drž hubu.
1: Jo, je to tak, no.
0: Ruby! Ten je kouzelný, ano, ten je kouzelný. No nic, tak my se asi vydáme jinou cestou. No, co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No,
0: neslyšeli. Jak jsme se viděli, pochopitelně.
1: My jsme se právě neviděli. No tak v pondělí jsem měl příjemný cestování do Prahy, protože jsme se viděli. Úterý pracovní, středa, čtvrtek taky pracovní, řešil jsem čističku, což bylo tak jako, řešil jsem nějaký fekálie, kanálie, takže tak, no. A dneska jsem taky pracoval, takže to bylo veskrze takový pracovně, organizačně řešící, bych řekl.
0: Přímo byl chlapec pečlivý. A já jsem rád, že jsi se nehrabal jenom, jak bych to řekl, v těch fekálích, jako opravdovských, ale že jsi se pohrabal i v jiných a přinesl si do dnešního pořadu nějaká čísla a čísla zajímavá,
1: jo.
0: Která dneska proberem. Ono dneska není jednoduchý najít nějakou zprávu, která bys nezařadil do tématu fekálí, takže... No, máme na to docela čas, tak máme před sebou skoro 2,5, 2 a 3/4 hodinky. Navrhuju, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, ať popřejeme. Mm-hmm. Dneska Štefan a Sára slaví své svátky, dáme přednost ženě. Jméno Sára zní prostě, ale ukrývá v sobě urozený původ, ačkoliv zní nadčasově. Jde o prastaré hebrejské jméno, ani celá tisíciletí jméno Sára neubrala na kráse. Tak Sára Soudková je toho pochopitelně dokladem. Jméno Sára nosila již biblická postava manželka Abrahama. Nositelkou jména byla i americká jazzová zpěvačka Sarah Louise Vaughan nebo francouzská herečka Sarah Bernhardtová, narozená jako Henriette Rose Bernhardtová. Dnes jméno patří také ke slavné americké herečce jménem Sarah Jessica Parker. U nás jméno nosí mezi jinými i fotografka Sára Soudková, rodným jménem Šára Směšná. To je zajímavé jméno, rodné jméno, Šárka Směšná, protože Sára Soudková víme, jak vykradla Soudka, jak se vůbec neštítila ničeho. Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Jméno se z hebrejštiny vykládá jako kněžna nebo vznešená žena. Urozená paní, tato prastaré jméno nalezneme již v Bibli. Jméno Sára nosí v České republice 2875 dívek, žen, slečen a paní. No a je to 147. příčka podle četnosti užití ve statistice jmen. Když si dáme Štefana, tak Štefan je variantou jména Štěpán, představ si to. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů, u nás se častěji užívá verze Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný, jména pocházejí z řečtiny, více informací u Štěpána najdeme. No, já si myslím, že na Slovensku mají jednoho dobrýho Štefana, že?
1: Hrabina, ano, Hrabina.
0: Ano, ano, nedávno jsem vysílal s ním rozhovor. Jméno Štefan nosí i tak v České republice 12 029 chlapců, mužů, kmetů. A je to 63. příčka podle četnosti použití tohoto jména. Takže, milé Sáry a milí Štefanové, my vám právě teď s Jiřím společně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování také, prosím vás, na to nezapomeňte, a pěknou oslavu, protože je pátek, den velkého jupí. Takže můžete slavit třeba až do neděle, když na to budete mít to žaludek. Takže vy, kteří znáte Štefana nebo Sáru, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví. Prodloužíte jim život imunitním systémem, který od té radosti nastartujete víc a víc. No a ještě pozor, je Světový den pošty. Co nám k tomu tady píší? Světový den pošty se slaví na výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce s poštou a doporučováním spojené. Vydávají se například speciální jubilejní poštovní známky. Tento den by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Mohla by být taková známka třeba jako Sklerotik a Strašidlo ze Špesartu Hradčanská jedna. Co ty na to?
1: No, určitě.
0: Že jo?
1: Jo.
0: Například třeba. Nebo jiné náměty by mohly vyjít. Třeba Bitcoin po Česku.
1: No.
0: Taky nezapomenutelné. Ono by se něco našlo.
1: No, já si myslím, že toho bychom, tak už bychom udělali taký seriál, nekonečný určitě.
0: Znáš nějakou Sáru?
1: Znám nějakou Sáru. Znám, no. Ale už jsem teda...
0: Počkej, já jsem tam
1: měl třeba.
0: Měl jsi nějakou Sáru?
1: Cože? Nechápu souvislosti.
0: Mě to jenom tak napadlo, já nevím, já jsem slyšel starší chlapy, jak se bavili samoobsluze.
1: Rozumíš?
0: A starší chlapy samoobsluze, to se tam jako bavili, kdo koho měl, víš, tak. Vůbec jsem nepochopil, tak jsem se to chtěl od tebe dozvědět právě. Dobře, tak asi neměl, nebo vlastně měl, ale nevím. Tak to nebudeme pitvat. Nikdy nevíš, kdo tě poslouchá, že?
1: Přesně tak.
0: A navíc, hele, co mi do toho třeba taky je, že jo? Mně vlastně do toho vůbec nic není.
1: No, tak já ti to pak řeknu po vysílání.
0: A mě to ale, já myslím, že to bude zajímat. Jako. No tak si to tak
1: povíme. To tě bude určitě zajímat. tak,
0: to si tak povíme.
1: Jo.
0: Tak jo. Mám tady na dílku záležitostí, které se váží k dnešnímu dni. Protože máme Boženu Blanku a to je naše sluníčko, které nás zásobuje tím, co bychom měli vědět, anebo co přináleží k tomu dnešnímu dni, tak nejdřív z historie, jo? Pár historických dat. Tak 9. dneska je 9. 10. pozor, 9. 10. 1410. Poprvé v listinách zmíněných je zmíněn pražský staroměstský orloj. Už se o něm psalo o Fiko. 9. října 1921. Premiéra Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba v Brně. 1928. Největší česká stavební katastrofa. V Praze se na rohu ulice Na Poříčí a Biskupské k zemi sesunul dokončovaný 7-patrový obchodní dům Jakeš i s 87 dělníky. Leta páně 1929 zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Víme, že to bylo spojení Janáček Walter. Jméno firmy vzniklo složení jména, aha, teď to píšu, Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklu Wanderer, ne Walter, ale Wanderer. Ještě, že máme tu encyklopedii tady. 1931, první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. Reportáž Josefa Laufra z fotbalového utkání ČSR Jugoslávie. Čověče, to byl možná nějaký příbuzný Pepi Laufra, zpěváka. Tady ta deska měla jednu nevýhodu, že si nesměl nechat na sluníčku. Jinak z toho nebylo fotbalové utkání, ale bramboračka. 1969 československá vláda zakázala vycestování jednotlivců na západ kvůli velkému nárůstu emigrace. 1970, ale pozor, tady z toho vyplývá, že do té doby lidé mohli normálně vycestovat, že? 1970, premiéra českého vědecko-fantastického dobrodružného filmu Bořivoje Zemana Na kometě podle románu Žila Verna. 2000, a už jsme v novodobí, mezi tuneláři, takže 2008, syn provozovatele matějské pouti Václav Kočka mladší byl zastřelen podnikatelem Bohumírem Ďuričkem po skončení křtu knihy šéfa ČSSD Jiřího Paroubka v pražské restauraci Monarch. 2011 Josef Váňa vyhrál s koněm Tjumen Velkou Pardubickou. 2017 předseda ANO, 2011 Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli obžalováni za podvod s financováním Čapího hnízda. Hele, to je dobrý takhle to servírovat, viď? Jako. A ještě tady mám zprávu z roku 2026, říjen 2026, skvoter, motorkář, lhář a agent se připravuje na výhru ve Velké Pardubické, jenom nevíme, jestli poběží na koni anebo po svých. Všechno to ještě stihne potom fotografovat a vydat jako autobiografii, tak máme se na co těšit. To teda tady nepíšou, ale to budou psát za rok. Tak, ze světa. Přesně, když se psal letopočet 1000, Leif Erikson objevil Vinland, noha Evropana poprvé stanula na půdě Severní Ameriky. 1238 Jakub I. Aragonský dobil Valencii a založil Valencijské království. 1531 katolické kantony vyhlásili válku kantonu Curych. Začala druhá válka o kapel. 1655 švédský král Karel X. Gustav obsadil Krakov. 1701 ve městě New Haven byla založena třetí nejstarší instituce vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech. Yaleova univerzita, která nese jméno svého prvního mecenáše Elihu Yalea. 1760 sedmiletá válka ruské vojsko generálu Zachara Černyševa a Totlebena a rakouské vojsko generála Franza Marica Laciho obsadilo Berlín. 1917 v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků. Čiže to o tom nějak vůbec nevím. Spojuje se ti to s něčím?
1: Přešti mi to ještě jednou, prosím
0: 1917.
1: Tě. 40 000 vojáků.
0: No, v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků. Já když se na to kliknu, tak mi tady vyjede, že jsou to československé legie v Rusku. To někdo pomotal.
1: No tak to jsou legionáři z té první světové války, ne?
0: Ano, ano, proto mi to bylo divný, protože to trošku znělo jako akce Ludvíka Svobody. Ono to bylo tak, že byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914 až 1920, když bojovali nejdříve proti rakousko-uherské a německé armádě na Ukrajině a poté spolu s Bílou armádou a zahraničními interventy proti Rudé armádě. Jeden z hlavních velitelů legií v Rusku byl Radola Gajda, známý to gauner, který ho poslal. To je taky dobrý. Ten byl poslán, tuším Štefánikem, že byl poslán zpátky do Československa, aby ho potrestali. A on si to nějak zařídil, takže ho tady oslavovali jako v Československu jako velkýho hrdinu. Až teprve, když se zase začal dopouštět zločinnosti přímo v Československu, tak pak ho odsoudili en bloc. Jo, tady to pak píše. Předchůdcem legií byla česká družina. Dne 7. ledna 1919 bylo z brigády vytvořeno československé vojsko na Rusy, které již bylo součástí československé armády a samozřejmě zejména zásluhou Štefánikovou. No, je to pěkný si takhle o tom číst, ale ty legie nemají dobrou pověst. To si budeme povídat. Někdo to jako no. Prosazuje, ale my víme, z čeho potom. Takže žádný československý armádní sbor, ale byli to nějaký dobrovolníci. 1934 makedonští a chorvačtí nacionalisté podnikli v Marseille úspěšný atentát na jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského ministra zahraničí Louis Bartova. 1962 Uganda se stala republikou. 1963, to je důležitý jako datum, si myslím, ale tady píšou jenom to, že katastrofa přehrady Vajont, 1970 vznik Khmerské republiky, 2004 první demokratické volby v Afghánistánu. No a máme a tady lekci dějepisu, Den vojenské slávy Ruska. V tento den, v roce 1943, skončila bitva o Kavkaz. Jedna z nejrozsáhlejších bitev Velké vlastenecké války trvala 442 dní od 25. července 1942. Němci se snažili dostat k ropným oblastem Grozného a Baku, chtěli dosáhnout Černého moře a proniknout dále na východ. Sovětské vojsko se zpočátku stahovalo k průsmíkům Kavkazu a Tereku, ale poté přešlo do protiútoku. Na podzim roku 1943 osvobodili Novorossijsk, Taman a celý severní Kavkaz. 9. října byl poloostrov Taman zcela očištěn od okupantů. Toto vítězství zachovalo strategické zdroje země a stalo se důležitým krokem k porážce nepřítele. Odhodlání obránců Kavkazu znovu prokázalo, i v nejtěžších podmínkách je možné zvrátit průběh války. Maďarská prokuratura vyslechla premiéra Petra Maďara jako obviněného z krádeže mobilního telefonu jiné osoby v nočním klubu. Já zírám, co to je, čuče ve vedení Maďarska. Britské a americké zpravodajské služby provádějí interní kontroly poté, co byl bývalý šéf německé rozvědky Hanik zatčen kvůli podezření ze špionáže a velezrady, informuje deník Daily Telegraph. Velitelství obrany DLR vyzvalo obyvatele měst Kramatorsk, Slavjansk, Dobropilja a Družovka, aby se evakuovali do Doněcka. Specialisti na místě se zabývají otázkou ubytování, informoval kanál velitelství na Telegramu. Evropská komise chce vytvořit analogii k článku 4 Severoatlantické aliance NATO ještě před případnou změnou vlády v Německu a ve Francii, uvedl europoslanec Lucemburska Karl Heisser. Pouze 25% vojáků ukrajinských ozbrojených sil, kteří byli znovu nasazeni na pozice u Sumy, přežilo, a to kvůli problémům s rotací a zásobováním, uvedly ruské bezpečnostní složky. Šíření viru Ebola v provincii Severní Kivu v Demokratické republice Kongo se vymklo kontrole, uvedl server Africa News. Trump prohlásil, že konflikt s Iránem brzy skončí a poté by se měly snížit světové ceny ropy. Moskevští lékaři odstranili, a tady jenom chci říct u toho Trumpa, že on taky říkal, že během 24 hodin ukončí válku na Ukrajině. Tak já bych moc nevěřil, protože Irán prohlašuje, že pokud... No, že Irán prohlašuje, že pokud nepřijmou Američani 7 bodů, který jim naservírovali, tak s nima nebudou ani jednat. No. Moskevští lékaři odstranili z žaludku dvouleté dívky více než 250 magnetických kuliček. Uvádí kanál Ministerstva zdravotnictví Moskvy. Hochu, tak tohleto jsem viděl takový kuličky a tam právě na tom přesně bylo napsáno, že to nepatří malým dětem do rukou. Diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině je zatím obtížné dosáhnout, uvedl Rubio. Americké vojenské složky připravili pro Trumpa nové varianty rozsáhlých bojových operací v Iránu, informuje stanice NBC News. Výroba vína ve Francii se kvůli suchu může snížit na nejnižší úroveň za 70 let, píše Bloomberg. SZO, Světová zdravotnická organizace, tedy WHO, nepotvrdila informace o nových případech onemocnění v Irkutské oblasti, uvedla agentura, takže to je SZO, uvedla agentura Rozpotrebnadzor. Rusko nemá žádné plány na ozbrojený konflikt se západní Evropou. Moskva nikomu nehrozí, prohlásila Maria Zacharovová. Merz a jeho v úzovkách společníci v Kyjevě jsou součástí jednotných korupčních schémat, prohlásila Maria Zacharovová. Estonec, kterému bylo zamítnuto opuštění země, přehlédl přes bránu hraničního přechodu Kojdula a odešel do Ruska, informuje RR. Rubio se domnívá, že existuje riziko eskalace konfliktu na Ukrajině a jeho přerůstání v regionální konflikt, který by byl mnohem nebezpečnější. Tady těm dvou věcem se chci trošku vyjádřit, jestli dovolíš.
1: Určitě.
0: Jedno to korupční schéma v tom Kyjevě, respektive na Ukrajině, je to, že pamatuješ si, jak oni vyhlásili, že mají tu novou raketu a jak je to, jaká je to pecka, jako, jak je to super?
1: Jo, a že to má 5400 km za hodinu, že to letí a podobně. Jo, vím.
0: Tak nějaký vysoký důstojník se přímo v televizi vyjádřil, že to bohužel není vůbec pravda, že ty peníze, které se tam do toho cpaly, takže víceméně byly takhle skončili, neví se kde, ale rozhodně se nic nevynalezlo, protože neproběhly žádné zkoušky něčeho, co by tomu odpovídalo.
1: Jo.
0: Takže to bylo pouze korupční schéma a na úkor vlastně fronty a na úkor jakoby země jako takové, tam tekly obrovské peníze. Takže to bylo divadýlko víceméně. No, potom...
1: A nešlo to na sirotky, jo?
0: No, nešlo to na sirotky, teda, jako záleží, koho považují za sirotka, že jo? To je právě to korupční schéma, jo? Který se vrací zpátky do Evropy. No a oni pak ještě, to měla být ta raketa opětá top jako nejlepší, no a zbytek jim Rusové totálně rozsekali, takže oni vyrábí
1: třeba... Ani smrt nebere.
0: Víš, kolik stojí vyrobit na Ukrajině jeden dron?
1: Nevím, 30 tisíc euro?
0: To si přehnal 50 až 100 tisíc. Což je zhruba 10krát víc, než jsou náklady Rusů, jo.
1: Počkej, a jako 30 až, nebo 50 až 100 tisíc euro, nebo korun?
0: Tady v korunách.
1: V korunách.
0: Aha. Takhle psali, že to je desetinásobek, ale psali o těch 100 tisících. Takže jsou to nějaký drony asi běžného typu.
1: Jo, asi jo.
0: Jo, no. Vrátím se zpátky tady k tomu. A že se Rubio domnívá, že no tak se podívej, jak se militarizuje Evropa, jako ta, ty úplně šílej. A váží to na ten článek 4, který by jako oni chtěli, chtěli nějaký svůj, ještě se k tomu dostanem. Oni by chtěli jako něco ještě vedle článku 5, aby mohli jako na základě toho, že vyhlásí článek 4, který by byl o trochu měkčí, tak by mohli zabavovat, dejme tomu, finance Evropanů a tak, jo.
1: Přesně, no.
0: No. Další porce nezákonných opatření proti Rusku potvrzuje, že Londýn se dostal do sankční slepé uličky, uvedlo ruské velvyslanectví. Prohlídky v sídle bývalého prince Andrejeva v souvislosti s případem Epsteina byly uznány za nezákonné, informovala BBC. Ruský jaderný arzenál je jedním z nejmocnějších na světě a představuje hlavní ochranu země, uvedl prezident výzkumného centra Kurchatov Kovalčuk. V Paříži byla použita vodní děla proti účastníkům studentských protestů, informuje televizní kanál LSI. Tady k tomu jenom rychlou poznámku, že stejně jako v dalších zemích, o kterých se asi budeme bavit, tak dneska Francie stojí na pokraji občanské války. A vůbec to tam není jednoduchý. To, že ty studenti pravděpodobně jsou nástrojem někoho, je možné, ale tak nebo onak Francie prostě hoří. Snímky z ulic Paříže vypadaly jak snímky z Kyjeva, rozsekanýho. Takže vůbec se tam s tím nemažou. A je to tam natvrdo, to nejsou jako nějaký protesty, že se nesou vlajky. Tak jak to známe tady třeba z Národní a podobně. Tam prostě mlátějí výlohy, rozsekají auta, zapálí všechno. Takže to je, jak když tam projde fronta. No, porušování závazků Kyjeva vyplývajících z úmluvy o zákazu chemických zbraní je systematické povahy, uvádí zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Navazuje to pochopitelně vůbec i na začátek té speciální vojenské operace. Je to jeden z těch důvodů vlastně, proč také vznikla. Dodávám já. Západní země se podílí na použití chemických zbraní proti občanům Ruska a koordinují tuto činnost, prohlásil zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Sýrie zvažuje možnost vyslání od 10 000 do 20 000 vojáků do Jemenu za účelem boje proti hůtským povstalcům, uvedl portál Axios. Pardon. Tady k tomu chci jenom říct, že prezidentem Sýrie se stal známý to hrdloře, mezinárodně hledaný terorista, který kopal s uřezanýma hlavama, si kopal před kamerou fotbal. Má se rád s dalším bláznem, skvoterem a lhářem a zrádcem a militantním šílencem, který skvotuje na Hradčanská jedna. Spolu se fotili, podávali si ruce. Povídej.
1: Ty chceš říct, že náš pan prezident má tolik předzívek a titulů, jo? Co jsi teďka vyjmenoval?
0: Mě to jenom tak napadlo, když jsem se chtěl jaksi trefit do jeho specifikace. A ještě by se asi našli další, no.
1: Myslím, že se strefil úplně na 100%. Jako.
0: No ne, tak na jednu stranu opovrhuje, říkal, že by Trumpovi nepodal ruku.
1: Přesně.
0: Ale podává si ruku a nechává se fotit s hrdlořezem a takovýmhle vrahem.
1: No, odporná lidská bytost, říkal, že je.
0: No a tenhle ten syrský prezident, to není odporná lidská bytost, to je kamarád, kámoš, protože vlastně je taky ve zbrani, že jo?
1: No ale hlavně kopou za stejnou věc, že jo?
0: Jo, kopou za stejný manšaft, to je pravda. Ruská federace je připravena učinit vše, co je v jejich silách, aby pomohla Iránu v řešení situace, která vznikla na Blízkém východě, prohlásil Vladimír Putin. No, potěž to. Asi jen tak honem amici nevyhrají. Zavírám to, protože jsme si to přečetli už celé. Děkujeme Božině Blance, naší dopisovatelce historických takovýchto dat a milníků, no a pochopitelně taky naší kamarádce. A posuneme se dál. Myslím si, že bychom se mohli rovnou podívat na to, co teďko hýbe. Hýbe trošku prostorem a to je to, že řada lidí, teď je to jako namířeno

0: Když dneska seděl u počítače a něco jsem tady hledal a vyskočil na mě článek nebo video okradli moji mámu a to neměli dělat. A na internetu funguje novinář, kluk, který ještě pracoval vlastně pod streamem a dělal různé pořady a on se věnuje odhalováním takových jako podvodníků v Praze se směnárnama, proti turistům, dělal turistický pasti a podobně, aby ta Praha byla tak nějak jako víc přátelštější pro ty turisty a různý taxikáře, ruličkáře, takový ty bývalý vexláky, jo.
1: Promiň, on
0: Zjistil
1: nějakým způsobem nemá rád ODSku nebo co?
0: to nevím, to nevím. Ale on se věnuje obecně podvodům a nějakým způsobem vždycky bojuje za obyčejné lidi. Jmenuje se Janek Hrubeš. Když si zadáte do vyhledávače Janek Hrubeš, tak na iDNESu je přímo, on je skoro stejně starý jak já, takže mu bude teďka 39 let na konci roku. Takže on se věnuje tady těmto podvodům. Já už ho znám třeba 20 let z internetu, protože on hrozně brzo natáčel ještě na ty platformy, co byly předtím, ještě před YouTubem. A on se věnuje teda podvodům a vyvstal takový, nebo zjistil, že jeho mamka přes prémiovou SMS-ku, prémiová SMS-ka je to, že pošlete někde pošlete třeba telefonní číslo, nebo někde vlastně máte nějaký veřejný parkování, nebo někde něco platíte a zadáváte třeba parkování, nebo nabití automobilu, elektrického automobilu, anebo různýma jinýma způsobama se k vám dostane nějaká prémiová SMS-ka s nějakým předplatným, s nějakou službou a strhává se těm lidem 99 korun týdně. To znamená krát 50 nebo 51, 52 týdnů, tak se může vám strhávat prostě jako dost peněz. 99 korun jako není málo za týden. Ale je to taková částka, která vlastně člověka nešmrncne na první dobou přes nos. Funguje to tak, jak tomu tady něco přečtu. Českem se šíří nový podvod na nenápadné strhávání 99 korun týdně, upozornil Janek Rubeš, který podvod odhalil u vlastní matky. V pasti prémiových SMS přitom končí i řada poslanců. Zjistěte, jak nechtěné předplatné i hned odhalit a zablokovat. Za rok může škoda přesáhnout tisíce korun. Existovala nějaká stránka, kterou on si dohledal. On zjistil tu službu. Ty služby se různým způsobem jmenovaly a on to tady někde i uváděl. Dá se to v těch článcích dohledat. Ty služby se různě jmenovaly a on si tu službu zadal do telefonu a zjistil, že ta jeho mamka platí každý měsíc se jí strhává z toho vyúčtování 99 korun a on teda potom šel dál a dál, hodil to do Google a takovou prostě novinářskou činností se dostal až k tomu, že na webu existuje portál, který teda už dneska nefunguje, kde všechno to předplatné šlo zrušit. Ale dneska už to nefunguje. Takže ty podvodné SMSky, když někomu došly do telefonu a omylem to odklikl, tak automaticky vlastně se mu strhávali z jeho vyúčtování z telefonu rovnou jako prostě na vyúčtování na paušálu na telefonu. Jako prémiová SMS
1: Je
0: a
1: to, promiň,
0: jednoduše.
1: je to jako kdyby každý týden za 99 korun se hlasoval do Superstar třeba.
0: Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Prostě posílal nějakou SMS-ku. A jednou to člověk odklikl a tam našel lidi, kteří to měli třeba od roku 24, jo, to fungovalo. A ten portál, v podstatě v tom portálu si mohl vyplnit jakoukoliv předvolbu na světě. Takže to bude minimálně evropský problém, ale může to být jako celosvětový, jako podvodná síť, jo. A když on tak odhadoval, že dostal se k nějakému většímu penzu těch

0: čísel telefonních a on je vlastně zadával do toho vyhledávače a jakmile to zadával a rušil nebo obvolával ty jednotlivý lidi, oni to začali rušit, tak podvodníci tu stránku na zrušení těch předplatných zablokovali. Takže dneska ten postup je takový, když někdo to zjistí a podívá se, a je to aktuální problém, protože to zveřejnil na konci září a 1.10. a 4.10. vydával k tomu další videa, jak to pokračuje to vyšetřování. Pikantní na tom je, že třeba ministryně Schillerová měla nějaký aktivní služby tam, bývalý minister zdravotnictví Válek, který ho telefon sledovala a on byl vlastně v bezpečnostní prověrce a jeho sledovala BISKA a vlastně nezjistila, že tam měl 2 roky předplacený nějaký 2 služby. Jemu se to strhávalo 2x99 korun jako měsíčně. A často se to děje u služebních telefonů. Taky. V některých firmách je to tak, že nejsou ty prémiové SMSky povoleny. Třeba my firmě to nemáme. Já jsem se díval do telefonu, prověřoval jsem to a nic jsem tam nenašel z těch služeb, co jsem dohledal, co mi vyskočily na tom internetu. Ale obecně tam bylo. A není vlastně ani, on když vlastně dělal demografický průzkum, tak vlastně je to od mladých až po seniory, a nerozhoduje jako postavení politický věk, jestli je muž nebo žena a tak dál. Prostě je to plošně, to nějakým způsobem posílají ty prémiové SMSky a už historicky nějaký takový problém byl, ale přišlo asi 50 stížností a jednotlivé ty operátoři na to nebrali ohled, ale ten Janek Rubeš to tak zmedializoval hodně, že už jenom to video mělo 41 tisíc lajků, jo, co jsem viděl na tom YouTube. Takže to doporučuje ten algoritmus dál, aby to vidělo víc lidí. A je to teďka, a on obvolal asi 2,5 tisíce čísel. Jo, řeší to 3 měsíce teďka, co říkal v tom videu. Takže podívejte se na vyučtování.
1: No a řešení, když to
0: řešení teďka, už se to nedá vlastně zrušit na tom webu, musí se to, jednak si člověk musí vyjet svoje vyučtování, podívat se, jestli ty služby tam má. Jsou to služby typu, já se tady na to podívám, jak se to, Janek Rubeš podvody, byly to různý Soundees, Sound ES Music, Playteek, Fitland Club, Vemo Play, Smart Play, I Love Moby a takový různý jako zvláštní jako názvy. A byly to různý takový jenom, byl to nějaký portál, který ukazoval jako nějakou placenou službu k bezplatným nějakým hrám nebo k různým takovým jako kravinám, jo. Takže teďka ten postup je takový, že musíte si zavolat na operátora a nahlásit to a i v těch článkách na iDNESu je tam vlastně udělaný postup a v tom jednom článku je dokonce jako ukázaný, na co má ten člověk, je tam ukázaný, na co má ten člověk jako konkrétních, jo, má tady jaký operátor a dokonce vlastně je tady, kde ty platby najde. Takže je tam takový jako stručný návod, ale prostě dneska se musí zavolat operátorovi, aby ty placené služby zablokoval. Ale ještě teda řeknu, že operátor se k tomu vyjádřil, nebo operátoři, on to asi zmedializoval tak fatálně, že operátoři se k tomu teda nejdřív stavili jako velmi chladně. To on ukazuje potom v těch dalších dílech, protože on má na tom YouTube, bude uvolňovat další díly, poslední díl je teďka ze 4.10. Jo, takže zkontrolujte si určitě své vyúčtování, jestli tam budete mít platby za nějaký předplatný každý týden 99 korun, tak to určitě nahlašte operátorovi, aby vám to zablokoval.
1: Mm-hmm. No se taky stane velmi často tím, že děti si půjčí telefon na nějaké hry,
0: Třeba,
1: a tam pak něco potvrděj a odmáčknou. Takže já už jsem tady ale o tom mluvil v souvislosti s, teď nevím úplně přesně s čím, a bavili jsme se právě, že když ten operátor tam přimaluje každému prostě jednu SMSku za nějakých pár peněz, a tuším, že v České republice, ty jsi to říkal, asi 16 milionů SIM karet,
0: ano.
1: Tak počítat umíme, že jo? Takže...
0: Kdyby to bylo jenom 10%, tak je to 7,5 miliardy, nebo skoro 8 miliard za rok, jo? Kdyby se to dotklo 10, jenom třeba 1,6 SMSek.
1: Tak, máme návod jeden praktický a můžeme skočit do témat dalších.
0: No...
1: No.
0: Ještě na mě tady, prosím tě, vyskočila jedna taková věc, to jsem ti ani nestihl říct. Vyšlo hrozně zvláštní videjko o Trumpovi, že o Trumpovi a nějaké Susan Dell, kdy Trump založil nějaký vládní program pro investiční účty osvobozené od daně. A stát tam vloží počáteční vklad dolarů.
1: To mě přijde nejsou to náhodou ty hejty, Jiří, a nejsou to náhodou ty hejty, jak tady, to už tady lítá dlouho, že to ještě ani Babiš nebyl ve vládě a už tady zakládali nějaký takový investiční prostředí pro zbohatnutí lidí. Jiří.
0: Ne, to je 7.10. Ano?
1: Neslyšíme no, se jestli zase, tady nejsou tyhle nějaký taky podvodné věci, kdy to tady lítá.
0: No. To není to. To je oficiálně, to byl za...
1: Padáš mi.
0: ...válné pracovny, kde stál Trump, nebo seděl tam Trump a měl tam spoustu lidí kolem sebe. Jak to? To není... A vůbec jsem se nehýbal.
1: Ne, tady problém se
0: prostě
1: sítí
0: zase
1: máme.
0: Něco.
1: No, dobrý, povídej. Jsi slyšet? Aha.
0: Ale já jsem přes kabel. Jo, já tě slyším.
1: No, tak dobrý.
0: Jo? Mhm. Dobroš. No, takže jsem chtěl jenom říct, že jenom v rychlosti přečtu, jestli to okomentujeme, ať to můžeme zahodit. Ve středu v oválné pracovně 7.10., to znamená tuto středu, manželé Dellovi s prezidentem Trumpem začali propagovat, bylo to velmi divný, jo, proto jsem, vyskočilo to na mě, to video, začali propagovat dětský investiční program Trump Accounts. Trump Accounts je vládní program, který zakládá dětem investiční účty osvobozené od daně, do který stát vloží počáteční vklad $1,000. Peníze se na nich investují a spoří a dítě k ním získá přístup v 18 letech. Program podporuje vláda, velké firmy i soukromí dárci, včetně Dellových. Delloví už dříve přislíbili $6,25 miliardy na vklady a po $250 pro nejméně 25 milionů dětí do 10 let. Podle dostupných zpráv Trump na akci oznámil, že automatický zápis do státního vkladu $1,000 je nyní aktivní. Jo, kdybys viděl, jak ona to úplně přednášela a jak vypadá, jak robot, jo, tak to bylo na nejvíc podezřelý. A já jsem si tady ještě to víc jako rozklikl a na mě to dělá dojem, že už se tímto chystají na tu měnovou reformu a snaží se narvat co nejvíc jako dolarů do různých jako aktiv a je to takový poslední výkřik do tmy. Jako.
1: Jestli to je vůbec pravda, víš, protože já v tom spíš cítím to, že někdo to vytvořil jako umělou inteligencí, to vytvořil celou tu reportáž, když tak řeknu, protože pochopitelně tady lítá spousta takových podvodných investičních projektů. Jo. Čili probíráme to tady hlavně proto, že žádný investiční projekt v Americe jako žádnému dítěti v České republice nebo někde na světě nezabezpečí budoucnost.
0: Přesně tak.
1: Ať už to pravda je, nebo ať už to pravda není, jedinou budoucnost tomu dítěti zabezpečí rodič, který se zachová zodpovědně a uzavře mu penzijní připojištění. Ježíš Maria, co to táram?
0: Co to
1: A tak
0: táram?
1: Jsme těch bolševiků byli. Jaj, fašistou jsme byli.
0: Teď jsi řekl fakt penzijní připojištění. Jsi to řekl nahlas do vysílání.
1: Já jsem to řekl nahlas. Pochopitelně ani stavební se... Ne, chtěl jsem říct, že zodpovědný rodič koupí dítěti investiční kámen, nejlépe tanzanit, kde ta dotěžba způsobí, ať už ta dynamika růstu toho kamene bude jakákoliv. Představme si, si každý má jako, my na to nemáme peníze, jo, třeba řeknou lidi. No ale když tomu dítěti třeba doběhne stavební spoření, tak vezmou ty peníze, koupí za to tanzanit za 200 tisíc nebo za 150 tisíc. Ten tanzanit třeba do roku 2030, to máme ještě 5 let, tak on, dejme tomu, udělá trojnásobek, čtyřnásobek, to znamená, bude někde na 400 tisících kupní síly a teď se dotěží. A minimálně 10krát se díky obchodování, už ne přes obchodníky, ale přes aukční obchodování, tak se ty ceny, tak jako u všech dotěžených kamenů, vyhodějí 10krát nahoru, tak to dítě má kupní sílu v řádech 5 milionů. A stačilo jenom vzít 150 tisíc ze stavební spořitelny, kde nad tím nemá nikdo kontrolu, koupit kámen, nad kterým mám kontrolu, protože ho mám doma v trezoru, nebo mám ho doma schovaný, a to dítě zabezpečím během krátké doby, během 5-6 let ho zabezpečím a postavím ho do života. Takže kdyby tomu dítěti bylo dneska 10, tak mám pro něj řešení. Protože ten kámen bude mít takovou kupní sílu, že to dítě si za to pořídí bydlení, vybavení na tu dobu, protože to všechno bude dostupnější než teď v tom nažaveném kotli s těma nemovitostma. Takže to je řešení. Jednoduché, řeknu, absolutně pod kontrolou toho rodiče. A nemusíte vůbec věřit nějakým zprávám někoho tamhle, že někdo někde v Americe nějaký fond a blablabla. Bla, bla. Je to pro každého Čecha. Lidi nakoupili spoustu zlata třeba. Jo. Mají 4-5 trojských uncí zlata, protože to postupně nakupovali. Dneska za to, i kdyby měli 2 trojský, tak za to koupí pěkný kámen, který si jim takto okotí. Za 2 trojský, jo. V době, až ty nemovitosti spadnou dolů, tak ta 1 trojská pořád to platí. 1 trojská zlatá vám zachrání 1 milion hypotéky. Ale pozor, tady je potřeba udělat ještě mezikrok přes kameny, protože se na nás valí daňová militaristická politika Evropské unie.
0: Je to tak.
1: A to je potřeba si říct, neboť sice od 31. ne, od 1. 7. takhle, od 1. 7. 2027 má platit, nebo platí takhle. Do té doby musíme implementovat daňové povinnosti, které odsouhlasila Evropská unie. To je, že to, ne, že to bude, to už je odsouhlasené. A ten limit nejzazší implementace je 1.7.2027. Předpokládá se, že už od nového roku začnou výrazné změny ohledně daní a ohledně držení zlata a ohledně obchodování se zlatem. To obchodování je důležité pro kupujícího, protože budou zlato nakupovat od obchodníků, kteří jsou vlastně, budou v jiném postavení, než v jakém jsou momentálně teď, a budou muset dělat věci, které teď dělat nemusí. To znamená, že minimálně musí aktivně hlásit do centrální databáze, budou hlásit kupujícího zlata. To znamená, že už to není, už to nebude anonymní. A pokud někdo koupil zlato za peníze, které bude složitě prokazovat, tak vůbec je to pro něj zdvižený prst. Protože prodávající zlato po novém roce je předpoklad, že už po novém roce, ale nejpozději toho 1. července budou muset doložit věrohodně, kde k těm penězům přišli. By to zlato kupovali před 15 lety třeba. Takže to jsou věci, které se tady jako rodí v hlavách psychopatů na úrovni Evropské unie a implementaci se nevyhneme, ať chceme nebo nechceme. Takže status zlata se výrazně mění a to je to, na co jsme upozorňovali, jo, že prostě zlato není o tom, že si to někdo koupí a to zlato díky tomu zbohatne, nebo že to zlato mu udrží tu kupní sílu a on si s tím zlatem bude dělat, co chce. Ne, zlato není chápáno mocnými, jako že si s ním může dělat, kdo chce, co chce. Zlato je strategický kov. Bez zlata nejsou banky, centrální banky schopné postavit monetární systém, ať už bude jakýkoliv, a tak se snaží to zlato mít těžce pod kontrolou. Aby se upozorňovali to... na to, že tak, jak zlato může spekulativně vydělat, tak ale je potřeba ten spekulativní výdělek za A ošetřit a udržet si ho, a za B pracovat se zlatem v souladu s legislativou, která se vždycky v průběhu toho konce monetárního a ekonomického, tak vždycky ten cyklus na jehož konci se mění i ta legislativa. Jiří, co ty k tomu chceš poznamenat?
0: Já jsem chtěl jenom říct, že to jde ruku v ruce i s dalšíma věcma, podle toho, jak se přehrátě chová trh nemovitostí. A tento týden vyšel rozhovor s protežovaným Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank, a ten v tom rozhovoru, já jsem to teda neslyšel celý, jo, ale ten nadpis toho podcastu nebo toho rozhovoru říká, že ať si čeští investoři, jestli čeští investoři jako dají pozor, že zlatá éra nemovitosti už skončila. Prostě ten systém, ten, kdo drží opratě, bude měnit kurz a ty nemovitosti jsou přesně v tom hledáčku. Jinak jsou přesně v hledáčku těch věcí, bude se zdaňovat víc majetek, bude se zdaňovat i to zlato a v podstatě i ty nemovitosti, i to zlato se bude progresivně buď to zdaňovat, nebo vyvlastňovat a tak dál. Takže všechno se bude měnit.
1: Já jsem dneska viděl nějakou roztržku v těch volebních diskuzích, jo. To se bavíme, než to bylo aktuálně, protože dneska už žádná nesměla být. Ale poučil jsem si jednou z YouTube a tam to jednoznačně zaznělo, že s ohledem na větší a větší robotizaci a využívání umělé inteligence bude méně a méně lidí, kterým se dá ta práce zdanit. Čili bude ubývat pracujících lidí, tedy bude ubývat portfolio těch, kteří platí daně. Ten výdělek je prostě daněný u nás hodně. My jsme se tady o tom spolu bavili. Znamená, že práce je v České republice zdaněna dostatečně. Až víc, než jinde třeba. A proto se mění jakoby fokus toho zdaňování z práce na majetek. Každý, kdo bude něco mít, bude muset ztrátu těch daní s úbytkem pracovních míst tak bude muset kompenzovat do toho státního rozpočtu ta daň a víc daní z majetku. Takže na to taky potřeba umět reagovat. Jo? A když se bavíme o kamenech, o investičních kamenech, tak investiční kameny jsou neregistrovaný majetek. Když máte neregistrovaný majetek, tak máte majetek, který se nedaní. A teď někdo řekne zatím. No ano, zatím. Zlato se taky nedanilo a ono se to mění. Ale vidíte, tak a jaký je rozdíl mezi kamenama a zlatem? Zatímco zlato bylo vždycky strategickým kovem pro bankovnictví, tak investiční kameny byly vždycky zdrojem pro bohaté lidi, aby unikli od zdaňování. No a to už jsem snad řekl dost, ne?
0: Jasně.
1: Čili bohatí platí daně jenom z toho, z čeho musí. A pochopitelně, pokud mohou utéct se svým majetkem do nedaněných zón, no tak tomu používají kameny. Proto kameny jsou a budou tak atraktivní na celém světě. Jo. Protože kdyby vlády přistoupily k tomu, že by chtěli sáhnout na ty kameny, tak pochopitelně sáhnou na majetky těch, kteří zaměstnávají lidi.
0: Mm-hmm.
1: A to se nebude líbit. Takže víme, jak to na tom světě je propojené. Každý politik má svého sponzora a každý ten sponzor zaměstnává lidi. A to je páka na ty politiky, že když politici chtějí udělat něco pro lidi, tak to dělají na úkor svých sponzorů. A můžou udělat jenom tolik, aby se zalíbili, ale aby to ty sponzory nebolelo. A toho majetku, který má ta ulice, na to zdaňování je pořád dostatek, takže není třeba. Takže když budeme takhle o tom všem uvažovat, tak asi rozhodně je lepší držet dneska kameny než zlato. Navíc zlato je volatilní, zlato letí nahoru, pak zase spadne a 60 let nedělá vůbec nic. Zatímco kameny permanentně rostou. A když se budeme bavit konkrétně o tanzanitech, tak tanzanity rostou a potom ještě při dotěžbě prostě vystartují 10 až 40 krát nahoru. Ale i potom porostou. I potom porostou, co vyletějí nahoru.
0: Jasně.
1: Pořád porostou. Proč? Protože to je ten zajímavý majetek, po kterým všichni bohatí jdou. No.
0: Mm-hmm. No, protože rubíny, safíry, smaragdy a tak dále rostou v ceně pořád. Jako to pořád jde nahoru.
1: Ale pozor, pane učiteli, otázka.
0: Ano.
1: Co když už na světě nebudou bohatí lidé? Potom pochopitelně se může zhroutit trh s kamenama, že jo?
0: Vzhledem k tomu, jak se chová globální lichva, jak se chová a jak se rozavírají obrovské nůžky mezi střední třídou, nebo střední třída se likviduje systematicky a bohatí bohatnou, o tom mimochodem mluvil i ten Bořek Slezáček a vlastně to říká, jak bohatí bohatnou, jak se obrovsky rozevírají nůžky a jak se tady narůstá ta pracující chudoba, tak nemám strach o to, že by nebyli bohatí lidi, upřímně.
1: No ale počkej, teoreticky. Za to je jednoduchá odpověď, pokud nebudou bohatí lidé, tak se nemusíme proti nikomu zabezpečovat.
0: Přesně tak.
1: Bohatí bohatnou proto, že ti, co nebohatnou, chudnou. Vždycky to bohatnutí musí někdo zaplatit. A my ty kameny a toto investování řešíme proto, abychom v našem konkrétním případě pokud možno eliminovali to vysávání těma bohatejma. Aby jsme si udrželi nějakou a povyšovali životní úroveň. To znamená, že pokud nebudeme mít toho nepřítele, který nám vlastně způsobuje tu nepříjemnost, jakože bychom nejradši měli umřít hlady, no tak máme kameny pro radost a už něj nemáme jako nástroj obrany. Tak to je jenom taková teoretická, pane učiteli, mě napadlo.
0: Ale i tak jsou krásné ty kameny.
1: No, to jo? Si píš.
0: A i kdyby byly pro radost jenom.
1: Samozřejmě. A mít radost a ještě se zabezpečit. Skvělá kombinace.
0: A to se vyplatí.
1: To se vyplatí, ale ne, ale rozumíš tomu, lidi často jasně, jako si komplikujou ten život jenom proto, že říkají, mě politika nezajímá třeba, jo?
0: Ano.
1: No, jak bych to
0: já
1: řekl?
0: Já to nesleduju.
1: Já nemám čas to sledovat třeba.
0: Jo. Já nemám čas to sledovat, mě to nezajímá. Mně se to netýká. To jsou ty jako výmluvy nebo ty reakce lidí. Říká, pokud vám někdo bude šahat na majetek, tak by vás to mělo zajímat.
1: Řeknu to tak.
0: Nebo ne?
1: Čověče, já jsem... Pletu? Samozřejmě. Já jsem dneska měl takovou slabou chvilku a já jsem se díval takhle po tom světě, jak to všude vře, jo. Mm-hmm. Takhle, co mě k tomu vyprovokoval mě k tomu článek. Já to jsem myslel, že normálně překousnu počítadlo o volbách v Rusku, jo. Mm-hmm. Tak to byla síla, protože jednak takhle, jednak představ si, co se děje třeba ve Finsku, jo. Víš, co se děje ve Finsku?
0: No, viděl jsem nějaký vyjádření ministryně jedné, ale to bylo asi staršího data. Úplně přesně nevím, co se děje ve Finsku.
1: No tak poslouchej, ve Finsku to vře. Ve Finsku vyšetřují desítky případů možného vniknutí do domu poslanců, píše New Zucher Zeitung. Finští poslanci hromadně hlásí, že si všimli stop cizí přítomnosti ve svých bytech. Otevřené dveře, rozsvícené světlo, neumytou moč a výkaly v toaletách. Premiér Petri Orpo se domnívá, že k tomu by mohla být zapojená Rusko. Cílem psychologického tlaku je vyvolat chaos a zastrašit politiky před volbami. Předseda finského parlamentu Juha Halla-aho také věří, že tyto stopy mohly být záměrně zanechány, aby majitelům bylo jasné, že někdo byl uvnitř. Centrální kriminální policie vede vyšetřování, do kterého se zapojila i bezpečnostní služba. Finové vážně diskutují o možné roli Ruska. Psychologický tlak, metoda KGB, smějí se dokonce ukrajinští propagandisté. Normálně představ si, že kdyby jsi byl finský poslanec, tak najdeš v míse, najdeš lejno ruského agenta.
0: No, tak oni se mi asi tady taky vystrali do čovky všichni. Hlásím, že tady je to taky.
1: Tady už je to taky.
0: Ne, to je... Já nevím, jestli je to hodno vůbec komentovat, taková blbost, jo. Oni ti, no to je jasný, letělo neviditelné letadlo s ruskýma agentama nad Finsko, oni se rozptýlili, parašutisti, vloupali se, vyčurali se, vykakali se a pak je zase letadlo vyzvedlo a letěli pryč. To je jasný úplně. Uplatnili u toho všechny metody KGB na ten natlak na tu společnost. No. To je jasný. Plně to vidím.
1: No, je, tak,
0: prosím tě, řekni mě, to nemůže vygenerovat takovou blbost ani umělá inteligence. To je teda sapina. Já bych rád použil odborných výrazů, víc jako z prostých slov k tomu, ale bohužel ještě nejsem po 10. hodině.
1: No tak bavili jsme se o chemicko-biologické válce. A už je to tady takže... prostě. Nějaká cizí bytost ti pokálí tvůj hajzl. A ty seš poslanec a pochopitelně musíš si myslet, že to byli Rusové.
0: No jasně, no.
1: Víš, jak pozná manžel, že manželka měla pánskou návštěvu?
0: No, že je zvihlý prkínko, no.
1: Přesně tak. A teď si vím, že bylo zvihlý prkínko a ještě šiška vevnitř.
0: A ještě tam bylo gavno.
1: Pozor. A po hluboké analýze bylo zjištěno, že ten papír byl vyrobený v Ruské federaci, jo.
0: No jasně, no.
1: Ale je to takový
0: ten šmirgl starý, protože oni jsou úplně před rozpadem v té Ruské federaci a nemají oni na pořádný papír.
1: No oni ten poslední papír použili na volby prej, teďko v Rusku. No. Jsou úplně na huntě.
0: To je strašný, to se nedá.
1: Chápeš, jako.
0: Ale na to by se dalo dobře reagovat, to by se dalo... Ne, to je tak absurdní, že to je... Novináři mají další dno, prostě to je, jako. A teď si představ, že jsou lidi, kteří by tomu věřili, jako.
1: Jsme se k tomu dostali jak. My jsme mluvili o tom, že lidi říkají, že politika je nezajímá. No, ano. Pokud bys měl číst takovýhle články, tak opravdu to je na poblití, jo, jako, ale tady jde
0: nebo
1: o to, že...
0: na posrání.
1: No, třeba, ale...
0: Třeba, taky.
1: To taky, ale tady jde o to, aby lidé měli jako nějaký přirozený nadhled a takovou, já tomu říkám, jo, to už psal v té knize tatínek Krause, Honzy Krause, s tím druhým, s kterým přežili Auschwitz, přežili Osvětim.
0: Jo, jak tam měli tu dílnu, myslíš? V tom,
1: no,
0: v tom,
1: že byli zaměstnaní v té dílně a že tím, že něco uměli, tak v tom lágru vlastně, že se tam organizovalo. Nešmelilo, ale organizovalo se. No a tam, že popisuje vlastně, jak v tom lágru, jak to chodilo, a on tam přímo píše, že ten lágr mohl přežít jedině člověk, který byl politicky uvědomělej. Co je to být politicky uvědomělý? No, být nějak aspoň lehce vzdělán v politických procesech, jak to vlastně chodí, jakoby. Mm-hmm. Jakmile byl někdo solový hráč, tak neměl šanci na přežití. To znamená, jediní lidé, kteří věděli, že je potřeba se nějak v tom kolektivu si pomoct vzájemně a že je podrží ti, se kterými tam vlastně jsou, a že to, že si toho nebudou jakoby všímat, že tam jsou ostatní a pojedou si sami na sebe, neměli šanci to přežít prostě, protože jednoho dne stejně onemocněli a pokud ti, co vykládali kufry, tak občas tam něco nestopili, nějakou tu zlatou cetku. Za tu zlatou cetku od těch kápů nevyměnili nějaký léky. Mm-hmm. A ti zase nevyměnili tu cetku, nebo ty zase to zachlast s těma, co byli nad nima, kteří byli většině ožralí, ty SSáci, tak to prostě nemohlo fungovat, že jo. Takže tímto způsobem tam přežilo obrovské množství lidí, nebo když někdo byl po nemoci zesláblej a potřeboval aspoň trošku špeku nějakého prostě vydatného jídla, jo, aby se dali rychle dokupy. To všecko se tam dalo sehnat. Ale všecko bylo závislé na tom kolektivu.
0: Jak se tomu postavil mentálně.
1: Přesně. No a jasný, že ten mentál, jak to kdo přijmul, jak zaujmul v sobě tu pozici. A já jsem chtěl říct jednu věc. Já jsem tady četl, jak jsem se dostal k té myšlence, jo? Aby jsme se k tomu vůbec propracovali. Ale představ si, že Rusko je teďko dostalo ránu do vazu. Jo, představ si to. Protože teď poslouchej dobře. Vyšlo na novinkách.cz, jo. Europarlament odhlasoval, že volby v Rusku byly podvod. Představ si to. Ruské zářijové volby do státní dumy byly podle čtvrteční rezoluce poslanců Evropského parlamentu sfalšované. Evropský parlament v usnesení odmítl dumu uznat jako legitimní a vyzval členské státy Evropské unie, aby volby neuznali a zdrželi se kontaktu s jejími poslanci. Jen minimum europoslanců hlasovalo proti rezoluci, byli mezi nimi i Ivan David za SPD, z krajně pravicové frakce Evropa suverénních národů a nezařazení poslanci Ondřej Dostál a Kateřina Konečná, oba ze Stačilo. Parlament odsuzuje volby do ruské státní dumy konané ve dnech 18. až 20. září 2026, které nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Nevyhráli jejich, rozumíš?
0: Jasně, no.
1: Poslanci rovněž odsuzují všechna porušení volebních pravidel, jichž se režim Vladimíra Putina dopustil, jakož i předchozí dlouhodobé a záměrné ničení veškerých zbytků demokracie v Rusku, oznámili europoslanci v tiskové zprávě. Podle nich nenabídli žádné skutečné alternativní kandidáty, nebyly u nich přítomny žádné svobodné sdělovací prostředky, ani žádní věrohodní pozorovatelé a nebyly při nich uplatňovány žádné politické svobody. Kritici režimu byli buď uvězněni, zavražděni nebo přinuceni k odchodu do exilu, doplnili. Rezoluce Evropského parlamentu také odsoudila konání voleb na ruském okupovaných územích Ukrajiny, Gruzie a Moldavska. Usnesení zároveň vyzvalo k přijetí cílených sankcí Evropské unie proti nově zvoleným poslancům Dumy, osobám, které se podílely na procesu voleb na okupovaných územích, či představitelům ruského režimu, kteří jsou zapojeni do represí. Ale já furt tady se nemůžu dočíst, jako čím to podkládají.
0: No, to nemusí ničím podkládat.
1: Stačí, že se o tom dohodli.
0: Říká se to prsím tě ví, jako.
1: No, počkej, já ti ještě přečtu.
0: No.
1: Proti bylo 41 poslanců a 39 se hlasování zdrželo. Teď si pojďme přečíst české kolaboranty. Ano. Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, ano. Jaroslav Knot, no, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, ta Nagyová teda, za ANO, Antonín Staněk, zvolen za přísahu, dále pak Ondřej Krutílek, Saša Vondra a Veronika Vrecionová, ODS, a Nikola Bartušek, zvolena za přísahu z frakce ECR. Taktéž Danuše Prázdnuše Nerudová za STAN, Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer, oba TOP 09, a Tomáš Zdechovský, KDU ČSL z frakce EPP, a Markéta Gregorová, Piráti, z frakce Zelených. Proti byli David Dostál a Konečná. No jo, čoče, tak teďko v Rusku mají pochopitelně problém, že jo? Protože jak oni teďko tu dumu můžou jako, když ji vlastně neuznala Evropská unie.
0: Přesně, Evropa s tím nesouhlasí a já si myslím, že...
1: Politická scéna v Rusku se zhroutí.
0: No ne, já si myslím, že v Rusku je toto tak bezvýznamná zpráva, nebo pro ruský zákonodárce nebo zastupitele, nebo ty poslance v Dumě, že jestli se to k ním vůbec dostalo, jo? Aby se měli jako přestávce čemu smát.
1: No ne, protože tak... Ty tomu pořád nechceš rozumět, jako.
0: Přeci,
1: to je politická, ne, to je parlamentní krize v Rusku, kterou vyvolali poslanci Evropského parlamentu. Protože Evropský parlament chce válku, přeci chce toho Rusa, že jo, chce ho zničit válečně. No.
0: Ale oni ho zničí i úředně. A teď zevnitř
1: ho politicky zničí neuznáním té Dumy. To znamená, ta Duma nemůže zasedat, nemůže rozhodovat. Vladimír Putin teď bude muset poprosit Uršulu von Leinovou, jestli by nemohli aspoň částečně uznat, ne, třeba. Hele, já jsem zvědavý na to. Až ta Evropská unie pochopí, že bez ruského plynu a ropy si ani neprdne. Jak tam pojedou ty vyslanci z té Evropské unie do té Dumy a ta Duma řekne, s náma to nejednejte, vy jste nás neuznali.
0: Ty tam pojedou ti posraní vysranci a budou tam něco jednat, řeknou chlapci zlatý boubelatý, spíš ne.
1: Ale já vím o jednom, který by to mohl vyjednat.
0: Jo.
1: Že by vystrčil.
0: Jo. Že by něco vystrčil třeba.
1: Kdyby vystrčil, chvilku nezachraňoval Tajvan a jel zachránit Evropu, tak bychom ho mohli poslat, protože on se vyzná. A navíc,
0: já bych ho klidně aj to předchválil. Přesně. A já bych ho pochválil před nastupenou jednotku, možná aj rozvinutou zastavu. Co?
1: Aj svině bychom pobili. No to ne, přesně. Vlastně by nám to nikdo nezbyl. Počkej, to nemůže.
0: To by bylo špatný. To by bylo velký špatný. No ne, jako, to je tak zase tak ubohý, jo, vlastně, ale teď, jak mě to vysvětlil, tak už to vlastně chápu a taky jsem se dobře zasmál, ti řekl.
1: No a tak já jsem přemýšlel o tom, víš, tak jsem přemýšlel o tom světě, že Evropa hoří v podstatě.
0: Je to tak, no.
1: Německo připravuje přijetí, jinak třeba Británie, ta je na pokraji občanské války taky, jo.
0: Ano, ano.
1: Představ tam, si, že Britové totiž zuří kvůli frontám podle pohlaví v supermarketu. Veřejné pobouření v Británii vyvolalo zavedení front rozdělných podle pohlaví v jednom ze supermarketů v Essexu. Britové vyjadřují hněv nad tím, že jsou ve vlastní zemi nuceni dodržovat pravidla nastavená imigranty. Důležité je, že jim nevadí fronty jako takové, za které byl kritizován socialismus. A to je právě, vidíš, a na tuto situaci myslí LGBT, protože těch front bude 72 podle těch pohlaví,
0: no to jo.
1: A nikdo se v nich nebude mačkat.
0: No a teď si vem, že ty fronty už budou u samoobslužných pokladen a když tam budou mít samý degeše, kdo si to namarkuje, jo? To zboží.
1: No jo.
0: To je takový jako, to je taková zajímavá zajímavost, jo? Takový oxymoron trošku z praxe. Ale 72 front, to bude pěkné, to bude, to se zase zasmějem, no. Ale taky to na mě vyskočilo. A v souvislosti tady s tím, co říkáš, jsem zahlídl článek, že mladí angličtí a skočtí a velští muži se organizují v černých kuklách, oblecích a byli v nějakým v Essexu a myslím, že v Portmontu byli natáčeli a chtěli blokovat lodě, které přistály s uprchlíkama a normálně tam na ně čekali autobusy pro ty uprchlíky s policajtama. Tam byli policajti, kordony a autobusy nachystané pro ty uprchlíky.
1: No ty myslíš...
0: Tak teď mě řekni.
1: No povídej, promiň.
0: No a teď mě řekni, kdo teda, koho kam stěhuje teda. Jak je to možné?
1: No to jsem ti chtěl doplnit, protože ty uprchlíci nejsou uprchlíci. To je přesídlování.
0: To je přes tědok prostě.
1: tam jsou náborové party, náborové letáky rozdávají, náborují Afričany a jiné, náborují v různých tam regionech a vozí je do Evropy. To je schéma Coudenhove Kalergiho, to je apropo původem Čech, který napsal v naší krásné české kotlině ve 20. letech 20. století kuchařku, tady proto zvěrstvo, které se momentálně odehrává. A,
0: jistě, no.
1: A mluvili jsme tady o tom, že existuje pochopitelně cena Coudenhove Kalergiho. Laureátkou té ceny je třeba Merklová, která to celý jakoby zabezpečila na začátku. Je tam víc.
0: Macron
1: je tam, je tam Kissinger je tam, myslím, že i Břežinský. Jo. Yeah. Ono jich je tam spousta, pochopitelně. No a předhání se v tom, jak důsledně budou Coudenhove Kalergiho tu pan Evropu a tyhle ty všechny díla jeho, jak ho to budou naplňovat. Pamatuješ si, když jsme tady mluvili o tom, že zavádění eutanázie je nebezpečná věc, protože když se Německo nacizovalo, tak taky zaváděli eutanázii, kterou pak zneužili proti opozičníkům.
0: Přesně tak, no.
1: Mám tady články. Představ si, že v Kanadě už jim to tak předůstá přes hlavu, že samotní propagátoři eutanázních, nebo eutanázie jako takové, už dávají zpátečku, jo. Protože...
0: No v Kanadě totiž, Kanada je totiž zajímavá tím, že tě přerušuju, promiň, ta Kanada je zajímavá tím, že tam se to hodně propaguje a mě vlastně jako zajímalo, proč zrovna v Kanadě, jako jo.
1: A na co jsi přišel?
0: No, to se, no nestačil jsem se na tím úplně zamyslet, tak se můžeme zamyslet třeba spolu, jo, ale...
1: Když mi se jako nechce, já jsem chtěl říct něco jiného.
0: Dneska je to prostě veselý díl. Přečti článek a vyjádříme se k tomu nějak.
1: No ne, já nebudu číst článek, on je dlouhý, ale v Kanadě prostě schválili eutanázii pro babičku a odůvodnili to tím, že už nemohla vařit nedělní oběd, už byla chudá tak opotřebovaná, takže se jí prostě normálně zbavili tou eutanázii. No klasika, no. To je to, jak se ta eutanázie potom začne zneužívat.
0: Jasně, no.
1: Ale pozor, na to navazuje vyjádření té paní z Hradu, co jí platíme to ošatný, těch 100 tisíc, aby byla hezčí, přitom to jsou úplně vyhozený peníze, tam jako, ať na to navěšíš, co chceš, tak to furt vypadá stejně.
0: To je ty, prý potkat Pavlovou někde v noci v temné ulici, zahodím šrajtoflu a zdrhám.
1: Ona se nechala slyšet, že staří lidé jsou už příliš drazí.
0: Jo.
1: Jo. A tak, tak tady je článek, že by bylo dobrý a že ona to se... Já tomu nevěřím, že to snad jako dokonce řekla. Mně to přijde už jako hodně za rohem, jo. I když jako zelený mozek, tam nevíš co.
0: Jako vypatlané na to dost. Jako,
1: vypatlané na to dost. A, ale pořád si myslím, že snad až takhle...
0: No, zase překvapila.
1: Toto pově 61 ročná žena, která si jako jediná prvá dáma vydrankala 95 tisícovou apanáž. Okrem toho samozřejmě poberá výsluhový a bude poberat i starobný důchodok. Kolko stojí táto vyžírka českoměsačně? Ptají se na Slovensku, jo? A ona navrhuje eutanáziu pro těch, kteří poberají zlomok toho, co ona. Táto osoba je prostě hnus. První dáma navrhuje eutanázii pro lidi přes 60 let. Asi se vyjádřila, že mladším by tu eutanázii neměli nabízet. Možná, že to takhle někde řekla. Já prostě pořád ještě, i když si o ní myslím cokoliv, tak některé ty věci, které jako se objevují v tom prostoru, bych řekl, že nejsou jakoby pravda, jo. A že protože jim je nakládáno. Víš, se toho někdo chytí a začne to někde šířit a je za blba, že jo, pochopitelně potom. Takže ta eutanázní záležitosti jsou velice ošemetná věc a vůbec bych to nezaváděl, protože je to proti, my řekneme proti konům, někdo řekne proti přírodě, někdo řekne, je to proti Bohu. Jedno, jak to pojmeme, prostě do života lidí si myslím, že toto vůbec, ale vůbec nepatří. I když ti řeknu, že svět je fakt hodně zvláštní, jo. Mám tedy dva příběhy. Oba dva příběhy se týkají žen, matek. První matka vyťahuje všetkých 6 svojich dětí z horiaceho domu, vrací se zpět 3x napriek popáleninám a zachraňuje jich, pričom má popálených 93% svojho těla. Na tuto ženu pochopitelně byla udělaná sbírka. Víš, kolik se v té sbírce... Není to od nás, jo, prosím tě. Jako.
0: Víš, kam to je?
1: To je asi z Ameriky, protože na tuto ženu a její příběh a na tu léčbu a tak dál byla vypsaná sbírka a vybralo se $42,000.
0: Já jsem si to tak myslel, $40,000, no.
1: Mám tady druhý příběh. Matka zabíja všetky tři svoje děti uškrtením na smrt pomocou cvičebných gům. Tvrdí, že je obeťou. A víš, kolik se na tuto ženu vybralo?
0: Nevím.
1: $44,318.
0: No tak to hovoří o všem, jako to je, to hovoří o všem.
1: Tak já nevím, k čemu i ty peníze budou, jo, ale jenom tak jako, jestli se ti to zdá normální, nebo jestli to, já si myslím, že to ne. Prostě vypovídá o rozvrácení toho světa. Jo.
0: To není ani, toto se nedá jako ani označit jako úpadek, to je totální dekadence nejhrubšího zrna a to ta ženská není ani člověk. Jo.
1: Já se vrátím k té myšlence, kde už tady hodinu opracováváme.
0: Jo, pojď, já to mám napisaný.
1: Když už se tady okolo toho hodinu motáme, mně prostě přišlo na mysl, že jak jsme tady v té české, nechci říct zaprděné kutlině, protože jsem vlastenec, ale jak jsme tady v té české zemi spokojení, jo, nám tady servírujou pod nos všechny atributy odstartování války, protože nejde o to, že by nás napadla Ruská federace, jde o to, že NATO čím dál tím víc otevřeně útočí na Ruskou federaci. Jo. Oni nás na to připravujou. Každý den nás pozvolna připravujou na to, že prostě zahájí útok. Jo. Já mám tady takový článek, ze kterého mě úplně zamrazilo. A jsem si říkal, ty bláho, no i to fakt se myslí úplně vážně, jo. A lidi mlčí. A prostě to, co mě děsí, je to ticho. To mě děsí. Jako lidi si vůbec neuvědomují. Kdyby si četli trochu, nebo kdyby znali historii, tak by to nikdy nedopustili, jo. Už teď by prostě museli být petice, měly by být setkání před parlamentem, před Strakovkou a vyzývat vládu, aby se distancovala. Já vím, že Andrej Babiš se vyjádřil, nevím, jestli jsi to slyšel, pouštěl jsem to v pořadu v úterý, že Andrej Babiš se na přímou otázku Tomase Kulikadise vyjádřil, že on by s Putinem jednal, že si myslí, že s Putinem se má jednat. Ale sám s ním jednat nepůjde, protože on se snaží o to, aby s ním jednala Evropská komise nebo Evropský parlament. Což si myslím, že potom hlasování, o kterém jsme se dneska říkali, tak nevím.
0: Je to pase.
1: Kdo bude jednat, jo. Ale třeba informace o německém zbrojním gigantu, kterého všichni financujeme a budeme mít financovat ještě víc, jo, tak to mě docela jako zarazilo. Já jsem říkal, no ty bláho, oni nás tady opravdu opracovávají a pomalu nám z té války dělají tu každou

systémy, přes protivzdušné systémy, až po miliony kusů munice. Část dodávek dosud veřejně nepotvrdili. Německý zbrojní gigant s 34 tisíci zaměstnanci a 161 pracovišti ve více než 30 zemích zveřejnil 23. září 2026 dosud nejúplnější inventář své podpory Ukrajině. Nejde o jednu senzační zbraň vytaženou z utajení, jde o něco strategicky důležitějšího. Firma poprvé na jednom místě přiznala souhrnný rozsah a bojové nasazení systému, které předtím oznamovala jen po jednotlivých kontraktech v různých měsících a bez celkového kontextu. Teprve teď je vidět, že Rheinmetall na Ukrajině nestaví jen palebnou sílu, ale celý bojový ekosystém. A teď mi řekni, přeci toto je jednoznačně přiznání toho, že Evropa, která to financuje, když staví na Ukrajině ekosystém bojovej, no tak je přeci ve válce s Ruskem, ne? Tříciferné počty obrněnců a vysoké desítky tanků. Páteř dodávek tvoří bojová vozidla pěchoty Marder 1A3. Rheinmetall jich na Ukrajinu poslal přes 100 kusů. Přesné číslo firma drží v kategorii tříciferný počet. Marder je osvědčená platforma zavedená v roce 1970, to znamená 56 let stará, vyzbrojená 20mm automatickým kanonem RH-202 a 62 kulometem s protitankovou schopností a prostorem pro 6 vojáků v zadní části. Ukrajinská verze 1A3 dostala navíc laserový dálkoměr. Vozidlo se podle Rheinmetallu bojově osvědčilo už v Afghánistánu a nyní plní stejnou roli na východní frontě. Převáží pěchotu, kryje ji přímou palbou a podporuje mechanizované operace. Vedle Marderu firma dodala vysoké desítky tanků Leopard 1A5 a Leopard 2A4 dohromady. Přesný rozpad mezi oběma verzemi Rheinmetall nezveřejnil. Rozdíl mezi nimi je přitom podstatný. Leopard 1A5 váží 42,2 tuny, nese 105mm kanón, L7A3 má motor o výkonu 830 koní, přibližně 610 kW a maximální rychlost 65 km za hodinu. Leopard 2A4 je o třídu výš 55 tun, 120 mm kanon, L44, motor o výkonu přibližně 1100 kW. Tady se koukám, dostáváme skoro na dvojnásobek a rychlost do 70 km. Proč Ukrajina dostala obě varianty? Leopard 2A4 představuje kvalitativně silnější stroj, zatímco starší jedničky šly snáze uvolnit a repasovat ve větších počtech, takže pomáhají naplnit stavy a dodat palebnou masu. K tomu byla i novinka několik kusů bojového vozidla pěchoty KF-41 Lynx. Lynx je oproti Marderu generační skok, hmotnost až 50 tun, motor o výkonu 850 kW, rychlost přes 65 km za hodinu a otevřená elektronická architektura umožňující budoucí integrace. První pětici objednanou v prosinci 2025 financovalo přímo Německo. Rheinmetall v lednu 2026 avizoval další série, včetně výroby přímo na Ukrajině. I když sériová produkce tam zatím nabrala zpoždění oproti ambicím z roku 2024. Kanonová zeď proti dronům Skynex Ars Kirringer 35. Právě protivzdušná vrstva patří k položkám, o kterých firma dosud mluvila jen útržkovitě. Systém Skynex je modulární, síťově propojená protivzdušná soustava s 35mm automatickým kanonem Orlikon Revolver Gun. Rheinmetall v souhrnu výslovně uvádí, že Skynex na Ukrajině úspěšně ničí ruské řízené střely H-101 i drony. Účinný dosah efektorové vrstvy činí zhruba 4 km. A tak dál a tak dál. Miliony nábojů a logistická páteř. Servis přímo ve válečné zóně a česká stopa. Česká republika v tomto příběhu nefiguruje jen jako divák. Rheinmetall výslovně řadí mezi státy zapojené do takzvaných Ringtausch programů, v níž partnerské země předávají Ukrajině starší výzbroj výměnou za novější západní techniku. V srpnu 2025 navíc České ministerstvo

0: obrany zadalo Rheinmetallu 7letý kontrakt v hodnotě až 6,3 miliardy korun na údržbu 42 českých tanků Leopard 2A4 a dvou vyprošťovacích vozidel Buffel 3 s plánovaným zapojením domácího průmyslu a podniku VOPCZ. Rheinmetall má v Česku od roku 2018 dceřinou společnost v Trmicích, to je Ústí nad Labem, a v roce 2020 podepsal s Czechoslovak Group memorandum o průmyslové spolupráci. Proč firma mlčela a proč teď promluvila? Přímý důkaz, že by Rheinmetall záměrně tajil existenci konkrétní zbraně, naše rešerže nenabízí. Realita je složitější a v jistém smyslu zajímavější. Německá vláda od května 2025 oficiálně přešla k takzvané strategické nejednoznačnosti, záměrně omezuje detaily o dodávkách, aby Rusko nemohlo z veřejných dat odvozovat ukrajinské schopnosti. A tak dále, tak dále. Hele, já mám takový pocit, že Rheinmetall vymet opravdu sklady se starou technikou, poslal to na Ukrajinu a zaplatil to evropský daňový poplatník.
1: No, já si myslím, že nemáš ten dojem, že to tak je, že to je realita. Jo? Já se tady na Rheinmetall dívám teďka na webu a je to... Založila se ta společnost už 1889, takže poměrně dlouho existuje.
0: To je stará nacistická firma, bacha, jako.
1: No, samozřejmě, to z toho jenom smrdí, jako jo. To z toho jako smrdí velice, jo, a je to německý zbrojní koncern. Ale, mám takovou otázku. V Německu se průmysl hroutí. Já jsem si tady udělal na to někde rešerši. Německá hospodářská situace, jo, jenom tak v rychlosti. Jo. Mě zajímalo, kolik společností obecně v rámci podnikání je v insolvenci od roku 2022. Já jsem to bral jako od začátku konfliktu na Ukrajině. Jo. A od ledna 22 do června 26 podalo v Německu insolvenci přibližně 91 100 firem. V tomto ještě jsem si tady udělal firemní insolvence v roce 2025 24 tisíc firem za rok podala insolvenci, jo. Firemní insolvence první polovina roku 2026. 12 812. Nejvíce nárůst o skoro 7% za rok. HDP je v Německu v současné době na hodnotě roku 2018, jo? Takže v Německu se cestuje do minulosti. Veřejný dluh je asi 63,5% hrubého domácího produktu a je to 2,84 bilionu euro, ale ten nárůst toho veřejného dluhu z roku 2005 je plus 144 miliard eur za rok. A nezaměstnanost roste 7% ročně, plus 40 tisíc asi lidí ročně přijde v Německu o práci a nezaměstnaných už je 3 miliony v Německu. Zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu 5,29 milionů. A pomoc na Ukrajině, civilní a vojenská, jenom Německo na Ukrajinu nainvestovalo přes 100 miliard euro. Jo.
0: Tedy to je 12krát víc než my.
1: To znamená, že... No a to je asi všechno. Tady já jsem si to nechal rozpadnout do jako jednotlivých klíčových. To nemá cenu tady asi úplně jako... Jo, vládní údaj z června 101 miliard euro. 43 civilní, 58 vojenská.
0: Prosím tě, ty údaje, které tady teď jsme si řekli, ty jsou důležité z několika důvodů. V Německu pochopitelně vítězí AfD a ta další partaj, se kterou můžou vládnout, to je ta BSV, myslím, to tak nějak, si říkají, nebo mají tu zkratku. A první opatření, které připravujou, je, že stop jakékoliv pomoci Ukrajině a pozor, odblokování všech ruských sankcí. To znamená, že Německo se připravuje na vyjednávání o zdrojích, surovinách a energiích, což bude důležité pochopitelně i pro nás, jo, i pro Slováky, protože Slovákům tím pádem se taky otevře jakoby cesta. Slovákům to pochopitelně poskytne, pokud by se používala družba, tak Slováci budou kasírovat za tranzit, což taky přinese peníze do kasy, já jim to přeju, zaplať pánbu za to. A nám to přinese minimálně 4x až 5x levnější plyn. No a od toho se bude odvozovat i cena energií, protože i Německo má ty ceny vysoký. A pokud teda se bavíme o tom, že naše ceny energií jsou v přímé závislosti lipské burzy a tak dále, která je v Německu, tak tyhle ty všechny věci se odrazí. To znamená, na jedné straně Evropský parlament vzrušuje jakoby to, že byly volby v Rusku a že oni na to mají názor, ale Evropský parlament by mělo vzrušovat mnohem víc to, co se děje v Německu a pochopitelně ve všech zemích té Evropské unie. Všimni si, oni to vůbec neřeší. Oni jako kdyby to neexistovalo, jo?
1: Přesně, oni to úplně přehlíží, my jsme Evropská unie, my jsme pupek světa a čau pipi. A víc nás nezajímá.
0: Jo, největší evropské země, ať už jsou v Evropě, nebo když budeme brát Británii, která má velký vliv, pochopitelně, pořád na dění v Evropské unii, je to jejich miminko, tak vůbec ignorujou, že polovina zemí, respektive ta ekonomika, to, že upadla ekonomika, to ještě nezaznamenali. Ale to, že ty země, půlka těch zemí je de facto v občanské válce, to jako oni nereflektujou. Oni hlavně musí strkat tady pák do Ruské federace a tam to odsuzovat. Jo. Ale aby řešili problémy, které mají doma, na to, jak si nemají. Německo je největší sponzor Evropské unie. Proč? No, protože v Německu je nejvíc nacistických, satanistických pohrobků, kteří tu Evropskou unii budujou celou dobu proto, aby vytvořili čtvrtou říši. Na Ukrajině a tak dál, kdo má rád historii, přečtěte si, jak se nacizovalo Německo před nástupem a po nástupu Hitlera, co se tam dělo, jak je možné, že Němci se nechali sfanatizovat a proč. A bude vám to jasné, je to jako přes kopírák. To znamená, že...
1: Je to jako jedna ku jedné.
0: A ty, co myslíš jedna ku jedné?
1: No, že přesně jak se to dělo tehdy, tak jo, se takhle. To děje teď.
0: Jo.
1: Jako je to?
0: Takže to, o čem se tady spolu vlastně bavíme, je, že bychom měli začít být protiválečně aktivní. For je totiž v tom, že až se vyhlásí, že ta válka už je, tak jakékoliv protivenství proti válce už se úplně jinak soudí a jde to kulka do hlavy. Jo. Takže pozor, to už je něco jiného. My máme ten reakční čas na vyjádření názoru, že nechceme válku a že nechceme, aby Evropská unie napadala dál a válčila s Ruskou federací. Že to nechceme. Pokud Němci zastaví financování Kyjeva, tak si myslím, že je otázka pár měsíců, kdy Evropa zabrzdí veškerý přísuny financí do Kyjeva. Pak ale nastane problém, protože rozeseté skupiny teroristické banderovců z Kyjeva nacistických budou

0: Evropě všude.
1: A budou vynucovat ty peníze různě po Evropě. Je otázka, jestli vůbec se v Německu dožijou jakoby ty aktéři a tak dále. Ne, že by je Němci odstranili, o to nejde. To je německá otázka. Německé tajné, myslím si já osobně, že německé tajné služby dneska chrání Vajdlovou a další, protože pro Německo už jiná cesta, než to, co oni hlásají dneska, není. Pokud by Německo dál jelo Mercovou trasu, tak je během 2 let ve válce a je po Německu prostě. Tečka. Takže myslím si, že se našli ti, kteří vlastně tu situaci takto připravili. Je to řízený konec a pád Evropské unie, ale pozor, my se budeme muset začít bránit proti
0: snahám nás zatáhnout do války prostě.
1: No, proti vynucování si toho financování. To ale váže pochopitelně na kroky, které se musí stát přímo na Ukrajině. To znamená, Führer musí být vyřešen, buď tak, nebo tak. Jestli si ho vyřeší přímo Spojené státy, které ho stvořili, Britové, kteří ho vypracovali, nebo jestli si ho vyřeší přímo Ukrajinci, kteří už ho mají plný zuby, to nechme tomu, jak si to tam kdo odřídí. Ale skrz všechny tyhle ty věci já vidím proměnu našeho prostoru velmi pozitivně, ale budeme muset ustát pár věcí. A bylo by dobré, aby začaly vznikat občanské iniciativy, které vyjádří nespokojenost s vývojem situace a které vyzvou vládu České republiky, aby dala jednoznačná stanoviska proti válce. A ne tak, že pokud Evropská unie půjde do války s Ruskem, takže my půjdeme slepě taky. Ne. Chtělo by to, aby to bylo fakt natvrdo, že pokud by chtěli článek 5 a pokud by chtěli toto, tak od toho jdeme proč. Proč je to důležité? Já nemám strach jako ze strany vlády, jo? Ale mám strach ze strany vrchního velitele, protože tenhle ten psychopat, zelený gumový mozek, je přesně ta figurka, která se nechá vodit pro zájmy cizích mocností. Už to několikrát potvrdil, nemusíme se domnívat, máme to potvrzené z jeho chování. Navíc je ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněma, takže tam má další velké příjmy. Globcek je firma, která obchoduje se zbraněma. On je ve vedení firmy, to znamená, že on hájí ty zájmy, proto musel honem letět do Ankary, musel tam bejt. Stůj, co stůj, protože tam se to vařilo, tam se to dohadovalo. To, co teď vidíme, tu obrovskou militarizaci Evropy, to je důsledek toho, co se za zavřenými dveřmi jednalo v Ankaře ne mezi politiky, ale mezi
0: zbrojaři.
1: Mezi těmi, kdo platí ty politiky, či kdo jim zaplatili tu kampaň po většinu. Zaplať pánbu, že existuje Robert Fico, Andrej Babiš. Hele, nevím jak Poláci, ale protože by to bylo v podstatě vítězství Ukrajiny by neuspokojilo Poláky v některých záležitostech, tak si myslím, že Poláci by rádi proti Rusku, ale rozhodně ne na straně Ukrajiny. To znamená, že Poláci jako ve V4 to už jsou tři, kteří, Maďar nevím, ten je hodně nečitelný, ale to už v té V4 jsou tři představitelé, kteří, kdyby se hlasovalo, tak si myslím, že půjdou proti NATO a půjdou proti Evropské unii. Čili myslím si, že máme dobře našlápnuto, ale chtělo by to jako dát to najevo, jo. Protože máme tady pablba, který je nebezpečný.
0: Ale hlavně to má v zadání, to je ten problém.
1: Proto se stal prezidentem, aby to zadání mohl splnit.
0: Abych to, přesně tak.
1: Proto byl instalovaný, jo.
0: Jo, přesně
1: a
0: tak.
1: A pozor na vojenský půjč, který by tady mohl klidně on vyvolat, protože nevíme to rozložení sil v generálním štábu, nevíme, jak to vypadá ve vedení české armády s ohledem na věrnost NATO, jo.
0: Jasně, no. To prostě to jsou věci, které...
1: Do nich nevidíme.
0: Do nich nevidíme. To nedokážeme. Spoustu věcí těch ekonomických, sociopolitických tady dokážeme, ale toto bohužel na to jsme krátci, no, to je pravda.
1: Takže to jsou taková rizika, která je potřeba ošetřit. Dneska probíhají volby. Musím říct, že naše strana Domov má také nějaké kandidáty. Kandidujeme do zastupitelstva v Rozvadově, v Litvínově, ještě na jednom místě to mi teď vypadlo, kde to jakoby má nějakou reálnost, že by to mohlo dopadnout. Takže buď kandidují lidé za nás, nebo přímo naši členové. Jo, ještě, že kde to je ten OTA, no, to mi to vypadlo. Omlouvám se o tíku, ale tam by to taky mohlo dopadnout. Čili uvidíme, jak jsme uspěli. Líbí se mi, že se do pozic, kde se o něčem rozhoduje, a to i třeba na úrovni té obce, že se dostává znovu opět a je to věc, která tady nebyla dlouho, že se tam dostávají lidi, kteří chtějí něco udělat pro druhé a nejsou to jenom kariéristi. Jo. Takže za mě dobře. Je to známka toho, že byť je svět jako trochu obrácený na ruby, byť spousta lidí je ovládaná, takhle, spousta toho, co vypadá jako lidi, je ovládaná přes různé technologie, tak ale jsme schopni jako lidé ještě fungovat v ozdravném procesu, který já cítím, že probíhá. Takže mám z toho radost. No Jiří, mám tady spoustu jiných materiálů. Máš ty něco, co potřebujeme probrat?
0: Určitě. Bavili jsme se o tom, já bych tady rád nastínil, jak jsme se bavili o tom, nebo respektive tak. Já jsem jel s kočárem a čučel jsem do telefonu a vyskočil na mě rozhovor na DVTV mezi panem Veselovským, panem novinářem a panem komikem Staňkem. A oni reagovali na to video Andreje Babiše, jak jel v tom autě a hovořil o tom dluhu, jak jsme se bavili, že by prostě, že český národní dluh je 3,7 bilionů a úspory občanů jsou 3,9 bilionů a že by nám ještě 200 miliard zbylo. A on říkal, hypoteticky byste si ten dluh od státu mohli odkoupit a vládli byste České republice. A tady ti dva blbečci se tomu jako vlastně tak jako žoviálně vysmívali, posmívali. Za mě to bylo sdělení od toho Andreje Babiše. Jo? Jako, ať už si to člověk vyloží tak nebo tak, tak to bylo prostě sdělení, varování, předtucha, ať si to každý vyloží podle svého uvážení.
1: Já tě to stopím. Jo? Bylo to varování. Bylo to varování, protože ta rána do vazu lidem, co mají peníze na účtu, to nebude rána do vazu od vlády České republiky, to bude rána připravovaná akce Evropské unie, protože Lejnová se nechala slyšet, že Evropané mají na účtech příliš mnoho peněz a ty peníze je potřeba použít na zbrojení. Takže pravděpodobně Andrej už ví, co Evropa chystá, proto to sdělil jako varování touto nepřímou formou.
0: Jo. A tady ti dva blbečci na výši to vůbec nepochopili a vysmívali se tomu a říkali, jak, ale my ten český stát jako máme, my ho vlastníme, my jako jsme tady doma, My jako všecko je naše. A když jsem to viděl, tady ty dva jako, já bych se chtěl vyjádřit prudčeji, ale nemohu, protože pak by mi to ujelo. Já řeknu, že jsou to jenom blbečci, jo, ale ta pohrdlivost a ta jako namistrovanost a ten novinář Veselovský by měl do prdele vědět, jak to tady je s tou infrastrukturou, jo. Takže já jsem si zadal, udělal jsem si komplexní rešerši na to, komu patří česká kritická infrastruktura a komu patří český průmysl.
1: Promiň,
0: Aby jsme
1: Jiří. No.
0: si udělali obrázek, já to jenom dokončím větu a nechám tě mluvit. Aby jsme si udělali obrázek, jak to teda je, když teda nám všechno patří, všecko máme a že si nic nemusíme od státu kupovat a tak dále. Bla, bla, bla. Jo. Takže, promiň, povídej.
1: Dodám. Tak jak jste to pojmenoval, je super. A to je jedna strana mince. Druhá strana mince je, že pokud nám to patří, tak tím může stát zaplatit. Pokud nám to nepatří, tak stát nemá majetek a platí naplno ve 100% potom, že platí-li stát svoje dluhy věřitelům, platí je penězi svých občanů a
0: Ano.
1: majetkem svých občanů. Tak pojďme se
0: Ano.
1: podívat na to, co vlastně ten stát vlastní a co nevlastní. Začněme tou
0: No.
1: infrastrukturou strategickou. Předpokládal bych, že zodpovědný stát veškerou kritickou infrastrukturu bude vlastnit, nebo ji minimálně bude vlastnit tak, aby ji plně kontroloval majetkově.
0: Ano. Takže
1: Povídej.
0: já tě hned vyvedu z omylu. Jo? Existuje vlastně do té kritické infrastruktury patří 14 klíčových systémů seřazených dle důležitosti. Já to budu číst, jo? Budu říkat ty procenta. Včetně, u každého jsou vlastníci, včetně nepřímých podílů různých a výsledkem je nějaký vážený index, kolik infrastruktury je v rukou státu, obcí, českých soukromníků a zahraničních vlastníků. Takže obecně, když to vezmu podle důležitosti, tak zhruba 2/3 kritické infrastruktury je v českých rukou. A v českých rukou znamená, že jsou to další subjekty a firmy, které patří do dalších jako vlastnictví. To znamená, jsou to i nepřímé podíly. 31% je zahraniční kapitál, 31,7, takže 32, necelých 32% je zahraniční kapitál. To znamená, že pokud 32% kritické infrastruktury vlastní, no v podstatě já používám, nebo dívám se na to tak, pokud minimálně aspoň 1% té kritické infrastruktury dohromady nám nepatří, tak nám to nepatří v podstatě, jo. Tak, a teď se půjdeme podívat, co je čistě, takže přenos elektřiny, ČEPS, ten je v majetku ČEPSu a ten je 100% český. Jediná páteřní přenosová síť 400 na 220 kV je česká, 100%. Výroba elektřiny z 81% je česká, to znamená stát, obce 47%, soukromníci 36,9%, zahraniční kapitál 18,4%. Distribuce elektřiny 47% stát, soukromníci 7,6%, zahraniční 45,9% je zahraniční kapitál v distribuci elektřiny. Jo? Telekomunikace. Stát, obce 0, český soukromí 56%, zahraniční 44%. Telekomunikace strategicky pro ovládání telekomunikační páteře a sítě v celé republice. Velmi zásadní problém. Pitná voda. Tady mi vyšlo poměrně vysoké číslo, že je státní a tady je stát, obce 84,8%, soukromí český soukromí 5%, zahraniční 10,2%. Ale myslím si, že to není pravda úplně, že tady to špatně jako sečetl, protože myslím si, že by to mělo být výrazně nižší, protože třeba v Brně je Suez.
1: Promiň, to je, promiň, to je finta. Vlastníkem jsou akciové společnosti, které jsou založené tak chytře, že jakoby patří městu,
0: Ale jsou tam partneři ještě další.
1: Jsou ovládané třeba Veolií a zahraničníma partnerami.
0: Ano, ano,
1: čili
0: ano, ano, ano.
1: To přímé držení té infrastruktury se jeví, to je český subjekt, ale ano, se zahraniční ano, účastí.
0: Ano, ano. U pitné vody si myslím, že je to spíš naopak, že třeba 30% je vlastnictví Česka a zbytek je zahraniční, jo. Ale on mi to tady úplně neuměl jako vyčíslit, jo. Teďka. Přeprava plynu, ta je tady Net for Gas a ten vlastní 100% ČEPS a to je 100%, to je další 100% česky vlastněná záležitost. Transitní a přepravní plynovody. Ale u zásobníku plynu už je problém, protože 78% obce, české soukromé firmy 16%, zahraniční 6%. Jo, zásobníky plynu.
1: Promiň, to je teďko nová informace, že my jsme stát, jakoby, teď nevím, jestli prostřednictvím obcí nebo jak, nakoupil nějaké zásobníky plynu, ale nakoupil je tak, že je koupil, a tam jsou asi 33 miliard, jsou tam dluhy, jo.
0: Jo, aha.
1: Takže no, jsme si koupili dluhy, jo, a tak jako hledat co, pojďme dál.
0: No, teďka přeprava plynu, ta je 100%. Zásobníky plynu, tam je teda 6% zahraničního kapitálu, ale distribuce plynu, tam už jsme pouze necelých 50% stát, obce a soukromí vlastníci a zahraniční je 50,8% jsou zahraniční. Jo? Teďka strategická položka číslo 9, bankovnictví a platby. Stát, obce a soukromě dohromady 11% českého kapitálu, zbytek 89% zahraničního kapitálu. A tady nám odchází těch 600 miliard až 1 bilion korun ročně na těch dividendách, co nás tady okrádají Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen a všechny tady ti žebráci. Jo? Zdravotnictví je 72% stát, obce, soukromníci 25% a zahraniční pouze 3%. Doprava výjimkou je PPP dálnice D4 se zahraničním koncesionářem. U dopravy je zahraniční podíl kapitálu pouze 2%. Správa železnic, ředitelství silnic a dálnic, České dráhy, letiště Praha, stát, krajské letiště. Ropa a pohonné hmoty. Ropa a pohonné hmoty je stát 66%, soukromé vlastnictví 0%, zahraniční 33,3%. Zásobování potravinami je 20% české, to znamená 20% česká soukromá, tady stát nevlastní vůbec nic a zahraniční je 80%. To znamená, že od 80% jsme závislí na zásobování, na potravinové soběstačnosti ze zahraničí. Jo? Teplárenství, to je ta položka 14, tady je stát, obce 35%, soukromí 23%, zahraniční 41,8%. To znamená, česká jako teplárenství je pouze z 58% držení v českých rukou. Tak. A nepřímé podíly, a tady jsou nepřímé podíly, dva klíčové příklady, jo. Tady mám třeba nepřímé podíly třeba v ČEZu, tak v ČEZu nepřímých podíly stát má 69%, čeští akcionáři 12%, ale zahraniční akcionáři jsou 17,9% v ČEZu AS. Jo. Takže to není, jako ČEZ není česká firma. Plně. Jo? Další, pražská energetika, pre nebo predistribuce. Praha drží asi 29,6%, drobní akcionáři 0,6%, zahraniční kapitál 69,8%. Jo? Takže toto jsou ty nepřímé podíly. To znamená, kdyby se do těch čísel, které jsem tady říkal, se ještě promítly ty nepřímé podíly, které jsou schované pod tou sumou těch vlastníků dalších, tak bychom zjistili, že vlastníme mnohem méně, než jsem tady četl. Jo? Takže asi tak. Takže to je, tady by se to dalo ještě jako víc rozpatlávat, ale jako víme asi víme, jak jsme na tom, že jo. To znamená, tady ty čísla bych ukázal těm dvou blbečkům a řekl bych, a teď argumentuj, co nám jako teda patří. Jo? Pokud to nevlastníme ve 100%, tak to nevlastníme prostě. Tečka. Tak, chceš to nějakou komentovat?
1: No, kdyby se to rozpracovalo, tak pochopitelně bychom zjistili, že v mnohých strategických firmách nemáme kontrolní balíky.
0: Nemáme, jsme tam v minoritních podílech.
1: Že nemáme hodnotná rozhodovací práva.
0: Přesně tak.
1: A tak dále. Ono záleží, jak to kde mají udělané. Někde to je 50%, někde to je prostě dvoutřetinová záležitost. Není to dané jakoby striktně, že kontrolní balík. Prostě pokud vlastníš pod 50%, tak jsi užitečný blb v úvodovkách.
0: Přesně tak.
1: Čili je to velice složité. Já připomnu takový případ vlastně v Řecku. Řekům, že jo, víme, jak Řecko dostali do problému. Řekové si vzali úvěr od Mezinárodního měnového fondu, který byl splatný v řecké měně, to byly ty drachmy, nebo jak se to jmenovalo?
0: Drachmy, no.
1: Jo. Posléze jim zvedli jim úroky tak, že... Ale pozor, oni jim dali úvěr a řekli, my vám poskytneme ten úvěr jedině za předpokladu, že vy provedete určité kroky ve vaší zemi, které my vám teďko řekneme. Museli prodat dráhy a museli prodat zahraničnímu investorovi Telekom.
0: Ano.
1: Otázka zní, co ještě v Řecku mají, co by jim dělalo do státní kasy peníze? Řekové jsou země, která je závislá na turismu. To znamená, že to, co můžou exportovat na vývoz, je telefonování turistů, když tam jsou nadovolený, no a pochopitelně převoz turistů, kteří jsou tam nadovolené. To znamená, že je připravili o příjmovou stránku jejich rozpočtu. Řekové začali mít problémy se splácením, tak oni řekli ano, my vám ten dluh přeúvěrujeme, ale už nám ho nebudete platit v drachnách, ale budete nám ho platit v eurech, čímž jim ho o třetinu zdražili a Řekové se vezli do dluhové pasti. Vlezli si tam a oni je v tom uvařili. Když začala válka v Jugoslávii a začalo se tam humanitárně bombardovat, začalo se tam zabíjet pro zájmy vyšší nebo větších mocností.
0: Genocida.
1: Začala tam genocida, kterou Václav Havel, on to tak všechno uměl pojmenovat, tak on to nazval humanitárním bombardováním.
0: No právě, to je přesně ono.
1: Ty bombičky byly úplně jiný, oni vybuchovali úplně jinak, to byly bomby s pomalým výbuchem.
0: Ano. A uspali ty lidi a nic necítili, že jo?
1: No, oni je
0: přesně.
1: Uspali, ale ještě předtím je roztrhali na kusy. No, ale tak to bylo to humanitární bombardování. No a první, čeho se zmocnila tenkrát... Madame Albrightová, které přezdívali Balkánská řeznice, tak se zmocnila Telekomu, který si tam ukradli, který si tam koupili za pár peněz, zobchodovali ho potom následně, no a pochopně obchodovali s orgánama. Takže to jsou příběhy, které by nás měly vždycky nějakým způsobem varovat před jakoukoliv válkou. Jo? Před jakoukoliv válkou. A válka vždycky neexistuje válka, ve kterých jste, která by přinesla běžnému občanovi něco pozitivního. Prostě na válce vždycky profituje úzká skupina lidí, ale trpí široké masy. To tak vždycky bylo. To si musí lidi uvědomit, tohleto. Že nechat se vehnat do války je to ukázka debility národa, který si toto nechali být. Ano, když byl král a nařídil, a tak co mohli ty lidi? Prostě byla nějaká doba a rozhodovací práva lidu. Tak teď si vezměme, že máme tady nějakou chartu lidských práv, máme tady lidská práva, kterými se vždycky všecko zaklíná, a lidé nemají právo rozhodnout o tom, že nechcou válku? Kde jsou to lidská práva jako? Přeci základní lidské právo je, že chci žít v míru. A pokud tady někdo propaguje válku, na to máme paragraf. My máme na propagaci války paragrafy v našem trestním řádu. Tak bože, tak je použijeme. Ať je to prezident, ať je to kdokoliv. Jestli někdo tady bubnuje do války, tak zamříže s ním, protože to je psychopat, který nesmí běhat po veřejném prostranství. Po svobodě nesmí běhat. Buď je uchyl, patří do ústavu, anebo je to hajzl koupený, který patří do kriminálu. A tam na sebe bude vydělávat, ne, že ho tam budeme živit.
0: Je to tak.
1: Nejlépe bych ho poslal jako pracovní sílu na tu frontu, tam teďko, aby tam šel kopat ty hroby pro ty mrtví, anebo zákopy.
0: A nosit mrtví, jo, přesně tak. Ty mu to okoštoval, přesně. Pavel byl první.
1: Takže je zapotřebí apelovat na poslance, pište poslancům, prosím vás, udělejte to. Vzpomínáte si, jak jsme tady rozpoutali, za Volného bloku jsme tady rozpoutali takový tlak na poslance, že nakonec nebylo přijatý to povinné očkování? Vzpomínáte si na to? Dokonce sám poslanec Volný tvrdil, že oni to nebudou číst a takových mailů jim přichází. Najděte si poslaneckou sněmovnu, tam každý poslanec je na něho kontakt, mají poslanecký kanceláře u vás ve městech, odkud pocházejí, kde fungují, tam mají všude kanceláře. Pište i senátorům, jsou to hajzlové bývalýho Spolu, ale i oni to potřebují slyšet, protože mezi nimi jsou i slušní lidi, kteří prostě budou reagovat, budou reflektovat. A pište poslancům Evropského parlamentu, že uplatňujete svá lidská práva a vyzýváte, aby učinil maximum kroků, aby všichni, kdo propagují válku, aby byli souzeni, aby stanuli před soudem a aby byli uklizeni z toho veřejného a politického života. Jako nebezpeční psychopati. To je potřeba jim napsat. Je potřeba zvednout tenhle ten paragraf a zavazovat naše politiky, naše poslance k tomu, aby se začali starat o tu nejdůležitější věc, která existuje. A jestli někdo má názor jako Nerudová prázdnuše, která rozkradla miliardy, která prodávala tituly a já nevím, co ještě všechno, a přisluhovačka, holubová herečka, protože její syn dělá Nerudový nějakýho toho poskoka, za prachy pochopitelně. Jestli tyhle lidi tvrdí, že k míru je potřeba se probojovat, prosím vás, řekněte mi, jestli Rusko doteďka nám nějak ubližovalo. V čem nám doteďka Rusko ubližovalo? Já vím, zase 68. Ale to je jenom neznalost věcí. Ptám se, v novodobé historii po 89. roce, čím nám Rusko ublížilo? Je to 30 let. Jedna generace spolehlivě. V čem nám Rusko je nebezpečné? V čem? Jenom v tom, co o něm tvrdí západní média a naše média. Rusko teď tady pořád říká, že nestojí o Evropu. O zdevastované země, které mají tolik svých ekonomických problémů, že Rusko nemá tolik peněz, aby zachránilo celou Evropu. Taky to od něho nemůžeme nikdo chtít. Zachránit se musíme sami. Možná s ruskou podporou, protože Rusko nám může být užitečné se svými zdroji energetickými i surovinovými. Jenže to z něho nesmí udělat Lothara a Gaunera. Mezinárodní soud uznal, že že Rusko není agresor a že postupuje přesně ve smyslu charty OSN a jednotlivých paragrafů. Proč se to tady neříká? Proč to tady neslyšíme? Proč to říká jenom právník a kandidát na prezidenta doktor Štefan Harabin?
0: Uh-huh. No.
1: Ta retorika totiž jim nezapadá do té váleční retoriky, protože oni nám to Rusko tady leta vykreslují jako agresora, před kterým se máme bát. My se máme bát Ruska. A proč? Protože oni si to přejou. Kdyby nás Rusko chtělo zničit, tak už nás dávno zničilo, ale proč by to dělalo? Vemte si historii. Kolik zemí Rusko zničilo, když nebudu brát propagandu. Od cara dál Rusko, když zabralo nějaké území, že takhle řeknu, nikdy na tom území nepáchalo genocidu. Nikdy. Západ vždycky, když zabral území, páchal genocidu. Jak vznikla Amerika? Přišli na cizí území, postříleli, pozabíjeli místní obyvatelstvo.
0: To se dalo?
1: Jak vznikl Izrael? Teď to je pořád dokola. Takže vidíme nebezpečí tam, kde skutečně to nebezpečí je, a nenechme si vemluvit, že to nebezpečí nám hrozí odinut. Toto dělal Adolf Hitler. Adolf Hitler tvrdil, odkaď hrozí Němcům nebezpečí, přitom největší nebezpečí pro Němce byl on sám. Nacismus, německý nacionalismus a nacismus, to, co zavedli jako praktiky, to bylo nejnebezpečnější nejenom pro Němce, ale potom i pro každého, kdo s nima přišel do styku. Nenechme si od evropských nacistů vemlouvat, co je pro nás nebezpečné, prosím vás. Buďme jako máme selský rozum. Já jsem se potkal s člověkem minulý týden, to ti, Jirko, chci říct. A tomu člověku jsem odpovídal na jednu otázku, on vypadal jako úplně normální člověk, a on mi řekl, že propaguju socialismus a že přeci doba socialismu nás vrátila do doby kamenný.
0: Tak on byl asi trošku debil, že?
1: Ty, ale nevypadal tak. Mně prostě přišel, že není schopen vlastního úsudku a že vychází jenom z toho, co furt slyší okolo sebe, a zopakoval mi jednu z nějakých manter. Jo? A ty, já jsem začal argumentovat, říkám, jak je tedy možné, že jsme byli v době kamenný, že jsme byli soběstační v tomhle, neměli jsme dluhy a tak dál. A teď jsme teda rozpuk, jo, zadlužený až nevím kam, nesoběstačný, což ohrožuje naši bezpečnost a tak dál. Dluh ohrožuje naši svrchovanost. Hele, to ty lidi vůbec nechápou, jako. Já nevím, kolik se na světě vyrábí, 2700 nebo kolik typů výrobků existuje. A my jsme z toho vyráběli asi 1900. My vyráběli skoro celý světový sortiment. A konkurenceschopně. Ano.
0: No jo, ale vyráběli se tady letadla, lodě, jako dopravní prostředky, vlaky, úplně jako jaderný, jako komponenty do jaderných elektráren a tak dále, a tak dále. Všechno se tady vyrábělo.
1: Všechno. Já ti tady přečtu.
0: Já mám ještě to odvětví a ty strategické podniky, jestli ti můžu přečíst.
1: Promiň, dokončíme to.
0: Jo, já to jenom dokončím, já to vezmu rychle. Zase tady mám x těch strategických podniků, nebo odvětví a strategické podniky. Zemědělství, lesnictví, já budu jenom číst ty 3%, jenom ty procenta. Zemědělství, lesnictví, 97% Česko. Těžba, dobývání, 86% Česko. Potraviny, nápoje, tabák, 48% Česko, jako ve vlastnictví. Textil, oděv, obuv, 50% Česko. Dřevo, papír, tisk, 40% Česko. Pouze. Rafinace ropy, 1%. Chemie a farmacie, 35% Česko. Pouze. Pryš a plasty, 20% pouze Česko. Sklo, keramika, stavební hmoty 30% pouze Česko. Hutnictví a kovy 65% Česko. Strojírenství 48% Česko. Elektronika, elektrotechnika 18% Česko. Automobilový průmysl 6% Česko. Letectví, kolejová doprava, obranný průmysl 60% Česko. Nábytek, ostatní výroba, opravy 60% Česko, energetika 70% Česko, stavebnictví 87% Česko. Takže příště, až uvidím tady ty dva kašpárky, tak jim to asi rovnou pošlu, aby si uvědomili teda, o čem se baví, protože jako nebaví, jako infrastruktura nepatří a nebaví, nepatří nám ani průmyslové podniky. Jo. A spousta těch českých podílů je zase organizačně česká firma, která má zase nějaký rozhodovací práva a tak dále a tak dále. Úplně ve stejném principu, jak to předchozí. Takže tím bych to dokončil, Hauk.
1: No a potom, když někdo vám začne vykládat mantry, tak tady to je odpověď. Předtím to všechno bylo československé, teď je to všechno pomálu někoho jiného. Takže to je výsledek a to je důvod, proč se tady vlastně mělo cinkat klíčema
0: Ano.
1: a mělo se tady přijmout řada opatření a rozkradení, hlavně rozprodej a výprodej majetku. Ale zase, teď z toho musíme vyvodit něco dál. Tak, jako se rozkradl stát, se po celou dobu intenzivně snaží zahraniční žraloci ovládající bankovnictví vykrást i rodinné majetky, rodinné rozpočty, rodinami nastřádané majetky. Nebylo vůbec od věci, když jsem přijel za socíku někdo na návštěvu a teď viděl, že socialistický dělník má auto, který si koupil z platu, má třeba byt, který má buď od státu, bydlí za pár peněz, nebo od fabriky, nebo je to jeho družstevní bydlení. K tomu má chalupu a k tomu má třeba ještě zahrádku. Oni z toho byli úplně vyšinutí, protože takovýhodle majetku se nedobere ani velice postavený manažer v nějaké firmě. Protože ty manažeři musí žít nákladný život, protože patří do té kasty těch dobře placených manažerů. Takže oni mají stejný prd jako ten dělník. Čili byli z toho vyšinutí. Tyhle ty majetky se vykrádají 30 let. Rodiče tady odkazují svým dětem domy, odkazují tady ty chalupy a tak podobně. Mnohé tyto majetky už.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Tak jak si prohlásil, že prostě tu hru, kterou jak si hraje ten Západ, že zabavuje ty lodě z té takzvané ruské stínové flotily, tak oni, že tuto hru budou hrát také. To znamená, že tam nepropoje za chvilku buď vůbec nic, anebo jim to zabavějí. Jim to zabavějí i s nákladem a to bude zajímavé. To bude velmi zajímavá hra. Ovšem počítáme s tím, že bude teda světový obchod rozbourán tedy. A to takže do mrtě. Na druhé straně to přinutí zase jednotlivé státy, aby si začali doma obnovovat

0: průmyslovou výrobu, což je ovšem zase v rozporu se zájmy globalistů, ale k tomu si ještě dneska řekneme jako docela zajímavé věci. Takže pojďme dále. Já tu další zprávu, ta je také velmi zajímavá a hovoří o tom, že Rusko vydal zatykač na syna amerického ministra zdravotnictví Roberta Kennedyho juniora, protože on se jmenuje Conor Kennedy a bojuje na straně Ukrajiny jako žoldák. Takže byl tedy zařazen na příslušný mezinárodní seznam, je na něj vydán soudem Moskvy zatykač, je mu 32 let, vstoupil do Mezinárodní legie Ukrajiny v roce 22, několik měsíců bojoval po boku ukrajinských ozbrojených sil, kde tam teďka je, se asi neví přesně. A pokud bude chycen, tak mu v Rusku hrozí trest odnětí svobody na 7 až 10 let, což tedy samozřejmě ten zatykač jaksi tedy nejlepší už ty napjaté vztahy mezi Spojenými státy a Ruskem, ale to, jako to se nedá nic dělat, prostě taková situace. Takže pojďme dále.
1: Tak, dále se mrkneme. Na. Rusové uspořádali prý dronové safari ukrajinské ozbrojené síly. Narazili OSU samozřejmě u vstupu do Družkovky na ohnivé peklo. Jedná se o vojska ruská střed, ta obsadila poslední opěrný bod před městem silou a rychlostí. V oblasti odpovědnosti vojsk, tedy střed, přišla pro mnoho vojenských expertů nečekaná zpráva. Vojáci 102. motostřeleckého pluku, 150. motostřelecké divize, 8. gardové armády převzali kontrolu nad obcí Petrovka, která se nachází na okraji Družkovky. No a na internetu byly zveřejněny objektivní záběry potvrzující vytlačení jednotek OSU z jejich obranných pozic v obci. Na několika místech zde byly vztyčeny tedy ruské vlajky. Tak, Petrovka v Kramatorském okrese je tedy malá osada, která během let nezávislosti prakticky vymřela. Její rozloha je ale mimořádně malá, méně než půl kilometru čtverečního, a tvoří doslova několik ulic, soukromých domů se zahradami, které postupně přecházejí tedy v sousední obec Rajskoje, ta je na severu. No a prý z vojenského hlediska je však její význam, tedy Petrovky, jen těžko možné přecenit. Opuštěná osada se táhne podél vysokého pravého břehu řeky Kazeny Torec a je obklopena hustou sítí lesních pásů přečnívajících na Družskovskou nížinu. Je ideální pro vyvíjení palebného tlaku na pevnost asi a soustředování sil útoku. Tak, dále je to ještě dlouhé, je to zase souhrn těch věcí, tak asi by to mohlo stačit.
0: Já půjdu k další zprávě, to bych se dovolil přečíst celou. Jde o výzvu za mír Vladimíra Vladimiroviče Putina. A je to výzva k občanům Evropské unie. A on říká toto. Evropané, opravdu chceme třetí světovou válku? Evropští spoluobčané, vaši politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a Spojené státy. Očekávají, že jejich tvrdý postoj v uvozovkách vůči Rusku je vynese v kariérách výše na ještě lépe placené posty, než mají dnes. A proto se předhání v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čím se ze dne na den zvyšuje riziko třetí světové války. Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku na to a k válce nedojde. Ale v čem má Rusko ještě ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území, podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? Pravým cílem všech těch, ať už jsou z Evropy nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane. Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti. Dnes je již jasné, že válka v plánech jejich strujců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu.

0: V souvislosti se zamyslete, kdo z vašich politiků vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU nebo do EU, do vstupu EU do konfliktu, odvedou vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život. Kdo z politiků tam půjde do zákopu s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní, a kdo z jejich mediálních spolupachatelů vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako třetí světová válka za možného použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, když Hitlera porazili hlavně Rusové? Na co se vlastně váleční štváči spoléhají? Jedno je jisté, v té válce nebude vítěze. Kde se schováte před jadernými výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě? Ve jménu čeho má zahynout rodina? Ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte? Ve jménu čeho má schořet tento svět? Ve jménu demokracie? Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by některý národ v Evropské unii vydobil samostatným způsobem, jako to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že boje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy? Rusové jsou velký, kulturně a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. Rusko není váš nepřítel. Nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé. Na otázku, můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme. Co mohou udělat obyčejní lidé? Všichni, když všichni malí a slabí, dělají to též, změní všechno. Lze to změnit, neboť je to nutnost. Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí, kteří volí po sankcích a zásah proti Rusku. Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách. Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit. Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO, bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení. Věřte, Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou. Nebojte se. Takže tolik výzva ruského prezidenta Putina k občanům Evropy.
1: Tak, dobře, dobře, je tady někde... Není. Já myslím, jestli je tady nějaká datáž, protože ten závěr, ten znám, to už tady proběhlo před pár, ale neviděl jsem právě nikdy na to žádný přímý odkaz.
0: Já tu zprávu mám z 15., ale asi to bylo nějaký den dříve, no.
1: Tak, koukneme se na Ukrajince, ukrajinské střely FP-5. Flamingo zasáhly prý ruské raketové a kosmické centrum s označením JSC Progress ve městě Samara. Asi 920 kilometrů od první linie. Stalo se tak v brzkých ranních hodinách v sobotu 8. Aha, 15.8. tady je to označeno, se nad budovou zvedl hustý kouř. Firma Progress je jedním z předních výrobců raket a kosmických lodí v Ruské federaci a současně hlavním výrobním zařízením pro nosné rakety Soyuz 2, včetně raket Soyuz 2.1b, používaných k vynášení satelitů ruského ministerstva obrany. Jak se uvádí, nebo jak uvádí nedávná zpráva kyjevského nezávislého Kyjev nezáleží, nevím, co to má, asi nějakého serveru nebo jakýho šlaka. Tento závod také vyrábí kosmické lodě a průzkumné satelity používané pro vojenské.

0: americké mise. V současnosti prý není známo, zda při raketových útocích asi zemřeli nebo byli zraněni nějací lidé. To tady doplním, je tady špatný překlad, je to z řeckých stránek. Tak, ale musí nám to stačit. Jdem se kouknout na další zprávu.
1: Další zpráva hovoří o reakci na militarizaci Japonska a také hovoří o tom, co odhalila návštěva Vladimiroviče Putina na Kurilách. Ten příspěvek je ze 16. a říká se toto, či je to z dneška. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil 13. srpna poprvé Kurilské ostrovy. Po účasti na cvičeních Tichomořského loďstva dorazil na ostrov Iturup, tam se setkal s gubernátorem Sachalinské oblasti Valeriem Limarenkem, navštívil dále rybářský zpracovatelský komplex, nemocnici a školu a také si popovídal s obyvateli ostrova. Iturup je jedním ze čtyř ostrovů jižní skupiny Velkého kurilského hřbetu, na nějž si činí nárok Japonsko. Za své považuje také Kunashir Shikotan a ostrovní hřbet Hapomai. Tokio se vzdal nároku na jižní Sachalin a Kurily v rámci mírové dohody ze San Francisca z roku 1951. Japonská diplomacie však v letech 1956 až 60 sformulovala stanovisko, podle něhož prý Iturup, Kunashir, Shikotan a Hapomai nejsou součástí Kuril. Tohoto postoje se drží dodnes a označuje uvedené ostrovy jako japonské severní území. Rusko s tím nesouhlasí, považuje svou svrchovanost nad jižními Kurilami za legitimní výsledek druhé světové války. A právě otázka příslušnosti kurilských ostrovů je důvodem, proč dosud nebyla mezi oběma zeměmi podepsána mírová smlouva. Tam je dosud jenom příměří od druhé světové války. A za vlády japonského premiéra Shinzo Abeho Rusko-Japonsko zintenzivní dialog a dohodli se na urychleném jednání o mírové smlouvě na základě deklarace z roku 1956. Jednání pokračovala i v následujících letech, ale ten územní spor zůstal nevyřešen. A po zahájení ruské speciální vojenské operace na Ukrajině zavedlo Japonsku několik balíčků proti ruských sankcí a Moskva odmítla další účast na jednání o mírové smlouvě s Tokiem kvůli zjevně nepřátelskému charakteru jednostranných omezení, jež zavedlo Japonsko proti Rusku. Takže japonská strana, ruská strana také odstoupila od dialogu o navázání společné hospodářské činnosti na jižních Kurilách a zrušila platnost dohody o zjednodušených pravidlech pro návštěvy Kuril bývalými obyvateli ostrovů. Tady ty Kurily navštívili nejvyšší představitel ruského státu do roku 2026 celkem pětkrát. 2010 Medvěděv, 2012, 15 a 19 taky, ale to jako předseda vlády. A jinak ještě v roce 21 předseda vlády Mišustin. Takže pro prezidenta Putina to byla první tedy návštěva. Tam je důležité vidět jednu věc, tam v momentě, jak by to získali Japonci, tak tam bude americká základna a tam bylo hovor o tom, že prostě tam dostřel na to ruské území a tam na ty základny, které tam na tom východě jsou, tak u některých těch ostrovů to činí 3 a někde 5 minut, takže se na to nedá reagovat, takže prostě tyto ostrovy nikdy v rámci zájmu o vlastní bezpečnost, tak to nikdy nemůže být, nikdy to nemůže být dáno, to by musel zešílet. Hlavně tedy taky proto, že tady i odborníci připomínají, že článek 7 o kapitulaci Japonska, ta byla podepsána 2. září 1945, tak ta stanoví, že japonský císařský palác se podřídí všem rozhodnutím, jež přijme vrchní velitel spojeneckých vojsk na Dálném východě generál Douglas MacArthur. A na základě tohoto rozhodnutí bylo v lednu 1946 vydáno memorandum vrchního velitele spojeneckých vojsk, tedy Douglasa MacArthura. V něm se uvádí, že suverenita Japonska bude omezena na 4 ostrovy Hokkaido, Honshu, Shikoku a Kyushu. A na ty, které určíme, tam se říká, ale nebylo určeno nic, jak uvádí odborník, takže i v té San Franciské smlouvě z roku 51, kterou Japonsko podepsalo, tak se rovněž potvrzuje, že suverenita Japonska je omezena pouze těmi 4 ostrovy, ničím jiným. Takže tolik tedy, tady je prostě důležitá ještě jedna věc, Japonsko velmi zbrojí. Ono má veliký HDP a jestliže ta 2% věnuje na zbrojení, tak to, ona je to pátá ekonomická velmoc na světě a tam to znamená, že ty 2% HDP představují téměř 100 miliard dolarů. Takže k čemu jsou takové peníze do vojenského rozpočtu v zemi, která to má jenom jako na obranu, ještě tam má jako americké vojáky. Takže je jasné, že se chystají zase prostě k expanzi a vzhledem k tomu, podívejte se, jak všichni ty státy kolem Ruska, tedy když vidí, že Rusko teda na jedné straně bojuje, tak teď se snaží honem teda toho využít a také případně zautočit nebo tlačit na to Rusko, aby tedy z toho maximálně tedy vyzískalo. A to Japonsko se, jak se tady z toho nevymyká. Takže toliko ode mě tato zpráva.
0: Tak, dále se koukneme na USA jsou přímo zapojeny do útoků v Rusku nebo proti Rusku. Tak, Ruská federace se domnívá, že tedy USA, Spojené státy americké, že ano, jsou hluboce zapojeny do ukrajinských útoků a sdělují tak své obavy Washingtonu, když to v pátek uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. A dodal, že americká podpora Kyjeva zahrnuje i zpravodajské služby. Cituji, položili jsme ministerstvu zahraničí USA řadu otázek, včetně otázky zpravodajských dat a skutečnosti, že se USA silně podílejí na přípravě a provádění útoků na civilní cíle hluboko na ruském území a čekáme na odpověď, řekl tedy Sergej Lavrov v ruské státní televizi. A dodal, že Rusko neklade USA ultimáta ohledně pozastavení podpory Kyjevu jako podmínku pro jednání. A zdůraznil, že ruský prezident Vladimirovič Putin je připraven znovu přivítat americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, ale s čím přijdou nebo přijedou, to už je jiná věc. Pokud se Witkoffovi a Kushnerovi dostane takové důvěry, že přijedou do Ruské federace jako vyjednavači, znamená to, že mají vliv na amerického prezidenta Donalda J. Trumpa, vysvětlil Sergej Lavrov. A řekl, věří jim, tedy asi jako Trump, a neodmítáme s nimi mluvit. Pokud přijdou, vědí, že ruský prezident Vladimír Putin je připraven je znovu přijmout. Otázkou je, s čím tedy přijedou? No, tak uvidíme. Zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše, co se západu pohání k je. Počkat, ještě jednou. Sergej Lavrov, zpřísníme naše vlastní metody, abychom zničili vše takhle, co ze západu pohání kyjevskou válečnou mašinérii. A už to děláme. Už si začínají stěžovat, řekl tedy v závěr svého rozhovoru ruský ministr zahraniční Sergej Viktorovič Lavrov. Nuž, a můžeme se kouknout dál, protože čas kvapí.
1: Jenom dvě poznámky. První poznámka, mají vytipované Rusové, mají vytipovaná města, která mohou být předmětem jejich raketového útoku, je mezi nimi i Praha. To souvisí právě s tou montáží těch dronů. A druhou poznámku, kterou mám, tak oba dva jmenovaní pánové jsou představiteli Chabadu. To znamená, že pokud Trump posílá tyto dva lidi, tak je vidět, že je pořád pod vlivem Chabadu, takže se od toho moc jako slibovat tedy, očekávat tedy určitě nedá. Takže tolik jenom krátkosti. No, další zpráva je zase velmi obsáhlá, já věnujeme z toho jenom kousek. Moskva zažila jeden z největších útoků dronů v poslední době. To je zpráva ze 16.8. A jinak Ukrajina je před vyhlášením mobilizace žen. A tam jako lékaři hovoří o tom, že ta mobilizace žen do těch ukrajinských ozbrojených sil,

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak já vás všechny vítám. Vítám vás pochopitelně z toho důvodu, že jsme se minulý týden neslyšeli, a tak jsem rád, že vás zase slyším. No a že můžeme dneska probrat opět zase několik zajímavých, velmi zajímavých témat. Vítejte tedy u pořadu tady na Svobodném vysílači, vítejte u pořadu z studia Midgard. Od mikrofonu se tedy na vás těšil a tedy se s vámi vítá Petr Václav, no a se mnou se také na vás těšil, určitě se na vás těšil, si myslím, určitě se na vás těší ještě pořád teď. Můj host Jiří, Jirko, zdravím, ahoj.
1: Čau, ahoj, zdravím taky, čau, čau.
0: Kdo se na tom k smíchu, chlape?
1: No, tak... Já jsme se tady tak zasmáli před vysíláním, tak se mě to teď drží,
0: jo, rozumíš? Takhle, ty navazuješ na ten smích, který jsme přerušili.
1: Jo.
0: Jsem ti řekl, mleč nebo budeš ve vysílání? Já ti jsi říkal, drž hubu. A to jsi teda jako myslel, že si takhle přeložil si to moje kárání. Doufám, že to nebylo tak, jako, že mám držet hubu já.
1: Ne, to jsem myslel jako na sebe, víš. Jako... tak mě to jako... ještě se ta energie ze mě nedostala, jsem se musel tak to smát.
0: On je film, že jo, drž hubu.
1: Jo, je to tak, no.
0: Ruby! Ten je kouzelný, ano, ten je kouzelný. No nic, tak my se asi vydáme jinou cestou. No, co jsi dělal ten týden, co jsme se neviděli?
1: No,
0: neslyšeli. Jak jsme se viděli, pochopitelně.
1: My jsme se právě neviděli. No tak v pondělí jsem měl příjemný cestování do Prahy, protože jsme se viděli. Úterý pracovní, středa, čtvrtek taky pracovní, řešil jsem čističku, což bylo tak jako, řešil jsem nějaký fekálie, kanálie, takže tak, no. A dneska jsem taky pracoval, takže to bylo veskrze takový pracovně, organizačně řešící, bych řekl.
0: Přímo byl chlapec pečlivý. A já jsem rád, že jsi se nehrabal jenom, jak bych to řekl, v těch fekálích, jako opravdovských, ale že jsi se pohrabal i v jiných a přinesl si do dnešního pořadu nějaká čísla a čísla zajímavá,
1: jo.
0: Která dneska proberem. Ono dneska není jednoduchý najít nějakou zprávu, která bys nezařadil do tématu fekálí, takže... No, máme na to docela čas, tak máme před sebou skoro 2,5, 2 a 3/4 hodinky. Navrhuju, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek, ať popřejeme. Mm-hmm. Dneska Štefan a Sára slaví své svátky, dáme přednost ženě. Jméno Sára zní prostě, ale ukrývá v sobě urozený původ, ačkoliv zní nadčasově. Jde o prastaré hebrejské jméno, ani celá tisíciletí jméno Sára neubrala na kráse. Tak Sára Soudková je toho pochopitelně dokladem. Jméno Sára nosila již biblická postava manželka Abrahama. Nositelkou jména byla i americká jazzová zpěvačka Sarah Louise Vaughan nebo francouzská herečka Sarah Bernhardtová, narozená jako Henriette Rose Bernhardtová. Dnes jméno patří také ke slavné americké herečce jménem Sarah Jessica Parker. U nás jméno nosí mezi jinými i fotografka Sára Soudková, rodným jménem Šára Směšná. To je zajímavé jméno, rodné jméno, Šárka Směšná, protože Sára Soudková, víme, jak vykradla Soudka, jak se vůbec neštítila ničeho. Ženské křestní jméno Sára pochází z hebrejštiny. Jméno se z hebrejštiny vykládá jako kněžna nebo vznešená žena. Urozená paní, tato prastaré jméno nalezneme již v Bibli. Jméno Sára nosí v České republice 2875 dívek, žen, slečen a paní. No a je to 147. příčka podle četnosti užití ve statistice jmen. Když si dáme Štefana, tak Štefan je variantou jména Štěpán, představ si to. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů, u nás se častěji užívá verze Štěpán. Původ a význam obou jmen je shodný, jména pocházejí z řečtiny, více informací u Štěpána najdeme. No, já si myslím, že na Slovensku mají jednoho dobrýho Štefana, že?
1: Hrabina, ano, Hrabina.
0: Ano, ano, nedávno jsem vysílal s ním rozhovor. Jméno Štefan nosí i tak v České republice 12 029 chlapců, mužů, kmetů. A je to 63. příčka podle četnosti použití tohoto jména. Takže, milé Sáry a milí Štefanové, my vám právě teď s Jiřím společně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování také, prosím vás, na to nezapomeňte, a pěknou oslavu, protože je pátek, den velkého jupí. Takže můžete slavit třeba až do neděle, když na to budete mít to žaludek. Takže vy, kteří znáte Štefana nebo Sáru, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím nadělíte zdraví. Prodloužíte jim život imunitním systémem, který od té radosti nastartujete víc a víc. No a ještě pozor, je Světový den pošty. Co nám k tomu tady píší? Světový den pošty se slaví na výročí vzniku Světové poštovní unie roku 1874. Ve Světový den pošty se po celém světě konají různé akce s poštou a doporučováním spojené. Vydávají se například speciální jubilejní poštovní známky. Tento den by nám měl zároveň připomenout počátky komunikace na větší vzdálenosti. Mohla by být taková známka třeba jako Sklerotik a Strašidlo ze Špesartu Hradčanská jedna. Co ty na to?
1: No, určitě.
0: Že jo?
1: Jo.
0: Například třeba. Nebo jiné náměty by mohly vyjít. Třeba Bitcoin po Česku.
1: No.
0: Taky nezapomenutelné. Ono by se něco našlo.
1: No, já si myslím, že toho bychom, tak už bychom udělali taký seriál, nekonečný určitě.
0: Znáš nějakou Sáru?
1: Znám nějakou Sáru. Znám, no. Ale už jsem teda...
0: Počkej, já jsem tam
1: neviděl třeba.
0: Měl jsi nějakou Sáru?
1: Cože? Nechápu souvislosti.
0: Mě to jenom tak napadlo, já nevím, já jsem slyšel starší chlapy, jak se bavili samoobsluze.
1: Rozumíš?
0: A starší chlapy samoobsluze, to se tam jako bavili, kdo koho měl, víš, tak. Vůbec jsem nepochopil, tak jsem se to chtěl od tebe dozvědět právě. Dobře, tak asi neměl, nebo vlastně měl, ale nevím. Tak to nebudeme pitvat. Nikdy nevíš, kdo tě poslouchá, že jo?
1: Přesně tak.
0: A navíc, hele, co mi do toho třeba taky je, že jo? Mně vlastně do toho vůbec nic není.
1: No, tak já ti to pak řeknu po vysílání.
0: A mě to ale, já myslím, že to bude zajímat, jako. No tak si to tak
1: povíme. To tě bude určitě zajímat.
0: To si tak povíme.
1: Jo.
0: Tak jo. Mám tady na dílku záležitostí, které se váží k dnešnímu dni. Protože máme Boženu Blanku a to je naše sluníčko, které nás zásobuje tím, co bychom měli vědět, anebo co přináleží k tomu dnešnímu dni, tak nejdřív z historie, jo? Pár historických dat. Tak 9. dneska je 9. 10. pozor, 9. 10. 1410. Poprvé v listinách zmíněných je zmíněn pražský staroměstský orloj. Už se o něm psalo o Fiko. 9. října 1921. Premiéra Janáčkovy symfonické básně Taras Bulba v Brně. 1928. Největší česká stavební katastrofa. V Praze se na rohu ulice Na Poříčí a Biskupské k zemi sesunul dokončovaný 7-patrový obchodní dům Jakeš i s 87 dělníky. Leta páně 1929 zaregistrována nová značka československých motocyklů Java. Víme, že to bylo spojení Janáček Walter. Jméno firmy vzniklo složením jména, aha, teď to píšu, Františka Janečka, který zakoupil licenci na výrobu motocyklu Wanderer, ne Walter, ale Wanderer. Ještě, že máme tu encyklopedii tady. Uh-huh. 1931, první rozhlasové vysílání ze záznamu na voskové desce. Reportáž Josefa Laufra z fotbalového utkání ČSR Jugoslávie. Čověče, to byl možná nějaký příbuzný Pepi Laufra, zpěváka. Uh-huh. Tady ta deska měla jednu nevýhodu, že si nesměl nechat na sluníčku. Jinak z toho nebylo fotbalové utkání, ale bramboračka. 1969 československá vláda zakázala vycestování jednotlivců na západ kvůli velkému nárůstu emigrace. 1970, ale pozor, tady z toho vyplývá, že do té doby lidé mohli normálně vycestovat, že? Uh-huh. 1970, premiéra českého vědecko-fantastického dobrodružného filmu Bořivoje Zemana na kometě podle románu Žila Verna. A už jsme v novodobí, mezi tuneláři, takže 2008, syn provozovatele matějské pouti Václav Kočka mladší byl zastřelen podnikatelem Bohumírem Ďuričkem po skončení křtu knihy šéfa ČSSD Jiřího Paroubka v pražské restauraci Monarch. 2011 Josef Váňa vyhrál s koněm Tjumen Velkou Pardubickou. 2017 předseda ANO, 2011 Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli obžalováni za podvod s financováním Čapího hnízda. Hele, to je dobrý takhle to servírovat, viď? Jako. A ještě tady mám zprávu z roku 2026, říjen 2026, skvoter, motorkář, lhář a agent se připravuje na výhru ve Velké Pardubické, jenom nevíme, jestli poběží na koni anebo po svých. Všechno to ještě stihne potom fotografovat a vydat jako autobiografii, tak buď máme se na co těšit. To teda tady nepíšou, ale to budou psát za rok. Tak, ze světa. Přesně, když se psal letopočet 1000, Leif Erikson objevil Vinland, noha Evropana poprvé stanula na půdě Severní Ameriky. 1238 Jakub I. Aragonský dobil Valencii a založil Valencijské království. 1531 katolické kantony vyhlásili válku kantonu Curych. Začala druhá válka o kapel. 1655 švédský král Karel X. Gustav obsadil Krakov. 1701 ve městě New Haven byla založena třetí nejstarší instituce vysokoškolského vzdělávání ve Spojených státech. Yaleova univerzita, která nese jméno svého prvního mecenáše Elihu Yalea. 1760 sedmiletá válka ruské vojsko generálu Zachara Černyševa a Totlebena a rakouské vojsko generála Franza Marica Laciho obsadilo Berlín. 1917 v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků. Čiže to o tom nějak vůbec nevím. Spojuje se ti to s něčím?
1: Přešti mi to ještě jednou, prosím
0: 1917.
1: tě. 40 000 vojáků.
0: No, v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků. Já když se na to kliknu, tak mi tady vyjede, že jsou to československé legie v Rusku.

0: někdo pomotal.
1: No tak to jsou legionáři z té první světové války, ne?
0: Ano, ano, proto mi to bylo divný, protože to trošku znělo jako akce Ludvíka Svobody. Ono to bylo tak, že byly to dobrovolnické vojenské jednotky na ruském území v letech 1914 až 1920, když bojovali nejdříve proti rakousko-uherské a německé armádě na Ukrajině a poté spolu s Bílou armádou a zahraničními interventy proti Rudé armádě. Jeden z hlavních velitelů legií v Rusku byl Radola Gajda, známý to gauner, který ho poslal. To je taky dobrý. Ten byl poslán tuším Štefánikem, že byl poslán do zpátky do Československa, aby ho potrestali. A on si to nějak zařídil, takže ho tady oslavovali jako v Československu jako velkýho hrdinu. Až teprve, když se zase začal dopouštět zločinnosti přímo v Československu, tak pak ho odsoudili en bloc. Jo, tady to pak píše. Předchůdcem legií byla česká družina. Dne 7. ledna 1919 bylo z brigády vytvořeno československé vojsko na Rusy, které již bylo součástí československé armády a samozřejmě zejména zásluhou Štefánikovou. No, je to pěkný se takhle o tom číst, ale ty legie nemají dobrou pověst. To si budeme povídat. Někdo to jako prosazuje, ale my víme, z čeho potom. Takže žádný československý armádní sbor, ale byli to nějaký dobrovolníci. 1934 makedonští a chorvačtí nacionalisté podnikli v Marseille úspěšný atentát na jugoslávského krále Alexandra I. a francouzského ministra zahraničí Louis Bartova. 1962 Uganda se stala republikou. 1963, to je důležitý jako datum, si myslím, ale tady píšou jenom to, že katastrofa přehrady Vajont. 1970 vznik Khmerské republiky, 2004 první demokratické volby v Afghánistánu. No a máme a tady lekci dějepisu. Den vojenské slávy Ruska. V tento den, v roce 1943, skončila bitva o Kavkaz. Jedna z nejrozsáhlejších bitev Velké vlastenecké války trvala 442 dní od 25. července 1942. Němci se snažili dostat k ropným oblastem Grozného a Baku, chtěli dosáhnout Černého moře a proniknout dále na východ. Sovětské vojsko se zpočátku stahovalo k průsmíkům Kavkazu a Tereku, ale poté přešlo do protiútoku. Na podzim roku 1943 osvobodili Novorosijsk, Taman a celý severní Kavkaz. 9. října byl poloostrov Taman zcela očištěn od okupantů. Toto vítězství zachovalo strategické zdroje země a stalo se důležitým krokem k porážce nepřítele. Odhodlání obránců Kavkazu znovu prokázalo, i v nejtěžších podmínkách je možné zvrátit průběh války. Maďarská prokuratura vyslechla premiéra Petra Maďara jako obviněného z krádeže mobilního telefonu jiné osoby v nočním klubu. Já zírám, co to je, čuče ve vedení Maďarska. Britské a americké zpravodajské služby provádějí interní kontroly poté, co byl bývalý šéf německé rozvědky Hanik zatčen kvůli podezření ze špionáže a velezrady, informuje deník Daily Telegraph. Velitelství obrany DLR vyzvalo obyvatele měst Kramatorsk, Slavjansk, Dobropilja a Družovka, aby se evakuovali do Doněcka. Specialisti na místě se zabývají otázkou ubytování, informoval kanál velitelství na Telegramu. Evropská komise chce vytvořit analogii k článku 4 Severoatlantické aliance NATO ještě před případnou změnou vlády v Německu a ve Francii, uvedl europoslanec Lucemburska Karl Heisser. Pouze 25% vojáků ukrajinských ozbrojených sil, kteří byli znovu nasazeni na pozice u Sumy, přežilo, a to kvůli problémům s rotací a zásobováním, uvedly ruské bezpečnostní složky. Šíření viru Ebola v provincii Severní Kivu v Demokratické republice Kongo se vymklo kontrole, uvedl server Africa News. Trump prohlásil, že konflikt s Íránem brzy skončí a poté by se měly snížit světové ceny ropy. Moskevští lékaři odstranili, a tady chci říct u toho Trumpa, že on taky říkal, že během 24 hodin ukončí válku na Ukrajině. Tak já bych moc nevěřil, protože Irán prohlašuje, že pokud... No, že Irán prohlašuje, že pokud nepřijmou Američani 7 bodů, který jim naservírovali, tak s nima nebudou ani jednat. No. Moskevští lékaři odstranili z žaludku dvouleté dívky více než 250 magnetických kulíček. Uvádí kanál Ministerstva zdravotnictví Moskvy. Hochu, tak tohleto jsem viděl takový kuličky a tam právě na tom přesně bylo napsáno, že to nepatří malým dětem do rukou. Diplomatické řešení konfliktu na Ukrajině je zatím obtížné dosáhnout, uvedl Rubio. Americké vojenské složky připravili pro Trumpa nové varianty rozsáhlých bojových operací v Iránu, informuje stanice NBC News. Výroba vína ve Francii se kvůli suchu může snížit na nejnižší úroveň za 70 let, píše Bloomberg. SZO, Světová zdravotnická organizace, tedy WHO, nepotvrdila informace o nových případech onemocnění v irkutské oblasti, uvedla agentura, takže to je SZO, uvedla agentura Rozpotřebná dozor. Rusko nemá žádné plány na ozbrojený konflikt se západní Evropou. Moskva nikomu nehrozí, prohlásila Maria Zacharovová. Merz a jeho v úzovkách společníci v Kyjevě jsou součástí jednotných korupčních schémat, prohlásila Maria Zacharovová. Estonec, kterému bylo zamítnuto opuštění země, přehlédl přes bránu hraničního přechodu Kojdula a odešel do Ruska, informuje RR. Rubio se domnívá, že existuje riziko eskalace konfliktu na Ukrajině a jeho přerůstání v regionální konflikt, který by byl mnohem nebezpečnější. Tady těm dvou věcem se chci trošku vyjádřit, jestli dovolíš.
1: Určitě.
0: Jedno to korupční schéma v tom Kyjevě, respektive na Ukrajině, je to, že pamatuješ si, jak oni vyhlásili, že mají tu novou raketu a jak je to, jaká je to pecka, jako, jak je to super?
1: Jo, a že to má 5400 km za hodinu, že to letí a podobně. Jo, jo, vím, vím.
0: Tak nějaký vysoký důstojník se přímo v televizi vyjádřil, že to bohužel není vůbec pravda, že ty peníze, které se tam do toho cpaly, takže víceméně byli takhle skončili, neví se kde, ale rozhodně se nic nevynalezlo, protože neproběhly žádné zkoušky něčeho, co by tomu odpovídalo.
1: Jo.
0: Takže to bylo pouze korupční schéma a na úkor vlastně fronty a na úkor jakoby země jako takové, tam tekly obrovské peníze. Takže to bylo divadýlko víceméně. No, potom...
1: A nešlo to na sirotky, jo?
0: No, nešlo to na sirotky, teda, jako, záleží, koho považují za sirotka, že jo? To je právě to korupční schéma, jo? Který se vrací zpátky do Evropy. No a oni pak ještě, to měla být ta raketa opět top jako nejlepší, no a zbytek jim Rusové totálně rozsekali, takže oni vyrábí třeba...
1: Ani smrt nebere.
0: Víš, kolik stojí vyrobit na Ukrajině jeden dron?
1: Nevím, 30 tisíc euro?
0: To si přehnal 50 až 100 tisíc. Což je zhruba 10krát víc, než jsou náklady Rusů, jo.
1: Počkej, a jako 30 až, nebo 50 až 100 tisíc euro, nebo korun?
0: Tady v korunách.
1: V korunách,
0: Aha. Takhle psali, že to je desetinásobek, ale psali o těch 100 000. Takže jsou to nějaký drony asi běžného typu.
1: Jo, asi jo.
0: Jo, no. Vrátím se zpátky tady k tomu. A že se Rubio domnívá, že no tak se podívej, jak se militarizuje Evropa, jako ta, ty je úplně šílej. A váží to na ten článek 4, který by jako oni chtěli nějaký svůj, ještě se k tomu dostanem, oni by chtěli jako něco ještě vedle článku 5, aby mohli jako na základě toho, že vyhlásí článek 4, který by byl o trochu měkčí, tak by mohli zabavovat, dejme tomu, finance Evropanů a tak, jo.
1: Přesně, no.
0: No. Další porce nezákonných opatření proti Rusku potvrzuje, že Londýn se dostal do sankční slepé uličky, uvedlo ruské velvyslanectví. Prohlídky v sídle bývalého prince Andrejeva v souvislosti s případem Epsteina byly uznány za nezákonné, informovala BBC. Ruský jaderný arzenál je jedním z nejmocnějších na světě a představuje hlavní ochranu země, uvedl prezident výzkumného centra Kurchatov Kovalčuk. V Paříži byla použita vodní děla proti účastníkům studentských protestů, informuje televizní kanál LSI. Tady k tomu jenom rychlou poznámku, že stejně jako v dalších zemích, o kterých se asi budeme bavit, tak dneska Francie stojí na pokraji občanské války. A vůbec to tam není jednoduchý. To, že ty studenti pravděpodobně jsou nástrojem někoho, je možné, ale tak nebo onak Francie prostě hoří. Snímky z ulic Paříže vypadaly jak snímky z Kyjeva, rozsekanýho, takže vůbec se tam s tím nemažou. A je to tam natvrdo, to nejsou jako nějaký protesty, že se nesou vlajky. Tak jak to známe tady třeba z Národní a podobně, tam prostě mlátějí výlohy, rozsekají auta, zapálí všechno. Takže to je, jak když tam projde fronta. No, porušování závazků Kyjeva vyplývajících z úmluvy o zákazu chemických zbraní je systematické povahy, uvádí zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Navazuje to pochopitelně vůbec i na začátek té speciální vojenské operace. Je to jeden z těch důvodů vlastně, proč také vznikla. Dodávám já. Západní země se podílí na použití chemických zbraní proti občanům Ruska a koordinují tuto činnost, prohlásil zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Sýrie zvažuje možnost vyslání od 10 000 do 20 000 vojáků do Jemenu za účelem boje proti hůtským povstalcům, uvedl portál Axios. Pardon. Tady k tomu chci jenom říct, že prezidentem Sýrie se stal známý to hrdloře, mezinárodně hledaný terorista, který kopal s uřezanýma hlavama, si kopal před kamerou fotbal. Má se rád s dalším bláznem, skvoterem a lhářem a zrádcem a militantním šílencem, který skvotuje na Hradčanská 1. Spolu se fotili, podávali si ruce. Povídej.
1: Ty chceš říct, že náš pan prezident má tolik předzívek a titulů, jo? Co jsi teďka vyjmenoval?
0: Mě to jenom tak napadlo, když jsem se chtěl jaksi trefit do jeho specifikace. A ještě by se asi našli další, no.
1: Myslím, že se strefil úplně na 100%.
0: No ne, tak na jednu stranu opovrhuje, říkal, že by Trumpovi nepodal ruku.
1: Jasně.
0: Ale podává si ruku a nechává se fotit s hrdlořezem a takovým vrahem.
1: No, odporná lidská bytost, říkal, že je.
0: No a tenhle ten syrský prezident, to není odporná lidská bytost, to je kamarád, kámoš, protože vlastně je taky ve zbrani, že jo.
1: No, ale hlavně kupou za stejnou věc, že jo?
0: Jo, kupou za stejný manšaft, to je pravda. Hmm. Ruská federace je připravena učinit vše, co je v jejich silách, aby pomohla Iránu v řešení situace, která vznikla na Blízkém východě, prohlásil Vladimír Putin. No, potěž, to asi jen tak honem amíci nevyhrají. Zavírám to, protože jsme si to přečetli už celé. Děkujeme Božině Blance, naší dopisovatelce historických takovýchto dat a milníků, no a pochopitelně taky naší kamarádce. A posuneme se dál. Myslím si, že bychom se mohli rovnou podívat na to, co teďko hýbe. Hýbe trošku prostorem. A to je to, že řada lidí, teď je to jako namířeno ke všem, co posloucháte, jo? Možná platíte stovečku každý měsíc a nevíte na co. Máme tady, a vyskytl se nám tady takový nešvar, řekl bych. Mm-hmm. Jiří nás s tím seznámí. Je to nešvar, který stojí 1200 korun toho dotyčného ročně. A někteří už to nainvestovali přes 6000, takže a neví o tom. Někdo jo. Kasíruje velké peníze.
1: Já jsem totiž dneska seděl u počítače a něco jsem tady hledal a vyskočil na mě článek nebo video okradli moji mámu a to neměli dělat. A na internetu funguje novinář, kluk, který ještě pracoval vlastně pod streamem a dělal různý pořady a on se věnuje odhalováním takových jako podvodníků v Praze se směnárnama proti turistům, dělal turistický pasti a podobně, aby ta Praha byla tak nějak jako víc přátelštější pro ty turisty a různý taxikáře, ruličkáře, takový ty bývalý vexláky, jo.
0: Zjistil, on nějakým způsobem nemá rád ODSku, nebo co?
1: To nevím. Ale on se věnuje obecně podvodům a nějakým způsobem vždycky bojuje za obyčejně lidi. Jmenuje se Janek Rubeš. Když si zadáte do vyhledávače Janek Rubeš, tak na iDNESu je přímo, on je skoro stejně starý jak já, takže mu bude teďka 39 let na konci roku, takže on se věnuje tady těmto podvodům. Já už ho znám třeba 20 let z internetu, protože on hrozně brzo natáčel ještě na ty platformy, co byly předtím, ještě před YouTubem. A on se věnuje teda podvodům a vystal takový, nebo zjistil, že jeho mamka přes prémiovou SMS-ku, prémiová SMS-ka je to, že pošlete někde pošlete třeba telefonní číslo, nebo někde vlastně máte nějaký veřejný parkování, nebo někde něco platíte a zadáváte třeba parkování, nebo nabití automobilu, elektrického automobilu, anebo různýma jinýma způsobama se k vám dostane nějaká prémiová SMSka s nějakým předplatným, s nějakou službou a strhává se těm lidem 99 korun týdně. To znamená krát 50 nebo 51, 52 týdnů, tak se může vám strhávat prostě jako dost peněz. 99 korun jako není málo za týden. Ale je to taková částka, která vlastně člověka nešmrcne na první dobu přes nos. Funguje to tak, jak tomu tady něco přečtu. Českem se šíří nový podvod na nenápadné strhávání 99 korun týdně, upozornil Janek Rubeš, který podvod odhalil u vlastní matky. V pasti prémiových SMS přitom končí i řada poslanců. Zjistěte, jak nechtěné předplatné i hned odhalit a zablokovat. Za rok může škoda přesáhnout 1000 korun. Existovala nějaká stránka, kterou on si dohledal. On zjistil tu službu. Ty služby se různým způsobem jmenovaly. On to tady někde i uváděl. Dá se to v těch článcích dohledat. Ty služby se různě jmenovaly. A on si tu službu zadal do telefonu a zjistil, že ta jeho mamka platí každý měsíc se jí strhává z toho vyúčtování 99 korun. A on teda potom šel dál, hodil to do Google a takovou prostě novinářskou činností se dostal až k tomu, že na webu existuje portál, který teda už dneska nefunguje, kde všechno to předplatné šlo zrušit. ale dneska už to nefunguje. Takže ty podvodné SMSky, když někomu došly do telefonu a omylem to odklikl, tak automaticky vlastně se mu strhávaly z jeho vyúčtování z telefonu rovnou jako prostě na vyúčtování na paušálu na telefonu. Jako prémiová SMS.
0: Je to, promiň, je to jako kdyby každý týden za 99 korun si hlasoval do Superstar třeba.
1: Přesně tak. Prostě posílal nějakou SMSku. A jednou to člověk odklikl a tam našel lidi, kteří to měli třeba od roku 24, jo, to fungovalo. A ten portál, v podstatě v tom portálu si mohl vyplnit jakoukoliv předvolbu na světě. Takže to bude minimálně evropský problém, ale může to být jako celosvětový, jako podvodná síť, jo. A když on tak odhadoval, že dostal se k nějakému většímu penzu těch čísel telefonních a on je vlastně zadával do toho vyhledávače a jakmile to zadával a rušil, nebo obvolával ty jednotlivý lidi, oni to začali rušit, tak podvodníci tu stránku na zrušení těch předplatných zablokovali. Takže dneska ten postup je takový, když někdo to zjistí a podívá se, a je to aktuální problém, protože to zveřejnil na konci září a 1.10. a 4.10. vydával k tomu další videa, jak to pokračuje to vyšetřování. Pikantní na tom je, že třeba ministryně Schillerová měla nějaký aktivní služby tam, bývalý ministr zdravotnictví Válek, kterýho telefon sledovala a on byl vlastně v bezpečnostní prověrce a jeho sledovala BISKA a vlastně nezjistila, že tam měl 2 roky předplacený nějaký 2 služby. Jemu se to strhávalo 2x99 korun jako měsíčně. A často se to děje u služebních telefonů. Taky. V některých firmách je to tak, že nejsou ty prémiové SMSky povoleny. Třeba my firmě to nemáme. Já jsem se díval do telefonu, prověřoval jsem to a nic jsem tam nenašel z těch služeb, co jsem dohledal, co mi vyskočily na tom internetu. Ale obecně tam bylo a není vlastně ani, on když vlastně dělal demografický průzkum, tak vlastně je to od mladých až po seniory, a nerozhoduje jako postavení politický věk, jestli je muž nebo žena a tak dál. Prostě je to plošně, to nějakým způsobem posílají ty prémiové SMSky a už historicky nějaký takový problém byl, ale přišlo asi 50 stížností a jednotlivé ty operátoři na to nebrali ohled, ale ten Janek Rubeš to tak jako zmedializoval hodně, že už jenom to video mělo 41 tisíc lajků, jo, co jsem viděl na tom YouTube. Takže to doporučuje ten algoritmus dál, aby to vidělo víc lidí. A je to teďka, a on obvolal asi 2,5 tisíce čísel. Jo, řeší to 3 měsíce teďka, co říkal v tom videu. Takže podívejte se na vyúčtování.
0: A řešení,
1: řešení teďka, už se to nedá vlastně zrušit na tom webu, musí se to, jednak si člověk musí vyjet svoje vyúčtování, podívat se, jestli ty služby tam má. Jsou to služby typu, počká se tady na to, já se tě tady na to podívám, jak se to, Janek Rubeš podvody, byly to různý Soundees, Sound ES Music, Playteek, Fitland Club, Vemo Play, Smart Play, I Love Moby a takový různý jako zvláštní jako názvy. A byly to různý takový, jenom byl to nějaký portál, který ukazoval jako nějakou placenou službu k bezplatným nějakým hrám nebo k různým takovým jako kravinám, jo. Takže teďka ten postup je takový, že musíte si zavolat na operátora a nahlásit to a i v těch článkách na iDNESu je tam vlastně udělaný postup a v tom jednom článku je dokonce jako ukázaný, na co má ten člověk, je tam ukázaný, na co má ten člověk jako konkrétních, jo, má tady jaký operátor a dokonce vlastně je tady, kde ty platby najde. Takže je tam takový jako stručný návod, ale prostě dneska se musí zavolat operátorovi, aby ty placené služby zablokoval. Ale placené služby zablokoval. Ale
0: no.

0: Nahlašte operátorovi, aby vám to zablokovalo.
1: No se taky stane velmi často tím, že děti si půjčí telefon na nějaké hry a tam
0: Třeba
1: pak něco
0: taky.
1: potvrdějí a odmáčknou. Takže já už jsem tady ale o tom mluvil v souvislosti s, teď nevím úplně přesně s čím, a bavili jsme se právě, že když ten operátor tam přimaluje každému prostě jednu SMSku za nějakých pár peněz, tuším, že v České republice, ty jsi to říkal, asi 16 milionů SIM karet,
0: ano.
1: Tak počítat umíme, že jo? Takže...
0: Kdyby to bylo jenom 10%, tak je to 7,5 miliardy, nebo skoro 8 miliard za rok, jo? Kdyby se to dotklo 10, jenom třeba 1,6 SMS-ek.
1: Tak, máme návod jeden praktický a můžeme skočit do témat dalších.
0: No.
1: No.
0: Ještě na mě tady, prosím tě, vyskočila jedna taková věc, to jsem tě ani nestihl říct. Vyšlo hrozně zvláštní videjko o Trumpovi, že o Trumpovi a nějaké Susan Dell, kdy Trump založil nějaký vládní program pro investiční účty osvobozené od daně. A stát tam vloží počáteční vklad dolarů. To mě přijde.
1: Nejsou to náhodou ty hejty, Jiří, a nejsou to náhodou ty hejty, jak tady, to už tady lítá dlouho, že to ještě ani Babiš nebyl ve vládě a už tady zakládali nějaký takovýhle investiční prostředí pro zbohatnutí lidí. Jiří.
0: Ne, to je 7.10. Ano? Neslyšíme
1: no,
0: se
1: jestli
0: zase,
1: tady nejsou tyhle ty nějaký taky podvodné věci, kdy to tady lítá. No.
0: To není to. To je oficiálně, to byl za...
1: Padáš mi.
0: ...válné pracovny, kde stál Trump, nebo seděl tam Trump a měl tam spoustu lidí kolem sebe. Jak to? To není možné. A vůbec jsem se nehýbal.
1: Ne, tady problém
0: kde
1: se
0: prostě
1: sítí
0: zase
1: máme.
0: Něco.
1: No, dobrý, povídej. Jsi slyšet?
0: Aha. Ale já jsem přeskal, ne? Jo, já tě slyším.
1: No, tak dobrý.
0: Jo? Mhm. Dobroš. No, takže jsem chtěl jenom říct, že jenom v rychlosti přečtu, jestli to okomentujem, ať to můžeme zahodit. Ve středu v oválné pracovně 7.10., to znamená tuto středu, manželé Dellovi s prezidentem Trumpem začali propagovat, bylo to velmi divný, jo, proto jsem, vyskočilo to na mě, to video, začali propagovat dětský investiční program Trump Accounts. Trump Accounts je vládní program, který zakládá dětem investiční účty osvobozené od daně, do který stát vloží počáteční vklad $1,000. Peníze se na nich investují a spoří a dítě k ním získá přístup v 18 letech. Program podporuje vláda, velké firmy i soukromí dárci, včetně Dellových. Delloví už dříve přislíbili $6,25 miliardy na vklady a po $250 pro nejméně 25 milionů dětí do 10 let. Podle dostupných zpráv Trump na akci oznámil, že automatický zápis do státního vkladu $1,000 je nyní aktivní. Jo, kdybys viděl, jak ona to úplně přednášela a jak vypadá, jak robot, jo, tak to bylo na nejvýš podezřelý. A já jsem si tady ještě to víc jako rozklikl a na mě to dělá dojem, že už se tímto chystají na tu měnovou reformu a snaží se narvat co nejvíc jako dolarů do různých jako aktiv a je to takový poslední výkřik do tmy. Jako.
1: Jestli to je vůbec pravda, víš, protože já v tom spíš cítím to, že někdo to vytvořil jako umělou inteligencí, to vytvořil celou tu reportáž, když takhle řeknu, protože pochopitelně tady lítá spousta takových podvodných investičních projektů. Jo. Čili probíráme to tady hlavně proto, že žádný investiční projekt v Americe jako žádnému dítěti v České republice.

0: nebo někde na světě nezabezpečí budoucnost.
1: Přesně tak.
0: Ať už to pravda je, nebo ať už to pravda není, jedinou budoucnost tomu dítěti zabezpečí rodič, který se zachová zodpovědně a uzavře mu penzijní připojištění. Ježišmarja, co to táram. A tak jsme tý bolše vykoubili. Jaj, fašistou jsme byli.
1: Teď jsi řekl fakt penzijní připojištění. Jsi to řekl nahlas do vysílání.
0: Já jsem to řekl nahlas. Pochopitelně ani stavební se... Ne, chtěl jsem říct, že zodpovědný rodič koupí dítěti investiční kámen, nejlépe tanzanit, kde ta dotěžba způsobí, ať už ta dynamika růstu toho kamene bude jakákoliv. Představme si, si každý má jako, my na to nemáme peníze, jo, třeba řeknou lidi. No ale když tomu dítěti třeba doběhne stavební spoření, tak vezmou ty peníze, koupí za to tanzanit za 200 tisíc nebo za 150 tisíc. Ten tanzanit třeba do roku 2030, to máme ještě 5 let, tak mu dejme tomu udělá trojnásobek, čtyřnásobek, to znamená, bude někde na 400 tisících kupní síly a teď se dotěží. A minimálně 10krát se díky obchodování, už ne přes obchodníky, ale přes aukční obchodování, tak se ty ceny, tak jako u všech dotěžených kamenů, vyhodějí 10krát nahoru, tak to dítě má kupní sílu v řádech 5 milionů. A stačilo jenom vzít 150 tisíc ze stavební spořitelny, kde nad tím nemá nikdo kontrolu, koupit kámen, nad kterým mám kontrolu, protože ho mám doma v trezoru, nebo mám ho doma schovaný. A to dítě zabezpečím během krátké doby, během 5-6 let ho zabezpečím a postavím ho do života. Takže kdyby tomu dítěti bylo dneska 10, tak mám pro něj řešení. Protože ten kámen bude mít takovou kupní sílu, že to dítě si za to pořídí bydlení, vybavení na tu dobu, protože to všechno bude dostupnější než teď v tom nažaveném kotli s těma nemovitostma. Takže to je řešení. Jednoduché, řeknu, absolutně pod kontrolou toho rodiče. A nemusíte vůbec věřit nějakým zprávám někoho tamhle, že někdo někde v Americe nějaký fond a bla, bla, bla. Je to pro každého Čecha. Lidi nakoupili spoustu zlata třeba, jo. Mají 4-5 trojských uncí zlata, protože to postupně nakupovali. Dneska za to, i kdyby měli 2 trojský, tak za to koupí pěkný kámen, který si jim takto okotí. Za 2 trojský, jo. V době, až ty nemovitosti spadnou dolů, tak ta 1 trojská pořád to platí. 1 trojská zlatá vám zachrání 1 milion hypotéky. Ale pozor, tady je potřeba udělat ještě mezikrok přes kameny, protože se na nás valí daňová militaristická politika Evropské unie.
1: Je to tak.
0: A to je potřeba si říct, neboť sice od 31. ne, od 1. 7. takhle, od 1. 7. 2027 má platit, nebo platí, takhle. Do té doby musíme implementovat daňové povinnosti, které odsouhlasila Evropská unie. To je, že to, ne, že to bude, to už je odsouhlasené. A ten limit nejzazší implementace je 1.7.2027. Předpokládá se, že už od nového roku začnou výrazné změny ohledně daní a ohledně držení zlata a ohledně obchodování se zlatem. To obchodování je důležité pro kupujícího, protože budou zlato nakupovat od obchodníků, kteří jsou vlastně budou v jiném postavení, než v jakém jsou momentálně teď, a budou muset dělat věci, které teď dělat nemusí. To znamená, že minimálně musí aktivně hlásit do centrální databáze, budou hlásit kupujícího zlata. To znamená, že už to není, už to nebude anonymní. A pokud někdo koupil zlato za peníze, které bude složitě prokazovat, tak vůbec je to pro něj zdvižený prst. Protože prodávající zlato po novém roce je předpoklad, že už po novém roce, ale nejpozději toho 1. července budou muset doložit věrohodně, kde k těm penězům přišli. Byť to zlato kupovali před 15 lety třeba. Takže to jsou věci, které se tady jako rodí v hlavách psychopatů na úrovni Evropské unie a implementaci se nevyhneme, ať chceme nebo nechceme. Takže status zlata se výrazně mění a to je to, na co jsme upozorňovali, jo, že prostě zlato není o tom, že si to někdo koupí a to zlato díky tomu zbohatne, nebo že to zlato mu udrží tu kupní sílu a on si s tím zlatem bude dělat, co chce. Ne, zlato není chápáno mocnými, jako že si s ním může dělat, kdo chce, co chce. Zlato je strategický kov. Bez zlata nejsou banky, centrální banky schopné postavit monetární systém, ať už bude jakýkoliv, a tak se snaží to zlato mít těžce pod kontrolou. Aby se upozornili na to, že tak, jak zlato může spekulativně vydělat, tak ale je potřeba ten spekulativní výdělek za A ošetřit a udržet si ho, a za B pracovat se zlatem v souladu s legislativou, která se vždycky v průběhu toho konce monetárního a ekonomického, tak vždycky ten cyklus na jehož konci se mění i ta legislativa. Jiří, co ty k tomu chceš poznamenat?
1: Já jsem chtěl jenom říct, že to jde ruku v ruce i s dalšíma věcma, podle toho, jak se přehrátě chová trh nemovitostí. A tento týden vyšel rozhovor s protěžovaným Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank, a ten v tom rozhovoru, já jsem to teda neslyšel celý, jo, ale ten nadpis toho podcastu nebo toho rozhovoru říká, že ať si čeští investoři, jestli čeští investoři jako dají pozor, že zlatá éra nemovitosti už skončila. Prostě ten systém, ten, kdo drží opratě, bude měnit kurz a ty nemovitosti jsou přesně v tom hledáčku, jinak jsou přesně v hledáčku těch věcí, bude se zdaňovat víc majetek, bude se zdaňovat i to zlato a v podstatě i ty nemovitosti, i to zlato se bude progresivně buď to zdaňovat, nebo vyvlastňovat a tak dál. Takže všechno se bude měnit.
0: Já jsem dneska viděl nějakou roztržku v těch volebních diskuzích, jo. To se bavíme, než to bylo aktuálně, protože dneska už žádná nesměla být. Ale poučil jsem si jednou z YouTube a tam to jednoznačně zaznělo, že s ohledem na větší a větší robotizaci a využívání umělé inteligence bude méně a méně lidí, kterým se dá ta práce zdanit. Čili bude ubývat pracujících lidí, tedy bude ubývat portfolio těch, kteří platí daně. Ten výdělek je prostě daněný u nás hodně. My jsme se tady o tom spolu bavili. Znamená, že práce je v České republice zdaněna dostatečně. Až víc, než jinde třeba. A proto se mění jakoby fokus toho zdaňování z práce na majetek. Každý, kdo bude něco mít, bude muset ztrátu těch daní s úbytkem pracovních míst, tak bude muset kompenzovat do toho státního rozpočtu ta daň a víc daní z majetku. Takže na to taky potřeba umět reagovat. Jo? A když se bavíme o kamenech, o investičních kamenech, tak investiční kameny jsou neregistrovaný majetek. Když máte neregistrovaný majetek, tak máte majetek, který se nedaní. A teď někdo řekne zatím. No ano, zatím. Zlato se taky nedanilo a ono se to mění. Ale vidíte, tak a jaký je rozdíl mezi kamenama a zlatem? Zatímco zlato bylo vždycky strategickým kovem pro bankovnictví, tak investiční kameny byly vždycky zdrojem pro bohaté lidi, aby unikli od zdaňování. No a to už jsem snad řekl dost, ne?
1: Jasně.
0: Čili bohatí platí daně jenom z toho, z čeho musí. A pochopitelně, pokud mohou utéct se svým majetkem do nedaněných zón, tak tomu používají kameny. Proto kameny jsou a budou tak atraktivní na celém světě. Jo. Protože kdyby vlády přistoupily k tomu, že by chtěli sáhnout na ty kameny, tak pochopitelně sáhnou na majetky těch, kteří zaměstnávají lidi. Mm-hmm. A to se nebude líbit. Takže víme, jak to na tom světě je propojené. Každý politik má svého sponzora a každý ten sponzor zaměstnává lidi. A to je páka na ty politiky, že když politici chtějí udělat něco pro lidi, tak to dělají na úkor svých sponzorů. A můžou udělat jenom tolik, aby se zalíbili, ale aby to ty sponzory nebolelo. A toho majetku, který má ta ulice, na to zdaňování je pořád dostatek, takže není třeba. Takže když budeme takhle o tom všem uvažovat, tak asi rozhodně je lepší držet dneska kameny než zlato. Navíc zlato je volatilní, zlato letí nahoru, pak zase spadne a 60 let nedělá vůbec nic. Zatímco kameny permanentně rostou. A když se budeme bavit konkrétně o tanzanitech, tak tanzanity rostou a potom ještě při dotěžbě prostě vystartují 10 až 40 krát nahoru. Ale i potom porostou. I potom porostou, co vyletějí nahoru.
1: Jasně.
0: Pořád porostou. Proč? Protože to je ten zajímavý majetek, po kterým všichni bohatí jdou. No. Mm-hmm.
1: No, protože rubíny, safíry, smaragdy a tak dále rostou v ceně pořád. Jako to pořád jde nahoru.
0: Ale pozor, pane učiteli, otázka.
1: Ano.
0: Co když už na světě nebudou bohatí lidé? No, potom pochopitelně se může zhroutit trh s kamenama, že jo?
1: Vzhledem k tomu, jak se chová globální lichva, jak se chová a jak se rozevírají obrovské nůžky mezi střední třídou, nebo střední třída se likviduje systematicky a bohatí bohatnou, o tom mimochodem mluvil i ten Bořek Slezáček a vlastně to říká, jak bohatí bohatnou, jak se obrovsky rozevírají nůžky a jak se tady narůstá ta pracující chudoba, tak nemám strach o to, že by nebyli bohatí lidi, upřímně.
0: No ale počkej, teoreticky. To je jednoduchá odpověď. Pokud nebudou bohatí lidé, tak se nemusíme proti nikomu zabezpečovat.
1: Přesně tak.
0: Bohatí bohatnou proto, že ti, co nebohatnou, chudnou. Vždycky to bohatnutí musí někdo zaplatit. A my ty kameny a toto investování řešíme proto, abychom v našem konkrétním případě pokud možno eliminovali to vysávání těma bohatýma. Aby jsme si udrželi nějakou a povyšovali životní úroveň. To znamená, že pokud nebudeme mít toho nepřítele, který nám vlastně způsobuje tu nepříjemnost, jakože bychom nejradši měli umřít hlady, no tak máme kameny pro radost a už mě nemáme jako nástroj obrany. Tak to je jenom taková teoretická, pane učiteli, mě napadlo.
1: Ale i tak jsou krásné ty kameny.
0: No, to jo. Si píš.
1: A i kdyby byly pro radost jenom.
0: Samozřejmě. A mít radost a ještě se zabezpečit. Skvělá kombinace.
1: A to se vyplatí.
0: To se vyplatí, ale... Ne, ale rozumíš tomu, lidi často jako si komplikujou ten život jenom proto, že říkají, mě politika nezajímá třeba, jo?
1: Ano.
0: No, jak bych to
1: řekl? Já to nesleduju.
0: Já nemám čas to sledovat třeba.
1: Jo. Já nemám čas to sledovat, mě to nezajímá. Mně se to netýká. To jsou ty jako výmluvy nebo ty reakce lidí. Říká, pokud vám někdo bude šahat na majetek, tak by vás to mělo zajímat.
0: Řeknu to tak.
1: Nebo ne?
0: Čuče, já jsem... Pletu? Samozřejmě. Já jsem dneska měl takovou slabou chvilku a já jsem se díval takhle po tom světě, jak to všude vře, jo. Mm-hmm. Takhle, co mě k tomu vyprovokoval mě k tomu článek, tyjo, to jsem myslel, že normálně překousnu počítadlo o volbách v Rusku, jo. Mm-hmm. Tak to byla síla, protože jednak takhle, jednak představ si, co se děje třeba ve Finsku, jo. Víš, co se děje ve Finsku?
1: No, viděl jsem nějaké vyjádření ministryně jedné, ale to bylo asi staršího data. Úplně přesně nevím, co se děje ve Finsku.
0: No tak poslouchej, ve Finsku to vře. Ve Finsku vyšetřují desítky případů možného vniknutí do domu poslanců, píše New Zucher Zeitung. Finští poslanci hromadně hlásí, že si všimli stop cizí přítomnosti ve svých bytech. Otevřené dveře, rozsvícené světlo, neumytou moč a výkaly v toaletách. Premiér Petri Orpo se domnívá, že k tomu by mohla být zapojena Rusko. Cílem psychologického tlaku je vyvolat chaos a zastrašit politiky před volbami. Předseda finského parlamentu Juha Hala Aho také věří, že tyto stopy mohly být záměrně zanechány, aby majitelům bylo jasné, že někdo byl uvnitř. Centrální kriminální policie vede vyšetřování, do kterého se zapojila i bezpečnostní služba. Finové vážně diskutují o možné roli Ruska. Psychologický tlak, metoda KGB, smějí se dokonce ukrajinští propagandisté. Normálně představ si, že kdyby si byl finský poslanec, tak najdeš v míse, najdeš lejno ruského agenta.
1: No, tak oni se mi asi tady taky vystrali do čovky všichni. Hlásím, že tady je to taky.
0: Tady už je to taky.
1: Ne, tady je. Já nevím, jestli je to hodno vůbec komentovat taková blbost, jo. Oni ti, no to je jasný, letělo neviditelné letadlo s ruskýma agentama nad Finsko. Oni se rozptýlili, parašutisti, vloupali se, vyčurali se, vykakali se a pak je zase letadlo vyzvedlo a letěli pryč. To je jasný úplně. A uplatnili u toho všechny metody KGB na ten natlak na tu společnost. No. To je jasný. Úplně to vidím.
0: To je, tak,
1: Prosím tě, řekni mě, to nemůže vygenerovat takovou blbost ani umělá inteligence, to je teda sapina, jak... Já bych rád použil odborných výrazů, víc jako z prostých slov k tomu, ale bohužel ještě nejsem po 10. hodině.
0: No tak bavili jsme se o chemicko-biologické válce. A tak už je to tady takže... prostě. Nějaká cizí bytost ti pokálí tvůj hajzl a ty jsi poslanec a pochopitelně musíš si myslet, že to byli Rusové.
1: No jasně, no.
0: Víš, jak pozná manžel, že manželka měla pánskou návštěvu?
1: No, že je zvihlý prkínko, no.
0: Přesně tak. A teď si vím, že bylo zvihlý prkínko a ještě šiška vevnitř.
1: A ještě tam bylo gavno.
0: Pozor. A po hluboké analýze bylo zjištěno, že ten papír byl vyrobený v Ruské federaci, jo.
1: No jasně, no.
0: Toaletní.
1: Ale je to takový ten šmirgl starý, protože oni jsou úplně před rozpadem a v té Ruské federaci nemají oni na pořádný papír.
0: No oni ten poslední papír použili na volby prej, teďko v Rusku. No. Jsou úplně na huntě.
1: To je strašný, to se nedá.
0: No ne. Chápeš, jako?
1: Ale na to by se dalo dobře reagovat, to by se dalo... Ne, to je tak absurdní, že to je... Novináři mají další dno, prostě to je, jako... A teď si představ, že jsou lidi, kteří by tomu věřili, jako.
0: Teď jsme se k tomu dostali jak. My jsme mluvili o tom, že lidi říkají, že politika je nezajímá. No, ano. Pokud bys měl číst takovýhle články, tak opravdu to je na poblití, jo, jako, ale tady jde
1: nebo
0: o to,
1: že... na posrání.
0: No, třeba, ale...
1: Třeba, taky.
0: To taky, ale tady jde o to, aby lidé měli jako nějaký přirozený nadhled a takovou, já tomu říkám, jo, to už psal v té knize tatínek Krause, Honzy Krause, s tím druhým, s kterým přežili Auschwitz, přežili Osvětim.
1: Jo, jak tam měli tu dílnu, myslíš? V tom,
0: no,
1: tom,
0: že byli zaměstnaní v té dílně a že tím, že něco uměli, tak v tom lágru vlastně, mm-hmm. A že se tam organizovalo. Nešmelilo, ale organizovalo se. No a tam, že popisuje vlastně, jak v tom lágru, jak to chodilo, a on tam přímo píše, že ten lágr mohl přežít jedině člověk, který byl politicky uvědomělej. Co je to být politicky uvědomělý? No, být nějak aspoň lehce vzdělán v politických procesech, jak to vlastně chodí, jakoby. Mm-hmm. Jakmile byl někdo solovej hráč, tak neměl šanci na přežití. To znamená, jediní lidé, kteří věděli, že je potřeba se nějak v tom kolektivu si pomoct vzájemně a že je podrží ti, se kterými tam vlastně jsou, a že to, že si toho nebudou jakoby všímat, že tam jsou ostatní a pojedou si sami na sebe, neměli šanci to přežít prostě, protože jednoho dne stejně onemocněli a pokud ti, co vykládali kufry, tak občas tam něco nestopili, nějakou tu zlatou cetku. Za tu zlatou cetku od těch kápů nevyměnili nějaký léky. A ti zase nevyměnili tu cetku, nebo ty zase to zachlast s těma, co byli nad nima, kteří byli většině ožralí, ty SSáci, tak to prostě nemohlo fungovat, že jo. Takže tímto způsobem tam přežilo obrovské množství lidí, nebo když někdo byl po nemoci zesláblej a potřeboval aspoň trošku špeku nějakého prostě vydatného jídla, jo, aby se dali rychle dokupy. To všecko se tam dalo sehnat. Ale všecko bylo závislé na tom kolektivu.
1: Jak se tomu postavil mentálně?
0: přesně. No a jasný, že ten mentál, jak to kdo přijmul, jak zaujmul v sobě tu pozici. A já jsem chtěl říct jednu věc, já jsem tady četl, jak jsem se dostal k té myšlence, jo? Aby jsme se k tomu vůbec propracovali. Ale představ si, že Rusko je teďko dostalo ránu do vazu. Jo, představ si to. Protože teď poslouchej dobře. Vyšlo na novinkách.cz, jo. Europarlament odhlasoval, že volby v Rusku byly podvod. Představ si to. Ruské zářijové volby do státní dumy byly podle čtvrteční rezoluce poslanců Evropského parlamentu sfalšované. Evropský parlament v usnesení odmítl dumu uznat jako legitimní a vyzval členské státy Evropské unie, aby volby neuznali a zdrželi se kontaktu s jejími poslanci. Jen minimum europoslanců hlasovalo proti rezoluci, byli mezi nimi i Ivan David za SPD, skrajně pravicové frakce Evropa suverénních národů a nezařazení poslanci Ondřej Dostál a Kateřina Konečná, oba ze Stačilo. Parlament odsuzuje volby do ruské státní dumy konané ve dnech 18. až 20. září 2026, které nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Nevyhráli jejich, rozumíš?
1: Jasně, no.
0: Poslanci rovněž odsuzují všechna porušení volebních pravidel, již se režim Vladimíra Putina dopustil, jakož i předchozí dlouhodobé a záměrné ničení veškerých zbytků demokracie v Rusku, oznámili europoslanci v tiskové zprávě. Podle nich nenabídli žádné skutečné alternativní kandidáty, nebyly u nich přítomny žádné svobodné sdělovací prostředky, ani žádní věrohodní pozorovatelé a nebyly při nich uplatňovány žádné politické svobody. Kritici režimu byli buď uvězněni, zavražděni nebo přinuceni k odchodu do exilu, doplnili. Rezoluce Evropského parlamentu také odsoudila konání voleb na ruském okupovaných územích Ukrajiny, Gruzie a Moldavska. Usnesení zároveň vyzvalo k přijetí cílených sankcí Evropské unie proti nově zvoleným poslancům Dumy, osobám, které se podílely na procesu voleb na okupovaných územích, či představitelům ruského režimu, kteří jsou zapojeni do represí. Ale já furt tady se nemůžu dočíst, jako čím to podkládají.
1: No, to nemusí ničím podkládat.
0: Stačí, že se o tom dohodli.
1: Tě, říká se to prsím tě, ví? Jako.
0: No, počkej, dá tě ještě přečtu.
1: No.
0: Proti bylo 41 poslanců a 39 se hlasování zdrželo. Teď si pojďme přečíst české kolaboranty. Ano. Jaroslav Bžoch, Klára Dostálová, ano. Jaroslav Knot, no, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, všichni Nagyová teda, za ANO, Antonín Staněk, zvolen za přísahu, dále pak Ondřej Krutílek, Saša Vondra a Veronika Vrecionová, ODS, a Nikola Bartušek, zvolena za přísahu z frakce ECR. Taktéž Danuše Prázdnuše Nerudová za STAN, Ondřej Kolář a Luděk Niedermayer, oba TOP 09, a Tomáš Zdechovský, KDU ČSL z frakce EPP, a Markéta Gregorová, Piráti, z frakce Zelených. Proti byli David Dostál a Konečná. No jo, čoče, tak teďko v Rusku mají pochopitelně problém, že jo? Protože jak oni teďko tu dumu můžou jako... Když ji vlastně neuznala Evropská unie.
1: Jo, přesně, Evropa s tím nesouhlasí a já si myslím, že...
0: Politická scéna v Rusku se zhroutí.
1: No ne, já si myslím, že v Rusku je toto tak bezvýznamná zpráva, nebo pro ruský zákonodárce nebo zastupitele, nebo nebo ty poslance v Dumě, že jestli se to k ním vůbec dostalo, jo, aby se měli jako o přestávce čemu smát.
0: No ne, protože tak to... ty tomu pořád nechceš rozumět, jako.
1: Já
0: přeci, přeci říct, ale... to je politická, ne, to je parlamentní krize v Rusku, kterou vyvolali poslanci Evropského parlamentu. Protože Evropský parlament chce válku, přeci chce toho Rusa, že jo, chce ho zničit válečně. No.
1: Ale oni ho zničí i úředně. A teď to jasně dokázali. A teď
0: ho zevnitř ho politicky zničí neuznáním té Dumy. To znamená, ta Duma nemůže zasedat, nemůže rozhodovat. Vladimír Putin teď bude muset poprosit Uršulu von Leinovou, jestli by nemohli aspoň částečně uznat, ne, třeba. Hele, já jsem zvědavý na to. Já jsem zvědavý na to. Až ta Evropská unie pochopí, že bez ruského plynu a ropy si ani neprdne, jak tam pojedou ty vyslanci z té Evropské unie do té Dumy a ta Duma řekne, s náma to nejednejte, vy jste nás neuznali.
1: Ty tam pojedou ti posraní vysranci a budou tam něco jedna, řeknou chlapci zlatý boubelatý, spíš ne.
0: Ale já vím o jednom, který by to mohl vyjednat.
1: Jo.
0: Že by vystrčil.
1: Jo. Že by něco vystrčil třeba.
0: Kdyby vystrčil, chvilku nezachraňoval Tajvan a jel zachránit Evropu, tak bychom ho mohli poslat, protože on se vyzná. A navíc,
1: já bych ho klidně aj předchválil. Přesně. A já bych ho pochválil před nastupenou jednotku, možná aj rozvinutou zastavu. Co?
0: Aj svině bychom pobili. No to ne, vlastně by nám tu nikdo nezbyl.
1: To by bylo špatný. To by bylo velký špatný. No ne.
0: Jako,
1: to je tak zase tak ubohý, jo, vlastně, ale teď, jak mě to vysvětlil, tak už to vlastně chápu a taky jsem se dobře zasmál, ti řekl.
0: No a tak já jsem přemýšlel o tom, víš, tak jsem přemýšlel o tom světě, že Evropa hoří v podstatě.
1: Je to tak, no.
0: Německo připravuje přijetí, jinak třeba Británie, ta je na pokraji občanské války taky, jo.
1: Ano, ano.
0: Představ si, že tam Britové totiž zuří kvůli frontám podle pohlaví v supermarketu. Veřejné pobouření v Británii vyvolalo zavedení front rozdělených podle pohlaví v jednom ze supermarketů v Essexu. Britové vyjadřují hněv nad tím, že jsou ve vlastní zemi nuceni dodržovat pravidla nastavená imigranty. Důležité je, že jim nevadí fronty jako takové, za které byl kritizován socialismus. A to je právě, vidíš, a na tuto situaci myslí LGBT, protože těch front bude 72 podle těch pohlaví,
1: no to jo,
0: a nikdo se v nich nebude mačkat.
1: No a teď si vem, že ty fronty už budou u samoobslužných pokladen a když tam budou mít samý degeše, kdo si to namarkuje, jo, to zboží.
0: No jo.
1: To je takový jako, to je taková zajímavost, jo, takový oxymoron trošku z praxe, ale 72 front, to bude pěkné, to se zase zasmějem, no, ale taky to na mě vyskočilo. A v souvislosti tady s tím, co říkáš, jsem zahlídl článek, že mladí angličtí a skočtí a velští muži se organizují v černých kuklách, oblecích, a byli v nějakým v Essexu a myslím, že v Portmontu byli natáčeli a chtěli blokovat lodě, které přistály s uprchlíkama a normálně tam na ně čekali autobusy pro ty uprchlíky s policajtama. Tam byli policajti, kordony a autobusy nachystané pro ty uprchlíky.
0: No ty myslíš...
1: Tak teď mě řekni.
0: No povídej, promiň.
1: No a teď mi řekni, kdo teda, koho kam stěhuje teda. Jak je to možné?
0: No to jsem ti chtěl doplnit, protože ty uprchlíci nejsou uprchlíci. To je přesídlování.
1: To je přestěrok prostě.
0: Tam jsou náborové party, náborové letáky rozdávají, náborují Afričany a jiné, náborují v různých tam regionech a vozí je do Evropy. To je schéma Coudenhove-Kalergiho, to je apropo původem Čech, který napsal v naší krásné české kotlině ve 20. letech 20. století kuchařku, tady pro to zvěrstvo, které se momentálně odehrává. A mluvili jsme tady o tom, že existuje pochopitelně cena Coudenhove-Kalergiho. Laureátkou té ceny je třeba Merklová, která to celé jakoby zabezpečila na začátku. Je tam víc.
1: Macron
0: je tam, je tam Kissinger je tam, myslím, že i Břežinský. Jo. Yeah. Ono jich je tam spousta, pochopitelně. No a předhání se v tom, jak důsledně budou Coudenhove-Kalergiho tu pan Evropu a tyhle ty všechny díla jeho, jak to budou naplňovat. Pamatuješ si, když jsme tady mluvili o tom, že zavádění eutanázie je nebezpečná věc, protože když se Německo nacizovalo, tak taky zaváděli eutanázii, kterou pak zneužili proti opozičníkům.
1: Přesně tak, no.
0: Mám tady články. Představ si, že v Kanadě už jim to tak předůstá přes hlavu, že samotní propagátoři eutanázních, nebo eutanázie jako takové, už dávají zpátečku, jo. Protože...
1: No v Kanadě totiž, Kanada je totiž zajímavá tím, že tě přerušuju, promiň, tak Kanada je zajímavá tím, že tam se to hodně propaguje a mě vlastně jako zajímalo, proč zrovna v Kanadě, jako jo.
0: A na co jsi přišel?
1: No, to se, no nestačil jsem se na tím úplně zamyslet, tak se můžeme zamyslet třeba spolu, jo, ale...
0: Když mi se jako nechce, chci říct něco jiného.
1: Dneska je to prostě veselý díl. Přečti článek a vyjádříme se k tomu nějak.
0: No ne, já nebudu číst článek, on je dlouhej, ale v Kanadě prostě schválili eutanázii pro paní, pro babičku a odůvodnili to tím, že už nemohla vařit nedělní oběd, už byla chudák tak opotřebovaná, takže se jí prostě normálně zbavili toho eutanázii. No klasika, no. To je to, jak se ta eutanázie potom začne zneužívat.
1: Jasně, no.
0: Ale pozor, na to navazuje vyjádření té paní z Hradu, co jí platíme to ošatný, těch 100 tisíc, aby byla hezčí, přitom to jsou úplně vyhozený peníze, tam jako, no, na to navěšíš, co chceš, tak to furt vypadá stejně.
1: To je ty, prý potkat Pavlovou někde v noci v temné ulici, zahodím šrajtoflu a zdrhám.
0: Ona se nechala slyšet, že staří lidé jsou už příliš drazí.
1: Jo.
0: A tak, tak tady je článek, že by bylo dobrý a že ona to se... Já tomu nevěřím, že to snad jako dokonce řekla. Mně to přijde už jako hodně za rohem, jo. I když jako zelený mozek, tam nevíš co.
1: Jako vypatlané na to dost. Jako to,
0: vypatlané na to dost. Jo. Ale pořád si myslím, že snad až takhle...
1: No zase překvapila.
0: Toto pověš, je 61 ročná žena, která si jako jediná prvá dáma vydrankala 95 tisíc a panáš. Okrem toho samozřejmě poberá výsluhový a bude poberat i starobný důchodok. Kolko stojí táto vyžírka českomesačně? Ptají se na Slovensku, jo? A ona navrhuje eutanáziu pro tých, kteří poberají zlomok toho, čo ona. Táto osoba je prostě hnus. První dáma navrhuje eutanázii pro lidi přes 60 let. Asi se vyjádřila, že mladším by tu eutanázii neměli nabízet. Možná, že to takhle někde řekla. Já prostě pořád ještě, i když si o ní myslím cokoliv, tak některé ty věci, které jako se objevují v tom prostoru, bych řekl, že nejsou jakoby pravda. Jo? a že protože jim no, je nakládáno. Víš, a ty se toho někdo chytí a začne to někde šířit a je zablba, že jo, pochopitelně potom. Takže ta eutanázní záležitosti jsou velice ošemetná věc a vůbec bych to nezaváděl, protože je to proti, my řekneme proti konům, někdo řekne proti přírodě, někdo řekne, je to proti Bohu. Jedno, jak to pojmeme, prostě do života lidí si myslím, že toto vůbec, ale vůbec nepatří. I když ti řeknu, že svět je fakt hodně zvláštní, jo. Mám tady dva příběhy. Oba dva příběhy se týkají žen, matek. První matka vyťahuje všetkých 6 svojich dětí z horiaceho domu, vrací se zpět 3x napriek popáleninám a zachraňuje jich, pričom má popálených 93% svojho těla. Na tuto ženu pochopitelně byla udělaná sbírka. Víš, kolik se v té sbírce, není to od nás, jo, prosím tě. Jako.
1: Víš, kama to je?
0: To je asi z Ameriky, protože na tuto ženu a její příběh a na tu léčbu a tak dál byla vypsaná sbírka a vybralo se $42,000.
1: Já jsem si to tak myslel, $40,000, no.
0: Mám tady druhý příběh. Matka zabíja všetky tři svoje děti uškrtením na smrt pomocou cvičebných gum. Tvrdí, že je obeťou. A víš, kolik se na tuto ženu vybralo?
1: Nevím.
0: $44,318.
1: No tak to hovoří o všem, jako to je, to hovoří o všem.
0: Tak já nevím, k čemu i ty peníze budou, jo, ale jenom tak jako, jestli se ti to zdá normální, nebo jestli to, já si myslím, že to ne. Prostě vypovídá rozvrácení toho světa, jo.
1: To není ani, toto se nedá jako ani označit jako úpadek, to je totální dekadence nejhrubšího zrna a to ta ženská není ani člověk, jo.
0: Já se vrátím k té myšlence, kde už tady hodinu opracováváme.
1: Jo, pojď, já to mám napisaný.
0: Když už se tady okolo toho hodinu motáme, mně prostě přišlo na mysl, že jak jsme tady v té české, nechci říct zaprděné kutlině, jo, protože jsem vlastenec, ale jak jsme tady v té české zemi spokojení, jo, nám tady servírujou pod nos všechny atributy odstartování války, protože nejde o to, že by nás napadla Ruská federace, jde o to, že NATO čím dál tím víc otevřeně útočí na Ruskou federaci. Jo. Oni nás na to připravujou. Každý den nás pozvolna připravujou na to, že prostě zahájí útok. Jo. Já mám tady takový článek, ze kterého mě úplně zamrazilo. A jsem si říkal, ty bláho, no i to fakt se myslí úplně vážně, jo. A lidi mlčí. A prostě to, co mě děsí, je to ticho. To mě děsí. Jako lidi si vůbec neuvědomují. Kdyby si četli trochu, nebo kdyby znali historii, tak by to nikdy nedopustili, jo. Už teď by prostě museli být petice, měly by být setkání před parlamentem, před Strakovkou a vyzývat vládu, aby se distancovala. Já vím, že Andrej Babiš se vyjádřil, nevím, jestli jsi to slyšel, pouštěl jsem to v pořadu v úterý, že Andrej Babiš se na přímou otázku Tomase Kulikadise vyjádřil, že on by s Putinem jednal, že si myslí, že s Putinem se má jednat. Ale sám s ním jednat nepůjde, protože on se snaží o to, aby s ním jednala Evropská komise nebo Evropský parlament. Což si myslím, že potom hlasování, o kterém jsme se tady dneska říkali, tak nevím.
1: Je to pase.
0: kdo bude jednat, jo. Ale třeba informace o německém zbrojním gigantu, kterého všichni financujeme a budeme mít financovat ještě víc, jo, tak to mě docela jako zarazilo. Já jsem říkal, no ty bláho, oni nás tady opravdu opracovávají a pomalu nám z té války dělají tu každodenní retoriku, každodenní jakoby příjem informací o válce, jako ve který jsme my, už to není ta ukrajinsko-ruská, jak oni říkají, ale už je to ta evropsko-ruská, protože my přeci v tom automaticky budeme zapojení. Obří německá zbrojovka odhalila, co poslala Ukrajině. Rusáky ničí i zbraně, o kterých schválně mlčela. Je to článek ze dneška. Rheinmetall poprvé zhrnul vše, co na Ukrajinu poslal, od tanků a bojových vozidel přes protivzdušné systémy až po miliony kusů munice. Část dodávek dosud veřejně nepotvrdili. Německý zbrojní gigant s 34 tisíci zaměstnanci a 161 pracovišti ve více než 30 zemích zveřejnil 23. září 2026 dosud nejúplnější inventář své podpory Ukrajině. Nejde o jednu senzační zbraň vytaženou z utajení, jde o něco strategicky důležitějšího. Firma poprvé na jednom místě přiznala souhrnný rozsah a bojové nasazení systémů, které předtím oznamovala jen po jednotlivých kontraktech v různých měsících a bez celkového kontextu. Teprve teď je vidět, že Rheinmetall na Ukrajině nestaví jen palebnou sílu, ale celý bojový ekosystém. A teď mi řekni, přeci toto je jednoznačně přiznání toho, že Evropa, která to financuje, když staví na Ukrajině ekosystém bojovej, no tak je přeci ve válce s Ruskem, ne? Tříciferné počty obrněnců a vysoké desítky tanků. Páteř dodávek tvoří bojová vozidla pěchoty Marder 1A3. Rheinmetall jich na Ukrajinu poslal přes 100 kusů. Přesné číslo firma drží v kategorii tříciferný počet. Marder je osvědčená platforma zavedená v roce 1970, to znamená 56 let stará, vyzbrojená 20mm automatickým kanonem RH-202 a 62 kulometem s protitankovou schopností a prostorem pro 6 vojáků v zadní části. Ukrajinská verze 1A3 dostala navíc laserový dálkoměr. Vozidlo se podle Rheinmetallu bojově osvědčilo už v Afghánistánu a nyní plní stejnou roli na východní frontě. Převáží pěchotu, kryje ji přímou palbou a podporuje mechanizované operace. Vedle Marderu firma dodala vysoké desítky tanků Leopard 1A5 a Leopard 2A4 dohromady. Přesný rozpad mezi oběma verzemi Rheinmetall nezveřejnil. Rozdíl mezi nimi je přitom podstatný. Leopard 1A5 váží 42,2 tuny, nese 105mm kanón, L7A3 má motor o výkonu 830 koní, přibližně 610 kW a maximální rychlost 65 km za hodinu. Leopard 2A4 je o třídu výš 55 tun, 120mm kanon, L44, motor o výkonu přibližně 1100 kW, tady se koukám, dostáváme skoro na dvojnásobek, a rychlost do 70 km. Proč Ukrajina dostala obě varianty? Leopard 2A4 představuje kvalitativně silnější stroj, zatímco starší jedničky šly snáze uvolnit a repasovat ve větších počtech, takže pomáhají naplnit stavy a dodat palebnou masu. K tomu byla i novinka, několik kusů bojového vozidla pěchoty KF-41 Lynx. Lynx je oproti Marderu generační skok, hmotnost až 50 tun, motor o výkonu 850 kW, rychlost přes 65 km za hodinu a otevřená elektronická architektura umožňující budoucí integrace. První pětici objednanou v prosinci 2025 financovalo přímo Německo. Rheinmetall v lednu 2026 avizoval další série, včetně výroby přímo na Ukrajině. I když sériová produkce tam zatím nabrala zpoždění oproti ambicím z roku 2024. Kanonová zeď proti dronům Skynex Ars Kyringer 35. Právě protivzdušná vrstva patří k položkám, o kterých firma dosud mluvila jen útržkovitě. Systém Skynex je modulární, síťově propojená protivzdušná soustava s 35mm automatickým kanonem Orlikon Revolver Gun Rheinmetall v souhrnu výslovně uvádí, že Skynex na Ukrajině úspěšně ničí ruské řízené střely H-101 i drony. Účinný dosah efektorové vrstvy činí zhruba 4 kilometry. A tak dál, a tak dál. Miliony nábojů a logistická páteř. Servis přímo ve válečné zóně a česká stopa. Česká republika v tomto příběhu nefiguruje jen jako divák. Rheinmetall ji výslovně řadí mezi státy zapojené do takzvaných Ringtausch programů, v níž partnerské země předávají Ukrajině starší výzbroj výměnou za novější západní techniku. V srpnu 2025 navíc České ministerstvo obrany zadalo Rheinmetallu 7letý kontrakt v hodnotě až 6,3 miliardy korun na údržbu 42 českých tanků Leopard 2A4 a dvou vyprošťovacích vozidel Buffel 3 s plánovaným zapojením domácího průmyslu a podniku VOPCZ. Rheinmetall má v Česku od roku 2018 dceřinou společnost v Trmicích, to je Ústí nad Labem, a v roce 2020 podepsal s Czechoslovak Group memorandum o průmyslové spolupráci. Proč firma mlčela a proč teď promluvila? Přímý důkaz, že by Rheinmetall záměrně tajil existenci konkrétní zbraně, naše rešerže nenabízí. Realita je složitější a v jistém smyslu zajímavější. Německá vláda od května 2025 oficiálně přešla k takzvané strategické nejednoznačnosti. Záměrně omezuje detaily o dodávkách, aby Rusko nemohlo z veřejných dat odvozovat ukrajinské schopnosti. A tak dále, tak dále. Hele, já mám takový pocit, že Rheinmetall vymet opravdu sklady se starou technikou, poslal to na Ukrajinu a zaplatil to evropský daňový poplatník.
1: No, já si myslím, že nemáš ten dojem, že to tak je, že to je realita. Jo? Já se tady na Rheinmetall dívám teďka na webu a je to... Založila se ta společnost už 1889, takže poměrně dlouho existuje.
0: To je stará nacistická firma, bacha jako.
1: No, samozřejmě, to z toho jenom smrdí, jako jo. To z toho jako smrdí velice, jo, a je to německý zbrojní koncern. Ale, mám takovou otázku. V Německu se průmysl hroutí. Já jsem si tady udělal na to někde rešerši. Německá hospodářská situace, jo, jenom tak v rychlosti. Jo. Mě zajímalo, kolik společností obecně v rámci podnikání je v insolvenci od roku 2022. Já jsem to bral jako od začátku konfliktu na Ukrajině. Jo. A od ledna 22 do června 26 podalo v Německu insolvenci přibližně 91 100 firem. V tomto ještě jsem si tady udělal firemní insolvence v roce 2025 24 tisíc firem za rok podala insolvenci, jo. Firmní insolvence první polovina roku 2026. 12 812. Nejvíce nárůst o skoro 7% za rok. HDP je v Německu v současné době na hodnotě roku 2018, jo? Takže v Německu se cestuje do minulosti. Veřejný dluh je asi 63,5% hrubého domácího produktu a je to 2,84 bilionu euro, ale ten nárůst toho veřejného dluhu z roku 2005 je plus 144 miliard eur za rok. A nezaměstnaní Nezaměstnanost roste 7% ročně, plus 40 tisíc asi lidí ročně přijde v Německu o práci a

0: No a to je asi všechno. Tady já jsem si to nechal rozpadnout do jako jednotlivých klíčových, to nemá cenu asi tady úplně, to nemá cenu tady asi úplně jako, jo, vládní údaj z června 2000, 101 miliard euro. 43 civilní, 58 vojenská
1: Prosím
0: pomoc.
1: tě, ty údaje, které tady teď jsme si řekli, ty jsou důležité z několika důvodů. V Německu pochopitelně vítězí AfD a ta další partaj, se kterou můžou vládnout, to je ta BSV, myslím, to tak nějak se říkají, nebo mají tu zkratku. A první opatření, které připravujou, je, že stop jakékoliv pomoci Ukrajině a pozor, odblokování všech ruských sankcí. To znamená, že Německo se připravuje na vyjednávání o zdrojích, surovinách a energiích. Což bude důležité pochopitelně i pro nás, jo, i pro Slováky, protože Slovákům tím pádem se taky otevře jakoby cesta. Slovákům to pochopitelně poskytne, pokud by se používala družba, tak Slováci budou kasírovat za tranzit, což taky přinese peníze do kasy, já jim to přeju, zaplať pánbu za to. A nám to
0: Jasně.
1: přinese minimálně 4x až 5x levnější plyn. No a od toho se bude odvozovat i cena energií, protože i Německo má ty ceny vysoký. A pokud teda se bavíme o tom, že naše ceny energií jsou v přímé závislosti lipské burzy a tak dále, která je v Německu, tak tyhle ty všechny věci se odrazí. To znamená, na jedné straně Evropský parlament vzrušuje jakoby to, že byly volby v Rusku a že oni na to mají názor. Ale Evropský parlament by mělo vzrušovat mnohem víc to, co se děje v Německu a pochopitelně ve všech zemích té Evropské unie. Všimni si, oni to vůbec neřeší. Oni jako kdyby to
0: Ne,
1: neexistovalo, jo.
0: přesně, oni to úplně přehlíží, my jsme Evropská unie, my jsme pupek světa a čau pipi. Dovidopo a víc nás nezajímá.
1: Největší evropské země, ať už jsou v Evropě, nebo když budeme brát Británii, která má velký vliv, pochopitelně, pořád řeknu, dění v Evropské unii, ať je to jejich miminko, tak vůbec ignorujou, že polovina zemí, respektive ta ekonomika, to, že upadla ekonomika, to ještě nezaznamenali. Ale to, že ty země, půlka těch zemí je de facto v občanské válce, to jako oni nereflektujou. Oni hlavně musí strkat rypák do Ruské federace a tam to odsuzovat. Jo. Ale aby řešili problémy, které mají doma, na to, jak si nemají. Německo je
0: Přesně no.
1: největší sponzor Evropské unie. Proč? No, protože v Německu je nejvíc nacistických, satanistických pohrobků, kteří tu Evropskou unii budujou celou dobu proto, aby vytvořili čtvrtou říši. Na Ukrajině a tak dále, kdo má rád historii, přečtěte si, jak se nacizovalo Německo před nástupem a po nástupu Hitlera, co se tam dělo, jak je možné, že Němci se nechali sfanatizovat a proč. A bude vám to jasné, je to jako přes kopírák. To znamená,
0: Je
1: že...
0: to jako jedna ku jedné.
1: A
0: Pro ně.
1: teď, co myslíš jedna ku jedné?
0: No, že přesně jak se to dělo tehdy, tak
1: Jo,
0: se to děje
1: takhle.
0: teď.
1: Jo.
0: Jako je to.
1: Takže to, o čem se tady spolu vlastně bavíme, je, že bychom měli začít být protiválečně aktivní. Fór je totiž v tom, že až se vyhlásí, že ta válka už je, tak jakékoliv protivenství proti válce už se úplně jinak soudí a jde to kulka do hlavy. Jo. Takže pozor, to už je něco jiného. My máme ten reakční čas na vyjádření názoru, že nechceme válku a že nechceme, aby Evropská unie napadala dál a válčila s Ruskou federací. Že to nechcem. Pokud Němci zastaví financování Kyjeva, tak si myslím, že je otázka pár měsíců, kdy

0: Evropa zabrzdí veškerý přísuny financí do Kyjeva. Pak ale nastane problém, protože rozeseté skupiny teroristické banderovců z Kyjeva nacistických budou páchat a budou vynucovat ty peníze různě po Evropě. Je otázka, jestli vůbec se v Německu dožijou jakoby ty aktéři a tak dále. Ne, že by je Němci odstranili, o to nejde. To je německá otázka. Německé tajné, myslím si já osobně, že německé tajné služby dneska chrání Vajdlovou a další, protože pro Německo už jiná cesta, než to, co oni hlásají dneska, není. Pokud by Německo dál jelo Mercovou trasu, tak je během 2 let ve válce a je po Německu prostě. Tečka. Takže myslím si, že se našli ti, kteří vlastně tu situaci takto připravili. Je to řízený konec a pád Evropské unie, ale pozor, my se budeme muset začít bránit proti
1: zatáhnout do války prostě.
0: No, proti vynucování si toho financování. To ale váže pochopitelně na kroky, které se musí stát přímo na Ukrajině. To znamená, Führer musí být vyřešen, buď tak, nebo tak. Jestli si ho vyřeší přímo Spojené státy, které ho stvořili, Britové, kteří ho vypracovali, nebo jestli si ho vyřeší přímo Ukrajinci, kteří už ho mají plný zuby, to nechme tomu, jak si to tam kdo odřídí. Ale skrz všechny tyhle ty věci já vidím proměnu našeho prostoru velmi pozitivně, ale budeme muset ustát pár věcí. A bylo by dobré, aby začaly vznikat občanské iniciativy, které vyjádří nespokojenost s vývojem situace a které vyzvou vládu České republiky, aby dala jednoznačná stanoviska proti válce. A ne tak, že pokud Evropská unie půjde do války s Ruskem, takže my půjdeme slepě taky. Ne. Chtělo by to, aby to bylo fakt natvrdo, že pokud by chtěli článek 5 a pokud by chtěli toto, tak od toho jdeme proč. Proč je to důležité? Já nemám strach jako ze strany vlády, jo? Ale mám strach ze strany vrchního velitele. Mm-hmm. Protože tenhle ten psychopat, zelený gumový mozek, je přesně ta figurka, která se nechá vodit pro zájmy cizích mocností. Už to několikrát potvrdil, nemusíme se domnívat, máme to potvrzené z jeho chování. Navíc je ve vedení firmy, která obchoduje se zbraněma, takže tam má další velké příjmy. Globcek je firma, která obchoduje se zbraněma. On je ve vedení firmy, to znamená, že on hájí ty zájmy, proto musel honem letět do Ankary, musel tam bejt, stůj co stůj, protože tam se to vařilo, tam se to dohadovalo. To, co teď vidíme, tu obrovskou militarizaci Evropy, to je důsledek toho, co se za zavřenými dveřmi jednalo v Ankaře ne mezi politiky, ale mezi
1: zbrojaři.
0: Mezi těmi, kdo platí ty politiky, či kdo jim zaplatili tu kampaň povětšinu. Zaplať pánbu, že existuje Robert Fico, Andrej Babiš. Hele, nevím jak Poláci, ale protože by to bylo v podstatě vítězství Ukrajiny by neuspokojilo Poláky v některých záležitostech, tak si myslím, že Poláci by rádi proti Rusku, ale rozhodně ne na straně Ukrajiny. To znamená, že Poláci jako ve V4 to už jsou tři, kteří Maďar nevím, ten je hodně nečitelný, ale to už v té V4 jsou tři představitelé, kteří, kdyby se hlasovalo, tak si myslím, že půjdou proti NATO a půjdou proti Evropské unii. Čili myslím si, že máme dobře našlápnuto, ale chtělo by to jako dát to najevo, jo? Protože máme tady pablba, který je nebezpečný.
1: Ale hlavně to má v zadání, to je ten problém.
0: Proto se stal prezidentem, aby to zadání mohl splnit.
1: Abych to přesně tak.
0: Proto byl instalovaný, jo.
1: Jo, přesně
0: a
1: tak.
0: A pozor na vojenský puč, který by tady mohl klidně on vyvolat, protože nevíme to rozložení sil v generálním štábu, nevíme, jak to vypadá ve vedení české armády s ohledem na věrnost NATO, jo.
1: Jasně, no. To prostě to jsou věci, které...
0: Do nich nevidíme.
1: Do nich nevidíme. To nedokážeme. Spoustu věcí těch ekonomických, sociopolitických tady dokážeme, ale toto bohužel na to jsme krátci, no, to je pravda.
0: Takže to jsou taková rizika, která je potřeba ošetřit. Dneska probíhají volby. Musím říct, že naše strana Domov má také nějaké kandidáty. Kandidujeme do zastupitelstva v Rozvadově, v Litvínově, ještě na jednom místě to mi teď vypadlo, kde to jakoby má nějakou reálnost, že by to mohlo dopadnout. Takže buď kandidují lidé za nás, nebo přímo naši členové. Jo, ještě, že kde to je ten OTA, no, to mi to vypadlo. Omlouvám se Otíku, ale tam by to taky mohlo dopadnout. Čili uvidíme, jak jsme uspěli. Líbí se mi, že se do pozic, kde se o něčem rozhoduje, a to i třeba na úrovni té obce, že se dostává znovu opět a je to věc, která tady nebyla dlouho, že se tam dostávají lidi, kteří chtějí něco udělat pro druhé a nejsou to jenom kariéristi. Jo. Takže za mě dobře. Je to známka toho, že byť je svět jako trochu obrácený na ruby, byť spousta lidí je ovládaná, takhle, spousta toho, co vypadá jako lidi, je ovládaná přes různé technologie, tak ale jsme schopni jako lidé ještě fungovat v ozdravném procesu, který já cítím, že probíhá. Takže mám z toho radost. No Jiří, mám tady spoustu jiných materiálů. Máš ty něco, co potřebujeme probrat?
1: Určitě. Bavili jsme se o tom, já bych tady rád nastínil, jak jsme se bavili o tom, nebo respektive tak. Já jsem jel s kočárem a čučel jsem do telefonu a vyskočil na mě rozhovor na DVTV mezi panem Veselovským, panem novinářem a panem komikem Staňkem. A oni reagovali na to video Andreje Babiše, jak jel v tom autě a hovořil o tom dluhu, jak jsme se bavili, že by prostě, že český národní dluh je 3,7 bilionů a úspory občanů jsou 3,9 bilionů a že by nám ještě 200 miliard zbylo. A on říkal, hypoteticky byste si ten dluh od státu mohli odkoupit a vládli byste České republice. A tady ti dva blbečci se tomu jako vlastně tak jako žoviálně vysmívali, posmívali. Za mě to bylo sdělení od toho Andreje Babiše. Jo? Jako, ať už si to člověk vyloží tak nebo tak, tak to bylo prostě sdělení, varování, předtucha, ať si to každý vyloží podle svého uvážení.
0: Já tě to stopím. Jo. Bylo to varování. Bylo to varování, protože ta rána do vazu lidem, co mají peníze na účtu, to nebude rána do vazu od vlády České republiky, to bude rána připravovaná akce Evropské unie, protože Lejnová se nechala slyšet, že Evropané mají na účtech příliš mnoho peněz a ty peníze je potřeba použít na zbrojení. Takže pravděpodobně Andrej už ví, co Evropa chystá, Proto to sdělil jako varování touto nepřímou formou.
1: Jo. A tady ti dva blbečci na výši to vůbec nepochopili a vysmívali se tomu a říkali, jak, ale my ten český stát jako máme, my ho vlastníme, my jako jsme tady doma, my jako všecko je naše. A když jsem to viděl, tady ty dva jako, já bych se chtěl vyjádřit prudčeji, ale nemohu, protože pak by mi to ujelo. Já řeknu, že jsou to jenom blbečci, jo, ale ta pohrdlivost a ta namistrovanost a ten novinář Veselovský by měl do prdele vědět, jak to tady je s tou infrastrukturou, jo. Takže já jsem si zadal, udělal jsem si komplexní rešerši na to, komu patří česká kritická infrastruktura a komu patří český průmysl.
0: No, promiň,
1: aby jsme si udělali obrázek, já to jenom dokončím větu a nechám tě mluvit, aby jsme si udělali obrázek, jak to teda je, když teda nám všechno patří, všecko máme a že si nic nemusíme od státu kupovat a tak dále. Bla, bla, bla. Jo. Takže promiň, povídej.
0: Dodám. Tak jak jsi to pomenoval, je super. A to je jedna strana mince. Druhá strana mince je, že pokud nám to patří, tak tím může stát zaplatit. Pokud nám to nepatří, tak stát nemá majetek a platí naplno ve 100% potom, že platí-li stát svoje dluhy věřitelům, platí je penězi svých občanů.
1: Ano.
0: A majetkem svých občanů. Tak pojďme se podívat na to, co vlastně ten stát vlastní a co nevlastní. Začněme tou infrastrukturou strategickou. Předpokládal bych, že zodpovědný stát veškerou kritickou infrastrukturu bude vlastnit, nebo ji minimálně bude vlastnit tak, aby ji plně kontroloval majetkově.
1: Ano, takže Pomdej. Já tě hned vyvedu z omylu. Jo? Existuje vlastně do té kritické infrastruktury patří 14 klíčových systémů seřazených dle důležitosti. Já to budu číst, jo? Budu říkat ty procenta. Včetně, u každého jsou vlastníci, včetně nepřímých podílů různých a výsledkem je nějaký vážený index, kolik infrastruktury je v rukou státu, obcí, českých soukromníků a zahraničních vlastníků. Takže obecně, když to vezmu podle důležitosti, tak zhruba 2/3 kritické infrastruktury je v českých rukou. A v českých rukou znamená, že jsou to další subjekty a firmy, které patří do dalších jako vlastnictví. To znamená, jsou to i nepřímé podíly. 31% je zahraniční kapitál, 31,7, takže 32% je zahraniční kapitál. To znamená, že pokud 32% kritické infrastruktury vlastní, no v podstatě já používám, nebo dívám se na to tak, pokud minimálně aspoň 1% té kritické infrastruktury dohromady nám nepatří, tak nám to nepatří v podstatě, jo. Tak, a teď se půjdeme podívat, co je čistě, takže přenos elektřiny, ČEPS, ten je v majetku ČEPSu a ten je 100% český. Jediná páteřní přenosová síť 400 na 220 kV je česká, 100%. Výroba elektřiny z 81% je česká, to znamená stát, obce 47%, soukromníci 36,9%, zahraniční kapitál 18,4%. Distribuce elektřiny 47% stát, soukromníci 7,6%, zahraniční 45,9% je zahraniční kapitál v distribuci elektřiny. Jo? Telekomunikace. Stát, obce 0, český soukromí 56%, zahraniční 44%. telekomunikace strategický pro ovládání telekomunikační páteře a sítě v celé republice. Velmi zásadní problém. Pitná voda. Tady mi vyšlo poměrně vysoké číslo, že je státní, a tady je stát, obce 84,8%, soukromí, český soukromí 5%, zahraniční 10,2%. Ale myslím si, že to není pravda úplně, že tady to špatně jako sečetl, protože myslím si, že by to mělo být výrazně nižší, protože třeba v Brně je
0: Suez.
1: Ne,
0: promiň, to je, to je finta. Vlastníkem jsou akciové společnosti, které jsou založené tak chytře, že jakoby patří městu,
1: ale jsou tam partneři ještě další.
0: Jsou ovládané třeba Veolií a zahraničníma partnerami.
1: Ano.
0: To přímé držení té infrastruktury se jeví, to je český subjekt, ale se zahraniční účastí.
1: Ano. U pitné vody si myslím, že je to spíš naopak, že třeba 30% je vlastnictví Česka a zbytek je zahraniční, jo. Ale on mi to tady úplně neuměl jako vyčíslit, jo. Teďka, přeprava plynu, ta je tady Net for Gas a ten vlastní 100% ČEPS a to je 100%, to je další 100% česky vlastněná záležitost. Transitní a přepravní plynovody. Ale u zásobníku plynu už je problém, protože 78% obce, české soukromé firmy 16%, zahraniční 6%. Jo, zásobníky plynu.
0: Promiň, distribuce. To je teď nová informace, že my jsme stát, jakoby, teď nevím, jestli prostřednictvím obcí nebo jak, nakoupil nějaké zásobníky plynu, ale nakoupil je tak, že je koupil, a tam jsou asi 33 miliard, jsou tam dluhy, jo.
1: Jo, aha.
0: Takže no, jsme si koupili dluhy, jo, a tak jako hledá co. Pojďme dál.
1: No, teďka přeprava plynu, ta je 100%. Zásobníky plynu, tam je teda 6% zahraničního kapitálu, ale distribuce plynu, tam už jsme pouze necelých 50% stát, obce a soukromí vlastníci a zahraniční je 50,8% jsou zahraniční. Jo? Teďka strategická položka číslo 9. Bankovnictví a platby. Stát, obce a soukromí je dohromady 11% českého kapitálu, zbytek 89% zahraničního kapitálu. A tady nám odchází těch 600 miliard až 1 bilion korun ročně na těch dividendách, co nás tady okrádají Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen a všechny tady ti žebráci. Jo? Zdravotnictví je 72% stát obce, soukromníci 25% a zahraniční pouze 3%. Doprava výjimkou je PPP dálnice D4 se zahraničním koncesionářem. U dopravy je zahraniční podíl kapitálu pouze 2%. Správa železnic, ředitelství silnic a dálnic, České dráhy, letiště, Praha, stát, krajské letiště. Ropa a pohonné hmoty. Ropa a pohonné hmoty je stát 66%, soukromé vlastnictví 0%, zahraniční 33,3%. Zásobování potravinami je 20% české, to znamená 20% česká soukromá, tady stát nevlastní vůbec nic a zahraniční je 80%. To znamená, že od 80% jsme závislí na zásobování, na potravinové soběstačnosti ze zahraničí. Jo? Teplárenství, to je ta položka 14, tady je stát, obce 35%, soukromí 23%, zahraniční 41,8%. To znamená, česká jako teplárenství je pouze z 58% držení v českých rukou. Tak, a nepřímé podíly. A tady jsou nepřímé podíly, dva klíčové příklady. Jo? Tady mám třeba nepřímé podíly třeba v ČEZu. Tak v ČEZu nepřímých podíly stát má 69%, čeští akcionáři 12%, ale zahraniční akcionáři jsou 17,9% v ČEZu AS. Jo? Takže to není, jako ČEZ není česká firma. Plně. Jo? Další, Pražská energetika, pre nebo predistribuce. Praha drží asi 29,6%, drobní akcionáři 0,6%, zahraniční kapitál 69,8%. Jo? Takže toto jsou ty nepřímé podíly. To znamená, kdyby se do těch čísel, které jsem tady říkal, se ještě promítly ty nepřímé podíly, které jsou schované pod tou sumou těch vlastníků dalších, tak bychom zjistili, že vlastníme mnohem míň, než jsem tady četl. Jo? Takže asi tak. Takže to je, tady by se to dalo ještě jako víc rozpatlávat, ale jako víme asi víme, jak jsme na tom, že jo. To znamená, tady ty čísla bych ukázal těm dvou blbečkům a řekl bych, a teď argumentuj, co nám jako teda patří, jo. Pokud to nevlastníme ve 100%, tak to nevlastníme prostě. Tečka. Tak, chceš to nějak komentovat?
0: No, kdyby se to rozpracovalo, tak pochopitelně bychom zjistili, že v mnohých strategických firmách nemáme kontrolní balíky.
1: Nemáme, jsme tam v minoritních podílech.
0: Že nemáme hodnotná rozhodovací práva.
1: Přesně tak.
0: A tak dále, ono záleží, jak to kde mají udělané, někde to je 50%, někde to je prostě dvoutřetinová záležitost, není to dané jakoby striktně, že kontrolní balík, prostě pokud vlastníš pod 50%, tak seš užitečný blb v úvodovkách.
1: Přesně tak.
0: Čili je to velice složité. Já připomenu takový případ vlastně v Řecku. Řekům, že jo, víme, jak Řecko dostali do problému. Řekové si vzali úvěr od Mezinárodního měnového fondu, který byl splatný v řecké měně, to byly ty drachmy, nebo jak se to jmenovalo?
1: Drachmy, no.
0: Jo. Posléze jim zvedli jim úroky tak, že... Ale pozor, oni jim dali úvěr a řekli, my vám poskytneme ten úvěr jedině za předpokladu, že vy provedete určité kroky ve vaší zemi, které my vám teď řekneme. Museli prodat dráhy a museli prodat zahraničnímu investorovi Telekom.
1: Ano.
0: Otázka zní, co ještě v Řecku mají, co by jim dělalo dostatní kasy peníze? Řekové jsou země, která je závislá na turismu. To znamená, že to, co můžou exportovat na vývoz, je telefonování turistů, když tam jsou nadovolený, no a pochopitelně převoz turistů, kteří jsou tam nadovolené. To znamená, že je připravili o příjmovou stránku jejich rozpočtu.
1: Okay.
0: Řekové začali mít problémy se splácením, tak oni řekli ano, my vám ten dluh přeúvěrujeme, ale už nám ho nebudete platit v drachnách, ale budete nám ho platit v eurech, čímž jim ho o třetinu zdražili a Řekové se vezli do dluhové pasti. Vlezli si tam a oni je v tom uvařili. Když začala válka v Jugoslávii, a začalo se tam humanitárně bombardovat, začalo se tam zabíjet pro zájmy vyšší nebo větších mocností.
1: Genocida.
0: Začala tam genocida, kterou Václav Havel, on to tak všechno uměl pojmenovat, tak on to nazval humanitárním bombardováním.
1: No právě, to je přesně ono.
0: To, ty bombičky byly úplně jiný, oni vybuchovali úplně jinak, to byly bomby s pomalým výbuchem.
1: Ano. A uspali ty lidi a nic necítili, že jo?
0: No, oni je uspali, ale ještě předtím je roztrhali na kusy. No, ale tak to bylo to humanitární bombardování. No a první, čeho se zmocnila tenkrát Madame Albrightová, které přezdívali Balkánská řeznice, tak se zmocnila Telekomu, který si tam ukradli, který si tam koupili za pár peněz, zobchodovali ho potom následně, no a pochopně obchodovali s orgánama. Takže to jsou příběhy, které by nás měly vždycky nějakým způsobem varovat před jakoukoliv válkou. Jo? Před jakoukoliv válkou. A válka vždycky... Neexistuje válka, ve kterých jste, která by přinesla běžnému občanovi něco pozitivního. Prostě na válce vždycky profituje úzká skupina lidí, ale trpí široké masy. To tak vždycky bylo. To si musí lidi uvědomit, tohleto. Že nechat se vehnat do války je to ukázka debility národa, který si toto nechali být. Ano, když byl král a nařídil, a tak co mohli ty lidi? Prostě byla nějaká doba a rozhodovací práva lidu. Tak teď si vezměme, že máme tady nějakou chartu lidských práv, máme tady lidská práva, kterými se vždycky všechno zaklíná a lidé nemají právo rozhodnout o tom, že nechcou válku? Kde jsou to lidská práva jako? Přeci základní lidské právo je, že chci žít v míru. A pokud tady někdo propaguje válku, na to máme paragraf, my máme na propagaci války paragrafy v našem trestním řádu, tak bože, tak je použijeme, ať je to prezident, ať je to kdokoliv. Jestli někdo tady bubnuje do války, tak zamříže s ním, protože to je psychopat, který nesmí běhat po veřejném prostranství. Po svobodě nesmí běhat. Buď je uchyl, patří do ústavu, anebo je to hajzl koupený, který patří do kriminálu. A tam na sebe bude vydělávat, než ho tam budeme živit.
1: Je to tak.
0: Nejlépe bych ho poslal jako pracovní sílu na tu frontu, tam teďko, aby tam šel kopat ty hroby pro ty mrtví, anebo zákopy.
1: A nosit mrtví, jo, přesně tak. Ty mu to okoštoval, přesně. Pavel byl první.
0: Takže je zapotřebí apelovat na poslance, pište poslancům, prosím vás, udělejte to. Vzpomínáte si, jak jsme tady rozpoutali, za Volného bloku jsme tady rozpoutali takový tlak na poslance, že nakonec nebylo přijatý to povinné očkování? Vzpomínáte si na to? Dokonce sám poslanec Volný tvrdil, že to, no oni to nebudou číst a takových mailů jim přichází. Najděte si poslaneckou sněmovnu, tam každý poslanec je na něho kontakt, mají poslanecký kanceláře u vás ve městech, odkud pocházejí, kde fungují, tam mají všude kanceláře. Pište i senátorům, jsou to hajzlové bývalého spolu, ale i oni to potřebují slyšet, protože mezi nimi jsou i slušní lidi, kteří prostě budou reagovat, budou reflektovat. A pište poslancům Evropského parlamentu, že uplatňujete svá lidská práva a vyzýváte, aby učinil maximum kroků, aby všichni, kdo propagují válku, aby byli souzeni, aby stanuli před soudem a aby byli uklizeni z toho veřejného a politického života. Jako nebezpeční psychopati. To je potřeba jim napsat. Je potřeba zvednout tenhle ten paragraf a zavazovat naše politiky, naše poslance k tomu, aby se začali starat o tu nejdůležitější věc, která existuje. A jestli někdo má názor jako Nerudová prázdnuše, která rozkradla miliardy, která prodávala tituly, a já nevím, co ještě všechno, a přisluhovačka, holubová herečka, protože její syn dělá Nerudový nějakýho toho poskoka, za prachy, pochopitelně. Jestli tyhle lidi tvrdějí, že k míru je potřeba se probojovat, prosím vás, řekněte mi, jestli Rusko doteďka nám nějak ubližovalo. V čem nám doteďka Rusko ubližovalo? Já vím, zase 68. Ale to je jenom neznalost věcí. Ptám se, v novodobé historii po 89. roce, čím nám Rusko ublížilo? Je to 30 let. Jedna generace spolehlivě. V čem nám Rusko je nebezpečné? V čem? jenom v tom, co o něm tvrdí západní média a naše média. Rusko teď tady pořád říká, že nestojí o Evropu, o zdevastované země, které mají tolik svých ekonomických problémů, že Rusko nemá tolik peněz, aby zachránilo celou Evropu. Taky to od něho nemůžeme nikdo chtít. Zachránit se musíme sami. Možná s ruskou podporou, protože Rusko nám může být užitečné se svými zdroji energetickými i surovinovými. Jenže to z něho nesmí udělat lotra a gaunera. Mezinárodní soud uznal, že Rusko není agresor a že postupuje přesně ve smyslu charty OSN a jednotlivých paragrafů. Proč se to tady neříká? Proč to tady neslyšíme? Proč to říká jenom právník a kandidát na prezidenta doktor Štefan Harabin?
1: No.
0: Ta retorika totiž jim nezapadá do té válečné retoriky, protože oni nám to Rusko tady leta vykreslují jako agresora, před kterým se máme bát. My se máme bát Ruska. A proč? Protože oni si to přejou. Kdyby nás Rusko chtělo zničit, tak už nás dávno zničilo, ale proč by to dělalo? Vemte si historii. Kolik zemí Rusko zničilo, když nebudu brát propagandu. Od cara dál Rusko, když zabralo nějaké území, že takhle řeknu, nikdy na tom území nepáchalo genocídu. Nikdy. Západ vždycky, když zabral území, páchal genocídu. Jak vznikla Amerika? Přišli na cizí území, postříleli, pozabíjeli místní obyvatelstvo.
1: To se dalo?
0: Jak vznikl Izrael? Teď to je pořád dokola. Takže vidíme nebezpečí tam, kde skutečně to nebezpečí je, a nenechme si vemluvit, že to nebezpečí nám hrozí odinut. Toto dělal Adolf Hitler. Adolf Hitler tvrdil, odkaď hrozí Němcům nebezpečí, přitom největší nebezpečí pro Němce byl on sám. Nacismus, německý nacionalismus a nacismus, to, co zavedli jako praktiky, to bylo nejnebezpečnější nejenom pro Němce, ale potom i pro každého, kdo s nima přišel do styku. Nenechme si od evropských nacistů vemlouvat, co je pro nás nebezpečné, prosím vás. Buďme jako máme selský rozum. Já jsem se potkal s člověkem minulý týden, to ti, Jirko, chci říct. A tomu člověku jsem odpovídal na jednu otázku. On vypadal jako úplně normální člověk a on mi řekl, že propaguju socialismus a že přeci doba socialismu nás vrátila do doby kamenný.
1: Tak on byl asi trošku debil, že?
0: Já nevypadal tak. Mně prostě přišel, že není schopen vlastního úsudku a že vychází jenom z toho, co furt slyší okolo sebe, a zopakoval mi jednu z nějakých manter. Jo. A teď já jsem začal argumentovat, říkám, jak je tedy možné, když jsme byli v době kamenný, že jsme byli soběstační v tomhle, neměli jsme dluhy a tak dál. A teď jsme teda rozpuk, jo, zadlužený až nevím kam, nesoběstačný, což ohrožuje naši bezpečnost a tak dále. Dluh ohrožuje naši svrchovanost. Ale to ty lidi vůbec nechápou, jako. Já nevím, kolik se na světě vyrábí, 2700 nebo kolik typů výrobků existuje. A my jsme z toho vyráběli asi 1900. My vyráběli skoro celý světový sortiment. A konkurenceschopně. Ano.
1: No jo, může... ale vyráběli se tady letadla, lodě, jako dopravní prostředky, vlaky, úplně jako jaderný, jako komponenty do jaderných elektráren a tak dále, a tak dále. Všechno se tady vyrábělo.
0: Všechno. Všechno od... Já ti tady přečtu.
1: Já mám ještě to odvětví a ty strategické podniky, jestli ti můžu přečíst.
0: Promiň, dokončíme to.
1: Jo, já to jenom dokončím, já to vezmu rychle. Zase tady mám x těch strategických podniků, nebo odvětví a strategické podniky. Zemědělství, lesnictví, já budu jenom číst ty procenta. Zemědělství, lesnictví, 97% Česko. Těžba, dobývání 86% Česko. Potraviny, nápoje, tabák 48% Česko, jako ve vlastnictví. Textil, oděv, obuv 50% Česko. Dřevo, papír, tisk 40% Česko. Pouze rafinace ropy 1%. Chemie a farmacie 35% Česko pouze. Pryš a plasty 20% pouze Česko. Sklo, keramika, stavební hmoty 30% pouze Česko. Hutnictví a kovy 65% Česko. Strojírenství 48% Česko. Elektronika, elektrotechnika 18% Česko. Automobilový průmysl 6% Česko. Letectví, kolejová doprava, obranný průmysl 60% Česko, nábytek, ostatní výroba, opravy 60% Česko, energetika 70% Česko, stavebnictví 87% Česko. Takže příště, až uvidím tady ty dva kašpárky, tak jim to asi rovnou pošlu, aby si uvědomili teda, o čem se baví, protože je, jako, nebaví, jako infrastruktura nám nepatří a nebaví, nepatří nám ani průmyslové podniky. Jo. A spousta těch českých podílů je zase organizačně česká firma, která má zase nějaký rozhodovací práva a tak dále a tak dále. Úplně ve stejným principu, jak to předchozí. Takže tím bych to dokončil. Hauk.
0: No a potom, když někdo vám začne vykládat mantry, tak tady to je odpověď. Předtím to všechno bylo československé, teď je to všechno pomálu někoho jiného. Takže to je výsledek a to je důvod, proč se tady vlastně mělo cinkat klíčema,
1: ano,
0: a mělo se tady přijmout řada opatření a rozkradení, hlavně rozprodej a výprodej majetku. Ale zase, teď z toho musíme vyvodit něco dál. Tak, jako se rozkradl stát, se po celou dobu intenzivně snaží zahraniční žraloci ovládající bankovnictví vykrást i rodinné majetky, rodinné rozpočty, rodinami nastřádané majetky. Nebylo vůbec od věci, když jsem přijel za socíku někdo na návštěvu a teď viděl, že socialistický dělník má auto, který si koupil z platu, má třeba byt, který má buď od státu, bydlí za pár peněz, nebo od fabriky, nebo je to jeho družstevní bydlení. K tomu má chalupu a k tomu má třeba ještě zahrádku. Oni z toho byli úplně vyšinutí, protože takovýhodle majetku se nedobere ani velice postavený manažer v nějaké firmě. Protože ty manažeři musí žít nákladný život, protože patří do té kasty těch dobře placených manažerů. Takže oni mají stejný prd jako ten dělník. Čili byli z toho vyšinutí. Tyhle ty majetky se vykrádají 30 let. Rodiče tady odkazují svým dětem domy, odkazují tady ty chalupy a tak podobně. Mnohé tyto majetky už byly rozprodány, protože v těch rodinách prostě začaly chybět peníze, a nebo když si mladí chtěli postavit dům, tak prostě prodali chalupu, zadlužili se na příštích 30 let, no a snaží se to splatit, aby ten dům teda jim říkal pane. Bohužel ty domy se staví technologiemi, které nebudou tady věčně, nebudou tady těch 100 let, nebudou tady těch 90 let. Ty domy mnohem dřív schátrají, protože až se ještě zateplí, tak prostě schníjou. Ale to je věc druhá. Čili pase se po majetku, jde se po majetku. Jinými slovy, když stát nemá, čím by to zaplatil, protože ne všechno mu patří, tak aby o tom mohl rozhodnout, že to prodá za nějakých dobrých podmínek. Protože když by třeba Telekom patřil celé státu, tak bude licitovat, kdyby ho stát měl prodat, pardon, Telekom, ČES, omlouvám se, ČES, kdyby měl patřit celý státu, tak stát bude určovat cenu. Ale protože tam má ještě jiné akcionáře, tak bude musel by nejdřív vyplatit je. Pokud by se vědělo, že to vyplácení je proto, aby se to prodalo, tak ty ceny, ty požadavky na tu cenu budou strašně velké. Muselo by dojít k nějakému si vyvlastnění těch podílů za stanovenou cenu, která by nějak jako nebyla přemrštěna. Čili to jsou všechno nástroje, které ten stát ztrácí na to, aby mohl říct, no my jsme se jako stát zadlužili, my to garantujeme majetkem státu. A pořád platí, že majetkem státu jsou i ty majetky těch občanů, ano. Jejich uložené peníze na různých typech kont v bankách. A to, jaký je rozdíl mezi penězma, které máte doma a penězma, které máte v bance? A to je jedno, jestli je doma máte v podobě zlata nebo drahých kamenů či investičních kamenů. Ten rozdíl je zásadní. To, že máte doma ty peníze, o tom stát neví. To znamená, když máte doma ty peníze, protože jste mohli utratit, takže stát neví, že je ještě pořád máte, takže máte je vydělané, máte je zdaněné, to už jste si splnili. A teď se vyhlásí válečná daň, o který mluví Uršula, takže byste měli zaplatit třeba 10% z toho, co máte doma. No to popřete, protože doma nic nemáte, přeci, že jo. Ale když to máte v bance, tak to bankéři provedou bez vašeho vědomí. Prostě stát nařídil 10% daň a vy ze všeho, co máte hlavně v té bance, na spořících účtech, v nějakých fondech, co vám ta banka a tak dále, to všecko vám sečtou a z toho vám odpárají 10% z toho, co máte na účtě. Tečka, odešlo. Přijde vám zpráva, že bylo zaplaceno. Hotovo. Nikdo se nebude ptát, jestli vám tam zbylo na nájem. Nikdo se nebude ptát, jestli vám tam zbylo na provozní náklady firmy. Prostě zaplatíte. Pokud stát vyhlásí stav nouze z důvodu ekonomického, může zabavovat kompletně všechno, co máte v bance. Pokud stát, na to zákon si přečtěte, ten existuje, pokud stát vyhlásí nouzi z hlediska válečného stavu, zabavuje majetek, dokonce může zabavovat nemovitý majetek, může zabavovat movitý majetek, včetně vkladu na účtech. Zákon na to je. Je to jenom o tom, jestli stát k tomu přistoupí nebo nepřistoupí. Stát řekne, že to nařídila Evropská unie, nazdar, hotovo. Čiže to nebezpečí je o to silnější, že ten stát nemá čím zaplatit těm věřitelům. Protože on ten majetek v podstatě nemá. Má jenom majetek nás, občanů, a proto ten stát bude teď hledat cesty, jak ty majetky ještě zdanit, protože než je bude muset odevzdat do Evropy, nebo lidé, než je bude odevzdat do Evropy, nebo věřitelů, tak ještě z nich bude chtít vycumlat něco do státní kasy. A to je jedno, jestli tam sedí Schillerová, nebo jestli tam sedí někdo jiný. Toto jsou principy a postupy, který přichází v době krizových. Tak to je. No, já jsem tady chtěl to Německo, ale asi jsme to už řekli. Ale já to přečtu, protože to je docela zásadní. Já si myslím, že to je tak zásadní, že bychom měli vědět, co se v Německu děje. Jak informuje Spiegel, dvě strany Alternativa pro Německo a BSV, které mají v zemském parlamentu většinu, mají v úmyslu přijmout své první společné usnesení krátce poté, co bude zvolen předseda. Dokument vyzývá zemský parlament, aby prohlásil politiku sankcí proti Rusku za neúspěšnou a také, aby ukončil finanční pomoc a dodávky zbraní na Ukrajinu. K projednání této otázky se v Magdeburgu uskuteční mimořádné zasedení parlamentu. Dále je uvedeno, že cílem je normalizace ekonomických vztahů mezi Německem a Ruskem a okamžité zrušení ekonomických sankcí. Využijeme všechny možnosti k posílení politického tlaku na Berlín, postavíme se za ukončení války a ne za její prodlužování a budeme utrácet miliardy peněz daňových poplatníků na potřeby obyvatel naší země a ne na zbraně na bojištích na Ukrajině. Prohlásil vůdce AfD v Sasku a Anhaltsku Ulrich Sigmund, který by se mohl v prosinci stát novým premiérem této spolkové země. Zakladatelka BSV Sarah Wagenknecht prohlásila, že Německo by se mělo zaměřit na dialog s Moskvou místo toho, aby podněcovalo eskalaci, která by nakonec skončila válkou. Jednoznačná prohlášení, myslím si, že konečně něco rozumného. No. Já mám tady Roberta Fica, máme strašně málo času. Já nebudu pouštět teda jeho vyjádření, ale mám tady jenom takové shrnutí. Houston, máme problém. Evropa má velké problémy s ropou a ropnými produkty, prohlásil slovenský premiér Robert Fico. Ten, kdo viděl film Apollo 13, zná známý výrok. Houston, máme problém. Včerejší videosummit, kterého jsem se účastnil, dal jasně najevo, že podzim a zima budou velmi, velmi náročné. Řekl Robert Fico na tiskovce a zase jsme to neprobrali. Já to jenom, Jiří, nastíním. To, co se děje v Hormuzu, pochopitelně, to je věc, kdy země BRICSu zablokovaly strategické suroviny a energetické zdroje, hlavně uhlovodíky, zablokovaly pro Evropu. A teď může být měkká forma, kdy Evropané budou mačkat čepici a poprosí Rusko, aby je vyzásobilo, aby neumrzli. A nebo bude tvrdší verze, že se k tomu prostě neskloní, protože mají svoji hrdost a chtějí toho Rusa potrestat. Ano. A potom bude Evropa mrznout, ale tak či onak. To zatím vypadá tak, že ti, kdož financují zlo na této planetě, momentálně neinkasujou, zastavili se jim přísuny peněz, protože jediný, kdo obchoduje s uhlovodíkama, jsou země BRICSu, ano. Mají to pro sebe a země kolektivního západu jsou úplně odříznutý momentálně. To znamená, že zlo, bylo mu zavřen kohoutek s penězi. Evropa bude zachráněna, tak ve smyslu nakonec toho, co řekl Vladimír Putin asi před rokem, když řekl, že Rusko disponuje technologiemi, které je ochotno a připraveno poskytnout celému světu. Tady se dostáváme k jímání volné energie a ke generování pochopitelně pro každou domácnost. Takovéto aparáty a přístroje by měl podle toho, co jsme s Jiřím tady řešili, tak by měl mít, a teď mi řekni to jméno, Čudorev, nebo jak se jmenuje ten člověk?
1: Ty myslíš toho, no, já jsem ti ho posílal, počkej, já se podívám do odeslaných.
0: No, on je vlastně Skudorev, nebo tak nějak se...
1: Dmitrijevič Škrudněv.
0: Škrudněv.
1: Ano.
0: Je to žák v úvodovkách Levašova. K tomu
1: je to
0: se Fjodor příště.
1: Dmitrijevič Škrudněv. Jo, to si můžeme říct potom.
0: Tohle jméno si pamatujme, protože z jeho laboratoře, přestože to je voják a bývalý velitel jedné z největších ponorek ruského loďstva, námořnictva, tak z jeho laboratoře přijde toto pro svět. To jsou ty technologie, o kterých mluvil Vladimír Putin. Jenže tyto technologie nebudou používány k tomu, aby na nich bohatla úzká skupina lidí a financovala z toho zlo. Takže na to si ještě budeme muset počkat a tomu bychom se mohli věnovat příště, Jiří. Dejme si to jako závazek.
1: Určitě.
0: To malinko přeformátuje pochopitelně dění světa, protože...
1: A energetický mix taky.
0: Ano, ano. Ti, kdož doteď to zlo plánovaně tady implementovali, tak nebudou mít nástroje, nebudou mít na to zdroje. Tak. No a budeme se rozloučit, ještě, chlapé.
1: Prosím tě, ještě poslední komentář k tomu, k těm uhlovodíkům. Tím, že se to zastavilo, tak to má sekundární ještě nástroj, že přestal cirkulovat dolar. To je taky další věc, jo?
0: No jasně. Takže chceš nám tomu něco povědět?
1: Asi nestihnem teďka to jako rozebrat. Ale bude to, je to další ten hřebínek do rakve,
0: nebo hřebíček, hřebíček
1: má tady pověsený klíčené hřebíčko, jestli to může vyzvednout a jít. Takže další hřebíček pro dolar v rámci dedolarizace nebo odklonění od dolaru, ať si to přehoří každý jak chce. Každopádně vlastně ropa nebo uhlovodíky obecně byl poslední takový velká pračka peněz pro dolar a to už teďka není možné. Takže
0: je to odpojení chcípajícího pacienta od přístrojů.
1: Ano. Přesně tak.
0: Jo, jo. Dolarový svět se zhroutí a pochopitelně bude nahrazen, ale k tomu musíme prostě dospět a nebude to trvat dlouho. Bavíme se v řádech měsíců.
1: Je to tak. Já se loučím, mějte se krásně, opatrujte se, ať se vám daří. Hezké dny přeju a uslyšíme se příští týden.
0: A na zhroucení dolarového světa, jenom, že si počkáme, ale my se na ně musíme připravit. Proto jsme rádi, když nás posloucháte a proto jsme rádi, když reagujete a činíte ty správné kroky. My vám to rádi odasistujeme, ale kdo je připraven, není zaskočen a otázky typu, jak můžete vědět, že to takhle bude. No, studujeme historii krizí a snažíme se odezírat z různých typů reakce těch, kdo jsou buď voděnejma figurama, ale významnejma voděnejma figurama, anebo to, co dělá dneska BRICS, to, co buduje BRICS, tak z toho všechno to dáváme po střípkách, to skládáme jako mozaiku, kterou se vám snažíme pasírovat v našich pořadech tak, aby vám byla srozumitelná, protože potom vás zbavíme i strachu z nějaké té války. K válce je potřeba mít respekt, není potřeba se jí bát, protože můžeme ji odvrátit. To ještě zatím můžeme a je potřeba na tom pracovat, tak jak jsem vás o to žádal. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jiřím se pro teď loučí a brzy zase naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže Vítku, ty jsi takovej hlavní tady vždycky vlastně šéf toho pořadu, tak je to tvůj pořad, tak prosím, můžeš se do toho pustit.
2: Ahoj Pavle, já tě zdravím a zároveň ano, už nejde muzika, my jsme tady s hudebním podkresem. Já tě zdravím, přeju ti hezký páteční večer, stejně tak jako všem našim posluchačům Svobodného vysílače, jsme rádi, že se k nám připojili. Máme 8. hodinu, která právě teď téměř odbyla, respektive odbyde. My to taky si odbydeme, ale ještě trochu později, ale 8. hodina právě se blíží a to je čas, kdy začínáme náš dnešní páteční pořad zhruba. A kolem tohoto času jako každý pátek, i když tento pátek bude tak trošičku něčím výjimečný. Vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak už víte, že si občas vezmeme hosta, který je ochotný u nás vystoupit a popovídat se s panem VK o aktuálních událostech, které tíží nejenom tedy nás v rámci autentické alternativy, ale samozřejmě, které se odehrávají na té, řekněme, globální politické šachovnici, tektonických deskách, různých záležitostí, které se právě odehrávají a tak dále a tak dále. Dnešním hostem právě, kterého jsme si pozvali a který byl ochotný přijmout naše pozvání a jsme velmi rádi, je Láďa Vrabel, Česká republika na prvním místě. Láďo, já tě zdravím a přeju hezký večer.
3: Ahoj Vítku, pro mě to není tak, že jsem byl ochotný, pro mě to je obrovská podsta a čest a radost, že tady můžu být s vašimi posluchači, s našimi přáteli. A samozřejmě s tebou a s VK a s Pavlem.
2: To je skvělé, protože já si myslím, že stejně ti posluchači se vesměs protínají a prolínají právě s těmi tvými pořady, které děláš na Facebooku v rámci zpráv od 9 hodin každý den, takže ono to tak různě se ti lidé přelévají a je to právě že skvělé a to je právě si myslím znak té autentické alternativy, která nehází klacky pod nohy ostatním projektům a snaží se naopak symbioticky nebo řekněme synergicky spojovat ty naše kruhy a nějakým způsobem se syndikovat, přebírat navzájem od sebe a částečně i networkovat se, tak abychom se sesíťovávali a postupně měli větší právě impresi díky tomu, že se dokážeme spojovat a myslím, že toto je tím pravým příkladem toho spojování. A naším hlavním hostem, který je tady s námi každý pátek, je šéf-redaktor Aeronet News, pan VK. VK, ahoj.
4: Ahoj Vítku, ahoj Láďo, ahoj Pavle, všechny vás zdravím, samozřejmě naše posluchače a čtenáře na prvním místě, že jo, klasicky, symbolicky. My to máme dneska vlastně úmyslně, jakoby takové návazné povídání na tu demonstraci z minulého týdne ze soboty, kde zazněla ta

0: malostranská výzva nebo malostranská trojvýzva. A budeme se tady bavit o situaci asi nejenom v České republice, ale i na globální úrovni. A já jenom na ten začátek, jenom taková vsuvka malá, protože dostáváme do redakce taky dotazy, jako proč třeba nepozveme i nějaké další politiky nebo další hlavy, řekněme, politické scény, padala nějaká jména a podobně. Já v tom nemám přehled, protože hosty samozřejmě zařizuje Vítek pod domluvě se mnou. Já jsem nikdy žádného hosta neodmítl, ale ta situace je zkrátka taková, že my máme informace o tom, že spousta politiků, kteří jako jsou na alternativě, tak se bojí vystupovat v našich pořadech, mít cokoliv společného s Aeronetem, mít cokoliv společného s panem VK, mít cokoliv společného se Svobodným vysílačem. Takže nemyslete si, že to je tak, že to je tak, že my si někoho vybíráme z nějakého seznamu a přehlížíme nějaké jiné politiky a nějak prostě mocnářsky a velikářsky si vybíráme a vyzobáváme, koho si pozveme, koho ne. Ne, je to přesně na obrácení. Je to přesně naopak, je to přesně obráceně. Jediní politici, kteří byli kdy ochotní se mnou mluvit o zásadních věcech politiky, byli jenom dva. Jenom Láďa Vrabel a Lubomír Volný. Jenom tito dva. Nikdo jiný z politické scény. A to něco znamená, to něco vypovídá o stavu takzvané autentické politiky, ale o autentické politice se samozřejmě budeme bavit, takže já vám všem přeji krásný poslech.
1: Já bych jenom VK malečko doplnil, že dalším kritériem, které v podstatě kvalifikuje hosty se účastnit nejen našich pořadů, ale i dalších, řekněme, autenticky alternativních, je, že mají co říci, že jenom tak nepřežvikují a nefiltrují různé politické proklamace a fráze a floskule a tak dále a nějakým způsobem nepřežvikují to, co už je stokrát řečeno, ale dokážou právě nějakým svým intelektem nabídnout posluchačům rozmanitý pohled a v podstatě jiný vhled do té situace a vykreslit to a popsat to tak, řekněme, unikátně nebo jedinečně tak, jak to ostatní nedělají třeba. Jo? A to si myslím, že právě aniž bychom si chtěli nějak navzájem podkůřovat nebo si lichotit a tak dále, tak si myslím, že Ládě to splňuje do puntíku právě tento parametr a to si myslím, že je taky velmi důležité. Většinou politiku dáte A4, ale kámo, tady se to nauč, jo, tady si stoupni, tohle to odrecituj a v pohodě, jo, maximálně se to třeba nauč, budeš to opakovat jako gramofonová deska. To si myslím, že nejenom teda pan VK, hlavně Láďa, nesplňují. Takže začneme právě tím prvním tématem, které načnul pan VK a já dám slovo prvnímu, jako prvnímu Láďovi, protože tady naším dnešním hostem, tak jenom předešlu a já už potom se nebudu tak rozkecávat, jo, jenom tak mluvím hodně dlouho, teď rozvláčně, ale jenom poslední informace ode mě, že Láďa bude s námi do 9. hodiny, nikoli jako minule, když tady byl naposledy po 9. hodině, protože vysílají od 9. hodiny každý den zprávy na internetu, na Facebooku. To znamená, že on se bude muset odpojit a přejít na jinou platformu, na svou platformu, takže to jen, že vlastně v rámci posluchačů tady s námi Láďa nebude tu poslední hodinku. Ale pojďme k prvnímu tématu. Tři výzvy z Malostranského náměstí adresované české vládě se stanou testem autenticity mírové politiky. Zastavit zbraně pro Ukrajinu, jmenovat mírového zmocněnce a odmítnout jaderné zbraně v České republice v rámci francouzského jaderného deštníku, pro který se nepochopitelně vyslovila Babišova v úvozovkách mírová vláda. Právě tady probíhají volby do místních zastupitelstev jako obvykle a třetiny senátu, tak bychom měli také tak trochu bilancovat. Určitě ne jako takzvaná opozice, která si z pokusu o vyslovení nedůvěry vládě udělala účelovým načasováním takovou předvolební agitku par excellence. Nicméně naprosto jasně, protože jsme na autentické alternativě, která není vázaná nebo nepodléhá jakýmkoliv politickým subjektům, proto si můžeme dovolit bilancovat naprosto natvrdo. Láďo, jaké hlavní teze se splnily a nesplnily za celý ten rok, nebo možná ještě lépe a jinak, kromě některých kosmetik, nastala vůbec nějaká změna od minulé vlády?
2: No, podívej, Vítku, teda samozřejmě děkuju za krásná slova, které jste tady oba dva VK i ty řekli, ale k věci. Podle mého názoru prožívá Západ, včetně České republiky, takový nový druh totality. A ta Totalita spočívá v tom, že tady jsou nějaké struktury, které řídí politiku všech těch daných zemí i těch nadnárodních, řekněme, organizací, jako je NATO, jako je Evropská unie. A ta politika vypadá stejně ve Spojených státech, jako ve Francii, jako v Německu, jako v České republice. Nebo třeba vzpomenu Rumunsko, když tam vyhrál prezidentský kandidát, který by chtěl nějakým jiným směrem mít, tak se museli zrušit a dneska je popotahována dokonce jeho manželka. A ta totalita spočívá v tom, že ta politická scéna má různé nějaké politické názory, má nějaké různé politické směry a proudy, ať už se jedná o geopolitiku nebo vnitřní politiku, ale dneska se jedná především o geopolitiku. To hlavní, co se dneska děje, není nějaká levice, pravice, ale je globalismus versus suverenita, respektive suverenita versus globalismus. To je takový to hlavní téma. A ta alternativa, jak my říkáme, tak to jsou vesměs lidi, kteří jsou pro suverenitu zemí, pro nějaké zachování, řekněme, tradičních hodnot. A ta moderní politika je absolutně globalistická a jejím smyslem je předávat majetek z těch zemí a majetek občanů směrem k nějakým elitám. Ale protože se jedná o totalitní systém, tak musí mít podchycený všechny voličské sféry. To znamená, ten totalitní režim, který tady je nad politikou, řekněme ty elity, finanční sféra, která dosazuje ty politiky a která ovládá ty politiky, tak musí mít politiky na všechno. Musí mít politiky na liberální progresivismus, musí mít politiky na vlastenectví, musí mít politiky na konzervativní politiku, musí mít politiky na levicovou politiku, musí mít prostě veškerou tu, celou tu sféru těch politiků, aby byli zastoupeni, aby ti voliči si mohli zvolit myšlenkově jakoukoliv, řekněme, cestu. Ale všichni ti politici, kteří se dostanou nakonec do nějakých funkcí, tak jsou to politici, kteří pracují pro tyhle ty struktury a pakliže by se odchylovali politickým programem nebo politickými sliby od globalismu a od předávání moci nadnárodním strukturám a od předávání peněz a majetku státu nadnárodním strukturám a od předávání peněz obyčejných občanů k elitám, tak pak, když by měli jiný program, tak ho mají jenom před volbami. Jenom, aby nachytali ty voličské hlasy, aby ty voličské hlasy měly také pokryté. A jakmile se potom uspořádá nějaká vláda, tak ta vláda jede zase znova v tom směru, jako jela ta předchozí. To znamená globalismus, předávání peněz směrem do zahraničí a předávání moci nadnárodním strukturám. No, takže Andrej Babiš a jeho vláda v podstatě všichni mluvili o tom, že Česko je na prvním místě, že Andrej Babiš to měl na dodávce, jakási jakoby vlastenecká politická scéna, která se tam dostala. Všichni říkali, že mají Českou republiku na prvním místě.
1: Oni vám to možná trošku ukradli, ten slogan.
2: Jo, opakovali všichni ta naše hesla s Václavem na místě. No. 100%, oni na něm vyhráli volby, jo, protože to je to, co ty lidi chtěli. Jo, a Andrej Babiš do toho, samozřejmě, my jsme vždycky dělali demonstrace za mír a svobodu slova, takže on šel do toho míru. Takže on sliboval, že žádný naše vojáky nepošle nikam, že zruší muniční iniciativu České republiky, protože lidi jsou vyděšený z toho, že posíláme proti Rusku zbraně a třicítky, protože to je předražený a protože jsou to nosiče jaderných zbraní a mohlo by to mít na nás negativní dopady, ty nosiče jaderných zbraní, že nebude posílat peníze na Ukrajinu a tak dál. To jsou ty hlavní sliby, na základě kterých vyhrál volby. A to, co udělal Andrej Babiš, 5 dní potom, co byl zvolený premiérem, tak odjel do Evropské unie a odsouhlasil půjčku pro Ukrajinu na 2 roky 90 miliard, 160 miliard na zbraně. Sice s výmluvou, že Česká republika za to neručí, ale to nemá cenu tady rozebírat, to je prostě jenom taková, to je taková hezká floskule, jak si řekl, protože Česká republika to samozřejmě platí, protože ty peníze Ukrajině se platí skrze evropský rozpočet a my dáváme peníze do evropského rozpočtu, takže platíme úplně stejně jako každá jiná země. Takže to byl první, řekněme, nesplněný slib lidem, že nebudeme dávat peníze na Ukrajinu, tak hned 5 dní potom, co byl premiérem, tak rekordní suma na 2 roky. Potom zavolal, že ho Donald Trump. A Andrej Babiš nám řekl, že F-35 teda kupovat budeme. No a potom jel do sídla NATO, nebo do headquarters NATO, do Bruselu, přijel a jak lidi očekávali, že teda, když ho zvolili, že nebude posílat zbraně proti Rusku, tak řeknu, ale oni partneři v NATO tu iniciativu českou muniční, oni si ji chválí, tak my budeme v ní pokračovat. Jo, a potom ještě jsme viděli, když jeli po druhý do NATO, do Turecka, no tak Macinka poslal 140 milionů přes Američany na zbraně Ukrajině přímo z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí. No takže, jo, a do toho, že jo, teďkon, a co se týče těch F-35, tak to nejenom, že koupíme ty nosiče jaderný zbraní F-35, ale Petr Pavel začal mluvit v březnu o tom, že chce francouzský jaderný deštník a Andrej Babiš měsíc na to, že chce francouzský jaderný deštník. A teď nám Ministerstvo obrany před týdnem oznámilo, že započali oficiálně jednání o dodání jaderných zbraní nebo o podpisu smlouvy o případném dodání jaderných zbraní zapojení do té takzvané jaderné iniciativy francouzské s Francií. No takže Andrej Babiš nejenom, že neslíbil, teda, že nesplnil to, co slíbil, ale ještě to dotáhnul mnohem dál. Ještě nejenom, že nezrušil nákup F-35, no ale ještě dotáhne letadla Rafale s těma raketama ASMP z Francie jadernýma na území České republiky, což je mnohem horší, než mít jenom ty nosiče jaderných zbraní. No takže podle mýho názoru, jestli tomu někdo nerozumí, tak je mi to jakoby líto, ale tak to je. My žijeme v totalitě, ta totalita je jiná, než byla ta totalita za toho minulého režimu, ale je to totalita v tom, že ten režim, který vládne, a to nejsou ty politici, to jsou struktury, které jsou nad těmi politiky, mají kompletně obsažené celé to politické spektrum, včetně té vlastenecké scény, včetně těch. A samozřejmě ti, kteří jsou pro suverenitu, kteří jsou vlastenci, kteří jsou pro konzervativní politiku, tak potom tuhle tu politiku nedělají, protože ona není povolená, jo, v rámci té totality. Takže oni jenom sbírají hlasy.
1: To, o čem tu Láďa hovořil, maximálně koresponduje s tím, o čem hovoříš i ty, Vek, a jaký je tvůj pohled v podstatě v rámci té kouzelné magické rétoriky o míru se na zádech alternativy vyšplhat do vlády a v okamžiku, kdy se vysápou právě na tu metu v rámci politického postu, politické pozice, teprve potom začnou navážou na vlastně tu politiku, která probíhala předtím, i když trošku v jiném, řekněme, hávu, v jiném maskování, s jinou rétorikou. Ne tak křiklavou, ne tak řekněme viditelnou, ale v podstatě úplně to též, o čem tady hovořila. A v podstatě vy se naprosto maximálně shodujete v tomto. A nejenom vy dva, ale myslím, že většina, kteří tomu rozumí.
0: No samozřejmě, já to trochu rozvedu. Co řekl teď Láďa, to je přesně doslova jako pozadí na hrnec posazené. A je to součást rovnice. Já teď řeknu tu druhou část rovnice. Tu druhou části rovnice je něco, co se úplně jakoby zapomíná, a to je volič. To je občan. Otázka. Proč voliči v Evropské unii, když jdou k volbám, až na nějaké výjimky, ale budeme mluvit o majoritě, proč volí pořád dokola ty samé politiky, o kterých ví, že neplní sliby a že zatahují celou naši Evropu do ekonomické zkázy na jedné straně a nedej bože do zkázy válečné na horizontu roku 2030, pokud se stane úplně to nejhorší. Proč ti voliči to tak dělají pořád dokola? Jak je to možné? Když byly volby do Evropského parlamentu před 2 roky, doufám, že si to pamatuju dobře, 3 roky, nebo já už opravdu pořád samý volby někde, tak když byly poslední volby do Evropského parlamentu, tak Evropská lidová strana, které šéfuje ta nacistka Ursula von der Leyen, tak namísto toho, aby voliči, kteří jdou k evropským volbám, tu paní vykopli z funkce a aby Evropská lidová strana zůstala někde v propadlišti dějin, tak lidová strana získala více hlasů, ještě více křesel v Evropském parlamentu než v minulých evropských volbách. Já jsem tehdy říkal sám pro sebe, pro Boha, co se to děje, kde to vlastně žijeme, co je to za lidi. A automaticky navážu na to, jak začala druhá světová válka, jak probíhala, jak skončila. Jenom takové maličké historické antré, nebude to dlouhé. Když Adolf Hitler a jeho NSDAP tady v Německu nastoupili v roce 1933 k moci a ukončili de facto existenci Výmarské republiky, tak členy strany NSDAP za celou tu dobu ze všech občanů Německa NSDAP měla 400 tisíc, potom měla 2 miliony členů a podobně. Ale v porovnání s absolutními počty obyvatel celého předválečného Německa, to byla malá procenta. Co se stalo s tím obyvatelstvem, že podléhali politice NSDAP, že podléhali propagandě, že podléhali režimu? Když vypukla druhá světová válka, tak všichni stáli za Adolfem Hitlerem, ale co je horší, stáli za ním, i když Wehrmacht a útvary SS začaly prohrávat válku, a stáli za Adolfem Hitlerem a jeho propagandou až do května 1945, až do úplného konce a zničení. A co je důležité, když se po roce 1945 dělali ty průzkumy a psali se ty knihy o příčinách a původech druhé světové války, tak historici si začali lámat hlavu, jak je možné, že Německo se nikdy nepostavilo tomu nacismu. Nikdy. Nikdy nebylo ochotno se postavit tomu nacismu. Přitom početně, když vezmeme početní stavy, že většina Němců nikdy nebyla v NSDAP, nikdy nebyli v nacistické straně, ale drželi celý ten režim u moci až do absolutního zničení Německa na konci roku v polovině roku 45. Kde se to vzalo? No, tohle to nemá do dneška historické vysvětlení, ale má to historické vysvětlení z jiného oboru, a tomu oboru se říká eugenika. Eugenika, která po druhé světové válce byla zakázána jako věda zneužitá nacisty a podobně, a o nadřazenosti ras a podobně, ale to není pravda. Eugenika pojednává o jiné věci, a to je změna genomu člověka v závislosti na působení prostředí, ve kterém se člověk nebo jakýkoliv organismus nachází delší dobu. A eugenika naprosto skvěle vysvětluje, proč se to tak děje. Proč většina podléhá menšině. Proč menšina nacistů, euronacistů, jakýchkoliv fašistů dokáže ovládat velké masy a nikde nevznikne žádný společenský velký odpor. Je to způsobeno působením takzvaného eugenického vektoru. Eugenika způsobuje, že je-li populace dlouho vystavena nějakému působení, nějakého vlivu, v tomto případě mluvíme o propagandě, která se line ze všech médií den za dnem, týden po týdnu, neustále na všech úrovních společnosti, od malých dětí v základních školách až po důchodce v domovech důchodců, cpe se propaganda z televize, z rádia, z internetu, ze školství, tak dochází ke změně populace, ke změně myšlení a uvažování lidí, a vzniká něco, čemu se říká působení eugenického vektoru, a lidé, aniž by byli nacisté, aniž by byli členy fašistických stran, najednou začínají přejímat a přebírat názor, kterému jsou tak dlouhodobě vystaveni. A teď to je důležité. Není to tak, že by najednou se z lidí stali fašisté a že působení eugeniky by způsobilo, že po nějaké době najednou všichni obléknou prostě uniformy a jdou prostě někam hajlovat. Ne, ne, ne. Ono je to jinak. Ta změna probíhá tak, že většina té veřejnosti přijme v podstatě ten společenský status, který je modelován, a přizpůsobí se mu. Ne nezbytně, že s ním souhlasí, ale přizpůsobí se mu. A přizpůsobení bylo příčinou v podstatě onoho německého modelu naprostého zhroucení v květnu 1945, kdy ještě v posledních dnech Němci bojovali za říši. A když se dnes podíváme na Evropu, kde 27 zemí jednotlivé vlády 27 zemí de facto jedou politiku, kdy se dostávají k moci na základě slibů, které se neplní. To znamená, já tomu říkám, je to takzvaný výtah po zádech voličů svobody, po zádech voličů míru směrem nahoru k moci. Jakmile se dostanou k moci, tak dělají zase úplně tu samou politiku, jako ta vláda před nima, jako ta vláda před nimi a tak dále a tak dále. A proč ta společnost proti tomu nezačne protestovat? Řeknu to jinak, proč ti voliči, kteří jsou takto podvedeni, brutálně podvedeni, proč nevyjdou do ulic? Proč neprotestují? Proč nejsou statisíce, miliony lidí v ulicích, že byli podvedeni? Vezměte si, když dneska někdo někoho podvede, že jo, nějací podvodníci na těch telefonech, jak vytahují z lidí peníze, tak to je hned spousta křiku, že podvodníci před Vánocema znovu volají a znovu se vydávají za nějaké organizace a chtějí od vás peníze a podobně. Dávejte si pozor, aby vás neokradli a tak dále. Spousta křiku. Ale když jsou podvedeni občani ve volbách, tak nikdo nevyjde do ulic. Naprosto nikdo. Proč? Protože společnost je tomuto systému voleb, které nejsou plněny, sliby nejsou plněny, je přizpůsobena. Lidé se přizpůsobili tomu, že když jdou k volbám, tak volí někoho, kdo s největší pravděpodobností politiku nezmění. Bez ohledu na to, jaké dává sliby, tak tu politiku nezmění. Ta politika bude pořád stejná. A to přizpůsobení těch voličů, ten v podstatě bychom řekli jakési voličské paradigma, to znamená, proč chodí volič k volbám, aby něco změnil. Já se obávám, že to paradigma se už změnilo, že je to jinak. Voliči chodí k volbám, aby všechno zůstalo při starém. A jakmile tohleto si uvědomíte, tak zjistíte, že není cesty k záchraně. Já nechci být negativní, ale to je realita. Pokud dojde ke změně onoho paradigmatu, že veřejnost by měla v zásadě chtít změnu a namísto toho chce, aby to zůstalo při starém, však ono je to dobré, však ono to stačí, tak v tom okamžiku vlastně jakákoliv politická činnost, jakékoliv volby nemají smysl, absolutně postrádají smysl. A ti, kteří tomu trošku rozumí, jako je prezident republiky Petr Pavel, tak ti vezmou letadlo od miliardáře a letí s ním do Maroka na dovolenou v době voleb a potom, když poradci volají, že jo, na telefon říkají, Pavle, je to špatný, média tě úplně strhala, musíš se rychle vrátit, musíš odvolit za každou cenu, hele, oni ti to zaplatí, všechno tohleto, všechno, neboj se, ale musíš přiletět zpátky, bum, a Petr Pavel musel přiletět a musel odvolit. On totiž prozradil jednu zásadní věc. Na volbách vůbec nezáleží a proto ani prezident nemusí chodit k volbám. To je ten vzkaz, který Petr Pavel poslal. A já bych rád věřil, že tenhle ten můj v podstatě jakoby analytický závěr, že je přehnaný. Ale v případě, že je přehnaný, tak já znovu se ptám, proč je možné, že lidé volí pořád dokola ty strany, o kterých ví, že neplní volební sliby a neděje se žádná reakce v ulicích. Neděje se vůbec nic. To totiž nemá potom řešení. Pokud politici budou vědět, že když podrazí své voliče, Andrej Babiš sliboval tohleto, tamhleto, slíbili koncesionářských poplatků, že jo, slíbili zákon FARA, který je u ledu, že vliv neziskovek, že jo, to je všechno u ledu, všechno. To, kdybychom měli dát na seznam, co všechno Babišovo hnutí ANO slibovalo a co nesplnilo, no tak to by byl dlouhý papír jako toaletní papír, když si natáhnete. To by se snad ani na ní nevešlo, ten toaleťák, kdybyste to takhle dolů pod sebe napsali. A jestliže voličům, když budeme mluvit o voličích hnutí ANO, pokud to voličům nevadí, že ty sliby, které byly dávány, nejsou plněny, nebo ne, že nejsou plněny. Kdyby nebyly plněny, tak by to znamenalo, že se na to vykašlo. Ale když někdo dělá kontrapolitiku, to znamená, když řekne někdo, my se nebudeme podílet na tom dodávání a zrušíme zbrojní iniciativu a potom naopak řekne, iniciativa zůstane, to znamená, je to opak toho. Když někdo řekne, nebudeme dodávat peníze už Ukrajincům na válku a pan Macinka potom pošle Ukrajině nějaké peníze, tak to není jenom to, že je to neplnění slibu. Je to v podstatě, je to chucpe. Je to nehorázná drzost, protože je to přesně naopak. Je to jako kdyby ti voliči volili pětikoalici Petra Fialy. Protože ti tu podporu Ukrajině aspoň mají transparentně ve svém volebním programu. Kdežto Babišova strana to v programu neměla. Ta tam měla pěkná slova o republice na prvním místě. Takže znova otázka. Proč lidé nevyjdou do ulic? Proč si nechají tohleto líbit? Že se nejenom neplní sliby, ale že se staví na hlavu ty sliby. Proč není nikde zpětná reakce? No a je to kvůli tomu, že ta společnost se přizpůsobila v eugenickém prostředí. Od toho roku 2014 je celá společnost de facto naočkovaná. Evropská unie je připravená zkrátka financovat zbrojní programy v celé Evropské unii. Celá Evropa má zhroucený ekonomický program, protože se odpojila od ruských zdrojů a energií. A tak jediná záchrana je vytvořit evropský dotační program, který bude vržený do zbrojního průmyslu, do vojensko-průmyslového komplexu a bude se mohutně zbrojit na nějaký konflikt. A ten konflikt, jak už vytrubují generálové v NATO a jednotliví politici a Mark Rutte, tak ten konflikt by měl být dokonce na horizontu roku 2030 a s Ruskem. A Rusko prý zaútočí. To si všechno samozřejmě víme. To znamená, že když tohle to všechno lidé vědí, tak proč se neozvou, proč si to nechají líbit. Jsou volby a lidé jdou a volí. A jsou podvedeni a nic se neděje. A pak přijdou další volby a zvolí zase jinou stranu. A ta se vrátí k moci, ke kormidlu a dělá zase tu samou politiku. Proč lidé nechtějí změnu systému? Když vidí, že volby nepřinesou změnu, potom volby nic neřeší. Potom je třeba změnit systém. Je třeba změnit politický systém. Ale takhle daleko to uvažování těch lidí nedošlo. Oni ještě nepochopili, že třeba změnit systém. Oni si pořád ještě myslí, že je třeba změnit politickou stranu ve vládě. Ale to nestačí už. V této chvíli už ne. V žádném případě. Takže takhle bych to ukončil. Teď co na to řekne Láďa, no a když tak potom se pustíme do dalšího tématu. A tohle to je naprosto zásadní, protože, dobré, jak říkám, já proto nemám jako naprosto žádné jiné vysvětlení. Lidé, pokud volí a jsou podváděni, měli by se ozvat. Takže takhle.
1: Ano, dáme slovo, už máme přece jenom omezený čas, do 9. hodiny, půl hodiny nám zbývá, tak aby se Ládě dostal několikrát ještě ke slovu. Já možná to překlenu a tak trošku možná naruším kontinuitu toho myšlenkového toku, o čem VK hovořil, ale
2: To je strašná škoda. Strašná škoda, protože VK zrovna to dotáhnul tam, kam jsem si přál, aby to dotáhnul.
1: No, já jsem to chtěl právě naroubovat na to sobotní shromáždění, které jste měli a propojit to s tím, ale to nevadí, tak jaký je tvůj pohled na to, co VK říkal? To nevadí.
2: Ale, promiň, Vítku, ale přesně VK to dotáhnul přesně do toho bodu změny systému. Oni by lidi chtěli změnu. Oni chtějí, proto volilo tolik lidí SPD, Trikoloru, Pro, Svobodný, a proto volili konec konců i motoristy, protože jim připadali, že budou dělat konzervativní politiku pro republiku. A proto volili i Andreje Babiše, že bude dělat mírovou politiku a rozumnou politiku. Oni chtějí změnu oproti tomu, co dělá vláda Petra Fialy. Problém je v tom, že v tomhletom systému, který je absolutně totalitní, ta změna přijít nemůže. A nemůže přijít proto, že ti politici jsou řízení zhora. A k tomu, aby se ta změna mohla odehrát, tak se musí změnit ten systém. A to je to, proč jsem přišel v roce 2022 s plánem Česká republika na prvním místě, a s tím, že nejdřív musíme dát dohromady lidi, potom jim vysvětlit, co je změna systému, připravit ji a potom dostat do vlády lidi, kteří tu změnu systému prosadí. A tady se dotknu jenom prostě jedné věci, jo? Protože nechci to natahovat, ale jenom jedné věci. Politik, který jde do funkce, tak zastupuje lidi. Na tom je postavený náš demokratický systém. Jo, ty politici tam nejdou proto, že jsou krásný, sympatický, šikovný nebo něco takového. Ne, oni tam jdou s tím, že budu dělat tohle a tohle a tohle. Stejně jako když zaměstnávám kuchaře, tak si ho vyzkouším, že umí dělat dobrý řízky a dobrý smažáky a bude dělat řízky a smažáky. A když má na jídelním lístku, že bude na oběd smažák a řízek a lidi přijdou na řízek a na smažák, tak musí být řízek a smažák. A když ten kuchař to udělá špatně, anebo udělá šunkofleky a lidi to nechtějí, no tak přijde jiný kuchař a musí být tenhle kuchař vyhozený, protože porušil smlouvu, porušil dohodu. A ten politik, který přijde s tím, že nebude podporovat válku, nebude posílat zbraně na Ukrajinu, nebude tam posílat peníze, tak to je jeho program, na základě kterého on byl zvolený, a byl zvolený proto, aby tenhle program prosazoval, protože lidi chtějí to, aby se tohle z toho stalo. A když ten politik to neudělá, tak je potřeba, aby lidi měli možnost toho politika odvolat okamžitě. My jsme to navrhli tak, že bude existovat zákon, který řekne, když politik se odchýlí od programu nebo bude porušovat ten program, tak se podepíše petice, bude tam muset být několik podpisů podle toho zákona, s kým se půjde k soudu, a u soudu se ukáže, tohle to je předvolební program, programový prohlášení vlády, a tohle je, co ten politik dělá, a ono to spolu nekoresponduje, ono si to odporuje, a ten soudce, kde bude lidská porota samozřejmě,
1: jenže ten soudce by musel být objektivní, Láďo, myslím, že ty říkám, soudy jsou právě navázané na ten politický systém. Jo.
2: Kde bude lidská porota, kde bude lidská porota,
1: jasně, stejně jako je soudce, to,
2: jako je to v americkém systému, a ta lidská porota, ta porota stvořená z obyčejných lidí, dostane důkazy v tom soudním procesu a řekne, ano, skutečně, ten politik sliboval, že nebude finančně podporovat Ukrajinu, že nebude finančně podporovat zbrojení, a on to dělá, a my jsme došli k závěru, že má být odvolaný. A ten politik na základě toho má být odvolaný. Jo, takže to je jenom jedna z těch částí té změny systému, kterou jsem navrhnul. Týká se to změny soudního prostředí, ta soudní reforma, kde musí být ta lidská porota, protože ten soudce to neudělá. Musí to být obyčejný lidi, který tam bude jako v Americe v těch trestních případech. Jo, aby ty lidi o tom rozhodli, ten zdravý lidský rozum. A musí to být soudní proces, aby tam byly ty důkazy, aby to nebylo tak, že to bude další politický boj. Protože potom, když by to takhle bylo, tak bychom se dostali do systému, kde ten politik může být hezký nebo škaredý, to je celkem fuk, může mluvit dobře nebo špatně, ale lidi ho budou volit na základě toho, co chtějí, aby se dělo. A takhle by byla změna systému možná. Takhle by bylo možné změnit ten systém. Protože pak by měli skutečně tu moc v rukou lidi. My jsme v systému, kde politik dostane mandát na 4 roky a jakmile začne dělat úplný opak toho, co slíbil, tak není možný ho dostat pryč. No, takže tohle je ten klíčový problém. Ta změna systému má samozřejmě spoustu jiných věcí, co všechno je potřeba udělat. Ale tohle to je ten základ.
1: Tohle to je ten základ, přesně tak. Já se tě ještě, Láďo, doptám na tu praktičtější rovinu, o které jsme tady hovořili, na kterou jsem chtěl právě navázat ještě v rámci toho, o čem hovořil VK. A převést to tak trošku na to sobotní shromáždění. VK tu hovořil o změně myšlení lidí v rámci určité kolektivní, řekněme, hypnózy nebo masové sugestce v rámci těch narrativů, jak se o nich hovoří, co se týče genomu a přijetí toho hlavního společenského narrativu. Člověk samozřejmě nemá nějaká přehnaná vysoká očekávání, ale jaké byly ohlasy přece jen na to shromáždění minulou sobotu, které jste schvolali pod zastřešením Česká republika na prvním místě a na kterém vystoupili pan VK, protože jedna věc je kolik lidí se na nějaké akci reálně sejde fyzicky, ale druhou věcí je, kolik lidí to reálně poté vidí na internetu. Protože to je také určitý společenský test toho, jak se na základě těch paradigmat mění myšlení lidí, speciálně tedy na alternativě, protože nepředpokládám, že by si uliči pěti demolice bývalé, tak že by se koukali na to, co se děje v rámci, řekněme, této scény, ale máš pocit, že lidé hlavně na alternativě střízlivějí jaksi a poznávají, že i po tom jediném roce je Babišova vláda jen v bledě modrém to samé, jako ta bledě fialová předtím.
2: Jo, to začalo někdy v červnu nebo v červenci, kdy si to začali lidi uvědomovat. Začal jsem to vnímat na sociálních sítích, uvědomuje si to čím dál tím víc lidí a samozřejmě za rok už jich bude zase mnohem víc těch lidí, kteří budou tohle to chápat. A než ta vláda dohládne, tak se proti ní postaví obrovský masy lidí. Jestli už nebudeme teda do té doby ve válce, v přímé válce s Ruskou federací, což si myslím, že je docela možný, že budeme. Co se týče toho shromáždění, tak tam bylo přes 500 lidí, asi zhruba odhaduju, protože přes 300 lidí podepsalo tu výzvu a jak víte, tak se tam zatýkalo, takže spousta lidí odběhla od toho podepisování a potom jsme šli před policejní stanici, takže už neměli šanci to podepsat. Co se týče toho, kolik to vidělo lidí, tak samotný to veřejné shromáždění a ty projevy, nevím, jestli to bude 100 tisíc nebo 200 tisíc, nevím kolik, protože to vysílalo víc subjektů a oni samozřejmě taky všechna ta sociální média neukazují a banují a tak dál. Takže to nevím, ale co se týče třeba toho zatýkání, který proběhlo těsně po uzavření veřejného shromáždění, kde zatkli Katku, že ti ozbrojenci s těmi pistolemi a s těmi automatickými zbraněmi pozdviženými, tak jenom tadyhle ten moment a ty projevy, které jsem dělal před policejní stanicí, tak jenom ze dvou profilů, který jsem viděl, tak to bylo skoro milion lidí, takže to museli opravdu vidět miliony lidí v České republice a tam se, myslím, že se to jako dost lidí dotklo. Tohle to, že tu holku, která prostě měla jenom z trikolory napsaný písmeno Z na tričku, takže takhle brutálně byla zatčená, to myslím, že se lidem hodně nelíbilo a myslím, že lidi díky tomu maličko začínají střízlivě, pomaličku.
1: VK, já bych tam měl ještě chyba toho systému, že systém se sám kope do vlastních nohou, když takto explicitně v podstatě dupe ještě více na plyn.
0: Jenom drobný komentář. Já se obávám, že ta změna by musela mantinelově přesáhnout rámec současné ústavy, že by nestačilo jenom přijmout zákon na zodpovědnost nebo na vnitřní nebo na takzvanou politickou zodpovědnost politiků. Je to můj názor, můžu se mýlit, ale podle mého názoru přerod českého soudnictví na takzvaný porotový systém byl prudce velmi alergicky odmítnut bývalým šéfem ústavního soudu, panem Rycheckým, v 90. letech. Byl tam k tomu velký článek tehdy v Lidových novinách. Myslím, že to byly Lidové noviny, pamatuju si na to velmi dobře, kde mluvil o tom, že porota by byla cestou zpátky ke komunismu a že ústavní soud nikdy nesmí dovolit. Tam byla velmi ostrá reakce proti myšlence porotového systému. Proč?
2: To by muselo být VK i v rámci to by muselo být i v rámci změny té odpovědnosti politiků, protože oni na základě ústavy mají mandát a vlastně mají svobodu rozhodování, takže tam by to muselo jít ústavní změnou, rozhodně.
0: Ano, přesně tak, muselo to by to jít ústavní změnou a já jsem dokonce přesvědčen, že hlavním tím problémem takzvané západní liberální demokracie je závislost na finančních stimulech. Na existenci, každá politická strana je závislá na finančních stimulech a tam by bylo určitě potřeba udělat spoustu změn financování politických stran s tím, že možná by tam mohly být nějaké myšlenky, jak třeba udělat přímou demokracii v celé republice. To znamená, v parlamentu by nezasedaly politické strany, ale jenom jednotlivci, kteří by zastupovali volební obvody, to znamená přímá demokracie na parlamentní úrovni, protože politické strany jsou takzvané nástroje nebo jsou velmi často tedy náchylné k tomu, aby byly ovládány cizími a zahraničními vlivy. Jednotlivec se bude zodpovídat přímo lidem ve své obci, ve svém volebním okrsku, kde bude mít svůj kancelář a bude muset zastupovat zájmy přímo lidí, se kterými se zná z paneláku a z nejbližšího okolí. A zne, jak bydlí, že takové ty malé okrsky a tak dále, tak dále. Znamená těch modelů, jak nastavit ten nový politický systém je více, protože jakmile se tohleto začne, jenom Mláďovi určitě si to dokáže představit, jakmile tohle by se začalo dělat, tak začnou přicházet obrovské tlaky, jednak zvenku samozřejmě, to znamená z Evropské unie, od nadnárodních organizací, začnou výhrušky se sankcemi a tak dále, omezování občanských práv, že jo, tomu ohrožujete, že jo, něco takového dalšího, ale důležitější by bylo to, že by začal obrovský tlak zevnitř společnosti, takzvaný vnitřní nepřítel. To znamená ti, kteří by začali de facto sabotovat jakékoliv procesy na změnu. A podívejte se na Andreje Babiše. Já jsem se na to díval a mám takový pocit, že mnoho z toho, co on dělá, není vlastně vůbec jeho politika, ale to nějaký výsledný vektor, kam byl dotlačen. To, jak se začal chovat znovu k Petru Pavlovi, jak úslužně se před ním v podstatě jakoby skoro jako až ohýbá ve všech rozhovorech, oslovuje prezidenta slovy pan prezident, pan prezident, pan prezident, s úctou, kde se to jako bere, já naprosto nevím, jestli tam je nějaká jakoby, že prostě Pavel je prostě nějaký oltář, ke kterému je třeba se prostě politicky modlit. Já si nemyslím, ale zkrátka on je miliardář, on sice je oficiálně nemajitel Agrofertu, je nemajitel, ale má co ztratit samozřejmě. A těhleti politici zkrátka dělají politiku mnohdy jenom do té míry, která jim je dovolena. A představte si, když máte dělat politiku, že vám z toho, co jste slibovali, nemůžete splnit vůbec nic, protože není dovoleno, protože máte co ztratit. Co to znamená? Že potom by měli chodit do voleb a být volenými politiky jenom nějací poustevníci, kteří jsou bez majetku, jsou nemajetní a nemůžou být skorumpovaní, protože nic nemají. Jako to bylo za středověku, že jenom ti, kteří jsou nemajetní, tak jim je dávána správa moci veřejné, že jo, to byly středověké zákony, že jo, v některých evropských státech. Až takhle by se to muselo začít dělat, nebo jak. Proto to by bylo téma na dlouhé povídání, na to samozřejmě nemáme čas, ale ten výstup z toho našeho povídání, které probíhalo až doteď, ten výstup je jasný. Současný systém nenabízí změnu a proto je třeba změnit systém. Volby sami o sobě nic už neřeší. Takže takhle bych to ze své strany uzavřel, tohleto téma, a jak se na to ještě podívá Láďa, a potom bychom se podívali na další téma.
1: My to další téma nemáme, já si myslím, že právě bude dobré, když na sebe budete navazovat, pánové, a budete nějakým způsobem si měňovat vaše pohledy a třeba kontinuálně třeba i na to další téma se dostanete sami svou vlastní cestu, aspoň tak to bych to nechal trošku improvizovaně volně. Tak Láďo, jaký je tvůj pohled na to, o čem VK hovořil?
2: Jako když to řekl, výborně. V tom návrhu změny systému, mimo jiné, tedy je i to, co říkal VK ohledně politiků, ale mimo jiné taky zákaz lobbyingu. Protože to, co ty si VK říkal, oni jsou opravdu závislí na tom, kdo je uplácí. A to musí být protizákonný, to musí být ilegální. Oni musí dělat politiku pro lidi a ne pro finanční skupiny, takže to je další z těch věcí. Ale jak říkám, ta změna systému, někdy si o tom můžeme popovídat, ona je opravdu zpracovaná kompletně po všech sférách, ať už je to změna mediálního zákona, změna soudního systému, i změna finančního systému, změna daňového systému, přes který se vlastně přesouvají neustále peníze od obyčejných lidí k těm korporátům a k těm elitám. A tenhle ten systém není možný udělat, pokud budeme v Evropské unii. Tenhle systém, změna systému je možná pouze v okamžiku, kdy nastanou velké změny společenské, a to se obávám, že se odehraje až po válce. Takže tolik ke změně systému, ale všechny ty věci, o kterých jsi mluvil, tak na ty je pamatováno v té změně systému, někdy to můžeme třeba i podrobněji probrat a připravit, až přijde správný čas, aby to bylo připravené od různých mozků, který nad tím přemýšlí. A co se týče
3: Jenom moment, jestli můžu mít technickou. Vítku, prosím tě, slyšíš mi?
1: Já tě slyším perfektně. Jestli máš, jestli chceš narážet na to, že tam se opakují takové to echo zvláštní jinou modulací
3: hlasu. Ano, a to jde o tebe, to když máš zapnutý mikrofon, tak to jde od tebe, prosím tě.
1: Ne, já měl právě celou dobu vypnutý mikrofon. Jo, já měl vypnutý
3: tak
1: mikrofon.
3: Od někoho to jde, prostě od někoho se to vrací, někdo má moc silný odposlech, tak od někoho se to někdy vrací, jo, to jenom si říci.
1: Tak VK, ty vypínáš mikrofon, teďko. Když mluví Láďa, tak VK, ty vypínáš mikrofon.
0: Já vypínám mikrofon, vypínám.
1: Tak to je zvláštní, mám zapnutý jenom ten, kdo mluví, tak má zapnutý mikrofon, ostatní má vypnutý a přesto se to vrací. Nevím, čím to může být. To je taková.
3: No, může to být tím, že má Láďa moc ten jede přes telefon a on vlastně nemá sluchátka, takže se může vracet tam přes jeho mikrofon. Ale budíš, snad to nebude tak hrozný.
1: Tak ale zákažnost.
3: Objevuje se to jenom někdy, no.
1: Ano.
3: Tak dobrý.
1: Vím přesně, tak jenom na co narážíš.
3: A jeďte dál.
1: Přesně, taková zákažnost za pochodu trošku. Ale kdybychom měli načít další téma, VK, jaké bys navrhoval téma? Tady těž čtvrt hodiny zhruba do konce, kdybychom mohli načít trošku, protože...
0: No, začali jsme náměstím a můžeme jít v podstatě k tomu jednomu z těch témat. A to je to riziko toho konfliktu na horizontu roku 2030, protože znovu můžeme o tom mluvit v podstatě do nekonečna, ale já chystám na dnešní večer ještě video se Sergejem Karaganovem, který měl rozhovor s jedním blogerem na Valdajském fóru. Tam zazněla neuvěřitelná informace o tom, kdo měl být prezidentem Ruské federace místo Vladimira Putina v roce 1999. A Putin o tom ani neví, tam zaznělo. Takže to večer bude opravdu silný článek, silné video. A jenom zvíjez, nebo jako co tam zaznělo, je, že válka s Evropou je nevyhnutelná ze strany Ruska. A z toho důvodu, že tu válku Rusko nechce, ale chce jí Evropa z důvodu svého rozhodnutí transformovat svou ekonomiku na válečnou ekonomiku, na válečný průmysl a následně vyřešit si velkou válkou s Ruskem své vnitřní ekonomické problémy s nadějí a s prognózou, že to povede k rozkladu a rozpadu ruského státu, k rozdělení na několik menších úseků, na několik menších států a Rusko bude rozparcelováno a privatizováno. To znamená, ten plán je v podstatě daný a my ho vidíme od jednotlivých politiků v Evropě, že nikdo, naprosto nikdo, jak já už jsem říkal v tom projevu na Malostranský náměstí, nikdo z politiků, ani po tom projevu, já jsem aspoň jako tak trošku doufal, taková ta malá naděje, ta jiskřička té naděje, že některý politiků se z toho chytí a když ne z vládních politiků, nebo řekněme z těch obligátně liberálních, tak aspoň někdo, kdo se prosazuje, označuje za alternativu, že někdo z těch politiků to nadhodí jako téma třeba na zasedání vlády, nebo to nadhodí jako téma v poslanecké sněmovně, anebo aspoň v médiích to nadhodí, že by bylo dobré třeba zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu, aby to mírové úsilí bylo autentické, nadhodit to, nebo vytvořit tu pozici zmocněnce vlády, nebo postavit se za to, za ten návrh, aby skutečně bylo odstoupeno od té šílené smlouvy, od toho nápadu, připojit se k francouzskému jadernému deštníku, naprosto šílenství. Ale já jsem nezaregistroval vůbec nic. A Znovu, nikde v Evropě není žádná registrace něčeho, že by nějaká vláda řekla, my zastavujeme v zájmu ukončení války na Ukrajině, zastavujeme dodávky zbraní do válečného konfliktu na Ukrajině. Žádná vláda to neřekla, se obávám, neřekne. A víte, že takových politiků je spousta, kteří se zaštiťují mírem, ale nikdo nechce zastavit dodávky zbraní na Ukrajinu. A já vám samozřejmě řeknu, proč. Není to žádné tajemství, je to veřejně dohledatelné. Je to kvůli tomu, že někteří členové vlády mají své vlastní majetkové akciové podíly v některých fabrikách, zbrojních fabrikách v daném státu. Je to kvůli tomu, že některé politické strany mají různé sponzorské kontakty na různé organizace, které jsou blízké zbrojařům. A protože volby nejsou samonosné, volby musí se něčím financovat, tak si dokážete představit, proč se říká, že nikdy nekousej do ruky, která tě krmí. A výsledkem takové politiky potom je, že všichni mluví o míru, ale nikdo pro mír nedělá naprosto vůbec nic. A to je naprostá tragédie. Znovu, pokud nikdo nebude dělat nic proti válce, nikdo nebude dělat nic pro dosažení míru, tak se skutečně do toho válečného konfliktu s Ruskem dostaneme. A můžeme jenom diskutovat a vést polemiku o tom, kdy to bude. Kdy to bude. Jestli to bude rok 2030, nebo 2031, nebo 2029, nebo podobně, budeme vést polemiky, ale není-li zájem ze strany jednotlivých politických elit skutečně pracovat na míru, tak toho míru se nedočkáme. Naopak dočkáme se konfrontace s Ruskem. Tomu se zkrátka nedá vyhnout. Já bych byl rád, kdyby byl někde nějaký politik, který by tohleto téma zvednul, nebál by se, ale samozřejmě v tom okamžiku by skončil asi v politice, skončil by ve straně. Možná se zaregistrovali výrok onoho ukrajinského politika, který v polovině týdne, na začátku týdne vyzval k míru na Ukrajině a oni ho vyrazili z evropské strany progresivistů, nebo jak se to jmenuje ta strana. Nemůžu teď vzpomenout na jeho jméno. Zkrátka dostal se na černou listinu jenom za to, že vyzval zkrátka k míru na Ukrajině poslanec Evropského parlamentu a ukrajinský poslanec zkrátka dostal se na černou listinu. Dokonce se dostal na webovou stránku Mírotvorec jako zrádce státu. Chápete, v takové situaci, když vás vyloučí z evropské strany, co to znamená? No to potom znamená, že i Evropa se snaží o tu válku. Za to, že vy chcete mír, tak vás vyhodí z evropské strany. Chápete? Taková je politika v prostoru, ve kterém žijeme. Takže takhle bych jenom na to reagoval a dám ještě slovo samozřejmě Láďovi, aby na to také měl nějakou reakci.
1: Možná to bude poslední slovo. Láďo, není tohle právě třeba tak trošku částečná odpověď i na slovenskou politiku Roberta Fica, který sice také hezky retoricky hovoří o tom, že se Slovani neměli, že by se Slované neměli zabíjet a tak podobně proti válce, ale na druhou stranu proti té válce reálně fyzicky jaksi nic nedělá a proto vlastně vůbec se nehovoří o tom, že by taky měli nějaké potíže v Evropské unii v rámci členství v nějaké, já nevím, socialistické straně, nebo jak se to jmenuje, kde oni jsou. Takže prostě to je přesně důkaz o tom, že Evropská unie je vlastně spokojená s tím, jak on to dělá. Sice retoricky doma říká lidem, proti válce Slované by se neměli zabíjet, ale ve skutečnosti proti válce vůbec nic nedělá.
2: Ten problém je v tom, že my si jako my myslíme, že tady je nějaký svobodný média, pak je tady nějaká rétorika, pak je tady nějaká politika, která něco řídí, ale to tak není. Tady jsou struktury nadnárodní, podívejte třeba Petr Macinka, včera jsme měli ve zprávách, jak oslavoval v Praze, když měli akci Chabad Lubavič. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že tady jsou struktury, které stojí nad politikou a tyhle ty struktury tu společnost řídí skrze politiku. Ta politika je jenom show. A ty politici, kteří něco říkají, tak můžou říkat, co chtějí, ale ta politika není to, co by udávalo směr. Oni prostě buď to jdou tím směrem, který je určený, anebo vypadnou. Podívejte se na Ukrajinu. Na Ukrajině taky byli politici, třeba Janukovič. A jak dopad? Musel utéct do Ruska. Tam byli taky politici, kteří chtěli pro Ukrajinu dobře. Ale celá ta politická, řekněme, opozice proti globalismu, tak byli ty politici buď pozavíraní, nebo utekli do zahraničí, anebo byli pozabíjeni, aby ta totalita, která tam je, aby byla totální. A válka je výsledkem totality. Když ten systém je totalitní, to znamená, někdo uchopí totalitní moc, tak výsledkem toho je fašizace té společnosti, protože totalita spočívá v tomhle tom případě našem, spočívá v tom, že se přesouvají majetky. Viděli jsme

0: východ, rozbijou státy v Jižní Americe, pak jdou do Afghánistánu, pak jdou do Venezuely teďkon, snaží se rozbít Rusko, snaží se prostě zglobalizovat celý svět a všechny státy, které jsou suverénní, tak se snaží dostat pod svůj vliv, pod svoji sféru vlivu, nasadí tam loutkový vlády, aby vytvořili nakonec jeden světový, jeden velký stát světový, aby ovládli celou společnost. To je jejich cíl. A to, co se děje na Ukrajině, ty poslední roky, řekněme od roku 2008, když se na to podíváme, první barevná revoluce, druhá barevná revoluce, nebo Majdan revoluce, fašizace společnosti, nacifikace společnosti, až do toho, že dotlačili tu Ukrajinu do války proti Rusku, tak to dělají nám, jako přes kopírák. U nás taky se opozice, která by byla skutečná od lidí, kteří chtějí mír, tak se likviduje a zůstávají jenom ti politici, kteří poslouchají a kteří se nechají uplatit a jdou tím směrem ke globalizaci a k předávání státu těm nadnárodním korporacím. No, takže ta válka samozřejmě nevyhnutelná je, protože ta válka je naplánovaná a každý, kdo by tu válku nechtěl, tak je odstraněný. Buď to je ponižovaný v médiích, nebo je trestně stíhaný, souzený, jako v mém případě odsouzený, nebo prostě vyhnaný do zahraničí, nebo cokoliv jiného. A zůstávají v politice jenom ti, kteří jdou s tím režimem, s tím totalitním režimem. A jsou tam samozřejmě zastoupení ti, kteří říkají, jo, my jdeme proti Rusku, ale musí tam být zastoupení i ti, kteří říkají, ne, ne, ne, my máme na první místě český občana, Českou republiku, my jsme vlastenci, my jsme suverenisti, dokonce před volbama říkají, že my jsme pro vystoupení z Evropské unie, my jsme pro vystoupení z NATO, my chceme, aby Česká republika byla samostatná. Jsou tam všichni ti lidský politici, ale někteří z nich jsou jenom herci, jako třeba Zelenský. Zelenský vlastně taky se dostal k moci tím, že říkal, že zastaví konflikt na Donbase, tu válku na Donbase, že ji zastaví. A lidi v tomhle tom, obyčejní lidi jsou v tomhle oběti, protože lidi vlastně prakticky skoro všichni chtějí, aby Česká republika a ty jejich země, aby se měli dobře. Jo? Takže lidi jsou v tomhle tom oběti v tom systému a dokud lidi nepochopí, že ten systém je tak, jak to říkal VK, že ten systém prostě nefunguje, že není z něho žádná cesta ven, že ten systém není možný skrze volby dostat do politiky lidí, kteří by to změnili, ať už tím, že média prostě řeknou, tyhle ty politici mají šanci a tyhle ty nemají, ty skuteční ty nemají, že jim ty média nedají prostor, nebo proto, že Evropská unie řekne, tady budou, tady tohle to můžete, tohle nemůžete, tady jsou evropský soudy, který odsoudí, když uděláte něco proti Evropské unii, nebo cokoliv jiného. Prostě není tam možný ani z dola, ani z hora, aby se prosadilo to, co ty obyčejní lidi chtějí, tak je jasný, že jediný, co to zachrání, je změna systému. A ta změna systému přijde stejně tak jako po druhé světové válce. Nebo stejně tak jako ve druhé světové válce v období. Až po válce. Prostě v tuhle chvíli nevidím, že by byla jakákoliv síla v Evropě, v zemi, České republice nebo kdekoliv jinde na změnu systému. My jsme chtěli změnu systému, v Americe ji chtěli, zvolili Donalda Trumpa. Dostali ještě něco horšího, než měli předtím. V Německu chtěli změnu, zvolili si Merce. V České republice jsme chtěli změnu, zvolili jsme si Babiše. V Rumunsku chtěli změnu, nepovolili jim Georgescu, a takže dostali někoho jiného, teď se tam bude stavět nová vláda. A prezident řekl, že už po šestý jmenuje novýho kandidáta na premiéra, který má sestavovat vládu, a řekl, že bude prostě ta vláda proevropská, prozápadní, prounijní. A oni nemůžou sestavit
1: proválečná,
0: nemůžou tu vládu sestavit a on pořád dokola dává lidi, kteří jsou takovýhle. Takže my jsme opravdu v totalitě, která jako kombajn a ničí všechno, co by mělo být mírový nebo co by mělo být suverenistický. Takže přáli si, aby se to nejdřív, ale bohužel to vidím, že to bude až po válce.
2: Já se omlouvám, dostaneš slovo hned, ale já se jenom, máme 9 hodin, Láďa totiž začíná v 9 hodin na Facebooku vysílat zprávy v 9 hodin, tak jestli Láďo chceš, rozloučíme se a VK ještě potom dořekne.
1: Jenom malá vsuvka na Láďu. Jenom malá vsuvečka, že bohužel je to tak, že změny systému probíhají většinou při dlouhodobých změnách na první prioritě světonázorově vzdělávací převýchova obyvatelstva a nebo na prioritě šesté, a to jsou válečné konflikty a střety, válka. Je pouze na první a šesté prioritě je možné změnit společenské systémy. To je bohužel taková je zkrátka realita.

0: Dobře, máme 21.01, já se loučím s Láďou, přeju mu všechno nejlepší a doufám, že se zase za nějaký čas znovu uslyšíme. No a dáme si potom nějakou přestávku.
1: Loučím se s vámi taky a moc děkuju, jak slyšíte, už mi běží znělka ve zprávách, takže se opravdu musím rozloučit. Děkuju moc VK, děkuju moc Vítku, děkuju moc Pavle, děkuju všem posluchačům a užijte si zbytek vysílání a těším se asi někdy brzy naslyšenou.
2: Něco tak je, hezky, my doma do Vánoc bychom to mohli ještě zvládnout minimálně jedno vysílání. Měj se hezky, Láďo, ahoj. A my se teď plynule přesuneme k písničce, kterou má určitě Pavel nachystanou a potom Pavle...
0: No dáme tak 8 minutek, jo?
2: 8-10 minut,
0: jo,
2: jak to vyjde.
0: 8-10, jo? Tak.
2: A potom Pavel dostane kormidlo, on vlastně má to kormidlo toho našeho Titaniku svobodného vysílače, ale ještě se nepotápíme, ještě 21. hodiny dostihneme naše posluchače.
3: Ještě je to dobrý, takže dvě písničky tam mám dohromady 8 minut, takže to doufám zvládneme, jo? Tak jdeme. Tak super. Písničky nám dohrály obě a my můžeme začít další část pořadu a to jsou telefonické hovory. Myslím, že oba dva jsou tady, jak Vítek, tak VK a je tu i posluchač, takže já ho beru rovnou do vysílání. Tak prosím, můžete.
4: Takže dobrý večer, já vás zdravím, já se vždycky těším na politické komentáře. Já chodím pravidelně volit, dovolím si tvrdit, že jsou uvědomělý volič, většinou protože není koho volit, tak co tam roztrhám na hadry a ještě udělám přednášku do urny. A takhle se volili prezidenty. Já budu velmi stručný. Tady se mám dvě věci na srdci. Právě proto jsem schválně volal, protože je to před volbama. Podívejte se, já zítra půjdu volit a to je otázka na pana VK. Já jim řeknu, prosím vás, ale tady to není kompletně ta kandidátka. Oni řeknou, že jsou kompletně. Já říkám, ne, tady chybí čestný prohlášení. Ani jeden kandidát tady nemá čestný notářský, nebo se na to neodvolává, čestný prohlášení, že v případě, že nebude plnit sliby, že nahradí škodu, uhradí, já nevím co. Prosím vás, tak nezlobte se na mě, takže ti kandidáti prostě už plánují dopředu, že ty sliby plnit nebudou, takže já nemůžu volit nějaký podvodníky, tak podívejte se, nastrávám to na hadry. A ještě chci říct jednu velmi důležitou věc, prosím vás, na alternativu. Když já si mám x lety bohaté zkušenosti, prakticky, prosím vás, když je jednání proti nějakým větrníkům čehokoliv, já vám řeknu, v čem ti lidi dělají chybu. Prosím vás, ať je to korporace nadnárodní, stát, to je jedno. Oni si vemou schopný rétory, který zmanipulují ten dav v tom sále. A ten, kdo to organizuje proti, tak potřebuje schopný rétory, nejlépe několik, ano, a vyvolávačů, který strhnou dav a byli proti tomu. Ano, to je strašně důležité. Kde je sehnat, ať si schání, kde bylo jaký jednání, kdo strhl dav, kde je schopný, tak ať si ho najmou. To je praktická rada. Já si mám bohaté zkušenosti a vím, o čem mluvím, a kdyby to zajímalo, tak můžu říct velmi humorné praktické zkušenosti. Já jsem ve dvou případech to rozprášil na hadry úplně, chtěli tam dělat spalovnu, ale mi tam linčovali ty úředníky. Mějte se hezky, budu se těšit, dobrou noc.
3: Tak jo, mějte se taky hezky. Můžete odpovědět.
0: No, volby to je taková společenská taškařice, která se pravidelně opakuje, že jo. A to znamená, lidé, kteří prostě někoho volí, tak očekávají, že ten zastupce, koho zvolí, tak bude plnit minimálně volební program a minimálně to, co hlásal během volební kampaně. Jestliže politik to nevolí, teda, jestliže politik to neplní po té, co byl zvolen, tak jedna věc je, jak ho odvolat, nebo jak ho přivést k nápravě, aby začal plnit. Ale to je jenom jedna strana mince. Ta druhá strana mince, ta důležitá, dokonce bych řekl důležitější je, proč ze strany voličů není žádná zpětná vazba na tyhle ty podrazy? O tom jsem hovořil v první části našeho pořadu. Proč není zpětná vazba? A to je právě to, o čem jsem přesvědčen, že je způsobeno právě o něm vlivem společenského, někdy se tomu říká takzvaný social appeasement, společenské srovnání se nebo přizpůsobení se, kdy lidé v podstatě si na to zvyknou jako na něco úplně normálního a řeknou si, no příště zvolíme někoho jiného, ono to bude lepší. A ono to lepší nebude. To už má něco společného s psychiatrií, tomu se říká kognitivní disonance. lidé věří něčemu a snaží se potlačovat pravdu. To znamená popírat pravdu, vytěsňovat ji a slibovat si, že to bude lepší, přestože objektivně je to přesně naopak. To vidíme zcela jednoznačně. To znamená, když někdo někoho podvede, tak hned lidi křičí ruce nad hlavou, že jo, okradli mě, člověk běží na policii, dává oznámení, byl jsem okraden, tohleto, ale když miliony lidí jsou podvedeni politickou stranou, partají nebo dokonce celou vládou, která začne dělat věci v kontra proti svému volebnímu programu, tak je ticho po pěšeně. Nechají se podvést úplně normálně. Přitom je to daleko důležitější než to, že vám někdo prostě ukradne, vytáhne z vás 500 pod nějakou falešnou závěnkou. Já neříkám, že někdo třeba na tom je opravdu tak špatně, že tu 500 potřebuje, že jo, samozřejmě, jsou lidé, kteří mají špatné s penězma, mají důchody malé a tak dále. Ale není to tak strašné, jako v tom okamžiku a v té chvíli, kdy vás podrazí politická strana, která slibovala něco, co měla plnit a ona dělá nejenom, že neplní, ona dělá kroky přímo proti svému programu. Namísto nepodporování Ukrajiny podporuje. Namísto, že se bude něco rušit, pokračuje to. To znamená, tohleto je ten hlavní problém, že se nikde neobjevuje zpětná vazba. A jenom se nad tím zamyslete. Když budou politici vědět, že jim tohleto prochází, tak to budou opakovat. Pořád dokola. Politici to mají na salámu. Teda takto. Voliči to mají na salámu. My, politici, můžeme dělat cokoliv, my můžeme slibovat cokoliv a když se dostaneme k moci, uděláme si to podle sebe. Voliči to mají na salámu, oni do ulic nevyjdou. Oni jedině, co udělají, je, že příště nás volit nebudou. A my za ty 4 roky se napakujeme takzvaně. No, bohužel asi takhle to opravdu funguje. No, takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejci.
3: Ano, tady ze Slovenska, jste ve vysílání.
5: Ano, zdravím.
3: Já myslím, že jste ze Slovenska. A máte slovenský číslo, nebo ne?
5: Mám slovenský číslo, ale jsem taková komplikovaná osobnost.
3: Dobře, tak prosím.
5: Času do třetí se z války, která je nevyhnutelná.
3: Tak, dobře, to byl dotaz. Tak jo, takže se mějte hezky a dáme slovo panu VK, tak prosím.
0: No, Pavle, to si řekl pěkně, ale já jsem neslyšel nic, kromě toho, že válka je nevyhnutelná. Takže jaká byla otázka?
3: Kolik máme času do třetí světové války, která je nevyhnutelná, byl dotaz.
0: No, to jsem už na to odpovídal, nebo několikrát jsme o tom hovořili. Evropa, evropští politici, evropské elity, evropské vlády dělají všechno pro to, aby byly připraveny na rok 2030, kdy, jak oni tvrdí, Rusko zaútočí. To je samozřejmě něco, co se dá označit za samonaplňující nebo sebe naplňující proroctví, protože tam už bude úplně jedno, jestli zaútočí Rusové, nebo Evropa zaútočí, nebo Evropa vyprovokuje útok, nebo Evropa někam zaútočí, to je jedno. Zkrátka připravují se na konflikt s Ruskem na horizontu roku 2030. Jestli to bude dřív, nebo to bude o něco díl, to je, já bych řekl, v podstatě jako irrelevantní. Tady je důležité, aby politici začali skutečně dělat autentickou mírovou politiku, aby té válce se zabránilo. A nikdo z těch politiků, jenom takhle, taková jako výzva, jo. Já vím, že s výzvama je to takový těžký, že na to nikdo nereaguje, nebo mnoho politiků na to nereaguje, ale výzva je jednoduchá. Kdo je vlastenecký politik a je momentálně někde v poslanecké sněmovně, anebo má někde nějakou politickou moc, nebo je někde na nějaké ministerstvu, nechť svolá tiskovou konferenci a dá výzvu k tomu, aby vláda České republiky přijala usnesení o tom, že zastavuje všechny dodávky zbraní, respektive usnesla se, že zastavuje na základě o něch zbrojních předpisů veškeré dodávky zbraní a munice na Ukrajinu, a to i přes třetí země. To znamená udělat výzvu, aby nějaký politik tohleto jako navrhnul. Ale ani žádný politik, co oficiálně to může udělat a je u politické moci, je takzvaně u lizu, to neudělá. Chápete? Znáte politika? Nemluvím o liberálních stranách, mluvím o takzvaných alternativcích, nebo alternativních, nebo rádoby alternativních politických stranách, že by vystoupili a řekli, my chceme zastavit veškeré dodávky zbraní a munice na Ukrajinu, včetně soukromých zbrojovek. Slyšeli jste to od někoho? Neslyšeli. To je ten problém. Proto otázka na to, kdy vypukne někde nějaký konflikt, je skutečně jakoby na vodě, ten není pevně daný. My nevíme přesně, já tam slyším nějaké zvuky, tohleto, ale chci říct, že není jasné a není dané, jestli to bude v roce 2030, nebo to bude díl, nebo to bude dřív. Přesné datum nikdo neřekne, nikdo neví. Takže takhle bych, pánovi, na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Ano, je na telefonu, jenom chci říct ty zvuky, to bohužel občas takhle ten telefon někdy zazvučí do toho, ale teď už je to v pořádku a máme tu dalšího posluchače. Tak prosím.
6: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu Vejka. Já bych se chtěl spýtať pana Vejka na tu hysteriu v západných médiách, které spustil plucný mor v Sibíri, v Rusku. No, prvú informáciu o tom priniesol Times of Moscow, vydávaný v Londýne, takže podľa mňa to bola MI6 akcia. Za pôvodcu covidu označili Čínu, teraz za pôvodcu toho plucného moru označujú Rusko. Pán Veka, je to predpríprava na to, čo globalisti chystajú ešte na nás, že vypustia nejakú biologickú látku alebo zbrane, a je to predpríprava? Čo si o tom myslíte? A ešte takú malú podotázku. Máte už nejaké updates, čo robí generál Armagedon Surovikin v Moskve? Ďakujem pekne.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Co se týče Surovikina, na to teď můžu hned reagovat, tak bude nějaké video večer. Bylo tam takové určité povídání. Moskva nic momentálně nepotvrdila. Kreml vede politiku naprostého utajení a tajnosti okolo speciální vojenské operace. To je úplně jakoby takové jako zvláštní, jako divné. Západní média tvrdí něco, že Surovikin je zpátky ve velení vojenské operace. Moskva to odmítá potvrdit. Nikdo z Moskvy to nepotvrdil, nikdo z Kremlu to nepotvrzuje. Žádná média, je to dokonce, jakoby to bylo tajné. Je to naprosto bizarní. A co se týče toho plicního moru, a podle mého názoru je to snaha zase očernit Rusko a nasadit Rusku další z mnoha psích hlav. Pozor, Rusko, nejezděte tam, je tam mor, pozor, Rusko, mor, že jo. Já si myslím, že globalisté, pokud mají připravené nějaké další operace, tak to, co pro ně je teď vlastně aktuální, je konflikt s Ruskem na nějakém tom horizontu roku 2030, lehce před nebo lehce po. To je pro ně teď priorita a oni mají spoustu možností ve chvíli, kdy válka skončí. Jak udržet kontrolu nad obyvatelstvem pomocí páté priority. To znamená chemicko-biologické. Oni mají spoustu možností. Oni si můžou vymyslet jakýkoliv virus, jakoukoliv bakterii, jakoukoliv nemoc, aby znova vytvořili prostě systém totální kontroly na páté prioritě, jako bylo během covidové krize. Úplně stejně. Plicní mor, že jo, takzvaný bubonic plague. Plague, tomu prostě říkají, že jo, ten nejvíce nakažlivý, prudce nakažlivý, že jo, roznáší se vzduchem. Prostě znova nasadit prostě psí hlavu Rusku. To je ten model, dneska se předhánějí v tom, když generál, nebo ne generál, generální trouba, že jo, generální tajemník Mark Rutte, že v Severoatlantické alianci měl před několika dny, vlastně před týdnem měl výrok, že když budete si myslet, že za něčím, za nějakou akcí v Evropě stojí Rusové, obviňte Rusko. I když si to budete myslet a budete si myslet, že za tím stojí, tak obviňte Rusko. Je to v pořádku, je to žádoucí. Já si myslím, že Times of Moscow vydávané, myslím, v Londýně, že se toho ujali a vyvolali znovu prostě agendu, protiruskou agendu, prostě pozor, pozor, v Rusku je mor, všichni umřeme. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
3: Ano, posluchačka ještě čeká, tak prosím.
7: A dobrý večer, děkujem pánovi Veka a ostatním zo Slobodného vysielača. Ja by som sa chcela spýtať, má Európska únia a čas na to dostatok dronov a výzbroje, aby začala vojnu na budúci rok? A ďalej by som chcela sa spýtať, či by to nedávalo zmysel, keby Ukrajinci sami sebe spôsobili mor, potom celý svet by sa stal pod pandémiou ako za covidu, tým by bolo vyriešené pohyb obyvateľstva, zatvorenie hraníc a nástup na...
3: Ďakujem.
0: No, ja ďakujem za dotaz, ale táhle tá teórie má trošku jednu... Pokud by globalisté rozhodli, že se pojede znovu pátá priorita, tak tím se automaticky vylučují různé možnosti mobilizace a dalších záležitostí. A oni nemají jistotu, že mobilizace nebude potřeba. Takhle, podívejte se na to. Pokud jakýmkoliv způsobem dojde ke zhroucení frontových linií na Ukrajině, hlavně v zimním období se očekávají různé věci, potom příští rok na jaře, o tom bude potom to video, článek večer, tak se něco začne dít na jaře a v jarních měsících, tak je možné, že znovu bude zahájená pátá priorita řízení v Evropě. Objeví se nějaký virus a řekne se, je třeba všechno znovu uzavřít, kontrolovat lidi. Ale co se týče jakéhokoliv zbrojení v Evropě, jakékoliv přípravy na konflikt a na válku, k tomu oni budou potřeba a toho by těžko dosáhli, kdyby znovu zavřeli ekonomiku kvůli pandemii. Protože to by šla ekonomika úplně do kytek, stejně jako za covidu. Proto tohleto ne. To oni by si to mohli dovolit jenom ve chvíli, kdy by měli připravený nějaký mohutný plán, mohutný program, kdyby naprosto nezbytně a naprosto přesně věděli, že nebude třeba mobilizovat žádné lidi do žádných bojů, že zavřou lidi doma, aby nemohli protestovat a spustí horečné zbrojení ve zbrojovkách a aby nikdo proti tomu nemohl protestovat a potom někdy na tom horizontu roku 2030 by v podstatě ta nazbrojená, vyzbrojená Evropa ukončila pátou prioritu a hned potom by začala válečná krize. Znova na šesté prioritě. Takhle by to šlo udělat. Takhle by to bylo možné. Každopádně bylo by to velice komplikované, hlavně finančně obrovsky náročné. Protože stojící ekonomika v době lockdownu by musela mít nějaké výjimky a těžko by se asi vysvětlovalo lidem. Nesmí běžet tyhle ty podniky nesmí běžet, ale výjimku mají zbrojovky. Co by bylo asi hodně průhledné, ale je docela možné, že v dnešní době by to ani nikomu nevadilo. Nikdo by proti tomu nešel protestovat ulic s výjimkou teda nějak nějakých lidí, kteří protestovali už v době covidu, ale víte, že zase úplně až tak moc jich nebylo s nějakýma výjimkama, takže takhle se je třeba se na to dívat. Dobře, pustíme se do dalšího volajícího.
8: Zdravím, Pavol Lupta, Turčianské Čepice, Slovensko.
3: Ahoj, Pavle.
8: Tak, dobre. Ja trošku by som upresnil alebo doplnil, nemám také upresnenie. Zaznelo v tej relácii, že strana Smer je v rámci Európskeho parlamentu. Tak je iba na papieri, má tam pozastavené členstvo od tohto volebného obdobia, kvôli teda takým tým pronárodným a protimigrantským postojom. Hej, takže sú tam zaradení ako nejak nezaradení poslanci. Hej. A dlhé 10 ročia, hej, už od vysokej školy som sa ja zamýšľal nad tým, že ako sa dá ešte zmeniť ten bývalý systém. A nejak som na to neprišiel, dokonca až v 4. ročníku vysokej školy na hodine vedecký komunizmus, keď sa začala preberať ústavne zakotvená otázka vedúcej úlohy vtedajšej štátostrany, tak som pochopil, že to tí ľudia nevedia zmeniť. A tento systém, ktorý je v súčasnosti, tak hovoríme tomu obecne demokracia, je takisto dobre zabetonovaný a tá je to aspoň na Slovensku tak ošetrené, že ministerstvo vnútra nezaregistruje žiadnu stranu, ktorá by nemala taký tzv. Ten demokratický program a tie voľby, ktoré nazývame, že slobodné. Hej, bola tu strana, vtedy hnutie Kotlebové, Slovenská pospolitosť a tí mali v programe nejaké rodové zriadenie, alebo tak nejak to nazvali. Tak ich ministerstvo vnútra zakázalo. Tak sa potom premenovali na ľudovú stranu naše Slovensko a už tam tieto veci vypustili, tak sú zaregistrovaní aj teraz. Hej. Čiže ten systém je možné zmeniť, podľa mňa, tento, alebo vylepšiť, alebo zmeniť prostredníctvom mladých ľudí, ktorí vstúpia do politiky, najprv do tej komunálnej politiky, trošku tam získajú nejaké tie vedomosti, skúsenosti, potom možno do nejakej tej krajskej politiky na Slovensku, to bola najvyššie územné celky, a potom samozrejme sa uchádzajú aj o zvolenie do toho národného parlamentu. A dá sa to meniť iba postupne. Postupne na základe poznania celého systému. Mm-hmm. Bez toho, že tam niekto si myslí, že tam príde a že niečo spraví alebo zmení.
3: Ano, já si můžu do toho vstoupit. Pavle, já jsem rád, že se ozval takto. Já, aby jsme to neprotahovali, já bych se s tebou domluvil potom na tom, že bychom udělali samostatný pořad s tebou. Je to možné?
8: Je to možné.
3: Dobře, já se ozvu.
8: V této relaci, pardon, že ty politici se tam jako nehlásí, alebo se boja. Mm-hmm. Ja neviem, čo, že budú konšpirátori. Zrovna dneska ma opozícia v slovenskom parlamente nazvala konšpirátorom, tak mne je to 3-3-1. Hej, ako nebudem sa schovávať a hradať niečo, čo nie som. Dobře. Tak ešte raz to zdravujem.
3: Dobře, tak to byl Pavel Lupták, člen Národní rady, že jo? Člen Národní rady slovenského parlamentu. Tak jo, takže měj se hezky a já se tě ozvu, ano. Tak a teďko pokračujeme dál, tak odpovídej, prosím tě, VK.
0: No, tak děkujeme za to, že jsme měli možnost mluvit takto s dalším politikem. Výborně, to je skvělé. Moc děkujeme. Já bych na to jenom reagoval slovy. Ano, je to tak, pán hovořil o takzvané první prioritě řízení. Světonázorově vzdělávací, kdy změna ve společnosti probíhá na bázi výměny, takzvané výměny řídící elit ve společnosti, generační výměna řídících elit. Bohužel se jedná o proces, který je většinou rozvrhovaný na 2 až 2,5 generace, než začnou přicházet první výsledky změny ve společnosti. To je první priorita. Změna řízení na první prioritě. Přesně o tom hovořil Pavel teď před chvílí. Ta druhá, ta rychlá cesta, nebo podle toho, jak dlouho to trvá ta válka, je samozřejmě 6. priorita řízení. válečná priorita řízení. To je samozřejmě ta druhá možnost, no, bohužel. Takže takhle bych na to asi reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
3: Halo, halo, slyšíme se?
0: Halo, halo.
3: Já tu mám, no, já tu mám posluchače na telefonu.
2: Já jsem čekal, že vezmeš dalšího volajícího, ano.
3: No, já tu mám posluchače na telefonu, on mě tady jako blokuje telefon a chce mluvit se mnou. Já mu nemůžu vysvětlit, že teď to nejde. Takže, vážení posluchači z Kanady, až někdy jindy, jo, zavolejte, nebo nějak to uděláme jinak, ale teď musíme dát prostor někomu jinému, pokud nemáte žádnou otázku, jste říkal, že ne. Nebo máte něco v rychlosti? Ano, ale až potom, teď ne, teď to nejde, jo? Děkuji. Tak.
2: Tak zkusíme někoho dalšího. No. Bylo tam slyšet, že někdo
3: ano.
2: se snaží dovolat.
3: Ano, už jsem ho vzal, už by měl být vysílání. Halo, slyšíme se?
9: Dobrý večer.
3: Tak, už jste ve vysílání rovnou, prosím.
9: Ano, rovná otázku.
3: Ano.
9: Prosím vás, co to vás pýtať? Nevenoval jsem tomu pozornost, ale objevilo se to vo viacerých novinách. Či má pán VK nějaký poznatok o tom lietajúcom tanieri, který se nedávno objavil nad Iránom? Nevenoval jsem tomu pozornost, ale ako som povedal, čítal jsem to aj na Infovojne a tak. Či o tom vie niečo píše? Prajem pekný večer.
3: Mhm, díky.
0: No, já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě, to jsem viděl to video, to bylo virální video, bylo to na všech sociálních sítích, úplně zaplavený. Já se k tomu neumím vyjádřit, protože autenticita jakéhokoliv videa je dneska velmi těžko určitelná, protože proč? No, protože umělá inteligence samozřejmě. Dneska vám umělá inteligence udělá video, že si z toho sednete na zadek. Prostě úplně byste řekli, to je jako živý, je to jako skoro reálný a v skutečnosti to je vytvořený prostě AI. Takže takové ty záběry, co tam byly z toho Iránu, prostě taková loď měla taková světla modrá, bylo to trošku jako do v podobě jako půlkruhu nebo takhle nějak to vypadalo. Letělo to tam nad tím městem. No, těžko se k tomu prostě hledá nějaké stanovisko, protože, jak říkám, to video samozřejmě, když je potom získané z více zdrojů, je tam více kamerových záběrů, tak to znamená, že snímky jsou autentické, pokud je tam více zdrojů, ale ještě to neznamená, že je identifikováno to, co je zachyceno na té obloze. Otázka je samozřejmě, jaká je takzvaná paralaxa, to znamená, jak daleko ten objekt se nachází. Jestli je to nějaký dron s nějakými světly, anebo je to opravdu něco, co by mohlo být jako neidentifikovatelný létající předmět. Takže bohužel nevím, nedokážu to určit. Takhle bych na to reagoval. No, pustíme se do dalšího volajícího.
3: Ano, paní čeká na telefonu, prosím.
10: Ano, dobrý večer, přeju všem krásný večer, je do studia, děkuji moc za přepojení. Já jsem se chtěla pozeptat, aby se ještě představila Hanka z Jižních Čech, Českých Budějovic, a chtěla jsem se pozeptat hlavně jakoby poprosit o radu, protože už toho tady vážně máme v té České republice fakt plný zuby. A jakoby čekat, nevěřím ani na volby, čekat na nějakou mobilizaci, na otevřenou válku, další covid nebo Green Deal, nějaké energetické štítky, které nás vlastně připraví o nemovitosti a další šílenosti, tak už si pohráváme s myšlenkou opravdu odejít jako mnoho lidí. A úplně někam jakoby mimo WHO, NATO a EU. Tak jsem se chtěla pozeptat pana VK, jestli by nám mohl dokázat poradit, kam by bylo jakoby nejlíp, pokud by se nejednalo samozřejmě o jadernou válku, to nemá cenu, ale jakoby kdyby byla taková ta otevřená válka, mimo jadernou, tak kam jakoby odejít mimo WHO, NATO a EU. A jestli mohu poprosit ještě pod otázku, dočetla jsem se, ale nikde nemůžu najít žádný zdroj, je ověřený, že by snad Slovensko mělo konečně začít jednat i s Moskvou ohledně energií a podobně. Tak jsem se chtěla pozeptat, jestli pan VK o tom taky něco bližšího neví. Děkuji, nebudu dál zdržovat, přeji všem krásný večer a věřme, že bude líp. Mějte se hezky a naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji.
0: No, já děkuju za dotaz. No, co se týče teda nějaké emigrace někam a aby ta země nebyla v EU a nebyla ve WHO, tak to je hodně rozsáhlé určení teda podmínek, protože mimo těžko. Světová zdravotnická organizace má pod palcem většinu zemí na této planetě a jenom rychle, když se teď dívám na nějaké ty země, které by přicházely v úvahu, tak všechny jsou ve WHO, takže pokud teda bych měl jako hledat něco, tak asi bych ani nemohl jako doporučit, protože ty, které nejsou ve WHO, tak jsou většinou některé nestabilní země rovníkové Afriky, kde probíhají občanské války, ale nejsou ve WHO, takže to asi není úplně ideální, ale pokud by se mělo jako nějaká možnost. Já vím, že se budu zase opakovat, že se opakuju, že jsem nějaký prostě propagátor té země v Jižní Americe, ale nejsem. Asi bych paní doporučil Argentinu. Argentina není členem WHO, letos v březnu vystoupila z WHO, ukončila své členství. Takže splňuje i tu podmínku, že není v EU a není ani ve WHO, takže by mohla zvážit Argentinu. Argentina je země, která je stylem života podobná Evropě, podobná Německu, podobná Švýcarsku, zemím zkrátka střední Evropy. Bez problémů se tam domluvíte německy, hlavně v Buenos Aires a v nejbližším okolí. Je to země takzvaně evropizovaná nebo europizovaná, to znamená, jsou tam evropské obchody, evropské restaurace, najdete tam polské restaurace, najdete tam všechno možné z Evropy, co si dokážete prostě představit. A hlavně taková zvláštní věc, která je opravdu asi možná jenom v Argentině, je, že maso na kilogram je tam levnější než zelenina. To je asi to nejlepší, co si dneska dokáže jako různí milovníci různých stejků a hamburgerů představit, tak když chcete mít maso levnější než zeleninu, tak jděte do Argentiny. Takže, jak říkám, je spousta možností, ale dokonce Argentina, pozor, Argentina teď spustila nový program získání občanství. Myslím, že to stojí nějakých, asi myslím, $1 milion, nebo abych nepřeháněl, nebo nějak tak podobně, ale zrovna jsem četl článek, že mají nějaký nový program získání občanství, ale to nepotřebujete, nepotřebujete na to, abyste prostě někam se odstěhovali, nepotřebujete občanství, přijde s časem a podobně, takže můžete zvážit, samozřejmě, no, takhle, no, pustíme se do dalšího volajícího.
3: Ano, prosím, jste ve vysílání.
11: Dobrý večer. Vy ste niekoľkokrát spomínal to, že politici chodia do takých projektorov, kde sú im premietané nejaké verzie budúcnosti. A v súvislosti so zadržaním ruských aktív, tak ruskí politici nechodia do takýchto projektorov a nemohli to nejakým spôsobom predpokladať ako jednu z možných alternatív. Lebo ja mám do isté miery ako keby taký dojem, že tie zadržané ruské aktíva ako keby boli forma úplatku pre, nazvime to, bankárov v Londýne. A potom by som sa chcel ešte opýtať, že či by ste niečo mohli povedať ako čiernej šlachte, lebo na Slovensku v podtatranskom denníku bol nejaký odvážlivec, ktorý napísal asi o 6 rodinách, ako Massimo Chigi, Aldo Brandini, Pellegrini, no teda otázne aj do aké miery teda náš pán prezident, či náhodou nemá, lebo veľmi často chodí do Talianska, veľmi často sa tam stretáva v rámci Vatikánu s nejakými šlachticmi. Alebo to Massimo, to je ako ďalšia rodina, Farnese, tak, že do aké miery si oni zapojení do toho bankového systému, lebo dokonca ja to mám tiež len od jedného analytika, že za celým Pentagonom v Amerike stojí rodina Massimo ako najvýznamnejší predstaviteľ čiernej šlachty. či prípadne by ste vedeli nejakým spôsobom aspoň v krátkosti sa k tomu vyjadriť. A oni aj uzatvárajú manželstva s bankármi z Londýna. Tak, a ja mám taký pocit, ako keby oni boli ešte nad nimi. Akože nad Rothschildovcami sú ako keby tá čierna šlachta. Ďakujem, do počutia.
0: No, já děkuji za dotaz a to je strašně náročné téma. Černá šlechta, to já probírám v jedné z těch svých knih a to by bylo opravdu na dlouhé povídání, na dlouhé téma. Rothschildové vycházejí samozřejmě z italské černé šlechty jako jedna z odnoží ze středověku a to by bylo opravdu dlouhé povídání. Co se týče takže musím se omluvit, jo, to bychom nezvládli do konce pořadu, máme 16 minut do konce vysílání, takže já se omlouvám, pánovi, tohle to je na nějaké úplně jiné povídání, na jiný pořad dokonce bych řekl. Jo, na nějaký specializovaný, protože to bychom museli probrat historii, museli bychom probrat, jak vznikala černá šlechta, jak když se s křižáckými výpravami do Evropy dostali první židovští obchodníci, kteří měli takzvaný tafot, to znamená právo na poskytování bankovních služeb, jak se dostávali k jednotlivým dvorům, jednotlivých šlechtických domů panovnických, kde poskytovali finanční služby. Potřebovali se osamostatně, neměli samostatnost na dvorech. Byli v podstatě jakoby, byli povoleni, že můžou poskytovat na dvorech finanční služby, ale neměli skoro žádná jako občanská práva, protože Židé neměli žádná občanská práva v Evropě, mimochodem. Takže oni potřebovali získat status, potřebovali získat občanství Benátské republiky, tehdy Benátské republiky, a získali pomocí sňatku a tím vznikla tzv. Černá šlechta. Je to na dlouhé povídání, vysvětlování, na to není čas. Jenom odpovím na tu první otázku. Ta první otázka byla, jak je to s těma penězma, jestli náhodou ty peníze, které jsou zablokované, tak nejsou jako úplatek domů Sion, jako za něco. Ne, tohle to ne, to je normální, zkrátka krádež. Zatím jsou tam ty peníze zablokované, protože ti, kteří kontrolují Euroclear v Belgii, tak nejsou sebevrazli a nechtějí zničit důvěryhodnost bankovního systému v Bruselu. Otázkou je, jak dlouho jim tady to přesvědčení vydrží, protože ti šílenci v Evropské unii chtějí ty peníze za každou cenu ukrást Rusku, takže tam je všechno možné. Ale jenom co se týče těch politiků, kteří dostávají přístup k takzvaným projektorům, pozor. To není tak, že někdo, kdo má peníze, nějaký šéf nějakého plynárenského podniku, kterému potom zablokujou aktiva v Euroclearu, že dostane přístup někam. Ne, to takhle vůbec nefunguje. Všichni ti, kteří mají někdy nějak povolený přístup, tak jsou většinou členové loží. Výhradně členové loží, ale ti, kteří jsou vybraní. To znamená, to není tak, jako že ten, na to je nějaký nárokový titul. Oni si vyberou nějakého politika, o kterém oni vědí, že se hraje nějakou roli a proto musí být v daný čas, v danou chvíli, musí mu být umožněno nahlédnout do některých iterací budoucnosti. Musí mu být umožněn takzvaný vhled. Vhled. A ti politici se potom změní. Začnou dělat jiné věci. A u některých politiků to platí, u některých je to vidět, ale ty politiky byste spočítali na prstech jedné ruky, víc jich není. Minimálně to, co já pozoruji, to, co vidím, jak se chovají. Takže to není tak, že někdo, kdo má peníze, dostane možnost nahlédnout do toho, jaká budoucnost se odehráje v jednotlivých iteracích. Ne, tak to nefunguje. Tak jenom na vysvětlení. No a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 48, tak to ještě stihneme.
3: Ano, tak prosím, můžete.
12: Dobrý večer, posluchačka z Kyjova. Já bych se ráda zeptala pana VK, jestli je obeznámen s dílem pana Abdrušina občanským jménem Oskara Bernarda. A pokud ano, jestli v tom vidí nějakou relevanci vzhledem k současnému vývoji světovému. Jinak moc děkuju za vaši práci a budu poslouchat. Naschledanou.
3: Děkujem.
0: Já si myslím, že se jedná o tu filozofickou školu a doufám, že se nemýlím, ale bohužel nemám nastudováno, takže bohužel nevím, nemám informace. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Stihl se nám někdo dovolat, Pavle, za tu krátkou chvíli?
3: Jo, tak teďko jsem bral akorát do druhej hovor.
2: Bral mimo vysílání, je mi to jasné.
3: Ano, tak jsem to neslyšel. Takže teď už je posluchač ve vysílání, prosím, můžete se ptát.
13: Dobrý večer všem ve studiu, tady Mirek ze Severní Moravy. A chce by se zeptat pana Veka, zda si myslí, že opravdu třetí světová válka s Ruskem je nevyhnutelná. Děkuji za odpověď.
0: No, já děkuji za dotaz. Tady byl před chvílí dotaz na projektor, na tady ty věci a mnoho těch iterací, které je možné spatřit, tak zkrátka končí nepěknými záběry, ale je jich tam i dost, které končí mírovým urovnáním s různými výsledky, jo? S různými výsledky. Já tady nechci jako něco prostě rozebírat v tom smyslu, jako abych prostě jako předjímal, co se prostě může stát a tak dále, a tak dále. Jeden z těch výsledků je tam znovu sjednocení Česka a Slovenska do společného státu poté, co maďarská vojska vstoupí po převratu v Budapešti na jižní Slovensko. To je jeden z obrazů, který tam figuruje. Slovenská vláda poté požádá Českou republiku o pomoc a české sbory přicházejí na Slovensko k vytlačení maďarských vojsk. Evropská unie se v té době bude potýkat s vlastní vnitřní krizí. Část Evropské unie se postaví na stranu Budapeště a tyhle ty věci zkrátka jsou iterace, které mohou nastat prostě v nějaké konstelaci, v nějaké situaci a nemusí. Jo? To znamená, to je jeden z možných výsledků konce války na Ukrajině, kdy začnou prostě některé destrukční procesy na území Evropy. Jo? Jedna z možností. Je jich tam několik samozřejmě, ale nelze samozřejmě s jistotou určit, že dojde ke konfliktu, že válka skutečně bude. Někteří politici o tom mluví jako o jistotě, někteří ruští, ty výroky jsou poměrně tvrdé, jsou zásadní. Někteří ti analytici mají opravdu jasno, že té válce se nedá vyhnout. Já bych nebyl úplně až takhle jako negativní. Vždycky je tam někde nějaká šance, že té válce se dá vyhnout, že to není dané, že to není jisté, ale jak říkám, co je důležité, je ta dynamika, podle které můžete s větší a větší jistotou říct, jestli se k té válce schyluje nebo ne, nebo se od ní vzdalujeme. To znamená dynamika. Ta dynamika v současné chvíli, právě teď v téhle chvíli, když o tom mluvíme, tak ta dynamika vede směrem k válce, ke konfliktu. Můžete si to dát jakoby na misky vah, to znamená dynamika. Na jedné misce vah jsou argumenty pro válku a na druhé pro mír. Takže na jednu stranu misky vah přidáváte fakta a výroky jednotlivých politiků a zbrojení a sankce a návštěvy Severoatlantické aliance v Kyjevě a dáváte na jednu misku váh zkrátka věci, které vedou k válce. A na straně míru dáte jednu malou demonstraci na Malostranském náměstí v Praze a to je všechno. To je realita. Tomu se říká váhy dynamiky. Jo? Dynamického řízení. A v tomhletom ohledu Evropa směřuje k válce. To je realita, to se nedá jako nějak jinak odestat. Kolik jste slyšeli posledních výroků jednotlivých politiků o tom, že v zájmu zastavení války na Ukrajině zastavují veškeré dodávky zbraní? Ani od jednoho politika ze 27 zemí Evropské unie jste to neslyšeli. Kdy naposledy mluvil někdo z evropských představitelů v Moskvě s ruskými politiky o ukončení bojů a konfliktu na Ukrajině. Ani jeden z politiků. Naposledy tam byl Robert Fico před 2 roky, myslím, kdy mluvil s Vladimirem Putinem v takové té obecné rovině, ale fakt a realita je taková, že namísto toho, aby to vedlo k nějakému zahájení mírových procesů na Ukrajině, tak místo toho platí, že slovenské zbrojovky ve vlastnictví českého zbrojaře dodávají zbraně a munici Ukrajině v takových objemech a v takovém množství, že patří k největším zbrojařům současné Evropy. A jak se na to dívají v Moskvě? No, stačilo si poslechnout názor šéfky RT Simony Janové, která řekla Ficovi ta slova, která nejsou publikovatelná. Že? Co si o tom myslí? Na jedné straně slova o míru a na straně druhé slovenské zbrojovky dnem i nocí v nepřetržitém provozu vyrábějí zbraně a munici pro Ukrajinu. Jak je to možné pro Boha? Co to má znamenat? Takže to není legrace, samozřejmě. A tohle to všechno jde na tu jednu misku vah pro válku. Na té druhé straně té misky není skoro prakticky vůbec nic. Takže takhle třeba se na to dívat. Taková je bohužel, jako datum vám nikdo neřekne, to, ale podle dynamiky se blížíme ke konfliktu s Ruskem. Jako Evropa. Tak dejme, takže takhle by na to reagoval a máme 55... tam máme posledního volejcího, pokud to nebude zase nějaká rychlovka, že?
3: Ale to posledního volejcího, já bych to potom měl ještě jeden dotaz, který se mi tady objevil v mailech, takže zkusme to ještě potom udělat, takže já nejdřív dám ten telefon, který tady je, takže prosím, jste vysílání, už další nevolejte, jo?
14: Tak, dobrý večer všetkým. Pane VK, hovoríte si, že budoucnost není daná, ale chcem sa vás pýtať, či náš osud, ako naše úmrtie, či je dané, pretože ja keď si vyskladám nie jedno úmrtie mojich príbuzných, tak keby snad jedna vec tam bola iná, tak by to prežil. Jednoducho mi to príde, že je to ako keby normálne, keď som si to analyzoval všetko, tie okolnosti, tých úmrtí, to ako keby ste naskladal ako pucle do seba, to bolo dačo neuveriteľné, ako keby to pripravil niekto na milimeter pícicinu. Presne, prajem pekný večer.
3: Tak jo, díky.
0: To je skvělý dotaz. Tohleto, o čem pán hovořil, tomu se říká Final Destination. Dokonce se takhle jmenuje série filmů Final Destination. Velmi zajímavá, mimochodem, seriál, inspirovaná tímhletím fenoménem. Někam prostě jdete a teď se odehraje série událostí, které vedou ke smrti někoho. A ten člověk tam přijde zrovna ve chvíli, kdy došlo k souběhu několika konkrétních situací, které vedly k jeho smrti. Final Destination je de facto jakoby anglický popis toho fenoménu. Ale pozor, aby nedocházelo k záměně. Co se týče smrti, tak ten způsob smrti má tuhletu mechaniku, ale není daný časově. To znamená, není časově dáno, kdy k té mechanice a ke spuštění té mechaniky smrti dojde. Jo, to znamená, když na někoho má spadnout pytel s cementem a zabije ho a má ho zabít, tak ten pytel na něho může spadnout v roce 2026, ale taky třeba až v roce 2036. Protože časově to není dáno. Čas, který je daný člověku, se odvíjí od mnoha proměnných, které mimochodem nejsou dané, ale většinou ten způsob toho úmrtí je daný již před začátkem narození v takzvané Valhale, kde člověk v podstatě vidí způsob svého ukončení. A aby člověk mohl být ukončen, tak jsou v podstatě dva systémy, buď nějaká nehoda, nebo nějaká nemoc. po dosažení nějakého úseku časového, nějaké expirace, expiria, tak v tom okamžiku dojde k sepnutí nějaké sekvence, pokud máte umřít na nějakou nemoc. Je to sepnutí sekvence v těle. A pokud to má být nehoda, tak je to ta podivná zvláštní souhra okolností, která potom vede k vaší smrti, a to je právě ten popis Final Destination. Jedna, to znamená jeden model nebo druhý. To by bylo možná na zajímavé nějaké povídání trochu delší, ale na to nemáme čas, protože máme 21.59 a to je přesně ten čas na rozloučení se. Respektive
3: mohu ještě položit tu otázku.
0: Pavel říkal, že má nějaký dotaz, že jo. Tak ještě rychle jeden dotaz. No.
3: Jedná se o tu věc, která se stala zhruba před týdnem, ani ne možná, a to šlo o jaksi napadnutí nebo rozbití těch dvou autobusů někde na Ukrajině. Lidi to celkem zajímá, protože tady píšou o tom, že jak se to vlastně stalo. Že prý i na mainstreamu bylo řečeno, a já to taky slyšel, že se to stalo pomocí těch klouzavých bomb, které na to byly vypaleny, na ty autobusy. Co já vím, tak ty klouzavé bomby nejsou zase až tak přesný, a především tehdy, když vlastně ty autobusy jedou. Takže co na tom vlastně je, nikde, že nebyly vidět žádné oběti, nic, přesto se říkalo, že jich bylo hrozně moc, ale nikde na těch záběrech, které tam byly, tak nebylo vidět nic, jenom jak hasili nějaký vraky a doví co všechno, ale žádné oběti nikdy nebyly vidět. Takže prý, jestli to není něco společného s tím, že už museli udělat nějakou akci, protože třeba jak se stalo, že jim pošimrali ten most, jak říkám já, pošimrali ten most v tom Kyjevě, ten severní most, tak tady, co já jsem slyšel, tak na mainstreamu byla taková věc, že říkali, ale bylo to hrozný, protože akorát projíždělo metro přes ten most a ono se ten kouř dostal do jednoho toho vozu a to bylo prej něco šíleného. Podle mě to nemělo žádný efekt, tak museli udělat něco jiného. Tak jak to bylo s tyma?
0: No, to bylo podle mého názoru všechno to, co se děje na Ukrajině, tak pokud tam nejsou nikde vidět nějaké mrtvoly, tak musíte mít nad tím jako obrovský otazník, protože ukrajinská propaganda je jedna z nejlepších na světě. Ti, co dokážou vyrobit prostě úplně z něčeho. Čeho, to je
3: něco jako Buči, že? Je něco
0: neuvěřitelný.
3: Jako Buči,
0: ano, přesně jako tak, Buči, přesně tak. Takže musíte to brát opravdu s velkou dávkou zdrženlivosti. To, co
3: a jaký to mělo splnit podle tebe účel, že to rozbili
0: ten autobus? Ten účel měl být asi v tom smyslu, že Rusové útočí na civilní objekty, je třeba na Rusku uvalit další sankce za humanitární masakr. Ukrajina má velký problém s vládou Donalda Trumpa, který nechce rozbourat úplně vztahy se Spojenými státy, nechce na ně uvalovat úplně až tak zničující sankce. To znamená, těch motivací té Ukrajiny je spousta, jak zinscenovat nějaký strašný ruský úder, který by vyvolal jakoby záminku pro to, aby Američané uvalili nějaké tvrdší sankce na Rusko. Já tomuhle jako nepřikládám vůbec žádnou jako váhu a žádný význam. Ani bych nedoporučoval lidem jako tyhle ty provokace z Ukrajiny příliš jako reflektovat. Ano, dochází tam samozřejmě k útokům, které jsou skutečné, jsou reálné, ale zrovna tady ten případ opravdu smrdí z velké dálky provokací. Neříkám, že byla určitě, ale z velké dálky mi to připadá, že to smrdí provokací. Takhle bych na to teda reagoval.
3: Jsem na tom podobně.
0: To je všechno, máme 22.03, takže já se loučím s tebou, Pavle, díky za vysílání a za support, za písničky a i s tebou, Vítku, samozřejmě se loučím. Doufám teda, že dneska se to všem líbilo, že dneska to bylo takové bohatší, byl tady Láďa, takže jste měli i další názory k dispozici a my samozřejmě se uslyšíme opět asi, doufám, že určitě za týden v pátek 19.45 se opět přihlásíme a probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže užijte si víkend, užijte si dnešní večer a já vám přeji dobrou noc.
2: Ano, vypadá to, že bychom příští pátek měli s Martinem studia Kadaň, tak ještě uvidíme, potvrdíme. Dozvíte se samozřejmě včas, minimálně včas začátku příštího vysílání. Takže já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky. I s tebou, Pavle, hrozně moc děkuju za vysílání, že si to vzal perfektně dnešní večer. A i s vámi samozřejmě, milí posluchači, mějte se všichni moc hezky. Děkujeme za přízeň, za podporu a za vaše i příspěvky a že nás sdílíte, že nás podporujete, jsme za to velmi, velmi rádi. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní pondělní stream 12.10.2026, 20.06 velitelského času. A já tady vítám vzácného hosta, magistra Lubomíra Volného. Ahoj.
1: Ahoj, Peťo, zdravím tebe a zdravím všechny diváky Bureš TV.
0: Já tě taky zdravím a za všechny diváky ti vyřizuji pozdravení. Tady třeba Jola napíše a dalších, Milanko. Já to postupně budu ukazovat. A tady Jukarel je první. A dostali jsme počuni v volbách, k tomu se určitě dostaneme. Zároveň bych rád, aby si taky jaký rozhlídnul jako přes naše hranice, protože zase pro změnu dějou se věci, které naznačují jisté změny směrů v jistých těch otvorech. A tak jestli náhodou tady se nemáme obávat další pěrestrojky. Potom myslím si, že i lidi tady už píšou přesně tady. Já možná začnu tady tím rovnou chatem, protože bychom se od něj mohli odpíchnout. Já tady přečtu, jestli dovolíš. Tak Karel píše, mám dotaz od spackalých voleb, už těch předešlých, když jsme fandili Volnému bloku, se na české alternativě neděje vůbec nic. To nic je veliký tady. Polovina spolku rozpadlých, zbytek nic nedělá. Máme tady několik posledních let pasivitu, kdy se zdá, že už to úplně všichni vzdali. Otázka zní, kdy uděláme revoluci a vezmeme si republiku zpět? Teď mluv.
1: No.
0: Víš už datum, prosím tě, a hodinu, kde se sejdeme a tak dál?
1: Něco no tak, já to klidně zorganizuju třeba na příští sobotu na Václavském náměstí, sejde se nás tam všech 7. A uděláme velkou revoluci, protože o moc víc nás tam nebude. Tahle republika se prostě uspokojila voličsky tím, že nám nevládne. Já se nějak sekám. Vidíš, jak to vidíš ty? Je to v pořádku?
0: Trošičku, ale jako hlavně je tě rozumět, jo? Jestli se trošku seká v obraz, to okay. Není podstatný. Já se schválně vypnu kameru, jestli to pomůže, jo?
1: Takže prostě, jo, republika se uspokojila tím, že nám nevládne Fiala. Lidi už nemají takovou masáž 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu skrze Ukrajinu v médiích, takže si jakoby odpočinuli a není tady žádná poptávka po nějaké alternativě, ani politická, ani společenská, je mi líto, je nás prostě opravdu, opravdu málo. Vemte si to tak, že když tady přišla migrační krize, tak 90% lidí se postavilo na správnou stranu barikády, věděli, že to je špatně a že prostě je třeba se tomu postavit. Když potom přišel covid, tak až 80% zřejmě dospělé populace se nechalo napíchat. No a teďka do toho přišla ještě Ukrajina, která oddělila, nebo respektive invaze NATO na Ukrajinu v roce 2014 a posléze ruská invaze proti invazi NATO na Ukrajinu v roce 2022, i když tady si musíme dávat pozor na jazyk, protože nežijeme ve státě, kde by byla svoboda slova, ale žijeme ve státě státem přikázané pravdy, jak ukázalo celá řada jakoby rozsudků v minulosti. Tady musíme respektovat státní pravdu, protože když nebudeme respektovat státní pravdu, tak nám soudci řeknou, ano, je tady svoboda slova, ale jenom odsamcať, podsamcať,

0: Takže musíme si dávat pozor na to, co říkáme, aby z toho nebylo vysílání o Zlatou mříž. Ale i tohle rozdělilo tu společnost a lidi teďka ve své podstatě těch racionálně uvažujících a rozumných lidí, kteří se scházejí třeba na Bureš TV, je tak maximálně, to ti řeknu, maximálně podle mě 5% celkové populace a z těch 5% celkové populace ještě třeba tak polovina, možná až víc než polovina lidí prostě třeba nechodí k volbám, jo, protože neví, koho mají volit, protože jak si možná za chvilku řekneme třeba, až budeme rozebírat ty komunální volby, tak už nikomu moc nevěří z té oficiální alternativní parlamentní scény. No a my na té mimoparlamentní alternativní politické scéně různých stran, hnutíček a spolků jsme dokázali kolektivně, že to nedokážeme, dokázali jsme, že se prostě nedokážeme spojit, dokázali jsme, že nedokážeme spolupracovat, že nedokážeme spolupracovat ani zákulisně, tak jak to chtěli někteří aktéři toho národoveckého hnutí, a že nedokážeme spolupracovat ani otevřeně a transparentně veřejně, tak jako jsem se o to třeba pokoušel. Takže my jsme všichni dokázali, že to nezvládneme, a taky nám všem došla energie a finanční prostředky, protože jsme to velmi často, tu svoji činnost, sponzorovali za vlastní peníze, a prostě v okamžiku, kdy vás, já jsem tady si zaplatil v Ostravě 5 nebo 6 billboardů s Putinem, kde jsem napsal, že Rusko není nepřítel, Rusko je příležitost. A stálo mě to nějakých 20 tisíc, že? Takže prostě v okamžiku, kdy vy nemáte tu ekonomickou sílu, abyste tu informaci dostali mezi lidi, tak ji tam nedostanete. A bohužel, i když ta alternativní média, některá jako tvoje televize, existují a mají velmi solidní zásah, tak bohužel prostě miliony lidí to neuvidí. Nedozví se o tom a nebudou uvažovat jiným způsobem, protože sledují prostě ty mainstreamová média, čtou si Seznam, čtou si Dnes, dívají se na Českou televizi, dívají se na Novu, dívají se na Primu, absolutní většina lidí, 95% prostě veškeré populace. A proto to všechno prostě, to je kombinace věcí, kvůli kterým to podle mě odumřelo. Naše chyba, protože vždycky je důležité se podívat na to, co to člověk sám udělal špatně, nebo ta jeho skupina, co udělala špatně. Naše chyba je v tom, že kromě toho, že jsme profízlovaní, samozřejmě, ale to je riziko, se kterým se musí počítat, tak naše chyba je, že jsme se prostě nedokázali žádným způsobem spojit a spolupracovat už ani před těma předminulýma volbama, natož teďka v těch posledních parlamentních volbách, a nedokázali jsme překonat určité hranice osobnostní, které máme, a nedopadlo to dobře. Takže směrem dovnitř je třeba říct, že třeba i ten můj přístup, kdy já jsem chtěl ta veřejná jednání na přímém přenosu, a s tím, že jsem teda nabídl, že nemusím kandidovat, že to nemusí být volný blok, že to nemusí být prostě, já nevím, pod naší značkou a tak dále a tak dále, tak to prostě všechno narazilo na odpor jiných hráčů, a bohužel zase tady trošku jako výčtu těm našim sympatizantům, nedošlo k tomu, aby ti sympatizanti, kteří jsou zamilovaní vždycky do nějakého konkrétního člověka, ať už je to muž nebo žena, tak prostě nejsou schopni překročit ten stín, že zrovna ten jejich fanoušek nemusí přece být premiér, že zrovna ten jejich fanoušek nemusí přece být minister, že zrovna ten jejich idol nemusí být zrovna poslankyně. Přesto jsme se nedokázali přenést, a prostě ta národovecká scéna prakticky odumřela. Velký náboj nám samozřejmě dodal ten COVID, protože tam to ta nespravedlnost a to, co se tady prostě dělo ty zločiny, tak to zasáhlo celou populaci, ale opět musíme si prostě přiznat jako národ, že minimálně 70, ale vypadá to, že až 80% dospělé populace, nepočítáme do toho ty chudáky důchodce v domovech důchodců, které tam prostě znásilnili a na nic se jich neptali a prostě a to do nich napíchali, tak když to řeknu, od 18, třeba do 65, tak prostě 70% populace se nechalo naočkovat zbaběle. Proto, aby mohli na pivo, aby mohli na dovolenou a podobně, takže tam jsme to prohráli jako národ. nám na té alternativě to dodalo energii, protože jsme měli jakoby proti čemu bojovat, pak ještě mohli využít toho, když Vladimír Putin ukončil, tuším 24. února 2022, ukončil epidemii covidu svou speciální vojenskou operací, tak jsme mohli ještě nějakou chvilku fungovat tímhle směrem, ale pak se to prostě vytratilo, ta energie tam není a nedá se to, nedá se ta revoluce zorganizovat z obyváku, prostě když máte nulové ekonomické prostředky. A musíme tady zase uznat našim oponentům, že zatímco my nejsme schopni spolupracovat a nejsme schopni ekonomicky podpořit nějaký projekt, který by mohl něco změnit v téhle zemi, tak oni dokázali vybrat miliardy na zbraně. Takže musíme našim oponentům a nepřátelům svobody a nepřátelům míru v téhle republice uznat, že zatímco my se už čekáme a uháráme k smrti kvůli teoretickému politickému postu, tak oni dokážou vybrat miliardy na to, aby se mohlo vraždit na Ukrajině nebo v Rusku. Takže asi tak. Revoluce klidně ji můžeme udělat, jak říkám, bude nás tam 7 nebo 37 nebo 700, ale těžko můžete spasit klackem republiku, ve které většina, absolutní většina vašich sousedů vás nikdy v té revoluci nepodpoří.
1: Děkuju. Já jsem jako byl fakt, když jsem viděl ty výsledky, ten první šok, zklamání, tak jsem tak jako se zamýšlel nad tím, jestli teda je to o tom, když jsem viděl, jak ten stan jako tady de facto je vítězem voleb, tak zatím teda nevím, jak v druhém kole, ale u toho Senátu, tak jsem si říkal, dobře, takže potřebujeme evidentně jako ukrást pár miliard, povraždit pár lidí a pak nás bude na politický scéně.
0: Prosím vás, to je vtip, ano, soudruzi, kteří nás posloucháte, u policie České republiky právě teďka to byla nadsázka. To byla
1: ano,
0: nadsázka,
1: samozřejmě je to nadsázka, ale jako asi voliči říkají, tak když oni se umějí postarat sami o sebe, že jo, tak se budou moct umět i postarat o republiku, nebo já už fakt nevím, jakože tyhle lidi, kteří jsou celá strana vytvořená prostě jako projekt, který má krást hlavně, že jo, tak dostane takhle vysokou důvěru. Asi je ještě z čeho krást, ale lidi se mají jako dobře. Na druhou stranu to bylo takový to první a jako ze pětí jako nervový, ale pak si člověk uvědomí, že například v Rychnově nad Kněžnou, já to dám jako příklad, v Rychnově nad Kněžnou kandidovali do Senátu dva poslanci, dva kandidáti. Z alternativy ani jeden. Jo? Byl tam jeden právě, myslím, že za ten stan a druhý tam byl za ANO. Shodou náhod oba dva prošli do druhého kola. Náhoda. Ale pak máš ve Strachonicích taky nikdo jako za nás, řekněme, za ty národovce. Teď to beru, ale i včetně jako SPD, pro, já nevím, kdo tam ještě byl, Stačilo, nezávislí kandidáti. Jo, my jsme to prolejzali opravdu, teď jsme si nad tím dali tu práci. Prolejzali jsme celou kandidátku všech z těch jednotlivých regionů, aby jsme lidem jako upozornili, hele, tamhle v tom regionu ten a ten je docela zajímavý, ta a ta, jo, to, prostě aby nemohli lidi říkat, že neměli informace, nevěděli, koho volit a tak dál, takže tentokrát jsme ten servis jako takhle odmakali s Víťou, s Ivanem a s dalšíma lidma a pak žasneš, že pak máš regiony, kde se ti perou minimálně dva proti sobě, ne-li tři, jo, vlastenecký kandidáti, který se mydlejí mezi sebou samozřejmě a pozbírá každý 3%, jo, a je to v nesouladu s tím, že prostě opět tady, jak si řek, hlavně si myslím, že je velký průšvih z toho, že prostě není jako boha ty lidi sjednotit, dohodnout se a říct, dobře, chceš kandidovat, dobrý, tady je to plný, pojďme se podívat, někoho máme, tak pojď kandidovat prostě do Rychnova nad Kněžnou. Tam není nikdo. Jo, a budete tam tři a máš třetinovou šanci, že tě někdo zvolí. Jo, prostě tohle to se neděje. Prostě nulová koordinace, nulová podle mě jako snaha se dohodnout. Jo, prostě to někdo jako vystřelí, ha, a teď tam do toho jdu a prostě a teď se celý svět se z toho přestane otáčet kolem své osy a jako to mě docela nepřesvědčilo v tom, že opravdu tohle to byla vzácná příležitost, jako, že jo, protože nepotřebuješ tolika lidí, tolika peněz na jeden nějaký obvod, kdybychom uhráli jeden okres, tak si řekneme dobrý, tak máme tam další jako želízko v ohni, že jo. Ale nemáme ani to.
0: No, je to... K volebním výsledkům musím teďka zase... Provedl jsem nějakou sebekritiku, tak teďka se zase vrhnu na voliče. Oni mi za to budou třeba někteří nemít rádi, ale je to tak. A zase pochválím protistranu. Protože protistrana, kromě toho, že je schopná vybrat miliardy na to, aby mohli zabíjet prostě Rusy na Ukrajině nebo Rusy v Rusku, tak protistrana chodí k volbám. Ti lidi prostě chodí k těm volbám. A naši národovečtí voliči z nějak ze zásady, protože oni nechtějí senát většinou, tak bojkotují volby do senátu, přičemž si neuvědomují, že jediná možnost, jak zrušit senát, je, že senát bude souhlasit se svým rozpuštěním. Takže nechodí k senátním volbám. Nechodí ke komunálním volbám. Nechodí k eurovolbám, přijdou jednou za 4 roky k parlamentním volbám, aby tam dotlačili aspoň jednu nějakou partaj, aby prostě si mohli ulevit aspoň vždycky, když jim nějaký jejich oblíbenec něco řekne ze sněmovny prostě od pultíku, a nebo aby si od něho přečetli nějaký článek, nebo aby se podívali na jeho video, ale prostě nechodí k těm volbám. Voliči alternativy nechodí k volbám, protože nemají rádi Evropskou unii, nemají rádi europarlament, tak nechodí k eurovolbám. Neuvědomují si, že pokud tam nebudou europoslanci, kteří budou bojovat za Chexit, jako bojoval Brexit, nebo jak se to jmenovalo, teda ta strana Brexit se přímo jmenovala, si vzpomínám.
1: No, Nigel Farage, ne, se jmenoval ten.
0: No. Ale jak oni se jmenovali, tak teďka si úplně nespomenu, ale prostě kdyby tam ti Angličani nenavolili do toho europarlamentu, tak by žádný Brexit nebyl. No ale naši voliči prostě k těm volbám do europarlamentu nepůjdou. Naši voliči nepůjdou k volbám do senátu. No, tady tohle je kritika směrem voličům, nebo naši voliči, ale voliči, kteří by chtěli systémovou změnu. No a pochopitelně jim v tom vůbec nepomáhá ta politická reprezentace, která se považuje za alternativní a nebo národovecko, nebo to aspoň o sobě tvrdí, přesně tím, co si popisoval. Jo. Tady v Ostravě proti sobě kandidovali různí nezávislí kandidáti, kteří neměli šanci ve své podstatě ani na 0,5%, ale vždycky prostě kandidovat musí a nedomluví se navzájem. Jo. A když se pokoušíš být jako prostředník a řekneš jim, tak vy tu kandidaturu sundejte a podpořte tady tuhle kandidaturu a pak se to může v jiném obvodě vystřídat, tak prostě se nikdy nikdo s nikým neznám příklad, že by se ti alternativci, nebudu tady v Ostrově jmenovat, abych nezlobil některé lidi, kteří fandili třeba těm kandidátům nebo kandidátkám, ale neznám příklad, že by se ti lidi byli schopni a ochotní domluvit. A opět si tady přihřeju vlastní polivčičku, protože je to pravda, protože mám čisté svědomí a jsem rád, že ho mám, tak to jenom zopakuju, že když jsme se chystali na poslední parlamentní volby, které jsme se nakonec nezúčastnili, tak jsme tady v Ostravě zorganizovali celostátní konferenci mimo parlamentních politických stran, hnutí a osobností. Organizovali jsme to jako volný blok, ale v tom úvodním vystoupení bylo jasně řečeno, že se to nemusí jmenovat volný blok, že to nemusí být na platformě Volný blok, že já nemusím být lídrem kandidátky a že nemusím ani být na kandidátce. Jenom ať se ti ostatní prostě mezi sebou domluví. A tak, jak tam některé strany byly a někteří lidé vystupovali jenom, řekněme, virtuálně, tak to všechno skončilo tak, že jsme se tam brutálně pohádali a byla to absolutní katastrofa a nic z toho prostě nevzniklo. Protože jedna ta věc, já už jsem to říkal tisíckrát, tak krátce zopakuju, prostě půlka z nás jsou policajti a druhá půlka z nás jsou asi super egoisti, protože jinak to vysvětlit nejde. A když jakou jedinou alternativu tady v současné době, třeba parlamentní, máš tu, řekněme, čtyřkoalici, já nevím, jak, já nechci, aby to znělo nějak to, ale prostě je to koalice SPD pro Trikolory a Svobodných a ty bys chtěl třeba podpořit jejich kandidáty jak v komunálních volbách nebo i v těch senátních, kde SPD třeba kandidovalo a pak si uvědomuješ, že podporuješ prostě lidi, kteří chtějí skrze svého ministra obrany vyslat dvě brigády do Pobaltí v případě války s Ruskem, tak si to taky rozmyslíš. No a potom k těm volbám třeba nejdeš, protože nechceš volit Babiše, který chce poslat na české vojáky do války s Ruskem, protože to není Fico, není to Orbán, prostě je to Babiš a on je tam když tak pošle do té války, na rozdíl třeba od Fica nebo od Orbána, kdyby byl u vlády, ale já si myslím, že ani Maďar je tam nepošle. A máš volit někoho, kdo má stranickou nálepku, kterou má ministr obrany Zuna, kterou má předseda strany SPD, nebo hnutí SPD, Tomio Okamura, kteří drží tuto vládu u moci. To znamená, že vláda SPD chce poslat vojáky do války s Ruskem. A řekněme si to tak, jak to je. Absolutní většina voličů SPD prostě je protibanderovská. Jo? Jsou antibanderovští. Nejsou protiukrajinští, nejsou proruští, ale stejně jako já, jsou prostě antibanderovští. Já nesnáším banderismus. A Ukrajina je, tady si možná budu koledovat, ale Ukrajina je oficiálně banderovský stát. Je to prostě stát, který slaví národní svátek při narození Bandery. Jsou tam i ti další Šuchevič a já si teďka nespomenu na ty jména, dělám si k tomu nějaké
1: Melník
0: nějaké
1: třeba, že jo,
0: ano,
1: toho slavnostně pohřbívali teď za dalšího nějakého nácka.
0: Je to prostě regulérní ukronacistický banderovský stát, prostě uznávají jako národní hrdiny. Víš co, že banderovci vraždili Poláky a že vraždili Čechy a Maďary a Slováky a Rumuny a že vraždili Romy, na to každý kašle. Ale oni vraždili i Židy přece. Po statisících. Dobíjeli je sekerama, upalovali je zaživa. A nám to tady najednou v Evropské unii nevadí a podporujeme banderovský ukronacistický stát, protože to je banderovský a ukronacistický stát, protože oficiálně velebí banderovce a antisemické ukronacisty, kteří mimochodem ještě jako páchali pár jiných genocid vůči, jak říkám, Čechům, Slovákům, Polákům, Maďarům, Rumunům, Romům, a na to každý kašle, to nikoho nezajímá. Ale my podporujeme stát, který adoruje prostě pachatele židovského holokaustu. To je prostě neuvěřitelné. A s tímhle, já i kdybych překousl, že mám tu historii ze SPD, jakou mám a chtěl bych podpořit nějakého kandidáta, protože ho znám a věřím mu, anebo budu doufat, že bude dělat nějakou dobrou politiku, tak já prostě nepřekousnu ten fakt, že SPD je vládní strana a chce poslat, to je vládní SPD, vládní strana, která chce poslat vojáky, české vojáky do války s Ruskem. Tečka. Může si kdokoliv vykládat, co chce, ale v okamžiku, kdy zaznělo od Babiše, že on v případě války pošle české vojáky do Pobaltí, aby bojovali s Ruskem, tak SPD měla prostě odstoupit z té vlády se všemi svými ministry. Protože to prostě neudělali, tak podle mě dopadli tak, jak dopadli. Protože proč, jaký význam má dneska volit Kovaříka, když může žít přímo ke Kováři, že? Proč bys měl volit SPD, kteří prostě nedělají nic jiného, než dělá Babiš, když můžeš rovnou volit Babiše. Takže jo, ten propad a rozpad té protisystémové a národovědecké fronty je na všech úrovních. To je mimoparlamentní, politické, mimoparlamentní, spolkové, mimoparlamentní, individuální a včetně té parlamentní. Protože jak může nějaký národovec a člověk, který přemýšlí protisystémově vzhledem třeba k současné podobě Evropské unie, tak jak může podporovat někoho, prostě, kdo chce poslat české vojáky do války s Ruskem a nepostaví se k tomu úplně jasně, jako se v tomu v minulosti postavil Orbán, nebo jak se k tomu teďka jako hodně natvrdo staví Fico. Jo. Takže to je prostě ta situace a vůbec se nedivím, že těch 5% lidí, kteří ještě neztratili zdravý rozum v této republice a víc z nás není, si budeme naprosto jistí, víc z nás není, takže jsou potom znechucení, ale se v podstatě ani těm volbám třeba nechodí, protože neví prostě jako z kere do kere. Alternativa nic nenabízí, jako my nic nenabízíme, protože na to nemáme ani morální základ, ani finance a to, co se jim nabízí, tak to je potom pro ně jednodušší to prostě hodit Babišovi, jenom proto, aby tady třeba nevládl Fiala.
1: No, v tomhle těžko ti můžu jako oponovat, ale zkusím to. Toho Zunu jim prej nadělil Babiš, to jako nebyla jejich šťastná volba.
0: Samozřejmě, že jim ho nadělil Babiš, ale proč si ho nechali nadělit? Oni v té vládě nemuseli být. Asi v té vládě chtěli být. Mohli to udělat jako komunisti, mohli vyjádřit vládě důvěru a nemuseli v té vládě být, ale oni v té vládě chtěli být. Takže si nechali vnutit všechny ministry, protože ani jeden ministr, který je ve vládě, není za SPD. Všichni jsou to Babišovi lidi. A to si taky spousta lidí, kteří uvažují racionálně, uvědomuje a proto jsou taky nasraní prostě na SPD. No, a vytrestali je teďka v těch komunálních volbách tady za to, že to je zrada na voličích. Otázka je, jestli je vytrestají třeba i v parlamentních volbách.
1: No, prej to všechno k tomu směřuje. Ono vlastně, že jo, SPD by se mohla učit právě z pádu nejenom komunistů, ale i ČSSD, starý sociální demokracie, kdy Babiš je prostě vyluxoval a podle mě on jde úplně stejnou cestou, že jo. A takže SPD do budoucna jako nemá na ružích ustáno.
0: Mimochodem, jestli tě můžu přerušit, tak já jsem si dělal jako, ne že já, ale Umělá hmota mi dělala analýzu prostě tady těch komunálních voleb a strany, které nejvíce ztratily, tak pokračuje se šup. KSČM, ČSSD, nebo teďka to je ČSD, nebo co to je, a hned za nima je SPD. No, protože nejvíce, úplně nejvíce těch mandátů, jestli to dobře pamatuju, z těch tabulek ztratila KSČM, nebo možná stačilo, co to teďka jmenuje, nejsem si úplně jistý, ale KSČ prostě ztratil nejvíc mandátů, hned po nich zbytek sociálních demokratů a hned po nich SPD. A jak sociální demokrati, tak komunisti, tak SPD teďka umírají na to, že oni prostě tak strašně chcou mít ty funkce a tak strašně chcou mít přístup k těm všem zákulisním kšeftům, že si vůbec neuvědomují, že se musí postavit tomu Babišovi i v rámci vlády a musí vyvolávat různé formy vládních krizí a veřejného vyjednávání. Tady by si mohli vzít příklad z těch, které jako upřímně taky nesnáším, protože to je prostě mor pro budoucnost, ale z Pirátů, kteří to udělali naprosto dokonale před minulýma volbama. Oni si úplně v klidu 3 roky vládli z 5 koalicí a rok nebo rok a půl před volbama prostě z té vlády odešli, stali se jakoby mediálně brutální opozicí proti té vládě, aniž by jednou jedinkrát podrazili nohy v případě nějakých důležitých hlasování, ale mediálně se vymezili a prostě pustili ty funkce v té vládě, pustili ty kšefty, pustili ty politické náměstky, protože věděli, že pokud to neudělají, tak prostě o ty svoje voliče přijdou. Takže otázka je, jestli si to někdo v SPD uvědomí a jestli Tomio Okamura pustí post předsedy poslanecké sněmovny, jestli ti všichni možní náměstci, kteří jsou na různých ministerstvech, teďka pustí ty svoje funkce, jestli případně i ostatní poslanci SPD pustí svoje pozice ve výborech a prostě vyvolají vládní krizi, protože by měli z té vlády odejít z té vlády a maximálně tak možná tu vládu ha?
1: Tohle to jsem tam hodil já, prosím jo. Tě, to je od našeho kolegy Jardy Števce. Tohle to je prostě oficiální prezentace armády České republiky. Když si o tom mluvil, já se dlouho by to trvalo, než jsem to našel. Jo, a to je vyslání armády České republiky do operací NATO do nového modelu sil NATO odstrašení příprava k obraně kolektivní obrana. Takže v případě, když bude Česká republika napadená, všimni si, tak jedna část armády odchází směrem do Polska a druhá na Slovensko. Tak to je jenom tak, jako k čemu máme tu naši armádu a co bude dělat, až teda budeme napadeni, tak takhle to dopadne.
0: No, mně se líbil ten pečený sněhulák, kde byla akce Kreml, to si můžete všichni taky najít na YouTube, a kde ti vojáci říkali, no napadneme Rusko ze severu všemi 7 Gripeny a z jihu oběma Pandury, sevřeme je do klešti a provedeme výsadek v Kremlu a během půl minuty prostě bude všechno vyřešeno, což je úplně nesmysl. Můžeme se za chvilku dostat k tomu, jakým způsobem bude, když tak ta válka podle mě probíhá, a potom si o tom můžeme podebatovat, až nás propustí po válce z vězení třeba nějakou dobu, ale ještě bych dokončil tu myšlenku a už se můžeme věnovat něčemu jinému. Potenciální volič SPD musí být v současné době buď to úplně znechucený z toho, co dělá SPD na parlamentní úrovni, anebo musí být hodně překvapený a chodit tam už jenom z pocitu sounáležitosti třeba s Okamurou, protože je to vládní strana, která nás chce oficiálně nás chce dostat do války s Ruskem, protože oficiální stanovisko české vlády, ministerstva obrany, premiéra je, že budeme posílat vojáky do války s Ruskem. Nemá nikdo stanovisko jako Fico, nemá nikdo stanovisko jako Orbán a podle mě ani Maďar, když jsem nenašel, uměla hmota mi nenašla žádná jeho vyjádření na téma, kolik bude kam posílat vojáků, tak ani Maďar nepošle podle mě žádné vojáky mimo území Maďarska, ale my už se na to chystáme dělat, to česká vláda pod českým premiérem a připravuje se na to armáda České republiky pod ministrem obrany, který je tam nanominován oficiálně za SPD. A můžete si to vyzkoušet stejně jako já jsem si to vyzkoušel. Neexistuje jedno jediné veřejné vystoupení Tomia Okamury, Radima Fialy, dokonce ani Jardy Foldyny. Nenašel jsem na oficiálním ani bohužel nic od pana Reichla, nenašel jsem nic od Svobodných, našel jsem nic od pana Ševčíka, kteří by řekli, že oni s tím nesouhlasí, aby armáda České republiky vysílala vojáky do války s Ruskem mimo území České republiky. Takže každý, kdo si protrpěl všechny ty anabáze SPD od migrační krize přes COVID a teďka válku na Ukrajině, tak musí být prostě buď to hodně nervózní. A já si myslím, že polovina potenciálních voličů je přímo zděšená tím, že oni ve své podstatě by se měli svým hlasem podílet na tom, že armáda České republiky bude vysílat vojáky do války s Ruskem mimo území České republiky. Takže pro voliče je to opravdu katastrofa, protože mimo parlament nic neexistuje a nic dlouho existovat nebude. Tam je to přejeté, tam je to rozorané. A kdyby se teďka najednou objevila nějaká osobnost, ať už by to byl muž nebo žena, která by začala říkat ty správné věci a začala by se objevovat úplně všude v televizi a ve všech našich serverech a tak dále, jako Meloniová třeba v minulosti, tak si můžete být jistí, že to je prostě nastrčený agent, který má opět jako vyvolat v lidech nějaký falešný pocit šance důvěry a který má prostě tu zemi zavést tam, kam ji ti globalisté jakoby zavést její. Takže je to strašně frustrující. A upřímně opět nedoporučuji nikomu žádné pokusy o revoluci nebo něco takového, protože nemá cenu, abyste se snažili spasit, zachránit své sousedy, kteří nechtějí být zachráněni, abyste se je snažili spasit a zachránit kláckem. To se prostě nepovede, obrátit to proti vám. Tenhle národ absolutně spí a prostě chystá se podvědomě, někteří se na to těší, ti, kteří na tom vydělají, ti, kteří do té války nepůjdou, a jiní se podvědomě, nevědomě chystají po třetí do války s Ruskem opět na straně budoucích poražených.
1: No, tak mnozí si říkají, že to přece tak hrozný nebude. Vzpomněl jsem si na film Musíme si pomáhat, kde když ty židy tam dávají do toho transportu, do toho vlaku, tak se tam jako uklidňují, no přece to tak strašný nebude, ne, v tom. Jo, prostě a víme, co se stalo potom. Faktem je, že máš, že mě taky právě napadla to řešení a la Piráti, že SPD by prostě cukla kobercem někdy ke konci volebního období, ten poslední rok, asi jo, já myslím, že rok by měl stačit na to, aby volič zapomenul, co se předtím dělo, a začala tvrdě jako prosazovat opoziční politiku. Otázka je potom, jak to bude krystalizovat, nebo jak to vidíš třeba Tomio Okamuru versus Jindřich Reichl, protože já to vidím jako dva kohouti na jednom smetišti, jako v dobrým. Jindra je hodně aktivní, je vidět v svého prima, jo, a tak dál, ale zase Tomio podle mě nebude nadšený z takovýhle konkurence, která ho jako může nějakým způsobem oslabit, nechci říct přejet, jo, ale jak to vůbec, jako tohle přece oni, kdyby potom kandidovali každý za sebe, tak by to tu SPD zase ještě víc oslabilo nějakým způsobem. Jak ty to vidíš tady třeba tenhle ten duel, řeknu to takhle?
0: No a začnu od konce a zase řeknu něco, co mě bude spousta lidí nenávidět, tak doufám, že ti to úplně nesrazí sledovanost. My potřebujeme politickou smrt SPD, protože dokud politicky nezemře SPD, tak v této republice nemůže vzniknout AFD. No, protože SPD prostě je žába na pramení protisystémové, čexitové, národnické politiky, protože to už je systém, na kterém se živí tisíce lidí velmi dobře. A je to prostě žába na pramení. A dokud nezažijeme politickou smrt SPD, tak se tady neobjeví prostor pro případnou českou AFD. To, co jsem říkal, to je jenom politické řešení pro to, aby byli znovu zvoleni, tak jak jsi to říkal nebo naznačil. Pokud cuknu tím kobercem rok před volbama, tak aby na to lidi zapomněli a začnou dělat opoziční politiku, která nepřinese vůbec žádné hmatatelné výsledky, tak to bude zase jenom další podvod na voliče, aby je znovu navolili do té sněmovny. Nebude to nic o tom, že budou skutečně reálně dělat nějakou politiku. To bude všechno domluvené, prostě bude to domluvené divadlo a za to, že budou jenom jako dělat nějakou politiku, tak jim Andrej Babiš bude házet pořád nějaké drobky ze stolu a bude si je připravovat na to, že s nima spolupracovat bude, protože stejně i tak ta čtyřkoalice, která byla po odchodě Pirátů, kdyby získali většinu ve sněmovně, tak by s těmi Piráty opět spolupracovali. Jo. To je politické řešení, to je vyčurané politické řešení, je to podvod na voličích. Co se týká souboje Reichl Okamura, to je prostě problém, protože Jindra Reichl je prostě schopný, inteligentní člověk, který to v životě hodně dokázal, ale do politiky, do sněmovny se dostal stejně jako já na křídlech SPD. A určitě si velmi dobře prostudoval mou kauzu a on moc dobře ví, že nejenže se dostal do sněmovny na křídlech SPD, ale je pod křídly SPD v současné době. A pokud nebude držet ústa a krok, tak přes veškerou svoji popularitu a přes veškeré svoje schopnosti a přes veškeré svoje retorické umění skončí úplně stejně jako všichni ostatní a to, kteří byli v SPD a kteří byli prostě pracovitější, schopnější a dokonce i chytřejší než Tomio Okamura nebo Radim Fiala. A takových lidí tam bylo dost a všichni skončili v první setině sekundy, kdy si ten tým, který si toho Okamuru pěstuje, uvědomil, že by pro toho člověka, kterého mají pod kontrolou a kterým zajišťuje to živobytí, mohli být jakoukoliv konkurenci, tak ho prostě zlikvidovali, anebo ji zlikvidovali a zařízli. Proto říkám, že SPD nikdy nebude AFD, protože když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem si na té umělé hmotě nechal udělat i analýzu prostě vývoje SPD a AFD. A AFD měla prostě od okamžiku svého založení 7 předsedů. Od okamžiku, kdy se dostala do Bundestagu, 5 předsedů a předsedky. A žádný ze zakládajících členů AFD v současné době není v exekutivním vedení AFD, ale je tam jeden jediný člověk, který má funkci čestného předsedy. Ta strana procházela vnitřním vývojem, ta strana nabírala schopné, pracovité, inteligentní, verbálně zdatné lidi, kteří chtěli dělat skutečně to, co ta strana měla v programu, a ta strana procházela procesy, kdy prostě i ti otcové zakladatelé odcházeli z těch funkcí, byli převoleni a díky tomu se ta strana prostě mohla vyvíjet. To se v SPD nikdy nestane a ve své podstatě to nechce ani ta skupina lidí, kteří SPD drží prostě nad vodou a drží ji v té sněmovně, protože oni prostě jsou zamilovaní, už jednou, nejednou, tisíckrát se postavili za Okamuru, tisíckrát za něho bojovali se svými rodinnými příslušníky, na sociálních sítích, v nějakých volebních kampaních a tak dále. A nedovedou si vůbec představit, že by to mohl vést a řídit někdo jiný, čímž vraždí pochopitelně tu národoveckou scénu v České republice, protože Tomio Okamura za 12 let v politice nebo za 14 let v politice taky dokázal, že nic nedokáže. Dokáže jednu jedinou věc. Dokáže se udržet v politice, dokáže se udržet v Senátu, kde byl, nebo ve sněmovně, dokáže vyšplhat na nějakou funkci, protože ovládá to zákulisní vyjednávání nebo ten tým okolo něho, dokáže zákulisně vyjednávat velmi dobře a velmi kvalitně, protože to jsou profíci všechno z ODS, kteří přišli do SPD, ale nedokázal z volebního programu za 3 volební období, kdy byl ve sněmovně, vůbec nic, vždycky plakal, že to bylo kvůli tomu, že je v opozici, a nedokáže nic z volebního programu SPD ani v tomto volebním období. Takže za mě, ať to každý přebere, nejdřív musí být politická smrt SPD, to znamená, že SPD se nesmí dostat do sněmovny a přežijeme minimálně jedno volební období, kdy tam ve své podstatě nebudeme mít vůbec žádný hlas, a mezi tím se tady může vyvinout nějaký jiný projekt, který bude muset podpořit, a to už se bavíme o teorii na úrovni zázraku, který by musel podpořit opravdu nějaký altruistický miliardář, který prostě z nějakého důvodu ještě v sobě má zbytky svědomí a rozhodne se, že tady podpoří nějakou skutečnou alternativu, protože my zase, tady zase vezmu, dám to zpátky mezi lidi, no, my si to nedokážeme zaplatit. No. My tady prostě nedokážeme vybrat, tak jako ti druzí dokážou vybrat miliardu, nebo nevím kolik miliard na zbraně, aby se mohli zabíjet Rusové na Ukrajině nebo Rusové v Rusku, tak my nedokážeme ufinancovat vznik nějaké strany nebo hnutí, které by mohlo fungovat bez podnikatelských peněz, protože lidi na té alternativní scéně by si ty peníze tak brutálně záviděli a tak brutálně by se na nich chtěli podílet, že každý takový projekt, který by se rozjel a měl šanci na úspěch, zaříznou společnými silami v okamžiku jeho zrodu. Takže my potřebujeme k tomu, aby tady byla nějaká skutečná alternativa, tak potřebujeme dvě věci. A to první je politická smrt SPD, protože bez politické smrti SPD v České republice nikdy nevznikne AFD. Ale ta politická smrt SPD je velmi nepravděpodobná, protože, jak už jsem říkal, prostě v tom vedení toho hnutí jsou velmi zkušení lidé z minulosti z ODS, ať to je Radim Fiala, nebo pan Šmucler, nebo další lidi, já se už teďka nevzpomenu, kteří moc dobře ví, jak se ta reálná politika dělá, a já předpokládám, že pokud už nebude po válce v příštím volebním období, nebo pokud nás mezi tím nevyvraždí umělá hmota od chatu GPT, takže nejpozději zhruba ten rok před koncem volebního období uvidíme právě jakoby vládní krizi uměle vyvolanou ze strany SPD, tak to udělali Piráti kdysi, kde se bude snažit SPD vyprofilovat, že ona ve své podstatě není Babišova loutka, že si dělá nezávislou politiku a budou se snažit v té sněmovně za každou cenu udržet. A teďka se můžeme ještě dostat k tomu Jardovi Rajchlovi nebo ostatním.
1: Můžeme, pojď.
0: Jardovi Foldinovi anebo panu Vondráčkovi, anebo Jižkovi Zraky, paní Majerové, panu Ševčíkovi. Jediný, kdo to zvládl morálně, byla Markéta Šichtářová. Tak když to uviděla, že tam ve své podstatě má sedět a držet hubu za 150 tisíc měsíčně a dělat debily ze svých voličů, tak se k tomu postavila jako jediná správným způsobem. Nebo respektive ona se k tomu mohla postavit jakoby politicky ještě lépe v tom, že by se postavila do opozice vůči těm, kteří se rozhodli, že budou za to teplé místečko držet ústa a krok a budou prostě nechají Babiše, aby po nich šlapal. Ale evidentně jí to nestálo za to, protože evidentně si umí vydělat peníze jiným poctivým způsobem a rozhodla se, že si nebude likvidovat prostě svůj, to je můj názor, že si nebude likvidovat svůj osobní život tím, že se bude pouštět do války ještě se svými vlastními spolustraníky a prostě z té sněmovny odešla. No, to proběhlo strašně rychle, strašně potichu. A to si skoro nikdo neuvědomuje, že těch 200 lidí, co jsou ve sněmovně, spousta z nich by byla ochotná zabít nebo minimálně někoho zmrzačit nebo ho nechat přejet autem nebo spousty velmi špatných věcí jenom proto, aby v té sněmovně byli a ona se prostě sebrala. A když zjistila, že by tam měla být jenom loutka, tak je to prostě nestálo za to a odešla. Já musím říct, že třeba od Zuzany Majerové jsem víc nečekal, protože vím, že to je člověk, kterému jde jenom o tu pozici, jenom o tu funkci a je ochotná prostě jít přes mrtvoli a zbavit se svých kamarádek a zbavit se, podrazit svoje přátelé a lidi, kteří zakládali Trikoloru a pošlapat všechno jenom proto, aby se dostalo do té sněmovny. Tam mi vůbec nevadí. Ale kde jsem jakoby smutný, to je třeba pan Ševčík nebo pan Vondráček, tam jsem prostě smutný. Zase na druhou stranu, to jsou velmi inteligentní, velmi vzdělaní, velmi zkušení lidé, kterým to asi dobře uvažuje politicky a já doufám, že na rozdíl třeba od ostatních lidí, tak doufám, že oni čekají na tu příležitost, aby třeba mohli v nějakém rozhodujícím okamžiku nějakým způsobem do toho zasáhnout. Ale všichni si musí uvědomit, jak Jindra Reichl, tak pan Ševčík, tak pan Libor Vondráček, i ten Jarda Foldyna si musí uvědomit, že v okamžiku, kdy oni se postaví, ne že se postaví proti Okamurovi nebo proti SPD, ale že se postaví a přijdou s vlastními nápady. Oni se nemusí postavit, oni jenom přijdou s vlastními nápady a začnou je v těch strukturách toho poslaneckého klubu, protože oni nejsou členy SPD, že, ale v rámci toho poslaneckého klubu ještě z koalice prosazovat, tak prostě na té kandidáce za SPD příště nebudou. Nebudou. No. A zase opět, pokud se vůči tomu nevymezí, tak jsou tam vlastně zbyteční. No, neříkám, že páchají nějakou škodu, to prostě tak úplně z jejich strany není, ale jsou tam zbyteční, prozatím. Prozatím pro mě, tak jako musím přiznat, že úplně tu parlamentní politiku nesleduju v této době, tak jsou prostě zbyteční. Občas něco řeknou někde, občas někde něco napíšou, natočí nějaké dobré video, udržují si svoji fanouškovskou základnu, ale jinak pro tuto republiku jsou úplně zbyteční. Tato republika směřuje do války. Tato republika směřuje do války. Slyšel jsem nějaká opatrná vyjádření pana Ševčíka ve stylu, že prostě bychom asi měli se poohlížet, jestli nám nechybí ten ruský plyn a ruská ropa, ale do prdele, pardon. My potřebujeme někoho, kdo se v té sněmovně postaví a řekne, já nebudu podporovat vládu, která se nebude chovat jako slovenská vláda a která nebude bojovat natvrdo za to, aby se ty zdroje vrátily. No. A nebo kdo se tam postaví a řekne, prostě já si myslím, že je naším úkolem v téhle čtyřkoalici, abychom se chovali jako AFD, abychom požadovali přímo obnovení těch dodávek a abychom o tom i jednali s tou ruskou stranou, abychom tam vyslali tak jako AFD lidi, kteří o tom budou jednat s tou ruskou stranou. No. A budou ochotní to udělat, budou ochotní si znepřátelit jak kolegy z SPD, z poslaneckého klubu, tak si budou ochotní znepřátelit Andrej Babiše. Ale zase z rozstavu vůbec bych se nedivil, kdyby Andrej Babiš potom, až se to vyvine třeba takovým způsobem, jakým já doufám, že se to vyvine, tak až on si to spočítá a bude vědět, že už mu nehrozí, že se ho pokusí nějakým způsobem nějakým Majdanem nebo něčím odstranit, takže je docela možné, že rok před volbama, jak říkám, pokud už nebude po válce, anebo pokud nás nevyvraždí umělá hmota, tak bych se vůbec nedivil, kdyby se Andrej Babiš potom postavil a všem jim vyfoukl rybník, protože to třeba navrhne jako sám za sebe a že se přidá k těm, kteří třeba budou hlasovat proti těm protiruským sankcím, které jsou mimochodem, jak jsme se dozvěděli, úplně vtipné, protože nevím, jestli k vám došla ta informace, ne, že teďka Američané nakupují ruskou naftu, ale že Američané si stěžovali prostřednictvím Marka Rubia, že Ukrajinci jim v Černém moři potopili jejich lodě, které jim převážely už v té době ropu do Spojených států. A Ukrajinci napadali v Černém moři lodě takzvané ruské stínové flotily. Takže Američané už dávno předtím, než se teďka ohlásilo, že budou oficiálně dostávat naftu z Ruska do Spojených států, dováželi přes Černé moře prostřednictvím ruské stínové flotily ropu a ropné produkty z Ruska nebo z Kazachstánu v uvozovkách do Spojených států. Takže takhle asi fungují ty protiruské sankce. Ale dokud se někdo nepostaví z těchto lidí, ve které já jsem jakoby vkládal, ještě pořád vkládám důvěru, a nezačnou takhle do toho natvrdo šít, tak za mě jsou tam pozatím zbyteční. Je fakt, že nejsilnější osobnost tady z těchto všech je pan Reichl, protože prostě pan Ševčík i pan Vondráček, oni jsou jakoby hodně akademičtí a hodně slušní a hodně prostě jakoby na úrovni, ne že by Jarda Reichl nebyl na úrovni, ale on je takový dravec větší, on mě to víc vyhovuje, takže on je takový dravější, takový bojovnější, takový ochotnější do tvrdšího sporu. Pan Vondráček a pan Ševčík prostě jsou, jo, pan Vondráček je právník, pan Ševčík je akademik, takže to jsou lidé, kteří se snaží působit na nějaké úrovni, když to Jarda je takový běc, takže to je takové sympatičtější. No.
1: Tak, tady Buffalo, vždyť to nemá vůbec smysl tam jít, mám podpořit SPD, když vláda se jich podporou přijímá cizinců víc než Fiala, co tam dělají, mají posty a konec, to nemá smysl. No, bohužel teda tohleta, jak to říct, no to rozčarování, tady vlastně jako hrálo obrovskou roli, hraje, a myslíš si, že teda ani nějaký, řekněme, protože třeba tady podle nějakých analýz Babiš teď po tom, co zničil nějakým způsobem SPD a motoristy, zamíří prej doprava a bude luxovat jakoby hlasy zprava. A že teda zleva by se otevřela nějaká příležitost pro nějaký subjekt, který by mohl možná novej, nevím, nebo natřenej na novo, který by mohl jakoby v dalších volbách do toho nějak zasáhnout víc. Myslíš si, že už třeba během těch, no kolik nás čeká, ještě 2,5 roku, asi zhruba ne, té doby se dá teda něco ukout, uplácat, vyřešit? A kdyby se měl začít vyjednávat, není teď už nejvyšší čas na to, aby se třeba ty spolky a strany a tak zase začaly už navážno bavit o tom, že by se něco mělo zkusit, nevím.
0: Moment, já jsem tady právě se chtěl podívat, když jsou ty další volby v roce 2029, takže to máme ještě...
1: To bude po válce už, no.
0: To bude asi po válce. Jako v říjnu, jo, takže to jsou 3 roky, jako. Tak on už se doprava pohlíží, protože se schvaluje v České republice Schwarz systém, což znamená, že spousta lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, bude svými zaměstnavateli dotlačena k tomu, aby začali pracovat na živnost, ne, protože prostě dostanou svoji hrubou mzdu a budou si z toho muset odvádět sociálně, zdravotní a a budou si z toho muset sami platit daně a nebudou si šetřit na důchod a budou to miliony lidí, podle mě. Jo, protože ten systém, tak jak je nastavený teďka, je prostě neudržitelný. Andrej Babiš je prostě psychopat, za mě masový vrah a lhář, který prostě slíbí každému to, co chce slyšet, protože na to má extrémně profesionální tým a lidí, kteří neustále provádí dnes a denně průzkum veřejného mínění a on podle toho říká lidem to, co chtějí slyšet, a protože to ještě narcis, to je prostě člověk, který má tu temnou triádu, je to psychopat, sociopat a machiavelista, tak on prostě ví, jak to těm lidem prodat a jde mu to naprosto perfektně, protože vzhledem k tomu, že je multimiliardář, tak si k tomu zaplatí každého novináře, úplně každého novináře, kterého potřebuje v České republice. Já jsem přesvědčený o tom, že platí i spoustu novinářů, kteří píšou proti němu, protože o něm píšou specifickým způsobem, který mu potom pomáhá v tom, aby na tom získával body. Takže on už se posouvá samozřejmě i doprava, ale udělá všechno pro to, aby v lidech vyvolal dojem, že zůstává tam, kde zůstává. Jo. Vem si, že prostě ve své podstatě on nikdy neslíbil třeba seniorům, že jim vrátí ty důchody, které jim ukradla Fialova vláda. On jim to přímo neslíbil, ale on v nich vyvolal dojem, že to udělá. Ti lidé si to opravdu mysleli. Ti lidé na základě toho, co jim bylo řečeno a naznačeno, si prostě mysleli, že jim ty peníze vrátí. A to je to, jak on s tím svým týmem absolutně profesionálně pracuje. Co se týká toho, jestli se na levici uvolní nějaký prostor, tak to, co jsem řekl, tady se tě možná dotknu zase, ale to, co jsem řekl o SPD, platí třeba o KSČM. No, my potřebujeme, aby se na levici uvolnil nějaký prostor, tak potřebujeme politickou smrt Kateřiny Konečné. Pokud Kateřina Konečná neskončí na smetišti politických dějin po svoji extrémně úspěšné, úplně zbytečné politické kariéře, úplně zbytečného člověka ve sněmovně, úplně zbytečného člověka Europarlamentu, který se podílel na všech zlech, které z toho Europarlamentu kdy přišly, na těch globalizačních zlech, tak pokud ona nezmizí z politické scény, tak KSČM je mrtvá strana. To je mrtvá strana, kterou už nikdy žádný normální skutečný komunista nebude volit, protože spousta komunistů skutečných prostě těžko může přehryznout to, že jako šéfku mají politickou multimilionářku. No, to je prostě politická podnikatelka úplně stejně jako Tomio Okamura. Ale tyhle procesy trvají dlouho, protože jsou tady vždycky ti skalní voliči, kteří ještě nějakým způsobem ty lidi u toho kormidla drží a ta politická smrt většinou trvá prostě aspoň dvě volební období, jak to vidíme třeba teďka, jako, nebo ČSD, to už v podstatě jakoby zemřelo. No, ale prostě pokud se do vedení komunistické strany nedostanou lidé, jako je třeba pan Luzar nebo Pepa Skála, jako skuteční komunisti, jakože komunisti. Tak pokud povedou komunisti nějací biznismeni a biznismenky, tak už to prostě nikdy nikdo jim to neuvěří, že jsou to komunisti. Já jsem si dělal srandu ještě s kolegou ve sněmovně, když jsme tam chodili popíjet jejich výbornou slivovici a ujídat jim jejich geniální česnekové uzené, že se nedostanou do sněmovny ne proto, že jsou komunisti, ale protože nejsou komunisti. No, tady ještě připomenu takový střet, co jsme měli s Vidlákem kdysi, kdy on interpretoval ten výsledek těch voleb po covidovém období v roce 2021, takže covid nebylo politické téma, že tím, že my jsme se zaměřili na ten covid, takže kvůli tomu jsme prohráli. A tak...
2: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
3: Vysloveně účelově zaměřená a končila zase vysloveně zaměřenou účelovou zkouškou s tím, že jsme měli v průměru 4 až 6 hodin francouzštiny denně.
4: A měli jste, pokud jde o ty jazyky, a teď myslím i ruštinu, třeba lektory ze zahraničí, nebo vás všechno učili čeští učitelé?
3: Učili nás čeští učitelé.
4: Mm-hmm. Ty jste učili čeští učitelé.
3: Učili nás čeští učitelé. Mm-hmm. Neměli jsme speciální učebny na to, kde se vlastně to učilo.

0: Praze, která to byla civilní budova, kde nebylo evidentně známo, co tam vlastně všecko je. Bylo to na, myslím, ulici Karolíny Světlé, pod Národním divadlem. A tam byl režimový vstup. A ten režimový vstup znamenal, že jsme se museli prokazovat. A první zásadou těch lidí, kteří pracují ve zpravodajských službách, je, že se nesmí moc znát. Není důvodem, aby jsme se znali všichni těmi jmény, které jsme vlastně měli, protože my se můžeme rozpustit do různých částí světa a ve si v podstatě čím méně o sobě víme, tím lépe. Druhá věc je, samozřejmě vazby mezi námi měly být neutrální, protože samozřejmě nemůžete pracovat s lidmi, kteří máte nějakou náklonost, protože tam se potom daleko hůř rozhoduje. Takže byli jsme připravováni v těch předmětech, které už se týkaly vysloveně zpravodajské.
1: Například?
0: Například to bylo sledování. Například to bylo získávání lidí pro spolupráci. To se všechno dělo na území Prahy. S tím, že tam zatím nebyla ta podmínka té jazykové vybavenosti, bylo to v té češtině. No a samozřejmě výsledky toho těchto předmětů nebo toho se samozřejmě hodnotily. Takže když jsme získali člověka, museli jsme dokázat za ním dojít domů, museli s ním navázat kontakt a v podstatě s ním najít nějaký společný zájem.
1: Víte, já jsem naprosto laik a zní mi to jako z Jamesa Bonda. Falešné osobní doklady. Co to znamenalo? To znamenalo, že řekli, tak pane doktore, dejte nám občanku, my někam dáváme do trezoru a tady máte falešný řidičák, falešnou občanku, falešnou kartu na tramvaj a s tím se budete teď prokazovat, tak, nebo jak to probíhalo?
0: Vojáci z povolání v podstatě neměli občanské průkazy, měli služební průkazy. Mm. Občanské průkazy jsme dostali jako další část, kterou jsme se byli povinni prokazovat na veřejnosti.
1: Jako falešné nebo
0: ano, falešné. Já jsem měl občanský průkaz na jméno Pavel Benda. Mm-hmm. Pan generál měl občanský průkaz na jméno Pavel Pávek.
1: Ale on tvrdí, že ty doklady nepoužíval. Tak ale jak se mohl jako, pohybovat?
0: Já se vám zeptám, kolikrát ročně vy ukazujete svoje doklady třeba příslušníkům policie? No jenom, že vás zastaví.
1: Ano.
0: A není pravdou, že by se s nima neprokazoval, protože do režimového vstupu by se jinak nedostal. Samozřejmě, že ani ty lidé, kteří s kterými jsme tam my setkávali v rámci té přípravy, tak neměli důvod ani povinnost znát naši pravou identitu. Takže jsme se prokazovali těmito občanskými průkazy.
1: A to měli také ti pánové spolužáci Gofiar a Zuna?
0: To jsme měli všichni.
1: Víte, také se často píše, že jste měli bydlet v konspiračním bytě. Tak je to pravda, není to pravda? Jak to vypadalo, jak to probíhalo, s kým jste tam bydlel? Vyprávějte.
0: Tak, samozřejmě, že jsme bydleli v konspiračních bytech, protože jak by nás ubytovali v Praze?
1: Ale jak to vypadalo? To jste přijeli do Prahy a řekli, pane kapitáne, zde to je konspirační byt, nikomu nesmíte říkat, kde bydlíte, tak. Nebo jak tohle to vypadalo?
0: Jste říkala, přijeli jsme do Prahy a dostali jsme za úkol, že v podstatě se musíme ubytovat, tak nás vzal pan podplukovník, který Kandra a Sověk a šli jsme do Vršovic.
1: Sověk?
0: No. A tito pánové nám vysvětlili základ.
1: Já jen připomenu, že pan plukovník Sověk je podepsán pod dokumentem, kdy on dělal pohovor s manželkou pana Petra Pavla, jenom tak. Pro upřesnění.
0: Takže ty nás přivedli do Vršovic a vysvětlili nám, že v podstatě tyto byty jsou byty, které jsou určeny pro zpravodajskou zprávu, že jsou to byty konspirační, že je využívala státní bezpečnost, ale hlavně nám vysvětlili princip vstupu. Protože kdyby se tam nahrnuli všichni najednou, tak to může budit nějakou pozornost. A vzhledem k tomu, že tedy v podstatě tyto byty měly být utajeny, tak jsme tam chodili v malých skupinkách, jeden, dva vždycky k tomu bytu. Nebylo
1: a kolik vás bydlelo třeba v jednom bytě?
0: V jednom bytě jsme bydleli dva.
1: A s kým jste bydlel vy?
0: Já jsem bydlel s Kofiarem. Uh-huh. A vlastně celá ta skupina těch 27 lidí byla rozdělená do těch bytů tak, že byli v různě po patrech. Nebyli všechny v jednom.
1: Dobře, a já jsem vás přerušila, takže neměli jste chodit najednou. Takže jaký byl ten režim tak, toho, co vám řekli?
0: Neměli jsme chodit najednou, měli jsme se v podstatě vyhnout takovému tomu kontaktu s těmi lidmi, kteří v tom paneláku bydleli. A pokud by se nás ptali, tak jsme se museli zásadně představovat těmi krycími jmény. Jo, takže takovým způsobem.
1: No a pan Gofiar měl také, jenom, jestli si vzpomenete?
0: Já si nevzpomínám, už si nespomínám, jaké měl krycí jméno, protože to mě se mě opravdu už vykouřilo z té hlavy, ale nicméně pana generála si pamatuju velmi dobře, protože to byla taková zvláštní osobnost.
1: V jakém smyslu?
0: No, on trpěl takovým tím komplexem, že když byl někdo z jeho pohledu hloupější, tak jim tak trochu jako by opovrhoval a dával najevo, že on je ten, kdo tedy nějakým způsobem něco umí a kdo něco neumí, takže je na tom v jeho pohledu v jeho pohledu na něj jiný anebo dehonestující.
1: Pane doktore, měl ten kurz svou základní organizaci KSČ a měl nějakého velitele?
0: No samozřejmě, už se viděla někdy, že by tento kurz takto exponoval.
1: Já jsem něm nebyla.
0: No. Takže musel mít základní organizaci a takové to

0: jak jsem slyšel od pana Stehlíka, že jsme si pana generála zvolili, není pravdou, protože tyhle věci se rozdaly na začátku. A samozřejmě, že pan generál měl asi praxi z té základní organizace u toho svého 22. výsadkového
1: pluku, kde ho nedoporučili,
0: mm-hmm. tak samozřejmě se stal předsedou základní organizace a to bylo tím stylem, budete to dělat. On to přijal a dělal to. Měli jsme samozřejmě i toho velitele celé té skupiny, on byl velitelem té francouzské části, s tím, že tito lidé v podstatě rozhodovali takovým tím jednoduchým způsobem o tom, jestli ta řeknu, základní část ubytování, jestli to, ta docházka do toho zaměstnání a tak dále bude naplněna.
1: Co bylo další součástí toho vašeho studia od září 1989? Byla tam třeba i nějaká fyzická příprava, byla tam třeba psychologie, tak, byly tam další jazyky. Tak, co jste se učili kromě
0: třeba? Učili jsme se psát na psacím stroji, tehdy byly psací stroje, mm-hmm. učili jsme se tu přípravu zpravodajskou, byla tam tělesná příprava, která byla součástí, byl tam francouzský jazyk, byla tam ruština. Těch předmětů, samozřejmě ty politické věci, ohledně teda marxlinské přípravy, politické ekonomie, vědeckého komunismu, dělnického hnutí. Všechny tyhle ty předměty v rámci nám jich známých, protože na vysoké škole se to v podstatě učilo také, ano. nám jich známých předmětů jsme se dál jakoby měli vzdělávat. Samozřejmě, že situace se začala nějakým způsobem obracet. Nám bylo řečeno už v roce 89 v září, že se pravděpodobně připravuje nějaká akce. Takže jsme byli doškolováni k tomu, aby jsme se dokázali.
1: V jakém smyslu?
0: No, já si myslím, že jsme museli sledovat třeba projevy Václava Havla na tom náměstí, které to bylo někde v tom září nebo v říjnu byl mm-hmm. ten projev, takže jsme ho měli sledovat a vyhodnotit si tu situaci a bylo nám vysvětleno, jakým způsobem se tu máme dostat.
1: A kdo vám to tehdy vysvětloval? Byli to všechno příslušníci nebo byli to lidé z Čech nebo z Československa nebo vás třeba i školili, řekněme, ale příslušníci spolupracujících armád v rámci Varšavské smlouvy, nebo jak to bylo?
0: Já se domnívám, že to byli jenom naši lidé, protože za prvé tu identitu neznáme. Oni se nám nikdy nepředstavili. To v tom zpravodajství nefunguje tak, že přijde někdo a řekne, já jsem učil toho a jdu vás učit tohle a tohle. Ne, tak to není. Ta příprava probíhala v tom, že v podstatě jsme na základě tedy těch skutečností, které jsme věděli, absolvovali něco jako politické školení mužstva, když to přeženu, mm-hmm. nicméně byla to příprava důstojníků, kde nám bylo vysvětleno některé ty základní momenty, které je potřeba vnímat jinak. Takže tím způsobem byla jakási příprava o těchto záležitostech.
1: A vzpomenete si například, jak vám vysvětlovali, že máte vnímat Václava Havla? Já vím, že už je velká podrobnost, ale jestli vám to náhodou neutkvělo.
0: Můžu říct pravdu?
1: No, prosím.
0: No, že to je člověk, který moc neumí mluvit a má zmatený představy. Uh-huh. A tím to nechci dehonestovat, rozhodně ne, jo. Já jenom prostě říkám, že takto nám byly představovány ty projevy, zejména to co bylo vlastně v tom článku několik jet, uh-huh. který vyšel někde na konci srpna toho roku 89, kde nám bylo řečeno, že v podstatě ten článek je zmatečný a že ten článek nemůžeme přijmout.
1: Pak přišel listopad 1989, velká společenská změna. Jak se projevovala v tom speciálním pracovišti, v tom útvaru, kde vy jste byl?
0: No, tak tady je potřeba říct, že každý stát má ty svoje zpravodajské orgány a nemá zájem je někde zveřejňovat. To znamená, že my jsme zůstávali bez zveřejnění a bylo nám doporučeno, aby jsme se ani nikde nějak neetablovali, aby jsme se neúčastnili žádných akcí, že není vhodné, protože nikdo nevěděl, jak se ta situace vyvine. Uh-huh. Takže my jsme měli zůstat stále v tom utajení, že prostě jsme lidé, kteří o tom se ani tím nezabývají, neúčastní se ničeho. Takže bylo nám doporučeno, aby jsme se neúčastnili těchto záležitostí.
1: Dobře, to bylo doporučeno, ale jak se pak jednotliví lidé chovali? Vy jste tuším odešel v prosinci ano. 1989 a máte nějaké informace o tom, byť už jste nebyl sám přímým účastníkem toho kurzu, jak se ten kurz vyvíjel dál. Já neustále předesílám, že v té době jsme vojensky patřili do sféry vlivu Varšavské smlouvy.
0: Tak já jsem vlastně skončil k tomu 31. prosinci. Do ledna jsem ještě navštěvoval tu instituci z toho důvodu, že jsem byl v kádrové dispozici a na konci ledna jsem odešel do kádrové dispozice ministerstva obrany s tím, že jsem byl převelen na pracoviště do Loun. Já se domnívám, že vlastně k žádným zásadním změnám nedošlo minimálně po dobu toho zimního semestru, jestli potom něco následovalo. Myslím si, že ne, protože stále existovala jakási představa, že to není konečné řešení.
1: Pane doktore, já jsem se chtěla zeptat vás, protože my často čteme, jak Petr Pavel říká, že tehdy byly upraveny osnovy v tom na přelomu toho roku 80. 89-90 a on už vlastně studoval potom na demokratického rozvědčíka. Z hlediska vašich tehdejších zkušeností, co říkáte takovému tvrzení?
2: No, ono je nesmyslné ve své podstatě, protože podstata jaksi zpravodajské práce se jaksi politickými změnami řídit nemůže. To má svoje přesná pravidla, takže nedokážu pochopit, v čem měly ty takzvané změny, o kterých hovoří pan generál, v čem měly spočívat. Přeci zpravodajská činnost, jaksi rozvědčíka, se nemění. Teď vemte si, že zhusta jsou zpravodajské zprávy i po změně režimu přebírány. Já jsem původně jsem si skutečně domníval, že jaksi když přišel jaksi nový šéf zpravodajské zprávy, že to jako převzal, ale neuvědomil jsem si, že furt byla Varšavská smlouva a že teda vojensky se vlastně nezměnilo tohle. Takže nevím, jaké osnovy se mohly změnit.
1: Prosím, pane doktore, vy jste chtěl doplnit.
0: Já doplním to, že samozřejmě to, co říká pan doktor, je pravda, protože jestli jsme měli základy průzkumu, základy navazování kontaktů, základy budování těch mrtvých schránek, toho všeho ostatního, tak neviděl jsem nikde, no, pan generál nedoložil, že by se došlo ke změně nějakých předmětů, ze kterých byl hodnocen, ale i kdyby, jaká byla obsahována. A to je přesně ono.
1: Já bych tady citovala ze vzpomínek šéfa zpravodajské zprávy generála Antonína Slimáka, který v rozhovoru v roce 1991 řekl, cituji, existují však i složky, o nich se příliš nemluví, které získávají informace nelegální cestou. Mě by zajímalo, o jaké složky, a to je otázka na vás oba, o jaké složky šlo, co měli společného s tímto kurzem? Byli jste školeni k tomu, abyste používali nelegální metody? Byli jste školeni k tomu, abyste používali metody osobní sebeobrany třeba, nebo útoku na jiné osoby?
0: Tak první věc je, že tito lidé, kteří byli takto vyškoleni, tak rozhodně měli dva způsoby užití. První byl, že vycestovali v podstatě pod krytím nějaké firmy, nějakého podniku a účastnili se těch činností, které bylo nařízeno sledovat. Druhá forma bylo, že to byli lidé, kteří byli vyslaní jako pomocníci vojenského přidělence. A samozřejmě, že ty nelegální způsoby jsou vytěžování informací od lidí, získávání dokumentů a jejich posílání do naší Československé republiky s cílem vyzrazení těch tajemství, které my tam jsme měli za úkol sledovat. Druhá věc je ta, že samozřejmě i v rámci toho vytěžování existovala nějaká forma spolupráce, když ten člověk, který byl vyslán do zahraničí, měl prověřit, a to se také dělalo, našeho člověka, který tam byl, a měl získat informace o tom, jestli tento člověk je opravdu loajální k režimu, nebo jestli tam dělá tu práci, kterou má dělat. Pak to samozřejmě byla nelegální činnost, která se dá srovnat se s tím, jakým způsobem ti lidé tady byli vlastně sledováni tou státní bezpečností. To jsou takové ty základní věci, které ten člověk v tom zahraničí prostě dělat musel. Mm-hmm. A proto jsem říkal, že vlastně nebylo v zájmu, aby jsme se příliš mnoho znali, aby jsme měli příliš nějaká vážná přátelství, aby většinou jsme byli anonymní proti sobě. Mm-hmm.
1: Pokud šlo o vnitřní bezpečnost, tak tu v komunistickém nebo socialistickém Československu zajišťovala STB a v Sovětském svazu KGB. A pokud šlo o armádu, tak tehdy partnerem zpravodajské zprávy generálního štábu Československé armády byla Sovětská vojenská zpravodajská služba GRU. Podle generála Slimáka byly tyto služby provázané a do té provázanosti patřila také oblast přípravy specialistů. Řekněte, připravovali vás specialisté i z jiných zpravodajských služeb než z té české vojenské?
0: Tak já jsem tam byl krátkou dobu, já jsem přesvědčený samozřejmě, že tam bylo v těch následných semestrech určitě ta provázanost těch zpravodajských služeb v podobě toho, že se někdo účastnil nějakého seznámu nebo školení. Nicméně tady zůstává pořád otázkou, proč jsme se učili intenzivně i ruštinu.
1: Vaše odpověď nebo váš názor na tuto situaci, vy jste byl tehdy vojenským prokurátorem, takže jste také měl svým způsobem vhled do této problematiky.
2: To je jedna záležitost a druhá záležitost. Já už s Pavlem absolvuji rozhovorů velice mnoho a on v podstatě řekl, že s nima udělali už asi 10 pohovorů a minimálně tam byli vždycky dva lidé a ten jeden většinou nemluvil. Čili podle mého názoru, a oni to podepisovali. On neví, jestli to
1: co
2: byli.
1: Podepisovali? Co
2: ne, závěr toho
0: protokolu a
2: toho protokolu
0: o jednání a mlčenlivost.
1: Neboli mlčenlivost. Vždycky proběhlo jednání s několika nadřízenými a vy jste pak podepsali
2: byli
1: mlčenlivost.
2: Tam minimálně dva lidé. Minimálně dva lidé. Ten jeden většinou nemluvil. A další věc, která je, oni podepisovali nějak, on říká, že podepisovali nějaké akty. A tady je obrovský nebezpečí, že ty akty jsou vázacími akty, který má samozřejmě GRU k dispozici. Takže já si myslím, že Rusko, pokud má tyto materiály, bude muset mlčky tedy bohužel podporovat pana generála, pač něco na něj mají.
1: To jsou vaše slova, můžete no, potvrdit tady ty ano, domněnky pana doktora Kříženeckého.
0: Tak představte si to, že vlastně pan generál by se stal v podstatě v tom socialistickém pojetí nejúspěšnějším rozvědčíkem v rámci Varšavské smlouvy. Tak vysoko se nikdo nedostal. Takže 100% existuje v Rusku záznam o panu generálovi Pavlovi o tom, že byl rozvědčíkem, o tom, že možná do budoucna může být nějakým způsobem spojen s touto činností, ale rozhodně jsem přesvědčený o tom, že to, že nemluví pravdu, že se jí bojí říct, už něco signalizuje. Zřejmě to bude o tom, že bude se snažit prosazovat možná z donucení, možná sám, možná z donucení, některé ty požadavky jedné nebo druhé strany. Nevím, které, ale rozhodně může být to tak, že informace o něm jak v Moskvě, tak ve Washingtonu nebo v Bruselu mají.
1: Neboli vy nemůžete vyloučit, že frekventanti takového kurzu nevstoupili do kontaktu i s jinými zpravodajskými službami, než byla ta československá.
0: Děje se to běžně. Myslím si, že je to možné.
1: A to se týká i o něch dvou vysoce postavených vojenských představitelů Gofiara a Zuny. Já neříkám, že to tak bylo, ale že ta možnost tam existuje.
0: Ta možnost byla u všech. Jo, protože jestliže o vás ví ta protistrana, protože zřejmě došlo k průsaku informací, obrovská chyba od pana Pavla byla ta, že samozřejmě požádal tyto své kamarády o jakési svědectví. To se v té praxi zpravodajců vůbec nedělá. To by za normální okolnosti znamenalo jistou smrt, nebo pro obrovský problém toho člověka. Tak už to samo o sobě říká, že tito lidé někde proflákli jsou, nějakým způsobem ty záležitosti z pohledu té spolupráce, možné spolupráce, můžou existovat.
1: A podle toho, co říkáte, ale teď mě kontrolujte, abych nerada manipulovala vašimi tvrzeními, tak nelze vyloučit, že provázanost absolventů toho kurzu s vojenskou rozvědkou jiných států může trvat do dneška. Je to možné?
0: Samozřejmě. Tak tyhle ty věci, tady ty protokoly, které jsou, tak jako je máme my, tak samozřejmě mají ta protistrana, ať je to Rusko, nebo ať je to Brusel, nebo kdo. Tady je podivná jedna věc. To je celá ta věc, že pan generál se svou minulostí, s minulostí svého otce, vlastně prošel BISKou. Nerozumím tomu, protože bezpečnost informační služba mu dala prověrku na nejvyšší státní tajemství. Já jsem přesvědčený, že kdybych já požádal o prověrku na státní tajemství, byť úplně to nejjednodušší, tak mě velmi rychle vyřadí, protože jsem byl členem komunistické strany, já se k tomu přiznávám, neomlouvám. Já nevím, k čemu by se omlouval, protože zase nebudu oblouvat za ateismus nebo za víru. A druhá věc je, že jestliže ten člověk dostal takto vysokou prověrku, jak vlastně se k tomu postavilo to NATO? Ono nevědělo, že může být takto zavázán třeba i na té druhé straně. To musí vědět. A jsem přesvědčený, že to, co tu máme my, mají ti Rusové, mají i ten Brusel. Prostě tak to na tom světě chodí. Pan generál Pavel není neznámý Moskvě.
1: Chtěl jsi něco dodat, pane doktore?
2: No, k tomu je třeba říci, že pro zpravodajské služby obou pólů, dejme tomu, je zlatý, když na toho člověka něco mají. Protože bude prostě skákat tak, jak oni budou pískat.
0: Tak, to je zlatá poučka vlastně zpravodajců, je sehnat si lidi takové, kteří nebudou pracovat za peníze, ale ze strachu. Ty se nejlépe ovládají, těm se nejlépe dávají úkoly a nemusíte mít s nima žádný soucit.
1: Já vám děkuji za informace, za návštěvu ve studiu.
0: Děkujeme, nashledanou.
3: Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení cimíři, drazí slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kiddies Bookru, Kiddies Polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům zlán. Já myslím, že to sedí. že si tady spolu vždycky hezky v neděli odpoledne zakydáme, někdo si odpočine, někdo zase naopak nad tím více přemýšlí, o čem se tu bavíme, protože tady nakousáváme ta témata opravdu hodně ze široka a snažíme se hledat spojitosti tam, kde zdánlivě vůbec nejsou, což je věc, která mě vyznačuje po celých 5 let, co vysílám na kanále YouTube Dr. Vajíčko. Já vám za to chci moc poděkovat, přátelé, za vaše reakce, sdílení a tak dále, protože tento měsíc byl v mnoha pohledech, abych mluvil česky, ne aspektech, ale pohledech, byl opravdu neuvěřitelný. Vy jste i přes upozadňování, které mám už od poloviny ledna tohoto roku, tak se vám podařilo několik těch videí vystřelit v žebříčku sledovanosti do první 20, dokonce jedno video do první 10. A to je vzhledem k tématům, která zde otevírám, co jsou témata v podstatě čistě politická, nebo někdo může říct politicko-sociologicky historická, tak je neskutečné, protože když vidím, že jsem tam v žebříčku mezi youtubery, kteří mají 1 200 000 sledujících, no tak to je samozřejmě pro mě obrovská podsta. Takže vám za to chci moc poděkovat, že tady toho nástroje zviditelňování, že toho využíváte, nikoliv zneužíváte a že vždycky ta 3 zviditelnění na 1 osobu, na 1 přihlášený účet týdně, tak, že tak činíte. Chci vám za to opravdu moc poděkovat, není to žádná samozřejmost. Přátelé, celý tento týden je ve znamení kompetence, nekompetence. Může, nemůže, smí, nesmí, musí, nemusí a tak dále. Ano, týká se to admirálního generála. Já jsem skutečně přečetl a vyslechl si 10 názorů odborníků, kteří se v tomto problému a problematice na rozdíl ode mě dobře vyznají, protože já nejsem ústavní právník, nejsem ani normální právník, jsem tak jako řekněme právně zletilý, takhle by se to asi dalo nazvat, jako když je někdo finančně zletilý, tak jsem právně zletilý, ale jinak je to pro mě španělská vesnice, i proto jsem rád, že zvu do živých vysílání aspoň 2měsíčně Jindru Reichla, který je ostříleným právníkem přes trestní právo, ale samozřejmě, že ten právník, to ústavní právo, to je alma mater, že jo, to je to hlavní, to je to, co musí ten právník znát, je to to samé, jako my zdravotníci musíme znát anatomii, fyziologii a patofyziologii, tak právníci musí znát ústavní právo. Je to samozřejmě jedna z největších zkoušek, myslím, že se jim říká klauzule, nebo tak nějak, že tomu říkají. A pokud neprojdete přes ústavní právo, tak vlastně končíte, což je úplně stejné u anatomie nebo somatologie, což je nauka o těle u středního zdravotnického personálu. Takže tam se není o čem bavit. Ti lidé mají tak rozdílné názory, že opravdu 2 právníci a ne už 3 výklady, ale 7 výkladů. Tady každý z nich říká úplně něco jiného. Já osobně nejvíce beru ty právníky, kteří se podíleli na ústavě, protože to jsou ti lidé, kteří o tom vědí nejvíce a byli u toho zrodu, protože tady je potřeba jedna věc, přátelé. Jednu věc tady musím zdůraznit. Ústava, nová ústava po roce 1989 se inspirovala ústavou z roku 1920. Jo, to je třeba říci. To znamená, že se předpokládá, a teď dejme to na prezidenta republiky, nejvyššího ústavního činitele, tak se předpokládá, že ten prezident bude to nejlepší, co mezi sebou dokážeme vybrat. Nikdo nemůže být lepší než pan prezident. A nebo paní prezidentka. No, myslím si, že se nám to nepovedlo. Řekněme si to otevřeně, protože mohli jste mít výhrady k Václavu Havlovi a já je měl. A myslím si, že oprávněné. Nebo k profesor Klausovi nebo inženýru Zemanovi mohli jste proti všem těm lidem mít výhrady. Ale jedno se jim upřít nedalo. Nebyly to loutky. Byly to osobnosti, které si dokázaly prosadit svůj. To, že kolem sebe měli tým, který je nějakým způsobem vedl, ovlivňoval a tak dále, více či méně, například u Václava Havla to bylo více než méně, tak to je jiná věc, ale byly to osobnosti, byly nějakým způsobem uznávané, buď to u nás a dodnes jsou, anebo i v zahraničí, tady teď napadají lesní mravenci, byste tak viděli, co jich tady teďkon je. Kluci, já vás mám taky rád, tam mají obrovský hnízdo, on to tady nebude vidět, ale v tom křoví za mnou, tak tam mají veliké mraveniště. No jo, ale teda jdete po mně fest, kluci. Takže byly to osobnosti a člověk si je více či méně mohl za něco vážit, aspoň za něco. Já musím říct, že se mi poprvé stalo, že tady toho prezidenta asi nejenom nevážím, ale jsem bytostně přesvědčen, že tam takový člověk vůbec nemá co dělat, protože je to 100% loutka globálních lichvářů, zbrojařů a poradců neporadců, rádců nerádců, šašků nešašků, jako je například doktor Kolář. Protože opravdu skutečným prezidentem republiky je doktor Kolář. A se to někomu líbí, nebo ne. A to je člověk, který nemá prověrku, který vlastně není vůbec oficiálním poradcem. Říká se mu přítel po boku. Všechna média tento týden s ním udělala rozhovor. Všechna význačná mainstreamová média, co ovlivňují 6 milionů lidí v republice, s ním udělala rozhovor. To samo o sobě přece něco znamená. On teda údajně tam do té Ankary nepoletí. Jo. Ale je to člověk, který je z toho zbrojařského lobby. Je to člověk, který je velmi zkušeným a chytrým diplomatem. Já ho v žádném případě nepodceňuji. Jestli někoho nepodceňuji, tak doktora Koláře. Byl diplomatem jak ve Spojených státech amerických, tak v Ruské federaci. A pokaždé samozřejmě, koho chleba jíš, toho píseň zpívej, tomu pochlebuj, tak podle toho jsou i ty rozhovory s ním, protože když se podíváte na rozhovor s ním v roce 2014 po anexi Krymu, tak je to diametrálně jiný rozhovor, než dal tento týden například, jo? Protože se tam samozřejmě také bavili o Ukrajině, protože ono totiž o tu Ukrajinu jde, přátelé. A já vám tady vždycky říkám, sledujte tok peněz. Já vím, že jsem s tím protivný, ale je to velice důležité, protože ten tok peněz vám vždycky řekne, co se děje, v čí je to zájem, v jakém zájmu jsou, v jakém vleku a kdo jim drží špagát kolem krku a utahuje smyčku. Já jsem vám říkal někdy v úterý nebo ve středu ve zprávách, že klesají akcie všech zbrojovek. Dokonce teďkon rapidně klesly akcie Rheinmetallu a opravdu jako výrazně, protože Němci skončili s takovou vyzbrojovací akcí, které říkali fregata, teď myslím, že 126, že to takhle nějak mělo označení, když tak mě někdo doplňte. A tam se jedná o stovky miliard eur. Stovky miliard eur, ne desítky. A samozřejmě, že i ta muniční iniciativa tady vůbec neslouží k tomu, aby pomohla Ukrajincům. To je jenom ta hezká tvářička, ale slouží tady k tomu, aby zbrojaři typu Czechoslovak Group mohli několikanásobně dráž prodávat velkorážní munici. Jako je 155 a podobně. Jo? Jenom pro vaši představu, teď jsem viděl nové dělo, nespomenu si na ten název, a ten umí tu střelu 155 vystřelit na vzdálenost 200 km. To je prostě masakr. Běžně ta děla střílí tak těch 8, 12, 16 km, ale teda tohle to jsem fakt jako čuměl. Jo? Takže tady jde o velké peníze, jde o technologii, jde taky o pracovní místa a jde taky o banky, protože tím nejvyšším, tou nejvyšší střechou nejsou ti zbrojaři, nejsou to ti lobbysté samozřejmě, ale sežerou ty mravenci. Si je chtějí odtáhnout asi do mraveniště. Ale jsou to banky, jsou to nadnárodní banky. Samozřejmě, že někdo můžete říci, že to směřuje do Jeruzaléma nebo Tel Avivu, určitě se nespletete, Rockefeller a spol, že jo, Rothschild, to pořád jsou ty samé rodiny, ono těch rodin je skutečně pár, co ovládají tenhle svět, to není žádná divoká teorie, jak se mnozí snaží vždycky nám vysvětlovat, že jsme vlastně jako pitomci, kteří tomu nerozumí a oni to ví nejlépe. Ale to je bohužel holý fakt. Jo, to je prostě věc, která se děje a buď to člověk přijme, anebo ne, to je na něm, to já nebudu nikoho vás tady přesvědčovat o tom, ale je mi naprosto jasné, že tyto rodiny nechtějí ztratit svůj vliv. Jo? V žádném případě. Naopak, potřebují posílit ten vliv. Kdo má moc, chce ještě víc. No už to není ani otázka těch desetinných čárek, ale je to otázka toho vlivu. Protože tady opravdu malé procento obyvatel vlastní podstatnou část celé země koule, o to tady jde. Vždycky, když se objeví informace, že by ten konflikt na Ukrajině se mohl začít vyvíjet nějakým lepším směrem a že by se to mohlo ukončit a tak dále, tak si všimněte, že přijde někdo a hodí do toho vidle. Lidé, kteří nechtějí příliš přemýšlet, tak vám řeknou, no tohle může jenom Rusko a když Vladimír Putin řekne, teď přestaneme válčit, tak se přestane válčit, tak jak to udělá Vladimír Putin a tak dále. Jenomže takhle jednoduché to není. Vladimír Putin patří mezi těmi Rusy, mezi těmi nejvyššími představenými Ruské federace, mezi velmi liberální lidi. Bude to znít možná pro někoho fantastně divně, ale to je skutečně velmi liberální člověk. Když si vemete vedle něho Medvěděva nebo jiné střelce, tak on je opravdu velmi umírněný. Kdyby tam nebyl Vladimír Putin v Rusku, jakože tam nemusí být do několika let, mohou ho svrhnout třeba, nebo se mu může něco stát a tak dále, tak věřte mi, že už by dávno létaly atomové bomby na Ukrajinu. Vladimír Putin nemá zájem zavraždit co nejvíc Ukrajinců. To není zájmem speciální operace, vojenské speciální operace. Tam je zájmem samozřejmě denacifikace Ukrajiny, když samozřejmě to se nesmí vůbec dneska říkat nahlas, protože to je okamžitě ruský šváb. Ale tady se děje ještě právě jiná věc v tomhle kontextu. A to jsem vám tady řekl poprvé v červenci roku 2022. Když se na mě koukáte tak dlouho, tak to víte. Červen, červenec, srpen jsem vydával videa, která mi byla blokována, zakazována, výstrahy, chtěli mi zrušit kanál a tak dále. Protože já jsem tady hovořil o rozdělení Ukrajiny, že Ukrajina je rozkradená země, která v podstatě patří Spojenému království a Spojeným státům americkým, že to je země několikrát prodaná, že to je země, která není schopná absolutně fungovat bez vnější pomoci, bez všech těch peněz, Ankara, dalších 70 miliard, 0,25% bodu z HDP, což v České republice znamená skoro 24 miliard ročně, přesto počítá z 9,4 bilionu korun, to je tak zhruba odhad, samozřejmě to není přesné číslo. A o to tady totiž jde, přátelé, jo? To znamená ty obrovské peníze pro nás naprosto pro všechny nepředstavitelné, tak si to rozdělí pár společností a pár států. Jestliže mi tady někdo vypráví o obnově Ukrajiny, tak já se ptám, jaké Ukrajiny? Kdo to bude obnovovat? Němci například jsou podle mě a Číňané jedni z nejchytřejších, protože už teď jsou například v Mariupolu, jsou na Krymu, jsou tam obrovské stavební společnosti německé a přes dceřiné společnosti, přes třetí země, většinou jsou to země SNS, neboli Společenství nezávislých států, jako je třeba Kazachstán a tak dále, tak tam mají stavební firmy a staví tam ty bytové komplexy. To je prostě holý fakt. Slyšeli jste někdy, že by ti Ukrajinci zaútočili na nějaký tento bytový komplex? No, samozřejmě, že? Takže tady je jedna z věcí. Člověk tím opravdu musí přemýšlet úplně jednoduše. Není v tom vůbec nic složitého. A ty prachy, které tam proudí pod tlakem, tak samozřejmě si tam rozděluje několik oligarchů, kteří mají tu Ukrajinu naporcovanou. A teď se dostanu k jádru pudla. Já jsem vám tady říkal v červnu nebo v červenci roku 2022, že Polsko si veme zpátky Halič. Bylo to jejich vojvodství po rozpadu starého světa, po první světové válce, listopadu roku 1918, tak následně Versailleská smlouva a tak dále, tak ta Versailleská smlouva byla opravdu velmi nespravedlivá k mnohým. Jo. Potom byly následně další smlouvy, rozdělení a tak dále, rok 1920, 22 a tak. A došlo k tomu, že toto území bylo a nebylo Polska. Jo? Jedna věc je, co je někde napsáno, nebo jsou nějaké úmluvy, a druhá věc je faktická, kdo to tam opravdu ovládá. A tak jako Poláci za dob Rakouska-Uherska tam měli své vojvodství v Haliči a patřilo to pod ně, no tak samozřejmě to, co se dělo během druhé světové války, a jak jsme si tady už mnohokrát řekli, já jsem to v týdnu znova zopakoval na dvou kávách, tak tam došlo k volyňským masakrům. Zhruba 137 tisíc umučených lidí, nemůžu tady ani popisovat jak, protože by mi to YouTube nedovolil, respektive Google jako majitel. A to, co teď předvádí Volodymyr Zelenský, je naprosto neslýchané. Pojmenovává jednotky po zločincích z UPA. Pojmenovává ulice po zločincích z OUN a UPA. Po Banderovi, Šuchevičovi a mnohých dalších, které jsem tady jmenoval na kávě s Vojtěchem, kteří stáli za těmi vraždami brutálními. A tenhle ten ultranacionalismus na té v západní Ukrajině zkrátka je. Ten neonacismus je tam všude přítomný, je i ve školách, jsou tam přejmenovány ulice, dokonce to došlo tak dalece, že i v Kyjevě je ulice, kde šlo 34 tisíc lidí na smrt z 30. září na 1. října roku 1941 do Rokle Babi Jar. Tak ji přejmenovali po Banderovi. To si můžete podívat na mapách. Na mapách to vidíte. V podstatě každý měsíc tam dochází k přejmenování nějaké ulice, nějaké školy, nějaké instituce po zločincích z UPA, a Volodymyr Zelenský se nechal slyšet, že mu nikdo nebude kecat do toho, jakým hrdinům, jaké hrdiny mají vyznávat, dělat panteon a stavět na piedestal. No tak to je šokující. To je jasné, jestli to Polákům nemůže líbit. Jsou jim odebrána nejvyšší vyznamenání, což je naprosto v pořádku, a ten stav tam je velmi narušený. Jo? Ale za to nemohou Poláci, jak se nám tady snaží někteří namluvit, a v mainstreamových médiích nám tady píší o tom, že to mají zahodit a že to je marginálie a podobně. Ne, to není marginálie, to je naprosto jasná věc o bytí a nebytí Poláků, protože oni si to pamatují. A bohužel pro Volodymyra Zelenského ještě pořád žijí přeživší těch masakrů, pamětníci. Nejhorší je pamětník, přátelé. Obecně pro všechny. Protože když máte pamětníka, tak to se blbě potom proti tomu píší články. No a tady se o to snaží. Celý týden jsou tady články, že Poláci v rámci jednotného boje proti Ruské federaci to mají zahodit tu minulost a myslet na budoucnost, taky keci. Ale realita je samozřejmě úplně jiná. Já jsem tady upokousaný. To nevím, jak dlouho to tady ještě vydržím. Hucí. Jste se na mě vrhli pěkně teda. Ale mě neodnesete. No, já jsem moc těžký. Takže proto se teď v Polsku píší články prý okrajové podle mainstreamových médií u nás, ale nejsou to žádné okrajové články a nepíší to žádný bezvýznamní lidé, o tom, že to zbrojení má velký význam, ale nikoli proti Ruské federaci, ale proti Ukrajincům. Protože Ukrajinci, jak my tam přestaneme pumpovat peníze, tak se zbouří minimálně divize Azov, 67. nebo 67. mechanizovaná brigáda a tak dále. To jsou desítky tisíc lidí. Já si troufám tady takových 80 až 120 tisíc těch vojáků se zbouří, vezmou ty zbraně a zaútočí proti nám. A na to teda skutečně připravení nejsme. To znamená, jestli se tady mají dávat peníze na obranu, tak na obranu proti ukrofašistům. Nikoliv proti Ruské federaci. No a to si začínají uvědomovat v Polsku. Takže tam jsou jak jeden muž, jak Tusk, tak ten už jenom si vzpomněl na rodinné příslušníky, tady nebudeme vytahovat, tak samozřejmě Navrocky, který je obrovským vlastencem, a není prostě možné, aby takovým způsobem útočili na Poláky. Takže v té Ankaře toho 7. července, přátelé, bude Robert Fico proti, Donald Tusk asi proti nebude, ale tam potom bude záležet na Navrockém, protože prezident Polska má vyšší pravomoce, než má prezident České republiky například. A já jsem moc zvědav, jak se budou chovat naši. Za to, že se tam budou dohodovat, to, že to bude ostuda, jako v roce 2008, když tam byl Donald Tusk a Kaczyński, to o tom já vůbec nepochybuji. Válka o židli, to je jasné. Je taková ta hra, ne, jak máte tu jednu židli míň a běháte a vždycky někdo zůstane z kola ven. Hraje se to na svatbách třeba. Tak bohužel této trapné události se nevyhneme, to je celkem jasné. Ale tady je opravdu potřeba, aby i naše vláda řekla jasné ne. Prostě my nechceme dál posílat peníze na Ukrajinu, tím se ta válka nezastaví v žádném případě. Ale já si spíš myslím, že ten strach, oni si to nechtějí zatím přiznat, je právě z té strany ukrajinské armády. To je můj pohled na věc. A přátelé, čas se nám nachýlil, naplnil. Já už jsem tady úplně sežrán od bravenců, pocenty potvoro. No, opatrně, já se vás vážím, kluci. Mám vás tady rád, ale nemusíte mě žrát. Takže tak, pište do komentářů vaše názory, připomínky a postřehy a já vám všem přeji, ať máte krásný zbytek neděle a celá moc daří a brzy zase na viděnou.

0: Takže, vážení přátelé, omlouvám se, že jsme vás vytáhli do sklepa v takovým krásným horku. Doufám, že vám nebude zima tady, ale zahřejete se určitě v naší debatě. Slyšíte to všichni? Takže teďka to už slyšíte. Dobře, tak já budu žvát. Takže se znova omlouvám, že jsme vás vytáhli do studeného sklepa z takového nádherného tepla venku. Takže nám to doufám odpustíte. Mám pro vás ještě další překvapení, než začneme tuto debatu. 8. srpna v sobotu chceme uspořádat takovou prázdninovou debatu v Mišově, což je Atomuzeum železné opony. A bude tam kromě generála Arnolda Šandora, který tam bude nejen mluvit, ale i bubnovat. Ano, já taky to používám maďarské zvyk, já jsem taky Maďar, že? Takže pan generál a kromě něho tam na 80% vystoupí taky Miloš Zeman a další překvapení. Takže sobota 8. srpna v 11 hodin Mišov u Rožmitálu pod Třemšínem. Jste všichni zváni, ještě dostanete pak pozvánku. Takže k dnešnímu programu máme teda ten problém Ankary před a po a chtěl bych tady uvítat vzácné hosty, především pana profesora Aleše Gerlocha, ústavního právníka, bývalého prorektora Karlovy univerzity, člena legislativní rady vlády a tak dále a tak dále. Vedle docentku Janu Rešovou z právnické fakulty, pak pana plukovníka Jaroslava Števce, znáte, a nakonec Honza Schneider, který do toho bude i vstupovat, takže se ho nebojte. Takže díky, vítám vás a začneme, omlouvám se za zpoždění. Pane profesore, já jako moudřejší ustoupím a nechám vám to.
1: Děkuji, dámy a pánové, vážení přítomní, srdečně vás zdravím. Já jsem shrnul takové krátké, celkem snad úvodní vystoupení do 8 bodů. A přeci jenom bych to zasadil do širšího kontextu, samozřejmě asi dalším se bude i já, teda k tomu závěru bych se pak zaměřil na tu aktuální situaci, nepochybně. Ale zasadil bych to do širšího kontextu jednak určitého ústavního vývoje postavení prezidenta republiky a jednak do platné úpravy ústavní, která vymezuje vlastně trojí postavení prezidenta republiky a z toho vyplývají určité rozdíly potom v jeho pravomocech nebo oprávněních, takže to je, myslím, docela důležité. První tedy poznámka se týká toho, že historicky vlastně máme třetí takový ústavní režim postavení hlavy státu. První najdeme, pokud pomineme tu prozatímní ústavu, která působila krátce po založení Československé republiky, máme tu úpravu z roku 1920 ústavy. Blíž, ano, aha, dobře. Tu ústavu z roku 1920, která byla ústavou období první republiky a platila ale až do roku 1948. A tam prezident republiky byl součástí moci výkonné a jeho rozhodnutí, ale i další úkony, a to je důležité, které činil v oblasti moci vládní a výkonné, podléhaly všechny kontrazignaci, čili spolupodpisu, a to nejenom předsedy vlády jako dneska, ale dalších členů vlády, kteří nesli odpovědnost za tyto úkony. Už tehdy existovaly určité spory v některých případech, co vlastně ten pojem úkony moci vládní a výkonné znamená, a nějaké takové spíš krajní názory tvrdili, že to znamená třeba i vystoupení prezidenta republiky v rozhlase tehdy, které má předem si konzultovat, co tam bude říkat, což samozřejmě spíše odmítal, jak tedy Masaryk, tak i Beneš později, nebo naopak zase prezident Masaryk v některých případech se snažil tu pravomoc rozšířit a nechtěl úplně respektovat názory vlastně politických stran decizních, které tvořily vládu. V roce 1948 ta ústava převzala vlastně stejný režim a nově potom byl založen v roce 1960 a také podle ústavního zákona o Československé federaci 1968, který platil až do konce federace, to znamená až do roku 1992 včetně. A tady naopak prezident republiky byl odpovědný z výkonu funkce, byl volen původně Národním shromážděním, později Federálním shromážděním, čili teoreticky to se nestalo, ale mohl být odvolán z funkce tím, kdo ho volil. A neexistovalo zde dělení na moc zákonodárnou výkonnou soudní. Jako hlava státu měl samostatnou kapitolu nebo hlavu v ústavě, samostatnou úpravu a měl poměrně rozsáhlé pravomoci. Některé se shodovaly i s těmi dnešními, ale vykonával je v podstatě samostatně. Je třeba samozřejmě připomenout, že v těch letech 1969 včetně se uplatňovala nejprve neformálně, později ústavně zakotvená vedoucí úloha komunistické strany, takže i prezident republiky, který i nakonec skládal slib v tomto směru do značné míry, byl vázán těmi rozhodnutími vedoucích orgánů komunistické strany a pouze v takových výjimečných situacích, jako byl srpen 1968, kdy vlastně tehdejší prezident republiky Svoboda vystupoval jaksi autonomně, můžeme říci, samostatně zcela, tak se pak prokázalo, že ústava mu dává poměrně široké pravomoci z hlediska jak složení vlády, odvolávání členů vlády a podobně. Po roce 1989, kdy odpadla ta vedoucí hlava komunistické strany, tak potom tehdejší prezident Václav Havel měl velmi široké pravomoci, které i reálně využíval, včetně zákonodárné iniciativy, to znamená, mohl navrhovat zákony, včetně toho, že samostatně mohl zasahovat do složení vlády, jmenovat nejenom předsedu vlády, jednotlivé ministry. To se mění po roce 1993 a tady se dostáváme už k té platné úpravě, která je modifikací, a to je důležité vždy si uvědomovat, modifikací té ústavy z roku 1920. Hlásí se k tomuto vzoru v tom, že tam má mimo jiné tu dělbu moci zakotvenou zákonodárná výkonná soudní, prezidenta zařadila do moci výkonné, ale jsou tam některé významné posuny. Uvedl bych asi ty hlavní. Zaprvé tedy prezident republiky má samostatné pravomoci v článku 62 ústavy, které nepodléhají kontrazignaci. To v podstatě, dá se říci, byl výsledek požadavku Václava Havla, který jako předpokládaný, nebo se říká někdy prezumptivní prezident České republiky vlastně chtěl, aby některé pravomoci reálné mu zůstaly. Většina pravomocí je v článku 63, který se tady zmiňuje v té souvislosti Ankary, když to takhle zkrátíme, podléhá kontrazignaci, ale jsou to jenom rozhodnutí, která jsou učiněna, nikoli tedy všechny úkony nebo veškeré jednání právní, které by ten prezident republiky učinil. Týká se to jak vyjmenovaných pravomocí, třeba zastupování státu navenek, vrchní velitel ozbrojených sil, sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. To všechno dělá vlastně v tom režimu kontrazignace, nemůže tady jednat samostatně. A dále potom běžných zákonů, které mu dávají další pravomoci rozhodovat. Příkladem je třeba jmenování profesorů nebo rektorů vysokých škol. V praxi se to projevilo v tom, že v tomto režimu potom vždy ty návrhy činí příslušný ministr podle kompetenčního zákona. Čili zákon stanoví působnost jednotlivých ministerstev a správních úřadů a probíhá to nikoli tak, jak by se dalo snad z toho textu dovozovat, že prezident vlastně třeba navrhuje, kdo bude soudcem soudu, nebo že on navrhuje, kdo bude profesorem a pak to nějak ten předseda vlády buď schválí nebo neschválí, ale je to opačně. Jo, čili ta praxe je taková, ministr spravedlnosti na základě nějakých kritérií, které jsou stanoveny zákonního soudu na soudcích, navrhne soudce, schválí to vláda, předloží prezidentovi, ten by mohl některého z nich odmítnout z nějakých důvodů a když souhlasí, tak to potom předseda vlády podepíše, to jeho rozhodnutí. Byly tam případy, to asi víte, že třeba odmítl jmenovat nějaké profesory, odmítl jmenovat nějaké generála jednoho a tak dále. Jo, čili tady lze na tom dokumentovat, že ta pravomoc prezidenta je spíše taková brzdící, spíše má vlastně bránit některým, ať už odůvodněným nebo méně odůvodněným případům, se kterými nesouhlasí. Proto tam notabene je, protože jinak by samozřejmě vůbec ta pozice prezidenta republiky byla pak zbytečná. Jo, ale není iniciátorem politiky státu, není tím, kdo tvoří tu politiku, to je samozřejmě vláda, která je odpovědná z výkonu funkce poslanecké sněmovně. A to je velmi důležité, protože to je jeden z klíčových argumentů. Prezident republiky podle ústavy není odpovědný za tato rozhodnutí, za ně odpovídá vláda poslanecké sněmovně. Jo, a to v dalším zřejmě o tom znova budeme mluvit, protože to je velmi důležitý argument z hlediska potom toho konkrétního případu zastupování státu v mezinárodních vztazích. A vedle toho potom je třeba ještě možná připomenout, že tu kontrarezignaci má výlučně předseda vlády, nikoli ostatní členové vlády, pokud předseda vlády na ně nepřenese tuto pravomoc. Jo, čili je to jakýsi prvek už kancelářského systému. Dá se říci, že tam je tedy hybridní režim trochu, určité prvky parlamentní formy vlády výrazné, vláda odpovídá sněmovně, a zároveň prostě některé prvky posunující to k posílení role prezidenta, to je ten článek 62, a zase posilující roli předsedy vlády, podobnou trošku kancelářskému systému. Jo, čili to byl určitý záměr. Přímá volba prezidenta republiky zvýšila jeho legitimitu, ale jak se uvádělo, a myslím, to bylo obecně přijímáno, nezvýšila rozsah jeho pravomocí nebo nezměnila jeho postavení jako takové z hlediska té ústavní úpravy. Třetí potom článek 64 dává prezidentovi určitá práva. Tyto práva buď využívá nebo nevyužívá, využívá je v nějakém plném rozsahu nebo omezeně, to je čistě na něm. Nemůže být tady nijak omezen, čili může se účastnit jednání vlády, může jednat s členy vlády o jejich činnosti, může se účastnit jednání sněmovny i senátu, i výborů a vystupovat tam. V dalším obdobném režimu třeba se může účastnit podle zvláštního ústavního zákona o bezpečnosti České republiky jednání Bezpečnostní rady státu, může vracet zákony podle toho článku 62 poslanecké sněmovně, čili takzvané právo suspenzivního veta, ale sněmovna ho může přehlasovat nadpoloviční většinou, může podávat návrhy na neústavnost zákonů ústavnímu soudu. Zase toto nic z toho nevyžaduje spolupodpis předsedy vlády, jsou to jeho oprávnění a rozhodují pak jiné orgány, vlastně ústavní soud, poslanecká sněmovna a podobně. Zase vidíme, že teoreticky by prezident republiky jako vrchní velitel ozbrojených sil mohl být předsedou té Bezpečnostní rady státu, to by se nabízelo, ale vidíme zjevný záměr ústavodárce a myslím i politických stran, když se přijímal ten zákon ústavní o bezpečnosti České republiky, aby to tak nebylo, předsedou této Bezpečnostní rady státu je předseda vlády, jo, a tvoří v zásadě vybraní členové vlády, případně další osoby jmenované vládou. Dostáváme se tedy už do té druhé poloviny toho vyjádření. Je zřejmé, to není třeba asi teď detailně rozebírat, jaké jsou rozdíly při výkonu těch tří režimů. Jo. Větší rozsah pravomocí podle článku 62, buď samostatně nebo v součinnosti s jinými orgány, než je vláda. 63, to, co se často uvádí, jako zastupuje stát navenek například, to je odstavec 1, ale musíte vykládat to systematicky, nakonec v kontextu nejenom toho článku, ale celé ústavy. Prezident tedy vyžaduje se jeho rozhodnutí kontrazignace. Otázkou, o které můžeme diskutovat dál, je, co to je to rozhodnutí. A konečně jeho oprávnění různá, včetně oprávnění nezakotvených ani v ústavě, ani v zákonech, že prostě půjde někam na nějakou slavnost nebo pojede na návštěvu kraje a tak dále, jo, v tom vnitrostátním režimu, jo, samozřejmě může přijímat jaksi tyto pozvání, vystupovat prostě v médiích, také samozřejmě bez dalšího a podobně. Jaká je role ústavního soudu? Ústavní soud je soudní orgán ochrany ústavnosti. To znamená, že není orgánem výlučným, který by chránil ústavnost. To je důležité, to se myslím málo zdůrazňuje. Je to soudní orgán ochrany ústavnosti. Ta ochrana ústavnosti je svěřena v prvořadě samozřejmě parlamentu jako ústavodárnému orgánu. U nás nemáme úplně detailní rozlišení té činnosti parlamentu jako zákonodárce, jako ústavodárce, ale dá se vyvodit z některých ustanovení. Například u běžných zákonů je rozhodující poslanecká sněmovna, která v zásadě s výjimkou, dá se říct, volební zákon, několika další, může přehlasovat senát. U ústavy to tak není, změn ústavy nebo listiny základních práv, svobod, toho ústavního zákona bezpečnosti a podobně, musí souhlasit obě komory, byť tam ten režim je trošku rozlišný, 3/5 většina všech poslanců, 3/5 většina přítomných senátorů. Takže vidíme, že určitou roli tady má senát. Určitou roli má také prezident republiky, který, jak jsem řekl, může se obracet na ústavní soud z hlediska právě ochrany ústavnosti, ale rozhoduje ústavní soud. Čili je to významný orgán, který samozřejmě ta ústava z roku 1920, ale ani ústava z roku 60, ani ústavní zákon o federaci neznali. Teprve ke konci federace byl zřízen ústavní soud federace. Ty pravomoci nebyly úplně totožné, ani způsob vytváření, ale fungoval vlastně jenom jeden rok ke konci federace. Byl sice vytvořen, jak si na papíře můžeme říci, v roce 1968, ale reálně nebyl ustaven v tom minulém režimu. A ten, co byl ustaven v roce 1991 zvláštním ústavním zákonem, nevycházel už z této koncepce zcela z toho roku 1968, to není asi teď důležité. Každopádně ústavní soud je zařazen do moci soudní, stojí mimo soustavu soudů a jeho pravomoci jsou uvedeny v ústavě v článku 87. Co je důležité, pro soudce ústavního soudu platí, že jsou vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem o ústavním soudu. Čili ten zákon o ústavním soudu je stejně závazný jako ústava, listina základních práv a svobod další součástí ústavního pořádku. Ačkoliv je to běžný zákon,

ale jenom zase několika větami k tomu kompetenčnímu sporu. Nesprávně se uvádí, že je to nějaká kompetenční žaloba, kterou disponuje prezident republiky. Jedná se vlastně o spory, o rozsah působnosti, které jsou buď mezi státními orgány navzájem, anebo mezi státními orgány a orgány územní samosprávy. Ústavní soud tady má velmi omezený okruh působnosti, protože většinu té působnosti byla zákonem přenesena na Nejvyšší správní soud, případně ji vykonávají i jiné soudy. Takže tady se jedná skutečně o určité eventuální spory ústavních orgánů. Čili z tohoto pohledu bychom řekli, ano, je to spor dvou státních orgánů, je to spor mezi prezidentem republiky a vládou, primárně případně tedy, dejme tomu potom předsedou vlády nebo členy vlády, to už je dokonce i otázka, jestli ty mají pasivní legitimaci v tomhletom sporu. Každopádně se podívejme na ten petit. Co vlastně se má rozhodnout? Je to paragraf 120 až 125 zákona. Jo? Čili tady ústavní soud samozřejmě zase postupuje podle procedurální, nebo má postupovat podle procedurální úpravy, která je upravena. Není to tak, že by prostě neexistovala nějaká detailnější úprava, tak jak je to i v jiných věcech. Připomněl bych důležitou ústavní zásadu, že orgány veřejné moci postupují vždy na základě a v mezích zákonů, které vymezují blíže, jaké vlastně mají pravomoci a co mohou činit. Ten petit vlastně říká, že ústavní soud rozhodne v takovém sporu, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí v té určité věci. Čili tady už nastává první problém, jsou tady vlastně podle mě minimálně dva. První problém je tedy, jestli takovýto spor vlastně vůbec je tím kompetenčním sporem mezi prezidentem republiky a vládou, a to proto, že to je spor podle toho článku 63 ústavy, a připomněl jsem, že tady vlastně vždy se vyžaduje k tomu rozhodnutí kontrazignace, čili spolupodpis předsedy vlády. Čili teoreticky by se dalo říci, vůbec takový spor nemůže vzniknout, je to sdílená či společná pravomoc a rozhodnout o tom, kdo je příslušný, v podstatě nejde, protože příslušné jsou oba orgány v nějakém režimu, který nastavila ústava, podle mě. Jo, jsou ale kolegové, kteří tvrdí opak, ne, to vlastně je kompetenční spor, vymezí se vlastně nějak blíže, co kdo může, nemůže, jak to vlastně je. S tím souvisí druhá věc, druhý problém, co to je to rozhodnutí. Zase asi tady kolegyně Rešová to možná doplní nebo rozvede a tak dále, nebo má trošku jiný názor, ale převládá názor, že to rozhodnutí je formální rozhodnutí v právním slova smyslu. Jo, čili není to samozřejmě rozhodnutí, jako teď půjdu tam a tam, prostě to patří do toho režimu těch práv nějakých. A můžeme i říci, a to je významný argument, to není ani rozhodnutí, kdo pojede prostě na nějaké jednání orgánu mezinárodní organizace. Ale zákon o ústavním soudu rozšiřuje ten pojem a říká, že tím rozhodnutím, o kterém může on rozhodnout, je nejenom toto formalizované rozhodnutí, například jmenuji rektorem třeba Univerzity Karlovy osobu XY, která vyžaduje kontrazignaci, ale že to je i opatření nebo jiný zásah. Ten jiný zásah asi tady nepřipadá v úvahu moc, to by byl zásah do nějakých základních práv, ale bude to právě to opatření. Jo? Čili tím rozhodnutím přímo ten zákon rozumí i opatření, které činí ten orgán, a teď je otázkou, kdo vlastně to opatření činí. A tady zase lze říci, že prezident republiky, nejenom současný, ale všichni předchozí, uznávali, že vlastně tím opatřením je

0: usnesení vlády, kterým něco rozhodne, například o tom, kdo pojede na zahraniční cestu do státu toho a toho, kdo pojede na jednání mezinárodní organizace a podobně. A uznal to i prezident Pavel, připomínám, když se účastnil jednání vlády a řekl, neprojednala se tam otázka účasti na summitu NATO, ale vláda odsouhlasila, že pojedu na jednání valného shromáždění Spojených národů na podzim v září do New Yorku. Jo, čili, ale to je běžný režim a ustálená praxe, která běží celou dobu existence České republiky. To znamená, že vláda vlastně nese odpovědnost za to, co se v těch mezinárodních vztazích, ale samozřejmě i dalších děje vůči sněmovně a promítá to do různých oblastí. Že jo. Také bych připomněl, že existuje zde zákon o působnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a tam máme zase vymezeno, co dělá ministerstvo zahraničních věcí, co dělá ministerstvo obrany, co dělá ministerstvo spravedlnosti a tak dále. Tam, kde prezident má určitou působnost, tak vždycky vlastně je to samozřejmě v nějaké kooperaci s těmi ministerstvy a nemůže vlastně se to otočit podle mě, že by tedy ty ministerstva byly jakýmsi jenom úřadem zabezpečení jeho rozhodnutí. A dostávám se k závěru. Určité kolize mezi těmi ústavními orgány jsou běžné v ústavním systému. Nejsou jaksi každodenní, zdůrazňuje se, ano, má tady být určitá kooperace, ale připomínám, že tady jsou dva takové ústavotvorné principy. První, výslovně řečeno, že veškerá moc státní pochází od lidu. Lid je zdrojem veškeré státní moci. První vlastně princip suverenity lidu. A za druhé princip dělby moci, zejména tedy té moci zákonodárné, výkonné a soudní. A z toho vyplývá, že dělba moci je i teoreticky to rozpracováno, je založena na určité míře rovnováhy moci a vzájemných brzdách, a tedy i kolizích, jestli jsou tam vzájemné brzdy. Snažil jsem se vysvětlit, připomenout, že ústava vychází z toho, že prezident má právě spíše tu brzdící roli, nemá ani právě tu zákonodárnou iniciativu, ani jiné, tedy nemůže navrhovat ani nějak státní rozpočet nebo jeho úpravu a tak dále, může maximálně to vrátit sněmovně a tak dále. Jo. A dále potom je třeba připomenout, že v těch ostatních dvou mocích je jednoznačné, kdo má převahu. Moci zákonodárné v zásadě až na výjimky je to poslanecká sněmovna, může přehlasovat Senát a v moci soudní ústavní soud, který vlastně může rušit rozhodnutí všech soudů a samozřejmě i může rušit zákony a tak dále. A pokud jde o předběžné opatření, tak v zákoně ústavním soudu není obecně stanoveno v těch obecných ustanoveních, že je možné vydávat předběžné opatření. Což je opatření, které jinak známe v různých procesních režimech, to znamená je třeba dočasně upravit poměry, pokud vlastně by tam vznikla určitá újma účastníkovi řízení, a která je významná, dá se říci, převažuje tedy snahu neřešit to jaksi provizorně, nad snahou to neřešit. A to je upraveno v zákoně ústavním soudu jenom na dvou místech. Jednak se to týká ústavních stížností, kde to vlastně kopíruje ten režim běžných sporů s tím, že jsou přeneseny do této roviny. To znamená, je tam stěžovatel fyzická nebo právnická osoba a ústavní soud dospěje k tomu, že je na místě to předběžně upravit. Takové případy jsou úplně ojedinělé v praxi. Jo? Těch případů je minimum, kdy ústavní soud takto rozhodl. A potom je tam možnost v případě řízení o neschopnosti prezidenta vykonávat funkci, kde on může také podat návrh na předběžné opatření. Ale to zatím žádné neproběhlo. Není to tedy v tom řízení o kompetenčních sporech vůbec upraveno. Ústavní soud, to jste zaregistrovali, jistě se opřel o jedno ustanovení toho zákona ústavním soudu, že se postupuje také podle občanského soudního řádu, tomu se říká subsidiární použití jiného, tedy zákona, ale zaprvé je tady silný argument, toto není možné, protože to nestanoví ten zákon o ústavním soudu, čili není to možné využít. A za druhé, pokud vůbec by to bylo možné, na to upozorňují ti dva prezentující soudci, tak by to bylo z hlediska ochrany fyzických nebo právnických osob, protože ten občanský soudní řád upravuje spory mezi fyzickými a právnickými osobami v soukromoprávních vztazích. Čili lze si představit situaci, asi dosti extrémní, že dva ústavní orgány vedou kompetenční spor a nerozhodnou nějakou věc důležitou, třeba týkající se rodinného práva, dejme tomu, která je ústavního soudu a ta fyzická osoba tím je postižena, jo, protože vlastně se nerozhodne v té věci, nebo se to týká prostě nějaké jiné třeba vlastnického práva. Tam v zásadě asi nebudou tyhle ty dva ústavní orgány to přímo rozhodovat. Je to typické spíše v nějakém řízení před správními orgány než ústavními. Jo, ale pokud by taková situace nastala, že hrozí újma někomu třetímu, protože újma státnímu orgánu vzniknout takto nemůže, jo, protože ten státní orgán prostě je součástí státu a v podstatě klidně vyčká toho, až ten ústavní soud rozhodne, pokud takový spor nastane, jak bude vyřešen. Zase z hlediska toho konkrétního našeho případu, a tím bych to uzavřel, je v podstatě jedno, jestli na nějaké jednání mezinárodní organizace jede prezident republiky nebo tam jede předseda vlády, samozřejmě s nějakou delegací, protože tam každopádně je zastoupen stát Česká republika. Druhou věcí by bylo, kdyby prostě se trvale bránilo třeba prezidentu republiky, aby zastupoval stát, a že nesmí vůbec jaksi plnit tuto pravomoc. Nebo kdyby se rozhodlo, že se nikam nepojede jako demonstrace nějakého nesouhlasu s tím, co se tam bude přijímat a tak dále. Jo? To si myslím, že je jiná situace, než která reálně byla. Děkuju za pozornost.
1: Tak děkuju moc panu profesorovi. Děkuju. To jsou takové úvodní slova a pak budete moci v dotazech usměrnit odpovědi na svůj zájem. Teďka prosím paní docentku Janku Rešovou.
2: Tak, dobrý deň, ja som Jana Rešová. Na Slovenskom dome by sa patrilo rozprávať po slovensky a svoju profesnú kariéru som orientovala jazykovo na slovenčinu v časoch federácie, aj v časoch po federácii, ale už niekoľko rokov, keďže prednášam českým študentom, tak som prešla na češtinu. A keďže sa tá téma týka Českej republiky, tak zase považujem za nekorektné rozprávať po slovensky, pretože mnohí by si mysleli, že indoktrinujem nejakú slovenskú ideu bezpečnosti alebo nebezpečnosti. Takže tolik na úvod. Když som bola pozvána na toto setkání, tak vlastne mne zaskočil trochu název. Ankara před a po. Původně jsem si myslela, že budu právě hovořit o postavení prezidenta republiky a o kauze, která zaujala tak velice intimně, řekla bych, celý národ. Ale nakonec vlastně jsem shledala, že ten název je docela přiléhavý právě proto, že překonává tu intimnost vnitrostátních konfliktů, kvázi konfliktů ústavních a politických. A vlastně se váže k obsahu kompetencí představitelů státu. Kompetencí, které se váží k závazkům státu do budoucnosti. A proto je to ten přiléhavý název je po Ankaře. Já bych nejsem, chci říci, že nejsem vázána vůbec žádnou loajalitou, vůbec k ničemu, k nikomu, k žádné instituci, nepůsobím ani ve výkonné sféře, ani v advokátské sféře, jsem tedy celý život jsem akademikem, takže si mohu dovolit vlastně tvrdit, že své znalosti čerpám ze z nastudovaných zdrojů původních nebo i odvozených. Tím chci říci, že jsem vlastně i limitována tím, co vám mohu sdělit. Rozdělím svůj příspěvek v těch několika minutách na to, že naváží na to, co pan profesor zde uvedl, a totiž domnívám se, že je dobré si uvědomit, v jakých ústavních mantinelech hlava státu historicky, tradičně a v současnosti vykonává svoji funkci. Domnívám se také, a to je ten druhý bod mého příspěvku, domnívám se také, že ta kauza před ústavním soudem vlastně nás přivádí k myšlence, jak to, že každá hlava státu, každý prezident přináší něco nového, s čím vlastně ta ústava nepočítala, a my, ústavní právníci nebo i politologové, kteří mnohdy komentují ústavně právní souvislosti velice často v médiích, tak si vlastně klademe otázku, jak to vlastně ten ústavodárce myslel, když formuloval ta ustanovení do budoucna. A s vědomím toho, že tahle hlava státu každá přináší něco nového, protože i život přináší vždycky něco nového, i konflikty politické přinášejí něco nového, s čím vlastně před 20, 25, 30 lety nikdo nemohl počítat. No a zastavím se také u té kauzy, u toho podání a u toho návrhu vlastně před ústavním soudem. Takže zpět k tomu k té úvodní poznámce, k tomu úvodnímu bodu, a totiž tomu ty prezidenti českoslovenští a čeští vlastně, řekla bych, že jsou nositeli jisté autority. Jsou nositeli určité autority, která se politické, společenské, možná i kulturní, která se nevejde do mantinelu ústavních ustanovení, co může a co nesmí. Řekla bych, že jak prezident Havel, tak i prezident Klaus, tak i prezident Zeman, tak i současný prezident vnášejí do toho ústavního řádu své představy o tom, jak by vlastně ta funkce toho prezidenta měla být funkční, aby naplnil ten mandát, ke kterému byl, jak se domnívá, poslán. A mohu uvádět příklady i ve vztahu k prezidentu Havlovi, samozřejmě jeho iniciativní návrhy, které se týkaly podání k ústavnímu soudu, také amnestie prezidenta návrh prezidenta Klause, nebo i takové případy nejmenování velvyslanců navržených vládou, nebo a tak dále a tak dále. Takže domnívám se, že často, když vlastně vysvětlujeme postavení hlavy státu nebo jakékoliv instituce v rámci ústavního zřízení, tak vlastně si klademe otázku, kdo tam zatím stojí. Neboť ta představa o tom, jak má ta funkce vypadat v reálu, se trochu liší. A vlastně my to musíme studovat, analyzovat a interpretovat tak, abychom dostáli tomu smyslu té ústavy a současně, abychom pochopili vlastně ty vnitřní konflikty, které té společnosti přirozeně jsou. Tím bych vlastně ten první bod vlastně zakončila s tím, že asi i u dalšího prezidenta také můžeme čekat to, že bude postaven před zrcadlo ústavnosti nebo politické účelnosti. Druhý ten bod, který se týká vlastně samotného podání před ústavním soudem. Všechny nás překvapilo rozhodnutí ústavního soudu, jak ústavní právníky, mě určitě samozřejmě, protože nejsem uvnitř instituce, překvapilo ten postup. Jednak zrychlené řízení, chápala bych to, každý očekával, že se to vyřeší, někdo moudřejší vyřeší to, co nemohou vyřešit ti moudří, kteří se mají dohodnout. A tak ta jednak ta rychlost toho rozhodnutí, což je stělesněno institutem předběžného opatření, jak vysvětlil pan profesor, stejně tak ale i návrh, který vlastně pan prezident žádal, aby mu byla umožněna účast na jednání. No, jestliže hovoříme o kompetenčních sporech, účast na jednání není přece kompetence. Není vlastně, tam není řečeno to, čeho se případná účast týká. A moje první otázka byla, jak my se dozvíme o tom, k čemu se případně hlava státu zavázala, jestliže hlava státu je ústavně neodpovědná, jestliže vlastně se nezodpovídá nikomu, jenom voličům, svým budoucím asi, a jak se dozvíme to, čím je Česká republika vázána, jestliže přijímá mezinárodní závazky, dodržuje mezinárodní závazky podle mezinárodních smluv a tak dále, nebudu citovat ustanovení ústavy. Chci říci, že to první, které mě zaujalo a zarazilo, bylo to, že ta žádost o účast byla vyprázdněna. Vyprázdněna z hlediska obsahu. Vlastně nevíme, v čem měla být ta účast naplněna. Proto si myslím, že ten spor před ústavním soudem byl vlastně velmi formalistický, aby vzbudil dojem, že vlastně ten zájem toho státu má být reprezentován tím nejvyšším činitelem, která je hlava státu, jak tradičně vlastně z tohoto pojmenování v ústavě a označení v ústavě vyplývá. Nicméně zcela souhlasím s panem profesorem, a my jsme se nedomlouvali předem, zcela souhlasím s tím, že samozřejmě za zahraniční politiku státu odpovídá vláda, neboť ta nese na trh vlastně svou politickou odpovědnost, která je materiálně stělesněna vládní politikou, ke které se zavázala ve svém volebním programu a ve vládním prohlášení a v každodenní činnosti, kde je vlastně samozřejmě na pranýři a pod očima veřejnosti a pod tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Současně, co mě zarazilo, bylo v tom návrhu pana prezidenta, bylo to, že vlastně ústavní soud může rozhodnout alternativně, buď za A, za B nebo za C. Vlastně sám petenci nebyl jist tím, co vlastně chce. Ta účast byla jednoznačná, vláda nemá bránit mu v té účasti na tom mezinárodním jednání, ale samozřejmě ta alternativnost toho návrhu vyvolává jistou nejistotu a možná nejasnost toho, po čem hlava státu, co vlastně žádá. Dále, co mne zarazilo při čtení toho samotného návrhu, bylo to, aby v budoucnu, vzhledem k tomu, jaká je tradice zastupování státu navenek, aby v budoucnu ústavní soud interpretoval, jak to má vlastně být. No, ústavní soud nemá tu interpretační pravomoc v České republice. Na Slovensku ano. Ale samozřejmě ústavní soud neodolal této možnosti a je zřejmé, že svou roli soudu, který dohlíží na dodržování ústavnosti, i v tomto směru vlastně vykonává. Takže to mě úplně nepřekvapilo, přesto vlastně tím odložením rozhodnutí jakoby ústavní soud potvrzoval tu svoji roli toho, kdo je tím posledním soudcem té pravdy, jak to vlastně má být dobře interpretováno, co v té ústavě je a v jakých souvislostech ty vztahy mezi ústavními institucemi lze vykládat. No a ten třetí bod se týkal toho, jak s tou Ankarou. Ankara před a po. Domnívám se, že to, co bude po Ankaře, je velice důležité. A nikdy předtím si nevzpomínám, že by veřejnost byla tak vtažena do toho jednání NATO, summitu NATO, tak jako právě teď. Děkuji. Ano, já si myslím, že to je dobře. Ale tím pádem chci říci, že vlastně ten vnitrostátní nelad, nechci říct si nesoulad, ten nelad vlastně je zasazen do toho mezinárodního kontextu. A proto vlastně vybízím všechny, aby četli vlastně deklaraci, která deklarace ze summitu v Ankaře, a která se projeví do těch vnitrostátních politických, ale i ústavně právních souvislostí poměrně výrazně. Odbočím a v těch několika minutách vám sdělím, že jsem byla překvapena, jako vždycky akademici jsou překvapeni realitou, že dávno nejsem expertem na vojenské obranné systémy, proto jsem ráda, že kolegové vlastně určitě vnesou do toho mě osobně světlo. Ale vlastně takový spojenectví mezi Spojeným královstvím a mezi Francií i poté, co Velká Británie vystoupila z EU, vlastně v obranných systémech nukleární obraného zastrašování nebo zadržování vlastně trvá a prohlubuje se. Jinými slovy chci říci, že vlastně před rokem 11.7.25 byla obnovena nebo revidována smlouva mezi UK a mezi Francií, která se právě týkala velice detailního propracování závazků těchto dvou států v obranných systémech defense and deterrence. A vlastně dotýká se to takových záležitostí, které možná naší vládu určitě zajímají. Promítlo se to také do 13.7. letošního roku, promítlo se to do koalice ochotných a těch 9 států spolu s Ukrajinou, států, které navazují na tento krok dvou nukleárních velmocí v Evropě, navazují při spolupráci při výrobě zbraní, poskytnutí Ukrajině zázemí pro výrobu moderních zbraní, pro použití vlastně letadel Rafale, 16 Rafale třeba na území, které je bojištěm a území, které poprvé použije systémy, které ještě dosud nebyly použity v jiných zemích a tak dále a tak dále. Jinými slovy chci říci, že Ankara před a po je vlastně jistým promítnutím toho mezinárodního dění, mezinárodního soupeření o, teď to řeknu francouzsky, entente industrielle, průmyslová dohoda v obraném vojenském průmyslu. Dohoda, která možná má souvislosti a konsekvence v uzavírání mezinárodních smluv. A včera, nebo dneska ráno jsem zaznamenala, že Česká republika vlastně podepsala smlouvu ministr zahraničních věcí s ministrem zahraničních věcí Izraele o vzájemné dohodě. A jinými slovy chci říci, že pravděpodobně ten spor mezi hlavou státu a vládou se přenese do formy uzavírání mezinárodních závazků, nikoli těch prezidentských smluv, ale pravděpodobně rezortních, vládních nebo rezortních smluv. A to tím se vlastně možná ten spor o to, co je smyslem článku 49 po euronovele, se odsune. A domnívám se tedy, že jestliže vláda nese na trh své tričko a svou odpovědnost a premiér řekl, že vlastně tu koalici ochotných by rád viděl raději pod deštníkem EU než mimo deštník EU, tak pravděpodobně je to jistá obrana i toho veta v rámci EU, ale nevím, protože prezident kdysi v Bruselu řekl, že je třeba veto v EU úplně zrušit. Takže možná premiér vlastně uvažuje, pokud je proti té koalici ochotných v tomto formátu, který je otevřen jak státům, tak mimostátním a soukromým industriel, tak vlastně je v tom nějaký cíl, který asi ventiloval tímto způsobem. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji moc paní docence a docence mě pomohla v tom, že jsme museli použít našeho dvorního tlumočníka a že jsi to řekla i v českém jazyce, tak děkujeme dvakrát. Ano, a i ty. Tak děkujeme velmi pěkně. Pan plukovník Štefec bude mluvit anglicky? Ne, česky, dobře.
3: Dobrý podvečer, nebo vlastně už prakticky večer. Já se trošičku, přiznám se, nejsem právník, čili nejsem vázaný nutností dodržovat pravidla toho právní mluvy a držet se striktně zákonů, ale můžu si dovolit, protože leta letoucí jsem se pohyboval mimo jiné v oblasti zbrojních zakázek, korupčních řetězců a tak dále, které vlastně tady kolem nás řádí. A občas jsem se vynořil na tuto hladinu, abych se podíval, jak to reálně má fungovat podle zákonu, ale zdaleka ne vždy to tak skutečně funguje. A můžu si z tohoto titulu brutálního vojáka dovolit některé odbočky a některé věci, které, jak říkám, právník by si dovolit skutečně ne nemohl, ale vlastně neměl ani. Takže Angara přední, co je přední, co bylo po ní. Zásadní věc, která dneska, takhle, ještě já se kratince zastavím u pozice prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Doufám, že nebudu utlučen špinavou žížalou ze strany právní po mé levé ruce, ale tady totiž proběhla argumentace, před Ankarou proběhla velmi široká argumentační válka o to, proč tam prezident musí být. Jedním z těch základních prvků, který se tam objevoval, takový ten leitmotiv jistý, bylo to, že prezident je bývalý voják a má velké kontakty v rámci Severoatlantické aliance, v jeho vedení a podobně. No, tady platí, já si dovolím citovat z jednoho krásného filmu, který naprostá většina z vás určitě zná. Je to film, Ježkovi oči, Těrasky byl, teď je to majorem, Černí baroni, omlouvám se, ta barva mě vypadla. Ale kdy tam bylo krásně řečeno, čo bolo, to bolo, Těrasky jsou majorom. Pan Petr Pavel je v současné době prezidentem České republiky. Čím byl předtím, je naprosto irrelevantní z tohoto pohledu. A měl by v první řadě, přesně podle ve smyslu tedy ústavy, mít v první řadě na mysli zájmy České republiky. Nic jiného. To, že tam má nějaké kamarády, že tam měl přátele, to bylo. Já nějak se tím netajím, byl jsem také vysokým hovadem v rámci Severoatlantické aliance, byl jsem členem Vysokého bordu národních ředitelů pro vyzbrojování, proto vím, jak Severoatlantická aliance funguje. Dodneska si dopisuji třeba se svým bývalým polským kolegou, ale vůbec to neznamená, že lidé, kteří tam dneska jsou na těch pozicích, a on tam už také byl před poměrně drahnou dobu, jsou mými přáteli a poskytují mě bezproblémové informace nebo něco podobného. Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout další film, to je Šíleně smutná princezna. Také většina z vás určitě zná moment, kdy vybíhají z toho sklepa oba ti králové a slyší první dělostřelecké výstřely a ta princezna říká, zastavte to, jste přeci králové. Oni říkají, nemůžeme. Teď už je to v rukou generálu. A to je přesně ten problém, který definuje pozici prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Tahle pozice je ryze formální. Je to ceremoniální pozice, kdy on samozřejmě jmenuje generály, potenciálně podílí se na v úvozovkách vyhlášení války, i když to je samozřejmě daleko složitější, těch stupňů je tam mnoho, ale všechno vyžaduje kontrasignaci. všude je kontrasignace premiéra, všude je potřeba souhlas vlády, souhlas sněmovny a tak dále. Čili z tohoto titulu ta argumentace, která byla běžně používaná v médiích, je naprosto nesmyslná. Nemá jakoukoliv logiku a nemá žádný právní ani osobní lidský rozměr a základ. To je první věc, o které bych se tady rád zmínil, aby se tato věc uvedla na pravou míru z hlediska mě jako vojáka. Další věc, co znamenala Ankara, respektive z pohledu mě jako člověka, který se dlouhá léta zabývá bezpečností a velmi úzkým rozhraním mezi bezpečností a politikou, mimochodem je velice zajímavé, že naprostá většina politiků, kterých se zeptáte, co to je bezpečnost, jestli by dokázali definovat, vůbec netuší, o čem mluvím. Jsou úplně mimo. Nedokáží vůbec říct, co to znamená bezpečnost České republiky, co to znamená vytváření obrany schopnosti a co to je třeba doktrinální, co jsou doktrinální problémy, které s tím souvisí, protože Česká republika nemá žádnou obranou a bezpečnostní doktrínu. Nic takového jako základ definice rizik, které nám tady hrozí. Takže co Ankara? Prvním problémem sporu, tak jak vidím já jako občan, a nejsem to jenom já, je to vlastně širší konsenzus mezi lidmi, kteří se těmito problémy zabývají. Základním problémem, který tady vznikl v rámci toho sporu, nebo který způsobil ten spor mezi prezidentem a vládou, bylo to, že prezident republiky potřeboval dostat na mezinárodní fórum to, že nesouhlasí s vládou České republiky. Ten spor byl primárně vůči České republice o tomhle. Byla tady vytvořená určitá situace, kdy prezident republiky si mohl a nemusel, připomínám, to říkám na rovinu, připravovat určité předpolí pro budoucí rozjetí sporu s vládou, které by mohlo skončit jejím odvoláním. Ale to je čistě záležitost relativně úzkého kruhu lidí, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou České republiky. Další věc, která tady byla, samozřejmě jsou peníze. Obrovské peníze, které máme nalívat do zbrojení v rámci Severoatlantické aliance. Je to o vynakládání těch takzvaných až 5% HDP na zbrojení. Problém je v tom, že všichni mluví se o tom, že musíme dávat 5% HDP, až 5%. Ale 5% HDP, ne DPH, jo, podotýkám. 5% HDP na zbrojení. Jenže problém je v tom, na co to máme vynakládat. Protože to, co se tady po nás chce, je v první řadě, abychom se připravovali na jakousi válku, kterou nikdo nedefinoval. Protože přesně tak, jak nikdo nedefinoval to, co chce Petr Pavel v té Ankaře, nikdo nedefinoval, na jakou válku my se vlastně připravujeme. V čem má spočívat budoucí bezpečnost České republiky? My potřebujeme vybudovat armádu, protože ji nemáme. Těch 4,5 až 5 tisíc bojovníků, které v současné době, kterými disponujeme, to je zhruba dvoudenní spotřeba na rusko-ukrajinské frontě. Dvoudenní, bratru. Teď si představte, jak dlouho tahle armáda vydrží. Česká republika nakupuje neskutečné množství výzbroje, kterou vlastně nemá kdo obsluhovat. Nakupuje neskutečné množství vozidel, neskutečné množství tanků, neskutečně drahých, zastaralých, neskutečné množství letadel, které se chystá americká armáda mimochodem vyřazovat. A vlastně vůbec nic za to nezískáváme. Ale, jak se ukazuje, jedná se v první řadě o to, aby se tyto peníze přesměrovávaly na zástupnou válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. A to je ten základní problém, který tady dneska vidím. A samozřejmě je to do značné míry podporováno zájmy zbrojařských koncernů, mezi které už dneska patří i české zbrojařské koncerny, nové české zbrojařské koncerny, ať už to jsou Impéria, pana Strnada nebo pana Drdy a dalších lidí, kteří se tady v tomto, nebo pana René, no, teď mě to vypadlo, majitel české zbrojovky, kteří se v této oblasti pohybují jako ryba ve vodě a samozřejmě jejich majetky rostou nade všechny meze v podstatě. Pan prezident se chlubí takzvanou českou tou muniční iniciativou. To není jeho nápad. Ten nápad zešel právě z těchto kruhů, kde zatím stál Omnipol, stály zatím firmy právě kolem pana Strnada a tak dále. Takže dneska se jedná o neskutečné miliardy korun, které my máme vynakládat na válku, která není naše. To je první věc, to je takový ten aspekt finanční. A samozřejmě já chápu pana Pavla, který je určitým způsobem do značné míry těmto, nebo nebudu říkat určitým způsobem, skutečně do značné míry, zavázán tady těmto lidem, kteří vlastně se v té zbrojařině pohybují a podporují ho naprosto otevřeně. Ten další aspekt, který tady je, je bohužel velmi takový nebezpečný, já bych to řekl asi takhle, je nebezpečný pro Českou republiku. Všimněte si jedné věci, ono totiž Ankara, a to si málo kdo uvědomuje, je labutí písní Severoatlantické aliance. Okamžitě po Ankaře, ona totiž Severoatlantická aliance, a to je zase moje oblíbená teze, neexistuje. A to, že ta existence Severoatlantické aliance vychází z takového velmi zvláštního procesu. Ona už před poměrně dlouhou dobou, zhruba koncem 90. let, chcípla. Nyní leží někde u plotu a to, co vidíte jako pohyb, je obrovské množství muších larev, které na ní hodují, a ta Severoatlantická aliance jako taková je ale mrtvá, protože jestliže neplní signatáři konkrétní smlouvy jeden jediný základní článek, který je závazný pro všechny, no tak to je asi špatně a ta smlouva je neplatná. Já bych, nevím, co mi na to řeknou právníci, ale článek číslo 1 říká, zavazuje, jako jediný závazný, zavazuje všechny členy aliance řešit veškeré problémy, které vzniknou mírovými prostředky v souladu s chartou OSN. V současné době nic takového nevidíme ani u jednoho jediného člena, velkého člena. Ani u jednoho velkého člena aliance, takzvaného signatáře tedy. Naopak vidíme tady obrovskou tendenci separování aliance a vlastně, víte, co je základní problém dneska? Spojené státy odmítli podílet na eventuální případné evropské válce. To je obrovský problém, který řeší v první řadě Británie. Všimněte si jedné věci, která nastala v souvislosti s Ankarou. Evropská unie schválila platby Británii za nákupy zbraní na Ukrajinu, za vývoj, nákupy a tak dále. To je to, co předtím schválila Spojeným státům. Takže Británie a Spojené státy mají dneska zhruba stejná práva z hlediska čerpání prostředků Evropské unie na nákup zbraní. A to je velmi zvláštní. Británie se totiž navenek, ono to má svůj reálný základ, Británie totiž se snaží poté, co Spojené státy vycouvaly z toho válečného úsilí jejich o likvidaci a rozdělení Ruska, tak se snaží zajistit si podporu všech ostatních zemí z evropských, Severoatlantické aliance z toho důvodu, aby v případě, že skutečně dojde k té velké válce, dojde ke sformování něčeho jako Grande Armée 2, tak aby tady bylo co nejvíce zemí, které se na tom účastní, jak ekonomicky, tak zbrojně, tak fyzicky, aby tady byl dostatek lidí, které bude možno dodávat právě do toho kotle této války, do toho mlýna, který dneska vidíme na Ukrajině. Problém který si bohužel naprostá většina lidí v Evropě, respektive my si to uvědomujeme jako lidi, kteří se tím zabývají, ale politici se tváří, jako by si to neuvědomovali. Teď bych krátce jenom se zmínil, paní Kalasová řekla, že nechápe, jak můžou ryby ovlivňovat globální politiku, protože mnoho zemí Evropské unie požádalo o výjimku v dovozu ruských ryb a lovu ruských ryb. Já to chápu, oni nerozumí tomu, že lidi potřebují jíst. Jo, to jde mimo ně, mimo tuto politiku Evropské unie. Ale na druhou stranu, to samozřejmě je ten problém, na druhou stranu to má i svůj průměr do toho, že ti politici nechápou ani to, že my nechceme umírat. Jo? Potřebujeme jíst, nechceme umírat a válku nechceme. A spousta lidí prostě vůbec nepřemýšlí nad tím, že oni chtějí válčit s jadernou velmocí. Pořád hledají cesty, jak eliminovat tu schopnost Ruska použít jaderné zbraně, ať už vnitřním převratem, nebo schopností ty jaderné zbraně zničit předtím, než budou odpáleny, ať už to jsou drony, nebo cokoliv jiného a tak dále, obklíčit to Rusko nějakým způsobem a ty jaderné zbraně mu zablokovat. Amerika si uvědomuje, že tohle není legrace. Ta Trumpova slova nevyměním Manchester za americké Pensylvánie, někde za nějaké americké město, za New York, to má svůj hluboký význam. A vlastně on řekl, já za vás válčit nebudu. Evropa do dneška mávala klackem Spojených států, teď už nemůže. Proto ti Francouzi, proto francouzské jaderné paraplátko, proč francouzské, britské jaderné rakety jsou totiž blokovány ve Spojených státech. Velmi významná část raket Trident nemůže být odpálena bez kódů dodaných ze Spojených států. Takže to jsou věci, které my musíme brát do úvahy. Musíme si uvědomit, že se nás tady někdo snaží nahnat do konkrétního válečného konfliktu, který nemůžeme vyhrát. A je tady ještě jeden aspekt. Všimněte si toho, jak vznikla takzvaná balistická iniciativa, ochrana proti balistickým raketám. Česká republika v tom není. Pan premiér prohlásil, že možná bychom se k tomu přidali, ale má to jeden zásadní problém. Jedná se o výrobu a montáž těchto raket na území východních zemí. Německo má licence, Ukrajina je dostane a montáž by měla probíhat na území zemí, které jsou formálně členy NATO, ale nejsou členy té koalice balistické a vlastně tím pádem oni nechtějí vytvářet cíle pro potenciální jaderné údery na svém území. Vytváří je na území států, které nesouvisí s jejich územím. A to je problém, který by nás měl zajímat a měl by zajímat i naši vládu. A já si myslím, že tohle je takový leitmotiv, kterého bychom se měli držet. Ptát se, pane premiére, páni ministři, co děláte pro to, aby Česká republika byla bezpečná? Co děláte pro to, aby ta válka tady nebyla? Děkuji.
1: Děkuji vám, Jardovi Šlepcovi, díky vám, výborný. A nyní Jan Schneider.
4: Dobrý večer. Četli jste dneska noviny? Z kosmodromu Baikonur vystartoval Sojuz, který nese tři kosmonauty. Jednoho kosmonauta ruského, jednu kosmonautku ruskou a jednoho amerického kosmonauta. Toto je background všeho, o čem mluvíme. Včera psali zase v novinách, kolik procent zemí odebírá ruský zkapalněný plyn. Čili všechno, o čem se tady bavíme, jsou z jistého hlediska, omlouvám se, blbosti. Ta realita je trošku jinde. Druhá světová válka vznikla nad kritickou koincidencí chamtivosti a fanatismu. Ten fanatismus shledáváme, ale kdyby nebyl krmen tou chamtivostí, to znamená těmi investicemi západního kapitálu, tak by Hitlerovi pohromci do dneška akorát vyřvávali v mnichovské pivnici. Z tohoto hlediska, když zjišťuju, jak se ten fanatismus, ten antirusismus rozšiřuje tady po celé Evropě, tak a teď mě promiňte, nekamenujte mě, tak já si myslím, že ten Green Deal je opravdu mírotvorná iniciativa, protože, jak říkal Ivan David, Evropské společenství uhlí a oceli se změnilo v Evropskou unii bez uhlí a bez oceli. Ale to je zase velká brzda válečnému úsilí, čili když tady tomu fanatismu se nic nepostaví, tak jedinou brzdou bude to, že na to prostě nebude. Že ty tančíky je možný vyrobit za použití obrovského množství zajímavých vzácných kovů a obrovského množství energie. Když nebude, tak se bude válčit jenom bombou. Já bych se tady chtěl vrátit k tomu prezidentovi ještě. Pan profesor Gerlach tady řekl krásnou věc, že prezident má mít takovou v podstatě brzdící roli. A tento chaos nastal, když on jako správný motorkář zatáhl za hemt a akceleroval. To je absolutní nepochopení nebo dokonce zneužití ústavní role prezidenta. Ještě jednou takový detail ze srovnání těch ústav vyplynul, že do roku 92 včetně měl prezident, když přišel na vládu, právo jí automaticky předsedat. Zákonodárce ve své moudrosti, jako kdyby tušil, kdo se na tom radě mocne, toto vypustil. Čili to, že se prezident domáhal, že má automaticky právo předsedat té misi do Ankary, je naprostý nesmysl, protože toto z té ústavy vypadlo. Co se týče toho zastupování, ano, to zastupování je, zastupování státu navenek je vlastně formální, protože neřeší to obsahové. On by totiž musel mít, on by musel zastupovat ten stát v intencích vládou schváleného mandátu. To nenastalo. Tady je velmi pravděpodobná ta obava, že by tam něco žvejknul a on by v podstatě mluvil jako prezident republiky, mezinárodní společenství by mluvil svým způsobem závazně, ex cathedra. A pro nás by bylo hrozně těžké se z toho vymanit a říct a dokázat před arbitráží, že na takový výrok, takový názor neměl právo. Mimochodem, Tomáš Garrigue Masaryk měl velké problémy s publikováním svých článků, které si musel nechat schvalovat vládou. A tak občas publikoval pod pseudonymem a pak za ním chodili ministři, říkali, pane prezidente, váš styl je tak unikátní, že prostě jsme to poznali, takže prosím vás, dodržujte pravidla. Čili to bylo jeho, které měl i TGM na sobě. Tadyhle ještě k tomu je důležitý, někteří lidé se smějí pojmu duch zákonů. Já se tomu nesměju, protože si myslím, že právě ze srovnání těch ústav je určitá trajektorie vysledovatelná a že opravdu nevede k tomu prezidentskému systému, ale vede spíše docela důsledně k tomu kancléřskému, k tomu neprezidentskému. Co se týče Ankara, já jsem tady zaslech Angara, dokonce to je taky hezký od Ankary k Angare. Tady je důležitý, já to s tím vždycky potravuju, ale on to fakt platí. Sledujte toky peněz. Sledujte toky peněz před Ankarou a po Ankaře. Tady se prostě ty peníze jednoznačně z té Evropy vysávají do Spojených států. Teďka další podobný úkaz. Prezident Trump řekl, že hormonský průliv budou ošetřovat Američané, že za to budou vyžadovat 20% převážené hodnoty, pak teda milostivě slevil na 100% a pak to předpořil. On jako konský handlíř, to je každých 5 minut, to má jinak, že ty státy, které budou provážet ty produkty hormonským průlivem, se zavázali k investicím do amerického hospodářství. Takže to je zase další zdroj, jak hrnou peníze do toho umírajícího amerického hospodářství. Já skutečně nevím, kdo tam bude dělat rukama, protože ona ta schopnost pracovat se velmi rychle v těch společenstvích ztrácí. No, víme, o co jde. Co se týče takového dojmu z té Ankary, je to něco podobného, jako jsme kdysi čítávali to rudé právo, že to je vlastně všechno úplně jinak. Když říkají, že je nejsvornější a nejsilnější formě, tak to vypadá, jak tady Jarda řekl, ano, je to takový ty poslední záchvěvy, protože se rozpadá. Je tam zajímavý vysledovat vlastně ten rozdíl. Ono se to, Babiš to tak jako nakous v té iniciativě těch 9 států řekl, že by se k ním přidal, ale bez Anglie. Tady to je zajímavé, prostě to je ta střední a jižní Evropa versus ta severní divoká vzteklá lajina, Velká Británie, Skandinávie, Polsko a Pobaltí. Tady se ta Evropa v podstatě takhle štípe, že ten střed a jih je mnohem moderátnější než ten sever, který je opravdu jako docela šílený. Další věc je zajímavá, přečetl jsem a v pátek o tom budu mluvit s Kateřinou Dostálovou trošku podrobněji, doporučuji přečtení zprávu Evropské komise o Ukrajině za loňský rok. Je tam spousta žvástů, ale pak to přichází, je tam asi takových 12 bodů, které jsou velmi tvrdý a velmi adresní. Začíná to tím, že odsuzují tu konfrontaci s Polskem, kterou jednoznačně Evropská komise tam píše, že ji zavinil svévolně Zelenský. To je jako dost tvrdý, ale je to asi bod 89 a oni zřejmě počítají, že k tomu jako nikdo nedojde. Pak je tam veliká kritika ústavního soudu, soudnictví, trestně právních orgánů a dokonce tam i kritizujou, že nerespektují ochranou zónu, nějaká přírodní rezervace, kde chtějí postavit ty větrníky. Tohle to dokonce píše Evropská unie, což je zajímavé. Ale těch kritických bodů tam je hrozně moc. Souvisí to i s tím, že třeba tento týden paní Knapová v Právu, která píše to fanaticky pro-ukrajinsky, nějak nevím, co se stalo, ale ona tam napsala jako zdrcující kritiku současné společenské situace na Ukrajině. A v podstatě to vyznělo v intencích toho, co teďka dal ten rozhovor Zalužný. Takže to vypadá, že ta Ukrajina je v podstatě asi, se tam bude něco rychle měnit, protože ten Zelenský asi bude odstraněn. A vypadá to, že někdo tou Zalužnými dělá cestičku k moci. Další věc je, že ta Ankara se odehrává v okamžiku, kdy Rusové dobili Pokrovsk. Ono se o tom málo mluví. Tam v roce 2014 Ukrajinci začali z ničeho nic budovat. Já nevím, jak je to vzdáleno od ruských hranic původních, ale říkají tomu Fortress Belt. Je to něco podobného jako v té Gaze, to znamená desítky, stovky kilometrů podzemních tunelů v několika patrech. To je těžce opevněné území, které dosahuje asi 50 kilometrů, které Rusové strašně těžce dobývají, protože válčit v městské aglomeraci je hrozně těžký a ještě když je to takhle podsklepený, tak to je téměř vyloučený. Rusové to musí dobít, protože tam jsou odpalovací místa pro rakety, které jsou opravdu několik minut od Moskvy, takže tam

0: bez strachu ze zadlužení. Čili naprosto děsivě jsou tlačeny k tomu, aby zbrojili a zároveň jsou cíleně zbavovány strachu z toho, kde na to vezmou a jaké budou ty důsledky toho. To je velmi zajímavé, je vlastně dvojí zneužití, dvojí manipulace se strachem. Jak tady Jarda řekl správně, ta Washingtonská smlouva má pouze jediný závazek. Před mnoha lety s tím začal o tom úporně až otravně mluvit Miroslav Polreich. A myslím, že by měl velkou radost z toho, jak se to dostalo do povědomí, protože on neustále rozlišoval mezi tím závazkem a tím článkem 5, který je vlastně dohoda o tom, že když někoho napadnou, tak ty ostatní podle svého uvážení mu pomůžou. To znamená, že tam třeba dodají kojenecké vody a deky. Takže to je ten článek 5, vlastně, který, to je zase další šílená demagogie. Důležitá věc je ta, že oni tady naprosto bezostyšně používají slovo strašení. A to znova odpovídá tomu, co říkali Jarda, že ta Washingtonská smlouva je reálně mrtvá, protože v tom článku 1 se říká, že bez použití hrozby. Tam je dokonce to odstrašování explicitně vyloučeno. Státy, členské státy na to nesmějí nikoho odstrašovat. Jenomže ono, už slyším protiargument, který bych docela přijal, že to je totiž odstrašování jenom hubou. Protože odstrašování procentama, slibama a odhodláním a tvrzením o jednotě opravdu jako nikdy nikoho neodstrašilo. Mezi náma, kdo tady mluví o procentech, že musíme v rámci obrany státu vynakládat nějaká procenta, takový člověk efektivně patří do psychiatrické léčebny. To asi všecko. Děkuju.
1: Tak děkuju moc. Prosím vás, jestli budete mít mezi sebou navzájem nějaké dotazy, jako vy čtyři, jako, nebo reakce, můžete. Jinak bych pak požádal přítomné hosty, kdo chce vystoupit, tak aby se sem dostavil a dostane potom mikrofon. Paní senátorka Hamplová.
2: Dobrý den, já bych vás chtěla hlavně pozdravit, já jsem ani nečekala, že budu vystupovat, když mám tady takové hosty, já jsem přijela na ně, tak jsem si psala poznámky. Já jen možná ze dvě, ze tři poznámky, které snad přijdou na vhodnou půdu. Především bych se vrátila k Ankaře. My jsme se tady s panem profesorem, aniž jsme se domlouvali, shodli na tom, když to celé vzešlo, tak jsme řekli, to není žádná kompetenční žaloba, to prostě nemůže ústavní soud použít. Předběžné opatření nemůže použít, všechno se stalo, takže jsme se pořád ještě přiučili, a protože já jsem také tedy povoláním právnička, pořád se cítím více advokátkou než senátorkou, takže vždycky říkám kolegům v Senátu, kde už tak třetina, bych řekla, používá vlastní rozum a už se tam dá sem tam něco prosadit. Doufám, že teď na podzim tam ještě přijdou nějaké posily a také jim některým snad pomohu. Takže opravdu Senát by potřeboval posílit. Já to totiž nazývám tady, že tady vládne totalita názorů. Já jsem to zažila, já jsem je trošku, budu používat českou mluvu, já jsem je na Kroměřížsku převezla, tam postavili do Senátu silné strany. Já jsem se opřela o starosty, protože mou oblastí je samospráva, od toho ústavní právo, tak mě starostové pomohli a, když to řeknu, všechny jsme převezli, oni to nazývají syndrom Kroměříž. Já doufám, že podobných syndromů bude víc, podobných kandidátů, protože

0: Protože opravdu to, co se tu děje, já to tady poslouchám, tak opravdu nevěřím svým vlastním očím. Já jinak taková poznámka ještě, já jsem měla díky svému věku, já to netajím, že mám 61, tak jsem osobně potkala všechny prezidenty. To se tak stane jako studentka pana Havla, potom jsem s panem Klausem dělala kampaň kdysi dávno v 90. roce, potom jsem byla po boku Miloši Zemanovi a teď máme pana Petra Pavla, jak bych to řekla, osobně to vidím jako největší nebezpečí pro Českou republiku, říkám upřímně. Potkala jsem všechny. A potom poslední poznámku, když jaksi zešla situace Ankara, že tam jel i pan prezident díky rychlému rozhodnutí ústavního soudu, kterému jsme se všichni divili, známe lhůty ústavního soudu, tak jsem řekla, když jsem se dívala na všechny ty reportáže a měla jsem i některé přímé kontakty, protože jsem teď přímo, já mě Lvové, tak mi tam scházelo slovo mír, proto jsem velmi, velmi, taky jsem to publikovala hned, snažím se trošku to PR-ko těm názorům na Facebooku dělat. Mám tam 102 tisíc jaksi příznivců, takže doufám, že tam také kus práce udělám, ale říkám, jako právnička, jako člověk, který se kolem té politiky nějak pohyboval a pokud teď se mě ptají někteří novináři, proč jsem vlastně šla jako kandidátka do Senátu, tak říkám, je to sebeobrana, že by bylo doporučováno, ať přeruším advokacii, ať přestanu zastupovat lidi tehdy v té době. Tak já jsem řekla, nejlepší obrana je dostat se do Jámy Lvové. Podařilo se, tak teď doufám, že teď ještě tam nějakou kus práci udělám. I panu profesorovi se budu snažit pomoct. Doufám, že se ocitne v Senátu, bylo by to skvělé. A musíme se opřít o vás. Ani nevíte, jak já i z té Moravy přijedu sem na ty 2 hodiny, že tady nabiju energii, jak co se týká tady přednášejících, tak vás. Protože někdy jako tam přežít v tom parlamentu, jako člověk, který je z praxe 25 let, tak někdy se křižuju. No, takže jenom tak jsem chtěla tady tyto poznámky. Slovo totalita názoru nesmíme připustit, vy jste Čestmír Strakatý, jenom co se s někým vyfotil, tak už je to katastrofa. Kompetenční žaloba nebyla kompetenční žaloba a v Ankaře chybělo slovo mír. Pokud tam ti pánové směřují k válce, tak já tedy ne.
1: Děkuji moc, paní senátorce. Prosím vás, já mám dotaz do publika. Jestli by nám nějaký ekonom nemohl říct, co to znamená těch 20% státního rozpočtu na obranu, když dáme. Co nám zůstane, kde budeme škrtat, abychom toto splnili, těch 20%. Máme tady pana docenta Valenčíka, jestli by nám to nevysvětlil třeba. Radíme. Nebo jiní. Co to zatím jako? Pojď sem, prosím tě. Prosím vás, potom, kdo budete mít zájem diskutovat, tak přijďte sem a postupně vás, jak si budeme pouštět sem na to. No. Budete taky, jo. Dobře. No. Takže docent Radim Valenčík z Vysoké školy finanční a správní. Jinak vítáme další názory, další dotazy. Pak ještě dáme slovo našim referentům a teďka Radimu.
2: Tak napřed řeknu něco, čím naštvu všechny, ale předem říkám, abyste mě nesloukli, že neříkám svůj názor, ale takhle asi myslí někteří z Evropské unie. No, když vydáme na zbrojení, tak to je ten typický keynesiánský multiplikátor, Že jo? A tím vytvoříme ty pracovní příležitosti, protože ty peníze, které se na to dají a nerozkradou, teda to je podmínka toho multiplikátoru, jo? Tak vytvoří další pracovní příležitosti a ty vytvoří další pracovní příležitosti. Má to nějaký vzoreček 1/1 a tak dále, je to součet geometrické řady. Tak na to se spolehá. Tak v Evropě bych na to moc nespoléhal. Teda zase Evropa, to je od Uralu, že jo. Pak ještě nějaká Evropa za Karpatí. A pak je ta naše malá, ten malý evropský výběžek, který má ještě řadu dalších výběžků, jako Pireneje a Peniny a podobně. A ostrov jeden. Takže nejsme pupkem světa. Já jsem teďka četl nějaký článek, že se Zetor přestěhoval, že to je celý úpadek do Indie. Mě to hrozně mrzí, protože jsem 3x o prázdninách pracoval poctivě, jsem si nemohl utřít ani pod čela, protože tam pracoval můj tatínek a řekl, ty si musí vyzkoušet dělnickou práci, tak jsem dělal na lince. A pak jsem věděl, že půjdu studovat vysokou školu.
3: 3x
2: poctivě pracoval. Ano, ne, ještě po čtvrtý potom. A ne, já negaraci, ona intelektuální dřina taky není žádná sranda, jo. Vím, o čem mluvím a srovnávám to. Víte, ta Indie, on se nám ten svět směje. My jdeme do úpadku a ještě k tomu si nahráváme a to je ten největší problém, že ta stará dobrá Evropa je dneska kriticky ohrožena. Já uvedu jeden příklad. Já už jsem něco tady prožil, jsou tady tak lidé srovnatelné s mým věkem, ale já si pamatuju ještě Konrada Adenauera, potom Helmuta Schmida, pamatuju si Willy Brandta, pamatuju si Mitterranda, pamatuju si de Gaulle, když ještě v přímém přenosu v československé televizi řekl, až je svobodný Quebec, když se vracel z toho. Pamatuju si Urho Kekkonena, pamatuju si Olofa Palmeho a tak dále. Kde jsou ti lidi, kam se ti čerchmanti schovali? Teď tady máme přece takovou ubohost, to je o 3 řády níž povahově a tak dále. Kdo dosazuje tyhle ty, pozor, aby to by mohlo být trestný, že jo? Tyhle ty ne úplně morálně a intelektuálně vyspělé jedince, pokud bychom použili to srovnání z těch 50. 60. let. Kdo zarazil ten proces, že nám v Evropě bylo lépe a lépe a proč? A proč se to stalo? Co se vlastně děje? Já zakončím jedním, protože to by bylo na další toho, a tady chce vystoupit určitě řada dalších lidí. Přemýšlejme o tom a já věřím v jednu věc, že pak, když chceme dosáhnout obratu, tak musíme vědět, odkud kam jdeme a co dělat. To je to nejdůležitější. A to bez ty vize, ano, tu já pěstuju. Já tě pozvu hnedka asi za 2 týdny zase k nám. Vždycky má největší úspěch. Jsou 2 lidi, kteří mají největší úspěch v tom okruhu těch lidí, kteří intelektuálně pěstují vizi. To se ještě, jestli hodneš, kde ten druhý. Správně. Jo, tihle 2, ještě musím pozvat někdy tebe, protože ty se mezi ně zařadíš. Jo, a to je zajímavý, který lidi, tam nejsou žádní asi hlupáci, a to už zase mluvím moc, jo, takže... Jo. A díky moc, že jsi mi dal slovo. Nepočítal se s tím.
1: Díky, radíme. Tam je otázka, kdo jsou vlastně ti političtí představitelé států evropských? Jakou mají perspektivu znovu zvolení? Jo? To je po 20% volitelnosti. A to je Británie, Francie, Německo, všichni a tak dále, jasně.
2: Kde na to vezmeme? No to oni zvolí tím multiplikátorem, že zafunguje. No, jako nejtvrdší keynesiánci, no, takhle ta ekonomika funguje. Ale já myslím, že půjdou 20% ve volbách do pryč.
1: Radíme, tam je jasný, že pokud si dá 20% státního rozpočtu, aniž ho zvětšíš, tak musíš něco ukrojit a sebrat. Že? Takže tam, kde se dá krájet, školství, kultura, zdravotnictví, penze, doprava, no, či se zadlužíme, no. Pan profesor by chtěl ještě něco dodat, je to kandidát do Senátu za okres Kladno.
4: Děkuji, ne, spíš jako otázku na kolegy, jestli se to vlastně s tím zbrojením a přípravou na válku myslí vážně, a jaká je teda představa toho konce té války, že jo, ono se uvádí, že jako válka se snadno zahájí, ale hůř se ukončuje, že nikdo neví, jak to vlastně pak dopadne, jo, což se historicky několikrát ukázalo. Čili jestli to skutečně není míněno jenom jako vytváření určitého strachu, určité atmosféry, prostě plus peněz jejich využití určitými skupinami vlastně korporací. Jinak trošku bych upozornil na první světovou válku, než na tu druhou. Já si myslím, že tehdy se všichni jako hlásili k tomu, že nechtějí žádnou válku a že vlastně se snaží jakoby tomu zabránit, ale že hold ten druhý jako ji rozpoutal, tak se nedá nic dělat, než do toho jít. A tohodle se obával možná víc a takové tendence se trošku jako podle mě teď objevují. Než jako cíleně, že by tedy se připravovalo jako jasně tedy rozpoutání nějakého vojenského konfliktu. Jako vlastně my ho nechceme nikdo a tvrdí to vlastně téměř všechny státy, že se jako brání někomu a co k tomu říct. Jinak teda souhlasím zcela, to je poslední věta, jenom, že je třeba číst Washingtonskou smlouvu celou ve všech těch kontextech a nikoli vytrhávat jedno ustanovení, ale to platí obecně o zákonech, mezinárodních smlouvách, jiných smlouvách a tak dále.
3: Sledujte stopu peněz, čili do jaké kondici byly státy před první světovou válkou, po první světové válce, před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, před studenou válkou, po studené válce a teď. To je moje takové laické téma a je tady potřeba upozornit, po první světové válce německé reparace byly řešeny Davisovým a pak Youngovým plánem. Po druhé světové válce Marshallův plán, to je, před chvíli jsme mluvili o umělé inteligenci, když si tam zadáte téma negativní důsledky Marshallova plánu, tak nedostanete vůbec žádný výsledek, protože to je jako docela utajovaný informace. Já jsem si koupil nedávno knížku Státní nakladatelství politické literatury z 50. let, to docela doporučuju, o Marshallově plánu, jeho důsledky v zemědělství, takže jedním z těch důsledků bylo, že se do Itálie začaly dovážet špagety. No a potom po studené válce Washingtonský konsenzus, čili ono to vždycky znamená, že se nějaká země roztříská, pak se dá dohromady za jejich vlastní peníze a ty pohledávky se pak kapitalizují, čili vlastnický se ten západ dostává krok za krokem na východ. Čili to je to Drang nach Osten v ekonomickém smyslu. Já než dám slovo Jardovi, bych tady chtěl jenom říct takový poznatek, že to válečné štvaní jde většinou z těch militarizovaných kruhů. Generálové prostě vymýšlejí neustálé plány. Pak ale zatím se to, protože jsme tady, tak jsme to ten Rubikon nepřekročili. Zatím se to vždycky stalo, že když ti politici už byli tak schamprnělí, že by do toho šli, tak to byli právě ti generálové, kteří dali nohu na brzdu a říkali, vy jste úplný blázni, vy nevíte, o čem mluvíte. Já se teďka obávám, že ještě zatím mají nohu na plynu, že jdeme proti té zdi. Zatím moc těch generálů nebrzdí, ale zdá se mi, že ta doba nastává, že začínají mluvit o důsledcích jaderné války. Mimochodem, teďka mám ke čtení hrubý překlad knížky Scotta Rittera, kterou vydá zanedlouho Ivo Lukáš a syn nakladatelství. Já k tomu mám napsat doslov. A to je strašně zajímavé, protože to není nic statického, ale to je velmi dynamický popis toho procesu odzbrojovacích jednání, odzbrojovacích smluv. Jak je strašně těžký se s někým domluvit, když ten někdo po vás chce, abyste všechny jaderné zbraně zlikvidovali a on přitom, jako, že vlastně zlikviduje zbraně, který má teďka jako v nápad, že by je vyrobil. Takže on nevyrobí ty zbraně, které by vyrobit chtěl, aby na druhou stranu zlikvidujete ty zbraně, které máte. Tak takhle v podstatě podle Scotta Rittera vypadaly ty odzbrojovací rozhovory mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a nyní Ruskem. Takže zatím ta tendence podle mě teda ještě není, ocitáme se na určitým bodu, kdy to se to zvrátí, jako zatím se podařilo vždycky, anebo...
1: Já se ještě zeptám, my chceme vydávat teda pětinu našeho státního rozpočtu na obranu. Patří do toho, no ne jako stát, patří do toho i výstavba třeba civilní obrany. My si pamatujeme, že každá školka měla kryt. Obyvatelstvo mělo kryty a tak dál. Existuje, jsou to peníze i na to. To se úplně zrušilo, zanedbalo, to neexistuje, kromě nějakých muzeí, jako je Mišov. Takže existuje teda i pohled, že ty částky obrovský miliardový budou na ochranu obyvatelstva civilního, nebo jenom tak špiček armádní do Prokopského údolí. Děkuju.
5: Neexistuje. No, není důvod, protože na obyvatelích nezáleží. Záleží na výsledcích. A v České republice už vůbec ne. Helsinky si vybudovali obrovský komplex a teď, jak se to profláklo, tak je tam obrovský průšvih, protože obyvatelé Finska se nutně ptají, proč jenom Helsinky. A je to velice zajímavé, co se tam rozjelo. Tady. Já tam mám kamarády, takže to mám z první ruky. Ale takhle, já se vrátím trošičku k té otázce. Tady já trošičku si dovolím nesouhlasit s Honzou. Nesouvisí to příliš s generály. Ono, jak říkal jistý Klausewitz, válka je pokračování politiky jinými, tedy válečnými prostředky. Říkám to dobře, válka. Předtím předchází ekonomika, politika a tak dále. Ono dneska je spíš otázka, kdo ty generály pouští z řetězu. A z řetězu je pouští banky a obrovské bankovní korporace, které na tom vydělávají. Na tom nevydělávají státy. Na tom vydělávají v první řadě banky a bankovní korporace, které vlastně půjčují na ty války. Protože my si půjčujeme a budeme to muset splácet. Třeba to, že se nepodílíme na splácení některých věcí, je jedním obrovským přínosem této vlády, který bych jako, samozřejmě mám velmi významné výhrady k některým věcem, ale tohle je jedno obrovské plus, které tady si u mě jaksi zapsali. Takže, hele, není to jenom, takhle oni nestraší. Protože když chcete vypadat reálně, válečně, tak musíte těmi mít čím harašit. Jo? Jenže bohužel, a já si zase vzpomenu, trošku odbočím, předpokládám, že většina lidí viděla film Na kometě. Když se zbavili kanónů ve prospěch těch řachtadel, kterým odrážely ty dinosaury, odháněli a pak najednou jim ty kanóny chyběly. Hele, tady se rozjela neskutečná fantazie ve smyslu drony vyřeší vše. Ale oni ne, protože to je velmi specifické. V současné době to je specifikum války na té Ukrajině. Ono předtím to probíhalo samozřejmě i byl to problém té války tam mezi Azerbajdžánem a Arménií a podobně, ale v Líbyi, teď se to ukazuje také i v té oblasti války vlastně Izraele kolem a tam těch okolních států. Takže ty drony mají obrovský význam, ale není to samospasitelné. Je to čistě otázka tady tohle problému, který tady dneska máme, kdy je primární snaha zlikvidovat Rusko vnitřním rozpadem. A to je leitmotiv právě toho, co se v současné době děje. Jenže Rusko drží, furt. Naopak posiluje svoji pozici na mezinárodním poli. To, že ho nemáme rádi my v Evropě, že Američani, pokud uvidí, že to Rusko jde do kytek, tak se přidají samozřejmě. Ale to neznamená, že to Rusko je izolované dneska. Čili ano, Je tady otázka přípravy na válku, která je realistická formálně, ale ve skutečnosti to není příprava na válku. Je to jenom podpora války, která probíhá.
6: Děkuji, já přirozeně naváži, ale nezdržím vás dlouho. Ta příprava na válku, nevím, určitě sledujete televizi a mě překvapuje, kolik válečných filmů ze všech možných dob, provenience vlastně americké především, vlastně se promítá. Jako mě to až zaráží, nejen vlastně jistá, řekla bych, jistá vzpomínka na vítězství v druhé světové válce, ale takový ten ne duch zákonů a duch spravedlnosti, ale vlastně to opěvování té síly podpořené vlastně tou technickou dovedností, která fascinuje mladé lidi, fascinuje mladé kluky, malé kluky od 8 let do 20 a dál. To si myslím, že je docela, vůbec nechci hovořit o tom, že by se měli nějakým způsobem kontrolovat programy vysílané ve veřejné televizi, ale myslím si, že tímto postupným krokem, vlastně, když nevíte co a pustíte si dvojku, tak tam často nenajdete nic jiného. Já si říkám, proč se nepromítá, já bych řekla, týdenně opakovaně seriálově, kdyby tisíc klarinetů. To byla tak úžasná myšlenka, která byla originálně provedena a to vůbec nikde nenajdete, téměř jenom v archívech. A myslím si, že tak to je jeden takový krok, jedna taková poznámka, kterou jsem chtěla uvést, že vlastně v tom veřejném mediálním prostoru nebo vůbec ve veřejném prostoru se jaksi glorifikuje síla zbraní jako pocit naplnění, jako pocit seberealizace pro slabé, kteří si možná představují, že válka je jenom vlastně válkou za počítačem, že je to prostě hra, protože ta skutečnost, jako ta možnost být zraněn vlastně nikoho ani nenapadne. Nebo ta možnost vlastně těch velkých škod na lidských životech a tak dále, to nebudu tady rozvíjet. No a ta druhá věc, která mě napadá, je to, že skutečně ta výchova, nechci říct výchova k občanství, ale výchova k té lidské solidaritě jaksi vyprchává v tom veřejném prostoru. A já se pohybuji mezi mladými lidmi a vlastně si říkám, kolik, jak falešné, podle mě, falešné představy mají o tom, že populismus, že nositelé populismu jsou jenom ti, kteří žádají zlevněné jízdenky na traťové linky, na vlak nebo po železnici, že vlastně populismus je něco, co patří těm, kteří jsou marginalizovaní a vlastně jim nic jiného nezbývá, než se chovat tak, jak se chovají. A mělo by se jim odejmout volební právo, no kde to jsme. Tady chybí, řekla bych, to klasické vzdělání. A nevolám po tom, že všichni mají mít vysokou školu. Ale říkám si, že vlastně, já když mohu citovat, tak velice ráda vzpomínám, Stefan Zweig napsal Svět včerejška, poslední knížka, kterou napsal, a vzpomínal na to, jak on studoval 12 hodin denně a ještě potom 16. hodinu v kavárně recitovali vlastně klasiky Homery a jiné vlastně klasické autory a básníky a říkám si, tohle byli nositelé té evropské vzdělanosti, evropské civilizace a dneska se rozplývá ten potenciál intelektuální vlastně ve velice triviálních hrách, ve triviálním zkoušení ano, ne, A, B, C, D, multiple choice, a všechno získat lehce a mít pocit, že vám mám navrch právě proto, že jsem mladý. A já samozřejmě fandím mladým, to není žádná averze, a říkám si, že někde ten potenciál, ten kapitál té mladé energie angažovat se pro něco, tak vlastně někde vymizel. A obávám se, že v té přípravě na tu válku se počítá s tímto deficitem. Jo?
3: George Friedman napsal knížku Příštích 100 let. A tam jedna z jeho fantastických věcí je, že Amerika vznikla válkou, žije válkou a její budoucnost spočívá ve válce. Mimochodem řekl tam jednu věc, která mě způsobila tady existenciální šok, že Amerika vyváží destabilizaci. Já jsem si myslel, že je to bolševická propaganda, pak mi to potvrdí analytik CIA. A k té válce já řeknu, jak se takhle dvě dámy baví na večírku a ta jedna říká, já jsem ze starého amerického rodu. Můj dědeček bojoval u Gettysburgu, můj otec bojoval v Koreji, můj bratr bojoval ve Vietnamu, můj syn bojoval v Iráku a ta druhá říká, my God, a dokážete vy žít s někým v klidu vůbec?
5: Já jsem požádal jenom o tu technickou poznámku, respektive oni budou dvě. Ta první technická poznámka spočívá v tom, že obrovské množství těch filmů o válce v současné době se týká fašistického Německa, kdy vidíte Hitlerovy tajné zbraně, Hitlerovy velké stavby, Hitlerova letadla. A to je pořád stále symbolika, která se stává pro ty lidi běžnou, tu, kterou vidíme dneska třeba na Ukrajině běžně používat. Takže to jsou věci, které svědčí o určitém trendu v Evropě. A ta druhá poznámka, ano, je tady obrovský problém mladých lidí, kteří, já jsem takhle, odbočím, já jsem zažil válku. Na rovinu říkám, že to, co zapomínají autoři obrazu o slavných válce, o slavných války, jsou vnitřnosti, krev, zápach, utržené končetiny. To jsou věci, které já jsem viděl. Nepřeju to nikomu, aby to zažil. A je to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem jedním ze zásadních odpůrců toho, abychom šli tím směrem, kterým v současné době jdeme. A to je to, co já si přeju pro nás všechny, aby tomuhle nedošlo.
1: Děkuji. Takže prosím vás, jsou tady nějaké dotazy nebo příspěvek? Pojďte se, představte se, prosím vás. Stručný dotaz.
7: Dobrý večer, Kratochvíl. Mám v podstatě dva dotazy. První je snad na... Na mikrofon. Nejsem zvyklý mluvit. První je na plukovníka Štefka, jestli by ve stručnosti objektivně nás seznámil se současnou situací na ukrajinsko-ruské frontě a za druhé možná na všechny, co říkají úvaze nebo informaci, která proběhla, že celá Ankara byla vlastně Potěmkinova vesnice, protože se dohodli tři pánové mezi sebou. Trump, Erdogan a Putin. O dalším vývoji či nevývoji války. Děkuji.
1: Čili kdo co chcete?
5: Já, pro případné příští tazatele zacházejte s tím jako ze zmrzlinou, s tím mikrofonem, pokud nejste zvyklí, ale neolizovat. Taky jsem si na to... To bylo víceméně žert, to nebylo samozřejmě nic proti vám. Takhle. Nevím, začnu asi tou Ankarou, protože to je jednodušší. Ne, není to pravda. Protože za tou Ankarou stály úplně jiné síly a v první řadě stojí zatím britský kapitál, zájmy Francouzů, Němců. Jak se říká, Němci se hodlají znovu vrátit do civilizované společnosti. Snad se jim to tentokrát povede, ale věřme, že to nebude tou cestou války. Ten dotaz byl asi jednodušší, nedomluvili se. Oni samozřejmě jednají, ale nebylo to o Ankaře. Takže to byla ta první věc a ta druhá věc, situace na frontě. No já nevím, aby mě nezavřeli. Jo, ona to není tak úplně jednoduché. Takhle jsou tam dva základní směry. Ten první se odvíjí od vlastně předání, jak bych to řekl, takové té v podstatě podmínek kapitulace, které se pokusili vnutit Lavrovovi před nedávnem zástupci tří zemí, Francie, Británie a Německa, což oni jim v podstatě snažili se předat kapitulační akt. To byla urážka non plus ultra, samozřejmě Lavrov na to nenaskočil, udělal z nich pitomce, viděl jsem, jak odjížděli naštvaní. To bylo regulérně snaha předat Rusku podmínky, za kterých je ochotná Británie a Evropa, respektive, já netuším, co je Evropa totiž. Já vím, co to je světadíl, kde končí, kde začíná a podobně, ale netuším, co je Evropa v podání současných médií třeba. To je úplně mimo mě. Ale v podstatě Evropská unie prezentovaná takhle. Severoatlantická aliance, která je v současné době zásadní vojenskou složkou Evropské unie, Evropské země, Severoatlantické aliance, reprezentované Francií, Británií a Německem, se pokusili předat podmínky kapitulace Rusku oficiálně. Ruský kapitulace, ano, já předpokládám, že jsi to četl. Oni to samozřejmě se tomu vysmáli, udělali z nich blbce, což dobře učinili. A to je jeden směr, to znamená, dneska se mediálně v celé Evropě, a je snaha to implementovat nebo implantovat i do Ruska, vytváří zdání, že Rusko prohrává díky tomu, že se Evropě a Spojeným státům se daří prostřednictvím Ukrajiny napadat území Ruska dálkovými drony a ničit vlastně kritickou infrastrukturu, kterou využívá nejen Rusko, ale i mnoho ostatních zemí v Evropě. Je to ničení těch různých rafinerií a podobně, to je obdobné jako v současné době to, co dělají Američané v Hormuzském průlivu. Totéž dělá Evropa prostřednictvím Ukrajiny v rámci Ruska. Čili to je úplně stejná situace. Vytváří se nedostatek ropy, plynu a vytváří se zároveň zdání, že Rusko prohrává, protože to nedokáže zajistit. To je jedna situace. To je taková ta strategie, kdy se snaží dotlačit, vytvořit celosvětové zdání, že Rusko prohrává. A v rámci Ruska samozřejmě vytvořit nespokojenost toho s tím, co se tam děje. To je globální pohled. A pak je samozřejmě pohled lokální, ve kterém to Rusko jednoznačně zvítězí. Vojenský Rusko vítězí. A Ukrajina je stále blíž a blíž reálnému zhroucení, protože překročila ten Karagandův, tuším, že koeficient, kdy není schopná doplňovat armádu. Pokleslo množství bojeschopných lidí pod úroveň, kdy ta Ukrajina je schopná válčit. Proto v současné době probíhá v celé Evropě snaha vytvořit podmínky pro vracení takzvaných, jak říkají tomu, lidi, kteří podléhají odvodu na Ukrajině, je vrátit na Ukrajinu. Polsko se na to chystá naprosto otevřeně. Čili my se můžeme připravit na velký příliv imigrantů, ukrajinských imigrantů z Polska. Na to připraveni nejsme. Mimochodem víte o tom, že Česká republika je jediný stát v rámci Evropské unie, který nedokáže dodat do Eurostatu počet Ukrajinců na území vlastního státu. To je fascinující. Nemáme absolutně přehled o tom, kolik jich tady je. A vůbec nemáme přehled o jejich pohybu. Ani po našem území, ani o tom, kolik jich od nás odjíždí, vrací se a podobně. To je naprosto šílené. Takže ta situace je taková, že Rusko, ano, má problémy. Dokáže se s tím vyrovnat? Dokáže. Vojensky na frontě vítězí jednoznačně, postupují a získávají další a další území. Eliminují to, co se jim stalo, jednak s tím Starlinkem, to znamená, kdy Ukrajina těží z výhody toho, že jim nevyplý Starlink, vytvářejí vlastní systémy, které jim začínají fungovat velice dobře. A samozřejmě v současné době hledají strategii, jak zabránit těm dronům pronikat na jejich území. Mimochodem 5 z těch 10 letadel, které jsme dodali, které teda dodává Česká republika na území Izraele, je připravená jako právě tyto, Ukrajiny, pardon, je připravená jako pro integraci vlastně systému jako nosiče z náloží dalekých, čili ty drony. Takže zase se zkouší další technologie i české. Česká republika se vyšplhala velmi obratně, asi z 18. místa, původně jsme byli druhý, klesli jsme na 18. a už jsme zase na 5. místě v seznamu vlastně zemí nepřátelských Ruské federaci. A je fakt, já jsem slyšel nedávno zajímavý rozhovor, já už to nechci prodlužovat, ale slyšel jsem zajímavý rozhovor s ředitelkou nebo s šéfkou RT agentury, ruské agentury. A ta prohlásila jednu zásadní věc, která mě skutečně donutila se zamyslet, a ona říkala, podívejte se, vaše rakety letají do Ruska, vaše drony letají do Ruska, zasahují naše, zabíjejí naše lidi, ničí naši kritickou infrastrukturu. Ale ruské drony, ruské rakety nelétají do Evropy. Z vašich zemí létají, výrobky vašich zemí létají k nám. Už mi někdo vypnul mikrofon. Já jsem to říkal. Já už to zase zapnul. Vaše výrobky prostě nás zabíjejí. A my na to neodpovídáme. Ale naše trpělivost je limitovaná. A co mě fascinovalo, nakonec řekla, podívejte se, ta trpělivost se velmi pravděpodobně vyčerpá v řádu týdnů až měsíců. A já se pořád domnívám, že ta válka skončí letos. Jak, to už je druhá věc.
1: Děkuju. Chcete někde? Má někdo ještě nějaký dotaz?
8: Já jsem se dozvěděl z určitých zdrojů, tuším, že to nebyla zrovna Česká televize, že je jeden stát v Evropě, který nemá strach z toho, že se Američané stahují jaksi z Evropy. Naopak v tom vidí příležitost. A sice je to Německo údajně, kteří to vidí tak, že převezmou odpovědnost za osud Evropy, takhle za obranu proti ruskému nebezpečí. A chtějí do toho investovat obrovské částky. Slyšel jsem o rozvoji průmyslu a tak dále, orientovaného na válku. K tomu jenom malý střípek. Kamarádka, která žije v Drážďanech, tak sleduje to, že se tam postavil velký závod. Prosím. Takhle. Takže v Drážďanech se vytvořil velký závod na výrobu čipů. Domnívám se, že se bude jednat o čipy pro vojenskou výrobu. Zatím se zad už je úplně hotovej, ale výroba se nerozjela, protože se městské orgány spolu hádají o to, kde budou brát vodu slabé, kde ji budou vypouštět a podobně. Takže já tý kamarádce říkám, ať se hádají co nejdýl, jo, protože tohleto s Drážďan dělá taky, nebo velká pravděpodobnost, že to z nich udělá také cíl. Souhlasí to nějak s informacemi, které máte, že přesouvají teda takovouhle tu výrobu vojenskou a podobně?
5: Já tady samozřejmě jenom takový detail, tohle úplně přesně nejsem asi momentálně schopen posoudit, ale vím, že čipy obecně jsou strategickou záležitostí dneska nejvyššího významu, čili ty čipy se používají samozřejmě velmi specificky v různých oblastech, ale jako chápu, že je naprosto nesmyslný tvrdit, že čipy z praček a ledniček se budou používat pro výrobu raket. Takhle to nefunguje.
9: Pan doktor, Dobrý den. Já bych se omezil.
5: Zmrzlina.
9: Já bych se omezil na dva problémy. Ten první se týká ústavy a pravomocí vrcholných představitelů a druhý okruh se týká problematiky bezpečnosti. Já jsem jaksi postřehl, že kolegové pominuli význam mezinárodního práva, pokud jde o to otázky. Přitom ústava v článku 10 jednoznačně říká, vyhlášené mezinárodní smlouvy k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanovili mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. V této souvislosti bych chtěl také poukázat na to, že podle mezinárodního obyčejového práva zastupuje stát nejen prezident, ale i vláda, reprezentovaná předsedou i ministr zahraničí. Nepotřebují k tomu žádnou jaksi plnou moc. V této souvislosti bych odkázal na zákon, respektive na smlouvu, která se nazývá Vídeňská smlouva o zastoupení státu a jejich stycích s mezinárodními organizacemi. Tady je celá řada teda ustanovení, které se týkají delegace do orgánů a na konference a tak dále. Bohužel v naší ústavě, na rozdíl od ústavy Spolkové republiky Německo, nemáme ustanovení, které se týká mezinárodního obyčejového práva. Nicméně ta ustanovení, která jsem tady zmiňoval, platí. Mám na mysli tedy zastupování státu navenek. Pokud jde o... Pokud jde o jaksi ústavu a proces, který tady byl diskutován, to znamená pravomocí, je zde otázka, zda ústavní soud nepřesáhl své kompetence a choval se v určitých případech jako třetí komora parlamentu. To by si zasloužilo jaksi rozbor. To je důležitá jaksi otázka.
1: Pane doktore, asi budeme končit.
9: Jo, ještě poslední věc. Jo. Pokud jde o otázku o zbrojení, chtěl bych poukázat na to, že třeba byla uzavřena smlouva o nešíření zákazu jaderných zbraní, ale v podstatě podepsalo jenom 10 jaksi států. A tady bychom mohli rozebírat doktríny, Gerasimovu doktrínu nebo rozpracovanou a aktualizovanou každoročně doktrínu Spojených států amerických, kdy se počítá s použitím jaderných zbraní v případě, že by byla ohrožena existence státu. To vyloženě tak to je, Česká republika taky nepodepsala tuto jaksi úmluvu. Je tady celá řada jaksi otázek, které by stálo za to podrobně rozebrat. Dobře, děkuju.
1: Pane doktore, k tomu se vrátíme příště někdy po prázdninách. Takže ještě dám slovo panu profesorovi. Tak pojďte ještě krátce jenom.
10: Naprosto krátce jenom poznámka. Byl tu vzpomenut Mireček Polreich. A on v jedné své knize píše, respektive cituje Petra Ustinova a povídá tam jednu věc. První, co ve válce umírá, je pravda a jejími hrobáči jsou novináři.
1: Zdravíme novináře, děkujeme.
4: Ano, já jenom panu doktorovi souhlasím s tím, co říkáte. Ona, paní docentka, trochu upozornila na tu rovinu mezinárodního práva, ale přece jenom je třeba zdůraznit, že mezinárodní smlouvy, aby byly součástí našeho právního řádu, musí schválit parlament. Obě komory mají stejné postavení. Jo? Čili tady prezident republiky má omezenou možnost nějak implementovat sám, protože do právního řádu ty mezinárodní smlouvy, protože to vše, co on dělá, to znám, pokud by sjednával nebo zejména ratifikuje ty mezinárodní smlouvy, tak to dělá v režimu kontrazignace, to už bylo řečeno, nemůže to dělat sám. Druhá věc, potom my máme tu obecnou formulaci v článku 1 ústavy, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního práva, čili i z toho obyčejového práva, jo, ty závazky, nejenom výslovně mezinárodní smlouvy jsou zmíněny v tom článku 10 nebo pak 10a ústavy, ale obecná formulace vlastně byla vtělena do toho článku 1. hned ústavy. A to je třeba asi hlídat, jo? Hlídat teda, jaké mezinárodní smlouvy se uzavírají, popřípadě jak se interpretují ve vztahu k zákonům a zejména i ústavě, jo? Ústavnímu pořádku. A pokud je ústavní soud, tak já to vidím možná ještě závažnější, nejenom jako třetí komora, ale že stojí nad parlamentem vlastně a nad ostatními ústavními orgány, nebo se snaží o to. No.
1: Takže děkujem. Poslední příspěvek. Já chci ještě všem připomenout, že během prázdnin vám pošleme pozvánku na 8. srpna letošní setkání debata v podzemí bunkru depotu Míšov. Bude tam i prezident Zeman a další lidé. 8. srpna.
11: Já se jmenuji Milan Jíša, mám jenom dotaz, jak jsme chráněni před projekcí nacismu na našem území a co nás čeká za to, že jsme nacistickému státu pomohli v jeho rozvoji v masakrování civilního obyvatelstva. My se chováme podobně jako zločinci za druhé světové války, kteří stáli ale na opačné straně barikády než my.
12: Máme dvě divize, že?
1: To asi budeme odpovídat na podzim. Děkuju. Takže vážení, moc vám děkuju za účast na této letní prázdninové debatě a těším se, že se setkáme v Míšově a nebo potom na podzim na dalších debatách. Pokud pán Bůh dá a slovenský dům nás sem pustí ještě. Děkuji moc krát za pohostinství a hezké léto, klidu a pohodě vám přejeme. Díky, na stranu.

vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost,

neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít, můžeme plavit.

0: neodpoví víc, že už nezmůže nic.
1: Tak jo, krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme středu 1. července už a dnes je takový pro mě počáteční den, kdy jsem rozjel spolupráci, si myslím, věřím, z plzeňského studia s Mílou Čechů. Takže Mílo, já tě tady moc a moc vítám v prvním pořadu, věřím, že jich bude víc, takže hezký večer.
2: Já ti taky přeju krásný večer a přeju krásný večer i všem posluchačům z toho svobodného rádia.
1: Radši vysílače, no rádio je něco jiného, víš?
2: Pardon, vysílače, pardon, to jsem spletla. Ale určitě nějaká spolupráce z toho 100% bude a věřím tomu, že tohle není náš úplně první vstup, protože jsem ráda, že jsi se to i takhle ujal, protože budu velmi ráda, když budu prostřednictvím tvýho svobodného vysílače moc lidi seznámit vůbec obsahem našeho tématu.
1: Mm-hmm. No, samozřejmě není to úplně první povídání, který je tady, ale bohužel, to předchozí bylo pouze na Paloučku, kde je Palouček, jistě víte, a já vás samozřejmě zvu vždy na Palouček, takže vypadá to, že za 14 dní se tam opět sejdeme, to znamená příští další víkend a opět u tady toho tématu, ale tam zároveň bude i trochu jiný ještě program, takže tam budou možná dva programy v jednom, to uvidíme, jak tohle to všechno dopadne, já si myslím, že to bude zajímavý. Odpoledne něco, večer zase něco jiného. A no, to se všechno na tom už domluvíme potom. Ale teď jsme tu opravdu kvůli tomu, abychom se snažili vám všem, které to zajímá, objasnit Benešovy dekrety, nebo respektive dekrety prezidenta republiky, které byly vydané právě po válce mezi roky, co já vím, 45 a 48, že? Jestli to říkám správně. A těch je opravdu mnoho. Mnozí z vás, včetně mě, o tom vůbec neví, že by bylo něco jiného než nějaký Benešov dekrety, které byly vytržený prostě z toho všeho, patrně byly neškodný, tak to všechno vytrhli a to jediný nám tady všem prezentovali. A nikdo jiný neví nic o tom, co všechno tam ještě v těch dekretech je. A právě to je možná to, proč to tají, protože tam je tolik zajímavých věcí, jak jsem měl možnost, a nejenom já, si to poslechnout už právě na Paloučku minulý týden a ještě předtím taky, tak to opravdu člověk žasne, co tam všechno je. Takže vážení, pokud chcete opravdu se dozvědět mnoho nových věcí, s kterými se ale, které jsou použitelné pro další a další jaksi spolupráci mezi lidmi, kteří o tom přemýšlí, něco proti nim, proti současné a minulé a možná i budoucí establishmentu, tak to tady všechno se můžete dozvědět. Ano, a já zkusím teda už dát slovo Míle, která to rozjede a začneme čím, Mílo, začneme teda tím, no možná ještě něco řekneš, na začátek určitě, tak zkus to ještě, jestli máš zájem.
2: Takže určitě takhle, je to rozhodně za mě, takhle jak jsem studovala nebo studuju ty dekrety, tak rozhodně je to páka. A k tomu, co v těch dekretech je, tak tomu se postupně chci dostat prostřednictvím i našeho pořadu. A za mě bychom měli vůbec si představit, protože spousta lidí možná ani netuší, co vůbec ten dekret je, co tahle ta listina opravdu znamená. A k tomu nám právě slouží ten úplně první odkaz, což je na té Wikipedii, jak jsem ti přeposílala. A tady se právě dokonce máme možnost i vidět na tom dokumentu z té Wikipedie takzvaný dekret Kutnohorský. To znamená, co ten dekret opravdu znamená, je to, že dekret vydávali především státníci, nejvyšší státníci, buď to byly papežové, byly to králové, anebo třeba úředníci, kteří byli pověřeni

0: králem, aby mohli vydávat jeho jménem nějaký ten dekret, nějaké nařízení. A toto nařízení platilo celospolečensky. To znamená, a když se tady ještě podíváme na ten dekret Kutnohorský, tak je opatření dokonce ještě pečetí. To protože v době, kdy byl vydán, tak pečeť bylo největší, vlastně nejvyšší úřední zmocnění, platnost. Jo, všimněme si, jak se nám ta doba dneska hodně změnila. Mm-hmm. Takže to je tak pro mě na úvod určitě, jako aby jsme se vůbec dokázali představit, co ten dekret je. A dekret, proto taky vzpomeňme si, že Ben Posod, který nám tady na pozvání meetingu Brno připomněl, že nějaký dekrety vůbec máme, takže my jsme měli možná, jak to říká i naše kamarádka Lada společná, tak ta říká, měli bychom mu možná i poděkovat za to, že nám vůbec připomněl, že ty dekrety, nějaký dekrety, Benešovy dekrety tu vůbec máme. A teďko se chci dostat k tomu vůbec, jak ty dekrety vůbec vznikly u nás, hlavně ty Benešovy dekrety. A k tomu nám slouží zase, jestli teda můžeme rovnou uskočit rovnou na ten postupimský protokol. Mm-hmm. Protože ten je hodně důležitý, co se týká vlastně platnosti těch dekretů. Ten postupimský protokol především z ním vlastně probíhal od 17. července do 2. srpna v roce 1945 právě v Postupimi. A bylo to schůzka vítězných mocností nad Německem. A právě, že tady máš tak krásný odkaz vlastně, jak právě na ministerstvo zahraničí, kde najdete nejen postupimský protokol, máte tam mnohem víc odkazů, ale máte tady potom ještě, je tady ten odkaz na ty moderní dějiny, kde ten postupimský protokol je v češtině. Stojí to opravdu za to se to prostudovat. Protože všimněme si, že tady jsou prostě snahy ty dekrety prezidenta republiky ze strany dokonce i takzvaného prezidenta, Pávka, zrušit. Jo, ale není to možný právě na základě tohoto postupnického protokolu. Není to reálný, protože dokonce mě to přijde, že se to prostě tady někdo na nás něco chce zkoušet. Protože když to povolí tady, tak to povolí v celé Evropě. A to z jednoho prostého důvodu, protože my si myslíme, že nebo většina lidí si myslí, že ty dekrety jsou platné pouze v Čechách. Mm-hmm. Ale oni jsou platní prakticky v Československu. Protože jestliže jsou součástí našeho právního systému, tak oni jsou dokonce součástí dokonce mezinárodního práva. Protože tyhle dekrety prezidenta republiky jsou platní v Polsku, jsou platní v Maďarsku, jsou platní v bývalé Jugoslávii, v Itálii a dalších prostě zemích, kde sídlila německá menšina. A protože my to máme třeba i spojený s tím, a to nám tady hodně lidí říká, především třeba právě z těch ze strany politiků, že se to týká právě hlavně odsunu Němců, konfiskace Němců a Maďarů toho těch majetků a tak dále. Ale potom se dostaneme třeba i v dalších dílech, co skutečně v tom je obsaženo, protože opravdu tam je obsažené absolutně všechno. Ale k tomu nechci dneska předbíhat. Takže tady se díváme na ten postupemský protokol, který prostě byl sepsán a je dodnes platný. Jo, protože proto není možný ty dekrety prezidenta republiky zrušit. Právě dokonce, když se to vezmu, tak i začíná se tady objevovat i dehonestace Eduarda Beneše, že dokonce umožnil komunistům a tak dále prostě nastoupit. Vůbec tohle to není pravda, protože když se pořádně podívají třeba právě na ústavu z roku 1948, tak tam chybí právě jeho podpis. A to z toho důvodu, že on jen tu ústavu odmítl vlastně podepsat a v té době ještě byl prezidentem. A to tak na odbočku. Je to vlastně, aby si opravdu lidi uvědomili, že Eduard Beneš nebyl v tom vlastně jak během války, tak vlastně v tom roce 45 až do roku 48 vůbec nebyl v jednoduchým postavení. A prakticky ty dekrety nám tady hlavně zajišťují, tak aby jsme se vůbec dokázali představit na začátek, tak nám zajišťují hranice, zajišťují nám jazyk, měnu, území, národnost a spoustu dalších věcí, dokonce třeba i středoevropský čas. Jo, takže opravdu je tam, tam se týká, tam je opravdu těch věcí opravdu hodně. Jo, takže to je tak prostě pro začátek o tom, i o tom prostupimském protokolu. A kolik jich skutečně je, je jich celkem 100 a tomu se slouží další odkaz, což je ta totalita.cz a tady hele, najdeme kompletně celý seznam všech dekretů, protože ono nám je totiž tady dokonce předkládáno, že těch dekretů bylo vydáno celkem 134. Ale je to mýlka. A to z jednoho prostého důvodu, protože mezi těmi dekrety byly vydávány i vyhlášky. A ty vyhlášky mají prostě pořadový čísla tak, jak byly vydávány mezi těmi dekrety. Jo? Takže je to z tohletoho důvodu a pro ověření, tak nám vlastně tady ještě slouží právě ten odkaz, právě že na poslanecké sněmovně.
1: Počkej, tady je, jestli ano, můžu... Tady třeba je datum schválení vpravo, vidíš to, a ukončení platnosti.
0: Vidím.
1: Jo? Tak. Takže tady u toho prvního je, hned je prvního tak. První 71, tak jak je to s tou platností? Jsi říkala, že to platí stále. Tady ten třetí třeba je v platnosti stále. A nebo to opravdu takhle je, že se ukončila ta platnost někdy v tomto?
0: Není to pravda. Není to pravda, protože totiž celý právě ten problém tví roce 48. Protože oni, ty komunisti, začali do těch dekretů zasahovat už dokonce v 46. roce. Začali se tam určitý věci prostě upravovat podle svýho. Protože třeba, co se týká založení národních výborů, tak my třeba ani netušíme, nebo netušila jsem vůbec, že tu existovaly zemský národní výbory a byly tady celkem dva a byly právě, že založený právě podle dekretu 121. A dokonce si tu informaci můžeme ověřit třeba konkrétně v Brně. Protože jeden, ten zemský národní výbor, ten byl v Brně a druhý byl v Praze. A právě když dejme tomu, budete někdy v Brně, zajdete si přímo před budovu ústavního soudu, tak tam najdete dneška, je tam kamenná cedule. A tam je vytesáno, že v této budově sídlil zemský národní výbor. Když jsem tu ceduli viděla úplně prvně, a to v té době jsem ještě ty dekrety, vůbec se o nich pořádně nic nevěděla, tak jsem si řekla, co to má znamenat. Prostě jaký zemský národní výbor, co to je? No a potom, když jsem se začala potom prokousávat dekretama prezidenta republiky, tak jsem si řekla, aha. Jo, takže právě, že už komunisti do těch dekretů takhle začali zasahovat a oni sami pro sebe, mně to tak přijde, že sami pro sebe si ty dekrety prostě rušili tak, jak prostě se jim to hodilo. To je můj názor, protože vemte si třeba projev, ať je to Aleny Schillerový, ať je to Tomio Okamura, tak co nám řekli? Že Benešovy dekrety jsou platné, že se o nich nehodlají vůbec bavit. Že jsou prostě platný. A pokud nám politici říkají, že jsou platný, tak asi to něco znamená. Teď je otázkou, protože jak oni tady právě si, jak ty máš pravdu v tom, ano, že tady mají napsáno, že se to prostě zrušili. Ano. A mně to tak přijde, že se to rušili úmyslně. Protože podívejme se, co se děje dneska. Protože z jakého důvodu tady Ben Posod se svým krajským sdružením tady křičí o tom, aby byly zrušeny, aby byly jim navráceny majetky. Aby dokonce, vemte si, že dokonce v pohraničí, v českém pohraničí, už tady máme zpátky zavedenou němčinu, povinnou němčinu. Jo, dokonce i německý jazyk na úřadech. To je prostě za protektorátu. A jak teda můžou, jak je možný, že právě politici ve vládě ten sjezd, co do toho německého Landsmannschaftu, toho krajského sdružení, jak je možný, že to tady nezakázali? Právě na základě dekretu prezidenta republiky. Protože tohleto je porušení těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak opravdu třeba privatizace a restituce, tak jak nám tady probíhaly od 90. let, tak všecko je to v rozporu právě s těma dekretama a paradoxně ty dekrety jsou dneška platný, tak jak je to právě i tady na tomhle tom seznamu. Takže se můžeme potom ptát, z jakého důvodu ty dekrety nikdy nebyly uveřejněny, proč s nimi nikdy veřejnost, prostě ten národ, nikdy nebyl řádně seznámený. Z jakého důvodu? Proč tam vlastně tajili, že tady vůbec ty dekrety jsou? Protože nám bylo řečeno akorát prostě tady dekret, nějaký Benešovy dekrety jsou. A já jsem sama se od svojí matky kdysi dávno slyšela, kdyby v těch 90. letech, kdy tady zase začali mluvit o návratu sudeckých Němců, tak jsem slyšela, že tady máme Benešovy dekrety, ale když jsem se ptala, co to je, tak sami mi nebyla schopná říct, co v nich vůbec je obsaženo. Jo, takže je to takový hodně zvláštní. Takže vůbec, když se tak člověk potom jako na to podívá, jak jsem třeba zmínila dekret prezidenta republiky o navrácení středoevropského času, tak si vemte, že my tady máme letní čas opět zavedený v roce 1970. Mm-hmm. A je to právě ten letní čas byl zavedený v době nesvobody. To bylo za Hitlera. Mm-hmm. Takže jak to teda opravdu je?
1: Mě to docela vyhovuje, jo, tento letní čas. Já jsem takový noční pták, já mám radši, když je večer díl vidět a ráno stejně spím, takže mě to vyhovuje. Ale co bylo zavedené za doby nesvobody hlavně, teda za války, a to je, myslím, podstatně důležitější, jízda vpravo, předtím se tady jezdilo vlevo.
0: Ano, ano, přesně tak, je to tak.
1: A to nevím, jestli to bylo taky nějakým dekretem nebo něčím, já to tady hledám, nevím.
0: Tohleto člověče ne, protože tohleto vůbec tam nebylo, tohleto nějak upravováno vůbec nebylo, protože když si to vezmu, tak dekrety prezidenta republiky jsou hlavně o zavedení národní správy. Mm-hmm. Jo, to je to hlavní téma vůbec těch dekretů. Protože když se to vezmu do důsledku, tak tady banky, pojišťovny, už jenom ten seznam, protože když se podíváš třeba právě na dekrety, ať je to 100, 101, 102, 103, tak tam máš dekrety, které jsou prakticky znárodňovací. To jsou znárodňovací dekrety, jsou tam celkem 4. A jsou to prakticky znárodnění dolů, vlastně hutí, pak je tam znárodnění zemědělské půdy a potravinářské výroby, pak je to 102 je dekret prezidenta o znárodnění akciových bank a 3 je dekret o znárodnění soukromých pojišťoven. Jo? Takže když si to vezmu, tak banky, pojišťovny, to všechno je tady v rozporu z dekrety prezidenta republiky. Jo, když se podíváš, tak jsou do teška, tak jsou v platnosti, takzvaně.
1: A ty jsi říkala číslo, jaký to je číslo?
0: 100, je to pořád, jsou to dekrety 62, 63, 64, 65. Jsou to 4 tyhle ty dekrety.
1: 100 je v platnosti, dekret prezident o znárodnění, ano. To je v platnosti, ano.
0: Takže se teďko můžeme ptát, jak je možný, že nám tady proběhla privatizace státních národních podniků, to znamená národního majetku. A jak je možný, že my tady máme soukromé banky a soukromé pojišťovny? Protože ty dekrety prakticky jsou i o nastolení osobní zodpovědnosti a dokonce majetkové zodpovědnosti všech správců, kteří měli na starosti národní podniky. Takže pokud někdo dostal do správy nějakou fabriku, pokud někdo dostal do správy nějaký zemědělský družstvo, banku, cokoliv, tak nesou veškerou osobní a hmotnou odpovědnost. Mm-hmm. Takže teďkon si vemte, že teďkon posluchači, že opravdu, když se to vezmu do důsledku, tak privatizace a restituce, církevní restituce, všecko tohleto, proběhlo v rozporu s těmito dekrety. To byla normální krádež.
1: To je pravda.
0: To je normální krádež. Takže
1: všechno v platnosti, tady koukám. Ano, 100, 101 o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského v platnosti. Dekret prezidenta a znárodnění akciových bank v platnosti. Dekret prezidenta o znárodnění soukromých spojišťoven v platnosti. No, tak to asi by měli něco k tomu říct určitý pánové. Na to bychom se měli zeptat, jak je to možné, že když ten dekret platí, Akorát, že není vyznačený modře, takže nemá odkaz, takže nevíme, co je v něm napsáno. Jo? Ty jsi našla i ten obsah těchto dekretů?
0: Mám, dokonce mám obsah těchto dekretů, ale to bych si potom nechala jako takovou
1: jasně,
0: vzdělávání.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jo, protože teď se chci dostat ještě k tomu druhému seznamu, co se týče těch Benešových dekretů, protože to je ta poslanecká sněmovna. A když se podíváš na ten odkaz, na tu poslaneckou sněmovnu, tak my tadyhle máme k tomu ten zákon, který prakticky ustanovil ty dekrety součástí právního systému Československa. Mm-hmm. Takže to je velice důležitý zákon. Tam jsem ti poslala i to PDF-ko, byť je to už bohužel taky už jenom z archivu. Je to už jednou prakticky skopírované.
1: Myslíš to?
0: Ty originální podpisy. Ano, to je ta rezoluce, protože na základě této rezoluce bylo vlastně vytvořeno usnesení. A když si sjedeš níž, právě v tomhletom odkazu, tak tam je usnesení prozatímního národního shromáždění o návrhu poslanců, tam jsou jich jména, a právě, kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety prezidenta republiky. Jo, takže tímhle zákon je velice důležitý a proto nejsou vlastně spochybnitelní. Navíc ten zákon je do dneška v platnosti. Takže proto to je další věc, proto taky jsou ty dekrety neustále součástí našeho právního řádu. A pak je tam ještě jeden odkaz, když se podíváš na ten na zpátky na tu poslaneckou sněmovnu. Tak tam máš ještě pod tím jeden odkaz. A ten odkazuje na částku, je to úplně nahoru si věd, úplně vidět si úplně nahoru. Mm-hmm. Nahoru s tom seznamu. Tak. A když se podíváš, když si jdeš pod ty, ne, počkej, já tě budu navigovat jenom.
1: Naviguji.
0: Jenom si zanajít, seď si jenom prostě seď si malinko a tam máš související zákony.
1: Ano.
0: Jenom si popojeď si malinku dolů, tak související zákony, tak.
1: 57, 55.
0: Tak teďko tě bude zajímat ta 55. A to z jednoho prostého důvodu. Tak, otevři si to. Protože to je hodně důležitý.
1: Mm-hmm.
0: A protože se jedná o výnos ústavního soudu z roku 1995, protože byla námitka, respektive byla tady snaha zrušení konkrétního dekretu.
1: Mm-hmm.
0: A to je to 108 z roku 1945 a jednalo se o to, že někdo se prostě v Ústí nad Labem domáhal majetku. Ale ústavní soud to zavrhl a právě, že tady jasně, tady vyplývá z toho textu, je to asi třetí věta nebo pátá věta, že Fond národní obnovy, vlastně ten dekret 108 je platnou součást našeho právního řádu. To znamená, že i ústavní soud jasně uznal, že dekrety jsou prostě platný.
1: Mm-hmm.
0: Je to velice důležitý, je tady k tomu celý kompletní vyjádření o těch dekretech, jo, o Eduardu Benešovi a tak dále. Prostě, že opravdu jsou takovou tou kostrou, tou hlavní základní kostrou našeho práva. A když se to člověk opravdu veme, dokud do důsledku, tak my bychom tady opravdu už nic jiného ani nepotřebovali, nám by ty dekrety bohatě stačily. Samozřejmě jsou tam některé věci, se třeba už ani dneska navázat nedá, ale dá se opravdu o ně opřít. A tohle to je velice taky důležitý vzkaz pro ty, co se tady prakticky snílají opravdu, co se týká zákonů. Absolutně, co chtějí. Jo? Takže tadyhle si myslím, to je další věc, na co upozornit, jo, na co vůbec upozornit, aby ty lidi si vůbec uvědomili, že opravdu ty dekrety jsou velice důležitý. A když už to dokonce i přiznal veřejně, takhle veřejně i ústavní soud, tak přesto opravdu nejede vlak.
1: Mm-hmm, mm-hmm. To je pravda, toto, to je
0: taková,
1: zajímavý.
0: Taková hodně důležitá informace.
1: To je zajímavý tohle, velmi zajímavé. Mm-hmm. Že někdo měl zájem, samozřejmě, RD, tady jsou prostě, já nevím, proč tady napíšou celý jména, teda opravdu, to by tam asi mělo být, no ale budíš.
0: To by mě taky zajímalo, jaký advokáti tam byli. Který se toho účastnili.
1: KKVB a LM a to je fakt zajímavý toto, že tam nenapíšou celý jména, jo, protože tady se opravdu jedná, že ty chtěli to zrušit. Návrh se zamítá, ano. Takže toto je jasný a zajímavý, velmi zajímavý. To bych chtěl opravdu se na to zeptat někde teď na tom ústavním soudu, nebo to, ale tam se asi běžní lidi prakticky vůbec nedostanou na ústavní soud, pokud to není přes poslaneckou sněmovnu nebo přes senát nebo přes prezidenta. No, což je trošku problém, ale budiš. Tak jo, takže já to vrátím takto zpátky. To byl ten z roku 95, ano, a tady ještě dekreta z roku 46, a to je asi teda nepodstatný, jo? Říkáš, nebo je podstatný?
0: To je ten právě ústavní zákon, už jsme se ho teď právě ukázali, na kterým základě, na to je ten ústavní zákon, nám dává ten základ k tomu, této PDF-ko, jak už jsme tam teď před chvilkou ukazovali, a je to ten ústavní zákon, který ustanovil ty dekrety prezidenta republiky jako součást toho právního zřízení, právního řádu. Jo, když to řeknu takhle, jo, Československa.
1: Mm-hmm. Je považovat tě od jejich počátku za zákon, tady je napsáno, veškeré dekrety prezidenta republiky tak. Je požadováno, považovat tě od jejich počátku za zákon. Ústavní dekrety budou též považovány za zákon ústavní. Územní a časová platnost předpisů a předcházejících Ježiš, já to nevidím. Odstavných uvedených zůstává bez změny. Jasně. Takže tady je vidět, že to opravdu by se s tím mělo počítat v dnešní době. A protože o tom není, jak se říká, není žalobce, není soudce. Nikdo o tom neví. No, tak hold to prostě jakoby neexistovalo. Ale tady evidentně je vidět, že se porušujou.
0: Budeme se tvářit, ano.
1: Ano. Že se porušujou, prostě tady ty dekrety se porušujou. Dobrá, tak jo, tak pokračuji dál.
0: No a tady teď si tady zmínil jednu velice důležitou věc a to je územní platnost, protože právě že dekrety prezidenta republiky zajišťují i územní platnost. Dokonce v jednom dekretu, to je dekret 66 o úředním městu, tak dokonce každý zákon, každá vyhláška, jakékoliv nařízení vydané vládou, vydané prostě parlamentem, tak by mělo mít opatřeno územní platností. A když se podíváte na dnešní zákony, tak tam žádná vlastně územní platnost není. Jo, tam právě je důležitý, aby jsme věděli, jo, to tam i zmiňuje v tom dekretu ten Eduard Beneš, nebo respektive, když to sestavovali, že ten dekret, prostě listina platí pro nějaký konkrétně daný území.
1: Jestli to je ten 66, Mílo, jestli ten 66, ano. Tak ano, je to tady, ale ten prý ukončili platnost 1.1.1950. Takže tam by se mohli dneska prostě na tom vozit, že to je už, že už to neplatí. Nicméně zase tam...
0: Takový štípek. No totiž ten právě, že takový vtípek, protože tohle ten dekret si nahradili v roce 58 zákona, nebo respektive vyhláškou. A ta vyhláška vypovídá o tom, že pracující mohli podávat stížnosti na úředníky. To znamená, že oni tak nějak, prostě oni se to tak jako ty komunisti pro sebe tak nějak zrušili, aby se tady prostě taky mohli dělat v té době už co chtěli. Ale oni právě by tenkrát vydali tuto vyhlášku. To znamená, pokud úředník nějakým způsobem selhával, dělal prostě potíže těm lidem, tak oni právě ty lidi mohli podat stížnost a ta stížnost byla prošetřena. A největší vtip na tom je to, že oni to nahradili potom v tom 90. roce nějakým zákonem, nevím už přesně jakým, ale ve finále i tenhle ten zákon si zrušili a nahradili to petičním zákonem. Mm-hmm. A všichni víme dneska, jak petice, jsou absolutně k ničemu, ty jsou absolutně neúčinný. Ještě jsem neviděla, že by někde nějaká petice něco vyřešila. Jo, na národní úrovni. Na národní úrovni nikdy nevyřešila vůbec nic, jo, protože prakticky ta petice je, to je jenom hloupej nebo prakticky velice výnosný prostě kšeft. Je to sběr dat, nikdo se tím absolutně nezabývá a hlavně za mě. To bere těm lidem absolutně sílu, protože si řeknou, tak jsem podepsal nebo podepsala petici a teď jsem udělala absolutně maximum, který jsem pro to mohla udělat.
1: Ano.
0: A můj názor je ten, že to je prostě jenom o tom, aby těm lidem prostě takzvaně zavřeli ústa, aby nemohli prostě protestovat, že to je prostě maximum, který mohli udělat. No a proto oni si takhle šikovně tenhle ten dekret takzvaně zrušili. Ale jestliže tady máme ty dekrety platné na mezinárodní úrovni, tak jak si mohli něco zrušit? Jo, to prostě to je nereální, to nedává prostě smysl, protože nemůžou zrušit postupimskou dohodu, takže nemůžou zrušit ani ten dekret, je to nesmysl. Jo, je to může takhle nad tím se někdo prostě točit, to je to samý třeba ta 121, jo, ale kdo jim dovolil, aby zrušili národní správu? Kdo jim dovolil privatizaci? Kdo jim dovolil restituce? Jo, vemte si, že tady prakticky poslední kauza, je to kauza Walderode, kdy oni tady vracejí, zatím je to teda jenom mobiliář, tak jim tam vracejí nějaký mobiliář na základě rozhodnutí nějakého soudce, ale v tom případě ale porušuje dekrety prostě o národním majetku. Jo, takže to jsou prostě takovýhle, je potřeba se opravdu tím zabývat, co v těch dekretech skutečně je. A hlavně se taky doptávat na to, jak nikdo tady mohl právě si dovolit vůbec rušit něco. A tady právě podle mýho názoru, to je právě ten důvod, proč ty dekrety nikdy nebyly zveřejněny. A to z toho důvodu, aby si právě mohli prostě ty dekrety nenápadně takhle sami pro sebe zrušit. Protože když se zeptáte kohokoliv, co je v dekretech prezidenta republiky, Benešových dekretech, tak nikdo neví vůbec nic. A vemte si, že dneska třeba ty mladí lidi dokonce učí už tak, aby jim to prakticky bylo i jedno. Dokonce i Ben Posled se pochlubil s tím, že si ty lidi chtějí vychovat tak, aby jednoho krásného dne řekli, teď my ani ty dekrety prakticky nepotřebujeme. Jo? Takže aby jsme se jich dokonce dobrovolně vzdali. A to je právě to nebezpečí. A vemte si, že když se třeba vzpomnu na svoje školní léta, když jsme se učili vlastně něco vlastně občance, tak jsme se učili, že existuje nějaká ústava, eventuálně, no jo, ale už nám nikdo neřekl, že existují dekrety prezidenta republiky. Proč nejsou vyučovaný na škole? Proč vůbec tam tohleto není řečeno, že my tady máme nějakou základní právní kostru, která je dokonce platná na mezinárodní úrovni. Jo, takže prostě ty lidi asi by toho mohli třeba i využít, protože ty dekrety jsou prakticky jakýsi kontrolní mechanismus té národní, respektive státní správy. A největší vtip na tom je ten, že když se podíváme, to, co se tady odehrávalo v 90. tak oni nám přece tady rozpustili služební poměry soudců a veškerých zaměstnanců státní správy. A právě, že dneska to jsou všechno jenom zaměstnanecké smlouvy. To jsou jenom čistě zaměstnanci. A když se podíváme na ty dekrety, tak zjistíme, že třeba soudci, konkrétně hlavně tam je ošetřeno soudnictví, tak by měly být správně ve služebních poměrech. Měla by to být služba státu.
1: Asi by bylo dobré objasnit, jaký v tom je faktický rozdíl.
0: Takže tam hlavně byl rozdíl v tom, třeba co se týká u soudců, tak v těch dekretech je jasně stanoveno, z jakých podmínek může člověk, nebo respektive osoba, nastoupit v funkci soudce, advokáta, anebo státního prokurátora, neboli státního žalobce. Tam je to jasně ošetřené. A tam třeba je to, že ten dotyčnej musí složit nejdříve 3 doktorské zkoušky, potom zkoušku judicelní, a ještě tam něco je. Já teď si přesně nevím o tu definici, ale ta tam je. A teď si vemte ty kauzy, které nám tady propukly někdy v polovině, někdy po tom miléniu, tak prakticky ty kauzy právnická plzeňská, jo, západní na paní právnická plzeňská, kdy prodávali prostě tyhle ty doktoráty, tyhle ty tituly JUDr. Tak teď si vemte, kolik dneska advokátů splňuje tuhle tu podmínku. Protože teprve pak mohli mít služební poměr právě s tím státem. To znamená, že měli takzvané služné. Oni nepobírali výplatu, ale pobírali služné. A to prostě bylo daný státem. To bylo garantované. A prostě, když ten člověk nesplnil tyhle tu podmínku, těch zkoušek, tak neměl v advokaci co pohledávat. To znamená dokonce, to tady ten dekret vlastně i říká, že tady nebyla žádná advokátní komora nebo exekutorská komora. Ale ty lidi fungovali sami za sebe a mohli fungovat teprve tehdy, když splnili ty podmínky těch zkoušek. A mě by docela zajímalo, kolik takových advokátů dneska tady je, kolik je tady dneska soudců, kolik z nich má skutečně dodržený to, že tady prostě splnil nějaký zkoušky. A navíc v tom případě všichni advokáti, co mají titul MGR, tam nemají co vůbec pohledávat. Protože jestliže to zkouška judicelní, což je to o ty judl, nebo proto tam je to otázkou ta zkratka judr, tak tím pádem ten člověk prostě tam nemá co pohledávat. Protože zase tady došlo k nějaký úpravě, že se to prostě v té advokaci, v těch školách se to upravili tak, že prostě stačí magisterský studium. Hotovo, tečka 120 a prostě to je teďkom pozor. Kam jsme se dostali? Kdy jaký úředník vykonává funkce soudce? Nemají ani právní vzdělání, ty úředníci ani nevědí, co v těch dopisech píšou. Oni prostě mají nějaký jednotný mustr, jenom tam prostě mění jména a prostě to rozesílají. Oni ani nevědí, co v tom je, jak je možné, že nějaký člověk, který dokonce nemá advokát nebo nemá vůbec žádný vzdělání, tak jak je možné, že dneska na tom úřadě je a rozdává pokuty na počkání. Jak je tohle to možný? Dokonce kolikrát úředníci řeknou, my nejsme povinní znát zákony, ale nám tvrdí, že neznal zákona, neomlouvá. To je nějaký nepoměr trošičku. Jo, takže co tam vůbec tyhle ty lidi dělají, když dokonce jsem dělal i normálně pověření, že prostě nějaký soudce na Praze 5, prostě Praha Západ, normálně udělal možnost provádět exekuce úředníkům na úřadech. Co to je, kam jsme se tohleto dostali? Teď je to normální prostě přenesení osobní zodpovědnosti. To znamená, že z úředníka se stal soudce a exekutor v jednom? Že na to ty lidi mají vzdělání. A tady už se opravdu dostáváme k tomu, že oni nedodržují ani vlastní zákony, na to, aby dodržovali vůbec dekrety. Oni nedodržují ani vlastní pravidla. Oni prostě, vemte si, že opravdu dneska vám nějaký rozhodnutí pošle vyšší soudní úředník. Když se podíváte do zákona o soudech a soudcích, tak tam nikdo takovej není, že může vydávat nějaké rozhodnutí. Jak je možné, že oni porušují i toto? Tady se opravdu dělá každý, kdo chce, co chce. A je to taky z toho důvodu, že ty soudci, ty takzvaní soudci, co jsou dneska na těch soudech, tak se prostě bojejí převzít osobně zodpovědnost za svoje rozhodnutí. Proto to delegují na lidi, kteří jsou pod nima. Jo, a to včetně úředníků. Takže...
1: A ty zase říkají, že je to, že to mají rozkaz ze zhora a takhle se to tady pěkně motá dokola a nikdo za nic nemůže potom. No. To je přesně ono. No. Ano.
0: Není tady žádná osobní zodpovědnost. A teď si vem, Pavle, že v těch dekretech tam ta osobní zodpovědnost je. Mm-hmm. To tam je. Dokonce tam jsou i opravní prostředky. To znamená, pokud došlo třeba, když dejme tomu, tam bylo nějaký, co se týkalo těch záležitostí ohledně těch třeba odsunu těch Němců, tak když tam došlo k šetření, a protože těm šetřením skutečně docházelo a že to akorát se prokázalo, že ten člověk byl prostě nevinný, tak byla povinnost nápravy. Ne nějaký, že tady prostě soudce udělá chybu, teď konvěz kauza právě s tou holčičkou tříletou, to tak vlastně jak je možný, že soudkyně za to dostane jenom, že vlastně jí srazejí jenom plat. Co to je za výsměch? Tak jakou má cenu teda jako lidský život jako takovej pro ně?
1: Ano, to byla skoro jistá vražda, že jo? To už jste musela počítat, že dojde k zabití toho. No, ne, to nezajímá prostě. To je síla, ano.
0: No a teď si vem to, a teď si vem, že tohle to prostě rozhoduje o lidských životech.
1: Právě.
0: A mě by docela zajímalo vzdělání té soudkyně. A upřímně řečeno, my se potřebujeme uvědomit další věc, a to je, že to, že tady fungují úředníci, to už ani dneska nejsou úředníci, protože na to nemají ani vzdělání patřeční. Nemají žádnou osobní zodpovědnost, nemají hmotnou zodpovědnost. Každá prodavačka, každý dělník, když si někdo něco prostě zkazí v práci, tak si to zacvaká do poslední koruny. Jak je možný, že soudce, advokát, prostě poslanec, který tady rozhodují prakticky o miliardách, a nenesou nejmenší zodpovědnost. Ale jak je možné, že prostě tady nutí lidi, zatěžují je neustále čím dál více daněma? A jak je možné, že politik nenese osobní zodpovědnost, když prostě udělá ve státní kase takovou sekeru, že to budou splácet prostě ještě generace po nás? Jo, takže je tady prostě absolutně nerovnost práva a je tady potřeba si uvědomit jednu věc. Tohle to už tady jednou bylo a bylo to právě za protektorátu. Protože a tohle to nejenom za protektorátu, ale to už bylo v Německu, když se fašismus, nebo respektive nacismus rozjížděl a tam se rozjel i ten fašismus právě v Německu. Protože už tam i ty lidi tam začali poukazovat, přesně na to dneska poukazujeme i my, že nedodržují zákony. Jo, že si prostě začali dělat, co chtěli a tam, a vzpomeňme si na Norimberské procesy. Co řekli ti, co byli souzeni, ti důstojníci? Oni řekli, my jsme plnili pouze příkaz. Ale ano, rozkaz, příkaz, ale dneska se děje to samý. Dneska se děje úplně to samý. Když jsem viděla prostě, jako si vemte, že dneska bohužel, já se nedivím, že dneska nikdo nemá respekt před policií. Když si vezmu, co tam je dneska za lidi, když se tam opravdu vezmou kohokoliv, co má ruce, nohy, ale kde je intelekt, kde je nějaký prostě projev, nějaký úct, nějaká zdvořilost nebo něco. Prostě si to navlíknu, oni tomu navlíknu uniformu a mně to přijde, že dneska u policie je kdejaký prostě zraněný ego, který si teďkon jde prostě na někom vyvíc stek. Tak mi to totiž připadá. Jo? Ale mě, že to, a teď se říkají, že takovýhle lidi mají zbraně ještě navíc. Takovýhle prakticky psychopati. A tohoto běhá mezi lidma, má tu uniformu a nevíte, co od toho můžete čekat. Jo, takže to, co se opravdu teď děje, a tohle to je čirý fašismus, tohle to už to je otevřený fašismus. Je to můj pohled, ale říkám, to už tady bylo jednou v Německu a máme to tady teď my. A tady jsme se měli opravdu uvědomit, že z jakého důvodu oni sami porušují prakticky své vlastní pravidla, své vlastní zákony. A jak je možný? Podívejte se, co dělá vláda. Ben Posselt, vlastně meeting Brno, pozve Berta Posselta se svým sudetem německým sdružením, aby si tady udělal sraz. Dokonce na to dostane ještě z rozpočtu. Z rozpočtu, to znamená, lidi to zaplatí ze svých daní. A když si vezmu
1: záštitu dostane od prezidenta republiky.
0: To je další věc, jak je tohleto vůbec možný. Jak se tohleto vůbec někdo může dovolit? Jak může pošlapat dekrety prezidenta republiky, odkaz dokonce Eduarda Beneše, ještě nějaký nácek, tam prostě napře vlastně ty ruce mu krví, že má na rukou krev, přitom to vůbec není pravda. Protože upřímně řečeno, když si vezmeme skutečně do důsledku prvorepublikový právo, a když si vezmu, kolik vlastně sudeckých Němců, takzvaných sudeck, nebo těch Němců žijících v pohraničí, že Sudety nikdy neexistovaly, ale byly to prostě Němci, kteří žili v pohraničí Čech a Moravy, tak ve skutečnosti, kdyby měli skutečně být souzený podle prvorepublikového práva, tak by byli souzeni za vlastizradu a za to tenkrát byla prostě poprava. Takže to, že vlastně byli takzvaně odsunuti To znamená, byli prakticky deportováni do své původní materské země, tak jim to prakticky zachránilo život.
1: To, že se
0: ale na ně potom dívali v Německu skrz prsty, za to ty si taky mohli sami, protože do dneška rodilí Němci obvinují právě sudetské Němce za rozpoutání druhé světové války. A prakticky tady teďkon se nesnaží o nic další jinýho. Jo, protože tak oni nám třeba tady budou oponovat tím, že pan Posselt nechce zrušení Benešových dekretů a tak dále. Ale to vůbec není pravda, protože kdyby tam byli loni na podzim a slyšeli, co tam pan Posselt právě vykládal, když jsem to tam slyšela na vlastní oči, slyšela jsem ho na vlastní uši, tak mi doslova sanice bouchla o podlahu. Protože jsem si řekla, hele, to je protektorát Čechy a Morava. A upřímně řečeno, podívejme se, jak tady funguje OSPOD. Tohle to se nám tady dělo, ty únosy dětí z těch rodin, to se nám tady dělo právě během protektorátu Čechy a Morava, kdy tady byly děti doslova vytrhávány právě od těch českých rodin a byly deportovány do Německa na převýchovu. A prakticky tohleto není nic jiného než úmyslné traumatizování malých dětí, protože traumatizovaný člověk se lépe manipuluje než člověk, který má zdravý sebevědomí a ví, co se děje. Ale zraněný dítě, takhle hluboce zraněný dítě do budoucnosti, z toho prostě vyroste tak traumatizovaný člověk, který třeba má chuť se buď smstí, nebo naopak, bude celoživotně vyděšený. Jo, takže mně to tak přijde, že to je dokonce, že ten OSPOD vznikl právě z těchto důvodů, protože oni tvrdí, že je to právní ochrana dětí. Jo, ale podívejme se, že mnohdy, a to je právě třeba právě ukázka, jak tady zafungoval právě ten OSPOD, že malý tříletý dítě dají člověku, který je vlastně vyšetřovaný policií, hrozí mu kriminál a ještě je to feťák. Takže vlastně ta soudkyně, z mýho pohledu, nejsem studovaný právník, právě se zabývám, tak za mě by měla mít spoluúčast na vraždě, minimálně. Protože tu holku vyloženě poslala na smrt.
1: A tady je možná zkoumat, jestli to bylo nějak uplacený nebo ne, jo? Protože já si myslím, že takovýto člověk sám peníze nemá, a který to dostal vlastně, který jeho prospěch vlastně ten rozsudek padnul a přesto to udělalo, ta soudkyně. Takže to nemůžeme ani říct, že je uplacená, tam to musí být vyloženě z nějakého jiného důvodu.
0: To je těžko říct, protože mě by vůbec jako zajímalo, jak tady vůbec dneska soudy fungují, protože tady mě to přijde, že a tohle to není jediný případ, protože my jsme to zažili taky. Jo, můj muž to zažil taky, že my jsme to zažili v přímém přenosu. Že OSPOD vyhrožuje malému dítěti jenom proto, že prostě chce být s tátou, nechce být s mámou. Jo, tak prostě ty OSPODačky prostě vyhrožují tím dětem. Jo, a takhle jako mě to přijde, že opravdu ten OSPOD tady funguje proto, aby traumatizoval ty děti. Zcela naprosto, zcela záměrně, ne aby ty děti vyrůstaly v bezpečí. A takže za mě, protože i to je ošetření v těch dekretech prezidenta republiky a to jsou únosy dětí. A když si vezmu, že to u toho existuje takzvaná policie, což vůbec ani policie není, která prakticky kryje trestnou činnost, lidi prostě tam u toho třeba stojí, nebo dokonce třeba i mnohdy sami i pomáhají tomu osporu, což je děsivý, tak se tak říkám, jako kam až ta společnost musí dojít, aby tohleto konečně zastavila. A můj názor je ten, že až lidi pochopí, co všecko v těch dekretech je a dokáže se s nima i seznámit, co v nich opravdu je, taky dokáže vlastně i použít právě, že proti všem těm, kdo tady nerespektuje ani vlastní pravidla. Protože mně to přijde, že i ta digitalizace, která teď tady začíná probíhat, nebo velice masivně probíhá, tak probíhá proto, aby jakýkoliv úředník, jakýkoliv soudce nebyl už postižitelný. Ale prostě ten národ, ty lidi, co budou, ten jak oni tomu říkají, ten plebs, hlavně, že bude poslouchat, bude platit, ale žádný úředník prostě neponese nejmenší zodpovědnost. to tak přijde, že na tohoto se právě i ty úředníci spolehají, protože oni dneska třeba mají i všecko takzvaně digitální podpis. Když se zeptáte, kde je nějaký archiv, tak oni ani sami nevědí, že ten archiv neexistuje. Jo, takže to je prostě si potřeba uvědomit, kolik věcí skutečně s těma dekretama tady jako je opravdu je v rozporu, což je až neuvěřitelné, co se tady opravdu děje. Ale možná, že právě teď právě přichází i ta doba na to, aby jsme se skutečně s těma dekretama začali seznamovat s jejich obsahem a eventuálně i právě použít právě proti těm úředníkům, aby si skutečně byli vědomi, že jednou prostě můžou klidně skončit i před vojenským nebo lidovým soudem.
1: Mm-hmm. Je to tak, takže dal by se říct, to byl takovej úvod vlastně, že? Protože to ještě jsme se konkrétně žádnýma dekretama neseznamovali, ale to byl takovej úvod. Já jenom koukám, jestli by nebylo dobrý tam šoupnout nějakou písničku, která by trochu... Bože, kolik dáš, tolik máš třeba tohle. Co ty na to?
0: Odlehčila.
1: Aby to trochu odlehčilo.
0: Určitě, ať trošičku odlehčíme.
1: Náročný téma, protože lidi opravdu chtí vždycky rovnou věci. Já přesně se nebudu zabývat takovou maličkou okolo toho. Jenomže problém je v tom, že pak v tu chvilku oni úplně ztrácí se, kde vlastně jsou. Je to špatně. Vždycky se musí jít k věci nejdřív a pak teprv to pitvat jednotlivě. Ano, aby jsme viděli vůbec proč, co to má za význam, jaký smysl to má všechno to, co tady říkáme. Ano, takže to je velmi důležitý. Tak, opodstatně to všechno. Já tam šoupnu písničku a nevím, jakou hledám. Nějakou pěknou. Ale tohle to se sem nehodí, to je moc hezká, ale to se nehodí. Tak jo, dáme tam teda tu kapelu Bozy. Kolik dáš, tolik máš. Šup tam s tím a...

0: No, písnička nám dohrála krásně. Ano, věřím, že jste si trochu odpočli z toho horka, i když dneska už se to podstatně vylepšilo. Já se zeptám vás, kdo chce zavolat, může samozřejmě, na dnešní téma. Já si myslím, že je to hodně, hodně potřebné a zajímavé téma, ti, kdo se o tyto věci zajímají, jak s tím systémem tady něco udělat a vůbec s tím, jak to tady trošku napravit, tak je to dobré. A proto by bylo dobré, kdybyste se zeptali, protože my potřebujeme takovou zpětnou vazbu, jestli vám to je jasný, nebo jestli potřebujete ještě něco k tomu základu vysvětlit, nebo ne. No, záleží opravdu na vás. Číslo je 608 12 14 19. Takže volejte případně, nebo můžete i na chat na Odyssey, tam, kde se koukáte na televizi, tak tam je chat a tam já to vidím taky. SMSky prosím neposílejte, s tím mám problém, takže buď zavolat, nebo chat na Odyssey, když se díváte na televizi. Ano, takže na televizi se můžete kouknout, mnoho z vás to třeba neví, já to nechápu, jak jednoduše už to udělat. Prostě na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz to když odevřete, tak uprostřed je prostě sloupec, pod tím menu nahoře, co je, je tam sloupec a tam je asi na, já nevím, na pátém místě, tak nejsou tam nějaký takový kecičky, ale, nebo tam hned z kraje to tam je. Jak TV vysílání některých pořadů. Ano, na to, když kliknete, tak se vám rovnou odevře tento živý pořad. Ano, a můžete to sledovat. Krásně live v živém přenosu. Tak, Mílo, úvod máme teda za sebou. Jo, hele, už někdo volá patrně, takže zkusíme se kouknout, co to bude za otázku. Já ho rovnou vemu do vysílání. Takže měli byste být ve vysílání, prosím, prosím. Halo, halo.
1: No dobrý večer, tady MPík. Jako
0: já jsem si to myslel, Martine, tak povídej.
1: No tak jako já se zájmem poslouchám váš pořad, jako nemám tam nic, s čím bych nesouhlasil, protože my nežijeme ve vládě nějaké demokracie, mě tam ruší něco.
0: To je, říkám, má hrozně citlivý mikrofon a stačí jenom, když dejchá, nechý dejchat. Ono to tam prostě dobrý. Dělá takový, když nemluví, rozumíš, jo? Tak dobře, já to zkusím teda takto, ale to je blbě. Tak. No, nejde to.
1: Je třeba si uvědomit a vzít na vědomí, že žijeme v právním státě Václava Havla, mm-hmm. To znamená, že žijeme ve státě, která je mafie, že jedno chapadlo jsou soudci a tak dále, druhé chapadlo jsou prostituti neboli média, třetí chapadlo jsou politici, jo. To je prostě jasné, jak facka. A my jako obyčejní pitomci, kteří máme jedno jediné právo chodit k volbám anebo nechodit, máme jedinou možnost. Volit lidi, jako je Jindřich Reichl a spol. Protože oni skutečně svojí prací dělají maximum možného. Já to vidím, prostě to nelze nevidět. Ale tady se vždycky najde milion debilů, kteří budou říkat nevolte, nechoďte k volbám, nechoďte, nemá to cenu. Takže tímhle končím, přepínám, pokračujte v činnosti.
0: Dobře. No tak jo, dobře, slyšel jsi, co říkal Martin, tak prosím. Musím to odpovědět.
2: No, já zkusím na to klidně odpovědět, ale upřímně řečeno, řekněme si na rovinu, a jsou skutečně ty volby platný? Mm-hmm. Protože jestliže, přímě řečeno, když takhle chodím potom do toho archivu a člověk vidí prostě ty zákony, tak skutečně nám tady došlo právě k rozdělení republiky a jsou teda od té, vlastně od rozdělení republiky jsou vůbec ty volby platný. A jestliže potom teda jdu k volbám, tak nelegitimizuju

0: on byl velice, velice nepříjemný. Tenhle, a byl to advokát. Pozor, byl to advokát. A ten jasně řekl, že jemu se to taky to rozdělení nelíbí, že s tím taky nesouhlasí, ale že s tím sám nemůže nic dělat. Buď nemůže, anebo nechce. To je totiž druhá rovina. A upřímně řečeno, mě by docela zajímalo, co vůbec do dneška vůbec ty poslanci udělali pro to, aby k té nápravě tady skutečně došlo, protože uvědomme si, že od roku 1990 my jdeme čím dál níž, my jdeme čím, my jsme na tom čím dál hůř. A to, že tady nějaký politik něco slibuje, ještě neznamená, že to dodrží.
1: Mm-hmm. Dobře. Když mě to skočilo. Teď jsem se tak nadech, až mi to skočilo. Volá ještě jednou Martin. Volá ještě jednou Martin. Takže prosím, Martine, na co chceš reagovat?
2: No, na to, jestli něco legitimizuju nebo nelegitimizuju. To je přece úplně jedno. S takovými argumenty běžte někam, víte kam. Protože oni mají v rukou výkonnou moc. A jediná šance, jak ty hajzly dostat od koryt, je zvolit tam někoho, kdo by byl přijatelný. A já jsem ty lidi jmenoval jasně. Takže opět končím, předpívám, pokračujte v činnosti.
1: Dobrý, bylo by to hezký, ano, bylo by to hezký. Je to věčný dilema tohleto, opravdu. Je to věčné dilema, jak je to s těma volbama. Fakt je to problém, protože vidíme, že opravdu, co se stalo teďko v Rumunsku, co se stalo lesdes, když to dopadlo tak, jak si to nepřejí, no tak to zrušili, že? Tak ty volby zrušili, obvinili toho, ještě toho, a to už říkal kdo si dávno, jestli to byl Stalin nebo kdo, že kdyby volby k něčemu byly, tak už je dávno zruší. No tak tam se to povedlo v tom Rumunsku. Ano, tam to přesně udělali toto. Udělali nový a už je všechno tak, jak to má být. Takže no, toto je fakt věčný dilema, tohleto. Ano, to je těžký. No,
0: je to jednoduchý. My máme totiž, asi tady si Martin totiž neuvědomuje jednu věc. A tahleta věc se nám vlastně tady odehrála v roce 89. A říká se tomu kooptace. Jo? A to nemluvím ani o tom, jak tady probíhalo jmenování vlády právě v roce 89 po listopadu 89. Jo? Takže to je opravdu to je kapitola sama o sobě. Takže já si vůbec o těch nějakých volbách vůbec nedělám vůbec iluze. Už jenom proto, co sama vím. Co jsem se všechno pozjišťovala. Takže ať mi tady nikdo nic neříká o volbách, protože jestliže tady v 89. prošla kooptace 63 poslanců do federálního zhromáždění a do zároveň do České národní rady, o který vůbec nevíme, kolik vůbec měla členů, to je jedna věc. Tak věřím jedné věci a jsem o tom i přesvědčená, že ta kooptace vesele běží dál. Vesele běží dál a jenom je to prostě hra na volby, protože kdyby ty volby skutečně byly otevřený a měli jsme skutečně přehled o tom, jak skutečně tady ty volby probíhaly, tak neřeknu. Ale vzhledem k tomu, že to jsou tajné volby, tak si opravdu s těma hlasema tady můžou dělat absolutně, co chtějí. A navíc, pokud vím, tak poslední volby, tam to bylo krásně ukázáno, že ještě ani ty lístky nebyly spočítané. Ty lidi kolikrát, co jsem i slyšela, a slyšela jsem to z několika naprosto nezávislých lidí, kteří se ani vůbec neznali, tak mi řekli, že jejich prostě kamarádky nebo známí prostě byli v těch sčítacích komisích. Oni přivezli ty sčítací lístky na ty kraje a oni už vyhlašovali výsledky, jo, takže, a už to bylo vyhlašované v televizi, takže ať mi tady nikdo neříká, že tady jsou funkční volby, protože já si tam se tak říkala, co ještě chtějí vidět lidi opravdu jako vidět na tom, že ty volby nefungují, že ty volby opravdu nefungují a že to je opravdu divadlo pro lidi.
1: Ano, co se jedná tady toho sčítání těch lístků, já vím, je to hrozný, po 5 dnech nebo to všechno spálí a už nikdy se nedozví, jak to všechno bylo. To je úplně šílený, ano, to je problém. Ovšem, jestliže se tohle to děje, když třeba už je 90% nebo 91% už sečteno a vidí, že není možný, aby ten zbytek to nějak ovlivnil, no, tak už to vyhlásí, že jo? Když to ještě tam není přivežený, bude všať. Takže takhle asi by to šlo, že jo? To je asi, to je trochu

0: opodstatněné.
1: No, to je právě ono. Protože jednou projde nějaký podvod a už to prochází pořád. A to je právě to, že vlastně my nemáme nad těmhle těma věcma vůbec kontrolu. A upřímně řečeno, jestli se někdo myslí, že to, co se tady odehrává nějaký politický diskuze, to, co se děje v parlamentu, nebo jo, tak to je opravdu chléb a hry. Jo, to jsou opravdu chléb a hry, protože víc si vemte, každá vláda od toho roku 1990 vždycky utáhla vždycky u nějaký závěty, vždycky další vláda vždycky povolila o půl závětu a zase někde jinde utáhla. Tahle ta vláda to dělá úplně stejně. Úplně absolutně stejně. Ten vzorec je pořád stejný. A
0: řídí to stále stejní zákulisní hráči. Tady se nic nezměnilo, takže tady se opravdu...
1: Stejní investoři.
0: Ano, stejní investoři. Já jsem chtěl říct tomu právě stejní investoři. No a teď se dostali do role vlastně těch lidí, kdo to všechno financuje, tak jsou to firmy, že jo? Tak jsou to firmy, které si k tomu pořídili, aby to nedělali přímo oni, tak si k tomu pořídili neziskovky, které dobře zaplatí, to už je úplně jedno přes co, za jakým účelem. No ale tohleto se nenazývá opravdu nějak jinak než korporátní fašismus, protože korporace vlastně tady vládnou podle sebe, jo? Díky tomu, že prostě si platí ty svý lidi v těch neziskovkách a podobně, nemůžou rovnou, teda můžou, oni to taky dělají, ale takhle to vypadá mnohem lepší, že? To je jasný. No, takže ano, to je korporátní fašismus, to se nazývá korporátní fašismus, takže asi tak, no. Nejenom fašismus, ale korporátní. No.
1: Stačí si vzpomenout na průšvih, který byl provolený Macinkou, ohledně ty SMS zprávy tomu jakože poradci, který to bez toho Petru Kolářovi, který vůbec na Hradě nemá co dělat, nemá se s Hradem žádnou smlouvu a přesto dělá poradce prezidentovi. Mm-hmm. A tady nám to krásně ukázalo totiž, jak to ve skutečnosti v té politice funguje. To znamená, že přesně takhle tady jsou ovládaný ty politici. Akorát takhle to prostě prasklo. A to bylo o tom, aby si to lidi konečně uvědomili, že tady jsou skutečně zahraniční investoři. Proč právě Černochová za minulý vlády tolik jezdila právě že do té Ameriky, aby tam právě uzavírala ty smlouvy, naprosto nevýhodné smlouvy na ty E35, které jsou naprosto šíleně předražené. A kdo to zase zaplatí? Zase to zaplatí ty lidi. A jo, ještě ty letadla ani nejsou vyrobený a Bůh ví, kdy je vůbec dostaneme. Jo? Pokud je vůbec dostaneme. Jo? Takže to je další věc. A zase či to byl zájem, kdo za těhle těma lidma stojí. A tady je potřeba se skutečně ptát, protože upřímně řečeno, třeba my bychom dokonce měli vědět, jaký lidi na těch ministerstvech vůbec sedí. Nejenom ty ministři, ale dokonce my bychom správně měli vědět, jaký tam jsou náměstci, jaký tam jsou tajemníci, jakou skutečnou roli tam skutečně plně a tak dále. Jo, protože prakticky, když se to vezmu, tak ministerstva se staly velice lukrativní firemní místečka, nejlépe pro rodinné firmy. Mm-hmm. Jo, teď to taky nejčasto prostě prasklo, že kolik příbuzných na těch ministerstvech prostě funguje, protože ten tam byl zaměstný, no tak tam potom přivzal manželku nebo syna nebo dceru. Jo? A jedeme. A vemte si, no, kolik tady máme takzvaný státní zástupců, kolik lidí pod něma jede, jo? Kolik lidí pod něma pracuje a tak dále. Tady si prostě opravdu uvědomit, že my nevíme, kdo to těch postech vůbec je a koho vlastně tady platíme. My tohoto vůbec netušíme. To je potřeba si uvědomit, že to nejsou jenom neziskovky, to jsou banky, to jsou pojišťovny. Jo? A my vůbec nemáme přehled o tocích, financí, jak se tady vůbec hospodařeno s těma penězma. Oni nám tvrdí, že tady nemají peníze. Tak tam teda zmizely ty peníze, ty miliardy z té privatizace. Jo, když tady zprivatizovali úplně všechno. A kam to teda zmizelo ty peníze? Kde to je? Jak je možné, že do dneška nejsou vyplacené váleční reparace a nemáme navrácený investiční zlato, jo, který nám ukradli Němci během druhé světové války? Jo, proto i říká, že kdyby tady zůstala každá koruna v této zemi, tak my tady jsme na tom líp jak v Emirátech. My jsme na tom opravdu líp jak v Emirátech a lidi tady nemusí hákovat prostě někde montovnách opravdu 12 hodin. Ale to je opravdu si potřeba uvědomit, že pokud to tady budou být z politické strany, jo, tak tak, který se dokonce do ústavy vlastně dali soutěž, že se jedná o politickou soutěž, tak vlastně tím pádem my jim umožňujeme, aby tady byl neustále tohle ten bordel a je tady potřeba udělat jednoduchou věc, tak jak je to právě i v těch dekretech prezidenta republiky, aby na těch postech byli odborníci. Ne, že prostě třeba ministerstvo zemědělství povede nějaký účetní nebo nějaký elektrikář, jo? Jako to bylo do teďka, kolikrát tam jsou lidi, kteří nemají vůbec odbornou způsobilost. A přesto ty lidi na těch ministerstvech fungují, jak je tohleto vůbec možný. Takže tady je potřeba, navíc my tady máme takzvanou parlamentní demokracii.
0: Já bych,
1: to je taky špatně.
0: Mílo, to je pravda. Já bych s tou odborností bych měl tomu připomínky. Ano. Copak ty jsi nějaký odborník a víš, jak se v tom vyznáš. Tady nejde o to, aby to byl odborník, velice inteligentní, zaplacený pro to, aby odborně někomu tahal peníze z kapes a někomu jinému je zase přidával a přikradal si přitom něco pro sebe. Ano, já bych si bral, aby tam byli ne odborníci, ale slušní, poctiví lidi, kteří prostě, ta selská logika by tam fungovala. Dít tomu nic víc není potřeba. Opravdu ne, všechno to je tak jednoduchý. Ano. A oni to dělají schválně šíleně komplikovaný, aby řekli, na to musí být odborník, aby se v tom vyznal. Prdlaj se v tom vyzná. Nikdo se v tom nevyzná už tady v tom. A kdyby se v tom někdo vyznal, tak ho tam musím vyhodí, protože by musel prostě to celé zastavit a říct, tak takhle ne, pánové, takhle ne, dámy, je to úplně jinak, končíme, no tak půjde od válu, najdou na něj cokoliv, že jo, a půjde od válu. Toto je velmi, velmi velký problém, takže já bych s těma odborníkama a kort se specialistama, já bych byl velmi, velmi, velmi opatrný. Říkám, raději člověk, který umí logicky selským rozumem přemýšlet,
1: uvažovat,
0: ano, a jde to, pak by to bylo naprosto v pohodě. Ano, tak asi tak.
1: V tomhle tom s tebou souhlasím, protože tady je potřeba, aby ty odborníky, právě myslím ty odborníky, který si opravdu třeba tím svým povoláním prošli úplně od píky. To znamená, znají tu problematiku od úplného základu, a ne, že to jsou prostě nějaký vystudovaný pitomci s nějakým vysokoškolským titulem a přitom té problematice vůbec nerozumějí.
0: Myslíš třeba takového Bendu, který od píky je v tom, ve sněmovně?
1: Jo, ty myslíš toho, který ho tam přilepili v 90. roce Karagonem a potom ho tam tu vykopli konečně.
0: Ten je tam od píky, hele, ten je tam celou dobu, člověče, no? A je tam furt, hele, no, tak, a jestli toto je odborník, no nevím, no. Říkám, hele.
1: No, tak tohle to fakt ne. Ten odborník, jako víš co, to je odborník na vyhřejvání lavic.
0: No, no, tak takový jsou tam prakticky skoro všichni, že jo, pár čest výjimkám.
1: Bohužel,
0: ale,
1: no.
0: Ale bohužel to funguje, no. Takže jo, dobrý, promiň, že jsem to skočil, pokračuje, jestli jsem ztratila nic.
1: Ne, ono je to opravdu, ono je to dobrý takhle odlehčit, protože jako jak jsme si vlastně zvonil toho Bendu, tak jsem se proto tady se chytla za hlavu a říká, no tak to je ten pravej, víme na co a k čemu je dobrý. Jo, to je opravdu takový už, prakticky to už je takový ten inventář, ale když jsi už tohleto zmínil, tak tady je, jak je možný, tady už je taky dobrý položit si vlastně otázku, jak je možný, že takzvaná opozice, která předtím byla ve té vládní koalici, jak je možný, že tady není provyšetřovaná třeba ta slavná digitalizace, kterou tady prováděli Piráti, jo, a tak dále. Vůbec se o tom nemluví. Jak je možný, že tady vůbec není řešený covid, ty následky toho covidu. Teď to zase chtějí přehodit na ministerstvo zdravotnictví. A kde je ta osobní zodpovědnost těch doktorů a vůbec nejenom těch doktorů, ale těch, co zřizovali ty vakcinační centra. Kde je osobní zodpovědnost všech těch, kteří se vlastně šťourali těm lidem na ulici v nose a tak dále. Kde je osobní zodpovědnost těch lidí? Jo, protože hodit to zase na ministerstvo zdravotnictví s tím, že bude vypláceno odškodný, zase to zacvakají lidi, tohle to už by nemělo být právě vůbec dovoleno. A naopak by měly být prošetřovaný právě lidi, jako je Vojtěch. Vůbec nechápu, co ten tam vůbec na tom ministerstvu zdravotnictví dělá. A měli by být vlastně v tomto stěru vyšetřovaný další lidi, i vlastně včetně Babiše. Protože on byl ten, kdo tady nutil ty lidi, aby na tu vakcinaci šli. Jo? A hlavně to taky samozřejmě, on to přehodil tu zodpovědnost na ty zaměstnavatele, ale tohle to všechno je fašismus. To je vlastně, to je prakticky, je to úmyslné poškození zdraví. Jo? A další a další. Jak je možné, že to prakticky spravovali? No, povídej.
0: Mimochodem, není to tak dávno, před týdnem, byla zprávička, samozřejmě, to o tom se moc nemluví, protože to bylo velmi podstatná záležitost, že nějaký, teď nevím, jestli nejvyšší soud rozhodl o odškodnění opravdu těch, kteří byli nějakým způsobem těma vakcínama jaksi nějakým způsobem, já nevím, nějak, no...
1: Poškozený.
0: Tak, poškozený, ano, přesně tak. Poškozený, nebo třeba zemřeli a podobně, tak těch pozůstalých. O tom rozhodl nejvyšší soud. Jo? A to je velmi důležitý. Ale toto se tak řekne jen tak mimochodem, jak se říká v televizi, se to řekne, ale jenom jednou. Jenom jednou a ještě nejlepší v čase, kdy už to nikdo neposlouchá, někdy o půlnoci nebo tak a tak. Nemůže se říct, že to tak není. Jo? Takže velmi zajímavý. No a jak tam může být potom takový člověk, jako je ten Vojtěch? Já jsem taky z toho docela v šoku a Babiš je s tím spokojený. Takže nevím, co to zase má znamenat, protože to opravdu není nic pěkného toto. No, to je jenom tak, aby věděli všichni, že toto vydal nejvyšší soud, že opravdu by se měli přihlásit lidi, kteří byli nějakým způsobem prostě nějak poškozeni nebo něco přímo těma vakcínama. Já jenom říkám přímo vakcínama, já bych řekl i ti, kteří nebyli vakcínama a kteří byli prostě terorizováni, kteří byli prostě perzekováni, těch je ještě mnohem, mnohem víc a ty by měly být oškodění zrovna tak. Ano, takže myslím si, že toto je v pořádku. Ale nevím, co s tím se bude dělat. A na to by se měli zaměřit dnešní politici. No nic, pokračuj.
1: No, teď jsi mi právě připomněl i tu perzekuci, protože když si to vezmeš, tak... To odmítnutí, ty vakcinace nebo toho testování, to všechno je politická perzekuce. A to vyhlášení toho nejvyššího soudu, takový, že to bylo vlastně někdy vyhlášení, tak aby se neřeklo. Nepřipomíná ti to takhle náhodou utajování i těch dekretů prezidenta republiky? Jak je možné, že důležitý věci, které jsou po právní stránce velice důležitý pro naši zemi, pro náš národ, jak je možné, že to je utajovaný, ale to, co je prakticky to, co potlačuje naše svobody, to, co potlačuje, to, co vlastně tady jde proti vyloženě lidem, jak je možné, že to tady je prostě v tom hlavním proudu, v tom mainstreamu, a jak je možné, že to tady jede na plný packy? Jo, to je prostě až neuvěřitelný, co se tady skutečně děje a mně to přijde. A vnímám to i tak, že tady jsou prostě úmyslně potlačovaný jakýkoliv lidský práva, protože průšvih je v jedné věci, protože lidi tady třeba právě chodí k těm volbám a potom se ohánějí, že tady mají lidský práva, což fakt dává smysl. Jo, to je opravdu hodně smysluplný. Jo, takže to je právě, to jsou tyhle ty věci, to je velice si důležitý uvědomit, jakmile někomu sama za sebe předám nějakou kompetenci, tak bych ale taky po něm měla šlapat, aby opravdu plnil to, co slíbil, a ne, že prostě se tady udělá prostě nějaký svoje PR, když to řekl, jak se to dneska říká, a tím to prostě končí, protože upřímně řečeno, ta důvěra v ty politiky, teďko se vrátím do Brna, když jsme tam právě byli na tom protestu proti tomu sjezdu studentů německého sdružení právě v Brně, tak tam byla i vidět ta důvěra v ty politiky. Bylo to tam perfektně vidět. A tam ty lidi dali jasně najevo, co si o těch politicích myslej, protože měla jsem za to, že tam prostě budou vystupovat lidi, kteří jsou třeba právě z toho lidu, co si o tom vůbec myslej. A jakmile se tam objevili politici na tom pódiu, tak polovina lidí se prostě otočila na podpatku a odešla. Prostě odešla. Protože se z toho zase stala obyčejná politická agitace, no, protože nespokojenost lidí zase přitáhne prostě ty mouchy. Zase to přitáhne prostě nějaký ten hmyz. Jo, takže jo, prostě někde něco, jo, něco někde hníje, no tak tam prostě, když tam prostě spadá nějaký s tými ovoce, tak to přetáhne ty vosy. Tak mi to přišlo úplně stejný. Ne, že aby tam vlastně promluvili lidi z lidu, kteří se opravdu to z toho národa, co si o tom vůbec tady myslej. Ale zase tam mluvili o tom, že oni zase tam promluvili prostě tyhle ty, že oni to tady zakážou a já nevím, co všechno. Ale už se k tomu nezavázli, že to dodržej. Oni to pouze slíbili. Ale takhle tady politika, tahle ta politika tady opravdu funguje od těch 90. let. A opravdu je potřeba si uvědomit, že politici od těch 90. tady nesplnili vůbec nic. Absolutně vůbec nic. Naopak, vždycky udělali přesně pravý opak toho, co slíbili. A to máte to samé, jako měl nám to taky hlavně připomenout Fialová vláda. Přece slíbili, že lidé snížejí daně. A naopak, co udělali? Ty lidi ještě víc s těma daněma zatížili. Jo, takže, ale teď si vám to. Prostě opravdu oni tady udělají, ty politici tady udělají neskonale velkou sekeru. A kdo to odnese? Ty lidi. Zase to odnesou ty lidi. Jo, ale zodpovědnost politika prostě neexistuje. Jak je tohle možný? A to je potřeba se skutečně už uvědomit, že je opravdu volat po jejich odvolatelnosti, ale i dokonce třeba, jak je možný, třeba vy Stanjura. Tady Marcinka prohlásí veřejně, že prostě Stanjura probendil, prostě rozházel peníze za ty větrníky. No a aby se neřeklo, tak prostě někde ty větrníky jakože teda musí postavit. A jak je možný, že na základě dekretu prezidenta republiky nyní tomu Stanjurovi není zkonfiskovaný ten majetek, protože on probendil nějaký peníze, které mu nepatřily. Jak je možné, že ty politici nenesou prostě odpovědnost za tyhle ty věci a proto ty politici do té politiky jdou, protože to nikdo po nich nevyžaduje. Není tady vyžadovaná žádná kontrola ze strany národa, ze strany lidu, jestli ten politik právě plní to, co slíbil. A proto tady právě ta parlamentní demokracie, tedy není lidová demokracie, ale parlamentní. A to je potřeba, aby se taky konečně lidi uvědomili. Protože oni si tam dělají, co chtějí. Oni si tady prakticky berou ty práva toho člověka, jak je tady prostě poukázováno na tyhle ty listiny. Jo, ať je to listina základních práv a svobod, nebo ať je to ústava. Ale to je a potřeba si uvědomit, že oni proto ta parlamentní demokracie. Oni si udělají demokracii sami pro sebe, ale nedělají pro zbytek národa. To je právě to si potřeba uvědomit. Jo, takže pokud politici tohleto nezrušejí, sami nezrušejí, tak by to měl konečně vzít do ruky ten národ a říct a dost prostě, jako tady končíme prostě, tady už končí veškerá sranda, protože opravdu, jak je možný, že tohleto tady prostě projde, jo, že jak je možný, že ty lidi za to nejsou stíhaný, trestně stíhaný za to, že prostě udělej sekeru a člověk to prostě zacvaká ze své práce. Teď si vemte, že dneska už prostě 70 až 80% výdělku z vlastně těch lidí jde právě na tyhle ty sekery. Je to už 70% toho příjmu. Jak se to ty lidi ještě chtějí jako hnát?
0: 78 asi to je ve skutečnosti, když spočteš veškerý daně a odvody a nevím co všechno, co musíš odezdávat, tak je to opravdu skoro 80%. Je to hrozný, ale je to tak. No, já ti řeknu, co to je. Oni se neustále vymlouvají na to, že samozřejmě oni by to udělali rádi. Ale ten Putin, ten Putin prostě je takovej lump.
1: Chudáci.
0: Jo, ten prostě jen dělá takový zle, vidíš to, co on všechno dělá. No a oni tím pádem nemůžou. Chápeš? Takže v tom je ten problém. No a prostě teď je o to, když jim to lidi sežerou, no tak jsou z obliga a je to v pořádku. Hotovo. Tady opravdu není třeba, nebo tady třeba se tím nezabývat, tady tím věcmi. Tady je třeba opravdu asi jít tvrdě do těch dekretů. To je snad jediná možnost, co s tím udělat a možná bychom se do toho mohli pustit. Co myslíš? Aspoň nějak
1: určitě,
0: v začátku.
1: Určitě,
0: možná,
1: určitě.
0: Možná tam pustit nějaký to video s tím, co myslíš s tím?
1: Benešem,
0: co myslíš? Zkusíme to pustit?
1: Jo, můžeš tam klidně pustit jeho projev, ať si ho lidi připomenou, protože je to 3 minuty.
0: Je to 3,5 minuty,
1: taky 3 nebo 4 minuty. No, no, no. A je to právě o tom odsunu těch Němců, proč? Proč vlastně se to stalo?
0: Ano, tak já to tam šoupnu.
1: To tam pustí.
2: Posunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme... tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme je. Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj byl život byl vždycky bojem a bude bojem stále.
3: Za chvíli bude za rok, za 2 leta, za 4 leta, za 5 let, bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat, ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalismus. Až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás. Až nám budou začnou nám vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci, čeští a všichni ostatní ztratili. A že chtějí takové a takové odškodnění. Tož jim musíme hned povědět. Ano, prosím. Až nám zaplatíte do posledního grajcaru všecko to, co jste zde za protektorátu zde vykradli, vyloupili, všechny ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili, do posledního grajcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zdali nějakou část z toho máme také vám, nebo těm lidem, co povolit. Prosím. A až začnou nám vykládat, no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od vás vyhnali, aby to nebylo nelidské, ale my jim musíme ukázat a zeptat se jim, co já jsem vždycky za války Angličanům říkával a Američanům říkával, myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde oboj na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou, a našimi lidmi? A nebo myslíte, že lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Já myslím, že humanitní s naším zásadám odpovídá to druhé.
0: Ano. Třeba jsem toto ještě nikdy neslyšel, tak to řečeno. Takže jak je vidět, takže mám taky velké nedostatky. To je pěkný. A mě v tom úplně napadlo teď, že na té Ukrajině to musí skončit taktéž, že? A tam se budou dít podobné věci, protože každá válka, která trvá trochu déle, která je nespravedlivá. Každá válka je nespravedlivá, ano, protože vždy jde jenom o kšeft. O kšeft lidí, o suroviny, o zdroje a tak dál. Tak vždy skončí tím, že se lidi rozeštvou, protože jakou mají jinou možnost, když jim nakonec nic nezbyde. Rozeštvou se, rozádají. No a pak si to začínají vysvětlovat mezi sebou. Jak toto dopadne? A ještě mezi slovanskými národy, že? Jak toto dopadne, až skončí ta válka na Ukrajině a jakým způsobem? Na to jsem teda fakt hodně zvědav. Co myslíš? I když možná, že no, o tom se nemusíme bavit, ano, protože my se bavíme o těch dekretech, ale já si myslím, že tohle to opravdu nastane. A vzhledem k tomu, že jich tady minimálně 500 000, ne všichni jsou tací, že? Jako aby dělali nějaký velký zle, ale je jich tady dost, kteří dělají takový problémy, no tak ty budou proti nám určitě, samozřejmě, to je jasný. Tak co teď s tím?
1: No, k tomu můžu říct jenom to, už jenom to, že tady si vykolikovali svoje vlastní území. To znamená, každá radnice, na který prakticky visí jejich prapor, tak to je jejich území. Mm-hmm. A já se divím. Jo, už jenom tohle, to, jak je možný, že současná vláda nedala jasný příkaz, aby ty vlajky byly sundaný. A je potřeba si uvědomit tomu jednu věc. Je to paralela. Je to paralela, která souvisí právě i s naší minulostí, právě s protektorátem Čechy a Morava. A vzpomeňme si, všude, kde dneska visejí právě tyhle ty prapory, ty ukrajinský, zkusme si tam představit právě ten hákový kříž. Není ta podoba takhle náhodou čistě náhodná? Protože ono se nás ta právě, ty, i ta válka na Ukrajině, se nás takhle právě úzce týká. Protože jestliže my jsme dneska tím, že tady máme takhle tyhle ty prapory, to už není žádná solidarita. To je normální, za mě je to prostě otevřená okupace. A je potřeba si uvědomit, že my tady jsme zpátky, jo, já se tady prolíná několik vlastně těch let dohromady. Ať je to rok 36, ať je to rok 38, 39, tak vlastně, ať to jsou 40. leta, tak dejme tomu to 41, 42, tak tohle to se nám tady prakticky mísí do současnosti. Když to řeknu dohromady, dokoleč dohromady. Protože už jenom tím, že ty, když já jsem pochopila za začátku ty lajky dobře, tak jaká solidarita, já tohoto beru. Ale už jsem nepochopila, že to tady, ty lajky tady už visejí nějakých třetí, čtvrtý rok. To už jsem vůbec nepochopila. Jo, takže v tom případě je to otevřená okupace. A když si vezmu, že potom teda sundali tu vlajku právě na té brněnské radnici, tak by mě docela zajímalo, jestli tam takhle náhodou nevisí znova zpátky. Jo, protože oni tam sundali během toho protestu právě když jsme tam byli v tom Brně, taky tam prostě potom je to i řekli, kdo to byl, prostě nějaký ty kluci tam opravdu prostě nakusali a opravdu jí prostě sundali z těch řad těch protestujících. To je jedna věc. A právě je potřeba si uvědomit, že tohoto se nás hluboce dotýká, protože jestliže potom, protože nemá se smysl nás někoho nalhávat, kdo jsou vlastně ty, co sem utečou, to jsou prostě banderovci. A ty jako, to nejsou žádný nějaký milovný lidi. Nedělejme si opravdu iluze, co je to ta zač. A navíc, dneska už otevřeně přiznávají, že tam skutečně probíhá fašismus. Tam se prostě veřejně hajuje. Hákový kříž vlastně svastika, jako byla za Hitlera v Německu a byla tady v protektorátu vlastně Čechy a Morava. Tak ta je uznávaná i tam. Tam prostě tam jako je to stejný.
0: Na to
1: je
0: konto,
1: to úplně to samý.
0: Na to konto vlastně ty Poláci chtějí odebrat nějaký to vyznamenání Zelenskýmu a teď je tady taková tendence, protože od nás samozřejmě taky dostal vyznamenání, že nějaký ten bílej kříž nebo bílého lva, nebo já nevím, co to je zač. Taky, aby jim ho odebrali. No a to víš, to je zase oheň na střeše. Ale v Polsku s tím souhlasí naprosto všichni. A jaký je velký zle hned okamžitě? Ty Ukrajinci už jim vyhrožujou, že prostě takhle ne a asi si to budou mezi sebou. Dneska vyhlásili už v Polsku, že v současné době jsou pro ně Ukrajinci, Ukrajina větší nebezpečí než Rusko. Když se chová takto. A to je docela zásadní zlom v tom, protože to vyhlásili nějaký docela vysocí představitelé polský. No a tady pořád nic se neděje. Ale budiš, to jenom tak okrajem. Já bych se chtěl zeptat, jo, protože ty problémy tady jsou a budou patrně úplně stejné nebo velmi podobné, jak už jsem říkal, ty státy lidi budou mezi sebou znesvářený, samozřejmě to je jasný, zvlášť když se jednomu jaksi nadržuje, postruje a druhýmu se ubírá, tak to je vždycky problém veliký. Jak by se nechali ty Benešovy dekrety některý využít právě v této situaci? A to si myslím, že je velmi důležitý vědět do té doby, než ta válka na té Ukrajině skončí. Pak by to bylo dobré to mít připravený, vytáhnout to a jednat podle toho.
1: No, tak v tomhle tom nám může hodně pomoct, ale opravdu hodně pomoct právě dekret 12 a dekret 19. Protože tohoto jsou velice, 16. Ona 19 je taky, ale tohle ty dva dekrety, to jsou pro mě takový zatím, protože ono je tam těch důležitých dekretů opravdu hodně, ale takovej ten základ, kterými se můžeme odpíchnout, tak je to ten dekret právě, že 12 a 16.
0: Ta 16. Ta 16 snad není platná, ale 12 platná je. Já opravdu vycházím z toho, jak to tady mají. Jo? Takže 12 je platná a je to dekret prezidenta o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. No tak, teď by tam ještě k tomu přibyli ty Ukrajinci, ale ty tam nejsou, tak co s tím? Oni budou říct, ale Ukrajinci tam nejsou.
1: No víš co, ono je to naprosto jednoduchý, protože tam je totiž, jsou tam ty zrádci.
0: Jsou tam zrádci, ano. Ale to nejsou Ukrajinci. Zrádci nejsou Ukrajinci.
1: Takhle, protože to je právě to ta opora. Právě, že my se potom můžeme opřít o to, že pořád je to prostě cizí příslušnost, protože je to, když se podíváš potom hlouběji na ten dekret, tak tam je i dokonce, když je to někdo i třeba ze zahraničí, nebo je to spojenec, jo, může to být i spojenec, takže spojenec může být kdokoliv. Takže v tomto případě i Ukrajina, protože, a to je právě to, že díky tomu, že jsem byla loni na podzim, na té takzvané, jmenovalo se to literární Atlantida, ale ve skutečnosti to byl takovej tajný sjezd právě toho sudetoněmeckého krajského sdružení. Hezky to takhle zaobalili právě do týhletý kultury. A tam právě se Ben pochlubil tím, že je naprosto skvělý, co právě ten Fiala pro tu Ukrajinu dělá. Ten ho tam prostě vychvaloval. My jsme normálně na to zírali a já jsem si řekla, no jasně, když přece nemůže získat německou armádu, no tak přece si vytvoří armádu jinda. Jo, takže ono je to takhle a to je to spojenectví. To je takový to veřejný přiznání toho jak to ve skutečnosti může fungovat. A když se nevíš prakticky ten, a protože tentokrát předtím vlastně za druhý světový války ten fašismus byl na západě a teď máme ho vlastně na východě a zároveň hezky fašismus nám krásně bojí dokonce v naší zemi. Probíhá prakticky fašizace větších měst, co si budeme nalhávat. Jo? Teď si veme, paralela se nám odehrává i právě přece na západě od nás, kdy tady na západě se nesmí mluvit o tom, že migranti útočí na domorodý lid, na domorodé obyvatelstvo, kde se kryjou vraždy, znásilnění, pobodání a tak dále, přepadení. Ale tady je to samé. Tady se kryjou Ukrajinci za to, že vlastně někoho někde přepadnou. Doteďka se tady blablou, je to tady perfektně krytí. Nesmí se o tom mluvit. Nesmí se zveřejňovat vlastně, jaký národnosti jsou vlastně ty útočníci, když někoho tady přepadnou. Jo? Takže je to stejný. Jo, je to právě potřeba si uvědomit, že se to všecko to samé se odehrává úplně všude, úplně stejně. Jo, takže akorát my tady máme problémy s těma Ukrajincema a na západě zase mají problémy s těma muslimskýma migrantama. Ten problém je totiž obdobný, je to podobný. A to je proto taky ten fašismus prakticky probíhá napříč celou Evropou, akorát v jiných kulisách. Jiný podobě. Jo, takže když se obrátíme právě na ten dekret na tu 12, tak právě, že tam opravdu tady potom není o čem ani potom a tady právě i ty zrádci, to jsou třeba právě, můžeme do těch zrádců, to můžou být soudci, můžou to být politici, kdokoliv se postavil proti národu. Jo, což je hodně důležitý. No a ten dekret ta 16, to je prakticky ten dekret o vlastně potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Mm-hmm. Jo? Jenže jenže lidový soudy oficiálně zrušený nejsou. A na to je dokonce zákon z roku 1958. Mm-hmm. To je právě na tom, to je paradox. Takže oni sice jako si tady zrušili jakože dekret, ale vejsi to místo, protože mě to samotný přijde, protože když si opravdu vezmeme, co se tady odehrálo vlastně v roce 48, tak si nedělejme iluze. Protože za mě, a tohle to dneska řekne i spousta lidí, že když se opravdu podíváme na ty linie těch politiků, kteří jsou dneska u moci, tak zjistíme, že jsou ve stejné linii s těma lidma, kteří tady byli za protektorátu. Jo, to znamená, který právě, že udávali, byli to prostě fašisti a ty fašisti se prostě přelíkli jenom za komunisty. A proto podle mýho názoru, oni se takhle začali takzvaně prostě rušit právě i ty soudy. Vždyť jak je možný, že už v roce 1947 zrušili vlastně dekret o Národním soudu? Protože Národní soud byl nejvyšší trestní soud. Tam se opravdu řešily ty nejtěžší zločiny. Ty nejtěžší zločiny, které tady byly páchané právě během druhé světové války. A tady je potřeba se ptát, proč to vlastně bylo zrušeno. Z jakého důvodu a kdo jim k tomu dal oprávnění. Jo? Takže tady je potřeba vůbec se ptát, protože na základě čeho? Čím to bylo zrušené? Jo? Z jakého důvodu? A kdo k tomu dostal ten mandát k tomu zrušení? To je hodně důležitý se ptát. Jo? Takže jestliže tady máme platný dekret, tu 12, tu konfiskaci, tak ale ta konfiskace by přece měla proběhnout na základě něčeho dalšího. A to je právě ten následný dekret o těch lidových soudech. Jo, takže tady jenom je to o tom, opravdu si to jenom prostě obhájit a prosadit. Protože jestliže my tady máme platný prakticky postupemský protokol, tak jsou platný i ty dekrety. Přesto prostě za mě nejede vlak.
0: Mm-hmm. Je to možné. Je to možné. Možná tady ještě máme takovou zajímavou věc, tohletu. Tomu určitě něco povíš taky. Řekni, o co jde, rezoluce. Já si myslím, že to je objasnit.
1: Takže tato rezoluce, kterou tady máš, tak to je právě ten zákon, ten 55/1946 a když se sjedeš níž, tak tam je právě to usnesení prozatímního národního zhromáždění, kdy vlastně ty dekrety se staly v plný palbě, právě v plný palbě se staly tou kostrou toho našeho právního systému, toho právního, těch právních předpisů.
0: Mm-hmm. No, takže
1: jo, tohle je. Už jsme se taky bavili, to neuškodí tou zodpověď.
0: Ano, no. V jiné souvislosti, určitě to není vůbec špatný. No, tak to je dobrý taky, no tyjo, to je síla. Opravdu v tom se trošičku vyznat, do toho se musí hodně, hodně zabořit. Já se zeptám, jak to třeba tebe nebo nějakou skupinu, s kterou si to dělala, jak jsi tady k tomu se dostala, jak tě to napadlo, že něco takového prostě někde je zašantročený a kdo to vytáhnul z toho Národního ústavu, nebo co to je, archivu?
1: No, tak budeš se divit, ale je to tak zhruba rok, kdy jsem se začala o ty dekrety vůbec zajímat, protože jsem se začala říkat doprčit jako proti tomu systému, je potřeba se tady opravdu nějakým způsobem postavit. A už před rokem jsem věděla, bo jsem si i zjistila, že dekret je prostě nejvyšší státní listina, když to řeknu. Je to nejvyšší úřední dokument, který jasně určuje nějaký prostě pravidla pro ten národ, pro tu společnost a platí pro všechny stejnou měrou. Neexistují žádný prostě privilegia a podobně, jako je to dneska. Jo, neexistují prostě privilegia. Pro všem se prostě měří stejně. Jo, je to prakticky pomalu postavený, když to řeknu, skoro na principech přirozeného práva. Jo, to je důležitý si uvědomit. A upřímně řečeno, potom je to prostě nedalo, protože když si to vezmu, tak když potom se najednou blížil ten sjezd z toho sudetoněmeckého krajského sdružení, tak jsem si říkala, že by bylo dobrý právě ty dekrety prostě vytáhnout, dokovat ten archiv funguje A je to prakticky, ty dekrety se možný právě sehnat právě v Národním archivu v Praze. Takže stačí si prostě o to napsat, kdo bude chtít. Samozřejmě to teda není vůbec levná záležitost, protože ty dekrety jsou všechny ověřený. Každá to tam potom, když tady třeba otevřeš ten první dekret, který jsem ti poslala, ten si můžeme i představit, tak to je ten úplně, to je ta jednička, který byl vydaný prakticky 2. dubna 1945, tak aby lidi měli vůbec představu, jak ty dekrety vůbec vypadají. Tak tohle to je úplně ten první dekret. A který vidíš, a který i lidi můžou vidět, že skutečně ten dekret je ověřený.
0: Ono to tam není vidět, ale opravdu tam je razítko, tady to je přesně, ano. Národní archiv potvrzuje, že tato kopie doslovně souhlasí se zněním dokumentu, který je založen ano. Jako tak tam. Počet stran 2 ověřil někdo 26.1.2026, takže to není tak stará záležitost. Ano. A to ověření stojí samozřejmě asi kolik dneska, 60 korun nebo kolik, no 40, já ani nevím.
1: Nevím, ale jako ten za těch z těch dekretů to fakt teda byla docela raketa, ale jsem ráda, že ty dekrety máme, protože je to prostě, kdyby náhodou, jak se říká, kdyby náhodou někde v archivu hořelo, najednou
0: ničeho nic, takže, a najednou to zmizelo.
1: Najednou to kdyby to zmizelo, kdyby bylo prostě zájem, aby nikdo nemohl říct, ty dekrety prostě nejsou. Mm-hmm. A když se takhle podíváme třeba právě na tohle ten dekret, tak tohle to je dekret, který ustanovuje názvy ministerstev, jo? Jak by měly vůbec ty ministerstva fungovat. A mě to úplně až zarazilo, protože jsem si říkala, hele, to je fakt hodně zajímavý a tady je krásně třeba vidět třeba ministerstvo zahraničí, anebo třeba právě ministerstvo, který hnedka druhý pořadí, národní obrany. Mm-hmm. Jo? A tohletom s tím národem, s tím se budeme setkávat prakticky skoro ve všech dekretech. Protože ty dekrety jsou postavený pro národ. To znamená, je to přijde opravdu, že ten Beneš se snažil těma dekretama, a to proto mi to tak přijde, že ani stojí, to byl ten jeden z těch důvodů, proč nebyly těm lidem předloženy, aby si neuvědomili svoji národní identitu. A to právě to, že něco je jejich, že prostě jim ta vlast patří, ale nejenom ta vlast, protože naši předci, je potřeba si uvědomit, že po té druhé světové válce vlastně dokázali postavit naši zemi na těch troskách. Jo, během toho komunismu to nevytvořili komunisti. To vytvořil ten národ. Ty lidi, to byly ty mravenečkové, prostě, kteří chodili do těch fabrik, pracovali v těch montérkách, fárali do těch dolů. Jo. Ty postavili tu naši zemi nahoru. Prostě, jo. A dokonce jsem našla i dekret. Teďko přesně nevím, který to je, ale docela dost mě překvapilo, že tam dokonce je i ochrana patentů, že naše patenty nesměly být vyváženy ze země, kde jsou dneska všechny patenty, že jo. Jo, takže to je prostě opravdu ten Beneš skutečně myslel na spoustu věcí. A třeba co tady máme, třeba ministerstvo zahraničního obchodu. A tady třeba narazím rovnou na celní správu, protože dneska celní správa spadá pod ministerstvo financí, což by vůbec nemělo být, protože ještě právě než zrušili ministerstvo zahraničního obchodu, tak vlastně celní správa spadala právě pod toto ministerstvo. To fungovalo prakticky do 90. let a najednou si tady prostě Česká národní rada prostě vytvořila, oni zrušili tohleto ministerstvo a celníky automaticky šoupla pod ministerstvo financí. Jo, což je absolutně v rozporu, protože tím pádem oni nám jasně dávají najevo teda to, že my jsme cizinci ve vlastní zemi, protože jak je možný, že celní prostor je ve skutečně na lastišti, ještě by to teda měly být přístavy, jenže nám prostě zrušili tu plavbu Labskou, protože Labe byl taky prakticky původně celní prostor pro naší zemi a celníci nám tady prostě dranděj hezky po dálnicích a vybírají pokuty. No. Jo, to je to prostě až podezřelý. Takže jak je možný, že nám zrušili ministerstvo zahraničního obchodu a dneska tady máme ministerstvo obchodu? Jo, to je další fakt toho, že skutečně tady nefunguje státní správa, že tady skutečně funguje korporátní uspořádání. Pak tady máme teda ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, potom mě se líbí právě to ministerstvo školství a osvěty. To nám tady absolutně ve školství chybí. Vidíme, co se dneska s naším školstvím děje. To je katastrofa. Jo? Ministerstvo spravedlnosti, informací, ministerstvo průmyslu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitřního obchodu, měli to tady rozdělený. Ministerstvo dopravy, pošty byly extra, ministerstvo pošt a teďko ministerstvo ochrany práce a sociální péče. Dneska tady máme sociální věci. Hádejte, co jsou to věci, že jo? Ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo výživy. Myslím si, že by se dneska asi divili, co se dneska prodává v těch supermarketech. Jaký šmakulády.
0: Tak, to je pravda. No nic, dobře, dostali jsme se dost daleko, ale zdaleka ne, na konci máme toho ještě víc, nicméně čas nám vypršel, šla jsi si toho míla, jak to uteklo, ty jsi měla strach, že dvě hodiny bude hrozně moc.
1: Úplně šířka to kouká, máme 3 minuty do konce, ale jako na druhé straně, hezky jsme to uzavřeli prvním dekretem.
0: Ano,
1: přesně tak. Takže myslím, že lidi se mají rozhodně na příště co těšit. A je to, já jsem ráda, že to takhle můžu odprezentovat ty dekrety a představit ty prakticky národu, aby se seznámili, co v těch dekretech opravdu je a eventuálně, jak je právě že použít. Bez ohledu na to, jestli jsou takzvaně ty dekrety v platnosti nebo ne, protože my se potřebujeme právě otočit, když někdo bude tvrdit, že jsou v platnosti, tak, nebo že nejsou teda v platnosti, tak ať nám teda potvrdí, že není v platnosti ani postupem SK. Dohoda, respektive postupemský protokol. Kdo ho zrušil? Takže tím pádem by platil i tentokrát.
0: Ano, souhlasím. Já teda ještě bych na závěr chtěl říci, možná, že některý lidi to hodně, posluchači, diváky to hodně zaujalo, možná, že ne, nevím, ale ty, který to zaujalo, tak co mají dělat? Proto ne, tento pořad samozřejmě bude v archivu, ale pokud by chtěli se více o to začít zajímat, řekni nějaké tvoje stránky nebo někde, kde to máš víc jaksi k dispozici tyto věci, nebo zatím nic takového nemáš?
1: Leď, já jsem zatím stránky nedělala, neměla jsem tu potřebu a ani tu potřebu nemám, protože ten, kdo chce
0: ano.
1: A skutečně o to se chce zajímat, tak mě prostě najde na Telegramu. A nebo se může se mnou i zkontaktovat, spousta lidí na mě ten telefon má. A není problém potom třeba zahájit jakési vzdělávání, aby ty lidi se skutečně mohli vzdělávat, protože seznámení je jedna věc a vzdělávání a vlastně umět se, a vlastně když to řeknu, mít tu znalost obsahu, co se týká ty dekret orientace, to je hodně důležitý, protože opravdu tam je to rozsáhlý komplex a navíc je to ještě o tom o jedné věci a to je, že třeba zase ty lidi se třeba můžou všimnout něčeho, co mi třeba uniklo, což se klidně to, co se stává, protože člověk třeba se zaměří na něco, ale už mu unikne jiná maličkost. A zase se toho všimne zase někdo jiný. Což je velice důležitý, protože my se takhle třeba můžeme i doplňovat. A může z toho vzniknout nějaká spolupráce a můžeme právě díky těm dekretům a zároveň i tyhle spolupráci, tak můžeme potom tady vytvořit něco, nevím co, ale něco můžeme vytvořit, co potom prostě může překlopit nějakým způsobem to fungování toho systému, protože ale je potřeba, aby nás opravdu bylo hodně, jo, protože nejlepší, ale co je důležitý, postavit to na spolupráci, ne na nějaký soutěži, jako je to tady teď, že prostě já jsem tady nějaký šéf a já teďko tady budu říkat co a jak, neexistuje. Ale aby to bylo na takový ty rovný spolupráci a jak se řekl na začátku, na tom, nebo vlastně o těch odbornosti, aby to bylo na postavit na tom zdravým selským rozumu a to je to nejdůležitější.
0: Samozřejmě, ano. Já možná ještě navrhnu takovou věc. Máme tady Palouček, že? Už tam proběhly dvě akce, kde si to vysvětlovala, jak to tam je, tím, kteří o to měli zájem, určitě. No, čekáme, že bude další akce. Je 11.7. Já bych k tomu ještě, my jsme na ten den, máme 11.7., tady to vidíte na obrazovce, pravé sportovní odpoledne. Ano, s večerní stopovačkou to asi nebude. Prostě taková malá olympiáda Spartakiáda, Paloučkovská olympiáda Spartakiáda. Tak jsme to nějak nazvali. Loni to bylo velmi, velmi, velmi dobré. Ale zároveň tam máme mít ten termín, jsme říkali, že každý 14 dní, že tam budeš i ty a další lidi, kteří mají zájem o to, tak to můžeme spojit. Můžeme to spojit s tím, že odpoledne si pěkně zahrajeme, budeme si hrát, budeme sportovat.
1: Proč ne?
0: A večer, pozdní odpoledne a večer si můžeme na závěr povídat, kdo má zájem i tady o tom. Takže, jak již říkám, přijeďte toho 11.7. všichni, určitě to bude moc pěkný, i počasí má vít, jak jsem tak koukal. Takže byli bychom velmi rádi. A samozřejmě jako vždycky, klikněte si na to tady dole, na těch stránkách www.mezi-svimi.cz. Tam si kliknete na chci odebírat novinky, odebírat akce a novinky, ano, tady jdete takhle dole. No a tím pádem uvidíte, co se tam všechno bude dít. A samozřejmě na každou akci je velmi dobré, když se přihlásíte nějakým takovým způsobem, abychom věděli, že tam je další hlava, která tam třeba něco zkonzumuje, abychom mohli lecos připravit pro vás. Abyste se tam cítili moc dobře. Vy, kdo jste tam ještě nebyli, tak jste udělali chybu, že omílo, protože jaký to tam je na Poloučku?
1: Je to naprosto skvělý.
0: Tak.
1: Takže tam jezdíme několikátý rok.
0: Jo. Tak, líbí se vám tam. A všichni lidi, kteří tam byli, ještě se nestalo, že by řekli, že se jim tam nelíbí. Protože opravdu jsme to tam vybudovali takovým způsobem, že to je už příjemné, že tam prakticky můžeme skoro za každého počasí vás tam jaksi pohostit, postarat se o vás a podobně. A vy tam můžete taktéž pracovat, když to tak nazvu, i za každého počasí. Ale věřím, že teďko v létě je důležité, aby bylo trochu teplo, tak abyste se tam objevili, aby vám tam bylo fajn. I přespání se tam půjde samozřejmě udělat, že jo, Mílo, že to taky jde krásně, přespí se tam hezky.
1: To je, když to tak řeknu, a to shrnu jednoduchým způsobem, připomíná mi to letní tábor.
0: Tak, letní tábor, ale takovej prostě, takovej ze všim všudy. Dobrá, to je všechno. Já vám moc děkuji, vážení a milí, kteří jste se vydrželi dívat až do konce. A my se určitě s Mílou teďko domluvíme, až to ukončím, na dalším pořadu, který, já nevím, za 14 dní, za 3 týdny uvidíme, jak to bude, který budeme pokračovat v tomto tématu Benešových dekretů nebo prezidentských dekretů. Takže loučím se s váma, mějte se krásně. Mílo, s tebou taky děkuju za krásný pořad a zase se domluvíme, kdy bude další. Ahoj, ahoj.
1: Taky díky moc za pozvání a všem přeju krásný večer.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahojky.

0: Představa bolka polívky s krumpáčem je docela zajímavá. Místo lezení do zadku. No, koho volit, koho nevolit, já nevím, to snad nemá ani smysl, já k volbám nejdu, protože nevím, koho bych volil, jestli mám volit nějakého Hřiba nebo nějakého jiného zloděje, který se tam cpe. Připomněl bych definici českých politiků a to platí teda, jak teda podle mého názoru v parlamentu a ve sněmovně a v senátu dohromady tvoří parlament, tak ve velkých městech, kde teda žijeme bohužel. No tak je to stále jedno a to též. Je tam jedna parta, která lže a krade a druhá parta, která není u koryt, no tak lže, aby se dostala ke korytům a mohla krást. A mnohdy obě tyto party spolupracují za našimi zády. Takže já osobně k volbám nejdu, nevidím, koho bych volil, mi to úplně na nic.
1: Tak na té komunální úrovni v některých obcích a vesnicích
0: no, o tom jsme mluvili.
1: A některých městech, kde opravdu znají lidé svého starostu a své zastupitelstvo, tak to jistě asi smysl má. Jo.
0: O tom jsme mluvili.
1: Ale Senát?
0: Ne, to je prostě spolek zbytečných a drahých sloužů cizáků.
1: Máme tady ještě nějaké otázky a odpovědi?
0: Máme tu ještě taky pár knížek.
1: Tak na co se vrhneme jako první? Na ty otázky a odpovědi nebo na
0: jak
1: knihy?
0: Jak chceš. Tak tam dej ty otázky a odpovědi.
1: Dobře. Tak. Lucie Snížek se ptá, bude válka? Pokud ano, kam odejít, kde si myslíte, že nebude?
0: Já si myslím, že bude, Jirka si myslí, že nebude, můžete si střihnout.
1: Takhle, na tu otázku, kam odejít, bych odpověděl úplně jednoduše. Když mám hrnec s bublající horkou vodou, tak najdu tam nějaké místo, kde se ochladím? Asi nenajdu. To bude tak celosvětová změna, že někdo si myslí, že třeba uteče tam někam na Kostariku, ale co se může stát na Kostarice?
0: Seš tam cizinec.
1: Seš tam vždycky cizinec v cizí zemi, vždycky tě tam budou chtít jako cizince oškubat.
0: Tak, jo? To především.
1: A vždycky tam budeš mít daleko menší práva, než má místní.
0: Přesně.
1: To znamená, že zatím pořád vychází nejlépe zůstat tady, protože i když možná se mnou pomalu nebudeš souhlasit, ale já tvrdím pořád, že ještě za co bojovat.
0: Za naší zemi a naší rodinu.
1: Přesně.
0: Víc nepotřebujeme.
1: XC nějaký. Zase jen vlhký sen, tento systém funguje po staletí. Jednou se jmenuje tak, po druhé jinak. Pokud někdo nejde volit, jen ignoruje pravidla hry, ale hra jede dál bez něj. A pokud by nešel volit nikdo, pak teprve to má smysl, ale to se nestane, protože ti píp si k volbám vždycky dojdou. Takže svou nečinností jen uvolňujeme cestu tomu, co nás likviduje. A tím, že nejsme slyšet, v závorce držíme
0: což ovšem není případ, neděláme,
1: jen legitimizujeme každé jejich rozhodnutí, protože mlčení je souhlas. Teď jste si na to, pane X, odpověděl, protože to, čemu dám souhlas, je jenom otázkou mého rozhodnutí. A když je mým rozhodnutím nepodpořit ani jednoho křiváka, tak prostě nedám souhlas ani jednomu. A mám na to plný právo. Takže o čem se tady bavíme?
0: To jsme jako v Německu.
1: Já pořád slýchám to, že když nebudeš volit toho, tak pomáháš tam tomu. Ne, samozřejmě
0: je to
1: má pán pravdu, že kdyby se všichni rozhodli a nešli k volbám, což se ale bohužel nestane.
0: Můžeme to demonstrovat na Německu. Tam 80 let pomalu volili samé lháře, podvodníky a ničitele německého národa, kterým tam udělali multikulturní svinstvo a teď je tahnou do války. Konečně přišla strana, já neříkám, že ideálně, já jim teda dost nedůvěřuju, ale konečně přišla politická strana, která je ochotná udělat něco pro Německo. A tak ta u nás chybí. A já nevím, proč bych měl volit nějakýho Hřiba nebo nějakou Rybanu s doutníkem anebo nějakou falešnou Katku jenom proto, abych šel k volbám. To mi za to nestojí. To může dělat mě blbec, jít volit někoho, koho nechci volit a u koho vím, že bude akorát lhát a krást.
1: Jdeme teda na další otázku. Nějaký lek se ptá, mě by zajímalo, za koho Koller kope, když téměř do všech kope.
0: Zaprvé za sebe, protože jenom blbec nehájí svoje zájmy. To je vidět nakonec celé naší republice, která tak zblbla, že volí politiky, kteří nehájí naše zájmy. Tak já kopu zaprvé za sebe a za druhé za ty slušné lidi, kteří jsou obelháváni a okrádáni našimi politiky a ovládáni cizí.

0: Záky, to jsou ti, za které kopu.
1: Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli, Martine, znáš profesora Junga a jeho teorii her? A pokud ano, tak co si myslíš o výkladu událostí a predikci?
0: Takhle, osobně ho neznám, mluvili jsme o něm už párkrát s Jirkou, já jsem teorie her kdysi četl z nějaké knihy. Když vidíme, co je politika, co vždycky v podstatě byla politika, je to divadlo. Takže to jsme u té teorie her. Akorát je tuto důležité správně to divadlo nebo tu hru pochopit. A to je ten největší problém, protože samozřejmě globální lichva a její média jako Lži Seznam a Česká televize podobně dělají všechno pro to, aby jsme to chápali úplně opačně.
1: Junga Svěčina sleduju už delší dobu, už od té doby, co tehda předpovídal, že Trump teda vyhraje to svoje druhé prezidentství.
0: No to se dalo čekat.
1: No tak, dalo i nedalo, ale on tehda predikoval, že začne válku s Iránem, což nikdo jen tak neočekával úplně.
0: To já, jo.
1: No, počkej, ty jsi říkal, že proč by to dělali, proč by zavírali Holmus.
0: Počkej, to už jsme byli ve válce, ale že Trump podpoří Izrael, to jsem říkal a o tom jsem vždycky jednoznačně přesvědčen.
1: Že Trump podpoří Izrael, to jo, ale
0: no, válka s Iránem
1: je podpora Izraelem. Dvěma nebo třema lety bavili o tom, když jsem říkal, že mám trošku obavy z toho, aby nezablokovali Hormuz. Tak ty jsi říkal, že ho nezablokují proto,
0: protože...
1: No, tak jezdí. Záleží na tom, jaké, a jezdí daleko méně.
0: Jezdí o něco méně,
1: myslím si, že to je součást plánu, jak
0: si namastit kapsy.
1: No, namastit kapsy na drahý ropě a jak ano. Tady tu Evropu likvidovat tím nedostatkem ano. Paliv a energie. Že? Ale když jsme se o tom bavili, tak ty jsi říkal, že to je prostě společný projekt Západu a Saudů a že vlastně...
0: Počkej, Saudové, jak si nemusí jezdit přes Hormuz?
1: No, mají teda 5milionovou trubku tam přes Medínu do Rudého moře, jo, ale jinak podstatnou část vozejí přes Hormuz.
0: Dobře, ale ten Hormuz nikdo úplně nezablokoval a já jsem nikdy netvrdil, že by Spojené státy, to není personifikace jenom Trumpa, Spojené státy dlouhodobě podporovaly Izraele. Jestliže došlo k střetu mezi Izraelem a Iránem, tak je jasné, a to jsem taky vždycky říkal stále dokola, že se Američani postaví za Izrael.
1: Ale postavil se Trump velmi zajímavým způsobem, že vlastně to vyeskaloval k deeskalaci. Všimni si, že i Trump v tom hraje svoji roli a je otázka, jestli ta Trumpova role a jeho cíle jdou ruku v ruce s Netanyahuem a s jeho představou velkého Izraele.
0: Netanyahu není Izrael, to je jeden politik, který dneska a zítra nebude. To je první věc. Idea velkého Izraele je idea určité party extremistů, kteří jsou utržení od reality a kterým se to stejně nepovede. A bohužel jejich pitomé žvanění vede k tomu, že se zvyšuje antisemitismus ve světě.
1: Dobrý den, ráda vás oba poslouchám. Mám otázku, opravdu si myslíte, že bude třetí světová válka?
0: Já se obávám, že ano.
1: Já si myslím, že ta třetí světová válka už dávno tady je. Jo? Je
0: ano,
1: to válka hlavně o mozky lidí. O to, na jakou stranu se přidají, to je první věc. A co si všechno nechají líbit.
0: No, ale to není
1: a
0: válka,
1: zároveň
0: to
1: je to válka, dobře, ale tak ta válka nemusí mít vždycky tu fyzickou formu. Že?
0: Ale válka je válka. No.
1: Dobře, tak jako máš válku o zdroje, máš válku o
0: válka,
1: peníze.
0: Válka, když se začne zabíjet, to je válka.
1: Dobře, tak jestli definuješ tu válku, když se začne zabíjet a ne třeba ekonomickou válku.
0: Ekonomická válka je ekonomický konflikt.
1: Ale ta nepřímo zabíjí taky, protože podívej
0: ale
1: se...
0: Ale nepřímo zabíjí, tě může zabít moucha, která tě kousne.
1: Dobře, ale co způsobí ten nedostatek některých komodit? No hlad, hlavně v zemích třetího světa. U nás se ty potraviny zdraží, že jo, extrémně.
0: Dobře, a co s tím?
1: No to může způsobit hladomor a může to zabít taky spousty lidí bez zbraně, jo. Takže ta válka může mít spoustu podob, jo.
0: To není ale válka.
1: Dobře, tak válka, pod slovem válka si představujeme to, že se lidi navzájem střílejí a že tam lítají granáty a že se bojuje. No, to je pravda, no. Ale v přeneseném slova smyslu.
0: Ale v té třetí světové válce ale už jsme, protože v té jsme od střetu mezi Ukrajinou a Ruskem, nebo Ruskem a Ukrajinou. To je začátek třetí světové války.
1: K tomu tématu ještě tady mám jednu otázku od Veroniky Buchový. Dobrý den, ráda bych se zeptala, co si myslíte o tom, co se šíří v některých médiích, že Zelensky jako Žid pracuje pro sionisty. Jeho úkolem je prý od začátku vyhnat lidi ze země a zbytek nechat povraždit, pokud sami neodejdou, aby Ukrajinu předal sionistům k opětovnému vybudování velké Chazárie, která jim patřila, ale zanikla před mnoha lety. Zároveň jsem poslouchala rozhovor s panem Petrem Staňkem, který říká, že nám lžou o válce v Palestině. Skutečný záměr je vylidnit to tam úplně a vybudovat po vzoru hedvábné stezky plynovod, který budou mít pod kontrolou USA s Izraelem. A měl by do této trasy být zahrnut zároveň Egypt a Jordánsko. Předem děkuji za vaše názory.
0: Ta druhá část, ta v podstatě sedí.
1: To sedí,
0: tam není moc co dodat. Jako, a co se týče té první, jakže to tam znělo přesně?
1: Že Zelenský jako Žid pracuje pro sionisty a že vlastně vylidňuje Ukrajinu,
0: Zelenský je
1: aby tam byla špatný, Chazárie nová.
0: No, jenomže Zelenský je špatný Žid. Co je to za Žida, který podporuje a oslovuje fašisty? To je hajzl, nic jiného. Šmejt. To je první věc. Bohužel ani židovská komunita není jednotná a najdou se tam lumpové. Připomněl bych ty, co kolaborovali za války s nacisty u nás. To nebyl zdaleka jenom Havel a jeho rodina. Jo, takových bylo víc. Já si vzpomínám, když jsme chodili s tátou, když jsem byl ještě malej, tak jsme občas potkávali některého známé z židovské komunity a vždycky nejúctivěji a nejhlasitě a na největší dálku ho zdravili někteří, nebudu je jmenovat, protože jsou všichni po smrti a nechci kopat do jejich dětí. A táta říkal o těchhle z těch několika, no vidíš, to, tenhle taky udával lidi za války. Neskončil v koncentráku, přežil války v naprostém komfortu. Jo, a takový jsou i dneska na Ukrajině ty špinavci, kteří oslavují Banderu, Sucheviče a podobně. A ty, co páchali holokaust, takže by měli skončit dávno v kriminále, mezi ně patří Zelenský. To, že by tam někdo dělal nějakou Chazárie, blbost, uvědomte si, kolik je na světě Židů. A hlavně základem jaksi historickým a řekněme i náboženským je samozřejmě Palestina a stát Izrael. Takže toho bych se vůbec nebál. Ale to, že tam dochází k vylidnění, to ano, to samozřejmě ano, ale to není cílem vybudování nějaké Chazárie, ale tady je vůbec vylidnění celého prostoru Ukrajiny a Ruska, vybití Slovanů. Bohužel jako banderovci tomu výrazně pomáhají té vlastní sebevraždě, proto aby celá tato oblast mohla být hlavně exploatována z hlediska surovin, průmyslu a levných otroků. To ano. Bohužel banderovci dělají všechno proto, aby se to realizovalo.
1: V souvislosti s tím TH píše, s tím se celkem ztotožňuju, že antisionismus není antisemitismus. Já osobně stojím za opravdovými Židy, ale těch je menšina. Oni sami jsou proti masakru v Palestíně a taky jsou kvůli tomu pronásledováni, takže jde o základní obyčejné rozeznání dobra a zla. Já osobně teda si myslím, že jsem na tom docela podobně, že bychom v tom měli rozlišovat, protože já taky stojím za těmi opravdovými Židy.
0: Můžeš mi definovat opravdového Žida?
1: Rozhodně to není ten, který by chtěl vyhladit všechny kolem sebe jenom proto, aby získal větší území.
0: A prostě. Kdo chce vyhladit všechny kolem sebe?
1: Celá ta frakce, která stojí za Netanyahuem, ať už ta americká židovská lobby nebo jeho ministři přímo v Izraeli.
0: No tak když jsou to jeho tak, ministři, jak by měli stát
1: tak
0: za ně?
1: Podporují, já vím, no tak ale tak ho podporují a podporují tuhle tu myšlenku, kterou on už v 90. letech napsal ve své knize a která ve své podstatě dochází postupně naplnění, protože si pamatuješ, jak třeba Wesley Clark mluvil o tom po 11. září, že se má dobít těch 7, že budou do 7 zemí za 5 let.
0: Ano.
1: A to všechno ale už bylo zmiňováno dopředu Netanyahuem. To byl ten jeho, řekněme, jako velký sen o tom, jak si podrobí všechno kolem. A tohle to přece nemůžeš jen tak jako
0: ale
1: přecházet,
0: Martin. Ale takhle, moment, podrobí všechno kolem. Izrael přece neovládá Libii, neovládá ani Irák, neovládá Irán, víceméně neovládá ani to Maroko, nebo částečně, neovládá Saúdskou Arábii, tak jaký pak ovládání?
1: Dobře, já nemluvím o tom, jestli teď je schopen plně ovládnout, jo, ať už se bavíme o Libii, nebo o Sýrii a dalších sousedech, ale o tom, že by chtěl, že k tomu používá
0: kdo by,
1: Američany
0: kdo by co
1: těm
0: chtěl,
1: svým zájmům.
0: Já bych to chtěl, ale to by se zdělil.
1: Ale já vím, dobře, tak ale já tě chápu, ale já si myslím, že to moc zlehčuješ.
0: Nezlehčuju.
1: Že on
0: prostě
1: skutečně tam,
0: různé chtíče.
1: Jeho hlavním zájmem je teďko zlikvidovat Irán.
0: To by rádi, ale pokud by padl problém s afroislámskými Palestinci, tak by byl konflikt s Iránem irelevantní.
1: Myslíš, jo?
0: No samozřejmě, proč by pak Irán válčil? Konflikt s Iránem stojí na konfliktu mezi Izraelem a afroislámskými Palestinci, kteří se chovají jako teroristi dlouhodobě.
1: Tak ty 12-13 letý děti, které
0: tam... No to je to nejhorší. To máš stejný jako ty dětský žoldáky v Africe, který se bavili tím, že párali břicha těhotným ženám a sázeli se, jestli to dítě uvnitř je kluk nebo holka o peníze. To je to samý. Oh. Afroislámec 12-letý, který dostane do ruky kalašníkova, je dobytek.
1: Kdo se v Iránu postaral o to, aby byl takhle islamizovaný?
0: Kamaráde, to
1: Briti.
0: Musíš jít... Jde pak. Kamaráde, doporučuji ti přečíst literaturu, která bohužel nevychází u nás. Jmenuje se to 500 let mlčení, ta kniha. A popisuje to dobytí zoroastriánského Iránu muslimy, kteří tam zavedli vyložený teror, vraždění, znásilňování, etnické čistky a tak dále. A tím začali islamizovat Irán. Irán je islamizovaný dávno, prosím tě, krátce po Muhammedovi.
1: Ale jo, ale podívej se, kde byl Irán v půlce minulého století, že byl sekulární zemí. Tam se to začalo velmi, velmi zlepšovat a potom
0: sekulární...
1: přišla zase opět další islámská revoluce a Britové tam dosadili...
0: Britové udělali islámskou revoluci.
1: Ne, no, pomáhali tomu finančně, že jo.
0: Prosím
1: Oni
0: tě.
1: Vlastně vytvářeli ten islámský extremismus v té zemi po celou tu dobu.
0: Oni vytvářeli islámský extremismus po celou tu dobu, když jaderné technologie se do Iránu dostaly ze Spojených států a raketové technologie z Izraele.
1: Irán vlastně byl lidem unešenej. Běžní Peršané jsou tam vlastně oběti toho radikálního islámu, který tam byl, ale opět zažehnut v těch 70. letech.
0: No ale ne Brity.
1: Briti v tom měli svoje zájmy a Američani.
0: No a co tam získali, prosím tě?
1: Možnost ovládat to, jak se bude Irán chovat, vytvořit tam ten konflikt, protože tohle to bylo možná
0: tvrdit,
1: součástí dlouhodobého plánu.
0: Že ta izraelská lobby, která podle tebe ovládá Spojené státy, vyzbrojila Irán, aby zlikvidoval Izrael?
1: Je to docela dost možné.
0: To je úplná blbost.
1: Není to blbost. Z hlediska naplnění toho, řekněme, eschatologického proroctví.
0: A Ježišmarja, prosím tě.
1: By to dávalo smysl.
0: To jsme zase u nějaké pošahané party rabínů, která už zůstala někde duševně před tisíci lety.
1: Počkej, o tom ale mluví i Netanyahu. O příchodu nového mesiáše.
0: Opakovaně, že je to extremista.
1: Museli by udělat nějakou revoluci tam teda ti obyčejní židé.
0: Ale tady je zásadní problém. Pokud budou pokračovat útoky ze strany afroislámských Palestinců na Izrael, tak tu válku prostě budou obyvatele Izraele podporovat. Dokonce včetně těch Arabů a arabských vojáků. Protože nikdo není nadšený, když mu na hlavu lítají rakety, miny, pobíhají mu tam nějaký sebevražedný útočníci, unášejí tam ženy, děti a podobně.
1: No, nikdo není nadšený hlavně z toho, že představ si, že by vedení naší země, no tak ono se chová tak podobně vlastně ve své podstatě, jo, ale trošku v jiné situaci. Ale že by chtělo obětovat svoje občany a nechalo je zlikvidovat právě proto, aby se naplnilo to 2000 let staré proroctví. To je absurdní, ale vypadá to, že to je tak.
0: Ne, to nesmysl.
1: Tak uvidíme, co ukáže budoucnost.
0: Všude najdeš extrémisty.
1: Já doufám, že k tomu nedojde, že ten plán prostě nedojde naplnění a no, že to je opravdu jenom prostě bláznivý, mesionistický prostě plán lidí, jako je Benjamin Netanyahu.
0: No, říkám, to...
1: Dobře, Pak je tady ještě několik krátkých otázek, které přišly mailem. Koho, pánové, budete volit?
0: Nikoho, to už jsem
1: to
0: říkal.
1: Už jsme řekli. Pak je tady... Pane Havle, poslechal jsem si vaše písničky, máte ve mně velkou faninku.
0: No vidíš.
1: Tolik pěkný, český a pestrý, hlavně stylově hudby jsem dlouho neslyšel, no děkuju, no. Plánujete nějaký koncert? Ne, neplánuji, protože to asi vzdám kvůli tomu, když vidím, jaká hudba dneska kraluje, když jsem viděl interpreta jménem Ben Cristoval, který zpívá...
0: Já bych se Conchita Wurst.
1: Vlastně skoro ani nespívá česky, jako, a dokonce jsem to viděl někde s nějakým symfonickým orchestrem. Mně to přišlo jako vrchol dekadence. Tímto se omlouvám jako některým asi jeho fanouškům, ale možná o mnohem svědčí to, že zrovna tenhle ten interpret je členem Aspen Institutu, těžko říct.
0: No, tak to už není co rovnat.
1: Takže koncert sice plánuju, ale nevím, no, jestli se k němu vůbec dostanu, protože je spousta jiných důležitých věcí teďko. Jako...
0: Můžeš se třeba nazvat Conchita Klobás.
1: Ne, to ne, sorry, to nás jako... aby mě hráli v rádiu a musel se kvůli tomu takhle jako... Ne, to...
0: Že bys šel do Eurovize.
1: Jo, do Eurovize rovnou, no. Co tady máme dále? No, opět dotaz na tu třetí světovou... Jestli je něco, čím by se lidé mohli připravit, no tak my už jsme tady mnohokrát opakovali.
0: My už jsme se připravili.
1: Možná by nebylo špatné tady zřídit kromě knižního okénka také okénko přípravné, že bychom jim pokaždé...
0: Vždyť ti vyšla kniha, ne?
1: Ještě nevyšla, ale tak to je ta příručka na přípravu je na stránkách. Paralelně najdete ji tam pořád zdarma od začátku ke stažení, stáhlo si už několik desítek tisíc lidí, zaplať pánbu za to, ale já třeba osobně nejsem takový apokalyptik, já to vidím spíš na nějaký blackoutíky a takovýhle věci, který můžou potom nám udělat ze života docela peklo, takže je dobrý být připravený. No a možná bychom mohli udělat někdy krátký okýnko k tomu, k té přípravě, vrátit se k ním, protože je dobrý věci opakovat.
0: Bohužel.
1: A už je to minimálně 2 roky, co jsme to dělali, nebo rok a půl, no.
0: No
1: čas běží.
0: Ta příručka
1: už je tam na stažení 3 roky. Jsem trošku předběh dobu.
0: Jestli tady bude třetí světová válka, nebude světová. To bude zase válka na severní polokouli. Všimněte si, že ta inteligentnější část lidstva je na té severní polokouli a tady proběhly všechny ty velké války, ať to byla 30-letá válka, ať to byly velké války v Číně, ať to byla takzvaná první světová válka nebo 7-letá válka, ať to byla druhá světová válka. Všechno to byla severní polokoule, na jihu se nedělo skoro nic, tak možná nějaké spektakulární šaškárny. To je jedna věc. Druhá věc, jestli vypukne třetí světová válka, tak to bude jaderná válka a v té nebude vítězů.
1: Je otázka teda, ale jak bude vypadat ten nový, doufejme třeba multipolární svět, anebo ten unipolární, který je záměrem lidí kolem VEFK, ta digitální totalita.
0: Globální.
1: Já doufám, že zvítězí ten první model, no, aspoň.
0: Uvidíme, no každopádně globální koncentrák bude hotovo.
1: Tak pojďme ještě na ty knihy.
0: Jak já říkám, kniha je zbraň.
1: Konec konců já tady vidím úžasnou knihu od Katasonova, kterou tady máš. A teďko jako, kdybych na to navázal vlastně, že jo? Protože jsme se bavili o tom globálním koncentráku a o tom Great Resetu. Jo?
0: Ano, to je přesně ono. No. Když jsi mě teda posunul drze, já bych tady jenom na některé věci upozornil. Co se týče, je to Valentin Katasonov, Dešifrovat Klausa Schwaba, samozřejmě nakladatelství Torden. Je to úžasná kniha, to bych řekl, že je to v podstatě taková znalostní bible z hlediska odhalení plánů těch, kteří chtějí zlikvidovat lidstvo. Víceméně, nebo aspoň teda tu bílou a civilizovanou část lidstva, to znamená nás stejně jako třeba východní Asiaty a podobně. Ale tady to píšou krásně. Já to přečtu česky. Malé a střední podniky bankrotují a jejich aktiva získají velké korporace a banky. Čistky se dějí i v domácnostech. Fyzické osoby přicházejí o příjmy, jsou nucené utrácet zbytky svých aktiv, úspory domácnosti, aby vyžili. Z toho pak bude vycházet samozřejmě to vyvlastňování nemovitostí. Nedělejte si vážení iluze, budou se vyvlastňovat jak domy, tak byty, pokud se proti tomu nepostavíme, pokud je budete mít ve svém vlastnictví. Vyvlastnění by se mělo realizovat prostřednictvím diktatury proletariátu. No tak to je taková teorie jakoby levicová. Proto tady máme ty podvodníky levicové, bych dodal, jako je falešná Katka a podobně, která nemá s levicí vůbec nic společného.
1: No, já bych spíš viděl hlavně ty piráty a tuhle
0: to tu. To je to samý, to je jedna parta. Naprostém klid. Přece no. Komunisti s pirátami dokonce chtěli spolupracovat, kdy to navrhoval Dolejš svého času.
1: Dobře, tak to už je minulost.
0: To není trošku minulost, to je realita.
1: No, dobře.
0: Tady je napsáno, 99% populace, tedy otroci, dostanou zbytky, které jim hodí elita ze svého panského stolu. Časem jim nebudou poskytovat ani tyto zbytečné zbytečnosti v peněžní formě, ale jen v naturální. Talíř, polévky, ponožky, kousek mídla, deka. V koncentračních táborech se přece nepotřebují peníze. Krásně řečeno. No a pak to tady máme. Ještě jedna věc. Jsou tady tři stupně velkého resetu. To znamená, první stupeň je pandemie COVID-19. Druhý stupeň boj proti ekologické krizi a klimatické katastrofě, to znamená ten klimatistický podvod. A já k tomu dodám třetí stupeň, který tady nepopisují. Válka. No, a pak se podívám ještě na jednu věc, pak už to citování nechám, ale já nejsem vševědoucí, já si z radosti pocituji od chytrých lidí. A máme tady samozřejmě úlohu katolické církve, místní muslimský imám a papež František, kteří podepsali dokument Lidské bratrství pro mír a spolužití ve světě v roce 2019 Abu Zabí, zločinec papež František. Tady je, taky jsou pěkně popisované jeho zločiny a tak dále. A to jsme právě u těch muslimů, kteří pak vraždí někde v Palestíně. Takže dešifrovat Klause Schwaba, ale já bych...
1: Mimochodem ještě k tomu bych dodal, že já jsem před 2 lety udělal krátký 22-minutový dokument.
0: Škoda, že tak krátký.
1: Který i z části vychází i vlastně z těch informací v knize a jmenuje se Co je Great Reset, takže já dám na něj odkaz tady do prvního komentáře a do popisu tohohle videa, abyste se mohli podívat, takže tam to máte trošku v kostce, ale přeci jenom do 22 minut se nevejde to, co se vyjde do celé knihy, takže určitě doporučuji, abyste si ji přečetli a než ty tu knihu...
0: Já bych navázal na to.
1: Navážeš na to? Dobře, tak jo, tak navaž.
0: Já tady mám knihu, která není o Tordenu a je to vlastně životopis, vlastní životopis mého kamaráda Jana Petránka. Úžasný novinář, žádný Štefec nebo Pavel, opravdový novinář, rozhlasový komentátor, skvělý člověk s obrovským rozhledem, zcestoval svět. Potkali jsme se sice dost pozdě, bohužel už je teda pár let po smrti, ale fakt jsem si ho vážil a byl úžasný. Jeho kniha se jmenuje Na co jsem si ještě vzpomněl. A když jsme tedy u těch podvodných komunistů, ve skutečnosti lichvářských, tak Petránek tady popisuje krásnou věc, jak ho v roce po srpnu 68 vyhazovali z Československého rozhlasu. A píše tady doslova. Ve zpravodajství začal kádrovat lidi neobyčejně slizký Josef Skála a jeho podlézavý poskok Dolejš. Tak tady vidíme, čím se zabýval Pepík Skála, který si tady hraje na slušného člověka a bojovníka za naše zájmy, jak se choval v praxi. No, nemůžeme se divit, je to přítel Štefce. Vrána k vráně se dá. No, a potom tady máme podobnou věc. Jiří Ruml a Jirka Dinsbír navrhovali Petránkovi, aby se stal ředitelem Československého rozhlasu po listopadu 89. A tady ho cituji. Řekl jsem, že se nepovažuji za tak špatného novináře, abych zanechal psaní a zahrabal se do stohu kádrových čistek. Tady jsou vidět ty rozdíly a ještě bych tady doplnil jednu věc. Petránek byl mimochodem teda jeden z chartistů. Ono se dneska na chartisty dost nadává mezi lidmi a většinu ani nadávají ti, kteří tu chartu nikdy nečetli. Kdyby si ji přečetli, tak by zjistili, že to byl velice, velice dobrý dokument, který měl hlavu a patu. Já si vzpomínám na jeden svůj s prominutím průser, někdy v roce 88-89, když jsem pracoval na ústředním vědecko-informačním středisku, tak tam po nás chtěli, aby jsme skupinově podepsali, že nesouhlasíme s nějakým textem. To nebyla charta, to bylo něco jiného, ale nicméně já jsem si tam samozřejmě vyrobil pořádný problém, protože jsem řekl, že teda jak mám podepisovat, že jsem proti něčemu, když nevím, co tam je napsané. No, to jste neviděli, ten mazec, divně nevyhodili tehdy. No, ale takhle ty chartisti měli i takový, řekněme, umělecký tah a já vám přečtu takzvanou báseň o plebejáku, nebo možná vlastně to byla i písnička. A to je krásné a řekl bych, že je to naprosto reálné i v současné době. My jsme jen plebs a většině máme na kontě sotva pár grejcarů a nějaký ideál. S náma se dá ucpat díra ve frontě, to umí každý generál. My jsme jen plebs a ten se na nic nehodí, než aby kanóny měli porád co žrát. Jen když je zle až plouchá do lodi, jsme dobrý na to pumpovat. Takže tolik mému kamarádu Janu Petránkovi a jeho knize, co jsem si ještě vzpomněl, je to fakt zajímavé čtení. Čest jeho památce.
1: No.
0: No a pak tady mám další knihu od Tordenu. Jmenuje se to Radikální dějiny světa, napsal to Neil Faulkner. A jsou to skutečně popsané světové dějiny, trošku řekněme lehce z levicového pohledu a je to opravdu zajímavé, ilustrativní a poučné čtení. Opět můžu doporučit, nebudu tady zase listovat a číst, protože nám za chvíli bude končit karta.
1: A já tady mám také dvě výborné knihy, které bych vám rád doporučil. Ta první je, jak jinak než z vydavatelství Torden, jmenuje se Původ Slovanů a je od Anatolie Klosova. To je ruský výzkumník a biochemik, který na základě zkoumání DNA a genealogie Slovanů, čili spojování dějinných okamžiků s DNA, vlastně jedná se o faktickou metodu, ne žádné domněnky, je to čistě chemická metoda, kterou on dokázal, že Slované mají daleko, ale daleko starší původ, než je nám často říkáno a než jsou ty oficiální mainstreamové teorie. Takže doporučuji tuto knihu a jako druhou tu mám od Maurice Jolieho knihu Beseda v pekle s podtitulem Aneb, jak by to mohlo vypadat, kdyby se setkali Niccolo Machiavelli a Charles Louis Montesquieu. Toho prvního snad ani nemusím vůbec představovat, protože Niccolo Machiavelli, italský politický myslitel, je člověk, který inspiroval generace a generace, dokonce i dnešních politiků, protože jeho heslo účel světí prostředky, respektive politika zájmů, znamená, že dosáhnout jakéhokoliv cíle můžete prostřednictvím jakýchkoliv prostředků. To znamená i klamu, pletich a podvodů. No a to vidíme v dnešní politice, proto termín machiavelismus je vlastně běžně uznávaný termín a řekl bych i hodně ve spojení s dnešní politikou. Ovšem, Charles Louis Montesquieu, ten na to šel jinak, on byl velmi liberální a on je vlastně tvůrcem toho tří pilířového systému, který máme i dnes. To znamená, jeden pilíř je moc zákonodárná, druhý moc výkonná a třetí moc soudní. A tito dva pánové se v této knize hádají o to, co je lepší. A musím říct, že v podstatě nemá ani nikdo z nich pravdu, protože ačkoliv Montesquieu šel určitě tou hezčí, morálnější cestou, tak si neuvědomil jednu zásadní věc. tou je, že ty tři moci, to znamená ta zákonodárná, výkonná a soudní, se nám v dnešní době spojily a navzájem pletichaří. Takže on to nepředpokládal. On si myslel, že jedna bude kontrolovat druhou a ta druhá třetí. A že díky tomu, jak budou odděleny, takže tam budou takové samokontrolní mechanismy. No a bohužel mu to tak nějak nevyšlo, kdyby žil dnes, kdyby se tito pánové, kteří se vlastně ani potkat nikdy nemohli, protože Machiavelli žil tuším v 15. století a Montesquieu je někdy v 17., tak by to byl možná velmi zajímavý rozhovor. A proto se autor Maurice Jolly snažil tento rozhovor si představit a popsat v této knize. No a to je vlastně asi poslední dnešní kniha. Ten důvod, proč to knižní okénko v každém trnu přinášíme, je, že když budete mít knihy, které jsou napsané na papíře, tak vám je nikdo nepřemaže, nepřepíše, nevymaže. A to v dnešní době internetu je docela dost důležité. Nemyslíte?
0: Přesně, protože internet snese úplně všechno. Já bych tomu dodal v podstatě tolik, že zopakuju, že kniha je zbraň, ale hlavně jsou to argumenty. Argumenty do diskuze s lháři typu Seznam lhářů, ČT lhářů a podobně, různých hlupáků, kteří se nechají manipulovat, různých profesionálních lhářů. Skutečně ty argumenty potřebujete.

0: Vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Já vám nebudu říkat dnes téma, já řeknu jméno. Je s námi Michal Svatoš, vítejte u nás.
1: Dobrý den, pane Hájku, dobrý den, diváci, jdeme na to.
0: Já myslím, že téma bylo tím řečeno. Pojďme na to. Pane Svatoši, všichni na to čekáme. Já už jsem o tom mluvil v pondělí a včera jsem tady měl rozhovor s panem Reichlem a pořád od sebe odstrkávám ty otázky. Válka, mír, Ukrajina, Rusko, protože spoléhám na to, že vy tomu rozumíte. A mě tedy nejvíc v posledních dnech deprimuje a děsí, když slyším ze všech možných stran, že ti šílenci západoevropští plánují, že skutečně zaútočí nebo obsadí nebo zablokují ten ruský Kaliningrad. Co o tom vy víte, prosím vás?
1: No, zablokovat ruský Kaliningrad plánují, nebo připouštějí, ale je to velmi složité. Musíme se odrazit od posledních událostí. Před pár hodinama našeho vysílání Donald Trump oznámil, že se mír na Ukrajině blíží ke svému uzavření, ale těsně předtím, než to Donald Trump vyhlásil, tak mocná neziskovka, doslova substruktura Severoatlantické aliance, Atlantic Council, vydal prohlášení, že se musí zaútočit, že Ukrajina musí dostat zbraně, aby mohla provádět masivní hloubkové útoky proti ruskému území.
0: Fakticky zaútočit
1: ano,
0: na Rusko.
1: To je rovná se faktickému útoku Ukrajiny, protože jinak ta válka bude prohraná. A řekl to zároveň ve stejnou dobu, pár hodin předtím, ukrajinský plukovník Jurij Hraščenko. A to je osoba, jak si pak ukážeme, která se pohybuje v těchto atlantických diplomatických strukturách.
0: Aha, to znamená v Evropě.
1: Takže proč tomu tak je, je jasné. Zase, tak jako loni, se opakuje stejný scénář. Eurosajus je nespokojen s tím, že Putin dosáhne na Ukrajině svých cílů vojensky, že vojensky vítězí a ty jeho drony jsou nezastavitelné. A hodlá tedy tomu zdorovat rozpoutáním války. Tedy, protože pro Rusko to znamená, že jakmile bude splněný ten cíl zablokování Kaliningradu.
0: To řekli otevřeně.
1: A nebo masivních útoků proti Rusku. Ano. Nebavíme se o vypálení pár. Rafinerii, úkol je dán zničit ruský strategický průmysl a výrobu strategických zbraní. To je nepřípustné, to je skutečná červená linie.
0: Co se může stát, když oni ho zablokují?
1: Tak, pokud zablokují Kaliningrad, tak na té mapě vidíte tři kruhy, 500, 750 a 1000. To jsou vzdálenosti z Kaliningradu a na tu poslední červenou linii doletnou ty nové ruské reaktivní drony. Ty létají už rychlostí, už se blíží k rychlosti 900 km, už byly zjištěny 700-800 km, to blíží. Takže my ten dron ukážeme, jste viděli, že ten zvuk slyšíte.
0: No.
1: V určitém okamžiku, tak bych video tam.
0: No, to znamená, jak bychom to viděli a slyšeli, když by to sem letělo?
1: Ano, ano, přesně tak, protože víte, je to velmi blízko, Rusové jich mají obrovské množství těchhle z těch dronů a nedají se sestřelit. Přiznali to všichni plánovači, navíc teďko Západ už přiznal oficiálně, že tyto drony a celý útok proti Ukrajině těmi dronami řídí ruská umělá inteligence.
0: A můžeme se přijít, mě by zajímalo, abych si na to zvykl, jak to bude tedy vypadat, až zablokují Kaliningrad a z Kaliningradu to sem pošlou. Tak já, vy jste říkal, že nám předvedete, jak to bude vypadat. Tak já bych o to poprosil, jestli to můžeme vidět.

0: Yes. Takže vidíte, zvuk slyšíte až když to letí, to znamená, že už se to přibližuje rychlosti zvuku. Teď Ukrajinci se včera chlubili, že to budou sestřelovat letadlama F-16. Mm-hmm. Ovšem Američani a celý odborný svět se tomu směje, protože nejvyšší velitel ukrajinských vzdušných sil, generál Hojčarenko, přiznal ve Washingtonu, že za 2 roky 44 stíhaček F-16 se střelilo 2500 ruských vatulových dronů. Geranium, co útočí na Kyjev. Čili za 2 roky 2500. Teďko už útočí 3200 pravdových dronů, ne ročně, ale měsíčně. A bude jich brzo 6500, to už je připraveno. A bude jich budoucno ještě víc. Ale Ukrajina má už jenom 39 stíhaček, už 5 jich spadlo, těch 16, nebo skončilo. A z těch 39 už jich ani 20, jich funguje sotva 20.
1: Čili, a čím to?
0: No víte, Západ dává vždycky jenom Ukrajině ty staré zbraně. Ty F-16 jsou kategorii AB, tedy výrobních modulů. A oni mohou létat 8000 hodin a pak hrozí, že se ten drak toho letadla rozpadne. Obzvláště při těch pohybech. Oni, když útočí kanonama 20 mm na ten ruský dron, tak musí manévrovat, to je velké přetížení nároky na konstrukci. A ty letadla, když je Ukrajina dostávala, měli odlítáno 7000 hodin. Mm-hmm. Navíc na jednu letovou hodinu musí 15 hodin být opravováni na letišti. To ještě není velká oprava, ano? 15 hodin na letišti. Ono to vychází, že Ukrajina může, že ukrajinská stíhačka F-16 může letat 3 hodiny ze 48. Čili za dva dny může být. A když to přepočítáte, tak zjistíte, že Ukrajina může nasadit 1,25 stíhačky.
1: Jednu a čtvrt stíhačky.
0: Jednu a čtvrt stíhačky proti 6,75 ruského útočícího dronu. Průměrně každou hodinu. Ale Ukrajina je velká, takže ta stíhačka nemůže být současně na všech místech a podobně. Je to absurdní. Jo?
1: No ale řekněte mi, vždyť my slyšíme přece, že Kyjev dneska už se střeluje i ty balistické rakety. Je to tak?
0: Ano, tak Kyjev se teď chlubí letčím, tak se chlubil, že umí se střelovat elektronicky ruské balistické rakety a to tak, že vždycky spadnou ty Iskandery do Dněpru. Tak tam se všichni analytici nájemně zasmáli.
1: Jakože nikdy není možné najít.
0: Tak přesně se to volí. Víte, Iskander je velmi složité zařízení. V podstatě si musíte uvědomit, že je naváděn, sleduje svůj objekt, kam letí, optickou kamerou. Mm-hmm. Vysílá proti němu radioelektronické signály, které přijímá zpátky, aby viděl ten terén. Mm-hmm. Kontroluje si pozici na ruské satelity GLONASS, ale pomocí 32 a 64 kanálové antény, to se nedá rušit. A ještě má vnitřní gyroskop, který určuje jeho polohu. Mm-hmm. Abyste si vůbec představili, jak ta raketa funguje, tak si musíte představit piškorky, že hrajete piškorky? Ano, je to velmi jednoduché. Tak ta raketa všemi těmi senzory, kterými jsem hovořil, neustále sleduje ten cíl. Čím ve větší vzdálenosti je, tímto piškorkové pole je větší, čili má třeba 64x64 piškorků. A čím více se blíží, tím se zmenšuje na těch klasických 9x3x3.
1: A k čemu to hraje? Proč to hraje?
0: No, proto, aby náhodně měnila svůj směr. Protože v každém okamžiku počítač pomocí složité matematiky klikne na jedno z těch políček. A ta raketa zaměří se k tomu políčku. Takže ona letí tak cik-cak, neustále mění směr. Jasně. V obrovských rychlostech. Ona používá velmi drahá, aby to vydrželi, ty rychlosti jsou konstrukční materiály. No a čím víc se blíží k tomu, tak to piškvorkové pole se zmenšuje a na konci vletí na tu piškvorku, kterou má určenou jako poslední.
1: Aha.
0: Ano, a teď, když chcete celý ten systém elektronicky jako ovlivnit, tak musíte ovlivnit všechny jeho součásti. Což kdyby to Ukrajinci uměli a pochlubili si těm Američanům, tak ty už je nepustí zpátky na Ukrajinu, je tam zavřou do nějakého a dají miliony a budou to chtít, aby jim to vysvětlili, protože to by byl zázrak.
1: Jo, to je hodně dobré, ale já bych byl rád, kdybychom se ještě zpátky vrátili ke Kaliningradu. Ono, my jsme od toho malinko odběhli, ale mě to opravdu zajímá docela bezprostředně, protože ta exkláva, to malé relativně území, obklopené vlastně státy NATO, má ale možnost dostat se nebo zásobování jednak letecky, něco se děje po zemi, podle dohod, a něco po moři. Rusko jasně řeklo, nebo Lavrov, ministr zahraničí, jasně řekl, že když se pokusí státy NATO zablokovat Kaliningrad, takže Rusko použije všechny zbraně a že to bude krátká válka. Co si pod tím máme představit?
0: No podívejte se, to je jednoduché. Teďko polský premiér Donald Tusk bojkotuje výstavbu Fort Trump v Polsku, tedy americké základny, což znamená, že Polsku by se tím uzavřela cesta, kdyby tam byl Fort Trump, aby se podílo na útoku proti Kaliningradu. Tak to je třeba vykládat. A dokonce, když tam budou Američané, tak oni to nedovolí.
1: Aha.
0: Protože by to znamenalo válku mezi Spojenými státy a Ruskem a proč by se oba dva úspěšné státy ničili to kvůli nějakým Evropanům. Čili Evropani neustále potřebují tu válku prodlužovat.
1: A co myslel Lavrov tím, že ta válka bude krátká?
0: No, pokud to vezmou vážně, no tak nás zasypou buď těmi tajskovými drony, které zničí naše elektrárny a všechno, a nebo kdyby se do toho zamíchali Američani, nebo snad Francouzi jadernými zbraněma, no tak vypukne jaderná válka, ale to jsme ty Spojené státy americké. Takže prostě to je červená linie.
1: A proč teda takhle znovu a znovu se do ní dobývají?
0: Já bych odcitoval ten Atlantic Council.
1: Ano.
0: Jo? Takže
1: to je to, co teďko je nově.
0: To je ta snaha proti Trumpovi Putinovi, aby nebyl mír. To je oficiální vyhlášení nadace, která je placená vládami Severoatlantické aliance. Nejenom vládou Spojených států amerických, která jim dává, myslím, že jim ani už nedává peníze za Trumpa. No a ti vyhlásili, a to je přímo neziskovka určená na podporu Severoatlantické aliance. To klasické, protože oni jsou v Turecku, kde všude, to jsou velmi, například bojovali, teďko ovlivňovali velmi Brazílii, aby tam získali britské ropné koncerny koncese. Takže ten koncil řekl, že vyhlásil oficiálně, bez ohledu na to, jak úspěšná budou ukrajinská protiopatření proti ruské raketové ofenzivě těch dronů, samotné obranné kroky Ukrajiny nebudou stačit k utlumení ruské hrozby, kterou představují ruské proudové drony. Kreml plánuje zvýšit výrobu dronů a má v úmyslu přemoci ukrajinskou obranu rozsáhlými útoky. Aby byla reakce Kyjeva skutečně účinná, musí zahrnovat i schopnost zaměřit se na infrastrukturu pro dodávky, výrobu a odpalování raket uvnitř Ruska a narušit ji a zničit. To bude vyžadovat dodatečnou podporu od partnerů Ukrajiny, a to jak z hlediska dodávek specifických zbraní, tak i finanční podpory na posílení ukrajinské domácí výroby zbraní dlouhého doletu ukrajinskými společnostmi. Tečka. Zaútočit na ruskou výrobu strategických zbraní, na Alabugu masivně západními zbraněmi, znamená spustit jadernou válku, protože ruská jaderná odveta je definována přesně tímto druhem útoku. Čili Atlantický koncil před pár hodinami v noci z dnešku, včerejška na dnešek, vyzval evropské vlády, aby věnovali Ukrajině zbraně a technologie a peníze, aby mohli zničit ruský strategický obranný průmysl.
1: Čili aby mohli rozpoutat jadernou válku.
0: A to znamená, aby Rusko zahájilo jadernou a odvetnou válku.
1: Ano.
0: To je podobně to řekl i ten kolonel Hraščenko. Já bych prosil fotografii toho Hraščenka a zároveň fotografii z toho prostředí Atlantického koncilu, abyste viděli, v jakém prostředí přepichu a luxusu se tyto operace plánují.
1: Ano, to jsou...
0: Takže tohle to je ten kolonel, který vyhlásil něco podobného.
1: Kde je, nalevo nebo napravo?
0: Ten je napravo u vás. Uh-huh, jo? Uh-huh. Tak to je, a teď poprosil ty další fotky z té akce. Tak to je ta diplomatická akce. Tady vidíte ty válečníky, kteří se tam
1: takhle
0: scházejí.
1: Se plánuje válka.
0: Takhle se plánuje válka. Takhle se to... Ještě další fotečku tam máme. Tady vidíte větší záběr z těch recepicí válečných. Jak vidíte, všichni mají na sobě krásné uniformy, jsou tam často manželky a hoduje se a připravuje se válka.
1: Ne, to je naprosto cynické, naprosto nechutné.
0: Ano, to je naprosto nechutné.
1: Já bych jenom chtěl v této souvislosti se opět k něčemu vrátit. Protože z toho, co dnes vidíme, vyplývá, že jestliže to vznikne, tak ty směšnosti jako tanky už tady určitě nebudou potřeba, bude to vzduchem se všechno dít. Bude se to dít technologicky. A já čtu, včera jsem o tom četl, že to Rusko začíná mít velké problémy technologické, že už není tak vepředu, jak se zdálo. Jaká je skutečná úroveň té ruské techniky?
0: Víte, z hlediska obecného technologického vývoje posledních 100 let, vždycky Sovětský svaz i Rusko jsou pozadu mírně, ale potom jsou zase v té druhé části vepředu. Ono to je dáno tím, že většinou Američani tu technologii vyvinou první, tě rozvinou a Rusové ji zdokonalí a povýší o třídu víc. A takhle se to překlápí. No a teďko je typicky u toho systému RASVET.
1: No.
0: Víte, americké Starlinky lítají kolem oběžné dráhy ve výši 500 kilometrů.
1: Tuskovi.
0: Ne,
1: no,
0: jo. Tak. A ruské 850.
1: Uh-huh.
0: Problém je v tom, že čím výše je, tím lépe komunikuje, tím větší prostor ovlivní. Navíc ty ruské Starlinky, ruské ty rasvety už mezi sebou nekomunikují.
1: Ty jednotlivé
0: elektronicky,
1: ty jednotlivé satelity.
0: Klasicky, ale přinášejí si data opticky. Lasery. To je, zaprvé se to nedá rušit, za druhé je to rychlejší, pokročilejší. Z hlediska váhy jsou jenom 50 kilové, čili se to zmenšilo. A teď to znamená, že budou třeba míň, mají výkonnější připojení, nedá se to rušit. A to je jiný přístup, který je daný jinou technologií. Spojené státy zase budou mít něco jiného. Tak se ty technologie překlápí. Mm. Evropa nemá nic. A směje se Rusku. Ale to jsme jenom u toho jednoho jediného systému. Víte, Rusové mají kompletní celý systém. Mají optické drony, mají teď speciální drony vyrobené konsorcium Kalašnikov, ty už jsou řízené umělou inteligencí, a nedají se rušit. Ukrajinci mají jenom drony ovládané přes Starlink nebo přes rádiové vysílače. A ten dron má podstatnou nevýhodu. Jeho operátor letí a najednou dron není. protože spadnul, protože se dostal do prostoru tzv.

0: A česká média jásala, radovala se, že dostal Zelenský 1,5 miliardy dolarů a z nich bude velká část použita na nákup skvělých německých raket i jisté. To je úžasné. Za tohle, co si koupíte, za 1,5 miliardy dolarů si koupíte tak 2000 raket i jisté. Bude trvat, než vám je dodají, protože oni se vyrábějí tempem mám asi 50 nebo 100, přesná čísla máte na michalepetr.com za hodinu. No a to je směšný počet. Navíc ty rakety nic moc neumí, jsou zastaralé. Ale proč je mu dal?
1: No,
0: měsíc předtím, než je nadělil tomu, těch pár tomu Zelenskému, aby měl radost a mohl vykřikovat a válka pokračovat, tak ministr zahraničí Německa Johann Wadephul se zjevil v Brazílii.
1: V Brazílii.
0: Několik dní. A tady ho vidíte přímo na jednání, je to ten pán úplně vpravo, Bejlík, který úplně vpravo, to je Johann Wadephul. A právě docílil toho, že z Brazílii podepsali ujednáníčko. Že když se rakety jisté by osvědčili boji, tak by si je Brazílie pořídila k britským a italským systémům. Původním záměrem německé administrativy bylo vyhodit ty kšefty z Británie a ovládnout ten brazilský trh, ale aspoň tak trošku se vloudit. Víte, zase si musíte uvědomit tu...
1: To znamená, že ten Merz tam vlastně jel proto, aby předvedli Brazílii v praxi, jestli to funguje?
0: Ano, jestli to funguje na ty drony.
1: No to je odporné.
0: Ale teď vidíte, jak si užívají na těch hostinách tady. Ale teď, aby jsme to měli zaprvé v té Brazílii, možná zvítězí.
1: No to se chci zeptat. Teď tam ten dosavadní prezident Tula teď to první kolo přece prohrál prezidentských kolo.
0: Ano, tak když ve druhém kole vyhraje Bolsonaro mladší, tak Bolsonaro mladší se opět na patrioty.
1: Patriot.
0: Jo, ale tak mají nakonec všichni. Ale proč? Protože ty patrioty jsou lepší.
1: Jasně.
0: Ten rozdíl předně není tak dramatický, protože... A to jsou zase technické záležitosti. Ale víte, proč? Víte, musíte se na to podívat, jak se to plánuje, ta Ursula. Víte, ta Ursula přece prosadila ten Mercosur.
1: Ano.
0: To je ta dohoda, že budeme vyvážet ty Škodovky a Volkswageny do té Brazílie. Jakmile se Mercosur, který bude znamenat likvidaci českého zemědělství a světové, schválil a budou to velmi nekvalitní potraviny, tak najednou koncern Volkswagen oznámil, že je v krizi. Aha. Ale všichni věděli už předtím, než se ten Mercosur podepsal, že to tak je. Takže my budeme vytvářet auta, která už nebudeme, vyvážet auta, která už nebudeme vyrábět. No proto je v té smlouvě taky napsáno, že bezcelně budou až za 15 let. Už nebudou. To už budou čínská.
1: Ne, to je naprosto dokonalé. Mě to inspiruje k tomu, abychom si pustili něco, co jste přivezl. Jedno video, které myslím o té situaci té propagandy evropské, respektive propagandy ruské, respektive propagandy možná ukrajinské, vypovídá hodně. Než si ho pustíme, odkud vlastně je to video?
0: Mě jsem stáhnul z ruské sítě.
1: Z ruské sítě, ale nevíme, jestli je ukrajinské, nebo jestli je ruské, nebo jestli je...
0: Ne, je ale velmi populární.
1: Tak si ho pustíme.
2: Зеленая тля, наркоурод, бандеровский вурдалак и кровавый клоун. Бизнес-миротворец, звездно-полосатый дяденька, американец. Сообщество политических имбецилов, ублюдочные власти в Варшаве, дегенераты из польского МИДа, гиены Европы. Сонный маразматик, умирающий дед, старик, пребывающий в тугой деменции. Хрюкающие подсвинки, они же русофобствующие евродегенераты, ЕСовские блатные, западноевропейские псы и колченогие уродцы. Боровской сходняк. Мерзкая ворюга-русофобка, старая лярва, бешеная бабка, злобная бабка-повитуха. Дегенеративный уродец, микрон, слабак и любитель устриц шампанским. Запомнили? Пользуйтесь.
1: Já myslím, že to je uchvatné, ale já si nejsem jist, jestli úplně všichni tomu v té ruštině rozuměli. My jsme tak technologicky

0: vybavení, že já bych poprosil režii, jestli by nám to ta paní mohla říct v češtině.
1: Zelená mšice, fetovaná zrůda, banderovský vlkodlak a krvavý klaun. Biznis mírotvůrce, pruhovaný strýček, Američan. Spolek politických imbecilů, bastardí vláda ve Varšavě, degeneráti z polského ministerstva zahraničí, hyeny Evropy. Ospalý senila, umírající dědek, stařec s těžkou demencí. Chrochtající podsvinčata, taky rusofobní eurodegeneráti, bruselští mafiáni, západoevropští psy a chromé zrůdičky. Zlodějská slezina. Odporná zlodějka a rusofobka, stará děvka, zběsilá bába, zlá bába kořenářka. Degenerativní zmetek, mikron, slaboch a milovník ústřice šampaňským. Zapamatovali jste si to? Používejte.
0: Ne, mě to teda opravdu, to je unikátní, já jsem to neviděl do této chvíle. Já myslím, že to o něčem svědčí.
2: No, to má hodně co společného s generálem Surovikinem.
0: Než se k němu dostanem, já se na něj samozřejmě okamžitě chtěl zeptat, ale já vám něco řeknu. My tady mluvíme o Rusku nebo Ukrajině, ale představte si, teď se blíží ty naše senátní a komunální volby v Praze a já jsem všude teda v republice, které ignoruje akorát, myslím, hlavně hlava státu. Představte si, co jsem dnes dostal do schránky. Říká vám něco jméno Filip Dvořák?
2: Co se to ODS?
0: No, ten byl z té ODS, oni ho nějak vylili, že je až moc velký kmotr na ně. On si udělal jakousi modrou projedničku a tohle snad stojí za to vidět. Helejte, představte si, leták nám posílá Filip Dvořák v angličtině pro ty, kdo tady žijí z Evropské unie nebo ze Spojených států a tam jim vysvětluje, jak mají udělat, co mají udělat tady nahoře, co mají udělat, aby mohli volit. Oni už jsou úplně bezradní. Už opravdu vyzývají ty zahraniční zde přítomné členy nebo řekněme občany Evropské unie nebo Ameriky, kteří tady mají právo volit, i to je neslýchanost, aby je šli volit. Nevypadá to náhodou trošičku tak, jako když se měníme už tu Ukrajinu naprosto?
2: Ale tak podívejte se, tady prezident zavelel a místo voleb zamíří kam si do Maroka na nějakou soukromou dovolenou, tak to je poměrně asi jasný a evidentní. A paní prezidentová se rozčilovala, že to je proto, že nelze volit na dálku. Takže Češi na dálku volit nemůžou, ale cizinci tady volit můžou. No ale ono to koresponduje i s tím Vráblem. Já jsem sledoval Vrábla tento týden a ten nejdříve vysílal ve videu, že byl půl roku v Srbsku v horách, kde si stavil nějaký svůj nový bungalov. No a teď, že už se rozhodl, že přijede do republiky, protože budou ty volby a udělá nějaký ten meeting. A v Praze na Malostranském náměstí skutečně nějaký meeting udělal, ale přišlo tam jenom asi pár desítek lidí. A já se jim nedivím, protože vlastenci, kteří vyzývají k volbám cizince v angličtině, vlastenci, kteří takzvaní vlastenci, kteří odjíždějí do Maroka na dovolenou, místo aby se nevolili, a vlastenec, který půl roku staví si svoji haciendu v srbských horách a pak přijede borcovat lidi, co jsou lidé, kteří asi je Česká republika úplně ukradená.
0: No, aha. To je právě, ne, já myslím, že ta odbočka, řekněme, odbočka propagandy a těchto aktů byla dobrá, protože v tom žijeme my, kteří jsme v dostřelu těch raket, které mohou zamířit z Kaliningradu odkudkoliv ve chvíli, kdy se to vyprovokuje. Ale já chci se dostat k tomu jménu, který jste zmínil. Protože jsem zaznamenal, že ten generál Surovikin, i v našich médiích to proběhlo, byl povolán Vladimírem Putinem zpátky údajně proto, aby do konce roku zařídil, protože prý je to řezník, jak říkají naše média, aby do konce roku zařídil, že ta Ukrajina bude ve stavu, že kapituluje. Kdo je tedy ten zázračný Surovikin.
2: Tak mám, jsem přijel takovou mimořádně hezkou fotku Surovikina. Mm-hmm. A ta dokresluje. Surovikin dostal od Putina úkol v roce 2022, možná už chviličku dřív. Infiltrovat Prigožinovi kuchaře, mm-hmm. získat si jejich důvěru mm-hmm. a respekt, aby po odstranění Prigožina se ti kuchaři po celém světě podřídili jeho velení. Mm-hmm. A on teďko splnil úkol. A celá ta Wagnerova síť už
0: africká.
2: Africká už je dneska mm-hmm. africký korpus. Jsou to mm-hmm. oficiálně řízení mm-hmm. vojáci. A tu Surovikovinu fotografii bychom tam potřebovali. No. Tak to je on a vidíte ho právě jak studuje Korán.
0: Aha.
2: V nejvyhlášenější alžírské mešitě.
0: Čili ne v Maroku, nepotká se.
2: Ne, v Maroku.
0: S naším
2: no,
0: Pablem.
2: Ne. Možná proto tam prezident jel až teď. No, ale proč? Podívejte se, Surovikin převzal ty Wagnerovy kuchaře a odstranil nejdůležitější, nejvýnosnější francouzský biznis mm-hmm. z celé severní a střední Afriky. A výsledkem je, jak to vidíte, ve Francii vypukly bouře.
0: No, to téměř na hraně občanské války.
2: A teď bych poprosil video, proč ty bouře vypukají. Ono to, tam samozřejmě vyhlásil, že to je pokus o islamizaci, což určitě je. Islamisté toho zneužívají, protože to se jim hodí. Hmm. Ale zároveň je to protesty obyčejných Francouzů proti tomu, jak Francouzi, když přišli o té své koloniální příběh, kterých je zbavil uplynulých v 3-4 letech Surovikin, tak už nemají peníze. Došlo to tak daleko, že Le Penová už oznámila, že až vyhraje prezidentské volby, tak zastaví platby do evropského rozpočtu.
0: Mm-hmm. No totiž ale přece tam to vzniklo ve školách, že jo?
2: Ano, poprosil bych tedy srovnání ano, to máte, tady vidíte přímo originální krysy
0: zatejkání.
2: Ano.
0: To je stav škol ve Francii.
2: Stav škol, tam padají stropy. Jo?
0: A to natáčejí sami studenti,
2: ano,
0: že?
2: Aby studenti mohli se učit, tak se učí na až do 6 večer.
0: Ale krysa.
2: Ano.
0: To je dobrý.
2: Ano, oni se musí učit na směny až do večera. Nejsou na nic peníze, celá Francie se rozpadá. Ano, proč? No, protože Surovikin zastavil příjmy. Francie nemá příjmy. Ano?
0: Jo, takhle vypadá to.
2: A to jsou záběry, které se šíří v Francii. Není tak jednoduché. A podíváme se hned, jak vypadá čínská škola, to je velmi zajímavé. Byste viděli ten rozdíl, tak tohle to je čínská mateřská školka, předškolní výcvik.
0: No to je úžasné.
2: Jak vidíte, a to není nic nového dneska, a to je drahé. Jak vidíte, všechno funguje, všechno je funkční, protože čínská ekonomika jde. A podívejte se na tu Číňanku, ona očima sleduje drona, už to automaticky ovládá, a pak pojede na technickou školu.
0: No tohle je velmi těžký. Jako
2: ano,
0: ovládat.
2: Je to těžký, ale zároveň tak to vypadá moderní výuka. Hmm. Děti to baví, jak vidíte.
0: No jasně.
2: A zároveň Číňané mají obrácení podíl než Evropané. 70 technických na 30 zbývajících, možná 80. A chtějí to zvyšovat, protože technici budou ti. No ale to je drahé. A teď Babišova vláda musí šetřit, stejně jako francouzská, protože nejsou peníze, tak snížila počty, nebo spíše nezvýšila. No a co udělá konference rektorů? Místo toho, aby snížili počty zbytečných, přebytečných,
0: v těch humanitních oborech?
2: Tak plošně rozhodnou, že sníží počty studentů. Tedy ne, že se budou humanitní studenti předělávat v nový, nastoupí ti nový na technické obory, tak bude třeba. Ne. My zrušíme plošně.
0: Jo.
2: Ale to je přesně ten systém, ve kterém ten generál Surovikin ničí tu Evropskou unii zevnitř.
0: No ale já se chci dostat k tomu, proč ho tedy Putin povolal teď, abych tak řekl, do té služby v Rusku.
2: No za prvé, on je velmi oblíbený mezi muslimama. Uh-huh. A tu i mezi těma francouzskými a tak dále. Čili pokud by Surovikin mohl v těch muslimských zemích, Balkány, muslimský, všechno, tak to je jedna věc. Mm-hmm. A druhá, jedna věc, ale druhá podstatnější věc je, že Surovikin je mimořádný organizátor. To je, to je persona, která umí organizovat. Protože se on získal důvěru, zorganizoval, tady všichni vykřikovali, dokonce umí spolupracovat s Američanem. Mm-hmm. V té Mali Spojené státy americké v posledním roce vedli společně s Ruskem boj proti džihadistům. Používají tam drony. Malijská chunta, které se tady říká chunta, se běžně stýká s americkýma generálama. Vedou boj proti džihadistům. A proti ním jsou Francouzi, tedy hlavně Francouzi, armáda a ukrajinská armáda. Ty podporují ty rebely pouští. No ale ten Surovikin je tedy zdatný organizátor, no a toho organizátora je třeba provedení velké ofenzivy.
0: Čili jako k tomu, aby dorazil tu Ukrajinu.
2: No, já si myslím spíš, no, to je Estonsko.
0: Dokonce.
2: No podívejte se, to
0: si opravdu si myslíte, že tam vznikne
2: ale
0: něco?
2: Ale tady máte to prohlášení toho Atlantic Council.
0: Jo.
2: Když to začne, Putin řekl, neřekl, že nebude mobilizovat. On řekl, zatím není čas mobilizovat.
0: Mm-hmm.
2: Tedy čas jako doba.
0: Ano.
2: No ale když ten Atlantic Council a ti příznivci války prosadí, tak jednou z odpovědí může být ruská mobilizace.
0: Mm-hmm.
2: Aby se vyhlo, Rusko nebude chtít kvůli tomu hned rozpoutat jadernou válku, tak může před tím zasáhnout. Takže...
0: No, to je jedna věc, ale jestli jsem to tomu taky správně pochopil, tak on ho opravdu jako vyměnil za nějakého generála, který vedl tu ofenzívu na Ukrajině.
2: Neoficiálně.
0: Neoficiálně, ale nicméně, chci se ptát, jak tedy vypadá teď ta situace na Ukrajině, kvůli níž ten council vydává takové prohlášení, protože zdá se, že ty rakety a drony to ničí, ale co ta pozemní ofenzíva?
2: Ta pozemní ofenzíva je poměrně jasná. Oni tady Ukrajinci vytváří jakousi ofenzívu Vivaldy, což je v podstatě to, že vlezli do Tejchtýře mezi řekama Doněc, Oskol a Žerbec, úplně nesmyslné území, nikam z něj nemůžou pokračovat, je to úplně mimo. A tvrdí, že pozabíjeli spoustu Rusů. Celý ten problém je úplně jiný. Fronta už neexistuje. Existuje jakési pásmo široké, možná 50, možná už 100 kilometrů, ve kterém se bojuje. A v první velká část toho pásma je obsazena jedním vojákem. Na několik kilometrů je jeden voják. A ten nebojuje. Ten se musí vyhnout. Ten je schovaný. Dokonce už ani nevylejzá ven. Drony mu vozí jídlo a vodu. Ty vzdušný. A jenom hlásí. Slyším dron 12 hodin, nebo azimut, nebo tohle. Slyším zvuky.
0: Čili poslouchá.
2: Čili poslouchá. A občas vykoukne, když mu řeknou, že tamhle by se měli a hlídá, jestli nejde druhá nějaká ukrajinská strana. Je to takový pozorovat. Oni nebojujou. Dneska to sami přiznávají Američané. Ať to pečlivě studují. Jejich vojáci. Protože jakmile začnou bojovat, něco bránit a není něco dobíhat, tak v tu ránu se tam sletí všechny drony, rakety, všechno, co tam vyhladí. Proto tihle první pozorovatelé jenom hledají, jenom se snaží někoho najít, někoho nahlásit, koho by ty drony mohly druhé straně zničit. Jo? Říká se tomu Fire Engagement Complex. Je to velmi složité. A právě k tomu Rusové mají ten nový dron od koncernu Kalašnikov, který je řízen umělou inteligencí. To už je drahý dron. Víte, tak jako ten Geranium Bartulovej, to bylo jednoduchý takový iránský řešení, ale dobrý řešení. A dneska ten, to už je malá střela z plochodráhu. To už se ani neoznačuje za... Tak Rusové už ani ten nový dron od Kalašnikova neoznačují termínem dron, ale termínem na cíl přímo řízený projektil. To už je specifikace, nedá se to rušit. Čili to není jak ten ukrajinský dron, který letí, letí a najednou spadne, protože vletěl do té obálky, jak jsem říkal. No a všichni tihle vojáci, kteří jsou v tom prostoru, ti ruští, na rozdíl od těch ukrajinských, už nepoužívají spojení vysílačkama, mobilama, už to se dá zjistit. Ale podzemníma kabelama, tedy kabelama v zemi, a ty jsou optický, nebo dokonce stavějí tunely, na kterých mají soustavu směrovaných routerů, ale ty tunely jsou zakrytý tak, aby nevyzařovali tohle. Čili Rusové si to bojiště připravují, protože už nejdou dopředu. Musíte mít připravený bojiště. A ten, kdo na něj leze, v tom útoku a není připravený, no tak ten se ničí. Ano, ten voják je tam 75 dní a pak, když jde zpátky, to je ukrajinská strana dělá, tak se celý tým dronů a všeho připraví, aby kryl ten jeho odchod.
0: Aha.
2: Ukrajinci ukrajinští odborníci dneska přiznávali na fóru Američanům před dvěma dny, že Ukrajinci, aby mohli vést, tak to musí připravit ten útok, ale mohou útočit 7 až 9 minut s tankem. Maximálně 6 kilometrů dopředu. Čili žádná ofenziva není, to se všechno musí, pak to musí zalíst, schovat se.
0: A je pravděpodobné to, o čem jsme tady taky několikrát hovořili, že by se ta ruská ofenziva obrátila třeba i na Oděsu?
2: No, ví se všeobecně, že Rusové připravují nové tanky, které budou mít tu vlastní obálku web. Takže on pojede a ten ukrajinský dron nezautočí. Proto Rusové mají ty drony na optický. Proto mají ten nový kup, aby optický dron nemůže lítat přes řeku. Když chcete překročit Dněpr, potřebujete ten dron kup. Do teďka ho neměli, především ho začali zavádět. Takže teďko už ho mají. Teďko už to mají. Ukrajinci nemají ten optický dron a nemají ani ten řízený projekt. A Američané to už mají. Proto se tam s Hexetem tak zlehka vysmívají těm evropským a ukrajinským technologiím, protože to není nic jiného, než v podstatě složené, levné čínské civilní součástky, ke kterým se takzvaně dodělá umělá inteligence, aby se na tom vydělalo.
0: A ten, no, když...
2: Víte, pro spoučasnou válečnou výrobu Američané potřebují asi 330 tun Itria. To je velmi zvláštní kov. No a to se víceméně, oni mají zásoby, kdyby bylo nejhůř na válku, ale Číňani už mu dávají jenom 16 až 27 kilo ročně. Jako nebo měsíčně, sázeli to dolů. Takže Spojené státy americké teď budou 5 let asi budovat až 10 tu výrobu toho Itria. A bez toho nemůžou vést válku, kromě té jaderné, kterou nechtějí s tím Ruskem ty krátky.
0: A proč?
2: No protože to nejenom, že to řeknete, že to máte někde naleziště, no to je dobře, že máte, musíte mít tu rafinerii. To jsou investice drahé, obrovské na řadu let.
0: K čemu to slouží?
2: To slouží právě, jak jsme říkali o těch raketách Iskander, jak je navádějí ty pišporky, jak hraje tam ten počítač, ty pišporky náhodné, tak to jsou obrovské tepelné nároky na tu konstrukci. A ty proudové motory těch stíhaček a ty křídla těch ruských balistických střel a všechny, tohle musí být potaženy i tým, mimo jiné.
0: Aby to vydrželo.
2: Tak když ho nemáte, a Evropani žádné nemají.
0: Jo,
2: takže Rusové mají, Číňané mají, Američané také mají něco a mají svou zásobu, ale Evropani, kteří chtějí mít tuhle válku těma moderníma technologiema, nic nemají. A tady se jenom hovoří.
0: Tak proč? Tak znovu se k tomu vracím. Přece neříkejte mi, že tohle všechno oni také nevědí, to, o čem tady vy nám teď říkáte, myslím ti, z toho Atlantic Council.
2: Víte, syndrom Cassandry, to je typický příklad, kdy všechno víte, ale nic neděláte. Proč to nedělají to... Američtá CIA a ukrajinské tajné služby Budanova, toho generála, on je velmi schopný ukrajinský generál, tedy všeho schopný, tak už v roce 23 hlásili Evropanům, těm budou v roce 26 v létě na nás útočit ruské tajskové drony. A ti hlavouni evropské, Rus, já to řeknu tím, jestli ti jak to říkali, Rusák je hlupák. Rusák nikdy nebude lepší než my.
0: Jasně.
2: A teď se píše rok 26.
0: Ano.
2: A teď jsme u toho, Rusové mají ten systém fire and get engagement complex, tedy ten komplexní systém těch frontových dronů, které budou všechno ničit. A to už ale hlásili zase ti zpravodajci, že to poprvé použili na jaře, v zimě 2025 u Kurska, první, jako, a za 150 minut zničili 42 ukrajinských tanků obrněných děl a transportů na úseku jednoho jediného páporu nebo brigády tímhle s tím koncentrovaným tímhle s tím útokem. A to ještě k tomu měli jenom ty optický drony, ještě neměli RASVET, ten komunikační systém, a ještě neměli ten nový modul toho řízeného projektu KUP, co už teďko měli. A už předtím varovali, oni to chystají. Dokonce to pojmenovali, že ten název Fire Engagement Complex, to je americký název, nebo větší. A co jim řekli zase se zvojatí evropští politici a ti? Rusáci jsou hlupáci.
0: Ano, to je přesně, já myslím, že to je přesně tahle absurdní ideologie, která nerespektuje vůbec ten existující stav. V tomto slova smyslu se chci zeptat ještě, než změním jednu otázku, co ty útoky na ty mosty v tom Kyjevě, tam jsme slyšeli, že jde o nějaké jiné drony, které fungují trochu jako...
2: Když se podíváte na starý německý film Stalingrad, co byl natáčený tady v Čechách, a tam Hezmánek, tak uvidíte tam takovou zvláštní scénu, že němečtí vojáci ničí tanky T-34 tím, že k ním přikládají takové zvláštní mini magnetické. No a tímhle stejným způsobem se ničí mosty. To znamená, že ono to, ten dron nese takovouhle specifickou kumulativní minu a ta v něm v té konstrukci udělá takovou děrku. Malou větší podle velikosti. A čím více těch děrek do toho uděláte, do toho mostu, hlavně ty ukrajinské mosty, ty už padají sami o sobě.
0: No ale tam v tom Kyjevě to úplně deklasovalo provoz, protože levobřežní a pravobřežní.
2: Jak do toho udeříte, tak ten most ztrácí strukturální integritu. To je jak ta stará F-16. Starý most. Jo. Takže Rusové ukázali, co umí, natrénovali se a teď je otázka, co chtějí. Víte, Trump před pár hodinama říkal, že ten mír se blíží, Putin také chce ten mír, ale má své striktní požadavky.
0: Ano.
2: A teď jde o to, že ten mír není, protože ti eurokomisaři, Takaya Kallasová, oni chtějí tu válku.
0: Ano.
2: Protože když uzavřou mír, tak ta Francie přestane platit, ty poplatky Německo už taky nechce platit a celý Eurosajus se rozpadne. A nebo ještě spíš budou vyhnáni všichni ti politici, kteří vymysleli gender, green deal, islamizaci, emigraci, nahrazování našeho obyvatelstva. Víte, v Německu přišli biznismeni tadyhle v Mnichově teď za vládcem Söderem tam a říkají mu, hele Söder, takhle to dál nejde. Mladí lidi se už nám nestěhujou do Mnichova. Proč se nestěhujou? Na drahý nájmy, drahý byty. A proč se mají stěhovat? No právě pracovali. Oho, on nebude mít kdo pracovat? No tak to teda musíme ty byty postavit. A už říká to samé, co ta Weidl. Ale to znamená, že musíte postavit ten systém, když už, víte, Francie má takový bordel, tam u sebe tykají se a všechno v těch školách a nemají byty a nemá to žene do ulici lidi. Pak jsou tam samozřejmě ty islamisti.
0: Ale právě z toho se chci znovu vrátit přímo na začátek. Ta otázka je pořád stejná. Jestliže tohle vědí ti štváči váleční v západní Evropě, všichni ti Mercové, Macronové, ty baby zvané Lejnové, jak si můžou vůbec zkoušet dovolit, že zaútočí na Rusko. Teď přece vědí, že to musí být skončit naprostým zničením té Evropy.
2: Ale oni, víte, oni moc dobře vědí, že Američani nenechají zaútočit opravdu na Rusko. Oni to chtějí dělat jak ten Merz. Ne zaútočit opravdu. Jo. Ale jako. Jo. Aby se to dalo v médiích prezentovat, aby se válka ještě chvilku prodloužovala. Tak proto tomu Mercovi jak dali těch 1000 raket Iriste a ty se budou ještě rok vyrábět. Ona se jich vyrobí teprve v roce 2008-2000 ročně. Jo. Teď se jich vyrábí asi 1000 necelý. Takže mu nemůžou dát všechny, to by neměli pro ty Brazilce, když byli. Jo. Takže teďku mu dají zase nějakou tu miliardu, ty média, které jsou placený z těch, budou tleskat a zase se to, oni to chtějí tu válku prodlužovat, protože kdyby to vzali vážně, tak vám ať se zazvoní někde v CIA nějaký telefon, někoho pustí dovnitř, ten takhle dá 3 fotky a Kaja Kalosová Barrett zlikvidovat. Protože Spojené státy americké si přece nenechají zničit svůj blahobyt kvůli těmhle těm šílencům.
0: To mi řekněte teda jenom jako kratinkou odbočku. Proč tedy myslíte, že tady se začátkem září na tajné schůzce objevil John Radcliffe, šéf CIA, a vedl separátně schůzku s Andrejem Babišem a s Pávkem? Co to mělo za smysl?
2: Kdo ví? Kdo ví? Babišova vláda nicméně potom nedala letadla Skyfox Ukrajině. Mm-hmm. Skyfox je dobré letadlo, má americké technologie, také technologie izraelské, možná to nezapadá, mělo by velmi efektivně sestřelovat drony, ale to jenom spekulujeme, pak je druhá možnost, že se mají oba dva uklidnit, že ta komedie, kterou se hráli na té poslední schůzce Severoatlantické aliance, vážně poškozuje Severoatlantickou alianci. Ta Pávková výprava tam.
0: Žijeme, pane Svatoši, opravdu obklopeni ne slony, ale blázny?
2: Jsou to sociopatické existence. Víte, všichni ti politici, kteří vymysleli Green Deal, islamizaci, imigraci, eutanázii lidí, neplacení důchodů, všechny tyhle zdražování, poplatky, nějaké, vědí, že skončí. Jakmile skončí válka na Ukrajině a objeví se noví politici, nové příležitosti, tak je nikdo nebude volit. A protože Evropa bude muset šetřit, tak buď, jak ta Lepenová přestane platit Brusel, tak Babiš přestane platit a všichni zatnou tipec neziskovčíkům, to bude první. To je první, no ale politik, který už není zvolen, většinou se snaží být neziskovčíkem. Podívejte se Zurindu. Zurindu vyhnali ze Slovenska a už 20 let je v čele. Nekontroloval jsem, jestli tam ještě je, před půl rokem tam ještě byl. V čele neziskovky. Mm. Politik chce neziskovku potom. A proto se musí utešet ve funkci.
0: Ne, já prostě, než jsme začali točit tenhle rozhovor, tak já nevím, jestli jste si toho všiml, ale tady nad Prahou přeletěl Gripen. Nevím proč. Dnes ve 12 hodin byla pravidelná zkouška sirén. Myslím, není to všechno stejně hloupé a ubohé, jako všechny ty plány na přepadení Ruska.
2: No, tak jako podívejte se, naše armáda má snad 30 tisíc lidí. Z toho pijí, může 5 tisíc jít do války. A jako co? Všechno je předražený, nic nefunguje, rozpadá se to tady, stejně jako Francie se tady rozpadá, i Čechy bude za ty mosty, na ty vodovody, na všechno. A musíme se chovat, musíme volit politiky, kteří umějí zařídit naši budoucnost a bezpečnost i bez války.
0: No, tak. Já myslím, že lépe to skončit pro dnešek nešlo, ale protože ta situace se tak dramaticky pořád vyvíjí dál a dál, tak my se opravdu za pár dní, budete-li chtít, zase před kamerami. Proti proudu sejdeme.
2: Proti proudu, diváky, tady je všechno v pohodě, funguje to, tak, tak to můžeme dělat častěji.
0: Bezvadný, moc vám děkuju, pane taky. Svatoši.
3: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu.

0: Týden.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Zbraní a lepší zbraně, takže může a lepší drony hlavně. Tedy když v poslední době už se to trochu srovnává v těch dronech, ale stále ještě má převahu, takže může Ukrajincům dávat přesně takové ztráty, které potřebuje. No a pokud se podíváme na Gerasimova, bychom ho přirovnali k nějakému významnému ruskému nebo sovětskému generálovi, tedy sovětským generálům, tak on vede válku, jakou vedl generál Šapošníkov. To je poměrně málo známá osoba mezi českými lidmi. Nicméně když Žukov zkrachoval jako náčelník generálního štábu v 41. po útoku Němců po plánu Barbarossa, tak tam nasadil Stalin zpátky císařského vysokého důstojníka generála Šapošníkova. On dokonce ani nebyl ve straně, ještě tou dobou snad. No a ten Šapošníkov vyhrál celou tu kampaň v roce 41. On to byl velký flegmatik a prostě neustále mobilizoval, přesouval vojáky tak, aby početní převaha a zima a strádání Rusy, tedy Němce, nakonec porazili. V podstatě Stalin se vždycky ptal, jestli má evakuovat Moskvu, tom 41. Šťapošníkov se vždycky jak pousmál, říkal, ne, přijdou vojáci přesně tehdy a tehdy tam a tam a tam a tam. A z celý tě ruský sovětský říše se to tam ten správný okamžik, jak ten Šapošníkov naplánoval všechny ty divize, se tam ve správných časech objevili a nakonec ty Němce pod Moskvou porazili. Takže to je velké vítězství generála Šapošníkova. Šapošníkov potom, ale on byl nemocný, tak potom umřel ještě za války. Tak tady ho vidíte maršála Šapošníkova. Velký, velký sovětský vojevůdce a ruský vojevůdce. No a teď bych tam poprosil syrského, generála syrského, toho soupeře, hlavního soupeře, generála Gerasimova. Tak čeká. Tak tohle to je generál syrský. Pokud má Gerasimov přezdívku historik, tedy, tak syrský má přezdívku řezník. Syrský je, pokud zase budeme přirovnávat, tak syrského lze přirovnat pouze k Žukovovi anebo k Scharnerovi. Je to velice zajímavé, s tím můžeme proti němu teď je velké spory na Ukrajině. Takže já bych, a chtějí ho vyměnit. Dostaneme se k tomu, kdo ho má vyměnit i proč ho má vyměnit, ale já bych poprosil nejprve ty fotografie těch demonstrací. No, to je důležité. Takže tadyhle vidíte fotografie. Já bych mi tam hnedko je další. Ono, povšimněte si všichni, co jsou mladí lidé, je to z Kyjeva, ze Záporoží, po celé Ukrajině tito mladí lidé už 5 dní demonstrují. Tak. A chtějí odvolat řezníka syrského. chtějí odvolat řezníka Selského, já bych tam poprosil tu mapu, zítra mají být ty největší demonstrace, tak je tam takový seznam těch demonstrací, tak bych ho tam poprosil dát. Byste viděli, že ve všech ukrajinských městech to není nic malého, to je velké a mobilizuje se k tomu a účastní se toho i nejrůznější generálové. Takže tady vidíte časy, kdy zítra mají být na Ukrajině tyhle ty velké demonstrace, takže prakticky v každém velkém městě. Ti demonstranti chtějí odvolat Selského, protože je řezník. Oni chtějí toho ministra obrany Fedorova, protože ten jim slíbil, že budou vést válku chytře pomocí dronů a už nebudou muset umírat na frontě. Když to ten Selský, ale stejně i z Londýna jim to tvrdí založený, že musí mobilizovat a umírat na frontě. A to se těm mladým nechce. A to je důsledek toho, že takhle najednou se pustili do toho nenáviděného generála Selského, celá ta mladá generace, to jsou lidé, kteří bojují o svůj život, protože pokud Selský zůstane, tak budou zmobilizovaní. Selský musí zmobilizovat, jemu totiž nic jiného nezbývá, to je princip. No a princip celého tohohle z toho okamžiku je, teď bych poprosil mapu, to je důležité vysvětlovat na mapách, co má Gerasimov v plánu. Takže, tadyhle vidíte mapu, která je velmi zvláštní, abyste pochopili, co má v plánu. První si povšimněte těch značek, to jsou údery na železnice, jenom za posledních pár dní. A jak vidíte, klasicky je to v tom červeném oblasti Červeného kruhu, to je v podstatě Charkovsko a Donbasko, ale zároveň je to v oblasti zelené i žluté. A teď já vám vysvětlím celý ten princip Gerasimova plánu. Totiž ukrajinská a ruská armáda, které proti sobě bojují na Ukrajině, jsou zhruba stejně velké. Mají 700 tisíc mužů. Ty si můžeme rozdělit ty jednotky na 10 celků o 70 tisících. To je jenom taková pomůcka, jenom abyste tomu rozuměli. A teď, když se podíváte na rozložení té ukrajinské armády, tak zjistíte, že v Černém pentagonu, to je jenom hypotetická oblast, to jsem tam umístil, to je jedna jednotka, 170 tisíc vojáků, kteří se zabývají střežením všech vládních budov, týl, logistiky, je to takový ten strategický sled hlavního velení. To je jednotka, se kterou nemůžete manipulovat, ona je všude po celém území, všechno dělá, nedá se prakticky stáhnout zpět. Tak, druhá jednotka je v tom bílé elipse. To je celá jižní Ukrajina, prosím vás, až ke Kyjevu to doslova zasahuje. A tam je jedna jednotka, tady v podstatě střeží, zařizuje tam trasy, cvičí. To je prostě jednotka, se kterou opět nemůžete hnout. Samozřejmě ještě je trošičku symbolicky jižní Dněpr, aby ho nepřekročili. Teďko máte tam žlutou a zelenou elipsu, nebo jako je kolečko, a to jsou další dvě jednotky. V každé této oblasti je jedna. Ano, a ty kryjí proti Bělorusku, to Selskému nezbývá nic jiného, než je tam mít, protože přes Bělorusko by mohli udeřit, tak tam musí být. Na tom zeleném, to je ta severní Ukrajina, tam se krom sum nebojuje, tak tam je jedna, ta kryje proti útokům z Ruska, proti té červené šipce. Tak, ty tam máte bledě modrý pentagon uprostřed, někde u města Poltava. Tak, a u této Poltavy se podíváte, to je další jedna jednotka. A to je centrální záloha Selského. A teď se podíváte na tu červenou oblast, to je ta oblast bojů mezi Charkovem až od Charkova až k Záporoží na tom Donbasu. A tam je 5 ukrajinských jednotek, čili dohromady je jich 10, ale jenom 5 jich vlastně bojuje. A ta modrá jednotka slouží k tomu jako taková Žukovova elitní jednotka. Rezerva, která vždycky, když Rusové někdy začnou útočit nebo postupovat, tak se na ně vrhne. Je to taková centrální záloha. To je jediná, takže Ukrajinci, jak vidíte, mají 10 jednotek, ale z toho jenom 5 jich mají na, v podstatě na Donbase u Charkova a jednu mají v záloze, mají tedy 6 jednotek. A ty 4 zbývající v té bílé, zelené a žluté elipse a v tom čertém pentagonu, ty nemůžou použít, ty prostě jsou tam, ty tam být musí. A Rusové to mají poněkud jinak. Já jsem koukal, že mi tady vypadla část mapy z nějakého divného důvodu, protože tak ruská armáda je soustředěna. Jedna ruská jednotka, je to stejně velký, ne, to předchozí mapu mi tam dej. Jedna ruská jednotka je v tom zeleném. To je jedna. Ano, druhá ruská jednotka je mimo mapu vedle, vpravo od toho červeného. A to je v podstatě záloha, centrální záloha, něco jak ten černý. A zbytek jednotek je, ruských je v té červené oblasti a na Krymu. Čili je jich tam 8. Ale Rusové je nepoužívají tak, že by je měli všechny na tom, ale mají 3 v záloze a 5 vepředu. Čili v podstatě na té Ukrajině mají, na té jižní Ukrajině mají dvojnásobnou převahu, ale vojáky častěji střídají, aby nebyli takový čerpaní jako ukrajinští. A no, teď už tam máme tu centrální zálohu. Ale zkrátka řečeno, na té Ukrajině, kde se bojuje, na té části v té červené oblasti, tam mají Rusové jenom převahu něco kolem 2:1. To je v podstatě, a ani nepoužívají. Ale teďko si musíte představit, že existují 2 předpoklady, co se teďko stane. Vidíte tam červenou šipku, která míří z Bryanské oblasti a z Kurské oblasti směrem na Kyjev. Tak to je první plán. Totiž Gerasimov, krom těch 700 tisíc mužů, má ještě 300 tisíc v záloze v Rusku. A ty může okamžitě vrhnout tímto směrem. A teď si představte, když to udělá, tak v zelené oblasti bude jedna jednotka ukrajinská a 4 jednotky ruské. Čili tam budou mít Rusové poměr 4:1 a generál Sirský má jednu jedinou možnost. Stáhnout ten Pentagon modrý, bledě modrý z Donbasu a vrhnout ho do toho zeleného prostoru, aby to vyrovnal na převahu 2:1, což by mu mohlo dovolit vést zdražující boje. Ovšem v tom okamžiku Gerasimov využije svý zálohy, který má dole připravený na jihu v tom červeném pentagonu a dosáhne v celé oblasti bojů převahu 2:1. Na celém tomto východním Dněpru bude převaha 2:1 a ta na takhle velkém prostoru umožňuje soustředit vojáky do jednoho směru a tam velmi rychle zaútočit. Ale to není všechno. Očekává se, že Rusové provedou mobilizaci. Podle odhadu západních rozvědek Rusové mohou zmobilizovat 500 000 mužů. Velmi rychle. A z toho okamžitě můžou 200 tisíc jich poslat na frontu. A teď si představte, že 500 tisíc mužů, to je dalších 7 jednotek. Čili v tom, pokud půjdou tím zeleným prostorem, tak tam nebude převaha 4:1 anebo 4:2, když tam přesune ten modrý pentagon, ale bude tam převaha 11:2. Převaha 5:1, to je likvidační. Zároveň, a to si myslím, že Rusové udělají, tímhle s tím by se dostali ke Kyjevu. Cesta je to dlouhá, dá to problémy a celku to neřeší válku. Ovšem, namaloval jsem tam zelenou a bílou šipku. Tyhle jednotky se mohou také přesunout do Běloruska, to je velmi rychle, Rusové to zvládají velmi rychle. A tam tak můžou útočit na Kyjev, to je ta bílá šipka, anebo zelená šipka na Lvov. Když budou útočit na Lvov, tak odříznou Ukrajinu od zásobování z Polska. Tím pádem bude velký problém se zásobováním Ukrajiny, protože teď už přiznávají i Ukrajinci Rusové jim zbourali přístav, přes Oděsu už takřka nelze nic zásobovat, ani přes stejných. A přes Rumunsko nejsou na to nemá vybudovaný logistický systém v Rumunsku. Ještě ona je tam buduje, ale ještě je tam nemá. Takže polská logistika by byla v prdeli, ale přes Slovensko toho nelze moc stáhnout, tam to je velmi logisticky slabé. No a když si představíte, že těch 7 jednotek přijde do toho zeleného, tak je tam převaha 8:1. A celý systém se zhroutí, ta syrského obrana se zhroutí. Ona byla zatím založená na tom, že v poměru měl převahu něco, měli u své převahu s bídou 2:1 na tom bojišti hlavně. Takhle si Rusové mohou vytvořit v tom žlutém nebo zeleném kolečku převahu 8:1 nebo 4:1. To je obrovská převaha. Samozřejmě řada lidí bude zase říkat, že dnešní válka nerozhodují vojáci, rozhodují drony, ale musíte si uvědomit, že samozřejmě je to převaha 8:1 i v operátorech dronů a v počtech dronů a v počtech všeho ostatního. Takže to je prostě klasický systém. A ten syrský požaduje okamžitě zmobilizovat 100 000 Ukrajinců. Potřebuje v podstatě 2 jednotky navíc, aby tenhle ten ruský systém trošku odvrátil. Tedy jako Stalin za začátku druhé světové války proti Rusku, proti Německu potřebuje mobilizovat. Jenže, jak jste viděli na těch fotografiích, mladí Ukrajinci odmítají syrského, chtějí se ho zbavit a chtějí tam dostat jiné lidi, jiné generály, kteří jim slibují, že nebudou muset umírat na frontě. To je přesně okamžik, ke kterému generál Gerasimov směřoval. Já už jsem to říkal několikrát, Gerasimov neútočil na Kyjev proto, aby Kyjev ovládnul v roce 2022. On útočil proto, aby ukrajinská armáda se stáhla ze všech směrů ke Kyjevu a aby měsíc, dva bojovala u Kyjeva s ruskýma předsunutýma oddělama, zatímco Rusové ovládnou ten krymský pozemní most, to znamená to spojení, pozemní spojení, dobijou Mariupol a všechno a připravili tu Doněckou frontu. A jakmile tu Doněckou frontu připravili, no tak počítali s tím, že Ukrajinci tenkrát měli převahu 3:1 milion Ukrajinců proti 300 tisícům Rusů. Takže se stáhli, to bylo to konec roku 2022. A Gerasimov se stáhnul, doplnil mobilizaci vojáky trošku a stáhnul se na relativně úzkou frontu, tedy to, no a na ní vytrvalé čtyři roky války a hubí, doslova, tady nelze použít jiný termín, než hubí Ukrajince, aby dosáhnul toho stavu, kterého teďko dosáhnul, že Ukrajinci už nebudou chtít bojovat. Nebudou chtít bojovat. Ten syrský je velice zajímavý generál, protože právě on proti tomu vynalezl jedinou taktiku, a to znamená, že běžná ukrajinská armáda drží frontu poměrně udatně, ale nemoc. A jakmile Rusové někde zaútočí, provalí, tak on vyšle své elitní jednotky z toho svého bledimodrého Pentagonu, takzvaně, ono to je jenom tak namalovaný na mapě, oni jsou kolikrát kde všude jinde, ale vyšle a ty jednotky se pustí do zuřivých bojů. Jenže kvůli těmhle s těmi jednotkám má problém, protože aby ty jednotky fungovaly, tak musely být vytvořeny velmi zvláštním způsobem. Takže já bych tam potřeboval teďko fotografie generála, takového jednoho vojáka, civilistu. Je tam takový civilista v tom. Zavalov se jmenuje, Zavalov. Tak, tohle to je, byl teda vojín Zavalov. Ten vojín Zavalov byl zastřelen zločincem ukrajinským, který byl zmobilizován do elitních ukrajinských jednotek Skála, který osobně řídí syrský. Byl zmobilizován násilím, přestože byl nemocný. A protože byl nemocný, tak ho zastřelili českým samopalem Bern. zločinec, který byl odveden do armády, do toho pluku Skála. Ten pluk Skála, já bych poprosil, tam mám tam fotku syrského, jak tam vyznamenávám vojáky Skály, tak bych tam poprosil tu fotografii, abyste viděli. Tak, tohle vlevo je syrský a vpravo vyznamenávám vojáky veterána Skály, toho elitního pluku, těch elitních jednotek. Ta Skála je jenom jedna z těch elitních jednotek. Se dostaneme k tomu, jak je syrský skládá, k čemu je používá teprve. Dává jim vyznamenání, on je osobně řídí, to jsou jeho osobní jednotky, kvůli tomu ho nesnášejí. Tihle z těch veteráni, to je jeden z těch veteránů té Skály. Ty jednotky té Skály, oni bojovali u Pokrovska, u Kupianska, u Charkova, bojovali proti skupině Východ na Záporoží a vždycky provádějí velmi sebevražedné, zuřivé akce. Ano, i v tom Pokrovsku všude. Teďko se ukazovali zase, že pronikli do Konstantinovky. Jsou to prostě doslova sebevražedné jednotky.

0: aby takový medicínský záběr, tak bych poprosil ty medicínský záběry ukázat.
1: Tohle je to ono, ty ruce?
0: Jo, ty ruce, jo.
1: Vidíš je?
0: Já už je vidím. Podívejte se, takhle, to jsou některé záběry z toho, z té skály, co jsou oficiálním výsledkem, protože ten pluk skála pozabíjel jenom letos 26 rekrutů. Oni je bijou ocelovýma trubkama, nedávají jim pít, střílejí je, mučejí je. A třeba 1,5 dne až 2 dny je honěj při tom výcviku na dlouhých pochodech úplně a přitom jim nedají napít. A neustále je mlátí a řežou za cokoliv. Tihle ti zločinci, ti veteráni, kteří je cvičí. Výsledkem je, že ten voják, který je do té skály odveden, jako, víte, když 26 vojáků zemře jenom takhle, nebo je zastřeleno, oni je střílejí i. Při výcviku, jak to má jediný cíl, toho vojáka během toho měsíce zdeptat tak, že se začne bát svých vlastních instruktorů víc než Rusů. A potom je schopen, raději umře na frontě v těch sebevražedných akcích, než aby se znova vrátil do tohohle z toho pekla, tohohle výcvikového tábora, kde je řežou, třískají a mlátí. Oni dokonce jdou tak daleko, že když některé vojáky tam osvobodila ombudsmanka, protože byli zmobilizovaní neoprávněně nebo si stěžovali, tak oni je dokonce najdou v civilu a tam je zabijou nebo seřežou, prostě je potrestají. Teď bych poprosil tam generála Drapatie, jsem ti tam někde asi hodil, Drapa by to mělo být, máš ho tam? Měl by tam být Drapa.
1: V klidu mluv, najdu ho, jo? I kdyby ho měl vygooglit, tak.
0: Generál Drapatý Michailo. Je to velmi zajímavé, protože proti generálu syrskému vystoupil generál Michailo Drapatý. To je takový, přitom ten Michailo Drapatý velel v Pokrovsku, velel u Charkova a on prakticky byl syrský je ten generál, náčelník generálního štábu, který mu tuhle speciální jednotku posílá, tu skálu. A Drapatý tomu velí, těm sebevražedným útokům. Ten Drapatý je stejný jako ten odvolaný ministr obrany Fedorov. On se neustále na internetu vychloubá. On se vychloubal v roce 25, jak těm Rusům ukáže, jak je zničí. Ještě společně se vychloubal s generálem Broudy Maďarem, to je šéf dronů. Vychloubali se v lednu, loni, v únoru, v březnu a v dubnu bylo po nich ticho a všichni byli rozprášeni, vyhnaní a zničeni. Takže ten Michailo Drapatý, tak tu fotografii asi se nám nepodařilo zatím dát, tak já ji potom ukážu, nebo ji najdete na mých webových stránkách. Tak ten vede jednu část té spoury proti tomu syrskému, už ho nechce. Já bych tam poprosil, jsi tam?
1: Jo, máme tam toho Drapatýho, jo, já jsem ho našel.
0: Tak mi ho tam hoď. Takže tohle
1: Je
0: je Michailo Drapatý. Ten osobně bojuje jako hlavní muž proti tomu syrskému. Chce, aby byl odvolaný s Hanatovem. Přitom on je ten výkonný prvek těch útoků, těch elitních jednotek, té skály a toho všeho. On dostal strašný výprasky u ne u Kupianska, u Volčanska. To je ten generál, který poslal tyhle ty vojáky na smrt do Volčanska, kde je ruský, ježiš, jak on se jmenuje. No to je jedno. Ruský generál nedávno šel do důchodu, tak ten je tam prostě, ten je srovnal se zemí s celým městem. On je tam furt hnal, umírat, to je Drapatý. To samý prováděl u Pokrovska, to samý prováděl kdekoliv. Čili tady proti němu vystupuje, proti syrskému vystupuje tedy člověk, který vykonává tyhle jeho sebevražedné útoky. On zároveň je mediálně známý, neustále se vychloubá. Ale já bych tam poprosil ještě další, protože teď jsme měli tu skálu, tak ještě tam mám další generály připravený. Takže já bych tam poprosil Stanislava Luča.

0: Jordanová a ještě bych tam měl mít Sergie Filimonova. O co jsem ti poslal. Je to je opravdu velice zajímavé. Tak tohle je Sergej Filimonov. Ten je poměrně, byl dneska potrestán. To je velitel elitního praporu vlků da Vinci. Vás, to nejsou klasičtí vojáci, to jsou operátoři dronů. Jenže ti operátoři dronů se chovají už úplně stejně jako ti válečníci z té skály nebo z toho všeho ostatního. Oni se takhle ukrajinské jednotky elitní nacionalistické chovají. A on byl potrestán, protože ve městě Šachtorsk, nebo Šachtarsk, to je na půl cesty mezi Dněpropetrovskem a Pokrovskem k té frontě. Tak tam vojáci, operátoři dronů, vpadli do nějakého prodejny potravin, tam chytili muže, zmlátili ho do bezvědomí a odvezli si ho jako trofej. Jo? Podívejte se, když elitní jednotka operátorů dronů se chová k vlastnímu ukrajinskému obyvatelstvu způsobem, takže přepadá civilisty, loupí v krámech a odváží si trofeje zbyté do bezvědomí, tak jako vidíte, že v té ukrajinské armádě tam je obrovský problém. Měli jsme tu skálu, ten pluk skála, který prostě vyslovně, metodicky tyhle vojáky, jako byl ten Zavalov, ničí, jak jste viděli. No a teď jste, a jsou za to vyznamenáni, tady se protestuje. No a viděli jste teďko toho elitního Filimonova, z toho elitních, to je mediálně nejznámější ukrajinská jednotka, osobně řízená tím generálem Robertem Maďarem Broudy, to jsou jeho. A tohle to je ještě větší týpek. To je velitel 155, tý bývalý velitel 155. brigády ukrajinské, Lučanov, Stanislav Lučanov, generál. A ten dokonce už nechával na Ukrajině lidi unášet a vraždit, když se mu nelíbili. Normálně na ně posílal svý hrdlo, že si 10-20 lidí. No a samozřejmě, kde byl tenhle ten činej jako zástupce velitele, než se stal v březnu letošního roku velitelem brigády 155. Mimochodem to je ta slavná brigáda, která kdysi utekla před rokem, rokem a půl, se rozprchla, tak tenhle ten tam měl udělat pořádek, tak pořádek dělal tak, že vraždil lidi na Ukrajině. No a teď se podíváte zpátky na ty demonstrace těch mladých Ukrajinců proti té válce a vidíte, že tenhle ten syrského způsob války, ve kterým prostě on žene vojáky na smrt, stejně jako Žukov, on to má vojenský smysl, ano. To velice tvrdé, ale zatímco sovětská populace to vydržela, když bojovala proti nacistům, protože bojovala o svoji existenci, tenhle ten tvrdý způsob velení, tak tihle ti mladí Ukrajinci odmítají tenhle ten způsob syrského. On je dán tím, že syrský má mnohem méně vojáků, zbraní. Teďko měl Zelenský dneska velkou konferenci s ukrajinskýma generálama, kdo by chtěl místo syrského být. Oni jsou rozpůlený, tak půl by chtěla, aby tam syrský zůstal, protože nikdo to neumí. Ono to není tak úplně jednoduché řídit celou frontu 1200 kilometrů a ještě se to roztahne na 2000 kilometrů. A ta druhá, to jsou ti mediálnější generálové, ty by se chtěli proslavit, ale bez této tvrdé válečné metody to nepůjde a Ukrajinci to už odmítají. No a jsme na začátku přesně u toho, co chtěl ten generál von Falkenhayn. Donutit národ, aby se zbouřil, aby začaly nepokoje, aby se přerušila mobilizace. On chtěl zastavit mobilizaci ve Francii. A podívejte se, Gerasimov dosahuje tohoto výsledku. Samozřejmě Gerasimov má mnohem více zbraní, munice, lidí, všeho ostatního, ale to neznamená, že se to nespočítal správně. Víte, řada z mástemi ve Štrnici, tak znáte Zbigněva Břežinsky, to byl velký americký jestřáb. Mimochodem budeme potom hovořit u Hájka o generálu Deptulovi, který chce být také velkým americkým jestřábem, tím novým, jeho názor. Ale vrátíme se k tomu Břežinskému. A Břežinský říkal, že Ukrajina nemůže nikdy být pozvána do NATO, stát se členem NATO, protože to vyvolá válku s Ruskem a Rusko je tak velké proti Ukrajině, že Ukrajinu slupne, zničí. A jediný způsob, jak Břežinský uvažoval, že Ukrajina se nestane Ruskem, nezmizí a nestane se Ruskem, je, že to, a to byl velký nepřítel Rusů, ale vymyslel to tak, že Ukrajinci ad jedna nesmějí mít žádné zbraně, které by Rusko ohrožovaly útoky na jeho vlastní území, protože jakmile je budou mít, tak je Rusové nemilosrdně zlikvidují. A místo toho musí mít národ, který má spoustu zbraní na vedení partizánské války, tak, aby Rusové vždycky, když si řeknou, a ty Ukrajince už sežereme, jim tam řekli ti generálové a analytici, ono to nejde, oni jsou ve městech, jsou ozbrojení, bude tam velká partizánská válka, tu partizánskou válku, to je špatný, to prvéme. A zároveň, aby ekonomové řekli, no ale když bude, nemůžeme válčit s Ukrajinou, protože Ukrajina s námi obchoduje. A Evropa s námi obchoduje. Je to pro nás výhodné. Čili on si to představoval tak, že Ukrajina nebude v NATO, nebude v Evropské unii a bude napůl obchodovat s Ruskem a s Evropou a Evropa musí obchodovat s Ruskem tak, aby to pro Rusko bylo výhodné, takže musí brát ruské suroviny. A to byl, tému se říkalo Břežinského doktrína, on je vyhlásil v roce 2014, je velmi zajímavý termín, v té době tedy to přesně pochopil. No a tuhle ta Břežinského doktrína měla zachránit Ukrajinu. Místo toho je tady, ani to není doktrína, to je nějaký plky Starma nebo Ursula von der Leyen, těch bláznů, včetně českého Petra Pavla. A ti si mysleli, že to Rusko nějak udach mají. A zároveň si mysleli, že to Rusko udach mají raketovými útokama. No všem to tak není. Rusko je daleko, daleko od jakéhokoliv zhroucení. Navíc, jakmile by se Rusko začalo hroutit, tak to smaže jadernými údery. Čili vidíte, že ta válka, víte, vést válku, my jsme na vojenské akademii politické, vždycky jsme se ptali, proč se ten předmět jmenuje Dějiny válek a válečného umění. Až jako mladé absolventy gymnázia, velice civilní gymnázium, velice udivovalo, že se učíme válečné umění. Já říkám, že vlastně to je jedno z nejvyšších umění. A to není sovětský termín, to je, byl termín už německý, francouzský. Takže stát potřebuje, každá profese má své taje. A kdo to zná, tak to zná. No a Gerasimov zvolil velmi složitou cestu vyčerpávající materiálové bitvy a teď se ukáže, Falkenhaymovi to nevyšlo z jednoduchého důvodu v tom roce 2015 proti Francii, protože on měl Francouzů tenkrát bylo asi 40 milionů a Němců bylo asi 68 milionů, takže měli Němci převahu proti Francouzům, takže mohli, navíc ještě měli německá pěchota byla výkonnější, oni měli lepší děla, takže v té bitvě měli nižší ztráty, ačkoliv útočili, ale ne příliš rozdílně nižší ztráty. No ale ten Falkenhayn zapomněl, že jako na tu ofenzivu, takovou tu zničující bitvu, oni se jí nemohli Francouzi vyhnout. Oni museli ten Verdun bránit, protože to bylo strategické místo. Takže museli tu bitvu přijmout. No a ten Falkenhayn si nespočítal, jak se zachovají Rusové, jak se zachovají Francouzi. To znamená, že se zpožděním několika týdnů až měsíců přišli Francouzům na pomoc, takže začali útočit, provádět stejné materiální bitvy, útoky proti Němcům na svých frontách. Čili Angličani útočili v Belgii a v severní Francii, kde měli tu svoji frontu a Rusové útočili na Německo, na východní frontě. A tím pádem Falkenhayn musel V tom klíčovém okamžiku, kdy se francouzská armáda už hroutila, už tam byly spoury, už se nechtělo, tak musel přesměrovat zálohy místo do bitvy o Verdun do těch ostatních bitev. A teď Gerasimov tenhle problém nemá. On má zálohy připravené a právě na tenhle okamžik čeká. To je ten okamžik, kdy ten národ ztratí schopnost bojovat, kdy už nechce bojovat ani partizánsky, kdy už do té genetiky, víte, to se do té genetiky vypálí takový ten poznatek všem obyčejným lidem, že zdorovat Rusům rovná se rozsudek smrti a oni potom přijmou tu okupaci. Nebo to osvobození, to záleží na tom konkrétním postavu. Čili tím se vyhnete té břežinského doktríně, toho partizánského boje, tím, že vystřílíte ty nacionalisty. A ukazuje se, že už prostě Gerasimov na té frontě ty ukrajinský nacionalisty vystřílel. Už nejsou, už se tam demonstruje. No a teď je ta otázka druhá, jestli teda se Západu s Ukrajinou podaří Rusko od dokončení této Gerasimovy strategie obsazení Ukrajiny, ho odradit těmito hloubkovými údery. Zatím to vypadá tak, že pokud Ukrajinci zautočí, tak sice jsou to velké požáry, ono to vypadá krásně na těch fotografiích, ale nemá to zatím to. Zatím Rusové ani jenom trošku omezili spotřebu benzínu, nafty, vytvořili něco jako lehký přídělový systém, ve kterém dostanou přednostně zemědělci a podobně. Když to na Ukrajině je to hotovo, tam už jako oni Rusové jim zničili oděský přístav, takže zemědělství na Ukrajině zkrachuje, železářství, výroba oceli už zkrachovala, protože to nezařídil Gerasimov. Já jsem se 2 roky divil, proč nevypalujou ruské rakety výrobu železa a oceli na Ukrajině, a teď mi to došlo, protože Rusové v té době už věděli, že ruská rozvědka pracuje, že Evropa zničí, jedním podpisem zničí Ursula von der Leyen ukrajinský hutnictví. To je, pro Ukrajinu je to 25% příjmu. Takže to už není, protože na to napálila Ursula takový daně, že už to můžou zavřít. Ale zároveň oni vyváželi asi jenom 60% do Evropy, ale zbytek uvozili po zbytku světa, taky si něco přivydělali, ale bez toho evropského trhu se už ukrajinské ocel nemá šanci. Ale vidíte, to je ten klasický, proč se na té Ukrajině bojuje, naproto, aby německé hutě přežily a londýnské a anglické, ty už to tam zachraňují státem. Jo? No a to jste u toho výsledku, tak já myslím, že už mluvím 50, tak teď bude ten zlomující, ten zlom té ukrajinské války přichází. Buď Rusové klasicky zmobilizujou, možná ani nebudou muset úplně, a zaútočí tak, jak jsem to tam namaloval. Na tu jižní Ukrajinu by se útočilo dost špatně přes ten Dněpr. Z toho severu tam, víte, tam jsou takové, já jsem to ukazoval na několika mapách, ale v Brjanské oblasti, to je ten, hoďme tam ještě tu mapu s těma kolečkama, ještě tam něco vysvětlím.
1: Držinku. Jo, máme jí.
0: Takže když se podíváte na to zelený kolečko, jak je tam taková červená šipka, tak se musíte podívat, že na Kyjev vede tou oblastí takový zvláštní trichtýř, který je tvořený řekama Sejm, ta teče jižně, bojovalo se na ní, on ji chtěl syrsky v létě 2024 překročit, když se pokoušel útočit do Kurska, tak se ji snažil z jihu na sever překročit na ruském území. A na sebe uteče ještě větší řeka Desna. A ty vytvářejí, ty se spojujou u ústí a vytvářejí takový trichtýř směrem na Kyjev. A to je velmi zajímavé, protože když Rusové ten trichtýř mají, je otevřen, jakoby to jeho ústí je otevřeno na tu Kurskou a Brjanskou oblast, takže Rusové ty řeky nemusí překračovat, když budou útočit, ale syrsky je musí překračovat, když by chtěl tomu ruskému útoku zabránit. A nebo kdyby v tom Techtýři, v tom prostoru chtěl bojovat proti Rusům. A Rusové tam ničí všechny mosty už 2 měsíce přes tyhle řeky. Takže si představuji, že do toho Techtýře nadspou svý vojáky. No a ten Techtýř je zhruba asi 160 kilometrů ukončený od Kyjeva. A 160 kilometrů je to místo, kam se Rusové relativně bezpečně dostanou, když zničili všechny mosty a Ukrajinci velmi špatně bojovali. No ale těch 160 kilometrů je přesná vzdálenost, kterou potřebujete k tomu, aby jste mohli ze špičky toho Techtýře házet taky bomby. No a teď samozřejmě máte tam i tu druhou možnost, jakmile Rusové by z Běloruska postoupili, tak můžou začít z Běloruska házet na Kyjev bomby. Ano? Ty klouzavé bomby. No a těma klouzavými bombama už ničí Charkov. A ona, ta válka na podzim bude velmi tvrdá, protože už, víte, Evropská unie slíbila, víte, Evropská unie, v médiích se neustále slyšíte, jak ta unie se sešla v tom Bruselu, anebo ty Jankaře a kolik těch miliard dají ti Ukrajině, ale ono potom, když se podíváte, kolik jí ve skutečnosti dali, tak zjistíte, že jí dávají skoro nic. Jo? Oni jenom tak kecají. Typický příklad jsou opravy energetických budov, energetické infrastruktury na Ukrajině. Ukrajina nutně potřebovala letos 2 miliardy eur na opravy energetického zničeného systému, vytápění a všeho ostatního v Kyjevě a v těch velkých městech. A světe div se, Evropská unie to slíbila loni na podzim a do dneška nedostali Ukrajinci ani korunu. Jenže máte červenec a teď už všichni vědí, že i kdyby ty peníze přišly, tak už se to neopraví. No a teď to znamená, že Ukrajina bude mít má zničenou energetickou soustavu a Rusové ji ničí teď plynový zásobníky, těžbu plynu, všechno. Takže se Rusové připravují na
1: pumpy, to je co, prosím tě?
0: Cože?
1: Ještě je tady mapa s benzínovými pumpama.
0: No jistě, to mapa s benzínovými pumpama, to je proto, aby, víte, ukrajinská armáda, to je takový zvláštní, ukrajinská armáda potřebuje tankovat ty svý speciální buginy a všechny tyhle věci, generátory, to se musí tankovat na benzínkách. No a když ty benzínky zničíte, tak jednak to jsou miliardy. Představte si, Rusové zničili jenom za poslední měsíc a půl 300 benzínových stanic. 300 benzínových pump. Představte si, kdybyste chtěli a počítali benzínové pumpy v Praze a kde všude 300. Krom toho, že už nenatankujete, armáda si poradí, někde udělá nějaký sklad kanistrů, to je jako armádní logistika, ale to jsou obrovské ekonomické škody. Představte si to, jenom to vyčistit, dekontaminovat, co Ukrajina je úplně prdel. Ale to jsou jenom benzínky. Teď samozřejmě u sebe zničí doničí letos zimě tu energetickou infrastrukturu. Včetně toho, že to vypadá. Už teď, totiž Ukrajina má vlastní plyn v polcavské, charkovské, dněpropetrovské oblasti a Usum a to všechno teď už Zelenský barčel, protože mu to tam dokládali. Za poslední měsíc jim toho půlku rozbili. Takže Ukrajina nebude mít vlastní plyn, tak bude muset nakupovat plyn. No a ten Trump teď zdrží, protože bude válčit s Iránem. Ale to budu vysvětlovat až ve středu. Jo? A samozřejmě do toho vstupuje Čína. Víte, tady v poslední době jenom tak předřekl, co budeme řešit u Hájka. Tady zase po českém internetu, po těch mainstreamu všude běhají takový zprávy, jakože že Čína nebude stavět ten plynovod a tak dále. On to je velmi složitý, protože jsem na teďko, tak to není, ale zároveň úplně to popírá zprávu, že Čína, kde si v severní Číně v nějakém přístavu, přesný jméno bych teď neřekl, zřídila nejnovější obrovský přístav na příjem ruského plynu LNG. A ten se bude vozit tankem a severní cestou přes ze Sibiře, ze severní, z Jamalu. Takže ono se ukazuje, že Číňané zřejmě ani možná nebudou stavět potrubí, ono to je drahý. Oni to budou provozovat loděma. No a teď tady máte ten problém, protože Číňani to už dostavili, už tam nabíjají kapacity a teď si vemte, že zatím z toho Jamalu, z toho Arteku 2, největším odběratelem je Evropská unie, protože to je levný. No ale teď tam přijdou Číňani a všechno skoupí. Tak to budeme řešit. Takže vidíte, že geostrategicky je to velmi složitá věc, protože v podstatě válka o Ukrajinu už není ničím jiným než válkou západu proti východu, nebo respektive válkou východu proti západu, podle toho, z jaké strany ideologicky to chápete, ale v praxi to tak je. Tak hele, 9 hodin myslím, že stačí. Jestli tam máš nějaký dotaz, tak něco řekni. Jinak já děkuji na závěr všem, kdo mi občas pošlou nějaký dar, tak na stránkách michalapetr.com tam máte účet, v každém článku je účet, tak asi tak. Tak děkuji všem těm lidem.
1: Já chci poděkovat tady ještě Pavlovi Sichrovi. Pavle, díky ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za lajky a za to, kolik vás tady je. Dejte si odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože zítra, pozítří furt tady něco bude. Míšo, já ti moc děkuju za vyčerpávající, plnohodnotné informace a jsem moc rád, že jsi do toho vnes tak nějak jasno. A úplně hloupá otázka. To znamená, že letos ten konflikt zřejmě končit ještě nebude, jo? Nebo jak to mám já?
0: Vidíte se, je to velmi složité, protože nikdo neví, jak Rusové zareagují na to ostřelování Ruska. Jo, tam se může stát, že to ostřelování Ruska bude za 2-3 měsíce 10x silnější. A v tom případě se může velmi rychle z Ruska vyřídit na Ukrajinu nebo i do Evropy, kde se vyrábí k tomu díly několik jaderných raket. Takže to je velmi složitá otázka. To se velmi těžko odhaduje. Ano, v každém případě, a taky třeba Ukrajina, to může skončit do týdne. Smetou Ukrajinci vládu, se to tam rozpadne a armáda uteče. To je jako, by nebyl první režim. Podívejte se, Jižní Vietnam bojoval a pak se během týdne rozpadl. To je, víte, Ukrajina překročila ten Kinnunenův parametr, já jsem to už rozebíral, to je parametr, který říká, že jakmile zmobilizujete určitě počet obyvatelstva, tak jakmile překročíte tu hranici Kinnunenu a parametru, to je něco mezi 11-14%, tak bez ohledu na podporu, kterou dostanete, už nastane konec. No a Ukrajina to už zřejmě překročila. Já jsem to počítal v řadě oblastí, vypadá to, že ve Lvově tam propálil, starosta Lvova propálil, kolik vojáků tam slouží a tak dále, tak se to z toho dá počítat, tak ve Lvově už to mají překročené. Ten Kinnunenův parametr, jo? Takže pokud to překročili ve Lvově, což je město, tak na vesnicích určitě. A to potom, ten Kinnunenův parametr, ten Falkenheimová materiál, šlacha, všechno, to je stále jeden ten stejný systém. Donutit stát, aby rezignovalo jeho obyvatelstvo. Teď musíte uvědomit, že většině Ukrajincům je úplně jedno, jaký bude osud Donbasu. Oni žijí na západní Ukrajině nebo v Kyjevě a chtějí žít, nechtějí umírat za nějaké fanatické vize banderovců nebo Ursula von der Leyen z Berlína. No a teď je otázka jenom, kdy to nastane. Ono to nastat musí. A nebo samozřejmě taky se může Severoatlantická aliance do toho zapojit. To jsou velmi nejasné záležitosti.
1: Tak, mám tady otázku od Postepr. Dotaz, pokud by se Ukrajina zhroutilo a Rusko teoreticky převzalo celou Ukrajinu, jaký by byl další vývoj na Ukrajině? Začala by partizánská válka podporovaná z EU a NATO?
0: A to je velmi, já neznám přesný ruský zámysl. Domnívám se, že pokud by se Ukrajina velmi rychle zhroutila, tak si zcela určitě Rusové vezmou jižní Ukrajinu a severovýchodní Ukrajinu a pravděpodobně budou usilovat i o Kyjev, ale to, ten Lvov by nechali asi Polákům. Jo?
1: Takže myslíš, že Polsko a možná i Maďarsko by si kousek uřízli, jo?
0: Jo, Maďarsku by tam určitě něco. Přitom není přímo řečeno, že by z toho nemohly vzniknout samostatné státy. Představte si Oděskou Rus, Kyjevskou Rus, Černihovskou Rus na východním břehu Dněpru. Ostatně on Putin něco takového před dvoma rokama třeba projednával s kozákama, že by si tam založili nějakou republiku sích na středním Dněpru. No jo, ale to jsou jenom bazalské státy. To je velmi složité, jak to dělat. No samozřejmě máte dneska drony. Víte, většina partizánů, kteří by bojovali, jsou už zlikvidovaní. Samozřejmě byli by tam ti teroristi z těch tajných služeb a všechno. Ale Rusové mají seznamy a oni ty začistky dělají přesně. A že by tam partizánský boj nebo teroristický byl, no to zcela určitě. Ale tam jde vždycky jenom o masovost toho boje. No? A to nevím, to se teprve ukáže. To je, myslím si, jeden z hlavních důvodů, že nebudou chtít tu severní Ukrajinu, severozápadní Ukrajinu.
1: Dobrý, tady Míša Dýneš není syrský nakonec dvojitým agentem, vždyť studoval v Moskvě, podobně jako Petr Pavel, člen KSČ a zároveň agent CIA.
0: A jen tak podívejte se, když se podíváte na některé ty věci okolo Petra Pavla, tak je to docela legrační, protože Petr Pavel, to jsou granáty a munice v době, kdy jako třeba ten Vetchý je daleko chytřejší s tím pomocí Ukrajině, že jim dodával ty drony. Petr Pavel jede biznisově, to je biznisová záležitost. A do budoucna to nemělo žádnou váhu. Hlavně nejnebezpečnější je tam, že Petr Pavel by nějak jako měl takový plány, jako že bude dočasný příměří a podobně, ale to už je na samostatnou kapitolu, protože já budu popisovat právě u toho Petra Hájka, až to příměří nenastane, protože to je, ono to nejde. Ono. Američani s ním nikdy nesouhlasí, se tomu vyhnou, protože to příměří by je zatáhlo do přímé války, jaderné války s Ruskem. Takže příměří na Ukrajině nebude. Tedy, aspoň, tedy to příměří takové, které si představuje Ursula von der Leyen, Petr Pavel a řada těch stoupenců tohoto příměří předtím Zelenského. Ale to je na samostatný pořad.
1: No a teď prosím tě, Modrý Varan, tady otázka. Panu Putinovi do toho hází vidle, pátá kolona, nemá to jednoduchý. Je tam, prosím tě, jak to je? On je jako tam... Řekněme, je tam vícero frakcí v té politice některých...
0: Ale ne, tam
1: v podstatě... Jo, jako zasáhnout proti tomu víc...
0: Ne, tam v podstatě no. Tam se v podstatě jako já tak trošku profiluji jako proti putinovští komunisté, protože ti Putinovi tak dokonale poslední 4 roky sloužili, tak jako sloužili čeští komunisti kdysi zájmům Babišovy koalice, tak oni sloužili zájmům Putinovi, až lidi si začali říkat, proč bychom měli volit ještě komunisty, jak oni se teď snaží zviditelnit, protože když přijdou o svý křesla v Důmě, no tak víte, jak to je, když poslanec přijde o svý korytko. No tak to je analogie s českýma komunistama, prostě, jo, To tak je. No a pak je tam liberální opozice, ta neexistuje a ty nacionalisty už všechny skoro pozavírali. Oni tak si ještě vrkají na to zrádce, vždycky zrádce Gerasimu, zrádce ten, ale to nemá to zatím žádný vliv. Víte, základní problém toho je, že když vedete válku proti Rusku, jak musíte vést chytře a Ursula von der Leyen a všichni ti jejich slouhové, to vedou velice idiotsky, protože oni Rusům říkají, vzdejte se těm obyvatelům, občanům a ruským a zároveň za odměnu, kdyby se vzdali, když víte se jim nabízejí, že je okradou, rozparcelujou, navalej na ně reparace. Čili víte, proč Němci, víte, žádný národ ani žádný elity nebudou podléhat takovýmto evropským nápadům. To Evropani dělají všechno špatně. Ta Ursula je úplně celá špatná. Já si myslím, že Putin by si fakt musí děkovat každý ráno, že tam takový lidé jako Ursula von der Leyen jsou.
1: No tak já samozřejmě Uršulu si tady vysněla spousta těch lidí. Ta je, překračuje všechny parametry teda. Tady píše, upozorňují na to, že se tam vrátila v roce 1991 na Ukrajinu ta nacistická
0: věta. Jo, to a neonacismus.
1: Neonacismus.
0: Tak je, ale víte, většina těch nacistů už jsou mrtví. Už už je postříleli Rusové na té frontě. To jsou...
1: No a zase ty si přišel s těma obrázkama toho pohřbu Melníka a podobně.
0: Ale no jo, to jsou taková ta snaha, ve který ta ukrajinská politická moc potřebuje, aby ti seržanti, aby ty jednotky ještě vydržely. Oni, když jim seberou Melníka, no tak oni už nemají zač bojovat. No a kdo už bude bojovat na Ukrajině bez Bandeovce? Tak se jim to rozpadne, ta armáda.
1: Prosím tě, a jak typuješ teda ty ruský volby třeba, které budou brzy, tak...
0: No tak já je půjdu, víte, Stalin vždycky říkal, že není důležité, kdo koho volí, ale kdo to spočítá. A teďko se myslím ve Venezuele, CIA už zveřejnila, že to fungovalo i ve Venezuele. V amerických volbách to říkal Trump, jak se to tam počítalo, že jo. No a Stalin ten to říkal veřejně. Víte, na to téma si velice notovali Molotov a Ribbentrop, kdy právě Molotov říkal, že ty volby ty jsou takový vždycky divný, protože člověk nikdy neví, jak to dopadne a Ribbentrop říká, ale kde, že správné vlády vždy vědí, jak to dopadne.
1: No, tak ještě, že tady naše volby počítá nezávislá americká firma Hewlett Packard, že...
0: A jen, tak jako, podívejte se, jako, občani jsou spokojení, volby jsou dobrý a v Rusku volby dopadnou tak, jak říkal Stalin. Ostatně navíc je to ještě další Stalinův bonnot, když už jsme u toho, byl výborný. Skutečná politická moc vychází z ústí dlouhé pušky, čili vojenské pušky. Long rifle, anglický termín, to, jo, vojenské pušky. Takže kdo má pušku, kdo má pušky a zbraně? No, je asi moc Putinem.
1: Tak jo, Míšo, moc děkuju za dnešní povídání. Myslím, že jsme to dali trochu malinko přes hodinku, ale to nevadí. Myslím, že to bylo perfektní. Ty máš vždycky úžasné informace, které se bohužel v mainstreamu nerozvíme. Moc se na tebe těšíme i u kolegy Hajka na protiproudu. Když jsi říkal, že budete točit ve středu?
0: Ve středu to bude, ve středu 6 večer.
1: Takže přátelé, těšte se, kdyby tohle pod videem máte link na michalapetr.com a taky eventuálně i bankový spojení, pokud byste chtěli podpořit právě web michalapetr.com, kde vlastně denně vycházejí analýzy a nejnovější informace ze světa a to. Tady potom samozřejmě můžete taky podpořit Petr Budeš TV. A díky moc za všechno, jste úžasný, jste skvělý a buďte s námi, dali jste 1159 lajků, což je nádhera. Míšo, děkujeme moc.
0: Jo, mějte se. Děkuji divákům, mějte se krásně ve středu na shledanou u Hajka.
1: A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Ahoj.
2: Krásné ráno, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv a pevně věřím, přátelé, že jste se vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to čím dál více potřeba. A já začnu zprávou, která mě včera večer naprosto dostala, a to je zpráva, kterou přinesl Deník N. A Štít demagogie musel potom demokraticky vypnout komentáře na Facebooku, poněvadž a protože se zabývají Thomasem Pauknerem. Já jsem tady o Thomasi Pauknerovi několikrát hovořil, už i v minulosti, dávno předtím, než se objevil na Facebooku, protože jsem četl jeho blogy na Seznamu a občas tam byl od něj opravdu vynikající článek. A tím, jak on pracuje s těmi informacemi a podobně, to je věc, kterou si budeme muset rozebrat nejspíš na kávě, protože to není téma, které by se vešlo do ranních zpráv čistě jenom, tak je pro mě fascinující, protože já tvrdím, že podle mého názoru je to člověk, který byl v BIS, nebo je obklopen těmito lidmi a má velmi dobré informace. A všimněte si, že Štít demagogie a všechny tyhle ty pseudodemokratické skupiny a rádoby partaje, tak se teď do něj navážejí, že snad má mít 7 nebo 8 nebo 11 nebo já nevím kolik exekucí a že jde o nějakého malína či co a že má dlužit 700 tisíc a já nevím co všechno. To je přesně ono. Přesně takhle oni pracují. To je ta dehonestační kampaň. Víte se, i kdybych, a dávám podmiňovací způsob, věřil tomu, že to, co píší o Thomasi Pauknerovi, je pravda, tak jak ho prosím pěkně diskvalifikuje to, že má exekuci? To se přece může stát úplně každému. Já jsem exekuci v roce 2009 unikl opravdu jenom o takovýhle kousíček, když se mi nezdařilo podnikání. A kdybych tenkrát nedělal na záchrance, protože já podnikám celý svůj dospělý život, ale vedle toho jsem 17 let byl v intenzivní péči, z toho 15 let na záchrance. Kdybych neměl tu jistotu tady toho zaměstnání, tak by mě v životě Česká spořitelna nepovolila restrukturalizaci a také mi velmi pomohla. Já jsem za to vděčný a proto jsem jejím klientem už já nevím kolik 25 let. Ale to přece toho člověka nemůže diskvalifikovat. To se může stát každému v dnešní době, naprosto každému. Já, když jsem zaměstnával lidi, měl jsem 34 zaměstnanců ve dvou nebo třech různých firmách, tak měl jsem tam lidi s exekucemi. Nebylo to příjemné, to papírování. Ale nemohu říci, že by se člověk bez exekuce choval lépe než člověk s exekucí a obráceně. To znamená, takto bychom na ty lidi nahlížet neměli. Takže i kdyby to byla pravda, tak jak ho to dehonestuje v tom, co říká o stanu, o tom pavouku, o tom nákupu těch vrtulníků a tak dále. Přátelé, to mě napište do komentářů, co vy si tady o tom myslíte a rozebereme si to na kávě. Bude Evropská unie omezovat rychlost aut přes satelit? To je zpráva, kterou jsem přinesl minulý týden. Evropská komise vydala jasné stanovisko, že tomu tak nebude. Tak jak Evropská komise říká, že tomu tak nebude, tak já se začínám bát, že tomu tak přes satelit bude. Protože skutečně ty automobily, má se to týkat tedy kamionové dopravy, především ty nové kamiony, nové automobily jsou velmi moderní, jsou satelitně napojené, některé i řízené, Tesla dneska umí autonomní řízení. Musím tedy říci, že co jsem si to zkoušel například v Mercedesu, tak jsem z toho teda dvakrát nadšený nebyl, ale je to dobrý pomocník ve chvíli, kdy jste trošku unavený, vy byste sice neměli sednout za volant, ale někdy se to také nepodaří, tak si to zapnete, to poloautonomní řízení, sledujete to a ono vám to zabrzdí, když tam někdo vlítne a tak dále. Je to vynikající věc a musím říci, že mě osobně to minimálně dvakrát zachránilo ty jasné bouračky, protože bych jako lempl jasně naboural. A nemusela to být nutně jenom únava. Stačí chvilka nepozornosti, kouknete se někam jinam. Co se týče telefonu, tak ten teda zásadně za jízdy nepoužívám a neumím si představit, že bych někde psal SMS-ku za jízdy. Ale dobře, každý jsme nějaký. Ale tohleto bude jasná šikana, to vám říkám, že to bude. A k tomu je další téma, a to je STKčko, že teda chudáci ti Ukrajinci, je mi to opravdu líto, že po 5 letech s těmi svými vraky, s kterými tady jezdí, nemají ani pojištěné, čest výjimkám, nebudu tvrdit, že to dělají všichni, to rozhodně ne, to by nebyla pravda, ale dost jich to dělá, takže budou muset na STK, že to je hrozný, že to je strašná šikana od té naší vlády. No tak to není žádná šikana, to je přece bezpečnost. Ne? Co jiného? Jo, samozřejmě můžete napsat, u STK se podvádí, dáme 1000 na jedno oko, 1000 na druhé oko, a je to v pořádku, ta pěst, co mi tady prošla tím Prahem, to je v pohodě. Ano, to se samozřejmě na STKčkách pořád děje, ale aspoň je tam jakási brzda. A na druhou stranu, když to auto máte opravdu jako totální vrak, tak ani ten technik není takový blázen, aby vás pustil. On vám odpustí nějakou sponu na vejfuku a sem tam nějakou dírku, ale to, co já tady potkávám na ulici, zvláště ty staré Mercedesy z Ukrajiny, to poznáte, ty dodávky, to jsou téměř všechno staré Mercedesy, stará Vita, to jsou 22 let stará auta třeba, úplně v rozpadlém stavu. A pak vás někde naboří a hádejte se potom s kancelář pojistitelů, přátelé, jo, takže samozřejmě, že mají na STK, jsem jedině pro. Zlato zažilo nejhorší čtvrtletí za více než dekádu. To ale nemusí znamenat konec býčího příběhu, tak, aby to bylo jasné. Samozřejmě, že pokud to budeme srovnávat s minulým rokem, no tak je to propad. To je jasné, to si umí spočítat každý blbec. No ale podívejte se o rok zpátky. No a v tu chvíli tady je klídek, pohoda, protože samozřejmě je to 4100 dolarů za trojskou unci. O tom se nám v roce 2002-2003 ani nesnilo, že to zlato půjde takhle nahoru. Když jsem tady tenkrát hovořil o 2000 dolarech za 31,1 gramu, což je trojská unce, tak si vzpomínám na ty e-maily, co mi chodili od těch rádoby finančních poradců, že jsem blázen a nemáš zkoušky, čo to bylo a podobný takovýhle keci. No a ono se potom stalo, že to byl trojnásobek, téměř. Jo, ale to nemohl nikdo předpokládat. Ale stejně tak, tohle to je přece nádhera. To znamená, ukazuje se, že investice do toho, na co si můžete sáhnout, je vždycky investicí dobrou. Logická a nezbytná, hájí Okamurovu návštěvu Číny Zahradil. Význam bych nepřeceňoval, namítá Fischer. Ne, samozřejmě, že to je super, že tam byl. Hovoří se, že tady oni nečtou. To je vidět, že ten mainstream je jasně dostal notičky a tak nebudeme psát. Ale podívejte se, co píšou v Číně, co se píše v cizině, co se píše ve Velké Británii o této návštěvě a tak dále. Teď jsou tam Slováci, naši bratři, je tam pan Pellegrini, prezidentos. Nádhera, jako takhle se mají dělat vztahy, obnovovat, to je potřeba. Tady ty pitomci to tam úplně zazdili těmi jejich návštěvami Tajvanu. Tam se vyměnila vláda, tam už dávno nejsou ty, co tam byli předtím s kámošema. A oni pořád budou tady mlít o nějakých lidských právech, které ten Tajvan x let vůbec nedodržoval. Vůbec. Jestli mě někdo chce tvrdit, že Tajvan je kolébkou demokracie, tak to teda dovolte, abych se zasmál. To byla vojenská chunta jak blázen. Ministerstvo práce si vyžádalo externí posudek kvůli střetu zájmu Semancové. Juchelka ho nespochybnil. Tohle je taky úplně zbytečně vyvolaná uměle aféra. 60 milionů, 63 milionů, 18 milionů a budu tvrdit, že to je ještě 12 milionů, já nevím co všechno. Když se podíváte do registru těch smluv, a tohle zrovna třeba Thomas Faulkner krásně rozkryl, tak tam šlo asi o 300, 400 tisíc a ta ženská se v tom prostě perfektně vyzná. Takže my musíme brát to, co ona přinese, versus jaká tam je ta možná ztráta u střetu zájmu. Protože já nepovažuji 300, 400 tisíc na nějakou smlouvu před já nevím kolika lety za střet zájmu. Já za střet zájmu považuji to, když si pro sebe budete sosat dotace v miliardách, jo, pro sebe, nemyslím teď pro stát, pro zaměstnance a teda pro sebe, a budete se ještě spolu podílet na takovéhle záležitosti, tak to ano, jako krtek hrabat pěkně pod sebe. Ale to se tady nestalo. To znamená, počkejme si, jak to celé dopadne, ale myslím si, že je to opět bouře ve sklenice vody, jak pošpinit vládu za každou cenu. Tohle je to samé v bledě modrém. A zrovna jako ty ekonomické deníky mám celkem rád, když teda Hospodářské noviny už nečtu, to se tady přiznám, že ty teda klesly velmi hluboko u mě. Ale ta E15 občas jako napíše dobrý článek, ale ten se jim tedy rozhodně nepovedl. Tuny vepřového z Agrofertu míří do Vietnamu, plácli si po 12 letech. Česká republika přitom má málo masa, dochází vepřové. Tak prosím pěkně, vepřové už vážíme jak dlouho. A neměli jste nechat zrušit ten vepřín v letech u Písku. Například, jo? Takže asi tak. Decimovanou ruskou armádu posílí 30 tisíc eurokorejců, tvrdí Volodymyr Zelenský. Hřbitov o nich zatím mlčí. To je něco teda. No, řekněme si to otevřeně, za prvý teda nikdo nemlčí, protože ta videa jsou naprosto viditelná z těch navrátivších vojáků, přeživších a i těch mrtvých v rakvích, takže to je jedna věc. Druhá věc je, a teď ještě jako otázka, kolik je tam skutečně zemřelo, jestli to bylo 1500, 2000. Je to samozřejmě tragédie, já neříkám, že ne, ale Severní Korea má něco, o čem se teď jiným může takhle zdát. Má přímou zkušenost, to je jedna věc, a druhá věc, obrovskou modernizaci armády, ale obrovskou. Jako oni využívají umělou inteligenci, tam se staví nové lodě, torpédoborce, křižníky, ponorky nejmodernější. Teď oni mají technologie z Číny a s ruskými inženýry za zády. Jako tady to nejsou žádný pitomci, to pořád tady to někdo podceňuje. Ale já bych tedy byl velmi opatrný. No a samozřejmě Kim Ir Pavlsson, neboli admirální generál, překvapil v Maďarsku. Tohle od hlavy státu nikdo nečekal. Reagoval premiér i světová média Maďar. On se tam akreditoval, takhle tam byl, podívejte se, jo. Takhle se tam akreditoval. Teď úplně ruští demogogové. Ty jsou, to je šílený. Jako, to je propaganda, kterou, to já nedokážu takhle. Tady bych chtěl, tak tohle to já nedokážu. Vláda zmenšila plochu pro akcelerační zóny na 11%, mimochodem. Na výstavbu větrných elektráren něco nechali ještě pro soláry, ale tam to teda ořízli hodně. Kdyby to bylo na nulu, nic se neděje. Takhle, přátelé, to, že něco vymezíte, ještě vůbec nic neznamená. Původně mělo jít, a teď mě když tak někdo doplňte, protože to číslo bylo takové, že jsem tomu nemohl vůbec věřit, kolem 30 000 kilometrů. Je to snížený na 11%, ne o 11%, ale na 11% této původní akcelerační zóny a ještě tam musí být souhlas těch obcí, krajů a tak dále. Jo? Takže klidně to může znamenat, že se nepostaví ani jedna. Klidně to tak to může znamenat. To víte, no, tak to se šlápo na kuří oko. To je biznis, o kterém se nikomu z nás ani nezdálo. Jestli si, přátelé, myslíte, že se bavíme v miliardách, tak ano, ale eur. A to je přesně ono. Já si vzpomínám, jeden můj bývalý kamarád, hlavně z dětství, docela význačný podnikatel, tak před 20 lety, možná je to víc než 20 let, tak jsem byl u něj a on mi tenkrát vykládal, že si chce koupit jednu tu vrtuli. Jo? Že má i místo, že tam jedná nějaký ochranáři, broučci a tak dále. Mělo to být někde u D5, myslím, nebo tam někde. A už tenkrát ta částka byla úplně šílená. Jo, bylo to něco kolem 1 miliardy, on si na to nějak vyřizoval nějaký úvěr a tady to a počítal tam tu návratnost a to byl biznis jak blázen. Jo. Já nevím, jestli se mu to povedlo, já jsem se o to pak přestal úplně zajímat a my už se ani moc jako nestýkáme, ale tohle byla věc, která mě tenkrát fascinovala, protože jsem si říkal, jako co to může být takováhle vrtule. Jo. O svácích bude zavřeno jako dosud. Už to nekomplikujme, vzkázala vláda přesně tak. Já už bych do toho taky nešťoural. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na sociální síti X oslavoval podpis garanční smlouvy k unijnímu programu na obnovu Ukrajiny a prohlásil, že jeho vláda projekty dotahuje, zatímco minulá vláda o podpoře biznesu na Ukrajině jen mluvila. Jenže klíčovou práci odpracovala už vláda Petra Fialenka, jak jinak. Jo? A tyhle zjistí v tom pokračujou. To je ono, to je to, co říkám, přátelé, že se to zase tolik nezměnilo. Pohřeb knížáka bude se státními poctami, schválila to vláda, stejně jako u Chramostové, to si myslím, že je naprosto v pořádku. Prezident jmenoval 15 nových soudců a mluvil o nestrannosti soudu. No to mě, takhle jsem zamáč k slzu. Mě to dojalo. Jako admirální generál, nestrannost a soudy, to jo, to jde dohromady. Asi jako kojenec a atomová bomba. Rumunsko stálo sestřelení 3 ruských dronů desítky milionů. Toto není udržitelné. No tak o tom jsme se tady společně bavili tolikrát. Přátelé, to je jasné, ten dron stojí, když to přeženu, 20 000 doláčů, někde kolem 500 000. A to teda se bavíme o dobrým dronu. A oni na to střílí raketou, která stojí $1 milion. No samozřejmě, že to není rentabilní. To je pochopitelné. Já tady jsem hovořil o... Normálně to, jako když to úplně přeženu, tak nejlepší je ultralight a brokovnice. Já vím, že to možná někomu přijde úplně jako padlý na hlavu, ale když se nad tím zamyslíte, tak to má svoji logiku. Tak, druhý podezřelý z útoku v Berlíně byl propuštěn. No jistě, ježiši, to tak musí být. Jeho násilná minulost vyvolává otázky. Jaké pak otázky? Nevinej, chudák. No. A ty z toho, no, to je taky jako dobrá pakáž, teda vám řeknu, přátelé. Příliš mnoho mléka. Globální nadbytek nutí farmáře prodávat pod náklady. Považují to za nedůstojné. To je nedůstojné. To tu říkám už 14 dnů, že to je nedůstojné. Na druhou stranu také toho člověk využil, také jsme si koupili od Madety teďko mléko za peníze. To jsem čuměl úplně, jsem si říkal, to mají špatně čárku, ne? Desetinou. Ne, neměli, no. Tak to prostě člověk toho využije. To tak je, jako jsme lidé zvláštiví trošičku, že jo, máme to rádi. Takže jdeme do toho. Města, která budovala Německo, dnes prosí stát o pomoc. Problémy mají podobné. Ano, tak já dám jeden příklad. Jo? Porsche a Audi jsou na tom tak špatně, že se naprosto vážně zvažuje, že zkrachují. Oni je samozřejmě zkrachovat nemůžou nechat. Jako Audi a Porsche nemůžou nechat zkrachovat. Takže teda restrukturizace. Když mluvím o restrukturizaci, tak zeštíhlení opravdu takové, že teda to bude tak štíhlunké, že to nikdo nevěděl. Chtějí propustit ve Volkswagenu, protože to spadá pod koncern Volkswagen, až 100 000 lidí. 100 000 lidí. To je brutální, kam jsme to tady s tím průmyslem dohnali. Takže tohle samozřejmě nikoho nemůže překvapit. Bukurešť reagovala na opakované narušení vzdušného prostoru vyhoštěním ruského diplomata. Tak to si pomohli v Rumunsku. Trumpová nová podmínka ohrozila jadernou dohodu. Saudská Arábie se díky tomu obrací na Čínu a Rusko. Tak to se dalo čekat. Oni nemůžou prostě uznat Izrael. To snad nemůže od nich ani očekávat. Třetina nových plug-in hybridů v Evropě pochází z Číny. EU chystá cla. Jasně, jen dejte cla, oni nám tady dají sankční seznam. 80% všech zemí, a my tady tak můžeme se šťourat v nose. Zpřísnění pro ruské diplomaty nebude, i když ho Babiš sliboval. Babiš vyhodil nejvíc ruských diplomatů v historii, jaký by premiér kdy vyhodil a vyhostil. To je prostě holý fakt. Podívejte se na vládu před covidem. Ekonomice nerozumí a sám by mohl šetřit. Opřel se Andrej Babiš do admirálního generála. Naprosto s ním souhlasím. Tam jako není o čem se v tomhle tom bavit, protože to, co tady admirální generál předvádí, tak na to člověk jako nemá ani v podstatě co říct. Učitel kvůli podezření z podvádění s umělou inteligencí nastražil geniální past. Nachytal 32 z 35 studentů. Ano, tak to je. Takže takhle to funguje. Funguje to i v obráceně. Ti učitelé se to nechávají kontrolovat umělou inteligenci. Jo? Nejmenší tuzemská hnědouhelná skupina Sokolovská uhelná v minulém roce výrazně zlepšila své hospodářské výsledky. Tak blablabla, skončila v provozní ztrátě 1,4 miliardy korun. Ovšem teď je to 490 milionů. Tak, stejně tam je frustráta, jestli to správně tady počítám. Dohromady je tam ztráta někde kolem 25 milionů. Jo, je to tak. No, takže tam se není o čem bavit. To se prostě budeme se podpořit. SVJ ovládlo náš dům. Teď rozhoduje ovšem. Majitel bytu varuje před zvyšováním pravomocí. To je naprosto jasné. To je jako velký pozor na tady to. Jo? Putinovi došly zálohy a volá na pomoc. Totalitní přátelé. Chystá tak Kimovými vojáky. No, tak to vidíte. Francie rýsuje černý scénář. Prezidentský duel krajní pravice a krajní levice. No, tak jako se podívejte, jak to ve Francii vypadá. To snad není čemu divit. Nafta je na pumpách dražší než benzín. Bude regulace? Nebude regulace. Uvidíme. Téměř polovina, ne téměř polovina, ale 53%, tady musím opravit, trestanců v německých věznicích jsou cizinci. Potenciál agresivity sílí. To je opravdu překvapující, to by mě nikdy nenapadlo. Putin zase začal chodit mezi lidi, no to je krásný. Není to krásná zpráva, přátelé, já koukám na Instagram, kde mezi ty lidi chodí pořád, zve si lidi a tak dále, takže to jsou jenom takový keci v kleci. Putin tvrdí, že Ukrajina časem ztratí západní území a vnitřně se rozpadne. Tak to tady podepisuju rovnou. Maďarově straně poprvé od voleb klesly preference, no tak jako to je diktátor, ne v podstatě. To je jasné, to je jenom, přátelé, věřte mi, Rudina má slova. Proč byl na svobodě? Německo hledá po útoku na berlínský Pride odpovědi. No hlavně ta paní, co tam mluvila, tak ta říkala, že nejvíce bojí pravicových radikálů. Tak nevím teda. V České republice dál vzrostla vstřícnost k vojenské pomoci k Ukrajině podle STEM. No to je krásný. Pojďte se, přátelé, jestli na mě koukáte někdo, kdo fandíte Ukrajině v tom smyslu, že teda jako jste mají poslat peníze, dělejte si to. Sami si to dělejte, je to vaše věc, jak s vašimi penězi naložíte, ale nás, normální lidi, nechte dýchat, jo? My tady v tom nejedeme. Ruská ropa opět teče do válečné kasy. Červenec přinese Kremlu o 60% větší příjmy. Oproti loňskému roku. O 60%, tak o čem se tu bavíme. To je pokrytectví. Jo? To, že růst ruské ekonomiky se blíží nule, no tak to je pochopitelné. To se stát muselo, to ten domě sleduje delší dobu, tak to samozřejmě ví, protože jsem tady říkal, že to nastane do 3-4 let. Takže to je jasné. Ale pojďte se na Německo. Tam je stagflace 4 roky už skoro a pohoda, nic se neděje. Konec faktur, jak je známe. EU chystá nová pravidla elektronické fakturace. Tak to se rovnou křižuju, protože to zase bude, víte co. Šará, to je ten náš nový kámoš ze Sýrie, chce bezpečnostní smlouvu s Izraelem. No vidíte, nakonec budou kámoši. Ne, to, potom, mě. O, to nevadí, že tam ti chtěl uříznout hlavu. Pohoda. Takhle se to má dělat, přátelé. Tohle je diplomacie. Tak to vidíte. Pište do komentářů vaše názory, postřehy a připomínky a já vám všem přeju, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám daří a na kávě s Vojtěchem. Na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se pověnujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333 88 99 002 /55500, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze.

0: opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.
1: Válečné ekonomice vstříc. Co se opravdu dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Evropský parlament schválil brutální zásah do soukromí občanů. Salon o kratomu a dalších drogách a o tom, zda je lepší prevence či represe. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 29, který je právě v prodeji.
2: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další 167. epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme jen tři. Jirka je na Slovensku a bude nám tady chybět, protože k tématům, které budeme otvírat, by určitě měl jiný pohled, i když já nevím vlastně, co vypadne za dama.
3: Uvidíme.
2: Tereza se věnuje studiu a proto tady se mnou sedí Daniel Kaiser.
3: Dobrý den.
2: A Adam Růžička.
4: Dobrý den.
2: A my vlastně jsme se tady nějak jako připravovali o tom, o čem tady budeme mluvit, a cítíme obrovský deficit v tom, že se řeší v českých médiích nepodstatné, banální a hodně emocionálně vypjatá témata, místo těch, které jsou skutečně důležité, které máme na titulní straně. Tady to rozhodnutí dát na titulní stranu téma, které zpracoval Adam, který se tématu soukromí věnuje dlouhodobě a systematicky, tak to jsme dali na titulní stranu s vědomím toho, že to v podstatě nikoho nebude zajímat. Ale my to považujeme za strašně důležitou věc. Je to prodloužení takzvaného chatu kontrol a to všechno Adam vysvětlí, co to znamená, ano. Protože v podstatě to znamená, že všichni můžou číst naše textové a nebo jakékoliv textové zprávy poslané přes jakoukoliv aplikaci.
3: Pokud nejsou koncově šifrované.
2: To nám potom řekne, že Adame, jako, jak to máme koncově šifrovat, zvlášť nám, mě a Danovi, protože my jsme v tom úplní trotl, že? Trotlové jsme.
5: Mluv za sebe.
2: Tak mi to vysvětlíš, Dané, ty, jo? A samozřejmě ve vydání týdeníku Echo se bavíme, Ondřej Šmigol píše o summitu v Ankaře, který taky byl zastíněn spíš těmi vnějšími kosmetickými věcmi, jako kdo, nebo parametry, jako kdo, kde, s kým se vyfotil, nevyfotil, a bylo to samozřejmě ozvláštěno dvojdelegací, dvojhlavým drakem, který do Ankary jel za Českou republiku jako symbol, tak máme dvouocasího lva, tak máme, jako měli jsme dvouocasí jako takový nějaký zastoupení v Ankaře. Máme téma o drogách, které jako chvíli taky bylo důležitým tématem, ale už moc není. A Martin Weiss se vrací ještě k odstřelení nebo likvidaci Nord Streamu, protože do této kauze, to jsme asi taky psali, že? A tenkrát byl jako jednoznačný povel psát, že to udělali Rusovi, i když to nedávalo logiku. My jsme naznačovali, že to může být samozřejmě nějak jinak. Nakonec se prokázalo, že to byla akce ukrajinské rozvědky.
5: Ono se to prokazuje, ono je to v Německu u soudu, ale jako všechno k tomu naznačuje. A Martin Tušim recenzuje knihu Bojana Pančevského, který rekonstruuje a zastává tezi, že to byli Ukrajinci. A ten Pančevský je, tuším, reportér Wall Street Journal.
2: Tak, ale předtím jsme dostávali kouř, ale na to my jsme zvykli, si my takhle pracujeme, že musíme snést to, že si myslíme něco jiného, nebo že víme něco jiného, než je zrovna než diktátem doby emocí.
6: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
2: Diktátem doby emocí je samozřejmě samozřejmě i Filip Turek. Já k němu nemám žádnou emoci pozitivně.

0: negativní, jako nějak to tak sleduju. Mám pocit, že neexistuje člověk, který by byl českým, pod větším drobnohledem českých médií, tak jako Filip Turek. Myslím, že je to nejsledovanější figura. A teď se dostal do pozornosti médií svojí nehodou na náměstí nebo na křižovatce IP Pavlova, která je skutečně jedna z nejméně přehledných v Praze, kdy došlo k nehodě mezi jeho vozidlem a vozidlem nemocnice na Homolce. Sanitka právě ne.
1: Nebylo to
0: je hrozně důležitý, jako asi, nebo důležitý. To je jeden z takových jako momentů, kdy právě že nešlo o sanitku. Kdyby šlo o sanitku, tak by možná ten řidič sanitky, který je nepochybně zkušenější než ten, kde občas převeze krev, tak by třeba jako byl trošku taky opatrnější při průjezdu té křižovatky. A sociální sítě a řada jako médií má naprosto jasno. Všichni konečně dostali důkaz. Další potvrzující důkaz, že je to, že Filip Turek je nesympatický, arrogantní člověk a tak je asi, tak ten jeho obraz se jako podařilo vykreslit. Nepochybně on sám tomu nějakým způsobem přispívá, významným způsobem přispívá. Nicméně je to teďka téma číslo jedna, které zastínilo všechno ostatní, ale mě vlastně na tom tématu nejvíc jako děsí, nebo to, co se kolem toho děje, ta obrovská spousta emocí a ta nenávist, která je jako soustředěná. Já se trochu jako bojím víc té atmosféry a těch reakcí, než to, co vlastně ten Filip Turek způsobil. Tak jak to působí na vás, pánové?
2: Tak je to takový, když říkáš, že Filip Turek je pod drobnohledem, to je pravda a trošku to působí dojmem, když to tak dlouho mi nasazovali psí hlavu, tak jsem jim tu psí hlavu vzal z ruky a nasadil jsem si na tu hlavu sám.
0: Náš přesný popis.
2: To tak je, no, ale... Hele, uvidíme, tak jako... Měli jsme o tom dneska dlouhou rozpravu na poradě, jako nikoli v tady tý podcastový, ale na poradě, kde připravujeme týdeník, že jo, a některý kolegové, kteří asi nejsou motoristi s velkým, že by je volili, ale kteří jsou motoristi, protože mají řidičský průkaz.
0: Tady je třeba říct, že většina novinářů jsou katastrofálními řidiči, ale lepší je, když vůbec neřídí. Jo? Ale jako strašně rádi se vyjadřují.
2: Ale vlastně tam jako říkali, že by vůbec se nedivili, kdyby policie to nakonec prošetřila s tím, že Turek jako vlastně nic špatného neudělal.
0: A nebo varianta, že vina je na obou dvou stranách.
2: Ano.
0: Protože oni se objevili dvě videa, což je teda jako taky zajímavé a patří to k tomu, co se ukazuje, že fakt není víc kompromateriálu na někoho jiného, než jako na Filipa Turka, protože ten záběr, ten druhý, který ukazuje, jak přejíždí z jednoho, pravděpodobně neoprávněně, já se necítím jako dopravní expert, ale jako řidič bych řekl, že takhle bych zahnout jako doprava neměl, tak jako se to dostane do médií dřív, než jako třeba vyšetřovacím orgánům. Že? To je tento druhé video z toho přejezdu do toho druhého proudu. Adame, co ty řídíš rád?
3: No, já jsem chtěl říct, že mě k tomu napadají dvě věci. Asi bych nekomentoval tu dopravní situaci samotnou, protože já mám řidičák 4 roky, možná 5 let a svou řidičskou kariéru jsem zahájil tím, že jsem vyjel na křižovatce u Bulhara do 3proudové jednosměrky špatným směrem, protože jsem si myslel, že když jsou tam 3 proudy, tak jeden musí být můj. Takže já tady v tom ohledu já se jako nevyznám. Ty jsi zmínil to, jak tě jako děsí ta nenávist. Já popravdě, mně to přijde, že to je vlastně jenom kontinuum takový ty jako přepálený rétoriky, kterou tady máme už od toho předvolebního období, kde já jsem si myslel, že ta teze, řekněme, fialovská, která byla nastolena těmi rudými billboardy a tím apelem na to stát na správné straně, tak jsem si myslel, že se uklidní po volbách. Přijde mi, že ta opozice vlastně v tom pokračuje dále a pokračuje dále i, řekněme, v tom, že už před těmi volbami ten slogan byl vlastně prázdný, jo? Že se vlastně neřešily jako ty konkrétní politické kroky, ale řešila se jenom ta abstraktní jakási jako atmosférická nějaká retorika a přijím, že ta opozice to drží pořád. Takže to, že přišla ta reakce taková, jaká přišla, byly tam ty, řekněme, výzvy k odvolání nebo k tomu, aby Filip Turek složil mandát, to mě nepřekvapilo, zvláště když ty videa k tomu úplně vybízela, jo, to jako to video na té křižovatce, jak tam odletí to auto, že jo, spadne na letí na střechu, tak to je úplně spektakulární, takže tomu já se nedivím. Na druhou stranu úplně bych zase jako neřekl, že ta kritika, která, nebo ten drobnohled, který se zmínili směrem k Filipu Turkovi, takže je úplně jako vykonstruovaný. Jo? Mně vlastně přijde, že těch kauz různých tak už je tolik, že ta kvantita jako nabývá, řekněme, svoji specifickou kvalitu a samozřejmě ty jednotlivosti se vždycky dají nějak odvysvětlit, ale u toho Turka je už jich zkrátka tolik.
0: No právě že... protože na Turka je soustředěna tady ta pozornost, protože zastává poměrně nemodní a v jistém smyslu pro někoho, pro tu progresivistickou liberální část jako nepřijatelné politické postoje, to znamená adorace jako spalovacích motorů a rychlé jízdy, on je prostě červeným hadrem nabíká. A když se, takže na něj byla skutečně, když se podívám jako na starosty, na jejich průšvihy, tak ta intenzita soustředění se na jejich průšvihy a na průšvihy Filipa Turka je prostě diametrálně odlišná. Tam ta intenzita je odlišná. A když si vezmeme ty kauzy kus pokusu, můžeme si myslet, že je vysoce pravděpodobné, že psal tady tyhle divné posty, ale doposud to fakt nikdo, ani Deník N, který má tu odpovědnost za to, aby prokázal pravost těch postů, protože on si má přešel, tak to doposud neudělal. Obvinění z násilí na bývalé přítelkyni bylo policii odloženo. Vytáhla se nějaká ta nábojnice, Dan to tady jako připomínal, že dal nějakému saudskému diplomatovi nábojnici.
3: Na auto. To je i natočené.
0: Jasně, ale jako najednou se to zjevilo, kde se to najednou objeví. Pokud není jako poptávka politická, společenská po tady těch věcech, já si myslím, že třeba jako víc než nějaká nábojnice je divný, že ministr vnitra Rakušan používá šifrovaný telefon. Nejdřív lhal o tom, že to dal dětem na hraní a pak teda jako přiznal, že ho skutečně používal. No tak to, co je jako na tom jako horšího? Jako, že ministr vnitra používá šifrovaný telefon od divné skupiny lidí, která stojí jako před soudem, no tak to přece je mnohem závažnější, to vyvolává závažnější podezření než skutečnost nějaké nábojnice. A taky to bylo jako hodnoceno tenkrát jako přestupek a najednou se to objevilo. A padá to jedna věc za druhou, je na něj soustředěna taková pozornost na někoho jiného a ano, Dan to řekl tady správně, tu, jak mu nasazovali tu psí hlavu, tak on si ji teďka nasadil sám, protože skutečně prokázal. Teď nevíme, jak to nakonec vyšetří policie. Jo. Ale jako určitě o něm nelze říct, že je ohleduplný, pozorný řidič, který jako vnímá kolem sebe dopravu a všechny ostatní další řidiče. Jo.
2: Jak tam říkáš, to s tím drobnohledem a padlo tady už slovo Deník N, to se dá docela dobře ilustrovat i na tom, jak v posledních týdnech se Deník N věnoval velké texty, vždycky jako na celá ta plachta jedna stránka tomu, že na ministerstvu životního prostředí zaměstnali teda pravděpodobně Filip Turek právě nějakého influencera za, já nevím, jako pár desítek tisíc korun. Přičemž předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík vyplatil influencerům 39 milionů korun.
0: To je naprosto
2: jako takovýmhle youtuberům. Nikdy o tom nikdo podle mě nepsal. Nebo rozhodně ne v Deníku N, jo. Čili se to vlastně pohybuje, je to jakoby jiná číselná řada, nebo jiná kvalita.
0: Počkej, mnohem závažnější podezření, než to, co řešíme v případě Filipa Turka. Teda. Já se nechci dostat do situace, abych se ho zastával, ale vidím tady tu obrovskou disproporci. A to, co mě skutečně spíš jako naplňuje obavami, je ta ohromná spousta negativních, agresivních emocí, které jsou s tím spojeny a které nejsou adekvátní k tomu, co ten člověk jako dělá. Protože on je obecně vnímaný jako nesympatický. Já dovedu si Podle mého odhadu jako 70% veřejnosti jako ty motoristy skutečně nesnáší, může to být i víc. Jo. Jako, a oni se v tom, jako trochu se s tím v tom vyžívají, utvrzují to a mám takový pocit, že čím větší bude ta emoce vůči ním pokračovat, tím budou si u některých, jako u těch minimálně zbývajících 30%, které jsou mezi nimi jsou nějací neutrální a jsou tam jejich skalní voliči, tak je to bude posilovat, protože ta disbalance, ta nerovnováha v tom, jaká je věnovaná pozornost Filipu Turkovi a jak je nevěnovaná pozornost jako průšvihům těch lidí, kteří takzvaně stojí na správné straně a které reprezentují ty správné a jediné dobré hodnoty, tak to je, jako to myslím, že vyvolá nakonec opačnou reakci.
2: No, to je právě zajímavý sledovat, jak vysokýho stupně hysterie, tak myslím ze strany jako těch lepších médií, nebo lepších ve smyslu jako hodnotově zakotvenějších, než jsme třeba my, a politiků, kteří motoristy nemají rádi, tak jakýho stupně tady ta historie bude muset dosáhnout, aby se překlopila v opak, aby jim dopadla tady těm rozmíchávačům historie na hlavě. No a já se ale teda obávám, že úroveň, kdy historie začne být kontraproduktivní, bohužel zvyšuje. Bývaly doby, že kdy delikty politiků za volantem nebyly považovány jako věc, po který by se vyzýval k rezignaci nebo k odstoupení. Že vzpomínali jsme, jak Václav Havel v roce 1999 jel v podstatě před zraky novinářů znovu Fabii, vyždímal z ní vlastně rychlost 160 km na nějaký okresní silnici. Nebo
0: si... Tak to byla Fabie? Nebyla to Octavia? To je jedno.
2: Já myslím, že Fabie, že tenkrát mu to právě... Já nejsem teda znalec ročníku, který model Škodovky byl uvedený na trh. Jo. Ale tehdy to byla situace, že generální ředitel Škody Mladá Boleslav, pan Kulhánek, přivezl prezidentovi ukázat nový model auta, sedli si spolu do auta a vlastně Havel na to šlápnul. A pustil se tehdy prezident takový docela hezký věty, že říkal, jo, vůbec bych nevylučoval, že jsem měl takhle prostě přes limit a klidně bych zaplatil pokutu, ale nikdo to po mně nežádá.
0: Ale Dane, já si vzpomínám, že...
2: A promiň, samozřejmě, že něco jiného je rychle, když se s někým nesrazíš a něco jiného, když jako narazíš do auta, který veze krevní destičky, či co, jako se to teď bohužel podařilo Filipu Turkovi. Ale přece stejný lidi, kteří chtějí dneska Turkovu demisi a politického popravit, žádali ho demisi už, když dal tu hloupou fotku, jak jede někde prostě po dálnici a ukazoval tam fotku, jak má takhle jako tachometr 250 nebo kolik, tak to byl havlovský delikt. A ty lidi se tvářili, že tady tím se otevřely brány pekla, že jako Turek musí okamžitě volit z politiky.
0: On si to málo kdo vzpomíná, ale v té době Václav Havel v té druhé polovině 90. let nepatřil mezi miláčky k médií. On dokonce jako Dane přestal psát do Lidových novin, uchylil se vlastně paradoxně, což byl paradox života Václava Havla, k tomu, že dával rozhovor jenom Právu a jenom jednomu vybranému redaktorovi Českého rozhlasu. On to už si dnes, jak je na druhé straně glorifikovaný, tak jako ten závěr jeho kariéry, ten byl ve znamení jako nějakého vyloučení a nepatřil.
2: Ne, jako...
0: Jako vy mi pořád říkáš, že to tak není. Já jsem tenkrát pracoval s Provistu a jako velmi intenzivně jsem to jako vnímal.
2: Tak jsi spodíval asi na demonizaci Václava Havla, kdy jsi byl na Nově, viď? Nově se týkalo, jako Nova Havla trápila, bych řekl, ale tak lidi to mohlo připadat jenom měřeno...
0: Tenkrát se na to dívalo 3,5 milionu lidí na zprávě televize.
2: Jasně, to je pravda. Kvůli tobě. Ale takhle ti to mohlo připadat, protože jsi to měřil mírou až zboštění Václava Havla z počátku 90. let, ale když poměříš, jak se k Havlovi chovali novináři i v době, kdy to od nich jakoby relativně nejvíc schytával s tím, jak se chovají k Filipu Turkovi, tak je to pořád, je to neuvěřitelný nepoměr.
0: Jo, to s tebou naprosto souhlasím, ale neměl na růžích ustláno Václav Havel.
2: Nikdo tehdy, nikdo by neřekl, jako nikdo z politiků i třeba z jeho soupeřů, tehdy už propuklo otevřené nepřátelství mezi Havlem a Klausem, tak rozhodně by Václav Klaus tehdy se nepostavil na, na vlastně jako směšnou pozici, kdyby říkal, tak on jel těch 160 km hodně, ať odejde z hradu.
0: Dane, to je strašlivě důležitý moment, že vlastně tenkrát i ty politici, ty opoziční, nebo ti, kteří spolu soupeřili, se k věcem tohohle typu vůbec nevyjadřovali. Teďka vidíš, jako Vít Rakušan, Petr Fiala, jako oni nemají žádný jiný důležitější téma, než aby se vyjadřovali k hovadinám tohohle typu. Navíc, když jako skutečně tam se musí proběhnout policejní vyšetřování, kde všichni se nějak dohadují, všichni jsou teda skutečně dopravními experty. A ta situace je v mnoha ohledech, ta nehoda samotná a její průběh je sporný. Jo. Ano, Filip Tylek neřídí jako ohleduplný řidič, jo, a je to spíš patří k těm, jako ten styl jeho jízdy je jednoznačně agresivní, jo, to je jako, to taky je fakt, jo. Ale musí to vyšetřit policie.
3: Jestli ještě, pardon, můžu jenom, možná abych trochu zastal jako tu pozici, kterou, jako Jirky, který tady není. To, jo?
0: Tak,
3: jako,
0: ale nemusí se do toho stylizovat, no, teda, no, za každou cenu. Víš, jak, jak potom Jirka vydopadá v těch komentářích.
3: Zdravím komentátory na YouTube. Ale chtěl bych zmínit takovou jednu věc. Já souhlasím s váma, jako, že tady je řečeno nacherovsky, jako ten dvojí metr, a myslím si, že, jako že tady velká poptávka po nějakém zlu ve veřejném prostoru, který podle mě jako naplňují, řekl bych spíše esteticky, než jako jakkoliv jinak tím motoristé. A myslím si, že jako třeba jako demonstrace milionu chvilek pro demokracii.
2: Říkal tako... milionu, nebo už dokonce bilionu.
3: Milionu jsem milion. Říkal.
0: Demonstrace... Oni jsou biliony, jsou 100% jsou jich biliony.
3: Tak jako tady tyhle demonstrace mi přijde, že takové nostalgické larpování 17. listopadu, protože se jako reálně za stolik jako nic neděje. Jo. Na druhou stranu já se trochu ošívám, když to tady srovnáváme prostě i chování Filipa Turka třeba s Václavem Havlem a tak dále, protože já si myslím, že on tam reálně nemá tu protiváhu, protože kromě toho, že on, řekněme, byl jakýmsi influencerem jako pravicového typu, tak jako nevidím, že by za sebou měl nějaký konkrétní výsledky. Jo. Podle mě jako to srovnání, které tady můžeme udělat, je třeba s Donaldem Trumpem, který je vlastně podobný typ, který takhle vlastně byl taky, řekněme, trnem v oku jako establishmentu, esteticky prostě jako nelibá postava. Ale zároveň, to předtím jsem o tom psal kolega Mačej Ručaj, kde on to měl článek, který se jmenoval Trump jako beranidlo, tak on vlastně jako skrze ten svůj styl, mimo jiné, také měl ty konkrétní politické kroky, kterým něco dosahoval, jo? Což jako u Filipa Turka já nevidím. A jako například jako kolega z motoristů, prostě Petr Macinka, jakožto předseda strany a ministr...
0: Je
3: jako,
0: kolega, ne, aby
3: no, dobře. Jako jeho kolega Filipa Turka, přesně, to je, tak jako ministr zahraničí mě přijde, že ho prostě jako naprosto přesahuje, jo? Že Filip Turek mě přijde, že v současnosti taková jako zvláštní politická jako figura už téměř jako na ústupu mě přijde.
0: No, jako to je pravda, Dan ale zmíní...
3: Nebo opravte mě, jestli jako on reálně něco udělal.
2: Já tě hned opravím.
0: No. Tak zkus to, ne, na to nezapomeneme.
2: Je to pravda, čili taková jako oprava, neoprava. Je to pravda, nicméně tady přece od začátku, od října se vede... se skoro největší část energie vynakládaná v české politice vynakládá na to, aby Filip Turek jako měl marginální postavení. A pak říkáme, jo, takže on má marginální postavení, za to si může sám a to vlastně jako nějakým obloukem dokazuje, že ten postup, jak Filipa Turka marginalizovat, byl správný, protože je marginální.
3: Můžu jenom rychle, jenom to, já bych řekl, že tady
0: to... se v tom ztratil.
3: Já bych řekl, že tady tohle je ale taktická chyba opozice, která že se tak soustředí na vlastně nedůležitého Turka, že jí ucházejí prostě o dost zásadnější věci, proti kterým ona by mohla se stavět vůči té vládě.
2: Tak tomu řeknu něco, už jsem vyšel z lesa, našel jsem zase cestu. No to je právě na tom hrozně zajímavé, že jo? Filip Turek se vybral jako svoje hlavní téma, nebo takovej... Pars pro toto svého působení v politice z pozice vládního zmocněnce, z takový tí divný pozice, co má na ministerstvu životního prostředí, odpor proti instalaci obřích větrníků, které nám vnutí Evropská komise, vláda je v nějaké míře postavit nechá v těch akceleračních zónách. A tam podle mě Turek nějakých úspěchů dosáhl, ale nemůže se o tom moc mluvit, protože to nechce Andrej Babiš, aby... nedráždil zastoupení Evropské komise v Praze, aby jsme neohrozili nějakých 10 až 27 miliard korun na evropských dotacích. Takže tam těch akceleračních zón, kde se bude moct stavět v podstatě bez nějakých větších povolovacích řízení, se Filipu Turkovi a několika dalším lidem, kteří přišli nově na ministerstvo životního prostředí, se jim to podařilo hodně zredukovat. Ale je to takový ten jako úspěch, kde máš zakázáno o tom mluvit. Jo? A když tady probíráme opozici, která okamžitě vystartuje, prostě když Turek jede na červenou někde, tak já považuji za vlastně jako nedostatek odvahy, nebo dokonce jsou to jako sraby, nebo zbabilost. To, že oni se k tomu, co by měla být podstata teda působení Filipa Turka, a to jsou ty větrníky, jestli ano nebo ne, oni se k tomu vůbec nevyjadřují. Jako se nedozvíš prostě, co si myslí ODS, předseda ODS Martin Kupka, o tom, že tady má vyrůst, já nevím, možná až jako 500 obřích vrtulníků.
0: Jak píše Seznam zprávy.
2: Ne, ale že o těch větrnících se vlastně vůbec nemluví. Jo? Ty si trošku na začátku říkal, že kauzy Turek, nebo kvazi kauzy Turek, že zastínují důležitější věci, které se dějí v pozadí. Ty větrníky je jedna z věcí, o které se teď v zákulisí jako vlastně vede, řekl bych skoro až bitva. Vláda bude muset do srpna předložit a schválit ty akcelerační zóny, jako definitivní vymezení. Teď tady v té době, nevím, jestli už to teda třeba tady ten týden nějak nevyústilo, jo. Probíhal takový jako zákulisní souboj o tom, jestli ten návrh, který se bude předkládat vládě, tak jestli ho podepíš někdo z ministerstva životního prostředí nebo z ministerstva pro místní rozvoj. Ten člověk, který to měl podepsat na MŽP, se tomu brání, protože tvrdí, že nechce jít jako do vězení jednou kvůli tomu. Že to je vlastně jako víceméně věc kriminální povahy. Tady ten návrh na ty jako na ty akcelerační zóny pro ty vrtulníky. Větrníky, já to říkám vrtulníky. Stejně tak jsem teď se doslechl informaci, že 9 krajů a v České republice máme i z Prahu 14 krajů, že? Čili 9 krajů je většina docela zřetelná. Má k těm větrníkům, který by měly být na jejich území, zásadní výhrady. A tohle se děje, podle mě se to děje vlastně jako na většině území České republiky mimo Prahu. A tady se řeší to, jak někdo prostě odbočil na IP Pavlova. A ta opozice, která by podle mě jako znak možnosti v opozici je, vyjádřím se tady k těm věcem, jako jsou ty větrníky, tak oni jsou úplně nadšení z toho, že nemusí řešit tohleto, že řeší to, jak jako se Filip Turek chová za volantem.
0: Logická infantilizace společnosti, logická banalizace, souvisí to s tím, jak ta společnost díky nástupu digitálních technologií hloupne. Jako to vysvětlení má zároveň kromě větrníků dané. Byl schválen stavební zákon, který naprosto zásadně může změnit jako fungování respektive výstavbu. Ta debata jako probíhá ve společnosti tak na okraji. Přitom průšvih, který měli Piráti z digitalizace stavebního řízení, byl jako obrovský a naprosto nespochybnitelně to ohrozilo tu výstavbu. Teď tady máme nový zákon, o kterém se mluví, že je jako trošku opačným extrémem, že jde na ruku velkým developerům, kteří měli být autory toho zákona, nicméně v mnoha ohledech a viděl jsem i vystoupení šéfa komory architektů, pana architekta Kasla, který se za ten zákon postavil, protože zcela jednoznačně dojde k tomu, že dojde k debyrokratizaci stavebního řízení a je to důležité jak pro individuální výstavbu, tak je to důležité i pro tu výstavbu společenskou a nebo respektive těch větších jako stavebních celků. Že? A jako stejně podobně to bylo s Ankarou, že tam se neřešilo v případě summitu na to, co je tím tématem, ale to, kdo tam pojede a v jaký sestavě a kdo bude první někde a kdo kde bude sedět, ale neřešila se, my naštěstí teda k tomu text máme, jo, ale to je nějak znak té doby a třeba i na život lidí se teda promítne mnohem víc, jako třeba ten chat control, že jo. Možná, že už by bylo dobře, kdyby si Adame k tomu řekli, jaká je podstata tohle příběhu.
2: Co se stalo?
0: No.
3: Tak bylo to velice jako překvapivá záležitost, která se udála minulý týden. Protože co je ten chat control jako takový? Tak v roce 2020 byla schválena směrnice e-privacy, která v podstatě chrání důvěrnost komunikace. A záhy na to, tak se schválila výjimka.
0: Listovní tajemství, tak jak jsme byli už zvyklí.
3: Tak, a digitální prostor. Tak, se schválila výjimka, že pokud jde o boj s dětskou pornografií nebo o ochranu dětí před sexuálním zneužíváním, tak ty soukromé firmy, tady tímhle rozumějme ty americké technologické giganty, Google, Microsoft, Facebook a tak dále, tak oni mohou dobrovolně skenovat ten obsah, který mezi sebou lidé sdílí ve jménu teda hledání tady tohle problematického obsahu. Jo? Od začátku tady tohle byla věc, která byla kontroverzní. Ten Evropský inspektor pro ochranu údajů, což je nezávislý dozorový orgán, tak to kritizoval. Mluvil o tom, že to je neúměrný zásah do soukromí, že tam nejsou pojistky, které by chránily uživatele před tím, aby ty společnosti do toho víc jako, aby to nějak zneužívali, tady tyhle jako důvěrná data. A proto na evropské úrovni se řeklo, bude to no dočasné, než najdeme nějakou jako lepší náhradu. Jo? Což je ten takzvaný chat control 2. Jo? Tohle byla chat control 1, pak je chat control 2. No, ale ta dočasnost, tak prvně měla být do roku 2024, pak se to prodloužilo, pak to mělo být do roku 2026, to se to dále prodloužilo. Takže už vlastně jako tady půl dekády máme jako dočasné opatření. A když to přišlo v březnu s požadavkem, aby se to tedy znovu prodloužilo, tak Evropský parlament tentokrát řekl, že to prostě prodlužovat nebude. A ze strany komise a rady ministrů, tak jim tam vlastně přišel jako text, oni ho prvně jako významně ořezali v tom březnu, tak aby tam byly ty ochrany, které vlastně jako které tam, by tam zaručovaly aspoň nějakou míru jako teda soukromí nebo ochrany soukromí. To vlastně jim vrátili zpátky, že to teda neakceptují, poslali jim tam ten text znova a Evropský parlament to tentokrát úplně jako odmítl. A tím pádem ten chat control jednička, ta výjimka přestala existovat. Od dubna my tady nemáme, takže od dubna ty firmy tady tuhle výjimku nemají a nemůžou vlastně ten obsah vám
2: od dubna můžete posílat fotky malých dětí.
3: Přesně.
0: Ne, ale tam přece absurdní je to, že jako ti, kteří jsou největší zločinci, ti pachatelé té dětské pornografie, ty velké ryby, ty si najdou jiné způsoby, jak by to samozřejmě šířili a jestli to by to teoreticky na někoho dopadlo. No. Ty uvádíš ty data, že to v podstatě vliv na to odhalování té trestné činnosti tak je strašně malý.
3: Je to veskrze, když se a mimochodem jako Evropská komise, která tady tohle jako tlačí, ona je jedním z tím jako hybatelem, který tady tohle chce, tak loni tak vydala zprávu, kde měla jako poskytnout evaluaci, jak je to efektivní a musela tam konstatovat, že vlastně není prokazatelný vztah mezi tím, jak ty jednotlivé firmy vás sledují versus jak moc dochází k ochraně konkrétních dětí nebo k zatýkání těch pachatelů.
0: Tam je třeba i říct, že vlastně jako oni by skenovali fotografie, veškerou komunikaci, kterou máte, ale tam stačí třeba mít fotku jako novorozeně tě ve vaně, jako že si uděláš vzpomínku pro sebe privátní, tak jak možná ty fotky máme z dětství všichni, ale teďka by to
3: no, prostě, ano, přesně, děti na dovolené, prostě v plavkách, nebo třeba, když tam byl ten případ nějakého otce, který vlastně vyfotil batolek, protože měl nějaký kožní problém, poslal to doktorovi, tohle bylo vyhodnocené jako dětská pornografie. Možná jako stojí za to říct ty tři základní metody, které se používají. Jo. Ta první, která je tak jako nejmíň invazivní, ale taky problematická, tak to je to, že existuje nějaká databáze jako prokazatelné dětské pornografie a ty materiály mají na sobě nějaký identifikátor a vy jenom se díváte, jestli náhodou ten materiál si někdo neposílá. Jo?
2: Co znamená identifikátor tady v tom případě?
3: Každý to video tak má nějakou signaturu na sobě. Jo? Tomu se říká nějaký hash a ty vlastně můžeš akorát zkontrolovat, zda ten konkrétní materiál si někdo neposílá. Jo? Takže prostě ne, třeba...
2: A ta signatura je unikátní?
3: Ta signatura je unikátní, přesně. A ono se to používá na fotky, je to takzvaná foto DNA a tak dále. Hmm. Je to nějak jako technologická věc, já tomu úplně přesně nerozumím. Tohle je nejméně invazivní, ale i tak je to zásah do soukromí, protože jako vy nevíte, kdo co dá do té databáze, co všechno bude kontrolovat, jako jestli se náhodou neposíláte, jo? Prostě to může to být jako dneska dětská pornografie, zítra to může být prostě, nevím, třeba nějaká kniha, jo? Která se nehodí, něco takového. Ta druhá věc, která je problematičtější, a to, co říkal ty, Dalibore, tak je to skenování nového obsahu, jo? Kde my tady máme nějaký jako chytrý klasifikátor, který se podíval na spoustu dětské pornografie v minulosti a teďka na základě toho hodnotí něco, co ještě předtím nikdy neviděl a říká, tohle je nejspíš dětská pornografie, ano a ne. Ale vzhledem k tomu, že jako dětský pornografie v rámci toho, co si lidé mezi sebou posílají, tak je úplný zlomeček, tak i když tady tohle prostě bude mít dobrou tu senzitivitu a specificitu, jak známe z covidu, tak tím, že vlastně tam ten ohromný nepoměr mezi tím, co vlastně neproblematický obsah a ten zločinný, tak to prostě má obrovskou chybovost a bude to chybovat právě tady u těch materiálů, které jsou podobné. Takže fotky vašich dětí na dovolený, intimní fotky, které si sdílíte prostě dospělí lidi nebo i dospívající, nebo něco takhle podobného. A tady tohle potom, když je nahlášeno, tak se na to musí podívat nějaký lidský subjekt, ať už je to teda zástupci té firmy, policie a tak dále. A ta třetí věc, pardon jenom, tak se netýká audiovizuálního obsahu, ale má chránit před takzvaným solicitingem, což je takový to namlouvání těch sexuálních predátorů dětí. Takže tohle už se nebavíme o audiovizuálním materiálu.
0: Počkej, to vůbec nevím, co to je.
3: A bavíme se o tom, že někdo bude skenovat konverzace, to znamená, že textové výměny mezi uživateli a bude říkat, není tady tohle náhodou dospělý, který se snaží predátorsky dostat dítě. Takže to už je vlastně jako ještě pořád jinde, kdy se nebavíme o audiovizuálním materiálu, ale bavíme se o tom, co si lidé...
0: A to by mělo být to chat control 2, nebo tady...
3: No, tohle, všechny ty tři věci, které teďka jsem vyjmenoval, tak jsou dobrovolné... tak ty firmy dobrovolně mohou dělat na základě vlastní iniciativy, pokud je to ve jménu ochrany dětí. A v tom chat control 2, který teďka mimochodem...
0: Počkej, Adame, to je strašně zajímavé a jsem přesvědčený o tom, vážení posluchači, že vás to bude zajímat, protože Adam v druhé části vám také řekne, jak se proti tomu chránit, jo, jak šifrovat ta data, tak doufám, že víš, jak na to. Jak šifrovat ta data, aby
3: jde to... Stáně do toho
2: za pivolem budeme poskytovat návod pro pedofily.
0: Tím jsem chtěl naznačit, že jsme se dostali do nakonec první části. Jak víte, v průběhu léta natáčíme jednou za 14 dní. Nicméně si myslím, že stojí za to si koupit i tu druhou část, protože v tom dostanete kompletní vydání týdenníku Echo, veškeré komentáře, které vycházejí na Echo 24 a hlavně dostanete Echo 24 bez reklám a plný přístup k našemu bez inzerce publikovanému serveru Echo Prime, kde to máte všechno pěkně na jednom místě. Tu první část můžete kromě kanálu YouTube sledovat, poslouchat také na celoplošném rádiu Prostor a také na našich stránkách. Tak, děkujeme za pozornost posluchačům první části. Mám velkou naději, že řada z vás se přesune do té druhé, protože tam vám Adam řekne, jak můžete tady tohle šmíráctví a tuto špinavost, která přišla z Evropského parlamentu, jak ji můžete obejít.
2: Hele, nicméně, ať je účel Babišova náletu na Petra Pavla, jaký chce, ať se mu to má zúročit v prezidentských nebo parlamentních volbách, tak jako tady tím Pavlačovým způsobem, jakým provádí to, že řekne, nikdo se s ním nechtěl bavit, ani se s ním nechtěl bavit, tak to je jako fakt níž se jít nedá.
3: Předsedkyně dala hlasovat, aby se o tom, aby se tím zabýval Europarlament v urgentním režimu, hnedka ve čtvrtek, teďka minulý týden, a to byl poslední den před letní pauzou Evropského parlamentu, kdy tam více jak 100 europoslanců chybělo.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné?

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard, vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: Tak já vás zdravím a vítám vás pochopitelně u toho dnešního pořadování. Dnes koukám, bláme asi navzájem. Tak vítám vás u dnešních pokřivených zrcadel. Za chvíličku připojím, doufám, Míšu. No a budeme se věnovat spoustě zajímavých témat. Tak vítejte. Vítejte tady na Midgardu, vítá vás Petr Václav. No, pojďme se podívat, jak to vypadá s tou Míšou naší, jestli ji připojíme. Doufám, že ano, když se nám to podaří, tak přivítám i Míšu. Halo, halo, slyšíme se? Tak to se nám zatím nedaří. Takže máme dnes úterý 21.7. a je 21.07. To sedí, ne? To je pěkný. 21.07. 21.7.2026. No, pojďme se zatím podívat na to, kdo slyšíš má dneska mě? Svůj svátek. Slyšíme tě pochopitelně, tak jak seš na tom?
1: Jo, už je to dobrý, nevím. To vlastně
0: tak,
1: nějaký skříček.
0: Vítej ve vysílání, jsme rádi, že jsi se připojila, takže vítám tě, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny naše posluchače. Dneska je to krátký.
0: No, výborně, bylo to s odřenýma ušima a se spoceným čelem, ale...
1: No, bylo to hlavně s odřenou rukou, takže jako...
0: To nemůžeš mít normální, člověče.
1: Ne, já ne. Ještě mi ji odřel můj vlastní manžel.
0: Ježiš, ani se neptám, co jste dělali, no nic. Tak, co jste provozovali? Bylo no, jistě něco ryze pražského.
1: Ano, ano, zachraňovali jsme pražské vodovody.
0: Jo. Tak, dostalo se mi něco do ouška, ano, dostalo se mi něco do
1: ano,
0: ouška.
1: Dostalo se ti do ouška, ano, že nám stříkala voda do 3 metrů.
0: Tak vzrušení ano. Musí být.
1: Ano.
0: Tak, dneska slaví svůj svátek Vítězslavové.
1: Ano.
0: Ženským protěžkem jména Vítězslav je Vítězslava. Ty, kdo by to byl řekl? Jméno existuje také ve zkrácené podobě Vítězslav. Novější verzí jména je Vítoslav. Významově příbuzná jsou jména Viktor a Viktorie. Domácky se jméno užívá jako Vít, Víťa, Vítek, Vítěz, Sláva, Slávek, Sláveček a jiné. Jméno se jako Vítězoslav užívá i na Slovensku. Znají ho také Rusové nebo Srbo-Chorvaté jako Vítoslav. Polskou mutací jména je Vítoslav. Tady vůbec jako chybí jedna část toho, co tady vždycky píšou. Jméno náleží k významnému českému básníkovi, jednomu ze zakladatelů poetismu, Vítězslavu Nezvalovi. Jméno nosil také Vítězslav Vejraška, který pod pseudonymem Petr Vít působil jako herec, režisér a politik. Jméno patří také k populárnímu zpěvákovi a bubeníkovi hvězdě 80. let 20. století. Jeho jméno je Vítězslav Vávra a jeho slavnými hity byly například Holky z Gimplu, Citronová holka, Dívka Gloria a jiné. To byla ta holka s citronovou šálou, ne? Známým nositelem jména je v současnosti moderátor Vítězslav Vítek Havliš. No, když jsme u toho Vávry, jestli se nepletu, tak on tenkrát přivlekl Věru Špinarovou z té Ostravy do Prahy. Žili spolu někde na tom pražským nějakým tam...
1: Teď, no, to úplně nevím, tohle, no.
0: No, na nějakým paneláku někde na tom, jak se tomu říká, když jsou tam paneláky, na sídlišti. A...
1: na Černém mostě.
0: No a zatím, já nevím, jestli to bylo na Černáku, to nevím, jestli to bylo, ale pravdou je, že zatímco ta Věra Špinarová v té Ostravě byla taková jako v laufu, no tak ta Praha byla pro ní velkým zklamáním a zatímco Vítě hrál, tak ona se doma nudila. No a tam někde začala ta její první alkoholová party. Pochopitelně je o mrtvých jenom dobře, ale to byla velká chyba, jako to, že šla do té Prahy, protože jí to velice zkomplikovalo život a myslím si, že se tam hodně zkazila i zdraví. Takže to bylo takové nešťastné, ten vztah s tím Vítězslavem Vávrou. Takže jí to docela hodně poznamenalo, no, jak na kariéře, tak pochopitelně to nepřidalo ani na psychice a tak dál. No, mužský křestní jméno Vítězslav má slovanský původ, vykládá se jako slavný vítěz, slavící vítězství či slavný svojí mocí. Sloveso vítati se může ze staroslovanštiny vykládat také jako sídlit, bydlit. No a těch vítězslavů je 9968. Je to 67. příčka četnosti užití tohoto jména. Takže milí Vítězslavové, my vám teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také pochopitelně promořování. Pěkně to ještě oslavte, pokud jste se do toho nedali, je nejvyšší čas. No a buďte bdělí. No a vy, kteří znáte nějakého Vítězslava, tak mu nezapomeňte popřát. Protože když mu popřejete, tak mu uděláte radost. A ta radost mu prodlouží život, protože mu posílí imunitní systém. Žádný den, nad kterým bychom měli kroutit hlavou anebo spokojeně pobroukávat, není. Takže dneska slaví...
1: Jenom Víťové.
0: Jenom Vítězslavové. Ano, přesně tak. Mm-hmm. Tak jsme jim popřáli. Udělali jsme jim radost, předpokládám. Vítězslavové. Přemýšlím, jestli já nějakého Vítězslava... Vítka, jo, Vítka znám. Ale Vítězslav, jo, to mám takový pocit, že jsem se s nikým takovým nesešel, neviděl, nepotkal.
1: Já asi jo, ale teď jako přesně si nedokážu vybavit, jestli opravdu je Vítězslav někdo bývalý z domova, ale úplně si to nedokážu vybavit, jestli to opravdu byl Vítě. Vím, že se mu říkalo Vítě, ale Vítek to nebyl. No, tak asi tak. No. Ale jinak jako to jméno, s tím jsem se v podstatě za celý život nepotkala.
0: Viď? Je jich skoro 10 tisíc.
1: No vidíš to. No. Tak to je jako...
0: A Karliček bylo tak málo a já minimálně jednu znal. Možná dvě.
1: Jako Karolína anebo Karla?
0: Jako Kája přímo. Karla. No.
1: Že moje babička byla moje babička byla Karolína a já jsem měla klientku Karlu. Jo, to myslím, že jsme o tom mluvili.
0: Jo,
1: no,
0: jo, tak. A taky byla, ona byla světlá, ne, taky ta Karolína.
1: No, ta byla.
0: No. Karolína světlá.
1: Ano, ta byla světlá, ano. Jo, ano.
0: Karolína světlá, no. Co jinak v Praze takhle? Jak je v té matičce? Povídej, hovoř. Rozhovoř no, se, tak... děvče. Dějí se tam velké věci, slyšel jsem. Zřítil se Barandovský most skoro.
1: No, to se zřítila ta skulptura, co tam byla. Ta, říkali tomu červ, někdo skulptura? Tomu říkal, že to...
0: Skulptura?
1: Skulptura. No to ani nebyla socha. Skulptura.
0: Oh.
1: Takový, no bylo to něco děsivého. Byla to taková... podivná záležitost ve tvaru podivného S, ani ne S, to bylo něco mezi U a S. Stálo to na tom nejvíce ohnutém bodě a čekalo to 40 let nebo 30, než to spadne. Tak to
0: jako bylo 50 let starý pomalu.
1: No, tak to spadlo. No. Tak to spadlo. Myslím si, že to bylo na takovém místě, že to teda fakt nikoho nezranilo, tak jako
0: no
1: dobrý.
0: No ne, to spadlo na cyklostezku, že jo?
1: No to
0: naštěstí,
1: jo, ale...
0: Naštěstí tam měl cyklista, naštěstí... měl přilbu, že jo?
1: Hele, to byla... Někdo tomu říkal červ, jako myslím oficiálně. Někdo tomu říkal, že to je Vltava, že to znázorňuje tu Vltavu, jak se tam ohýbá.
0: To je velkou fantazii, tomu říkali Vltava, no to je.
1: Mm-hmm. No, já kdykoliv jsem jela okolo, tak jsem si říkala, no tohle jednou skončí špatně. No a skončilo.
0: Naštěstí to skončilo dobře. No ne, počkej, to jako, ale to, bo to není tak jednoduchý, jo. On totiž, ten Barandák se celý generálkoval, že jo. Byly tam více náklady, pochopitelně, aby nebyly, když to řídili piráti, kteří no. vyrostli na Antifě. Takže, no tak ani tak na Antifě, jako na tom bílém prášku. A oni na co sáhnou, to hoří, jako jo. No a...
1: No tak to se dohořelo.
0: No ne, no tak oni prodražili ten Barandák asi o miliardu, ne? A na tohle nezbylo. Mají to na stole, to víš, že to je v dezolátním stavu, nedalo, měli na stole, no. Měli to na stole, jo. Hřib to měl na stole, Svoboda to měl na stole.
1: Mhm.
0: Ani jeden se tomu nevěnoval.
1: No nikdo.
0: Aspoň, aby to strhli, jako... když už nic jiného, rozumíš? Hmm. No.
1: A to bylo tak podivně postavený, prostě stálo to na tom ohybu, tyčilo se to na dvě strany, určitě si to lidi vybaví, že jo, jak to vypadalo. No, bylo to takový hodně,
0: jako
1: hodně.
0: Trochu jako to vypadalo, no.
1: No.
0: Tady mám přímo video, když to padalo, člověče.
1: Jejda, tak ty máš ještě takovýhle věci.
0: No, já mám no, všechno. Vy si viděla. Ono totiž, tady dokonce je právě ta cyklotrasa, kam to spadlo, tam jsou nějaký hoši na kolách a nemůžu jít dál?
1: Protože tam jsou kameny, teda beton. Ne kameny, to bylo betonový.
0: Velký kus betonu tam je. Ono totiž, ono by to bylo všechno dobrý, ale ono, jak to bylo těma barvama, jo, od těch sprejerů, tak ten sprej, ta barva už byla navíc, ta váha už tam byla moc velká.
1: No, už to neuneslo.
0: A pak si na to sedla velká masařka a bylo dílo do koránu. To je prča, no.
1: No i v té Praze, jako, to víš, tady
0: jo,
1: se dělo
0: velké
1: věci. V Praze,
0: tam se máte blaze.
1: Teď se mi zrovna zastavila pračka. Protože nemá vodu, tak nejde pračka. No nic, no, tak to víš.
0: Musí tvůj manžel sejmout ty dva mezikusy a fláknout tam tu baterii zpátky.
1: Pohodě, to vydrží do rána, prosím tě. No. Ráno, shodou okolností, opravdu ráno měl přijít opravář, nebo má přijít opravář, nezávisle na téhle havárii, která propukla tady v té domácnosti, takže...
0: U vás v domácnosti propukla havárie. To máš jo. Ještě dobrý.
1: Ale v Praze tady toho se děje ještě mnohem víc, prosím tě.
0: No
1: dneska je. Myslím,
0: rozhovor
1: že... No, dneska zasahovalo, ale teď bych kecala, jako někde zase zasahovali policajti, zase někoho někde chtěli, i jo, na pražském magistrátě. Zadrželi dva lidi.
0: Prosím tě. Ještě řekni, že tam někdo krát?
1: Policie zasahuje podle zjištění novinek v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Kriminalisty konkrétně podle jejich informací zajímá tamní odbor pozemních komunikací, hele, vidíš to, který vede nějaký pan Aleš Krejča. Právě ten je podle důvěryhodného zdroje novinek jedním ze čtyř, za kým pražští kriminalisté přišli. Dva lidé byli zadrženi, zatím však nikdo nebyl obviněn. No, vidíš to. V souvislosti, to je dobrý, v souvislosti s pozemníma komunikacema. Spadne Červ, nebo Vltava, nebo Podkova, jejda už si pro ně běží. Bůh ví, co tam bylo, člověče, ukrytý, jo.
0: Jestli tam nebyl zkaz nějaký.
1: No, taky.
0: To možný, že by tam byl zkaz?
1: Hele, jeden neví, no. Jako... Včera jsem šla tou ulicí, ze které vyrazila ta sanitka, která údajně měla teda jako se střetnout, nebo asi se střetla s tím turkovým autem. Tak jsem tam nad tím kroutila hlavou, že to není fakt možný. Jako jo. Ta ulice je protisměrná, víš, tak mi to jako přišlo dost divný.
0: Jak protisměrná?
1: Já myslím, že vyrazil z protisměru ten ne Turek, ale ten druhý jako.
0: No ne, tak já jsem ještě nedomyslel jednu věc a to je velice důležitá. Oni toho, že oni předělali to značení po té nehodě, to je strašně fér, jako jo, když
1: to je fér, to jsou, je úplně jsou, fér.
0: Tak jsou kamerový, že jo, jsou kamerový záznamy z doby té
1: nehody. Ale taky někdy kamery nefungují, víš.
0: No ale tak je toho plný internet, takže jako. Ale tam je jedna důležitá věc, protože kdyby přeci Turek měl odbočit takhle, oni mu kladou za vinu hlavně, že jel jakoby tím pruhem, ze kterého měl odbočovat doleva.
1: Ano.
0: Ale je potřeba si uvědomit jednu věc. On kdyby odbočoval doleva, tak by stejně musel překřížit ten tramvajový pás, aby odbočil doleva. Protože tam, že jo, jsou ty dva. Takže on by musel, i kdyby jel, ať už jel rovně, anebo doleva, vždycky by se křížil s tou sanitou. To je respektive s tím převozovým vozem.
1: Tak jako to je jasný, takže je to celý jiný, že jo?
0: Takže jako dávat mu za vinu, že tam neměl co dělat, není pravda, protože kdyby on chtěl odbočit doleva, tak stejně byl v tu samou chvíli na tom samém místě. A stejně by křížil ten tramvajový pás, po kterým letěl jako šílený ten řidič toho vozu, co vozí krev. Jako jo. Takže ale jistě to jako dochází do té fáze, že i laická veřejnost začíná dospívat k závěru, že ten Turek není opravdu vrah, jako jo. Že pravděpodobně asi se tam odehrálo trošku něco jiného. No tak uvidíme, co na to policie. Filip Turek se zatím nezúčastňuje ani jednání vlády. Má teďko, jak řekl bych, že má volno. Že má volno.
1: Vzal si dovolenou.
0: No, jenže ono je to skoro škoda, víš?
1: Jako škoda, že si vzal dovolenou, nebo je to škoda, že se neúčastní vlády?
0: No ne, právě, že se neúčastní, jako.
1: Jako, že by tam měl být přítomen.
0: No ne, tak oni všichni jdou po tom Turkovi, ale oni si vlastně neuvědomujou, co ten Turek vlastně dělá tam. Oni jsou šílený z něj, že jako tam nemá, že jak si dovoluje vůbec jako být někde v okolo té vlády. A já bych teďko

0: je tlak na to, aby se tomu nevěnoval nikdo, víš?
1: No tak počkej, tak si to poslechnem.
0: Tak to pust.
1: No počkej, já už jsem to pustil, ale to musím zase ještě ozvučit, víš? To není jen
0: já
1: tak, jako
0: nesli.
1: Jít a hop na krávu šet, ale to jako opatrně, jako. Pozor, pozor s tím.
2: Já jsem byl ministr zahraničí a teď se mi všichni, nebo někteří z vás, kteří neznáte mou dráhu od začátku, ptáte, proč zrovna ministerstvo životního prostředí a proč mi na něm tak záleží. No ono je to totiž ministerstvo Green Dealu, které má největší vliv na zelené politiky, které se dnes odehrávají v Evropě, v Bruselu, v Lucemburku, ve Štrasburku a které vlastně skličují celou naší zemi. Díky Green Dealu máme jednu z nejdražších elektřin, tepla. Green Deal je něco, co se tváří jako dobrý ideál, jako dobrá myšlenka, ale ve skutečnosti je to jenom jeden obrovský balíček spotřebních daní, který má ovládat životy vás všech a dokonce vás má určitým způsobem převychovávat. Automobilky, které v České republice živí 100 000 rodin, v Evropské unii 13,5 milionu rodin přibližně, dostaly termín na svůj vlastní pohřeb. Uhelné elektrárny, které v podstatě zajišťují nějakou naši nezávislost zdrojů a jsou nejdostupnějším zdrojem tepla energie u nás, tak se zavírají dříve, než za ně máme náhradu. Přitom v Německu, kde to plánují zavírat až v roce 2038, už teď mluví o tom, že to je nereálné. A víte, co je na tom všem vůbec nejhorší? Klimatu to samozřejmě vůbec nepomůže. To, co my tady nevyprodukujeme, dvakrát víc vyprodukují v Číně, v Indii a v dalších asijských zemích. A nebudu se bavit o tom, co vyprodukuje ta doprava sem. Tohle všechno se plánovalo dlouhé roky, stojí zatím 10 000 lobbystů a ohromné množství asijských firm, které kupovaly naše firmy a teď jsou schopny dostávat evropské dotace na produkci zelených produktů. Proto jsem tady. Kdybych chtěl pohodlí, zůstal bych doma v garáži u svých luxusních aut, žil bych dál svůj pohádkový život, anebo bych zůstal za půl mega měsíčně v europarlamentu. Jenomže tenhle barák, ministerstvo životního prostředí, vláda tady nedaleko, jsou ty domy, které mě mohou poslat na radu Envy a které mi mohou pomoci s tím Green Dealem něco konečně udělat a přestat zdražovat život vám všem.
1: No a to se stará Filip Turek. Takže proto progresivci a liberálové budou po krku, protože ho nenávidí, přímo k smrti ho nenávidí, protože on stojí přímo proti těm nesmyslům, který nám tady soustavně zavádějí, no a lidi ho za to asi teda jako mají nenávidět.
0: No jasně, no jenomže protože ty lidi jsou dnes a denně přesvědčovaný o tom, že prostě ten Green Deal je v pořádku, že to tak musí být, že přece se otepluje planeta. Pamatujete, jak bylo těch 40, jak to bylo hrozný, to bylo přeci příšerný a takhle to může být pořád. A vidíte, jaký je sucho, jak vůbec neprší a jak fouká ten teplej vítr. No tak to jako nejde, když ta planeta se otepluje, ne? Musíme emise, povolenky, šup, zapleťte. Jo, jo. Jak pitomí, prosím tě. Úplně jako... Proto mu jdou po krku.
1: No.
0: A dokonce já si troufnu možná trošku konspirovat. Já si myslím, že dneska, hele, tě dokážou sledovat skoro pořád nepřetržitě. No tak Bůh ví, jak to bylo.
1: A co, počkej, jako, to je něco, nějaká novinka, to mě zajímá, počkej, kdo koho sledoval, řekni, pověz.
0: A tak třeba Turka sledovali,
1: no.
0: A pak tam to auto poslali.
1: Myslíš, no. Vy furt žijete
0: no,
1: v té Praze.
0: No tak víme něco o tom autě, nebo o tom autě, to auto bylo převrácené všechno, ale nikde se nikdo nezmínil o tom, co ten sanitář chudák, jako, ne? Co s ním je?
1: To je s
0: jak
1: ním.
0: To je? No?
1: Má rozbitý lokát.
0: Dojel? No a dojel ty operaci. Co se stalo s těma věcma, co byly v tom autě? Taky nic.
1: Záleží, co vezl.
0: No?
1: No on pravděpodobně neměl ani oprávnění k tomu jít na majáky.
0: No, Bůh ví, jestli měl vůbec v občanku.
1: Jestli měl řidičák.
0: Řidičák. No?
1: Možná, že to auto dokonce ukrad.
0: No, tak jako tak, no.
1: Tak je to všechno vážná věc.
0: Jo, já si myslím, že to je víc vážné, než si všichni myslej. A všichni jenom

0: Jediný ví, Turek hajloval a je má hranatou hlavu a proto ho musíme prostě zlikvidovat. No. A to je celý.
1: Co?
0: Každý ti řekne,
1: Víš, co je
0: teď
1: zajímavý, jo?
0: přeci
1: Že
0: hajloval.
1: nikdo to ještě neprokázal úplně, že teda hajloval, to za prvý.
0: No jasně, to je první věc, ano.
1: A za druhý, hajluje půl Ukrajiny a my tam sypeme prachy jako zběsilí. A dokonce mluvíme, že bojujou za nás, za naše
0: Jasně.
1: ideály. No tak
0: Za moje teda určitě ne.
1: já ti teďko nevím, vlastně, víš, jako, no pojďme se podívat na jedno zajímavé téma. Ne, tak vy v té Praze žijete takový jiný život, takový rychle, jako, víš.
0: No, rychlá zběsila.
1: Rychle a zběsile, no. No
0: Já
1: a tak,
0: určitě teda.
1: no
0: Já
1: ty
0: jsem
1: vůbec, jako,
0: stoprocentní. Já
1: ty
0: vůbec, jako.
1: vůbec. Vy to máte v té Praze takový nějaký jako hodně zrychlený.
0: Bych řekla slovy naší mládeže, je to takový GTAčko.
1: Takže to je.
0: To je nějaká hra, prosím tě, s autama GTA. Tam jezdí rychle a zběsile.
1: GTA. Tak počkej, jak se něco pustíme. Doufám, že se mi tady otevřelo to, co jsem chtěl, aby se mi otevřelo.
0: No já
1: Já si
0: taky doufám.
1: pamatuju na velice zajímavý dokument, na který jsem koukala někde v zahraničí. Tam byl jeden americký producent a oni se ho ptali, co by doporučil hercům na celém světě, aby nedělali. On řekl dvě věci. Říkal, začínajícím hercům nedoporučuju, aby hráli negativní roli v nějakém seriálu, protože se zaškatulkujou jako negativní postava a budou mít velký problém. No a potom těm jakýmkoliv hercům nedoporučuji mluvit o politice. Ne proto, že by neměli nárok na svůj názor, ne proto, že by nemohli říkat to, co si myslí, ale proto, že to zastíní jakoukoliv roli, která potom přijde. Protože ten názor je tak dominantní, že vlastně vy už potom, když půjdete na toho herce do kina, tak už neuvidíte tu postavu, se kterou on si
2: Vidíte
0: dal
2: ten názor.
0: práci, ale uvidíte ji skrz ten názor, který jste předtím slyšel. A to si myslím, že je velmi moudrý. Takhle to vidím já.
2: A co když to někdo vnímá tak, že to je nutné a je to vaše povinnost, jinak to tu špatně dopadne. Skoro cituju Ivu Pazderkovou a je to parafráze, ale tak trochu jako.
0: No, tak jestli to díky ní dobře dopadne, tak budeme rádi.
1: To byla Lucka Vondráčková. No, pazderčice, ta se úplně jako odrovnala, si myslím.
0: To už
1: Ne?
0: já si myslím, že už ani nikde jako ne to. Já už jsem jako hodně dlouho neviděla.
1: No tak ona nemá čas, protože se zaprodala tomu soudruhovi Fialovi, víš? A jak spolu udělali ten, no jak spolu udělali ten, tu kampaň, ten úspěch, jak
0: Jo.
1: spolu, víš?
0: Ano.
1: Tak to, tak prostě nějak,
0: Nějak to nedopadlo.
1: jak to nedopadlo, no. Ale čoče, mám tady takový věci. Lidovec Výborný, víš, kdo to je bývalý ministr, ne?
0: Ano.
1: Jel v obci stovkou. Představte si, že by na přechodu šlo vaše dítě. Takže kolik kaváren teď křičí o rezignaci?
0: Žádná. Nic jsem neslyšel. Ani výkřik.
1: No počkej, tady máme jinýho. To byl lidovec, že jo? Teď tady máme lidovecký poslanec Činčila. Před lety zabil cyklistu pod vlivem amfetamínu a alkoholu. Zabíjel za volantem pod vlivem. Dnes se díky Spolu vrací do politiky. Činčila.
0: No, vidíš to. A zabil a je v politice.
1: No tak,
0: Hele, ono
1: no
0: stačí
1: hlavně byl
0: jet 50.
1: sfetovaný a ožralý, že jo.
0: Ono, řekneš, stovkou jel v obci, ale ono stačí jet 50 nebo 40. Teď to víme moc dobře, Tomíka srazila ta motorka tady na přechodu. Jo? To jako stačí malá rychlost a může být ten člověk nepozorný, ožralej, sfetovaný, nevím, cokoliv.
2: No a
0: Hrozný. A nic.
2: pak tady máme neoficiálního kandidáta na prezidenta, který začal být tak slavný a populární, že padlo nařízení, politické rozhodnutí padlo, že média se mu musí přestat věnovat, protože kdyby se mu nepřestala ta média věnovat, tak by opravdu byl tak silný, jakoby jako potenciální
0: Ten
2: třeba
0: chlapík.
2: prezident, že by mohl převálcovat člověče i toho
0: No.
2: Magora, víš? To, víš,
0: Na
2: na té
0: hradě.
2: motorce, jak jezdí takový ten člověk divný.
0: Prosím. No Pepu, no. Pepu.
2: Pepu.
0: Ale na Pepu.
2: Kdo si myslíš, že byl tak slavný, že museli normálně ho začít
0: Vymlčovat.
2: vymlčovat? Typni
0: Já
2: se.
0: nevím.
2: Tak já to pustím a ty to poznáš určitě, jo?
0: No dobře, tak já se nechám podat.
2: Dáš se podat. Já jsem rád, že se dáš podat, protože já ti to podám. Jo?
3: Největší výkon, který jsem dokázal udělat, je takovej, že jsem utekl z Mírova. No, můžu vás ubezpečit, že potom, když už mě zatkli a jezdil jsem k různým soudům, tak tam jezdili zásahové jednotky a členové URNy a tak dál. Dokonce i šéf pražské URNy, když mě ty novináři potom útěku pomlouvali všichni, jako že zásahová jednotka mě zatkla a já jsem se tam pokálel a tak dál, tak on byl člověk, který veřejně řekl, ne, Jiří Kajínek je jediný člověk, který se dělal, když jsme ho zatýkali. To byl pro nás jediný soupeř za celou dobu, co to děláme. Vždycky ty lidi se prostě to nevydržej. Ale on byl jediný. Ten mě fakt jako chválil. A pak, proč to říkám? A potom, když jsem jezdil k těm soudům, tak já jsem prostě byl nesmyslně svázaný a řetězy a Bůh ví co. A já jsem šel prostě uličkou, kde byli všichni ty zakuklený kluci. A já jsem šel a oni všichni, dobrý den, pane Kajenku, všichni úcta. A když se to celé potom řešilo, jo, tak oni mi právě vykládali, říkali, víte, my to nechápeme. Vy jste dokázal utéct z Mírova, co my, kdybychom to chtěli zkusit, tak si to tisíckrát natrénujeme, a ještě se to nemusí povíct. Ale vy jste to dokázal bez jediného vyzkoušení, bez trénování, bez ničeho. A když se natáčel film Kajínek, tak kaskadéři, kteří to dělali, tak vždycky chodili, jenom říkám, hlavu dolů, veliká, obrovská úcta, říkali, my nechápeme, jak se to dokázal. To je něco tak neuvěřitelného, protože my, kdybychom to zkoušeli, my jsme to dokázali. A potom, když mě pak vyšetřovali, říkali, vy už nemusíte nic dokazovat, nikomu nic nemusíte, vy jste dokázal utéct z Míra, to nikdy nikdo už nedokáže a to je takový výkon, že tomu se nedá vyrovnat vůbec nic. Jako. A když se dostaneme ke sportovním, tak bychom byli někde jinde.
2: Takže kdybychom chtěli najít vhodného kandidáta na prezidenta, který opravdu udělal něco, co ještě nikdo neudělal, no ne, no protože my máme třeba agenta, který předává vyznamenání Martičce Kubišový, jo, takže a říká jí Martičko, já ti předávám vyznamenání za to, že jako chartisti jste odolali našemu tlaku komunistickému, jo, jako.
0: Tohle nechápu. Tohle prostě já ji obdivuju, že je tak blbá a tak se ponížit a snížit a jít si vzít státní vyznamenání s jeho rukou.
2: No
0: Fakt.
2: to je poblion vyložení, že jo.
0: No to jako, na to
2: Protože
0: nemám co
2: ještě, hele,
0: říct.
2: ještě nikdo nedokázal v podstatě jako komunistický rozvědčík, řízený agentem CIA, ještě nikdo nedokázal prostě takovouhle věc. Takže my teď máme jako takový ty prezidenty z té soutěže, co ještě nikdo nikdy nedokázal.
0: Takže Kajínek by byl fakt výborný.
2: Ten by byl výborný, protože
4: Pak ještě by mohl to být železnej, ne železník ten kůň, ale železnej. Protože ten hodil tím voštěpem a ještě do dneška ho nikdo nepřehodil, pozor. Jako.
0: Uh-huh. Já myslím, že ten Jan voštěp železný, nikdo ne...
4: Já do dneška vím, drží ale... rekord, 98 metrů, přes 98 metrů.
0: Jsem si myslela, že hodil tím voštěpem a ten voštěp ještě nikdo nikdy nenašel, ale dobrý, jako. Užel si je.
4: No, to jsem viděl takovou fotku, jak sedí ten Chuck Norris sedí s Pávkem, ne?
0: No.
4: A Chuck Norris říká, já než vytasím, tak už jsem zastřelil toho protivníka. A Pávek říká, to já jsem ještě jsem nepodal žalobu a už bylo rozhodnuto.
0: Mm-hmm.
4: Lidi jsou, jako, my Češi jsme hrozně vynalézaví na ty vtipy, jo. Opravdu, jako, to co všecko, jako, letí tím internetem, to leckdy se nedá ani, jako, všechno zachytit.
0: Ne, je toho někdy moc, ale tak víš co, dokud lítají ty vtipy, tak je to ještě dobrý. Uznáš to. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
4: No to jo.
0: Takže tak.
4: Nevím, jestli jsme si dávali, blahu, co se týká Iránu. A já si myslím, že to jsme měli.
0: Já myslím, že ale asi jo, prosím tě, to bylo minule. Jak vybavuju, myslím, že to bylo. Ale prosím tě, ještě se vrátím k tomu Pepovi. Jo. Pepa jako alias Pávek, alias agent na Hradě, on teďka jako se pasoval do takové pozice, že prý bude zatápět vládě.
4: No jo. On totiž zjistil, že nemá úplné vzdělání. Že zatímco někteří se připravovali velmi důkladně na funkci prezidenta, tak on schůzoval jako předseda té komunistické strany, základní organizace, tak on schůzoval, honil ty disidenty, zatýkal je, a zatímco on je zatýkal, nebo minimálně jakoby na ně psal ty posudky, no tak se nevzdělával. Hmm? A teď mu to chybí. Takže on v podstatě jako zjistil, že mu chybí jedna profese, aby byl dokonalý prezident. On ještě nebyl topičem. A tak bude zatápět vládě,
0: no, vidíš to.
4: Aby byl topičem. No jo, představ si to. On to má v hlavě srovnaný. On přesně ví, co mu říkají, co má dělat. A teď se řeší taková ta věc, kdo je vlastně ten Kolář, rozumíš? Protože když šlo o Macinkovo SMSky, tak ho pasoval do role poradce a teď se zase vyjadřuje o Kolářovi, že vlastně to jako je jenom takový není. Kamarád, přítel.
0: Kamarád.
4: A že neví, co na tom Hradě vlastně dělá, jako jo.
0: Že tam přijde, zase odejde a tak.
4: No ne, tak on přijde, zkontroluje, jestli se někde náhodou nesvítí zbytečně a ani zrno nazmar. To zase paní Eva, že jo, aby nějaké sémě někde neukáplo. No a tak to jako všechno on má pod kontrolou, tohleto. On je, jak se jim říkalo, ty reflektor mladých, už vím. Reflektor mladých, tak oni s Pávkem založili reflektor starých struktur a teď si na všechny posvítějí. No jo. Žňová hlídka by se dalo říct přímo. Teď momentálně je žňová hlídka, protože teď má Hrad žně, budou zatápět vládě.
0: No.
4: No jo.
0: A oni nebudou ty zákony podepisovat, oni je budou vetovat. Teda on je bude vetovat. No.
4: Teď jim ukáže, zač je toho loket. Nakonec to víš, že Senát vrátil ten zákon, který snižoval odvody živnostníků.
0: Ano.
4: Tak já doufám, že všichni živnostníci senátorům poděkujou, protože ten blbec, co jezdí na ten Tajvan furt, ten oprus, ten vykřikuje, jak mu jde o to podnikání. Hmm. To je přece na senátu, ne? To mu jde o to podnikání,
0: vyskočil,
4: že jo?
0: Vystrčil.
4: Pepek vyskoč,
0: no.
4: No ne, aspoň víš, co to je za umolou sance.
0: Ale to je jeden vedle druhýho, jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Teď je to strašný. Já, když už otevřu někdy ten mainstream, tak mě se z toho fakt dělá někdy i mdlo.
4: Jako na blití, že ti je.
0: No já jako potom jako nevím, jestli je mi blbě z těch daní a nebo z toho mainstreamu. Nebo ještě prostě z jiných věcí, já nevím. Prostě někdy to je jako... Ty dny jsou fakt náročný, no.
4: Tak nečtí mainstream, bože můj. Ty trpíš sebe mezkačstvím ještě navíc.
0: Ano, ale musíš být... Hele, musíš sledovat i nepřítele. To není jenom tak, jako že si budu žít na obláčku tadyhle prostě našich nějakých rozhovorů a podobně, to je krásný, to jako je super.
4: No samozřejmě, se mnou mít rozhovor je krásný, to já chápu, to já no, se vůbec nešetřím, to... jako když je chvála, tak to já se vůbec nešetřím.
0: Ale musíš jako poslouchat toho nepřítele, protože pak vystrčím noze ze dveří a někdo mi ho urazí, že jo. To jako nejde, to jako musím být furt ve střehu.
4: Pořád ve střehu, jak to říkal Franta Kocourek.
0: Jo, Franta Kocourek, ano, furt ve střehu. No ve ale někdy to jako taky se nedá přehánět, no.
4: No vidím, že mi tady Boženka mi tady nasypala teda, no, svět.
0: No,
4: tolik svět. Informací, že jsem z toho opět divokej, div živej. No tak za chvíli, počkej, na to dojde, já jenom koukám, ježiš, to se toho stalo. Co se stalo 5. května? Počkej, ale ono není 15.
0: Počkej, 5. května?
4: 15. května.
0: Ale teď máme 21. července.
4: Víď, asi to už je asi víc, že jo, pozdějc. Tak jak se mi to sem dostalo, člověče? Chápeš to?
0: No to vůbec nevím, někdo ti to tam prsk.
4: Jak někdo? Boženka mi to poslala.
0: No. 15. května.
4: No jo, 15. května.
0: Ty brďo. A nejsme nějaký...
4: Myslím, že se přehlídla?
0: A myslím, že nejsme zrychlený nebo zpožděný? Hele, no
4: jestli jestli Boženka neskoumá, jak na tom jsme jako s pozorností, víš?
0: No to je taky možný.
4: Pátek 15. května.
0: Ale já to ještě nebudu přehánět, jo?
4: Dneska navíc není pátek. Dneska je úterý.
0: Dneska je úterý.
4: Já to vím.
0: No, já to naštěstí vím taky, jo.
4: No jo. A to mě řekni. Tak já teďko... Já ti řeknu, jak se to stalo. Chceš vědět, jak se to stalo?
0: No to bych chtěla.
4: Chceš to prozradit?
0: Jo, řekni.
4: Ale Kájínka si neuhodla. Chápu a rozumím, že ani tohle to neuhodneš. To se stalo tak. Boženka má dva maily, jo? Teda dva profily na Teamsech.
0: Mm-hmm.
4: No já jsem si otevřel ten jeden málo aktualizovaný.
0: Ajaj. Tak to bylo teda. No, tak to no,
4: tak, když tak budeme pokračovat v tom vládohradním boji. Vláda poslala ústavnímu soudu 80-stránkové stanovisko ke kompetenční žalobě Petra Pavla. Tvrdě se v něm pouští nejen do hlavy státu, ale i do samotných ústavních soudců. Dokument, který má aktuálně k dispozici, a odhaluje dosud nejkritičtější vládní argumentaci o pravomocích prezidenta, zahraniční politice a tak dál. Takže vyloučili tam toho Šejnohu, nebo jak se jmenuje, že jo? Aby tam nebyl ten zpravodaj, nebo jak on se jmenuje.
0: No něco.
4: A já jsem zvědavý, jako, jak si s tím teďko chlapci poradějí, protože budou muset na to reagovat, že jo? Tam je, víš, proč ho vyloučili, jo? On byl podjatej totiž, pravděpodobně. Aha. No jo, víš, co je to, když je někdo podjatej?
0: Tak, jako, je to takový blbý slovo, jako, ale prostě...
4: Třeba jako neměl... Slováci mají takový výraz a to je podujatě, jo? Podujatě, jo?
0: Podujatě.
4: No, jako podujatě, jo? To je zápas. Jo,
0: no třeba. To je zápas, právě jsem ti chtěla říct,
4: no,
0: že to je zápas.
4: To je zápas. Ale když je někdo podjatý v češtině, tak to znamená, že nadržuje.
0: Ano, to, já jsem to chtěla říct jako jinak, že třeba jako bych asi nemohla být u soudu, kdyby byl můj bratr nebo moje sestra a já bych ho měla soudit, tak asi by to nebylo ono, že jo, prostě, protože krev není voda.
4: Nebo, že jo, třeba může to být tak, že se ukáže, že chodíš na kafíčko s tím advokátem třeba nějakým, že jo?
0: No.
4: Jo, tak. No ne, no, protože to je totiž tak. Šejnoha zanedbal jednu důležitou věc. A to je to, na kterou jsme poukazovali my laici na základě třeba takových profíků, jako je Cyril Svoboda, že vlastně vůbec nebyla slyšená druhá strana. Takže ten Šejnoha...
0: Přesně to bylo vydaný úplně bez čehokoliv.
4: No
0: jako...
4: tak ten Šejnoha měl zabezpečit, že doručí nějaký dokument té vládě, aby se vláda k tomu vyjádřila, aby oni mohli rozhodnout. Šejnoha buď pochybil...
0: To se nestalo.
4: No... Buď pochybil, a nebo to udělal schválně. Tak či onak, docela zavařil, protože sice Pávek v Ankaře byl a seděl na místě ministra, no místo vedoucího delegace, ale teď se ukazuje, že soud rozhodně nepostupoval podle těch parametrů správně, čili soud jaksi postupoval velice prazvláštním způsobem.
0: No, ten postupoval úplně divoce, jako.
4: No jo. A přitom všechno měli zabezpečený, že jo. Oni už to dávno dopředu měli objednaný pokoj a všechno. Ale to je právě na tomto zajímavý, že jak se byli jistý, tak si nadělali do vlastního hnízda, jo. Takže...
0: Hele, uskutečnil to, jel tam, složitý to bylo, seděl tam, večeřel tam, na židličce, na talířku, na hrnečku, jo, zabezpečil si to.
4: Fotil se tam, dodával rozhovory, ve kterých lhal o spoustě věcech. Zase jo, on prostě dá rozhovor do nějakého renomovaného tisku a vykládá tam nesmysly. To je přesně to, o čem se bavila ta vláda, že on tam nebude vystupovat konzistentně dle názoru a postojů vlády, která má z ústavy odpovědnost za zahraniční politiku, nese odpovědnost za zahraniční politiku, zodpovídá se občanům z toho, jak vykonává tu zahraniční politiku, tak on si tam blejká, co chce. Jako jo. Úplně protichůdný věci. Navíc si tam vymýšlel, takže oni ho klidně můžou uvařit na lžíci, utopí ho na lžíci vody, protože on bude muset doložit, když to řekl, a oni to zveřejnili, tak bude muset říct, obhájit svá slova, že kteří se podivovali, kdo mu to řekl, kdo to byli ti, kteří se podivovali, že proč není vedoucí delegace?
0: No.
4: A proč tohle nebo tamto? Jo? No. Takže
0: je to prostě lží prezident. Natažený. Vymyslel si to a teď si prostě myslí, že to bude ještě topit.
4: Tak on si vymýšlí často. Přijede na Ukrajinu, tam je slíbí letadla. Prostě není problém, máme letadel dost. Jako, kolik jich? Hele, Volodio, kolik? Kolik jich chceš? Všechno máme.
0: Kolik
4: jich potřebuješ, Volodio? Co? Jedno pro mě, jedno pro tebe. Musí být dvousedadlový, protože každý máme bábu, tak aby jsme mohli letět spolem. No. Politručka se oblíká za... Hele, za 100 000 měsíčně se politručka oblíká, ne že vypadá jako stará mladá, absolutně bez vkusu. Jo, absolutně bez vkusu.
0: Tak co bys chtěl, jako...
4: No tak já chápu, byla zvyklá nosit uniformu. Dobře, beru.
0: Ať si na to
4: najmou nějakou designérku, která jí popravdě řekne, jak vypadá, jak jí má mít vlasy, jak se má líčit, jak má vystupovat, jak má chodit. Hele, oni se posmívali Gottwaldový, jo, tenkrát.
0: No jo.
4: Protože Gottwaldová byla prostá žena, že jo?
0: Prostá žena z lidu, která se dostala na vrchol a víš, jak to říkali, máme Prahu stověžatou a v ní Martu prdelatou.
4: Oni se jí posmívali, ona byla, nejprve byla dost skromná, potom trošku vyrostla, že?
0: Potom trošku vyrostla, no,
4: přesně. Ale, tak, no. A neuměla se oblíkat stejně, tak jako politručka, že jo? No, takže, ale čoče, kam oni přijdou, tam sklízej takový úspěch, teda aspoň noviny o tom píšou.
0: No, tak noviny si můžou psát, co chtějí, no, teď to víš, jako, říkám, no, otevřeš mainstream a máš toho zástavu.
4: Ty, Míšo, ty to zlehčuješ, ale přeci novináři jsou hlídači demokracie. Jsou hlídací psi demokracie.
0: Ty jsi se rozhodl, že dneska mě pobavíš.
4: Počkej. Jenomže já se nějak teďko ztrácím v tom, když vezmu ty evropské hodnoty, jak ta demokracie dostala, kolik je, pardon, na prdel, jako jo, protože už je 22. Mm-hmm. Oni za tu demokracii vydávají ty svoje úchylné evropské hodnoty. No to teda jako, to je nářez.
0: To je nářez, kvě?
4: Hm? No ale pojďme se podívat... Tadyhle...
0: Počkej, já jsem ale jenom ještě chtěla říct jednu věc. Na hodně místech upozorňovali, ale nevím, co je na tom pravdy, ale zítra by nad Prahou měli přelétat kolem 12:30 nějaký gripeny.
4: Tak
0: jenom, že jsem to četla asi na 3 nebo na 4 místech. Zažila jsem to jednou, bylo to velmi nepříjemný.
4: Tak kdyby náhodou... Lítali gripeny. Co?
0: No, tak přátelé,
4: Vexláci
0: jako
4: na to prodávali na lupeny.
0: No,
4: ale Vexláci budou prodávat lupeny na to. To se jen tak... Víš, jak nad Prahou svítily hvězdičky, tak proč by nemohli lítat gripeni, jako? Mně se...
0: Ne, já jsem to zažila, bylo to fakt nepříjemné.
4: A proč tam budou lítat? Počkej, proč
0: no to nevím, ten důvod se nezdělil. Bylo pouze sděleno, aby se občané nedivili.
4: Občané se nebudou divit. Takhle, občané se budou divit, že vůbec nějaký letadla ještě lítají. Jo? Protože se ukazuje se, že my ty F-35 vůbec nedostaneme.
0: No to je jasný. To
4: a až je dospočí, ale až my ty... Až v době, až my dostaneme ty letadla, kde budou pilotovat piloti, tak v tu dobu ti, kdož budou mít moderní letadla, tak budou mít letadla bez pilotů. Chápeš? No ne, tak tam ušetří, že jo, nemusí mít blembák, nemusí mít plát, odbory, nemusí mít stravný, nemusí mít ošatný takový pilot, nemusí mít pojistku a pozor, nemusí mít katapultáž, jako nemusí mít křeslo, protože když v tom letadle nikdo nepoletí, tak se nemusí nikdo vystřelovat, když je problém.
0: No vidíš
4: a
0: to.
4: Nemá výsluhy. Ušetří se spousta peněz. Autonomní, dneska autonomní věci už jako fungují naprosto skvěle. V Číně jsem viděl turista, jak byl překvapený. Český turista udělal takový streameček, objednal si Tágo, přijelo autonomní auto, odvezlo ho. No, ten čuměl. Ne, tak nad propastí v té Číně, nad propastí.
0: To je úplně 100 let za vopicama,
4: prosím. Jo, nad propastí, normálně.
0: Jo.
4: Kdyby to bylo na západě, tak pochopitelně ještě než to autonomní auto dojelo, tak ho rozsekali nějaký určitě přivandrovalci. Jo? No.
0: Jo.
4: No, pojďme si pustit Jindřicha Reichla. Ten zase naložil, tuším, nějakému Gregorovi, protože mu tak trošku připomenul, jak to bylo s těma předvolebníma slibama, víš.
0: To víš, když ptáčka lapají.
5: V investicích, který zapytala do Petra Fialy, jsme se bavili. Bavili jsme si o Oncemi, v Rožnově pod Radoštěm a podobně.
6: Oncemi? Pane Reich. Tak já velmi rád zareaguju. Oncemi, vy jste dali pobídku 10 miliard korun. To je 10 milionů korun na jedno pracovní místo. Americké firmě, která je minimálním přínosem pro nás. Absolutně selhávající politika. Paní Vaňková, já vám řeknu, jak vy jste skonsolidovali ty finance. Vy jste sebrali peníze z kapes našim lidem. Vy jste zvýšili daně a to, co my dneska doháníme v rámci toho rodičáku, to jsou peníze, které vy jste mladým rodinám sebrali. O 16,6% oproti inflaci jste byli pod inflací. Vy jste jenom na zrušení slev na manžela, na studenta, na školkovné připravili naše rodiny, mladé rodiny s dětmi o 135 tisíc korun za 3 roky. Takže vy jste nekonsolidovali. Vy jste si váš dluh řešili z peněz našich lidí. Vy jste jim to sebrali z jejich kapes. A pane Slováku, k vám, já jsem tady hovořil o dlouhodobější strategii, protože za rok se to skutečně vyřešit nedá. A pokud jste mě dobře poslouchal, tak jsem tady říkal ty recepty. Nízká rovná daň, přehledný daňový systém, který umožní to, aby tady podnikatelé zase mohli znovu podnikat, ne jako to bylo za vaší vlády. To je naprosto zásadní věc. Za druhé, nízké ceny energie, které vy jste měli nejvyšší na světě. Při přepočtu na paritu kupní síly jste měli nejvyšší cenu elektřiny na světě a byla to vaše chyba, vaše zodpovědnost. Za třetí je to věc, která právě vy jste ji tady zmínil, ty veřejné peníze, ty pobídky mají českým firmám, ne americkým firmám, které tady veškeré know-how si nechají a zase si ho odvezou. To je prostě absolutní ukázka nekompetentnosti vaší vlády. V jakých investicích tady za...
4: Chápeš? Oni americké firmě dají na jedno pracovní místo 10 milionů.
0: No a to je zapotřebí, ne?
4: Kdyby jednomu živnostníkovi dali 1 milion
0: Ježiš.
4: Pobídku, co?
0: No,
4: a nemuseli by, víš co, tomu živnostníkovi by nemuseli ten milion dávat. Stačí, kdyby mu odpustili daně za 1 milion korun.
0: No, sakra, to by bylo.
4: Rozumíš, jo? Takže by to pochopitelně mělo úplně jiný efekt. Americká firma, já už tam vidím to rozpadový schéma, rozumíš, na ty provize, jo? To tam...
0: No to víš, jo, to se rozsype, tenhle ten, a Tonda to potřebuje, a ještě Honzík, a ještě Románek.
4: Ten se
0: a
4: na tom
0: ještě...
4: taky podílel, ano, ten, já jsem řekl Gregor, Slovák, jo, Slovák, to byl ten člověk. Myslím jako Slovák, jako příjmením Slovák, ne jako původem teda.
0: Aby s nás zase někdo jako nenašknul, že bratia Slováci jako by to ne, to jako v žádném případě.
4: No, bratia mají taky spoustu problémů, jen si nemyslí.
0: Já si myslím, já to tak jako čuchám člověčinu.
4: Teďko člověče chodí po Praze taková zvláštní postava v bílých šatech. No. Má velký nůžky a cvaká zámky.
0: Počkej, to jsem viděla. To no, jsem dneska viděla a nevěřila no, jsem svým očím.
4: Pirátská kandidátka na tu na
0: ano,
4: primátorku.
0: Třikrát jsem si to pustila.
4: Hustý, co?
0: Ta je úplně blbá.
4: Blbá, je mimo, ale to je jedno. Ale je to prostě pirátka.
0: No tak to pak je ono. To víš, to pak jede. A ona chce nějak kandidovat někam, ne?
4: No ona bude ona chce jako být tou primátorkou.
0: A primátorkou, že jo?
4: No a ona chce nějaký byty, nějaký, jestli to je, nevím, co to je zač, jak to tam je nazvaný prostě, z nějakého projektu, tak ty byty chce dát jako Pražanům, rozumíš? Jak se bavila o tom Pávkovi, jo, tak on autenticky, jo. Poté, co se Pávek vecpal na summit NATO v Turecku a kde byl za Kašpara, nám nyní vzkazuje, že s námi zatočí. Myslíte, že v zájmu obrany demokracie vyhlásí stanné právo nebo rovnou zruší parlament a jmenuje protokoláře protektorem? Protože Pavel exkluzivně, dvojtečka, Česko zažívá ohrožení demokratických principů. Chci jednat. A teď je to on, který ohrožuje demokratické principy. On, který namočil ústavní soud do politických rozhodnutí. Protože ústavní soud vydal předběžné opatření, kterým politicky rozhodl, že rozšiřuje pravomoce prezidenta. Takže on tady dělá ten bordel, jako jo.
0: No, tyjo, to bude ještě zajímavý. To bude ještě veselo.
4: To bude. Počkej, až já to tady najdu.
0: No.
4: Představ si, že v Praze, jo.
0: Ty člověče, to se furt všechno točí okolo Prahy. Já jsem nevystrčila za poslední týden pomalu nos z baráku. Ale tady se dějou věci. No já ho radši nechám zastrčený. No, jo.
4: Nejde o to zastrkovat, nevystrkovat. Ale v Praze, představ si, že v Praze, v jedné části Prahy, jo.
0: No, jsem napnutá.
4: No jo. V jedné části Prahy musí občané normálně tam neustále jako zloději tam páchají a tak, kradou.
0: A počkej, tak takových částí je tady víc.
4: No, tak tam už začali jako si začali dělat hlídky. Tak
0: to bude na té Novodvorský, ne? Někde? Není to tam? Tam je to. A nebo ještě u Kauflandu u plynárny. Tam taky. Tam to taky by mohlo být. Tam je to taky dost ostrý. Ještě na Karlově náměstí, tam taky se stahujou takový různý.
4: Tam mi vykradli auto už před 20 lety.
0: No, vidíš to. No,
4: to není
0: no.
4: Žádná novinka.
0: Mm-hmm.
4: To jako, že se v Praze krade, to je jasný, že jo. Ale tady se krade až příliš.
0: Mm-hmm.
4: Tak no, já už to hledám, jako tak.
0: Tady můžeš se dějou věci, jako. Ne, no tak to jsou různé části, samozřejmě Sherwood, alias park
4: Sherwood,
0: u hlavního nádraží.
4: Sherwood, co to je, no, pro boha?
0: Říkám alias park u hlavního nádraží, tomu se říká Sherwood. Tam je to, tam to bylo blbý už před nějakýma 35 lety, protože to si pamatuju ještě, když ještě před revolucí, tak když jsem jezdívala z hlavního nádraží domů do Plzně, tak tam už to tehdy jako bylo ostrý a to ještě nebylo tolik bezdomovců a spíš se tam stahovaly takový ty pochybný existence. Bezdomovci tehdy si ani myslím, že nebyli, spíš jenom chlastali. Ale teď jako je to tam fakt jako ve velkém stylu, no. Teď jako... Takže to je taky taková docela zajímavá oblast. Říká se, že na Václaváku je hodně zlodějů a i takových různých pochybných
4: No,
0: existencí.
4: oni začali integrovat ty feťáky. Začali integrovat právě v této části Prahy a je tam tak vysoká kriminalita, že tam neustále vyjíždí policie a nic nedošetří, protože rozbíjejí auta, vykrádají auta, vykrádají byty, vykrádají domy, jo. No ale
0: To je hrozný.
4: ono to má nějakou, pochopitelně to má nějakou historii, nějaký vývoj. A ježiš, tady je to asi něco zase chtějí podpořit, jo. Chtějí dobrovolná. Já nechci sledovat video, ne, nechci. Organizovaná skupina odhalena. Neziskovka uspěla ve 100% žádostí a schrábla 80 milionů. Úředníci psali pravidla dotací a sami v ní seděli. Padlo trestní oznámení. Je to z 8. července, pochopitelně Pirát Bartoš, známý z Antify. Boj proti bezdomovectví nebo promyšlený biznis s veřejnými penězi. Rezort pro místní rozvoj řeší dotační skandál obřích rozměrů, na který na síti X poukázal publicista Michal Půr. Úředníci zodpovědní za metodiku a přípravu zákona o podpoře bydlení měli být zároveň osobně propojeni s platformou pro sociální bydlení, která v dotačních výzvách vykazovala 100% úspěšnost. Publicista Michal Půr upozornil na síti X, že Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na některé úředníky, kteří údajně přihrávali dotace platformě pro sociální bydlení. Jde o nějakých 80 milionů korun. Je to zásadní, protože pokud se to obvinění prokáže, tak by to byl případ, kdy úředník na jedné straně chystá pravidla pro čerpání dotací a na druhé straně je členem neziskovky, která ty peníze čerpá. Tipnul bych si, že nebude ojedinělý, uvedl podcaster a novinář. Podle informací poskytnutých Půrem, model fungování organizované skupiny lze popsat takto. V první řadě se jedná o fyzické osoby, které v letech 2022 až 2025 působily jako úředníci. Tito lidé formulovali veřejné politiky, připravovali metodiky a přijímali opatření k implementaci změny zákona, která zjevně v roce 2025 zvýhodnila platformu na úkor jiných obdobných právnických osob. Dále působili nebo stále působí v poradních strukturách pro podporu bydlení u ministerstva, u MMR, MPSV, Úřadu vlády a Evropské komise nebo EU a zároveň byli nebo stále jsou osobně nebo sociálně propojení s platformou. V rámci své činnosti také vyhlašovali, hodnotili a kontrolovali výzvy k dotačním titulům, souvisejícím s metodickou podporou, konzultacemi a dalšími formami podpory bydlení jak u MMR, tak u Ministerstva práce a sociálních věcí. V neposlední řadě se podíleli na vzniku zákona o podpoře bydlení a aktivně se účastnili legislativního procesu jeho přijetí. Zástupci platformy žádali v letech 2022 až 2025 o veřejné finance prostřednictvím podaných žádostí o dotace. Platforma byla ve 100% svých žádostí úspěšná, zatímco ostatní žadatelé s více žádostmi uspěli pouze částečně nebo vůbec. Tito zástupci zároveň působili nebo působí jako nezávislí experti v oblasti bydlení a jako zástupci profesních organizací se účastnili legislativního procesu přijetí změny zákona o podpoře bydlení. Mimo to nebo stále působí jako členové komisí MMR, MPSV a úřadu vlády. Uskupení nevládních organizací a expertů. Platforma pro sociální bydlení vznikla v roce 2013 jako uskupení nevládních organizací, odborníků a zástupců veřejnosti zaměřené na problematiku sociálního bydlení a boje proti bezdomovectví. Funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, který má prosazovat systémová řešení bytové nouze v České republice. Hlavním cílem platformy je vytvářet infrastrukturu pro ukončování bezdomovectví a zajišťovat, aby lidé v nouzi získali stabilní a dostupné bydlení propojené se sociální podporou. Dlouhodobě prosazuje přístup Housing First, který spočívá v rychlém poskytnutí standardního bydlení bez předchozích podmínek, jako je abstinence nebo absolvování přípravných programů doplnění flexibilní a dlouhodobou sociální prací. Platforma spolupracuje s ministerstvy, včetně Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí, kraji, obcemi i dalšími neziskovými organizacemi. Vydává analýzy, metodiky a doporučení k řešení krize bydlení, mapuje energetickou chudobu, prosazuje zákon o podpoře v bydlení a pomáhá nastavovat lokální systémy sociálního bydlení. Její činnost zahrnuje i veřejnou advokaci, vzdělávání a mezinárodní spolupráci. V roce 2026 například získala mezinárodní ocenění za prosazování systémových změn. No.
0: No vidíš to.
4: No jo.
0: No, no to je nejlepší.
4: To je buzinec. Se takhle,
0: to je buzinec, no.
4: No uměj to, to víš.
0: Uměj to moc dobře.
4: Já
0: jako,
4: bych se uměl vždycky o sebe postarat, to víš, jo.
0: Jo, prosím tě, jako. A teď ten systém to celý umožňuje, že jo.
4: No tak už ručka, mám ten článek mě. Tady, jo. Tak no, vidí to ve Strašnicích dokonce.
0: Ve Strašnicích, no. Tak teď to říkám, no.
4: Strašnice mají domobranu. Noční občanské hlídky v Praze 10 už objevily skrýše zlodějů. Nečekají už na policii a berou aktivně svoji bezpečnost do vlastních rukou. Lidé v Praze, a to spolu souvisí, jo? Tam to, co oni dělají, souvisí s tím, to je výsledek, jako. Lidé v pražské čtvrti Strašnice tvrdí, že je trápí opakované nájezdy zlodějů, kteří jim vykrádají byty a auta a říkají, jestli budou agresivní, budeme se bránit. Radnice Prahy 10 nepovažuje vznik domobrany za vhodné řešení. Praha 10 jako Johannesburg. Zahájili jsme noční občanské hlídky, abychom se ubránili nájezdu zlodějů. Ti zde pravidelně vykrádají ulici Újezdská a okolí. Vykradli postupně 5 domů a dnes ráno auto v ulici. Uvedl na sociální síti uživatel Jan Čížek, který toho má společně se sousedy dost. Zároveň je politicky aktivní pod hlavičkou SPD. Najal profesionální bezpečnostní agenturu, která od víkendu pomáhá hlídat jejich ulice. Cílem je kriminálníky dopadnout a odstrašit. Předat policii České republiky. Policie byla v naší ulici sepisovat nesčetněkrát, tvrdí Čížek s tím, že na zvýšenou kriminalitu upozorňoval vedení radnice i na posledním zastupitelstvu Prahy 10. Důvodem zvýšené kriminality je podle Čížka bytový experiment Housing First. Cíleně ubytovávají kriminálníky z celé ČR do obecních bytů a dávají jim cíleně přednost před místními. Důsledek je tohle. Místo aktivních opatření se mi dostalo od pirátů posměchu a nadávek do fašistů, popsal Čížek, jehož video má na Facebooku přes 60 000 zhlédnutí. Útoky pana Čížka z SPD na Piráty se objevují vždy, když se potřebuje zviditelnit před volbami. Je opravdu paradox, že do voleb mají slogan Praha v srdci a současně vedou nejodpudivější kampaň ze všech stran, uvedla za Piráty Martina Kameník-Vacková. Že jejich strana je v Praze 10 v opozici a nemá žádný vliv na bytovou politiku městské části ani na pražské magistrátu. Městská část Praha 10 byla o situaci informována v sobotu 4. července. Od té doby situaci aktivně řešíme. Obrátili jsme se na městskou policii hlavního města Prahy i policii České republiky se žádostí o prověření celé záležitosti, sdělil novinkám mluvčí 10. městské části Jan Bruno Trop. Ten už je z toho úplně trop, člověče. Na žádost radnice podle něj strážníci posílili hlídky v dotčené lokalitě. Vznik občanských hlídek, takzvané domobrany, nepovažujeme za vhodné řešení. Mohlo by dojít ke zbytečné eskalaci konfliktních situací i k ohrožení samotných obyvatel, podotkl Trop s tím, že v případě podezřelého jednání je vždy na místě neprodleně kontaktovat linku 158 nebo 156, aby mohly příslušné složky okamžitě reagovat. Přestože v oblasti zajišťování bezpečnosti nemáme přímé pravomoci a můžeme především apelovat na činnost městské policie a policie ČR, budeme i nadále vyžadovat informace o vývoji situace i o přijatých opatřeních, podotkl. Jan Čížek zatím tvrdí, že noční hlídky a sledování okolí mají výsledky. Už jsme odhalili tajné skryše a stezky zlodějů. No a co je hlavní, máme i indicie na centrálu všeho. Ještě sbíráme důkazy, tak nebudu konkrétní. Každopádně Praha 10 Strašnice bude bezpečná, o to se postaráme, dodal. Jeho vzkaz facebookového profilu zní, 15 let tu byl svatý klid, nikdy se tu nic nestratilo, nic neukradlo. Nepohybovaly se tu žádný podivný existence, božská Praha 10 Strašnice. Až jste to celý zničili, stěhujete do obecního propuštěné zločince, feťáky a nepřizpůsobivé. A ti se chovají, jak jsou zvyklí. Kradou a ohrožují okolí. Policie to nezvládá, když je chytí, co si na nich vezmete. Praha 10 označuje tvrzení týkající se přidělování obecních bytů za nepravdivé s tím, že probíhá podle jasných a veřejně dostupných pravidel fungujících od roku 2019. Žadatelé musí splnit stanovené podmínky, mimo jiné mít trvalý nebo prokazatelný skutečný pobyt na Praze 10, nevlastnit jinou nemovitost určenou k bydlení a doložit svou sociální či bytovou situaci, uvedl Trop. Městská část podle něj do konce března v rámci dostupného a sociálního bydlení celkem 499 bytů. Nejvíce z nich získali rodiny s dětmi a seniori. Další byty jsou určeny například pro mladé lidi nebo pro potřebné profese, jako jsou lékaři, učitelé či strážníci, dodal. Za úspěch považuje, že 84% nájemníků si přidělené bydlení úspěšně udrželo. A teď mi řekni, jak ladí tady ta informace s tím, no. Mišo, jsi tam?
7: No, slyšíš, ano.
4: A že tady se něco přihodilo, tak právě koukám.
7: No, já jsem slyšela, že se tam něco přihodilo, jak to tam žbluňkalo.
4: Žbluňkalo. Že oni tady dělali ten hosting first a hlásí se tady k tomu, jak jako na tom pracujou. A přitom jednoznačně to dělají ty neziskovky, hlavně Pirátů, který jsou navrženy v těch neziskovkách a dostávají na to ty peníze a hlavně dostávají ty byty. Že?
7: Ty dotace, který ty dotace. Pak se rozdělí.
4: A oni říkají, že to není pravda, jako jo.
7: Víš co, tak. Neziskovky, to je to nejhorší, co může být.
4: Ale to jsou ty,
7: bohužel.
4: To jsou ty hodný neziskovky.
7: Mm-hmm.
4: Oni se starají o ty lidi.
7: Jo. To jo. Já jsem jako dobře, jako beru neziskovka v sociální sféře, typu staří lidé nebo něco. OK, to prostě jako asi musí nějakým způsobem stát zabezpečit takovýhle věci. Ale dávat mezi běžný lidi v běžný čtvrti prostě kriminálníky, že jim dáš byt zadarmo, no nic.
4: No počkej, tak my tady mluvíme jenom, ať nemluvíme jenom o Pirátech, jo.
7: Víš co, ono už tohle existuje delší dobu. Já trošku mě... Slyšíš mě?
4: Jo, já tě slyším, nebo i v klidu.
7: Já o tom trošku něco vím, protože v mé širší rodině se něco takového podobného jako odehrálo, takže jako vím, jak to trošku funguje. Ty lidi nejsou schopní se začlenit do normálního života. To je třeba ze stovky jeden, možná i to je moc, možná z tisíce jeden, který jako někde uhnul z cesty a pak se dokáže znova vrátit. Vesměs vůbec. Jako. Byty zdevastujou, neplatěj, pořádají tam orgie, vykrádají okolní byty. Je to špatně.
4: No potřebujou peníze na FED, to je jasný. No. Takže, no ale pojďme upřímní, no tak po tom, co se Piráti dostali do sněmovny, tak tam byl objeven záhadný prášek na záchodě, že jo?
7: No. To víš, no.
4: No pojďme si postit, aby se neřekli, že jenom Piráti mají opravdu mozkový potenciál na to řešit nějaké složitosti, tak máme tady i jiné, že jo? Třeba europoslankyně Prázdnuše.
8: Na pomoc, kdyby bylo napadeno Polsko, a on řekl, že ne. Řekl to úplně stejně.

0: toto řekl to při nástupu do letadla. Paní Ermanová to tady zlehčuje, pro nás je to zcela zásadní.
1: Jo. No, vidíš to, to je hustá. Co
2: jo, je, si holky.
1: Holky si to rozdali a to bylo živě ze, Štrasburku normálně. Jermanová odešla.
2: Holky si roztrhali málem v občanky, no ty prťo.
1: No tak jako ono, když tě začne urážet něco takového, jak je prázdnuše, tak to je hustý.
2: Ne, je to strašný, no. Já to prostě, a ještě, že některý zvířata teda jako vydrží mluvit, nemluvit, tak ona asi nemá nějaký zoologický nějaký znalosti velký, že jo? To asi ne.
1: No jo, no tak...
2: Nevím, který zvířata úplně mluví. Jo, nějaký papoušek, to asi
1: no počkej,
2: jo,
1: to... tak některý zvířata dokážou mluvit a přestat, když mluví jiný zvíře. Chápeš?
2: Jo. Ne.
1: No, no, to je právě to, co ty nezvládáš. Ty nezvládáš ty rychlý myšlenkový procesy, které se odehrávají v hlavě prázdnoše, protože, jak bych to přiblížil, když prostě v té dutině máš víc místa, jo, protože máš menší mozek, no tak pokud se ten mozek dokáže ještě chladit, takže on je hrozně výkonný. Tudíž vlastně jsi schopná třeba vymyslet to, že některá zvířata dokážou těm druhým zvířatům neskákat do řeči, třeba psy, jo. Čeká jeden pes a když čeká jeden pes, tak ten druhý čeká, až soudruh doštěká, aby teda mohl zase taky začít štěkat, že jo? Nebo bečí, ta ne, ovce, bečí, bé. No a druhá ovce, ta nebečí, ta čeká podle prázdnuše, až dobečí jedna ovce, aby ji neskákala do řeči. Oni to takhle v tom Štrasburku asi mají normálně.
2: No to jsem dneska ráda, že jsem se tam vůbec nedostala.
1: Veď?
2: Jo.
1: No jo.
2: Ne, upřímně. Jako fakt upřímně. Jsem hrozně ráda, že jsem se tam nedostala.
1: To buď ráda. To by bylo totiž hrozný. Ale
2: já
1: mám tady...
2: bych bečela furt.
1: Hele, ale mám tady, jak se to řekne polsky, jo? Jak se jmenujou polsky, jako v polštině, jak se jmenujou někteří představitelé.
2: No, povídej.
1: Gangster Przeletavy. Bydlí u nás na Hradě, jo? Nebo baba evropská Przebytečna.
2: Jo, tak to bych asi věděla, která je.
1: No jo. A nebo vidzerač kokainovi.
2: No jo, tak to taky vím, která je.
1: Nebo povaleč parlamentovi.
2: Povaleč parlamentovi.
1: No to je benda, ne?
2: Jo,
1: mladej.
2: Tenhle, jasně.
1: V životě nepracoval. Mafián justičný duplovaný. To je Rychetskej.
2: No, ten jo, teda.
1: Blekotník neandertalský.
2: Blekotník neandertalský?
1: Jo, jo, Saša Vondra. A pozor. Vysílač signálovi Kampeličkovi.
2: No tak to je náš Peťa Fialovi.
1: A nebo mafián dozimetrovi.
2: No, tak to je vykulenec, no tak to je jasný.
1: No jo, čiče.
2: Hele, no povídej.
1: Dneska mi volal nějaký mladý úspěšný muž, jo.
2: Ne.
1: Jo. A volal mi jako, že zastupuju firmu, která byla zrušena před 20 lety, jo.
2: Ano.
1: Mám jistě starý nějaký databáze. A říkal, že se věnuje jakoby zemědělským produktům, plodinám, jako, a to i na burze, i jako fyzicky. A že by mi rád předvedl, co dovede.
2: A jak by ti to předváděl?
1: To jsem se právě ho taky zeptal. Říkám, no a takhle, nebo říkám, já bych vám rád předvedl,

0: vědět, v čem jsem dobrý, jako takhle to říká.
1: No.
0: A já říkám, no mladý muži, tak v čem jste dobrý? No to bych právě vám chtěl předvést, až se spolu sejdeme. A já říkám, no to se spolu nesejdeme. A no pane Rakušan mi povídá. Já říkám, no to si mladíku děláte srandu, co pak já jsem nějaká čivava z Kolína? A on jako, no, jako já říkám, víte, kdo je čivava z Kolína? Bývalý ministr vnitra, ne, vykulenej. Ten to je Rakušan. Proč mi říkáte Rakušan? Aha, začal být nervózní. Já říkám, víte co? Já si myslím, že už jste mi toho předvedl dost.
1: No tyjo, prosím tě, co to je za lidi, jako?
0: No ne, to jsou takový ty nabrýfovaný úspěšní mladí mužové, jo. Chudák, bylo mi ho líto. No,
1: a
0: hele,
1: a v téhle souvislosti mě napadlo, dneska letěla novinama, bych řekla novinama, jo, jako nějaká kauza, že nějaký státní úředník někde poslal nějaký peníze na základě, ježíš, já se na to podívám, jestli to najdu, na základě nějakého podvodného telefonátu. A dokonce řekl, že za to půjde sedět. Jako, a to bylo rychle odsouzený, jo. Hele, Zelenský odvolal generála syrského, jenom tak mimochodem, když to tady hledám, tak...
0: No tak jako to, co se děje momentálně, to, co se děje teď na Ukrajině v Kyjevě, tak to může odvolávat a zase svolávat, koho chce, to je jako vymalováno, jo. K tomu se teď právě dostaneme. Řekl bych, že už jsme si té dovednosti a umu našich politiků docela jako užili. Já jsem rád, že vláda pracuje. A propo, všimla jsi, že ani píp o tom, že Bulhaři už asi 3 týdny protestují v kuse?
1: To vůbec nevím. Vidíš, to nevím ani já. No, já taky tady protestuju už asi 2 měsíce v kuse a taky mi to je nic platný.
0: No ne, no, protože Bulhaři přijali euro, a zjistili, jak si nabili hubu, že jo? Jo, takže teď si přečtem něco ještě o klimakteriu, ale oni v podstatě se nechali vlákat do té pasti, Bulhaři, tak oni jako, že jo, měli danej ten převodovej, měli jasnej, oni to měli jedno euro, že budou 2,1 leva, myslím, že tak nějak bylo, 1,120, nebo 2,120, a oni se jako kdyby na to euro těšili, jo, prostě.
1: No, no oni se na ně, tak jako Slováci, měli toho, se na ně taky klepali.
0: Měli tam toho předsedu vlády proevropskýho. No a ten do toho praštil a to euro přijali. No a v Bulharsku se všechno zdražilo extrémně. Takže Bulhaři už 3 týdny protestujou, jsou v ulicích, zaplněný prostě města Bulharama a protestují, protože proto se změnil vlastně i vláda, padla. Dneska tam mají bývalý prezident, je premiérem.
1: Ano.
0: No, a to je ale to pravodil. Neřekli tady, kvůli čemu padla ta vláda.
1: To ani neví, že protestujou.
0: No, zvou jako protržený, protože zjistili, jak to bylo. No a teďko Jindřich Reichl tady má takový svědectví, byl nadovolený s rodinou v Chorvatsku a Chorvati říkali, že 1 euro bylo 7 kuna. Jo? A když jim zavedli euro, tak to, co stálo 1 kuna, tak to stojí 1 euro.
1: Ty prďo.
0: 7x, chápeš?
1: 7x zdražený.
0: Tady jako se nám snaží někdo vnutit, jak Chorvati jsou špatní, protože drbou Čechy a že se tam strašně zdražilo. No zdražilo se tam. Protože sedminásobně. Proč? No, protože to jsou ty důvody, jak se podporuje euro a jak se podporuje dolar. Jo? To znamená, přijetím eura se rozšíří působnost toho eura, ale zároveň se úplně odprásknou. Vem si, že kdo měl 70 tisíc kuna na účtě, tak má 10 tisíc euro. A koupí si jako za 10, jako kdyby měl 10 tisíc kuna, jo.
1: Tak to je teda fakt jako špatný, no.
0: Jo, takže Pávek nám tady bude dělat kampaň a bude nám tady nutit euro? Zločinec? No, pojďme se
1: podívat. No jo, protože on by z toho měl do kapsičky zase, víš, nějaký kapesníčkový.
0: No to nevím, ale on je řízený, že jo, tak on jako nikdy nebyl samostatně funkční, on vždycky jenom lovil, kradl, udával.
1: A víš co, jemu je to jedno, protože on ty peníze na tom účtu nějaký má nahrabaný, ty majetky určitě někde pro něj jsou ulitý.
0: Tak oni mu vždycky dají na zobát, ne?
1: No jasně, že mu dají na zobát. Tak.
0: Kdo ve skutečnosti platí nezávislou klimatickou propagandu v České televizi? Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil, jak za Fialovy vlády veřejnoprávní Českou televizi doslova koupil ministr Petr Hladík, KDU-ČSL, aby propagovala ten politicky správný pohled na klima, dekarbonizaci a další probruselské zelené šílenství. Kompletní materiály s důkazy zveřejnil Paukner na Facebooku. Níže přinášíme zhrnutí. V letech 2022 až 2025 vznikl projekt Česko a Evropa řeší klima, který byl České televizi proplacen Státním fondem životního prostředí a dalšími státními institucemi. Podle dostupných smluv se na tvorbě pořadu i scénáře podílel Svaz moderní energetiky. V pořadech aktivně vystupovali nejen ministr životního prostředí Petr Hladík, ale i jeho poradci Martin Ander a Martin Sedlák, kteří byli ve veřejnoprávních médiích prezentováni jako nezávislí experti. V pořadech vystupoval také Ondřej Novák, ředitel PR agentury Obnovitelně Pro, kterou financuje Solární asociace Holding Solar Global. Vyškerej to je ten, jak má ty problémy. A Svaz moderní energetiky a Ondřej Přibyla z neziskové organizace Fakta o klimatu. Tu financuje Krsek Foundation, solárního barona Krska a European Climate Foundation, tedy nadace Evropské unie, určená k propagaci opatření Green Deal skrze NGO kanály, čili skrze neziskovky. V jednom z pořadů s názvem Dekarbonizace průmyslu Česká televize označuje organizaci Martina Sedláka Svaz moderní energetiky za nezávislou platformu, přestože ji financují podnikatelé z OZE. A hned poté chválí projekt zeleného vodíku Vítězslava Skopala ze Solar Globalu holdingu, který momentálně vyšetřují evropští žalobci kvůli podezření z dotačního podvodu až do výše 600 milionů korun. A teď to nejlepší. Daňoví poplatníci to zaplatili dvakrát. Poprvé přes státní fondy, podruhé přes koncesionářské poplatky. Stejný model platí i pro sérii 2 minuty o klimatu. Stála 4,8 milionu korun, kde opět vystupují lidé ze Svazu moderní energetiky. Navíc Hladíkovi lobbysté nekoupili v České televizi jen obsah, ale i konkrétní zaměstnance. Meteorolog Michal Žák začal aktivně vystupovat na akcích Svazu moderní energetiky a psát komentáře pro server Obnovitelně, který ovládají ti samí lidé. Petr Hladík spolu se svými lidmi zadal veřejnoprávní České televizi požadovaný politický obsah, dosadil své zpřízněné experty v uvozovkách a celé pořady nechal financovat z peněz daňových poplatníků. Česká televize proti tomuto politickému zadání nevznesla žádný odpor. Ani se nebránila a ochotně pořady vyrobila i odvysílala, aniž by je označila jako politickou reklamu nebo sponzorovaný obsah. To je ta naše televize, naše.
1: No,
0: neberte naše. Nám naši televizi.
1: Naše
0: televize.
1: Bože, naše.
0: No jo.
1: Já ji nemám, moje to není, protože já si ji neumím ani zapnout.
0: Ty chuděru.
1: No, ona je to takový nějaký přes dva ovladače složitý. A stejně na to nemám čas. Stejně mě to nebaví.
0: No, ale pamatuješ si z nějakých filmů, když třeba nějaká králov, nějaký prostě vojenský útvar, když šel z té bitvy, kterou prohráli. Víš, jak se tam potáceli prostě různě a
1: takový a sotva jako šli. Zmácený. No
0: tak takový obrázek se ti naskýtá, když se podíváš na vojenští kadeti na přehlídce Tea Lady Major Show v Londýně. Ti nejlepší z nejlepších budou bránit demokracii, pravdu a lásku na britských ostrovech. To se tady potácí horda blbů normálně. To když si představíš, jak to funguje třeba v KLDR, nebo jak to funguje v Rusku, ty kadeti, jo. To je prostě...
1: Jeden jako druhý.
0: No jo.
1: Tak je to víš, no. Tak co bys tady chtěl, jako. To je...
0: No a protože my se musíme už pomalu za chvilku loučit, jo.
1: Ježíš, to už to zase takhle uteklo?
0: Jo.
1: To. Já tady nevím, co se tady totiž děje, protože tady asi všichni usnuli. Takže jako, a já nemám šanci to nějak zkontrolovat.
0: Tak bychom si měli bychom si říct, jak to vypadá na bojišti.
1: Myslíš tady u nás na Pavláku? Tam je to rozkopaný.
0: Ne.
1: Já vím, já si dělám srandu.
0: Já teďko nevím úplně, čím začneme. Ale pojďme do Bruselu. Tam začneme. Začneme v Bruselu. Protože v Bruselu se měla konat demonstrace. Jo. Jenomže představ si, že v Bruselu, na to je určeno jedno náměstí, kousek od Europarlamentu. A když na to náměstí žádali, aby jim povolili, tak jednu jedinou, tě upozorňuju, zakázali demonstraci. A to byla demonstrace vlastenců. A propos, tady poslanec polského sejmu, jo, viac jako 500 000 občanů členských států EU podpísalo iniciativu vyzývajúcu Evropskou komisi na zavedení predpisů týkajících se deportácie imigrantů. Keď mali organizátory odovzdať podpisy v Evropském parlamentě, bruselská policia dostala rozkaz zablokovat jim vstup. Je tady z toho stream, vezou to normálně na kolečku, takový to je, co mají zedníci třeba, to vezou a policie je obstoupila a nedovolila, aby s tím kolečkem, s těma podpisama evropských občanů, aby to mohli odevzdat.
1: No vidíš to.
0: To je co? To je demokracie. To je demokracie.
1: Po našem.
0: To je demokracie v praxi, co blbneš? Po našem. Po našem ne. Tak pojďme se...
1: po našem ne, ale jako z jejich pohledu, no.
0: Z jejich pohledu. Tak jo. Tak, co nám k tomu řekne Mazurek?
2: Hlavně přivedlo na tuhle demonstraci. Ďakujem pekne a pozdravujem do Českej republiky našich bratov. No priviedlo ma tu čo? Priviedla ma túžba zachrániť budúcnosť pre svoje deti, pretože bez remigrácie Európa nemá budúcnosť. Ak nepošleme problematických kriminálnikov, vrahov a násilníkov, ktorých sú ulice aj tohto Bruselu plné, tak jednoducho ako národy zahynieme. Proste je tu otázka. Buď chceme existovať v Európe, ktorá je bezpečná, normálna a krásna, prosperujúca, ako si pamätáme z časov nášho detstva, alebo chceme žiť v tomto multikultúrnom pekle. A nie je to o nejakej nenávisti alebo rasizme, je to o láske k vlastnému kultúrnemu dedičstvu, k vlastnej identite. Je to o láske k vlastným deťom a za to my jednoducho sme ochotní bojovať. Preto podporujem remigráciu, podporujem to, aby každý jeden nelegálny imigrant bol z Európy poslaný preč a je mi zlé z tých bláznov, s tými duhovými vlajkami, ktorí tam protestujú pred Európskym parlamentom na druhej strane, ktorí otvorene píšu na svojich transparentoch, že vraj nikto nie je tu nelegálne. Chcem sa spýtať týchto blbcov, otvorene to hovorím a posílam ten dotaz každému progresívcovi a liberálovi. Ak si myslíte, že nikto nie je nelegálny, tak mi povedzte, prečo si zamykáte dvere do vlastných bytov a domov. Veď nechajte všetko otvorené. Ja vám zabezpečím 5 Afričanov do každej obývačky a som potom veľmi zvedavý, ako budete nariekať a prvý volať políciu, aby ich dostali z vašich obydlí preč. Ste najväčší pokrytci liberáli a progresívci, keď to sledujete. Pretože tvrdiť, že nikto nie je nelegálny, je totálna volovina a ide to proti základom existencie štátu ako takého. Štátu, ktorý vôbec zabezpečuje, aby títo ľudia mohli normálne žiť.
3: Co je na tom nejzajímavější, je, že zatímco tu akci se snažil starosta jakýmkoliv způsobem zakázat, tak tam ta akce je povolená vyloženě před sídlem Europarlamentu. Co na to to říkáte?
2: Hovorím na to, že západná Európa je plná totalitných fanatikov, ktorí tu rozhodujú o kľúčových veciach. Pred Európskym parlamentom je zakázané protestovať na tom námestí, kde oni protestujú. Tu je povolené protestovať, kde to zakázali. A kľúčové pre tento priestor je, že ja som tu pravidelne v Bruseli. Tu protestuje každý. Od farmárov, cez, ja som tu videl Sýrčanov, videl som tu ľudí z nejakých oceánskych ostrovov, niekde v Tichom oceáne, videl som tu protestovať Iráncov, videl som tu protestovať Sýrčanov, každého možného. Nikto nebol zakázaný. Nikto tu nikdy nebol zakázaný, okrem vlastencov, ktorí chcú zachrániť Európu. Je to dokonalý obraz o tom, ktorí ľudia dnes západnej Európe vládnu a že ich skrátka musíme poraziť a vymeniť.
0: No, o tom to je.
1: No, o tom to je. Musíme porazit.
0: No. A dneska už se to, já to vemu ve zkratce, protože ono už nemáme tolik času. Dneska je situace následující. Rusko už 15 dní a nocí pravidelně útočí na všechny vojenské infrastrukturní uzly a body. Ať je to výroba, distribuce zbraní, dronů, skladování, skladování jakýchkoliv vojenských vojenského materiál. Vojenských potřeb, materiálů, zbraní, děkuju. Potápějí lodě, který pod záminkou humanitární pomoci ve obilí přivážejí prostě zbraně, munici, jo, zaházený v obilím a hrajou si na to, že to je humanitární pomoc. Čili Rusko přistoupilo k tomu, že úplně systematicky zničilo už v podstatě a vyřadilo ukrajinskou armádu úplně z činnosti. Jim až prostě dojede to, co mají v týlu navezeno a to, co mají na cestě někde, až je to nemají rozbitý, na té frontě to mají někde, tak tohle až spotřebujou, tak už nemají
1: tak
0: nic.
1: Už nemají
0: nic. No ale tím to nekončí. Tím to nekončí, protože Irán, který je členem BRICSu a čelí americké agresi,
1: napadení,
0: ničím nevyprovokované agresi, tak Irán udělal odvetné údery v Kuvajtu na různých místech Blízkého východu. Všude, kde Američani měli nějakou infrastrukturu, tak všude jim to rozbili. A teď hrozej, že jestli ještě Amerika jednou zaútočí, tak rozsekají veškerý Trumpův majetek, ať jsou to hotely, ať je to cokoliv, budou útočit na Trumpův osobní majetek, respektive jako firemní, to znamená jako na jeho majetek. Budou útočit na všechno americké. Ať je to Trumpovo, ať je to jiných amerických magnátů, všechno americký rozsekají. A vyzývají Rusko, Irán vyzývá Rusko k zahájení raketových úderů na Británii, Evropskou unii a USA.
1: Yeah.
0: Proč? Protože to ti je zajímavý. To je ti takový nešvar, víš?
1: Se to nějaké, rozmáhá.
0: Nějaký Johnny jede tam někde na tu Ukrajinu nebo do toho Polska, tam je velký letiště. O tam teď startuje spousta věcí, který vozejí ty zbraně a tak, přilítá to z různých stran. A nějaký Johnny se rozhodl, že prostě opustí svoji farmu a pojede do té Evropy si zastřílet s tím dronem. No, tak navede ten dron na nějaký civilní cíl, protože to je nejsnažší, že jo, oni jako tím chtějí zastrašovat a chtějí způsobit hysterii a paniku mezi ruským lidem. A on ten Johnny neví, že ruští operátoři a zejména operátoři, kteří jsou právě v těch oblastech té fronty, že jsou schopni vysledovat naprosto každý dron, který je nějak řízen a navigován tím operátorem, každou střelu, kterou řídí nějaký operátor, tak jsou schopni vysledovat přesně, kdo ji navigoval odkaď. No a pak už je to podle protokolu, kdo měl službu a kdo vlastně byl řídícím toho dronu. To se všechno tak, jako jsou piloti příslušní k tomu letadlu, tak oni mají pochopitelně tuhletu evidenci. Takže oni dávají dohromady seznamy těch, kteří se budou zodpovídat před tribunálem. A dneska už ta situace není o tom, že by Rusko nebo Irán chtěli jakkoliv jednat s Amerikou nebo s Ukrajinou. Dneska už je evidentní, že Ukrajina v podstatě tam nehraje žádnou roli. Jo, vedení Ukrajiny to jsou nacisti, ty je potřeba denacifikovat. Zodpovědnost dneska už padá právě na Ameriku, Evropskou unii a na Británii, protože odtud jsou všichni ti, kteří řídí tyto sofistikované zbraně s dlouhým doletem. Ty zbraně, které páchají terorismus a jaksi válečné zločiny na civilním obyvatelstvu, a ti se budou zodpovídat. No a protože jsou vysláni nějakýma svýma vládama, tak se nedá nic dělat, ale bude to tam muset doletět. Čili proto Irán vyzývá, aby se udělala už konečný zúčtování s tím Západem. Irán říká, že se Západem se nedá jakkoliv jednat, jedině prostřednictvím té síly, jo. Teď se ukázalo, že Rusové mají nějakou raketu. Teď mi vypadlo to její jméno. Ještě ani jednou se nepodařilo tu raketu zachytit. Není to ani Budivesník, ani Orešník. Je to raketa nějakého středního doletu, trochu předělaná. A zatím ještě ani jednu raketu protivzdušná obrana nebyla úspěšná, aby zachytila.
1: Jo, že to je prostě něco jiného, než je Orešník nebo Burevestník nebo něco takového.
0: No, protože, hele, Orešník i Burevestník jsou drahý, jo. To znamená, když chceš zasáhnout prostě nějaký cíl, musíš použít přiměřenou munici. Jo, nebudeš tam posílat Orešník, který za A. Ještě nikdy nebyl použitý Orešník v plný bojový výbavě. To znamená, zatím to byly pouze dejme tomu nějaký částečně osazený rakety, anebo nebo jenom raketa bez toho, že by byla osazena těma hlavicema. A vlastně, co to zatím udělalo za paseku. Takže oni vůbec nechápou, s čím mají co dočinění. A hrozně to podceňujou, jo.
1: Takže, protože jsou přesvědčený, že se to nestane, víš?
0: Když jim prásknou orešník do jednoho města, to není o tom zasáhnout nějaký velitelství, to je prostě o tom, že srovnají se zemí celé město. Srovnají jednou raketou, srovnají se zemí obrovskou fabriku na obrovský ploše a stačí na to jedna takováhle raketa. Jo? Ale je drahá, proč by ji používali? Čili jasné je, že je spousta jiných, mají drony kamikadze a tak dál, čili docela jim tam teďko topěj a fest jim tam topěj. Pávek se nechal slyšet, že teď je dvouměsíční okno, kdyby se ta Ukrajina dala vyzbrojit natolik, aby porazila Rusko a pak, že už je všechno pase. No tak já myslím, že už jako chlapec trochu zaspal. No, bude to hustý, protože Rusku došla trpělivost a myslím si, že to s Iránem vemou proti sobě, jako jo. Protože, no. Ještě jenom jednu, promiň, ještě větu. Zatímco Američanům žalostně dochází všechno, čím pálej ty drahé zbraně, tak Iránčani mají pořád dostatek, jako, protože pořád toho mají dost. A když to tak sleduju, tak já ti řeknu, jak se to bude vyvíjet. Jo. Mám ti takový pocit, že to bude tak, že zlikvidujou Kyjev, tím pádem Ukrajina jakoby hotovo vymalováno, tam už to jenom dočistějí. Potom začnou destabilizovat Rusové, začnou destabilizovat Británii, některé evropské země a Ameriku. A k tomu nastoupí ty zatím neaktivní buňky banderovský, které jsou po Evropě, protože tam jde o to, že dneska už Evropa je obsazena nacistama.
1: No,
0: lidi to nevidějí, ale...
1: Ne, nevidějí to, nechtějí to vidět.
0: Ten atak je připravený, jo. A Evropa bude prosit Rusko. Bude prosit Rusko.
1: Ano, ano.
0: Aby Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR, aby osvobodili Evropu od nacistického jha. To bude výsledek a znova se bude opakovat ta situace spojenectví, akorát, že tentokrát už to nebude se Západem. Protože Západ jednoznačně zklamal ve všech formacích jakýchkoliv úmluv a dohod. Takže nebudou osvobozovat Západ Evropu a podobně, nebudou osvobozovat z lásky, ale budou čistit ten prostor od nacistů a satanistů. Takže půjde...
1: Už aby to bylo.
0: Tak. Nepůjde o osvobozování, půjde o čištění. Pokud nebudou ty státy spolupracovat, tak budou normálně jakoby vyčištěni, ať si jim to líbí nebo ne. Přesně podle charty OSN, podle článku 106.7. No a s tím bychom mohli skončit, protože to je taková pozitivní zpráva, ne?
1: Myslím si, že spousta lidí, když si to teď představila v obrazech, tak se trošku vrosila. O, dobře, jako, jo, já ji jako pozitivní beru. Já určitě.
0: Co víc pozitivnějšího by si chtěla přát?
1: Už aby jsme byli za tím vším.
0: Pro samý ty pohrobky nacistů není kam plivnout, no tak...
1: Není, je to strašný.
0: Co chceš řešit?
1: Je to nechutný. Nechutný.
0: Nechutný velebnosti.
1: Je.
0: No jo.
1: Skoro bych řekla, že se mi z toho chce až blejt, ale...
0: To zase bude fálích na blito, co?
1: No tak jo. Čověče, no, máme nějakou, 23.
0: Víte, nějakou hezkou Pryč? Písničku, že bychom dali?
1: Tady nějakou hezkou.
0: Jakou by si chtěla?
1: Hele, čověče, vidíš to? No, no tak tím jsem nepřemýšlela.
0: No jo,
1: ale
0: to je ono.
1: Možná, jestli tam najdeš Jožoráže, no. Najdeš ho tam.
0: A co by si chtěla od Jožoráže?
1: No ty víš, jakou. No tu.
0: No čoči, to je právě to, že ty furt tady loučíš tu. No jo.
1: Tu.
0: A já ti nevím, proč mi asi jako se někam...
1: Vypadla z playlistu.
0: Vypadla z playlistu? Já tady mám od Elánu. Ale když ještě chvilku udržíš jako slovo,
1: já tak ho, Peťa udržím, bude protože tak, se musím taky rozloučit.
0: Peťa bude tak laskav, podívá se do zdrojů
1: a najde to.
0: A možná to najde.
1: Mm-hmm.
0: Víš?
1: Jo, tak určitě udržím slovo, tak myslím si, že zakončili jsme to velmi pozitivně, i když, jak říkám, někteří z těch pozitivních zpráv můžou mít až husí kůži. Nicméně, přátelé, já si myslím, že to dobře dopadne. Teda já jsem o tom přesvědčena. Zatím si užívejte léto. Myslím si, že
0: zatím, než to dopadnou ty oreštíky. Tak,
1: tak si užívejte léto.
0: Si užívejte léto, jako...
1: No, tak jako nějak to musím tak jako odlehčit, že jo, no.
0: To se ti fakt povedlo, no.
1: Že jo, no, tak jo. Tenhle týden má být trošku chladněji, příští týden se to má zase zvednout, tak třeba to jako už začne se nějak odvíjet trochu rychleji, všechno uvidíme. Uvidíme.
0: Já tu písničku nemám.
1: Tak tam dej nějakou jinou, to máš jedno.
0: No tak, dobře.
1: Já to přežiju. Já to přežiju. A dobře. Třeba mi ji do příště najdeš.
0: Dobře, připravil jsem písničku, můžeme se začít loučit.
1: Písnička připravená, já už jsem napůl rozloučená. Užijte si týden, užijte si volno, dáli... Dobrá nálada, shoda okolností a všechno okolo toho, tak příští týden se uslyšíme už z mé dovolené, pokud to všechno dobře dopadne.
0: Všechno klapne, jak má. Hlavně nepřeháně. Víš, jak no, to potom je?
1: No, já už jsem to přehnala, já už vím, jak to vypadá, když to přeženu. Já už jsem si to odžila, mám to za sebou. Přátelé, nepřehánějte to. Nevypadá to vůbec dobře, když to přeháníte.
0: Samozřejmě.
1: Z vlastní zkušenosti.
0: No, tak už se rozluč.
1: Tak dobrou noc.
0: Tak Mišo, já ti děkuju za to, že jsi nám popřála dobrou noc a že jsi tady s náma byla. Že jsi udělala čas a prostor. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. Děkuji všem, co nás budete poslouchat. Děkuji i vám, kteří nás poslouchat vůbec nebudete, protože tím jste si ušetřili spoustu nervů a my nemusíme odpovídat na hloupý, přiblblý nějaké věci. Takže mějme se všichni rádi, v pospolitosti očekáváme krásné zítřky. No a tedy od mikrofonu společně s Míšou se pro teď s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, krystalkám a jiným bazmekům, ze kterých posloucháte svobodný vysílač potajnu, tak, aby vás sousedi neslyšeli. Je to dost podobné, jako když jste když vaši rodiče poslouchali Londýn a Moskvu, aby se vůbec dozvěděli, jak ta válka probíhá v reálu, protože Goebbelsovská propaganda pochopitelně neustále vykřikovala, jak ten ústup je promyšlený a vlastně, když je hnali od Stalingradu, tak jak je to chytrý, že tomu Rusovi dávají planou naději na to, že vítězí. Takže v těchto časech, kdy nám budou šmírovat telefon ze všech stran a budou nám prohrabávat naši soukromou korespondenci, aby nás buď vydírali, zatýkali nebo nějakým způsobem pranýřovali, tomu se ještě dneska dostaneme. Tak zkrátka dobře nezapomeňte, že ten veřejný poslech, jakože třeba někde na pracovišti mezi ostatními lidmi, že byste si poslouchali svobodný vysílač, tak to už asi brzy nepůjde. Nevadí, protože svět se podělá natolik, že se bude muset znovu postavit úplně nové. Já vás vítám, nebojte, nic jsem tady nepil, mám tady jenom vodu a kafe. No a se mnou pochopitelně je na tyhle ty všechny věci připravená Míša, která je mým hostem už tak dlouho a dneska doufám je připojená úplně bez problému, excelentně, všechno jsme tady vyřešili, všechno jsme tady pořešili a to dokonce jsme pořešili tak, že je to ke spokojenosti to, abyste ji slyšeli. Míšo, já tě vítám, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jaké překvapení.
1: Jaké překvapení.
0: Ono to fakt čájet.
1: Ono to fakt čájet. Ne, my jsme to opravdu vyzkoušeli odpoledne. Všechno jsme pustili, zasunuli všechny
0: detaily.
1: No nicméně, jako všechno zafungovalo a úplně bez jakéhokoliv přičinění. Mm-hmm. Takže můj názor, aktualizace, tak prostě jako si dělají, co chtějí. Pak si dělá, co chce počítač, ten je pak zoufalý a tak dále. Takže asi tak. A myslím si, že s nástupem Check Control to bude ještě zajímavější. Uvidíme.
0: Bude to zajímavější, ale berme to tak, že prostě tyhle ty věci, všechna ta opatření a všechno to, co se jako kdyby skládá do té mozaiky, tak musí, a už to budí v řadě lidí prostě obrovské nepokoje, znepokojení, odpor, prostě lidem se chce zvracet z toho, jak ta Unie se vyvinula úplně v něco naprosto jiného. Dneska je to nacistický vojenský blok, který neustále prostě lidi šmíruje, brzy zavedou eutanázní ústavy a nebo něco podobného, takže čím hůř, tím líp, ono vždycky před tím Úsvitem je největší tma, jak se říká. No a kdo má povědomí o tom, kdy ty věci se mají zlomit, tak ví, že už to mají za pár chlapci. Tak, my se, Míšo, podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska kdo slaví svůj svátek. Víš to o tom, že dneska mají některý lidi svátek?
1: No, to určitě jako mají, no. A vím víš, i jaký. No,
0: a víš o tom, že jsou to lidi, který nejseš ani ty, ani já?
1: Vím. A byla to moje babička.
0: Tvoje babička byla ne ani já, ani ty?
1: Ne, moje babička byla to jméno.
0: Já vím, kdo se třeba dneska narodil, jo? Ze známých lidí třeba.
1: Jo, tak no. To já asi nikoho neznám, kdo je dneska.
0: Tak dneska to má narozeniny hitmaker Michal David. Pozor. A taky se narodil Karel Gott. 14. července.
1: A vidíš to, tak to je hodně známá osoba, ano.
0: Ale pravda je, že ty kluci se nenarodili 14.7.2026, jo? To je pravda. Ano. Ale dneska by Karel Gott měl svoje narozeniny, Michal David slaví svoje narozeniny a hádej, kde je slaví. Upozorňuji tě, že to neuhodneš. Vzdej se. Dej se podat. Míšo. Přemýšlíš, nebo už jsi vypadla? Haló, Míšo.
1: No, člověče, to...
0: Hele, teď bylo ticho, to přemýšlíš,
1: to
0: nebo...
1: To jsem nějak ne... Přemýšlím.
0: Co?
1: Slyšíš mě?
0: Teď už tě slyším, ale bylo dlouhé ticho. Bylo dlouhé ticho.
1: Ne, nebylo. Ne, já jsem přemýšlela nahlas, jsem si myslela a nevím, kde teda by mohl slavit. Kde? Kde mi...
0: Je to, je to jedno velice proslavené místo ve Francii.
1: Mm-hmm. Jo, ve Francii, chlapa.
0: No jasně, ve Francii.
1: Jo, aha.
0: Dobře, dám ti další nápovědu. To místo je proslavené už desítky let. Díky několika velice pěkným komediím.
1: Saint-Tropez.
0: No jo, Saint-Tropez.
1: Saint-Tropez.
0: A tuli, Saint-Tropez. A tuli, znáš to.
1: No tak to je hezký vodněj, no. Že teda jo, až do Saint-Tropez.
0: No a já mám jednu známou a ta se právě teď vrátila. Její dcera je taková jako zapálená do těch četníků. Mm-hmm. Tak ji pozvala, tak spolu absolvovali Paříž, jo, Nice a tak. A byli právě v Saint-Tropez. Posílala mi aktuální fotku, jak to vypadá, ta četnická stanice, kde ty četníci byli. Jo.
1: No, a byla tam fakt?
0: No jo, oni z toho mají turismus. Jinak píše Jarda Tyrák, žena Svoba. Zdravím Petře, tebe i Míšu, poslouchám. Kluci Tyráci to teda vůbec nemají jednoduchý. No, tak. No. No, pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, kdo dneska slaví svůj svátek.
1: Právě.
0: My jsme z toho neutekli. Mm-hmm. Karolina a Karla. Jméno Karolina nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolina, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna. Slyšela, co mi tam najíždilo?
1: Česko-uherská?
0: Ne, mě tam najíždilo česko-ukrajinská, ty vada. Má přeci ukous jazyk. Jo,
1: ne,
0: normálně. Hned jsem si dále páka tady. Fax?
1: No vidíš, už jsme postižený i my.
0: Hele, sám sebe jsem potrestal, jasně. Mm-hmm. Česko-uherská královna Karolína Augusta Bavorská, také britská královna Karolina Brunšvická, mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou. Mm-hmm. Můj vzdálený strýc bydlel v Ústí nad Labem v ulici Karolíny Světle. Herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kurková. Čtenáři sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobíškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. No jo, tak.
1: Taky slaví svátek.
0: Jo, taky mají svátek, to víš, v Americe. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Kdo by to byl
1: řekl?
0: Obě jména i další varianty Karolína, Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova Karlas, které se přikládá jako svobodný muž. Ježišmarja. Může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O Rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, pozor teď, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král, jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Tak, Karolína, 3180 nositelek. 145. Příčka, potom Karolina, krátce, pozor, 3180, tak to už jich je 6000 a něco. A potom Karla, těch je 85.
1: Takže já mám 85? Já jsem
0: Karolina a Karolina jsou zahrnutý pod jedno číslo. Těch je 3180, jak krátkých, tak dlouhých. A Karla, Karlička, 85 jenom, člověče, to je málo. 726. příčka mezi nejčastěji použenými jmény. Vidíš, a já když jsem pracoval v Precioze, tak jsme zrovna měli tam na jednom soustrojí paní, mladou maminku, a ta se jmenovala Karla.
1: No a já jsem taky měla klientku a ta se taky jmenovala Karla.
0: No, ona byla taková, jako, jak bych to řekl, vyvinutá docela dost a byla taková malá, drobná, ale byla vyvinutá. Takže když byla odpolední, tak její manžel ji vyzvedával pravidelně, protože vůbec nebyl žárlivý.
1: Ani trošku, veď?
0: Ne, ani trošku. Takže milé Karolínky, Karoliny, Karly, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování neodbývejte. I když třeba máte někoho, kdo na vás čekává, abyste náhodou nezbloudili při cestě domů. Takže to promořování nesmíte odbývat. To je zdravotní záležitost. Čili pořádnou oslavu. A vy, kteří znáte buď Karlu, Karolínu nebo Karolinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože ještě pořád to stihnete tak, abyste zkrátka a dobře jim udělali radost, nadělili jim prodloužený život, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No a teď si představ, že dneska je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Viděla jsi film Spalovač mrtvol?
1: Jo, teď jsem viděla, ano. Ano, se, to je hodně těžký a náročný film.
0: No, my se na to podíváme. V České republice se nachází celkem dvě velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jo, tak, to je na odpad, aha. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem. Zdravíme Vandu. A Vyškov. Aha. Tam mají ty vojáci ten výcvik a policajti.
1: Ano.
0: Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém.

0: Taky potřeba
1: říct. No, 100%.
0: Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
1: No člověče, ty jsou ale šikovný.
0: No a oni jsou nad propastí, že jo, takže...
1: A už tam spadli, už jsou...
0: No ne, tak oni, chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak...
1: No Rusko to už...
0: No, musí drtit petky a dělat z toho benzín, představ si to.
1: No a ještě jako vybírají ty čipy... No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No čověče.
0: No, ne, tak vyspělý, víš, jak to dělá vyspělý západ konkrétně s petkama třeba?
1: No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka. A že už jsem si několikrát od toho roztrhla ruku.
0: Jako... Debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řísem se do obličeje pomálu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy. Jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy Prázdnuše udělala stream pro takový debil, jako jsem já, možná, že to taky bylo užitečný, jak s tím víčkem máš pracovat, jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít.
1: No tak. Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
0: No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek. Jo, ona
1: to si děláš teďka ze mě srandu. Nebo to myslíš vážně?
0: No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako.
1: Jo.
0: Je nejpovolanější tam na planetě, rozumíš?
1: Tak asi to pustím, abych věděla, jakým způsobem si mám jako napít.
0: Já ti to řeknu. Prostě vezmeš to víčko, urveš a pak se napíš.
1: No jasně, no. A o to si vždycky urvu tu ruku, že jo?
0: Jo. Tak, aby jsme něco nezapomněli, asi jsme popřáli, to jsme udělali dobře. Tak já to takhle... No dobře, já to dám pryč. Ježiš, to dej mě to nějak tady tohleto. No.
1: Nejseš sám.
0: Nejsem sám.
1: Nejsi sám.
0: Tak jaký jsi měla ten uplynulý týden? Já jsem viděl, že jsi se válela někde u biotopu, pak jsem viděl, že jsi se plavila parníkem a pak jsem viděl tvojí řiť, jaký máš oteklou od kousance od vosy. Tak nevím, co ti nejvíc vzrušilo z toho všeho. Ale třeba vypíchneš něco jiného.
1: Tak u biotopu jsem byla, ano, to je pravda, tam jsem byla v pátek, velice brzo ráno, na 7, aby jako bylo jasno, aby se to všechno stíhalo, protože už o 9 jsme měli jednání někde ve studůlkách, takže jsme se předtím vykoupali. Přátelé, ku podivu, ačkoliv bylo docela teplý začátek léta, tak jsem tam skočila po nohách. A chvíli jsem měla pocit, že jsem zapomněla dýchat. Jo. Tak jsem si říkala, tak jestli se ještě dneska nadechneš, tak to bude zázrak. Bylo to fakt studený. Jo. Ku podivu, jako nebejvá to tolik. Jo. Nevím, ale asi byly studený noci.
0: Byly noci studený. Byly studený noci.
1: tak to vychladlo.

0: No tak tom to byla pravda, tak to jsem opravdu neválela jsem se, ale koupala jsem se. Mezitím ještě byla jedna věc, která nevím, jestli ti došla taky, jestli jsem ti poslala tu fotku nočního Karlštejna, protože jsem v sobotu byla pozvána jako dárek k narozeninám od svých klientů na představení Noc na Karlštejně, přímo na Karlštejně.
1: Počkej. Teď jsem se zamyslel, protože mi tady Pavel Hlávka něco napsal, co musím říct do éteru. A ano. Co jsi byla na Karlštejně, nebo co bylo na Karlštejně?
0: Byla jsem na představení Noc na Karlštejně.
1: Jo, ty jsi byla na představení, já myslím, že jsi šla do toho kopce, ne, na ten hrát, jako...
0: Ne, já jsem se vezla.
1: Aha. A kde to dávali ten kus, prosím tě?
0: Na Karlštejně.
1: No takže jsi byla na tom hradě.
0: Ano, ale vezla jsem se. Nešla jsem.
1: Masňáci, no jo, to je jasný.
0: Masňáci, no.
1: To já, to šel on hrá pěšky až nahoru.
0: Jo, tak. A pak dolů. Tak
1: my, chudáci, rozumíš, jsme odkázali na chůzi, že jo, to je. Mm-hmm. Víš? No a jaký to bylo? Povídej.
0: Bylo to krásný. Bylo to opravdu krásný.
1: A bylo to jako ve smyslu toho muzikálu? Byly tam ty písničky?
0: Bylo to úplně přesně jako ten muzikál. Byl to přesně ten muzikál.
1: Ne,
0: byl to
1: tam nebyl
0: ty
1: Matuška
0: písničky.
1: Ani Brejchová.
0: No to nebyly. No to je jediná jako takový mínus. No to jako už asi jako nikdy. Jako.
1: Ale a krásnou roli bylo... měl pan Heger, že jo? No.
0: Hele, a víš, co bylo zajímavé? Víš, že tam hrál Regina Rázlova. No to mě teda dostalo.
1: Počkej, koho hrála Regina?
0: No, tu Ovku.
1: Jo, Ovku. No vidíš, mm-hmm. Krásná role.
0: No, ale bylo to, fakt to bylo pěkný. Jako bylo to takový, všechny ty písničky a mělo to spát a oni tam tak jako lítají po tom nádvoří. A po
1: vy to máte kousek na ten Karlštejn, no to je mm-hmm. Pražáci, no to je.
0: No, Pražáci, no, tak.
1: V biotopu no, se tak... teplou zimou, ale na Karlštejn se vylezou, jako.
0: Hele, že veče to už bylo teplo, to byla pravda, no, to už jako nebylo. No a pak se mi taky stala taková věc, no, že mě opravdu štípla, píchla, kousla, já nevím co. Štípla mě vosa, přátelé, ale upozorňuji vás.
1: Jasně vedle.
0: Dávejte si na to velkýho bacha, protože jsem si tak říkala, no tak jako jo, chvilku mě bylo zimnice a dobrý, ale...
1: Ty nejsi alergická, no, normálně jako.
0: Normálně ne, mm-hmm. normálně ne.
1: Byla infikovaná nějaká, nadržená.
0: Když jsem večer jako se otočila k Martinovi, aby se podívali, jestli jako to není nějaký úplně zásadně hrozný, tak na mě vyvalil oči a říká, to je ale strašný. 20x20 cm, což není malej flek na zadní části zadku. Prostě na takovým tom bůčku akorát.
1: No, na bůčku? Počkej, na bůčku. Bůček není ze zadku, si pleteš. Na mě kejta.
0: Hele, to bylo, to tak bolelo. Horký to bylo. Prostě tepalo v tom. No.
1: A horký to bylo?
0: Hmm.
1: No, a do rána dobrý pak? Jsi to
0: ne.
1: No.
0: No není to ještě teď, jako.
1: Ale na čem
0: ještě
1: sedíš?
0: Teď? No já ležím. Já to řeknu.
1: No počkej, ne, opravdu, no povídej.
0: Jako ona totiž ta mrcha jedna mi vlítla pod sukni. Prostě nevím, co jí to napadlo. A ta sukně byla v celku dlouhá, takže ona jako tu trasu musela jako dlouhou jako... A já jsem ji nespozorovala a já jsem si ji tam ještě přimáčkla, že jo.
1: No jo.
0: A já jsem si jako
1: no,
0: pomohla.
1: No to je tak, když si někdo sedne na vosu, jako kterou má pod sukní, nemůže se divit, že vosička se brání nožičkama škube a tím bodavým žihadýlkem, že se brání, no to víš. No ona tě takže... škrábala, že jo, ty jsi se nezvedla, no tak ti ji vydala, no to je jasný.
0: No. A musím říct, že to teda bylo jako teda...
1: Ne,
0: nakonec
1: počkej.
0: Jsem stejně...
1: No, víš, čem byl problém? Musela... Ty jsi si vymáčkla, no. Víš? Jak jsi na ní sedla, tak jsi si vymáčkla no. Vlastně.
0: Určitě jsem psí tam prostě za to, ale zacpal. Žihadlo tam nebylo, takže to byla vosa, ale taková reakce alergická, tak strašná, jo. To jako představa, že bych to třeba měla na ruce nebo někde jako
1: Na krku.
0: no
1: No.
0: vůbec.
1: No
0: Vůbec. Mě
1: já
0: bolí
1: jsem,
0: i ten kyčel, jo.
1: no my jsme byli s Eliškou u Saňkovského rybníka, že jo, a tam ty vosy hodně jako dorážely, tak jsem jí hodně hlídal, jako jo, zmrzlinku, nebo nanuka, nebo limonádu, nebo jídlo,
0: No, musí.
1: oni ty vosy fakt dorážely i na maso, na všechno. Takže vždycky jsem jí něčím, na to jsou dobrý
0: Povíval.
1: pivní tácky, to jsou dobrý pivní tácky, že jí prostě mázneš tím táckem, jo. No a pravda, jako musím zklamat milovníky hmyzu, pár jsem jich zabil teda, jako. A funguje to tak, že když jich pár zabiješ, oni si to okamžitě řeknou a dají ti
0: Kolektivní
1: pokoj.
0: vědomí.
1: Jedna paní tam teda říkala, že to není pravda, že prý se vracejí na pohřeb, že vosy mají tendenci uklízet, že jo. Ale nebyla to pravda, nevrátili se. Ale bylo to o tom fakt se hlídat, no, protože je to hmyz, k létu to patří, co
0: Já
1: neděláš.
0: jsem právě neměla doma fenestil, protože jsem ho poslala s Tomíkem na tábor.
1: Jsi se ho sama potřebovala, viď?
0: No a tak jsem šla do lékárny a ta paní říká, no a nemáte to nějaký úplně veliký, jako. Tak jsem tak na ní koukala, říkám, no já nevím. No tak mi to ukažte. A
1: Ukázala,
0: tam
1: že
0: nikdo
1: ti v
0: nebyl.
1: lékárně.
0: No a ona mi říká, no ale tak tohle už je skoro na injekci, jako. A já říkám, no to ne. No, tak si vemte prášek a ještě si to namažte, ale tak to nějak střídejte během dne, jo. No ty jo.
1: Ale my jsme teda měli Midgardí sled takovej.
0: To vím.
1: Bylo to hezké, příjemné, přijeli v podstatě zajímaví lidé, nebo respektive velice příjemní lidé, tak to řeknu, víceméně kamarádi. A asi nejnáročnější na tom bylo udržet plac pro ně. Jo? A tam přijel jeden Němec s takovým tím velkým, drahým, luxusním karavanem, že jo? A postavil se přímo tam, kde já jsem hlídal to místo. Že? Tak jsem k němu přišel jako a však moje němčina, die Kurve, schöne Haxen mit Chlupen, jako, jo? To je jako, to umím a víc ne. A ještě pár takových základních frází. No, a tak mu říkám jako nein, nein, že tam nemůže stát, protože ještě přijede pět karavanů. A on teda, když už mi konečně začal rozumět, tak mi položil otázku.
0: No.
1: A to nebyla ani němčina, jo? Hrál tě německou značku a mluvil nějak zvláštně. A povídá, jako jestli jsem šéf. A já říkám, že nejsem šéf, že šéf je v recepci a hodil jsem rukou směrem k té recepci, aby ho tam nasměroval. No, tak šel do recepce a pak se pochopitelně uhnízdil někde jinde, bylo mu vysvětleno.
0: No, tak to dopadlo dobře.
1: No, pak tam přijeli nějaký starší lidi s karavanama a tak to je tak nevděčný, jako víš, protože každému se ten plac tam líbí, že jo, který ty tam hlídáš.
0: Ne, ten je v kurzu prostě.
1: A teď ale nemůžeš nikam skoro odejít, protože tak pak jsme to vyřešili tak, že jsme tam postavili párty, takový ten koleman, přístřešek. Tím jsme ten prostor natolik znehodnotili, víš, že už ostatní jim přešla chuť se tam jako realizovat. No a když potom přijeli ostatní, tak jsme ten přístřešek posunuli kousek a bylo. No, tak jsme měli, mimo jiné, jsme teda měli v sobotu, byla ta akce, kterou jsem sliboval, 18 plus.
0: No.
1: Jo. Tak přijeli umělci zdaleka, až z Moravy, a přivezli ochutnat víno, velice dobré, ale německá firma. Takže jsme si ochutnali 20 vzorků vína. A ty, co nám chutnali, jsme dopili. Moc příjemná akce to byla. Ty děvčata prostě, že jo, napekly nějaké věci, každá něco přivezla, zelenina byla čerstvá, ze skleníčku pěkně, no, jsme si to užili. Koupačka právě, že bylo to tak s koupáním, my jsme se s Eliškou koupali teda každý den, ale, ale bylo cítit, že prostě to chce, v noci bylo 7 stupňů, že jo. Ze začátku, pak už bylo 10 a víc, ale my jsme tam zažili prostě 7 a 9 stupňů. Takže ty, kdož stanovali, tak chudák Vanda říkala, že dobrý, ale její zima na hlavu, jakože jí byla. Byla ve spacáku.
0: Fakt, jo.
1: No, ve stanu, normálně. A jak dýchala, tak prostě se pokryla ledem a ráno jsme ji normálně museli vysekat z té krusty a vypustit jí do vody, aby se rozplavala, aby se rozehřála. To pochopitelně ne teda, ale skoro to tak vypadalo. Ale třeba včera, když jsme odjížděli s Eliškou, tak už bylo nádherný hic, prostě bylo to paráda. Takže jsme jeli až v 10, jsme tam tady odjížděli v noc večer. Takže akce se povedla, musím říct, budeme ji opakovat, jsme se dohodli ještě letos. Takže pokud byste se chtěli
0: ještě
1: zúčastnit,
0: letos?
1: Tak no, taková polosoukromá už to bude záležitost, tak určitě se nějak domluvíme. Kdo budete chtít, tak mi napište do mailu a já už to nebudu jakoby veřejně, spíš to uděláme tak jako na pozvání, tak bych to řekl. Takže pokud chcete, tak kontaktujte. No, k tomu, jak jsme se tady bavili o těch odpadech, jo, tak mi napsal tady Pavel.
0: No, to jsem ti chtěla připomínat.
1: Pavel Hlávka, mě nemusíš. Jako,
0: no.
1: Jsi v pohodě. Jako, vy ženy to máte zvláštní. Jako, jo. Vy prostě neustále podceňujete nás muže, jako, že si to nepamatujeme. Já si přeci pamatuju, a každý chlap si pamatuje, že před půl rokem manželka říkala, že chce přidělat ty konzole. My si to pamatujeme. Jenom je potřeba, aby nastal ten správný okamžik. Že jo? Na tu práci.
0: Ta správná konstelace, ano.
1: Tak. U nás to byla firma, jestli čtu dobře, Ervo Eco, která to dovedla do dokonalosti, kdy dokázali veškerý organický odpad přeměnit, pozor, na ropu, uhlík a vodík. A pak je tady takový smutný dovětek. Nedávno tento vynálezce záhadně zemřel.
0: Tak to dělám
1: srandu, to tady napsal Pavel. Jako, jo.
0: No to já pravdu věřím. No.
1: Z čehož usuzuju, že to asi Pavel nebyl, že jo? To je jasný.
0: Ten dělal jenom skladníka.
1: Co?
0: Ten tam dělal skladníka. Pavel. Evidoval tu ropu a ten uhlík a ten vodík. Hele, to je zajímavý moment.
1: Víš?
0: Že jsme o tom nikdy nikdo neslyšel, víš?
1: No jo.
0: Já teda aspoň.
1: Já ne, jako. No tak asi Pavel se v tom pohyboval, tak nějak to jako asi tak. No tak pojďme se podívat na nějaké ty záležitosti, co nám tady napsala Božena Blanka. A pojďme nějaké, mám tady informace o BRICS, tak jak je to teda rozsáhlo, musím říct, listuju, ha, už nelistuju, už mi to tady,
0: jo,
1: už to jede. Počkej, ještě pořád listuju. To je dlouhý. No jo, furt listuju, víš.
0: To tam máš takové dlouhý, jako?
1: No, to jsou nějaký velký písmenka tady. Božena Blanka, víš. Kdyby jsi viděl, jak tam řádila. jsem normálně jsem obdivoval. Tak. Rusko 14. júl. Ako by sa BRICS mohol priblížiť ku globálnemu riadeniu? Keď uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšírení v rokoch 2024 až 2025 stabilizovať a zároveň zaujať výraznejšie miesto v globálnom riadení, môžeme predpokladať následovné. Riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie je pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližší budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržateľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží, píše Timofej Bordačev. V súčasnosti by nejabsurdnějším plánom pre BRICS bylo pokúšať sa napodobňovat některou zo štruktur, které v priebehu posledních 10 ročí a dokonce aj skôr vytvorili velmoci, ktorých preváha vo svetovej politike bola založená na sile zbraní. Práve preto v kontexte našich úvah o tom, akú úlohu môže táto platforma zohrávať v globálnom riadení, nemá zmysel ani len uvažovať o napodobňovaní tých postupov, ktoré sa zvyčajne považujú za úspešné. V prvom rade kvôli už spomenutému stanoveniu cieľov. Všetky nám známe medzinárodné organizácie z minulosti a aj súčasnosti predstavujú práve právne zakotvenie rovnováhy síl medzi ich účastníkmi alebo ich zámerov voči ostatným krajinám a národom sveta. BRICS naopak nie je založená na rovnováhe síl, nesleduje cieľ zaznamenať na papieri pomer vojenských kapacít členských krajín, ktorý by bol stanovený v priebehu konfliktu a nebola vytvorená na to, aby koordinovala politiku úzkej skupiny krajín na svetovej scéne v tradičnom zmysle tohto pojmu. Práve preto sa zdá, že snaha o stabilitu a efektívnosť BRICS musí začať otázkou najvšeobecnejšieho stanovenia cieľov členských krajín, ktoré spája ich vnútorné a zahranično-politické programy. Ďalej sa pokúsime vysvetliť, co tým máme na mysli a čo sa javí ako najdôležitejšie. Každá medzinárodná spolupráca musí zodpovedať základným záujmom zúčastnených krajín. Napríklad európska integrácia, ktorej inštitucionálnym stelesnením je v súčasnosti Európska únia, je pôvodne so skupením krajín, ktoré utrpeli najťažšiu porážku v druhej svetovej vojne 1939 až 1945, ktoré čiastočne stratili svoju suverenitu vo vojenských otázkach v dôsledku účasti v bloku NATO a ktoré sa práve preto snažili upevniť svoju novú strategickú pozíciu. Najdôležitejšou úlohou európskych elít v čase vzniku integrácie bolo zachovať si svoje mocenské postavenie a posilniť jeho materiálnu základňu prostredníctvom zjednotenia trhov a spoločnej spolupráce s najdôležitejšími zahranično-hospodárskými partnermi. Práve vnútorné ciele boli v tomto prípade dominantné, čo následne umožnilo na ich základe vyvinúť pomerne účinné mechanizmy ovplyvňovania svetovej politiky a ekonomiky. V každom prípade išlo o mechanizmy, ktoré zďaleka prevyšovali skutočné geopolitické možnosti krajín ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko, nehovoriac o ich menších spojencoch. Ďalším príkladom je Združenie krajín Juhovýchodnej Ázie ASEAN, ktorého vznik na konci 60. rokov 20. storočia, bol múdrou a ďaleko zrakou Odpověděl na výzvy, které se bezprostředně vynorily před značnou skupinou azijských krajín po získání ich nezávislosti. Cílem bylo předcházet konfliktům v procese budování ich suverénnej štátnosti a vyhnout se konkurencí na mezinárodní scéně. Dalším dobrým příkladem je šanghajská organizácia spolupráce ŠOS, která byla založena před 25 rokmi s cílem vyřešit důležitou a konkrétní úlohu stabilizaci vnútorného okruhu Velké Eurázie v regioně, který přímo zasahuje do bezpečnostních zájmů Ruska a Číny a které krajiny byly v tomto čase, v tomto ohledě zranitelné. Tyto úlohy mali čisto vnútropolitický charakter pro jasné ohraničený region a třeba poznamenat, že byly vyřešené velmi úspěšně. Je důležité zohlednit, že účinnost těchto organizací je obmedzená ich původným poslaním. Pre Európsku úniu sa za neúspech považuje pokus o vytvorenie plnohodnotnej politickej únie. Pre ASEAN predstavuje značné ťažkosti snaha zohrávať úlohu vo vnútropolitickom vývoji svojich členov alebo formulovať spoločné prístupy k najdôležitejšej súčasnej výzve ázijskej politiky konfrontácii medzi Čínou a USA zatiaľ čo. Což se zatím nedokáže výrazně presadit mimo původné sféry působnosti. Z politického hlediska jsou efektivnější organizace, které byly zřízeny s cílem nadvázat společnou politiku vůči okolitému světu, alebo které kombinují vnútorné a zahranično-politické úlohy, například Velkou sedmičku. Nemožno vnímat jen jako formalizáciu amerického vodcovstva. Jde skutečně o velmi účinný orgán, prostřednictvím kterého kolektivní západ čelí zvyšku ľudstva. Nie je náhodou, že vznikla v polovici 70. rokov, keď sa súčasne vyčerpali zdroje historické dominancie západu vo svetových záležitostiach a čoraz zretelnejšie sa prejavovali príznaky krízy opozície voči USA a Európe, ktorú viedol z SSR. Práve vtedy na koordináciu spoločnej obrany a útoku vznikla jedinečná forma sedmičky, ktorú by historici v minulosti považovali za prototyp svetovej vlády. Postupom času sa však možnosti krajín tejto skupiny ovplyvňovať svetový poriadok zmenšovali, okrem iného aj v dôsledku rastu ekonomickej sily Číny a oživenia Ruska, zatiaľ čo potreba posilenia jej vnútornej disciplíny sa zvyšovala. V dôsledku toho si dnes nikto pri zdravom rozume nedokáže predstaviť sedmičku ako orgán globálneho riadenia, ale všetci v nej s ľahkosťou vidíme pomerne efektívny vojensko-ekonomický štáb západu, kde západ plánuje kampaně proti zvyšku ľudstva. Nie je dôvod domnievať sa, že BRICS, ktorá zo svojej podstaty odmieta rozdelenie sveta, by mohla uvažovať o takejto misii a trajektórii rozvoja. Na to zase spája vnútorné úlohy udržania nenahraditeľných elít pri moci v Európe s vonkajšími udržovanie vojenského tábora západu v potrebnej kondícii nemôže sa však a ani čisto teoreticky sa nikdy nemohla stať orgánom globálneho riadenia a pokusy prezentovať tento blok ako svetového policajta sa vážne podnikali buď v období najväčšej eufórie západu bezprostredne po skončení studenej vojny alebo na začiatku 2000 rokov, keď spojenci USA boli vystrašení jednostranným vojenským aktivizmom americké vlády. Treba poznamenať, že niečo podobné vidíme aj teraz. Je vôbec potrebné hovoriť o tom, že BRICS sa tiež v žiadnom prípade nemôže snažiť o zvýšenie vlastnej efektívnosti prostredníctvom pokusu premeniť sa na uzavretý klub. Po prvé, je to v rozpore s jeho původnou politickou koncepciou. Po druhé, bol by to zjavně odsudený na neúspěch nápad, keďže nezodpovídá zaujmom žádnej z krajín členů tohto zaskupení. Keď teda uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšíření v rokoch 2024 až 2025 stabilizovat a zároveň zaujať výraznější město v globálnom riadení, můžeme predpokladať následovné riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie z kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie je pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližšej budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržiteľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží. Zároveň však vidíme, že dominancia Západu v orgánoch väčšiny globálnych inštitúcií neumožňuje vážne hovoriť o realizácii týchto cieľov v prospech celého ľudstva a nejzraniteľnejších štátov. Samotné krajiny BRICS sú však nepochybne zjednotené myšlenkou vlastného udržateľného rozvoja v rámci všetkým dobre známých priorit, samozrejme v inom rozsahu a hĺbke riešenia aktuálnych úloh. A tie mechanizmy riadenia rozvoja, ktoré štáty BRICS môžu realizovať v rámci svojho zoskupenia, budú s veľkým záujmom prijaté aj v rámci širokého spoločenstva svetovej väčšiny. Konkrétne by bolo zaujímavé začať spoločnou iniciatívou BRICS pre jeden z regionov planéty, ktorý bol západom najviac ožobračený, krajiny západnej Afriky. Tak.
0: Jo, tak to byl výkon. To byl výkon.
1: Tak jsem se teda jako rozhovořil a řeknu to tak. Jak to na tebe zapůsobilo, to sdělení?
0: No, že to západní Evropa, ta Evropská unie, to má fakt špatně rozehraný, no. Jako takhle to asi jako nebude úplně to nejlepší, jak to rozehráli. A že v BRICSu to teda takhle skutečně nechtějí. Jako.
1: Aspoň, no. Víš, to mně to přijde, že ten článek je psaný očima vidění toho západu, jako že takhle uvažuje ten západ, ale ne BRICS. Že oni popisují ten BRICS jakoby ze svého úhlu pohledu.
0: A kdo to prosím napsal?
1: Prosím?
0: Kdo to napsal?
1: Armádní magazín to vyšlo. Zprávy ze světa z armádního magazínu. Tam někde na začátku byl nějaký ten člověk, ale ono to je jedno, jako jo. Já si totiž myslím, že články tohoto typu jsou takové ty uklidňující články, jakože mise prezidenta Pavla byla velice úspěšná, úplně zastínila Babišovo a Macinkovo účinkování, jo, že Ukrajina v podstatě jenom velmi chytře ustupuje, to proto, aby se nadechla, tak jak řekl Pavel, někde tam se nechal slyšet, že teď jsou 2 měsíce okno, kdy Ukrajina může jako se nadechnout a teď ji musíme ale všichni podpořit, jako jo. Všichni tam musíme poslat ty peníze, aby ta Ukrajina se mohla nadechnout, jo, aby toho Rosa dodělala, jako. To jsou prostě absolutně vlhký sny.
0: Dorazilo.
1: No a to, co tady se jakoby píše o BRICSu, to je nepřipuštění si reality, jo.
0: No tak oni vůbec, jako o BRICSu neslyšíš nikde nic,
1: ale hlavně neslyšíš,
0: prostě mrtvo.
1: Ale neslyšíš vůbec jakoby to, co zaznít má, jakoby, jo.
0: No jasně, neslyšíš nic.
1: Otázka teď vůbec, prostě proč vznikl BRICS? Proč vznikl ŠOS a proč vzniklo to, tam to, ta, ten jich, jo. Proč to vzniklo? To přeci vzniklo v důsledku ekonomického terorismu kolektivního západu. To vzniklo díky bankovnímu terorismu, který tady